0: Prahy do Plzně pracovali silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekali trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce ukončili před pár minutami. Na dálnicích jinak nemáme hlášené žádné nehody a provoz je tak plynulý, a to i v místech tradičních omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noci jasná, teploty klesají většinou mezi 11 až 7 stupňů. V údolích můžou minima padat až 5 stupňů a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
3: Držitel několika hudebních cen Anděl a řady nominací na ně, člen mnoha ansámblů, ale především jednoho, o němž bude řeč, a zároveň spoluhráč celé řady hudebníků, jak z oblasti jazzu, ale tak i jiných hudebních žánrů. Tomáš Liška je hostem dnešních hovorů. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrad.
1: Hovory.
3: Tak jako s řadou mých hostů se známe už delší dobu, takže si tykáme a asi by se nám nepovedlo udržet to vykání, takže zůstaneme v té přátelské a tím pádem přirozené poloze. Já jsem, Tomáši, přemýšlel o tom, jak jsi se ty, rodák ze středních Čech, ocitl v čele toho, o čem právě bude především řeč, to je z kapely, kterou si sám založil před už poměrně dlouhou dobou a která se věnuje vysloveně world music takzvané, neboli etnické hudbě, ale s řadou jazzových prvků, které říkáš neviditelný svět, invisible world, a ve které působí hudebníci především tedy z Balkánu, ale už předtím si vlastně inklinoval k zase hudbě jihoamerické. Jak se to vlastně u tebe projevilo právě, když jsi od toho rakovníku, nebo kde jsi to narodil?
4: Jak tomu ten kluk z rakovníka přišel vlastně, že jo? No, bylo to tak, já to zkusím zkrátit. Já jsem vlastně nastoupil na konzervatoř Jaroslava Ježka, když mi bylo 20 let, tedy poměrně pozdě, ale o to...
3: Na kontrabas?
4: Na to? Kontrabas, ano, přesně tak. Respektive takhle, původně jsem se hlásil na baskytaru, ale jelikož už jsem byl do prvního ročníku na konzervatoři relativně starý, tak mi bylo doporučeno, nebo takhle, byla vznešena otázka, jestli náhodou jsem někdy nehrál na kontrabas. Aha. Že by to byla taková jistější, že mě tam chtějí na tu konzervatoř, ale že by to byla taková jistější prostě volba pro mě, protože už mám 20 let. Takže já jsem, protože jsem měl nějaký základy hry na kontrabas ze Zušky, tenkrát z rakovníka, tak jsem oprášil pár měsíců před přijímačkama pár stupnic a jeden přednes a udělal jsem zkoušky na kontrabas. A bylo to vlastně naprosto zásadní krok v mé hudební kariéře, že jsem se vrátil vlastně oklikou přes tu baskytaru zpátky na té konzervatoři ke kontrabasu. A ta vášeň prostě trvá.
3: Tvůj hlavní nástroj, i když na baskytaru taky občas hraješ samozřejmě.
4: Hraju relativně dost, ale furt ten kontrabas, to je prostě to blíž k tomu srdci.
3: Ale to pořád nevíme, jaký je daleko ještě k té etnické hudbě.
4: Jo, a to začalo tak, že...
3: Nečeské,
4: vlastně...
3: kdyby to byla česká, ano, lidovka, ano. Nebo moravská, tak prosím.
4: No, to začalo s tou latinsko-americkou hudbou. Na té konzervatoři jsme se vlastně tomuhle žánru docela dost věnovali s pedagogem Ondřejem Kabrnou.
3: Ano.
4: On k tomu měl, možná ještě má, ale tehdy vlastně se té latinsko-americké hudbě hodně věnoval. A byl to můj teda učitel.
3: Což je pianista, akordeonista taky.
4: Přesně tak. Nejsme až tak ročníkama daleko od sebe, ale Ondřej už tehdy prostě na konzervatoři vyučoval a vlastně mě pozval do kapely, která se jmenovala tenkrát Cuban Summer.
3: Ano.
4: To mělo několikaleté trvání.
3: Kubánské léto
4: a hráli jsme prostě věci od Michela Camila, Gonzalo Rubalcaby, pak jsme ještě vlastně v pozdějších letech pak dělali vlastní tvorbu v podobném stylu. Takže tam jsem jakoby tak trošku načuchnul tou Latinskou Amerikou. To mě dostalo potom ke spolupráci s Martou Tepfrovou, ano, zpěvačkou ano. a hráčkou na quattro. A
3: vlastně... Což je právě běho americký jirolecká taková kytara.
4: Ano, takový ukulele, řekněme, no. trošku větší ukulele.
3: Ano, ano.
4: Jo, americký. No a s Martou vlastně to byl takový ten, jak by se to dalo říct, takový ten můstek k té daleko širší ještě škále té world music, protože Marta vlastně propojovala jak českou tradici v několika písničkách, tak nebo v části svého repertoáru, tak tu latinsko-americkou. A mě to tenkrát jako hodně bavilo, to propojení. Následovala vlastně spolupráce i na takovém českém projektu, který se jmenoval Milokraj, tenkrát ano, s Martou. Ano. Ale vlastně to trošku stranou, ale vlastně tam začalo nějaké to objevování té melodiky a té cizokrajiny nebo jižanské prostě atmosféry. A začalo mi to nějak jako... Ono to tam někde ve mně uvnitř asi je, ale tím, že jsem se v tom začal trošičku pohybovat, tak to začalo vystupovat jaksi z toho DNA mého trošku na povrch. No a pak zásadní věc přišla, kdy jsem natočil vlastně v roce 2009 svoji první desku solovou, která se jmenovala Invisible World a figuroval na ní David Doruška na kytaru a pak z Itálie bandoneonista Daniele Di Bonaventura.
3: Ano, ano, bandoneon je taková odrůda akordeonu, používaná právě mimochodem v argentinském tangu.
4: Přesně tak. Jo, a ten zvuk a vůbec ty kompozice, které jsem napsal tenkrát, tak dostali takový zvláštní jižanský zvuk, nebo já nevím, jestli můžu říct to slovo, muzikanti používají slovo smrad dokonce.
3: Ano, ano.
4: Tak to dostalo takový nádech, kterýmu jsem se nebránil, tak bych to asi řekl. A následně jsem se nebránil ani dalším vlivům, jako bylo třeba flamenko, mm-hmm. nebo naopak balkánská muzika. A začal jsem potkávat ty muzikanty. Jak jsem tam tu mysl otevřel nebo nasměroval, tak najednou tady jsem potkal jednoho, tamhle druhého.
3: No ale zároveň jsem zúčastnil několika studijních pobytů, workshopů všelijakých v západní Evropě, které se specializovaly na jazz.
4: Přesně tak. Ten jazz to je taková ta platforma, ze kterého to všechno, ve který se to všechno uvařilo. Jako no. Získal jsem jak technický, tak teoretický a praktický pohled na tuhle tu muziku. A když jste vybavený takovým arzenálem, tak už se v podstatě dá pustit do čehokoliv v té hudbě. Mm-hmm. Takže ano, tomu jazzu jsem se věnoval asi nejvíc ve svých mladých letech nebo ve svých studiích. Mm-hmm. Workshopy v Itálii, v Polsku, v Maďarsku. Dokonce teď mám v plánu jet ještě na workshop do Slovenska v únoru.
3: Je tu ještě ta jedna zásadní věc a to je to komponování.
4: No.
3: Protože ty jsi skladatel, to jsem zapomněl říct v tom úvodu, ano. Samozřejmě ty všechny ceny jsou především za tu tvoji, nebo nejenom, ale do značné míry za tu kompoziční práci.
4: No a to je právě to, proč jsem nazval tu svoji první desku Invisible World. Protože já jsem začal díky...
3: Co je na tom skládání neviditelného?
4: Neviditelného, no já jsem totiž objevil nový svět úplně v sobě. A aha. Já jsem tu, jak jsem byl obklopený tím jazzem a jak jsem říkal, tu latinskoamerickou hudbu jsme dělali s Ondřejem Kabrnou a tak pak přišel moment na vyšší odborné škole vlastně, která se tam tenkrát pod Ješkárnou založila, že jsme měli poprvé v mém životě předmět kompozice. Mm-hmm. A na tu kompozici jsme dostali tenkrát čerstvě vrativší se Beatu Hlavenkovou z Ameriky.
3: Ano.
4: Tenkrát se vlastně asi to bylo pár měsíců, co se vrátila se svým manželem
3: ze Spojených států
4: a vlastně okamžitě jí tehdejší vedení povolalo na vošku a právě Beatka vyučovala kompozici, no a měli jsme začít psát. Já jsem vůbec netušil, jako, co tady na tom předmětu budu dělat, já budu, ježišmarja, budu psát, já nemám co napsat, já nemám co říct. Teď já jsem sešnovej hráč tady prostě po klubech s různýma kapelama, projektama. No ale ono se začalo něco otvírat, tak přes po prvních jako pár nesmělých takových hodně jazzově laděných kompozicích se začal otevírat právě nový neviditelný svět, pro mě neviditelný. A začaly se objevovat melodie, které mě nějakým způsobem jako uspokojovaly, je hrát, je poslouchat, sedět si s nima u toho piana, trávit s nima čas. A byl to vlastně úplně jiný svět, nebo úplně. dost jiný svět, než se kterým jsem se jako hudebník do té doby setkával na pódiích, nebo jo, že to nebyl vlastně úplně jasný, čistý jazz, nebo moderní jazz, nebo nějaký hard bop, nebo já nevím, v čem jsem tenkrát jel jako muzikant, a začal se prostě otevírat nový svět, tak proto jsem to nazval Invisible World, tu první desku, a tam to celý začalo.

0: Já si myslím, že se tam promítnul ten jazz a potom nějaká vášeň jako ze světa jako songwritingu nebo písničkářství, řekněme. Ať už českýho, já jsem měl strašně rád Zuzanu Navarovou, nebo mám, teď jsem jí jsem poslouchal cestou, jsem do rozhlasu zrovna, starý desky, prostě Barvy všecky a to jsme strašně poslouchali, nebo já jsem to strašně
1: poslouchal. Trošku taky ovlivněná trošku hudba.
0: Ano, přesně tak. Zuzana měla velmi blízko k té latinské Americe, mimo jiné Ivan Gutierrez mi křtil moji první desku, dokonce.
1: Její partner hudební.
0: Přesně tak. A k té kompozici jenom ještě, ono to mělo potom vývoj na akademii v Berlíně, kam mě vzali, když jsem dostudoval tady v Praze všechno, tak jsem si dal pár let pauzu a vlastně jsem se pak rozhodl přihlásit se na Jazz Institute do Berlína. A to bylo jenom o kompozici a jenom o vytvoření vlastně projektů autorských.
1: No a ani tam nedošlo k nějakému bližšímu kontaktu s tou vážnou?
0: Moc ne. Ačkoliv ten projekt, který jsem vlastně tenkrát realizoval, to byla deska s projektem Pente, tak tam, protože tam vlastně byly smyčce a dechy, byl to takový kvintet, tak řekl bych, že spíš to bylo, ano, nějaká fúze s tou vážnou hudbou možná tam proběhla, ale větší procento asi bylo z toho světa moderního jazzu, nebo tenkrát současného jazzu a severské hudby taky. Já jsem měl taky hodně rád, tenkrát to jsem zapomněl zmínit, kromě toho, řekněme, songwritingu, písničkaření, jazzu, tak jsem měl taky několik silných let s hudbou z Norska, ze Švédska a inspirací tohohle typu. Dokonce jsem jednou se přihlásil do takového programu, kde hledali učitele někam do severního Norska. A já jsem jako úplně, ježiš, mě bylo asi 28. Jsem se tam tak jako přihlásil, viděl jsem to někde vypsaný a já jsem se dostal až do úplně finále, kdy vybírali mezi třema lidma, kteří tam pojedou asi na rok a půl na stáž, prostě plně placenou, jenom proto, aby ten člověk oživil místní hudební
1: někdy za Polárním kruhem až?
0: No to a tam zase tak daleko to nebylo, ale bylo to hodně severně, ale mě úplně fascinovala ten přístup jejich. My po vás tady vlastně nic nechceme, jenom tady buďte k dispozici té scéně, která tady je.
1: Ano.
0: Jo, trošku oživit prostě, jo? A můžete vzít rodinu, koho chcete, prostě my vám to zaplatíme.
1: Říká ho z dnešních hovorů Tomáš Liška, hudební skladatel, zároveň kontrabasista a šéf ansámblu, který právě posloucháte.

0: už strašně dlouho hrajete v tom kvartetu, to znamená ty dohromady s bubeníkem Kamilem Slezákem, pocházejícím z Moravy, čili to je český hudebník, byť studoval a potom ještě i vyučoval v Rakousku, ale hlavně tam máš dva balkánské spoluhráče, což je turecký virtuos na housle a také ale je hráč na mandolinu Efe Turumtaj a ze Srbska Nikola Zarič, což je fantastický akordeonista. Už o akordeonu jsme jednou mluvili, tedy o bandoneonu, ale on hraje na opravdový akordeon, ten klasický. No ale jak jsi vlastně tyhle ty virtuóze, jsou to fantastičtí muzikanti, jak jsi je vůbec potkal? A měl jsi vlastně touhu hrát tedy hudbu, nebo respektive nějakým způsobem komunikovat s balkánskými muzikanty konkrétně? Hmm. Nebo to byla náhoda?
1: To byla náhoda. Ten projekt Invisible World, který vlastně vznikl s tou deskou v roce 2009, na který tyhle muzikanti ještě nejsou, tak jsem ho vlastně pak nějak ukončil, utěšil, odehráli jsme asi 4 roky nějakých koncertů a věnoval jsem se jiným projektům a pak vlastně jsem měl už dlouho nutkání, takovou vnitřní touhu znova to obnovit, ale v jiné sestavě trošku. A čekal jsem na ten impuls, na tu správnou chvíli. No a ta přišla, když jsem se, ono to zní tak trošku neuvěřitelně, ale ta chvíle přišla, když jsem byl pozván, to byl asi rok 2015, do projektu na Slovensku, do flamenkového projektu na Slovensku.
0: Nikoli v Andaluzii.
1: A tam jsem potkal akordeonistu Nikolu Zariče. Jo? Já říkám, že to je takový podivuhodný, že na Slovensku vznikl úžasný flamenkový projekt, do kterého jsem byl pozván, ale ono v Čechách i na Slovensku máme hodně silnou a dost dobrou flamenkovou komunitu, jako muzikantů.
0: V Brně existuje festival například.
1: Přesně tak, jo. Takže byl jsem tak jako pasivně ve styku se skvělým, fantastickým kytaristou Stano Kohoutkem, který má vlastně nick Moreno de Triana. Mm-hmm. A on žil několik let právě v Andaluzii a doprovázel, jezdil po celém světě prostě se Španělama jako doprovodnej prostě s tanečníkama, se zpěvákama, jako flamenkový kytarista prostě. Kluk z jižního Slovenska, jo. A ten mě právě přizval do tohohle projektu, takže jsem neváhal. Udělali jsme prostě nějakou nahrávku, skvělý koncerty, trvalo to asi 2 nebo 3 roky, tahle spolupráce. A tam jsem potkal Nikolu Zariče, který akordeonistu, který mě naprosto uhranul a on byl ten impuls k tomu, že hele Niko, já tady plánuju obnovit tuhletu kapelu a prostě já ti potřebuju a uděláme to.
0: No a Efe Turumtaj?
1: Efe Turumtaj, to už byl jenom krůček, protože tihle dva, Efe Turumtaj a Nikola Zarič, hráli, nebo možná ještě občas hrajou, jako duo. Mají svůj repertoár, žijou oba ve Vídni, takže když natáčeli, myslím, že svoji druhou desku jako duo, tak mě pozvali na natáčení, to bylo zrovna v tomhletom období, v rámci několika měsíců, tak mě pozvali jako hosta asi na 3 písničky. A já jsem se tam seznámil poprvé s Efe Turumtajem, houslistou, a nám to strašně fungovalo jako po té lidské hudební stránce samozřejmě od prvního momentu, takže já jsem jako okamžitě ho oslovil a dali jsme to dohromady, takovýhle základ.
0: Ta kapela už takhle existuje, jak jsem to vyjmenoval, víc než 10 let, jestli se nemýlím, těch desek máte celou řadu, 2 dostali tu cenu Anděl, ostatní všechny byly nominované na tu cenu. To jsou sice ty kompozice převážně tvoje, i když občas někdo něco taky napíše. Mají sice pevný tvar, ale nicméně vy už jste v tak pokročilém stádiu vývoje, že hodně improvizujete. Mm. Ale jak se vlastně cítíš v tom, že oni jsou z té jiné hudby, z té balkánské hudby a je to samozřejmě v každém jejich projevu cítit?
1: No, to právě mně se líbí strašně. Mně se líbí, když ty muzikanti tam vnesou ten svůj naturel nějaký. I Daniele Di Bonaventura, jo, Ital, se kterým jsme hráli tu první desku, tak tam vnesl prostě zase svůj language nějaký mateřský a mě to hrozně baví, že já můžu napsat melodii, jednoduchou melodii a kluci mají naprostou svobodu v tom, jak ji zabarví, jak ji okoření a to se mi na tom strašně líbí, že mají prostor, já jim ho dávám, oni ho využívají, ale nezneužívají. Mají prostor prostě vnést tam tu svoji kulturu a to svoje koření. Já tomu říkám koření, no, protože nenapadlo mě lepší slovo.
0: Přičemž oni oba dva, jak Nikola, tak FM, nemají nějaký s jazzem nějaké větší zkušenosti?
1: Nikola ne, ale Efe Turumta je houslista, jo. Ten vlastně vystudoval akademii ve Vídni, která byla vlastně jazzovo-klasická, nebo klasicko-jazzová. Nějaký procento toho jazzu tam rozhodně bylo a klasiky taky. Takže ten je vzdělaný v obou žánrech nebo typech hudby a do toho mají prostě ještě velmi silně si udržují ten kontakt s tou svojí kulturou, s tou tureckou a balkánskou, protože oni vlastně, jejich živobytí v té Vídni je to, že hrajou svoji muziku. Oni občas jsou pozvaní do nějakých jazzových nebo crossoverových projektů, ale 90% těch aktivit je, že hrajou anebo učí tu svoji mateřskou muziku. Takže oni jsou furt non-stop v kontaktu s tou hudbou. No a dokážou prostě libovolně přecházet z toho, řekněme, evropštějšího stylu hraní do toho jejich. Mm-hmm. Jo, naprosto flexibilně a já jsem za to strašně rád.
0: Jinak ten projev byl vysloveně šťastná záležitost, nejenom proto, že se ti v něm výborně daří se realizovat autorsky i hráčsky, ale vlastně to má i obecný úspěch. Je to taky skutečně výjimečná záležitost zdaleka nejenom na české scéně, ale řekl bych i v celé Evropě, ale vy jste dokonce i hráli mimo Evropu, pokud myslím nějaké japonské turné, že máte za sebou. A všude je to zřejmě velmi kladně přijímáno.
1: Všude je to stejný, přesně tak. lidi jsou z toho nadšení, posluchači jsou z toho nadšení, protože nám se na pódiu, jak nám to funguje lidsky a i hudebně, tak my jsme na sebe neustále při té hudbě napojení. Nekoukáme do not, prostě už to známe z paměti ty věci, nebo se to rychle naučíme z paměti, aby jsme nepřišli o ten oční kontakt a o to napojení na stage. Protože díky tomu fakt vznikají, my jsme naprosto uvolnění a vznikají díky tomu věci v ten daný moment. Jak jsi říkal, hodně improvizace. Ty písničky už známe, nebo když zařadíme novou, tak ji rychle zase si ohrajeme. A pak začne to zajímavý právě, že ty písně dostávají nový kabát přímo na stage, přímo v ten daný moment. To mě strašně baví s klukama. Můžeme se vlastně pustit, do čeho chceme.
0: Máš dojem, že se od toho, řekněme, já nevím, kdy přesně jste se dali dohromady takhle v tom kvartetu.
1: 2015.
0: Čili víc než 10 let, to jsem říkal vlastně správně, že se to nějakým způsobem vyvíjí vysloveně, že ta hudba se mění, nebo víceméně, že se spíš do sebe jako víc dostáváte do takové jako interakce?
1: Asi od každého trochu. Jo, ta hudba má samozřejmě vývoj, já už teďka taky píšu, když přinesu novou písničku, tak už je to zase trošku něco jiného. Tady s tou poslední deskou, kdyby si srovnal naší první desku z roku 2016 s touhle poslední, tak už je tam možná míň toho jazzu, je to víc, řekl bych, možná i do toho jako songwriterského, řekněme, světa, do toho písničkářského, ačkoliv třeba víc pořád v instrumentální podobě, ale už to má charakter těch písniček daleko víc, než to mývalo dřív. Takže já mám nějaký vývoj, kapela má určitě taky nějaký vývoj, nebojíme se skutečně jako nabídnout si úplně cokoliv, jako ode zdi ke zdi, fakt jako přijít s úplně třeba hloupým motivem a vytěžit ho, jo, a nakonec zjistíme, že hloupý motiv zafungoval daleko
0: schytřel.
1: Líp. Schytřel. A funguje daleko líp, než vysezená melodie nebo vysezený nějaká kompozice.
0: Říká host dnešních hovorů, skladatel, kontrabasista, baskytarista, kapelník Tomáš Liška, díky mnohokrát za návštěvu.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrad.
2: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
2: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: půl třetí.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. 2 z nich už úřady vydali do Spojených států a o 2 dalších se jedná. Muže čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Ropa na světových trzích zase zdražuje. Severomořský Brent přeskočil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Soud v Sýrii udělil bývalému syrskému prezidentovi Basharu Asadovi trest smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Podle rozsudku je spáchal za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Sesazený prezident u soudu nebyl. Před 2 lety utekl do Moskvy, když jeho režim svrhli povstalci. V čele Sýrie teď stojí její vůdce Ahmad Šara. A v Česku přibývá tras pro jízdu na koni. Například v okolí brněnského Ořešína je nově vyznačených přibližně 20 kilometrů. Lidé mají na výběr stezky pro kratší výšťky na hodinu i pro celodenní putování. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve 4. předkole Evropské ligy bude Crvená zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl v 3. předkole Ligy mistrů. Západočeši začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni.
7: Chodec na D11 u Hradce Králové a omezení na D1. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy dávejte pozor za sjezdem na Nový Bydžov. Hlásíte, že se v okolí 86. kilometru pohybuje na vozovce chodec v odstavném pruhu a není dobře vidět. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce. Na místě probíhá vyšetřování nehody a zatahují tam záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. Na dálnicích jinak nemáme hlášené žádné nehody a provoz je tady plynulý, a to i v místech tradičních omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc jasná, teploty klesají na 11 až 7 stupňů, ale minima v údolích můžou padat až k 5 stupňům a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě do 25 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Co říkají průzkumy voličských preferencí? Velké strany se mění. Zajímavosti ze senátních kandidátek. Američané na Kubě nebo ohlédnutí za životem a dílem Vladimíra Párala. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
5: Názory a argumenty.
8: Do sněmovních voleb ještě zbývá hodně času, ale také už nějaký čas uplynul od těch posledních a voliči hodnotí výkon vlády i opozice. Co říkají průzkumy? Podle agentury Median by v červenci zvítězilo hnutí ANO se ziskem 34%, podobně jako v předchozích průzkumech. Posílil ale opoziční STAN, který se z 15% vzdálil od třetí ODS, která má podporu 12% voličů. Pod 10% se pohybují Piráti i SPD. Vládní motoristé by nepřekonali 5% hranici. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Petře, co tedy z toho výzkumu vlastně vyplývá?
9: Tak vyplývá z něj samozřejmě hodně věcí, jak to u průzkumu bývá. To, co zaujme, je, že ANO má opravdu setrvalou podporu voličů, která se časem téměř nemění a vlastně nyní by ho volilo stejně velké procento, tak to je potřeba zdůraznit, občanů jako ve volbách. Což u jiných stran tak úplně neplatí. Ty jsi hovořil o tom, že opoziční hnutí STAN stouplo a to je také jediné vlastně hnutí nebo jediná politická síla, která oproti volbám si připsala nějaké preference navíc. K volbám by totiž šlo o přibližně 10% voličů méně, což je stejné, jako bylo při minulém průzkumu, ale ukazuje to, že přece jenom další voliči nejsou spokojeni s politickou situací jako takovou. Poměrně dost se toto týká právě pravicové opozice. Koalice Spolu, bývalá koalice Spolu, získala ve volbách 23% hlasů. Nyní ovšem ta situace je úplně jiná a to především pro ODS, která byla lídrem této koalice a hlavní stranou minulé vlády. Nyní by ODS podle tohoto průzkumu získala pouze 12% hlasů, přitom další dvě strany, TOP 09 a KDU ČSL, mají něco přes 3%, 3,5%. To znamená, dohromady by koalice Spolu dnes získala 18,5% hlasů přibližně, což je samozřejmě výrazně méně, než bylo ještě při volbách. A pokud tedy ODS doufala, že když se v uvozovkách zbaví svých partnerů v rámci koalice, že tím získá, tak tady se ukazuje, že tím nezískala. Rozhodně naopak ještě jí ubralo hnutí Naše Česko, bývalého právě hejtmana za ODS jihočeského Kuby, které nyní má v preferencích přibližně 3,5% hlasů. Další voliči ovšem ODS odešli ke STANu právě, kde možná tam je vidět ten nárůst. Takže je asi přece jenom nyní na mostcích v ODS, aby se zamysleli, zda ten jejich krok byl správný. Na druhou stranu přece jen opozice celkově voliče nyní nedokáže přesvědčit a zároveň nemá příliš výrazné osobnosti. Jak ukazují další průzkumy, jeden z nich byl zveřejněn včera, další byl už na konci minulého týdne a byl poměrně široce medializován. Oba jsou to průzkumy, které si zadali Novinky u agentury NMS a právě v tom z minulého týdne bylo velké překvapení, že respondenti za nejvýraznější postavy opozice označili Petra Pavla, prezidenta, a pak Andreje Babiše, předsedu vlády. Tam samozřejmě na to má svůj podíl i to, že Andrej Babiš i jako předseda vlády vystupuje neustále především jako předseda protestní strany. Když se podíváme na jeho vystoupení, nejsou tolik o vládnutí, jako spíše o vymezování se vůči ostatním. A to samozřejmě potom i vybízí, dejme k tomu, k pohledu na něj, jako na opozičního politika. Ale hnutí ANO nyní bude stát přece jenom před takovou výzvou, která do budoucna může být vážná, protože Andrej Babiš je nespochybnitelně jednoznačný lídr a vlastně ty postavy hnutí další vedle něj jsou silně potlačené. Andrej Babiš je ovšem už nyní nejstarší premiér zemí Evropské unie a věk prostě nezastavíš, takže uvidíme, kam i toto povede.
4: Říká Petr Švárc, kterému tímto děkuji. Nashledanou.
9: Díky, naslyšenou.
8: Všechno se mění, i česká politická scéna a politické strany. Všiml si toho také náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
10: Odchází jedna politická generace. Takto před časem oglosoval expremiér Petr Fiala střídání lídrů ODS v Brně. Jeho slova ale lze vztáhnout také na Prahu, a to i v souvislosti s dalšími subjekty, zejména s hnutím ANO. Komunál je pro strany, které nestojí o jepičí život, grunt. Tam si testují jak lojalitu voličů, tak zajímavé tváře, jež mohou postupně dobít i celostátní politiku. O dvou největších městech v republice navíc slýcháme, že řídit je představuje něco podobné jako řídit ministerstvo. Jde zkrátka o obrovské kolosy, jejichž správa vyžaduje kompetenci i politický cit. Hnutí ANO v různých typech voleb těží především z obliby Andreje Babiše. V jeho stínu zůstávají starostové, primátoři i hejtmani. Původního pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa, jehož dohnala záliba v hromadění bytů, vystřídal místo starosta Prahy 4 Jan Hušbauer. O předpokladech jednoho i druhého se toho ví málo. K politickým hvězdám mají daleko. Nejsilnější vládní strana spíš minimalizuje rizika a v metropoli cílí na roli juniorního koaličního partnera, jenže žádnými extra jmény ohromovat nemusí. Ani brněnská sázka Babišovců na nevýrazného poslance a šéfa pěstírny léčivého konopí Václava Trojana nepůsobí příliš odvážně. Co ale taky chtít, když hnutí prošlo ve městě pod Špilberkem dvěma těžkými krizemi, souvisejícími s nenechavýma rukama některých zastupitelů. To ODS v Brně usoudila, že ji po kontroverzní éře Pavla Blažka a jeho spojenců Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové pomůže leda obrat o 180 stupňů. A tak občanští demokraté, jejichž dlouhé prsty po celá desetiletí sahaly dál, než vyplývalo ze svěřeného mandátu, postavili do čela radniční kandidátky nestraničku, dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou, která měla dosud blíž k aktivismu než k politickému rutinérství. Však taky poté, co byla představena, předvedla, že se v minulosti partaje, kterou má reprezentovat, vyzná jen velmi málo. Pro ODS to v Brně otevírá cestu ke středovým partnerům. O to též stojí i v Praze. V ní si ale věří natolik, že vsadila na zkušeného straníka, prvního místopředsedu Tomáše Portlíka. I to je ale generační změna. Jestliže na končícího občanskodemokratického primátora Bohuslava Svobodu budeme vzpomínat jako na uspávače hadů, je neposedný a ambiciozní Portlík jeho naprostým protikladem. Používá ostatně retoriku, která sluší spíš městské opozici než straně ověnčené primátorem. Řetězem. Portlík si získal autoritu, co by starosta 9. městské části. Na magistrátu by patrně uměl spolupracovat s kýmkoliv, včetně hnutí ANO. Zároveň by si ale měla ODS uvědomit, že pokud zůstane tahounem města, může se primátor stát jejím nejviditelnějším politikem, od něhož bude mnohé očekáváno i na centrální úrovni. Je na to připravená? A ukrývá Portlíkova torna i jinou maršálskou hůl než jen tu komunální? Personální zemětřesení se týká nejen ANO a ODS. V Praze třeba zkoušejí novou lídrini i Piráti. Také v řadě krajských měst nezůstane kámen na kameni. Otázka však je, zda sekretariáty spíš netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek i ve vzdálenějším horizontu. Nejde přece o to kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
8: Říká Lukáš Jelínek. Senátní volby nepřitahují takovou pozornost jako ty sněmovní, ale měly by. Třeba už jen kvůli nejrůznějším zajímavostem, které lze pozorovat při nominaci kandidátů. Slovo má Ondřej Konrád.
11: Před 4 roky se zdálo nepochopitelné, že tehdejší Fialova vládní koalice otevřela na Kroměřížsku do široka dveře do Senátu paní Zvěrtek-Hamplové, samotné se hlásící k nálepce dezinformátorky. Letos ale bude k uspatření cosi zcela unikátního, neboť v prvém kole voleb do horní komory budou proti sobě stát kandidáti současných vládních subjektů snad ve všech 27 obvodech. Neboť si podle místopředsedy Havlíčka nemůže ANO, co by, cituji, nejsilnější strana v Česku dovolit nemít své kandidáty. A zatímco motoristé na Senát zcela rezignují, protože do něj nemají koho vyslat, Šéf SPD Okamura, ještě před pár dny hovořící o zhruba 20 kandidátů, je nakonec snad na truc, bude mít patrně také všude. Krach rokování s Babišovým hnutím bere přitom věcně, byť se o něm vyjadřuje skoro poeticky. Jak čas plynul, tak to vyplynulo. K čemuž prozaicky dodává, že největší šance by logicky měly společné kandidátky, na to nemusíte být žádný myslitel. A nevyjadřuje se ovšem k tomu, že někteří reprezentanti ANO údajně nechtěli jít do voleb, co by zástupci všech vládních stran. Dodávám, že motoristé hodlají koaliční kandidáty aspoň podporovat, pokud se tedy navzájem nevybíjí už v prvém kole. A ještě, že SPD nemá žádného senátora, zatímco ANO drží 12 křesel a klub má dokonce 15 členů, posílený mimo jiné o už zmíněnou Zvěrtek Hamplovou. Tentokrát je to vůbec zajímavé. Například hnutí Stačilo sice volá po likvidaci senátu, a to kvůli, cituji, roli, jakou hraje v českém politickém systému, ať už to znamená, co chce, ale je prý, opět cituji, potřeba dostat do této instituce politiky a političky, kteří budou skutečně bránit zájmy dolních 10 milionů a přitom aktivně korigovat nejhorší tendence. A tak Stačilo podporuje 3 takové osoby. Advokátku Kláru Samkovou, která už se mnohokrát zkoušela probojovat do nejrůznějších institucí a funkcí, včetně prezidentské, aniž je však chtěla rušit. Což neplatí o rovněž za dezinformátorku považované Petře Rédové, kandidující právě proto, cituji, aby byl v Senátu aspoň jeden člověk, který bude usilovat o jeho zrušení. No a konečně Jiřího Kobzu, dlouholetého a celkem známého poslance SPD, jehož ale před loňskými sněmovními volbami neznámo proč vypudil z hnutí snad sám Okamura. Navíc se ukázalo, že před lety se právě rozvádějící Kobza zanechal v autě zamčené 2 psy, kteří na slunci uhynuli, což v psomilovném národě nejspíš není zapomenuto. Stejně jako objednávka zastřelení hafíka přítelkyně, rovněž právě rozváděného manžela poslankyně ANO Margity Balaštíkové, která kvůli tomu musela z politiky zmizet. Ale asi má dojem, že po roce od skandálu nadešel čas k návratu, o který usiluje v Uherském Hradišti v čele uskupení s příznačným názvem Odvážné Česko. Čímž ovšem výčet pozoruhodností letošních voleb do horní parlamentní komory nekončí, ale o dalších zase příště.
8: Uzavírá Ondřej Konrád.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Podivuhodné sepětí mezi Spojenými státy a Kubou, jakkoliv rozdílnými co do historie nebo velikosti, je těsné. A dá se očekávat, že se brzy začne psát nová kapitola. O čem bude? Nad tím uvažuje Eduard Freisler ze Seznamu zpráv.
12: Ani Irán, ani Rusko nebo třeba Severní Korea. Největší hrozbou pro Spojené státy je Kuba. Tvrdí to ve své 100-stránkové zprávě americké ministerstvo zahraničí. Její autoři přitom používají bombastická slova skoro až fantastických rozměrů. Kuba má stále za cíl s pomocí panamerické marxistické revoluce vymazat USA z povrchu zemského. Stojí třeba hned v úvodu této zprávy. Mám při čtení tohoto dokumentu pocit, jako by jsem žil hluboko v 70. letech minulého století. Fidel Castro tehdy opravdu proti USA potažmo západu bojoval, jak se dalo. Měl po ruce špiony, vojenské kontingenty a nakonec i mašinérii propagandy. Do osidel jeho rajského světa spadly tisíce aktivistů ze západu. Mohl se přitom opřít o Sovětský svaz a jeho peníze. Ale dělat z Kuby stejné monstrum v roce 2026? Z ostrova, který je zdevastovaný na těle i na duchu? Z ostrova, kde jeho obyvatele trápí každodenní výpadky elektřiny, takže ve vedru za společnosti komárů nemohou už měsíce pořádně spát? Kde lidé hladoví a nemají pohonné hmoty, aby se vůbec někam přemístili? Jedna moje kamarádka, která žije ve Staré Havaně a bezesné noci tráví tím, že pálí kartony od vajec, protože kouř prý na dotěrné komáry zabírá, mi před pár dny s velkou dávkou ironie řekla následující. Ať si na nás dají Američané pozor, protože tady jsou strašně, ale strašně nebezpečná lidská zombie. Více než nějaká americká zpráva o stavu kubánské revoluce, v ní

0: snaha očernit americké liberály. Zpráva explicitně spojuje kubánský režim s progresivními politiky, úředníky a aktivisty. Castrův režim prý dokázal infiltrovat nakonec celou demokratickou stranu, tvrdí autoři reportu. Takzvanou rudou hrozbu přitom republikáni v posledních dekádách použili hned několikrát. Stačí připomenout hon na čarodějnice ze 40. a 50. let, kdy republikán Joseph McCarthy viděl komunisty snad v každém levicově smýšlejícím člověku v USA. Byla to ostudná hodina pro svobodomyslně smýšlející Ameriku. A i dnes po téměř 80 letech vládní úředníci opět montují monstrum, aby strašili. Tentokrát na ostrově, který sice v minulosti napáchal hodně zlého, dnes už je ale pouhou karikaturou sebe sama. Je to ostrov, kde nečekají oddané lidové milice provolávající slávu vůdci a revoluci, ale unavení, hladoví a vystresovaní lidé, jejichž největším snem a starostí je sehnat větrák.
1: Konstatuje Eduard Freisler. Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Za jeho životem, dílem a významem se ohlíží spisovatel a publicista Karel Hvížďala.
2: Celý život jsem psal romány o vztazích mezi mužem a ženou. Láska je moje ústřední téma. Mariánsko-lázeňská kolonáda nabízí příležitost k nenucenému seznamování. Zinscenoval jsem tam kvůli tomu hru. Nabízeli jsme růže tří barev, žluté, bílé a rudé. Ženy si měly vybrat květinu, která je reprezentuje. Kdo přijel do lázní, aby tu prožil nezávazný románek, ten si měl vzít do ruky žlutou růži. Kdo sem přijel, aby tu poznal lásku svého života, ten si měl vzít bílou a červená růže znamenala ještě tuhle noc. Původně bydlel Páral v Ústí nad Labem, kde pracoval v chemofarmě, zabýval se tam vývojem sexuálních hormonů. Tuhle příhodu z Mariánských lázní, kam se zrovna přestěhoval, vyprávěl často. Já ji slyšel poprvé, když jsme spolu besedovali na knižním veletrhu, který se konal v kongresovém centru. Stěžoval si tam, že jeho hra s růžemi byla neúspěšná. Lidi odmítali si hrát. Úspěch ale měly jeho knihy, o nich by se při troše pábení dalo říci, že byly právě o takových hrách. Své postavy pozoroval jako lékař výsledky pokusů na myších. Tím se lišil od vykonstruovaných uměle laskavých příběhů. Prodal přes 3 miliony výtisků svých 21 knih a 7 z jeho titulů bylo sfilmováno. Do roku 1989 se nové knihy dostávaly na trh každý čtvrtek a pokud měl vyjít nový román od Párala, tvořili se v 60. letech před knihkupectvím již od brzkého rána fronty. Ovšem i jeho bravurní pokusy a hry, které testovaly postavy v překvapivých situacích a odhalovaly obecně panující nudné stereotypy a útoky na identitu, za normalizace narazily. Páral musel kličkovat a stal se z něho zdrženlivý profesionál. Podlehl podruhé. Podle Cibulkových seznamů byl již jako student spolupracovníkem STB. První knihu sepsal ve 30. letech, vyšla o 2 roky později v roce 64 a jmenovala se 6 pekelných nocí. Vydal ji pod pseudonymem Jan Laband. Ale už tato první kniha je o lásce. Hrdina sní o tom, že bude milovat vysněné děvče. Často suchý popis vášnivých představ mladého muže je zdrojem Páralova humoru, který nabral eruptivní povahu až v dalších knihách, které již publikoval pod svým jménem. Připomeňme alespoň soukromou Vichřici z roku 1966, Katapult z roku 67 a Milenci a vrazi z roku 69, která byla brzy zakázána. Místo, aby se četla, o jejím hrdinovi, dravém a ambiciozním manipulátorovi Borku Trojanovi se hovořilo po hospodách. Tyto knihy představují Páralovo nejúspěšnější období. Tituly Profesionální žena z roku 1971 a Mladý muž a bílá velryba z roku 73 již poznamenala normalizace. Byly krotké, neměly křídla, i když tehdejší bídě přesto vyčnívali. V 80. letech, protože s nimi nebyl sám

0: Okojen změnil žánr. Napsal 4 sci-fi romány. Mimo jiné Romeo a Julie 2300 či Země žen. Knihy vydané po roce 1989, jako třeba Decameron nebo Láska v Praze či Profesionální muž, když se otevřel knižní trh do Kořán, už ztratili svou výjimečnost. Sexuální tematika a hledání všech možných rozkoší nebylo už jediným svobodným projevem, jako tomu bylo v uzurpovaném světě. Ve stáří našel ničím nepodmíněný rizí štěstí v Józe. Vladimír Páral se narodil v Brně v rodině prvorepublikového plukovníka generálního štábu a legionáře. Vystudoval gymnázium a na technice chemii. Zemřel 10. srpna 2026 v den svých 94. narozenin v Chebu.
1: Hovořil Karel Hvížďala. Pěstujte zelí a nelikvidujte kopřivy, budete za to odměněni. Nevěříte? Možná vás přesvědčí spisovatelka Iva Pekárková.
2: Můj skoro manžel Ká před 2 lety, kde si splašil 4 sazeničky zelí. S nadšením je zasadil na zahrádce za naším kostelem a těšil se na úrodu. Zelí rostlo jako z vody, ale jen do výšky. Listů na něm bylo pramálo, nemělo cenu je sklízet. Pak všechny 4 rostlinky vykvetly a Ká usoudil, že zelné farmaření není jeho forte. Zároveň jsme si ale všimli, že některé listy jsou značně ožrané a na jednom z nich jsme objevili skupinku roztomilých housenek. Byly to housenky bělázka zelného. Samička nakladla vajíčka přesně na tu rostlinu, po které ji kdysi pojmenovali. Jasně, že jsme tam housenky nechali. Když si my lidé na zelí nepochutnáme, proč by si nemohl pochutnat hmyz? I letos zelí zůstává na místě. Vykvetlo, vyrostlo na něm 5 lístků a na těch si pochutnali housenky běláska. Teď nám pod okny poletují nejméně 4 krásní bílí motýly, tančí v mírném letním vánku a vypadá to, že hledají partnery, se kterými by mohli splodit další potomstvo. Pochlubila jsem se housenkami i dospělci bělásků na zahrádkářském webu. A víte co? Profesionálnější pěstitelé zelí a jiných plodin, než je můj skoro manžel Ká, nám nezačali okamžitě radit, jak je máme pozbírat, čím je postříkat, zkrátka jak se jich zbavit a jak zajistit zelí proti dalším bělásčím útokům. Psali. Krásné housenky. Já jsem je měl taky, na lichoře Řišnici. 5 rostlinek trochu ožrali, ale co, vždyť něčím se živit musí. Psali. Mě stihli sežrat úrodu, než jsem se vrátila z dovolené. Neměla jsem z toho radost. Ale když teď vidím ty motýly, tak krásné, tak elegantní, dělá mi to dobře na duši. Psali. Klobouk dolů, že jste se housenek nepokoušeli zbavit. Znám lidi, kteří by to udělali. Pro trochu žvance by zbytečně zabili živé tvory. A víte, jak málo je dnes v Anglii hmyzu? Sotva čtvrtina oproti tomu, kolik ho bylo před 20 lety. Ká přehodnotil své zahradnické pokusy. Už si nemyslí, že je mizerný zelný farmář. Je z něj farmář, který s hrdostí pěstuje potravu pro housenky. Usoudil, že bělásci zelní těch 5 ubohých lístků potřebují víc než my. A když jsme na zahradě viděli babočku kopřivovou, zaradoval se, že kopřivy, které rostou na opuštěném chodníčku za domem, nezlikvidoval. Předtím si myslel, že je na to líný. Dnes ví, že zatím byla touha chránit přírodu. Tu, co nám v Londýně ještě zbyla.
1: Uzavírá Iva Pekárková nejen svůj fajeton, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sucho v Česku se dál prohlubuje, letos zatím spadlo nejmín srážek od roku 1961. Libanon jako první arabská země ruší trest smrti. Český kladivář Myslivčuk byl na mistrovství Evropy čtvrtý. A dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Letošní rok patří v Česku zatím těm nejsušším od roku 1961. Většina stanic hlásí nejmíň srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek, například na Svitavě, ve Svitavách je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
5: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
4: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat. Teploty mají stoupat a minimálně do víkendu nemá ani pršet. Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizballáh. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila. Rusko po víc než 4 letech propustilo z vězení bývalého amerického vojáka Roberta Gilmana. Informoval o tom americký prezident Donald Trump. Tvrdí, že jeho propuštění vyjednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten měl udělit milost z humanitárních důvodů s ohledem na zdravotní stav vězně. Gilman byl ve vězení od roku 2022 kvůli tomu, že údajně v opilosti napadl policistu. Oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou potrvá až do října. Silničáři plánují práce rozdělit do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podrobnosti dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
6: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990.
4: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Čeká je přesun rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk byl na mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupně vítězů. Ve svém prvním velkém finále byl 4. výkonem 79 metrů a 42 cm a k medaili mu scházelo 7 cm. Dálkař Petr Meinl-Schmidt pak skončil 8., když předvedl 781 cm, ale po 2. pokusu už neskáká kvůli svalovému zranění. Po závodě tak měl 20-letý atlet smíšené pocity.
7: To místo se hodnotí dobře, už teďka 8. místo mezi Evropany je jako super, jenom mě trošku mrzí ty výkony v kvalifikaci i teďka ve finále. Vím, že jsem měl o dost navíc a i ten 2. pokus s tím přešlapem to ukázal, že můžu jako skákat dál. Mrzí mě hlavně ty číselné výsledky, ne úplně to umístění.
4: Soutěž dálkařů vyhrál na mistrovství Evropy po 4. v řadě Erek Tentoglu.
8: Omezení na D1 u Kamenice a uzavřená Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor v tunelu Radejčín. Na 59. kilometru je pro defekt odstavený přívěs, projíždí se plynule. V Darkovičkách v ulici Jandova vyšetřují nehodu. Poblíž fotbalového hřiště havaroval řidič motocyklu. Na místě zasahují policie a záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noci jasná, teploty klesají na 11 až 7 stupňů, na jihu Moravě může být až 12. V údolích mohou minima padat až k 5 stupňům a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Přes den má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území do 25, na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Chtěla jsem to, co chceme všichni. Lepší život. Takhle jednoduché bývá často rozhodnutí opustit svoji rodnou zemi a odejít do ciziny. S vidinou bohatých výdělků, férovějších podmínek a zářnější budoucnosti. Bez břemen a problémů minulosti. Ta představa vábí tak silně, až člověk často úplně zapomene, že ho nejprve čeká cesta, která bude všechno jen nejednoduchá a zářná. Zejména, když se chcete dostat do Spojených států. A tak nabízí salvadorský novinář Oscar Martínez českému čtenáři pohled z druhé strany. Aniž by migranty obhajoval, prostě je se zápalem zuřivého reportéra sleduje během celé jejich nebezpečné cesty Mexikem. Výsledkem je drsná a dechberoucí literární reportáž s názvem Bestie na migrantech nesejde, kterou v roce 2023 vydalo nakladatelství Absint. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
3: Ex Libris.
9: Od jižní hranice s Guatemalou na severní hranici se Spojenými státy je to přes celé Mexiko vzdušnou čarou zhruba 3000 kilometrů. Google Maps počítají, že trasu lze urazit za 28 dní nepřetržitého pochodu. Tolik času, sil a peněz ale migranti nemají. Naštěstí tu existuje hromadná doprava, autobusy a vlaky. No, naštěstí.
10: Lokomotiva se dává do pohybu. Táhne 28 vagónů. Prudce sebou trhne a pak postupně cukají další vozy od hlavy až ke chvostu, jako při dominovém efektu. Bum, bum, bum. Vagon za vagonem se rozjíždí za silným strojem a migranti se přidržují, kde se dá. Už hodně jich tohle první trhnutí vlaku zmrzačilo. Ti, kteří neznali pravidla bestie, si opřeli nohy o spřáhla mezi vagony, tedy o dvě sešroubované železné tyče opatřené mechanismem tlumícím nárazy při rozjezdu a brzdění. Říká se jim mlýnské kameny. Dominový efekt drncajícího lomozícího vlaku jim rozdrtil nohy jako louskáček na ořechy.
9: Popisuje Oscar Martínez. Jak jste určitě pochopili, jízda vlakem, zvaným Bestie, neznamená, že se posadíte do kupé nebo rovnou do jídelního vozu. Pojedete na střeše. Několik dnů a nocí v kuse se budete držet jen kovové konstrukce, která rozhodně nebyla sestrojena pro osobní přepravu. Při jízdě pouštěmi a horami jižního Mexika se traverzy tu rozpálí do žhava, tu vám k ním přimrznou ruce. A nebudete na střeše sami.
10: Nahoře se usazuje 30 zedníků, instalatérů, elektrikářů, zemědělců, tesařů a zahradníků. Na pár hodin, proměněných ve válečníky kvůli cestě, která už si vyžádala těžko zjistitelný počet životů. Nejblíž k nám sedí dva bratři z vizáží reperů, kteří se po deportaci vracejí do Spojených států, protože je považují za svoji zemi. Bývalý voják, který se chce na severu vrátit k zedničině, a také mladý Saul. Ten zase sebejistě předvádí, jak dobře se na Bestii vyzná. Leze nahoru a dolů, přivazuje si igelitovou tašku na střešní rošt a pak si mezi kolejemi vezme kus kartonu, aby ho sklolaminátová vlákna střechy vagonu nepíchala do zadku jako neodbytní komáři. Všichni čtyři jsou z Guatemaly.
9: Kdy tahle reportáž vznikla, měl Oscar Martínez spolu s kolegou fotografem za sebou na Bestii už 8. cestu. Jak píše, vždycky, když vyleze na střechu téhle kovové housenky, přestanou existovat rozdíly mezi novinářem a migrantem. Oba bojují s únavou, počasím a rovnováhou. Oba se můžou lehce stát cílem loupežného přepadení ze strany mafiánských gangů, jejich spojenců převlečených za migranty, zkorumpovaných převaděčů, strojvůdců nebo migrační policie. Tohle permanentní napětí a čerstvý vzduch, který střešním pasažérům několik dní proudí kolem hlavy, vytvářejí dobrou příležitost pro povídání. Pro novináře tedy ideální místo na sběr materiálu, pokud se mu na vlak podaří nastoupit.
10: Nejdřív si to vyměříš, necháš si držadla vagónu narážet do ruky, abys zjistil, jak rychle jede. Nestačí to vidět, musíš to cítit, jinak se snadno spleteš. Když ti připadá, že to dáš, běžíš asi tak 20 metrů, abys chytil rytmus a držíš se za madlo. Ve chvíli, kdy už máš tempo, přitáhneš se rukama, jenom rukama, abys měl nohy daleko od kol, a pak se zapřeš o schůdek nohou, kterou máš blíž vlaku, aby ti tělo šlo k vagonu, jinak by ses začal motat. Radí mi Wilbur z Hondurasu.
9: Ano, ne vždy lze na bestii nastoupit, zatímco čeká ve stanici. Železniční zřízenci na mnoha místech migrantům brání vstoupit byť jen na nádraží. A tak nezbývá, než si na vlak počkat za jízdy.
10: Jednou jsem to zkusil. Bylo to v Las Anonas, malé osadě mezi Ariagou a Ištepekem. Vlak jel rychlostí zhruba 15 km za hodinu a já jsem udělal základní chybu, která při tomhle startu udělala z mnoha migrantů mrzáky. Zapomněl jsem pravidlo nohy u vlaku a stoupil jsem na schůdek tou druhou. Levou rukou jsem se držel madla a o kus níž došlápla na stupínek pravá noha, takže jsem se v tom uzlu končetin úplně zamotal a zůstal jsem bezmocně viset. Vlak mě několik metrů táhl, protože moje tělo ztratilo pevný bod. Naštěstí ke mně několik lidí slezlo a vyprostili mě.
9: Přiznává Martínez. Měl štěstí, což se nedá říct o každém. Wilbur z Hondurasu mu následně vypráví, jak jednou po takovém nešikovném nástupu nějakému člověkovi vlak přejel nohu. Co teď? Bestie ještě nejela moc rychle, takže nešťastník dostal čas svoji useknutou nohu zahlédnout. Na to konto strčil pod kola i hlavu.
10: Tak jasně, jestli mířil do států hledat práci, nejspíš doma moc nevydělával. Tak co by si asi tak počal bez nohy?
9: Komentuje to pragmaticky Wilbur. Jakkoliv to může znít divně, jakmile si čtenář připustí, že kniha Bestie zprostředkovává drsnou realitu, musí tyhle kruté pasáže považovat za nejbrilantnější. Nejsou totiž samoučelné. Aby si je Oscar Martínez dovolil do textu zařadit, nejprve sám vyzkouší to, o čem chce psát. Následně nabídne prostor pro vyjádření všem, kterých se taková situace týká. V tomto případě oslovil s žádostí o rozhovor i železničáře, aby mu řekli, proč mají s migranty na střechách problém. A nakonec se sbírá další případy přejetých nohou, aby byl obraz kompletní. Takže čtenář se nakonec dozví, že v první chvíli to prý vůbec nebolí. Potom se vám bolestí stáhnou svaly v obličeji a tělo vám zaplaví tak prudké horko, až máte pocit, že vám vybuchne hlava.
10: Vlak překonává hory, protíná pláně, míjí vesnice. Když z vlaku někdo spadne, a zvlášť v rychlých úsecích, jako je ten mezi Ištepekem a Medias Aguas, nikdo mu nepomůže. Kdo má kliku, tomu se podaří se odtamtud dostat. Kdo ne, vykrvácí, umře a nikdo už o něm nikdy neuslyší. Žádná statistika ho nezahrne a za nezvěstného bude považován jen v případě, že se po něm bude schánět někdo z příbuzných na konzulátu jeho země.
9: Poentuje střízlivě Martínez. Připomeňme, že v tuhle chvíli mají migranti, migrantky a jejich děti za sebou už stovky až tisíce kilometrů. Jsou ale teprve na jihu Mexika. Do Spojených států jim zbývají další tisíce kilometrů nebezpečné cesty, kde jim konstantně hrozí přepadení, znásilnění, týrání nebo rovnou zabití. Po celou dobu by se o nich ideálně nikdo v Mexiku neměl dovědět. Proto je pro ně i riskantnější jezdit autobusy, kde je může kontrolovat policie, nebo auty, která jsou drahá a řidič je může kdykoliv udat. Hřbet kovové housenky je tak často vlastně nejbezpečnější volba. A když má člověk štěstí a zvládne všech zhruba 8 přestupů bez úhony, doveze ho vlak do severního Mexika.
10: Tohle je bestie. Had, stroj, netvor. Vlak opředený legendami a krvavými historkami. Ti pověrčivější tvrdí, že je to ďáblův vynález. Jiní zase říkají, že skřípot, který při svém pohybu vydává, jsou hlasy dětí, žen a mužů, kteří přišli o život pod jeho koly. Ocel proti oceli. Vybavuje se mi věta, kterou jsem zaslechl na jedné z těch nočních cest. Vlak je bratránek Rio Grande, protože jim v žilách koluje stejná krev. Krev lidí ze Střední Ameriky.
9: Kolik jich takhle zemřelo a kde? Nikdy nikdo nespočítá. S nasazením vlastního života pomohli Oscar Martinez a jeho kolega fotograf alespoň některé takové příběhy zdokumentovat.
3: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Řeka Rio Grande tvoří skoro polovinu hranice mezi Mexikem a Spojenými státy. Začíná v přeshraničním souměstí El Paso a Ciudad Juárez a poté jako přirozená bariéra teče 1500 kilometrů na východ, než se vlije do Mexického zálivu. Voda v ní je nazelenalá, často porostlá bujnou vegetací, jsou v ní silné proudy, víry a hluboká místa. Překročit ji tedy lze jen na určitých místech. Většina z nich jsou poblíž dalšího přeshraničního souměstí, Lareda a Nueva Lareda. U schůdných brodů ale stojí na texaské straně většinou už pohraniční stráž. Počká si, až migranti řeku překonají a pak je zatkne. Proto pokud se rozhodnou dát si doklady do igelitového pytle, ovázat si ho kolem těla a vstoupit do vody v hůře dostupných zátočinách, mají mnohdy větší šanci, že zvládnou i poslední metry své dlouhé cesty. I tady ale hraje roli štěstěna.
10: Podle Centra pro studium hranic a podporu lidských práv, které sídlí v Reynose, i tohle město leží na řece Rio Grande jen o něco níž, je od roku 2005 na různých místech toku každoročně vyplaveno přes 70 mrtvol. Podle zástupců této instituce, která shromažďuje údaje z útulků podél hranic, jde ovšem o neúplná čísla a zřejmě i dost nižší, než jsou ta reálná. Řeka protéká přes rozsáhlá neosídlená území, kde se těla mohla zachytit v pobřežních křovinách.
9: Nabízí se i přechod pouští. Právě odsud pocházejí asi nejznámější fotografie v amerických médiích. Vybavené pohraniční hlídky, terénní auta, helikoptéry a zeď. Tu mimochodem proti svým spoluobčanům stavějí mexičtí a další středoameričtí dělníci, kteří měli štěstí a do státu se jim podařilo dostat. Ne vždycky tu ale žijí legálně, což dokládá i pokuta staviteli zdi společnosti Golden State Fencing z roku 2008 ve výši 4 milionů dolarů za zaměstnávání Mexičanů a středoameričanů bez patřičných dokladů. Zeď zatím nestojí podél celé hranice a je otázka, jestli někdy bude. Členitá krajina Sonorské pouště má stále navrch.
10: Nehraje se tu na nepřekročitelné hranice. Pohybujeme se v mezích možného. Člověk se musí naučit prohrávat. Opakuje důstojnice Marokín z pohraniční stráže. Jde nám o to, abychom měli operativní kontrolu nad hranicí. Taková je realita. Neprodyšné uzavření hranice je jen iluze, se kterou obchodují politici. Tady na místě ji lze jen držet pod kontrolou, povolit a přitlačit. Tak to je. Víc se dělat nedá.
9: Vysvětluje Oscar Martinez poté, co s americkou pohraniční stráží absolvoval noční služby v poušti. I tak ubývá míst, kde mohou migranti severní hranici překročit suchou nohou. Není to ale ani tak zásluha amerických pohraničníků, jako spíš mexických pašeráků drog. Jak roste ve Spojených státech apetit po narkotikách a opiátech, zvyšuje se objem a četnost dodávek, které je tam potřeba přes hranici dopravit. Tím nejenže stoupá cena poplatků, kterou musí migranti platit převaděčům lidí, ale i nebezpečí. Drogy totiž vynášejí mnohem víc a tak jsou migranti používáni jako jejich nosiči nebo alespoň jako návnada. Osvědčený model vypadá takto. Hranici se pokusí překonat člověk nebo auto s menší zásilkou drog. Na jiném místě se zase ze skal vynoří migranti a zatímco pohraniční hlídky jedou všechny nelegální přechody zajistit, vyrazí narkos s hlavním nákladem drog a přejedou hranici v tom nejlepším a nejbezpečnějším místě. Zákon je tu jasný. Jde tu především o peníze a cílem je vydělat jich co nejvíc. Aby migranti a místní tento zákon co nejdřív pochopili, neváhají je narkos unášet, požadovat po nich tučné výpalné za každou maličkost nebo je rovnou vraždit. Další životy si pravidelně vyžádá příroda.
10: Celkové počty tu neexistují. Každý si říká vlastní čísla, nikdo je nerozpočítává podle národnosti, pohlaví nebo věku. Mrtví jsou mrtví. Zemřeli v poušti, na horách, v řekách. Jsou to mrtví migranti. Údaj, na kterém se shodují organizace na ochranu migrantů bez dokladů ve Spojených státech, mluví o 4500 mrtvých. Tolik lidí zemřelo při pokusu o přechod hranic od roku 1994, kdy byla spuštěna akce Gatekeeper, první vojenská operace na ochranu hranic s Mexikem. Jde o těla nalezená a nahlášená jakožto neznámí zemřelí migranti. Samotné nevládní organizace, které počty zpracovávají, je označují jako částečná čísla, konzervativní odhady nebo neúplné údaje.
9: Možná si v tuhle chvíli říkáte, není té krve a umírání už nějak moc? Pokud si knihu Bestie přečtete celou, tak zjistíte, že na neštěstí není. A kapitoly věnované jen násilí nebo třeba znásilňování přinášejí ještě hrůzostrašnější obrázek. Taková je bohužel mexická realita za poslední minimálně 3 desetiletí. Stejně jako jezdil na střeše Bestie, se Martínez opakovaně vydal do severních oblastí. Odtud se mu navíc podařilo nabídnout plastičtější obraz migrace do Spojených států než z jihu Mexika. Vedle migrantů a pohraniční stráže totiž získal důvěru i místních farmářů, knězů, policie a drogových pašeráků a zaznamenal jejich pohled na věc. V Ciudad Juárez, patrně nejnásilnějším městě světa, sbíral příběhy deportovaných Mexičanů u mostu Santa Fe a ve zkratce přitom dokázal načrtnout i proměny migračních proudů za poslední dekády.
10: Každý měsíc se přes tuhle celnici vrací do země kolem 6000 deportovaných Mexičanů. V pátek touhle dobou to tu vypadá, jako když ve škole skončí vyučování. Z brány vycházejí migranti a čekající jim jdou naproti.
9: Píše vtipně Martínez. U mostu ale na migranty nečeká maminka a tatínek, ale vexláci a převaděči, kteří se v zápětí pokusí vrátit do Spojených států k jejich rozžitému životu.
10: Někteří migranti se musí přemáhat, aby udělali těch pár kroků pryč od výjezdové brány mostu Santa Fe. Zůstávají nehybně stát a jen zírají na svou vlast. Jiní, co vypadají jako hispánští gangstři, si naopak sebevědomně vykračují v křiklavých teniskách, volných kalhotách, s naušnicemi a s řetězy s obrovskými přívěsky. Ti v šedých teplákách a mikinách jsou čerství propuštěnci z vězení, kde seděli za těžší přečiny, třeba za pokus o vraždu. Jiní jsou oblečení jako venkované, v tlustých košilích s dlouhými rukávy a v plátěných kalhotách. Ti byli zadrženi při pokusu o vstup do země a málo kdy je jim pod 40. Nejméně je lidí po 50, kteří dorazili do USA v 80. letech nebo na začátku 90., kdy tu ještě nestála zeď.
9: Právě 80. léta můžeme považovat za významný bod obratu Spojených států vůči migrantům z jihu.
10: Na dochovaných fotografiích z 80. let migranty vítají pohraničníci v kostýmech Santa Clause. Dětem rozdávají dárky a migranty bez dokladů nechávají projít. Jedna z nich byla pořízena v místech známých jako Canyon Zapata. Migranti na ní jedí kuřecí stehna v bufetu El Illegal, už zahraniční čárou. Na okraj San Diego pak dojdou za 3/4 hodiny. Tehdy tu žádná zeď nebyla. Na fotce se všichni usmívají.
9: Sezónní migrace, zejména za prací v zemědělství, existovala na mexicko-americké hranici od nepaměti a bez nadsázky lze říct, že kalifornské farmy by bez migrantů okamžitě skolabovaly. Proto měli zahraniční pracovníci v minulosti i oficiální podporu Spojených států. Něco jiného je pracovní migrace do jiných sektorů. Tam je regulace přísnější, což se projevuje mimo jiné omezenou dostupností víz, o něž Středoameričané mohou žádat. Zákon z roku 1986 na dlouhou dobu naposledy dovolil hromadnou amnestii pro všechny osoby bez dokladů, které do Spojených států dorazily před rokem 1982. Požádalo o ní tehdy 7 milionů migrantů. Přestože většina protagonistů knihy Bestie se upíná k vidině šťastnějšího života ve Spojených státech, reportéra Martineze zajímá víceméně jen jejich putování. Ilustruje tím tak rčení o tom, že i cesta je cíl. Migranty sleduje doslova k poslednímu metru na mexickém území, nebo do té doby, než se s ním a kolegou fotografem rozloučí. Co s nimi bude pak, nechává už jen na čtenářově fantazii. A dost skicovitě se věnuje i jejich pohnutkám, které je k cestě přiměly.
10: Někteří migrují proto, že ve Střední Americe žije polovina populace pod hranicí chudoby. Další migrují, aby se na severu shledali se svými příbuznými. A pak jsou lidé jako bratři Alfarovi. Ti nemigrují, ale prchají. Jejich malý svět v Salvadoru se najednou začal plnit mrtvolami. Byli čím dál blíž. Pak přišly výhrušky. Na tuhle cestu se vydali Auner, Pitbull a Čele, přestože po cestě do Spojených států nikdy netoužili.
9: Napíše Martinez třeba předtím, než s bratry nasedne na vlak a cestují spolu několik dní, během nichž čelí i přepadení ze strany násilného gengu. Cílem je vyprávět jejich příběh, i když se kdykoliv může přerušit.
10: Dnes došlo k hromadnému únosu v Reynose na severní hranici Mexika. Ozbrojené komando kartelu Los Zetas zajalo nejméně 35 středoamerických migrantů bez dokladů, kteří přijeli do města jako černí pasažéři na nákladním vlaku. Kde jste? Jak jste na tom? Píšu bratrům. Moje zprávy zůstávají bez odpovědi.
9: Kniha Oscara Martineze vyšla poprvé ve španělštině v roce 2010, anglicky potom o 3 roky později. Český čtenář, který ji má díky nakladatelství Absint k dispozici teprve od roku 2023 ve výborném překladu Michala Špíny, tedy sleduje situaci, která se od dob vzniku reportáže jen zpřísnila, zhoršila a zvedla čísla vyhoštěných a mrtvých migrantů. Tématu migrace do Spojených států se Oscar Martinez věnuje i ve svých pozdějších knihách, a to i za cenu osobního ohrožení. Kvůli práci čelil mnoha výhruškám, až musel se svojí rodinou požádat o zvláštní režim ochrany. Život ve Střední Americe a odchod do Spojených států se totiž už dávno neobejdou bez kontaktu s převaděči, mafií a drsnou kriminalitou. A násilí už je tak všudy přítomné, že vadí i mnohem banálnější věci než odhalování nelegálního jednání. Za svoje reportáže získal Oscar Martinez už řadu literárních, novinářských a lidskoprávních ocenění. Jeho odvaha a talent jsou nesporné a knihou Bestie na migrantech nesejde poutavě vysvětluje hlubší společenské procesy na americkém kontinentu. Tím tvoří dobrou protiváhu často prázdných politických hesel o migraci, která mají jediný cíl – zajistit tomu, kdo je vypouští, 4letý pobyt v Bílém domě. Citace v dnešním Ex Libris četl Ivo Timer, dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková, technická spolupráce Jan Brauner. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
3: Problémy politické, ekologické i sociální. Zblízka, z dálky a ze všech stran je na svítí reportážní pořad Zaostřen. popisuje, analyzuje a vysvětluje, proč se události doma i v zahraničí odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit ve čtvrtek ve 13 hodin tím, že otevřou aplikaci a počkají na automatickou aktualizaci. Ministerstvo vnitra s digitální a informační agenturou chtějí před podzimními komunálními a senátními volbami vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Loni při sněmovních volbách totiž systém kolaboval. Aplikace má teď víc než milion uživatelů. Americká armáda z vrtulníku vypálila v Ománském zálivu dvě rakety na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července. V nizozemském Rotterdamu exhumovali ostatky zakladatele organizace ukrajinských nacionalistů Jevhena Konovalece. Uvedla to kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s tím, že budou s poctami pohřbené na Ukrajině. Konovalecem vedení nacionalisté v meziválečném období bojovali za samostatnost Ukrajiny proti ruským bolševikům i bělogvardějcům. V roce 1938 na něj v nizozemském exilu spáchal atentát sovětský agent. A v Jílovém u Prahy bude za dluhy vůči městu hrozit odebrání registrační značky vozidla. Městská policie tak chce využívat pravomoci, kterou umožňuje novela zákona z roku 2022. Aktuálně strážníci řeší propojení svého počítačového systému s databází dlužníků. Nejvyšší dluhy mají lidé za nájmy. Některé dosahují až 100 000 korun. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. V boji o nejlepší čtyřku prohrál s Američanem Benem Sheltonem 3-6 a 1-6. A fotbalistky pražské Sparty se o účast v hlavní fázi ligy mistryň utkají se Servette Geneva. Závěrečné předkolo zahájí české šampionky 26. srpna doma. Odvetu odehrají začátkem září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie UEFA.
8: Omezení na pražském okruhu a v tunelu Radejčín. Na pražském okruhu pracují na silnici mezi D1 a letištěm mezi 82. a 3. kilometrem je vozovka zúžená na dva pruhy, a to obousměrně. V okolí Jesenice a Vesce se jezdí pouze jedním pásem. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor v tunelu Radejčín. Na 59. kilometru je pro defekt odstavěný přívěs. Projíždí se plynule. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Na silnici 20 na trase z Plzně do Českých Budějovic dejte pozor u Mladotic. Na 157. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Může se tam vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noční teploty klesají většinou mezi 11 až 7 stupňů, ale v údolích můžou padat až k 5 stupňům a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Přes den má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě spíš do 25. Na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Evropa, včetně Česka, se potýká s další vlnou veder. Extrémní teploty si dosud podle agentury Bloomberg vyžádaly na 25 000 lidských životů. Mnohá evropská města proto v létě spouští krizové plány, které fungují podobně jako při živelních katastrofách. Měla by mít něco takového i česká města? A jak pokročilé jsou adaptační plány? A je připravenost obyvatelstva na extrémní změny počasí vůbec předmětem veřejného zájmu? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
3: Pro a proti.
9: Hosty dnešního Pro a proti jsou na dálku Katarína Svitková, výzkumná spolupracovnice týmu Zelená Evropa Institutu Europeum. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: A na druhé lince je výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Dobrý den i vám.
12: Dobrý den vám i posluchačům.
9: Dělají česká města a obce pro ochranu svých obyvatel před vedry dost, paní Vladyková?
12: Je to problém, který už je tady několik let. Postupně se snaží přizpůsobují zásobování vodou. Dlouhou dobu byly i dotační tituly na připojení měst a obcí na kapacitní vodovody. Máme tady obce ve srážkových stínech. Města se snaží doplňovat veřejnou zeleň, starat se o ní. A opravdu dělají mnoho opatření, která jsou na zadržování vody v krajině, která nám slouží před povodní a pak i před suchy, protože klíčem je udržet tu vodu, která u nás je, aby zůstala u nás k našemu dalšímu využití. Jsou to ale dlouhodobé projekty a mnohé jsou finančně velice náročné.
9: Paní Svitková, stejná otázka i na vás. Dělají česká města a obce dost?
11: A určitě souhlasím s paní Vladykovou v tom smyslu, že obce investují prostředky do zeleno-modré infrastruktury, to znamená přesně retence vody, nakládání s vodou, s dešťovkou, rozšiřování zelených ploch, výsadba stromů a podobně. Tohle to je velmi důležité. Co chybí, nebo kde já vidím osobně slabé místo, je vlastně řízení, nebo taková ta operativní příprava na vlny veder, na ty konkrétní vlny veder, které vlastně zažíváme během této letní sezóny, ale není to poprvé samozřejmě.
9: Vy jste to vlastně obě naznačili, že to jsou dvě problematiky, tak pojďme si to rozdělit na adaptační plány a na krizové plány, které by měly fungovat třeba, jako jsem zmínila v úvodu, jako při povodních. Podle zjištění zpravodajského serveru i rozhlas na takovém plánu pracuje v České republice pouze Praha. Není to málo, paní Vladyková?
12: No takhle, ze zákona je starosta ten, kdo pak řídí v rámci krize, tak řídí krizový štáb, takže nebo krizové výbory, které jsou na městech a obcích. Ona, ta Praha je největší, je nejvíce přehřívaná, takže ta to má jako největší výzvu. Česká republika je rurální, nebo víc jako vesnická země a na těch vesnicích mají jiné problémy než v Praze nebo než ve velkých městech. Takže mnohá města mají toto dáno ve svých standardních plánech a nemají to jako specifický jeden jediný plán. A k tomu systematickému řízení Svaz města a obcí vydal hned na začátku července ve spolupráci s kolegy z Banské univerzity jsme vydali desatero právě, jak přežít vedra. A jsou to i věci, které my se učíme, protože ty vlna veder tady byly, ale byly třeba týden, 10 dnů. Takhle dlouhá vedra, jako jsou v letošním roce, tady máme po dlouhé době poprvé a posíláme starostům, obzvláště i těch menších obcí, aby si to uvědomili, aby se s tím všichni naučili pracovat, že ta příroda si s náma bude dělat, co chce. A ty velké krizové plány určitě do těch velkých měst nad 100 000 obyvatel, pro ty menší města určitě přizpůsobení stávajících plánů, kde občané najdou vodu, kde si mají říct o pomoc, ale je to i kontrola.
9: No a mají všechny obce právě ty menší tyto plány, vědí,
12: krizové plány mají všichni a ono totiž v případě povodní nebo jiné živelné pohromy je i to nakládání s tou vodou také řešeno. Do těch veder se přidává vlastně, že my musíme vědět, kde jsou zranitelné osoby, které v případě jakékoliv katastrofy potřebují pomoc. Což je teda i to vedro. Musíme vědět, kde máme zranitelné osoby, které budou potřebovat pomoc. Musí jí znát, zda mají nebo nemají vodu. Mnohá města už mají udělaná opatření, že pokud je nedostatek vody, tak dělají zákazy zálivek a tak dále, ale to už je standardem.
9: Dáme slovo paní Svitkové. Já koneckonců mám to desatero, o kterém jste mluvila před sebou. Je v něm například rada vyhýbej se polednímu vedru, obleč se lehce. Jsou to takové věci, které, řekněme, by třeba člověka napadly, ale když se zaměříme i na to, co říkala paní Vladyková ohledně krizového řízení. Paní Svitková, stačí to? Je to dostatečné v tom českém kontextu?
11: V rámci těch krizových plánů menších obcí samozřejmě už existují opatření, která už aktuálně se dějí nebo jsou aktivována, ale není to, nedá se tomu říkat krizový plán proti vlnám veder jako takový. To je něco, co opravdu v současné době v České republice připravuje jenom hlavní město Praha a má to svůj důvod. Je to tak, Praha je vlastně nejvíc přehřívanou oblastí, samozřejmě Jižní Morava také zažívá velice, velice vážný tepelný stres, ale tyhle ty dvě části České republiky jsou vlastně nejvíc ohrožené. Jenom bych se vrátila ještě k poznámce toho, že Česká republika je jakoby rurální oblastí, samozřejmě ta rurální část nebo oblasti zemědělské jsou velice důležité i pro ekonomiku a obecně v rámci toho území, ale je potřeba si uvědomit, že 74% populace České republiky žije ve městech. Ať už ve větších městech, jako krajských nebo i menších. A ta připravenost, co se týká řízení nebo operačního plánování v oblasti vln veder, není dostatečná dle mého názoru aktuálně.
9: No, vy často uvádíte jako příklad ze zahraničí města ve Španělsku, jako je Barcelona nebo Madrid, to jsou ale velké aglomerace s miliony obyvatel. Mají tedy podobné plány i menší města právě srovnatelná s krajskými městy v České republice? Paní Svitková.
11: Samozřejmě, jak jste naznačila, je to Barcelona nebo Madrid, kde se vlastně můžeme inspirovat mnoha zajímavými opatřeními, ale nelze čekat od českých měst průměrných menších, že budou mít podobné krizové plány nebo na podobný úrovni. To samozřejmě nikdo ani nechce a myslím si, že by to nebylo úplně efektivní. To, co je potřeba, je vlastně, dá se říct, protokoly, vlastně postupy, co má kdo dělat od starosty až po level nějakých jako obecných organizací, ať je to, nebo servisních organizací, ať je to třeba voda nebo lesy a parky a podobně, jak postupovat, jak komunikovat s veřejností. A vy jste už naznačovala jednu velmi důležitou věc a to je vlastně mapování zranitelnosti v rámci té obce. A to si myslím, že každá obec si může a měla by si udělat sama v rámci svých možností zmapovat. Jednak je možné použít vlastně meteorologická data, ale v případě toho, že nemáme dostatečné teritoriální rozlišení, abychom zjistili konkrétně třeba na úrovni ulic nebo náměstí, kde ta situace je nejhorší, tak lze například použít i termokamery na vytipování těchto zranitelných a exponovaných lokalit.
9: Ano, dáme slovo zase paní Vladykové. Mají obce a města i dost demografických a socioekonomických dat, aby radnice a magistráty věděli, kde mají ohrožené skupiny obyvatel, v případě nouze se mohli zaměřit právě přednostně na ně. Vy už jste naznačila, že něco takového se děje, ale je to spíš výjimka nebo pravidlo?
13: V zásadě města, obce, my využíváme standardní registry, které máme. Máme ale jednu velkou skupinu, kterou zatím nemáme podchycenou a i v této oblasti pracujeme s Českým statistickým úřadem a to jsou lidé, kteří bydlí v nájmu. My budeme požadovat i ve spolupráci s ministerstvem vnitra, požadujeme to dlouhodobě z důvodu právě i těchto krizových situací, které jsou. A jak říkám, je jedno, jestli je to vedro, povodeň nebo tornádo, my musíme v podstatě ten systém práce je obdobný, totožný téměř, takže my musíme vědět, kde jsou ty zranitelní lidé a my nevíme, pokud bydlí v nájemním bydlení, v jaké jsou třeba v panelových domech nebo ve velkých bytových domech, v jakých jsou bytových jednotkách, kdo. Takže my budeme právě požadovat, aby v rámci nájemní smlouvy, v rámci evidence obyvatel, pak byla zanesena i ta bytová jednotka, v které ten občan, který si ten byt pronajímá, bydlí. Je to standard naprosto ve světě, je to naprosto standardní. U nás tato povinnost není dána, takže my v rámci evidence obyvatel víme, že třeba v 12-patrovém domě někde bydlí tři třeba osoby nad 80 let, které podle nájemní smlouvy, ale vůbec nevíme, v jaké bytové jednotce ten člověk bydlí. Takže pak je to velice obtížné právě i pro tato krizová řízení. Takže to je jedna taková změna v zákoně, kterou my budeme chtít, aby se do zákona dostala, protože to pomůže hlavně těm lidem, kteří v tom bydlí a pomůže nám to v tom krizovém řízení. Ale jinak ty evidence ta města, obce mají. Co je jedna z takhle, pořád jsme kritizováni za to, že máme velkou fragmentaci. Medián velikosti obce je 440 obyvatel, zhruba 4800 obcí je do 1000 obyvatel a pořád jsme za to napadáni. Na druhou stranu se ale právě v tom krizovém řízení ukazuje, že je to velice efektivní, protože každý starosta tím pádem zná svého občana, každý občan z vás zná svého starostu. Pravdou je i to, co říkala paní kolegyně, že v těch velkých městech bydlí téměř 80% obyvatel.
12: tady v těch vlnách veder je jedna výhoda. My jsme chatařská a chalupářská země, každý druhý má nějaké své venkovní možnost vyjet někam ven. A na ty prázdniny ti lidé, kteří jsou normálně v těch velkých městech, tak často odcházejí nebo odjíždějí na ty chaty a chalupy.
14: Na druhou stranu, promiňte, že vám do toho vstupuji.
12: Evidenci, kdo tam je.
14: Na to nelze spoléhat, ale jak říkáte, ono to potom dělá asi neplechu právě v té evidenci měst, tedy měst, těch ano. menších měst a obcí. Paní Svitková, jak je to ve světě? Je to ve světě standardní, že i tyto informace starostové nebo primátoři prostě vedení obcí a měst ve světě znají, vědí, jak jsou obsazena nájemní bydlení, mají oporu v legislativě?
11: Ano i ne, záleží na kterým, v jakém městě, nebo neumím samozřejmě říct jako obecně pro všechna města zahraničí. To, co jsem studovala, nebo to, čím se zabývám, třeba ten španělský kontext, tak tam je to zajímavý v tom, že velkou roli hrají třeba ve větších městech jako Barcelona, městské části, a tyhle ty městské části jsou odpovědní, stejně podobně jako v Praze třeba, za sociální služby na úrovni té městské části a velmi dobře mají zmapovanou tu demografickou nebo socioekonomickou situaci i teritoriálně. To znamená, oni vědí, kdo nebo jaké typy obyvatel, nebo pardon, skupiny obyvatel, co se týká věku, třeba věkové struktury, kde žijí, jak jsou rozprostření. A třeba Barcelona po těch katastrofických vedrech v roce 2015, myslím, to bylo, tak si nechala zpracovat velmi podrobné teritoriální vlastně mapování tady toho. A je to až na úroveň ulic těch jednotlivých městských částech. A pak se dělá třeba nejenom v Barceloně, ale i v Paříži, který vlastně taky víme, že to je město, které je velmi, velmi ovlivněné teďka vlnami veder, tak existují už dlouhou dobu, několik let dobrovolné registry zranitelných obyvatel. Co to znamená? Obyvatelé, kteří jsou buď seniori nebo s nějakým chronickým onemocněním, které vlastně může zhoršovat právě jakoby souběh s těma vlnama veder, že jsou vlastně rizikové skupiny, tak jsou nahlášeni do systému, který třeba v Paříži se jmenuje Reflex, a když teplota stoupne několik, 2 až 3 dny po sobě nad 35 stupňů, tak se aktivuje vlastně už žlutý výstražný stupeň v Paříži. A všichni obyvatele nebo lidi registrovaní vlastně v tady v tom systému Reflex dostanou telefonát od ty městské části, kde každý z nich je vlastně kontaktován a vlastně ta městská část se dotazuje, jestli ten člověk je v pořádku, jestli nepotřebuje pomoc nebo asistenci, ať už nějakou pomoc jakoby personální nebo materiální a podobně.
14: Paní Vladiková, bylo by to řešení i pro Českou republiku, třeba pro větší krajská města, mít takové dobrovolné registry?
12: Vyřešil by to jeden registr obyvatel, protože my děláme pravidelně sčítání obyvatel, ty statistická data máme, takže českému statistickému úřadu by opravdu pomohlo pouze to, aby se evidovaly i ty nájemní smlouvy a ty bytové jednotky. Jinak Česká republika díky Českému statistickému úřadu má opravdu jako velmi kvalitní data o tom, kde kdo bydlí nebo jakým způsobem je toto pořešeno, a ta data jsou ještě navíc volně přístupná, takže starostové s nimi dokážou v kombinaci s matričními údaji poměrně efektivně pracovat.
14: A pracují s nimi efektivně? Posílají SMSky?
12: Pracují.
14: Ano. O krizový...
12: To, že je 3 dny 35 stupňů, tak kvůli tomu asi jako SMSku posílat nemusíme. Na druhou stranu, jak říkám, tady je o tom, o té pomoci cílené, spíš když je potřeba, my máme spoustu dalších systémů, jak pomoci lidem. Je tady jedna důležitá věc. Barcelona má 3x větší hustotu obyvatel, než je naše nejvíc hustá Praha. Takže tam jsou opravdu naprosto jiné systémy, naprosto jiná krizová řízení a často se srovnává Praha s Barcelonou, ale jsou to dva absolutně jako nesrovnatelné městské organismy. Můžeme si z nich vzít příklad, ale pouze tak jako limitně, protože Praha je opravdu úplně jiné město, než je Barcelona. My se s tím potýkáme poměrně často, protože tam i ta efektivita pak jednotlivých těch systémů je někde úplně jinde, než je u té Prahy. Ale co je velmi dobré, my třeba máme i velmi dobré systémy varovné záleží na tom, kdo má provozování vodovodů a kanalizací, ale dostáváme třeba, že nebude voda nebo že se, jsou nějaké opatření, tak kdo chce, je zaregistrován, tak dostává mailové zprávy nebo textové zprávy o různých poruchách, výlukách. Takže v České republice jsou tyto systémy poměrně dobře propracované. Český meteorologický ústav taky plní svoji perfektní práci, že dává výstrahy, takže my to máme propracované tímto způsobem a mnozí občané jako dávat nějaký další aplikace, obzvláště pro ty seniory, stejně na konci to není tak efektivní, protože oni to nepoužívají tak příliš možná, jako jsou třeba zvyklí v Barceloně. U nás je důležité, aby třeba jsme věděli, že starostové si požádají třeba státní hmotné rezervy. Rozumím. K tomu, aby jim dali cisternu, aby se zásobovalo vodou a tak dále.
14: O krizových plánech měst a obcí při vlnách veder mluvíme v Pro a proti s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí Radkou Vladykovou a expertkou na klimatickou

0: strategii adaptace na změnu klimatu, který vlastně postupně naplňuje. Takže tam si myslím, že určitě jde o posun správným směrem. Jenom vlastně doplním, když se bavíme o adaptaci, tak skutečně zelená a modrá opatření, to znamená dostat co nejvíc zeleně, vzrostlých stromů a vody, ale dobře vlastně dobré nakladání s vodou vlastně zlepšit v rámci těch obcí nebo měst. Tak tohleto je to, co myslíme, když mluvíme o adaptaci. To je, myslím si, že věc, která se děje i v menších obcích a je to dobře. A samozřejmě, jak zmiňovala paní Vladyková, s tím naprosto souhlasím, je to velice finančně náročná záležitost, která se vyžaduje vlastně dlouhodobé plánování a dlouhodobé financování.
1: Já teď přidám to, co říkala Petra Kolínská z organizace Zelený kruh zhruba před měsícem a půl v tomto pořadu. Ta říkala, že adaptační plány mají ale jen ty samosprávy, kde jsou osvícení úředníci a že se rozevírají nůžky mezi těmi městy, které konají a těmi, které se k situaci staví laxně. Paní Vladyková, vy nemáte ten pocit, nebo jak to vidíte vy?
2: Řekněme si tu strukturu. Měst nad 10 000 obyvatel je v České republice pouze 127. Tam jsou i ta velká statutární města, kterých je 27. Jedno jediné milionové město máme, a to je Praha, pak už máme 300 tisícová města. Takže řekněme si, že ten zbytek jsou opravdu malé obce, které nejsou schopny finančně dosáhnout na velká opatření. Máme tady ale například Státní pozemkový úřad, který dělá obrovskou práci právě pro adaptační opatření, kdy dělá opatření na zadržování vody v krajině. Mají i svoji soutěž Žít krajinou, doporučuji se podívat na výsledky těchto projektů, je to meandrování potoků, tůně, protierozní opatření, a to všechno postupně přispívá. Tady k tomu, aby se postupně v České republice zadržovala voda. V České republice máme...
1: No ale čili vy říkáte, že pro ty obce, promiňte, že vám do toho vstupuje, ale to znamená, že vy říkáte, že pro ty menší obce to není priorita, že se mohou spoléhat na to, co dělá stát?
2: Já to chci dopovědět, protože vy, když potřebujete udělat meandrování potoka nebo potřebujete udělat nějaké meliorační opatření větší nebo jakékoliv opatření, vy musíte jít přes katastry několika měst a obcí najednou, protože ten potok nikdy, já jsem chtěla doříct, že u nás většina řek pramení, my nemáme tady žádné veletoky, takže my musíme opravdu pracovat s těmi přítoky, které jsou, řeky se u nás hodně spojují, takže pak se tam pracuje napříč mnoha obcemi. Takže tady je i třeba podporujeme právě společenství obcí, to, aby města a obce spolupracovaly. Jsou to opravdu plány, které se musí dělat napříč několika obcemi, a tam je pak lepší, když tento plán buď řídí společenství obcí, anebo nějaký státní pozemkový úřad. A pak tady máme ještě na ty menší opatření, jako je třeba zadržování dešťové vody a tak, Státní fond životního prostředí, který má mnoho dotačních titulů na to, aby se každá kapka vody opravdu zadržela. Takže z veřejných budov, aby se dělaly retenční nádrže, z těch zpětně závlady, a to všechno malé obce dělají. Takže malé obce mají na úrovni svých katastrů své plány, kde s tím pracují, a právě i ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí i s tím pozemkovým úřadem dělají obrovskou práci, spojují se a dělají to postupně, ale zase řekněme si, že ty příjmy těch malých obcí nejsou takové, aby na ta velká opatření opravdu dosáhly. Takže ano, je to závislé na perfektní spolupráci a koordinaci, ale fakt pracují a dobře pracují.
1: Paní Svitková, souhlasíte s tím, že to může být pro malé obce finančně nedostupné dělat adaptační opatření nebo i samotné adaptační plány?
0: Jednoznačně souhlasím, že pro menší obce nemá smysl požadovat to, jakoby adaptační opatření v rozsahu třeba adaptačních opatření, které se dějí v Praze nebo v krajských městech. S tímhle tím úplně souhlasím. A je to samozřejmě pravda, že je to, i co se týká vlastně plánování a financování, velice náročné. Ale co je možné udělat, když už se bavíme o tom, že potřebujeme klimatickou adaptaci měst, jednoznačně myslím si, že se na tom shodneme. Druhá věc je, že když děláte adaptační opatření zelenomodrá, tak vlastně... děláte investici do toho, co bude za 5 nebo za 10 let, než ten strom vlastně se zakoření, bude mít větší korunu, bude stínit a podobně, když se bavíme třeba o vysázení stromu. Co ale je možné udělat dneska nebo příští týden nebo během ještě aktuální letní sezóny? Je potřeba vlastně si zamyslet nad tím, jaká jsou ty možná méně finančně náročná opatření, ale věci, které

0: nefungují hned a dnes třeba instalace vodních prvků, které vlastně v Praze samozřejmě máme pražské vodovody a kanalizace, které se o toto vlastně starají, ale v obcích, v jiných městech nebo v menších obcích také jsou prostě odpovědní aktéři nebo organizace, který vlastně tohleto můžou zajišťovat. Druhá věc je stín. A ten stín je velmi důležitý, proč to zmiňuju. Je relativně jako finančně méně náročné a relativně rychlejší v podstatě vytvořit nějaké takzvané lehké stínící struktury v rámci ulic, které jsou exponované. Jo, můžeme si vzít příklad vysloveně, existuje to třeba v Itálii nebo ve Španělsku, i v těch nejmenších obcích, kde se vlastně během letních měsíců stíní ulice, zejména části, kde se pohybují hodně lidé nebo děti a podobně, dětská hřiště, ty hlavní plazy nebo ty hlavní náměstí v těch obcích pomocí stínících plachet nebo jiných lehkých stínících struktur. A tohle to nejsou opatření, které vlastně stojí miliardy, ale reálně to vlastně snižuje pocitovou teplotu třeba o 6 stupňů na té ulici.
1: Paní Vladiková, ještě dáme prostor vám krátce se vyjádřit k tomu, jestli mohou obce dělat i takové menší věci, které třeba nejsou zas tak finančně náročné. Jestli to naopak třeba vesnice nepodceňují, vzhledem k tomu, že si říkají, lidé mají zahrady, tak nás veřejná prostranství příliš nezajímají.
2: Každý starosta se opravdu maximálně stará o své veřejné prostranství, musím říct, pro Jižním Českou republiku 7 let, co jsem starostka, předtím celý svůj život a vidím ty obrovský posuny. Už od hranice cedule té obce vidíte, jaký tam je starosta nebo starostka podle právě údržby a úpravy zeleně. Takže to zastínění, ale to bych neřekla, že úplně adaptační opatření, ale to přistínění
1: dětských hřišť a to děláte.
2: A to je spíš ano. Děkuji. To, co oni opravdu dělají.
1: Děkuji. O tom, jak jsou česká města a obce připravené na vlny veder, jsme diskutovali s Katarínou Svitkovou, výzkumnou spolupracovnicí týmu Zelená Evropa Institut Europeum. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji moc.
1: A také s Radkou Vladikovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí. Děkuji i vám, naslyšenou.
2: Děkuji i vám a posluchačům hezký den.
1: A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Teď je 7 hodin a 2 minuty. Náš ostře sledovaný rychlík 651 projel už Mýto, Kařízek, Zběroch, Cerhovice a blíží se...
5: Na podzim roku 1994 se pořad Českého rozhlasu Dobré jitro zapsali do historie. Posluchači byli svědky světové premiéry přímého přenosu z jedoucího vlaku na trati Cheb Praha.
6: Vysílalo se tenkrát přímo z toho vlaku.
5: Říká zvukař přenosu Českého rozhlasu Jaromír Nikl.
6: Že se využila mobilní technologie, tenkrát nově mobilních telefonů a pomocí takového zařízení, který by se dalo přirovnat jako k dnešnímu handsfree v autě, tak se to handsfree tak trošku jako rozebralo a dalo se, že ten mikrofon a ty sluchátka se z toho vyrobily pro toho redaktora, který mohl chodit takhle po tom vlaku.
5: Moderátoři mluvili s cestujícími, se železnými, ale třeba i s bufetářkou. Tam, kde bylo špatné pokrytí mobilním signálem, zněly písničky. Ze studia je odbavoval autor celého projektu, hudební redaktor Jiří Dohnal.
7: Tak to už jsem pobláznil skutečně celý rozhlas. Na Praze se to vysílal kromě Dobré jitra třeba Tobogán o železnici, Meteor o železnici, rozhlasová hra o železnici, zápisní zahraniční zpravodajů, kdy ty redaktoři...
6: Vlastně to bylo poprvé, co bylo možno udělat přenos z jedoucího vlaku celou dobu bez zastávky, aniž by se to nějak propojovalo nebo odpojovalo někde a připojovalo na něco jiného.
4: Ve světové premiéře jste byli svědky jízdy, která začala dnes ve 4:32 a skončila před chvílí v Praze. Jízdy,
5: jaké měly rozhlasové přenosy z vlaků ohlasy a jak byly na sklonku tisíciletí technicky náročné?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Inflace v červenci mírně zrychlila, zdražila hlavně paliva. Maďarsko má nového prezidenta, stal se jím Andráš Baka. Plavkyně Janíčková byla na Kralovařské stovce na mistrovství Evropy 5. Semanová 7. Dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Oproti červnu je to o 0,2% výš. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
10: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
11: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
10: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
12: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
10: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
9: Odvolací vrchní soud v Praze potvrdil 15 let za mřížemi pro Karla Nováka ze Siřemi na Lounsku. Za to, že ve sklepě 3 měsíce věznil mladou ženu, kterou byl a opakovaně brutálně znásilňoval. Soud potvrdil i tresty pro 3 jeho spolupachatele, kteří dostali od 5,5 roku do 6 let vězení. Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, protože se všichni obžalovaní k činům přiznali. Ženě musí taky vyplatit necelý 1 milion korun. Maďarsko má nového prezidenta. Poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz volbu bojkotovali. Současný premiér a vítěz jarních parlamentních voleb Péter Maďar před 3 týdny donutil k odstoupení bývalého prezidenta Tamáše Šujoka, kterého označoval za loutku bývalé vlády Viktora Orbána. Čeští zemědělci pěstují stále více slunečnice. Suchu a teplu odolává lépe než například řepka. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarů, letos už na 33 tisících.
13: Třeba statek Domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
14: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
13: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
15: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
13: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Sparty si v této sezóně hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli na hřišti Olympique Lyon 0-3 a celkově tak francouzskému soupeři podlehli 2-4. Pražany tak na podzim čeká ligová fáze Evropské ligy. České plavkyně ve finále na 100 metrů kraul medaily na mistrovství Evropy nezískaly. Barbora Janíčková skončila 5., když překonala český rekord. Ten má teď hodnotu 53,36 sekundy.
16: Mně se dalo strašně dobře, nedá se ani srovnat s tím semifinále. Snažila jsem se do toho šlapat, ale na druhou stranu tak jako umírněně v tom semifinále zbrkle. A nakonec ta 8. dráha, kde jsem nikoho neviděla, co jsou zpátky, tak bylo to lepší. Jsem za to ráda a jelo se mi strašně dobře, mám z toho velikou radost.
9: Dosavadní rekordmanka a obhájkyně zlata Barbora Semanová doplavala 7.
17: Překážka na D11 u Žižilic a omezení na pražském okruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59. a 0,5. kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Na pražském okruhu pracují na silnici. Mezi D1 a letištěm mezi 82. a 3. kilometrem je vozovka zúžená na 2 pruhy, a to obousměrně. V okolí Jesenice a Vesce se jezdí pouze 1 pásem. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy už se v tunelu Radejčín jede bez omezení. Na 59. kilometru odstranili odstavený přívěs. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do dnešních 5 hodin. V Praze v Záběhlicích v Prátské ulici dejte pozor před základní školou. Na místě hoří dodávka a zasahují tam hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území spíš do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Ministerstvo kultury připravilo nový návrh státní kulturní politiky na nejbližších 5 let. Proč proti němu protestují desítky kulturních organizací? Jak důležitý tento materiál je a jaké praktické dopady by měla jeho změna? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 2021 až 2025 a také ředitel společnosti NMS Jakub Bakule. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
18: Dobrý den.
8: Desítky profesních organizací, institucí a spolků působících v kultuře podpořili otevřený dopis premiérovi a dalším členům vlády. V něm vyzývají, nebo vyzýváte, protože Kulturní a kreativní federace je jedním ze signatářů toho dopisu, tak vyzýváte vládu ke stažení nového návrhu státní kulturní politiky. Tím novým dokumentem chce ministr kultury nahradit dokument, který vloni schválila vláda Petra Fialy. To bychom měli doplnit. K čemu vlastně ten dokument, o kterém je řeč, tedy státní kulturní politika, je? Jaký je smysl toho materiálu?
18: Já mám trochu pocit, že Češi jsou občas jako skeptický ke strategiím a ve smyslu prostě něco si schválíme, pak se to neplní. Ale vlastně je to úplně klíčový dokument, který určuje jak stát, ale potom následně třeba i obce a kraje hospodaří s kulturou. Bavíme se o dokumentu, který pak určuje, jak se vynakládají během let desítky miliard korun. A ta předchozí kulturní politika i třeba ta ještě přední, na který jsem se podílel já, tak se jako vlastně realizovaly, nebo měly se realizovat. A měly jasný dopady, takže to není jako jen tak nějaký prostě komunikační pamflet, je to opravdu jako strategický materiál, na který pak navazují už ty jednotlivé části státu a přebírají si úkoly. A vlastně nepřímo jsou tím právě inspirovány třeba i obce a kraje a má to úplně jasný konkrétní dopad na to, prostě jak vypadá divadlo, jestli vůbec někde stojí divadlo. A opravdu je to jako klíčový dokument, není to nějaký jenom jako pamflet o tom, co se bude dělat, ale má to jasný dopad.
8: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že to určuje, jestli někde bude stát divadlo. Na druhé straně, když jsem se díval, ať už do toho aktuálního návrhu, nebo do toho, co teď platí, nebo do toho, co jste připravoval vy, tak tam jsou spíš hesla, jednotlivé cíle. Takhle konkrétně, že by se tam řešilo, kde mají být divadla, kde nemají být divadla, tak to není.
18: Dobrá otázka. Ono, a ten materiál nikdy nevzniká samotný. A ono vlastně to není tak, že se rozhodne napsat si strategii. Už dlouhou dobu ten stát má od Ministerstva pro místní rozvoj jasnou metodiku, jak mají takové strategie vznikat a jak mají vypadat. A ten hlavní text vždycky je doprovázen nějakým plánem implementace. Někdy se tomu říká akční plán, který říká, když řekneme, budeme podporovat lidovou kulturu někde obecně, tak potom máme na to jasně řečeno, co podpoříme, za kolik, kdo to zajistí, dokdy, co budou ty výstupy. Prostě je to základ té transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky a to vždycky bylo. A tady je vlastně ten největší problém, tady vůbec není spor o obsah toho materiálu. K tomu se asi pak jako dostaneme a to se vlastně snaží i ministerstvo jako komunikovat, že a umělci rozporují, co má být v kulturní politice. Ne, tak to není. Ten dokument vznikl úplně absurdním procesem, proto je extrémně nekvalitní, nedává smysl, že vzniknul a hlavně je extrémně vágní. A my jsme měli právě před 10 měsíci schválenou státní kulturní politiku, která byla tímhle širším dokumentem. Jasně vymezoval hranice a témata, ale neměl zpracovaný ten plán implementace. To dostal nový ministr za úkol od vlády a měl ho do konce června předložit, aby přesně řekl, co ta vláda bude v kulturní politice realizovat, měli nové programové prohlášení vlády, co jsou priority nové vlády a mohli říct v tom plánu implementace, co další 4 roky, za kolik, v kterých oblastech se bude realizovat podle priorit vlády. To bylo uloženo a to ministerstvo neustále opakovalo, že na tomhle pracuje. Nakonec tohle vůbec nesplnili a z něčeho předložili nový dokument, který je pořád vágní. Pořád nevíme vlastně jako po tady 8 měsících nebo 9 měsících fungování vlády, co ta vláda bude dělat. Vlastně jsme promeškali ten čas. A nahrazuje starý dokument nějakou vizí, která vznikla na tiskovém odboru nebo v kabinetu ministra velice rychle a která je ze 4/5 úplně stejná jako ten předcházející dokument. Jenom tam teda jako náhodně dodává nějakou 1/5, takže vlastně vůbec není jasné, proč měl vzniknout nový dokument, když je jako z velké části identický, ale hlavně pořád neříká, co ten stát bude dělat, což je to klíčové, na co všichni čekali.
8: Pro to, co ten stát bude nebo nebude dělat, jsou samozřejmě klíčové finance. Jak řeší a má řešit státní kulturní politika ten finanční rámec?
18: No a To nám vlastně docela i dobře řekne ministerstvo financí samo, které už teď poslalo připomínky k tomu dokumentu, které přesně říkají, vy jste předložili nějaký klíčový strategický dokument, který, a to jsem vlastně chtěl říct na začátku, to není dokument ministerstva kultury. To opravdu je pro celý stát. Ministerstvo kultury jasně je ten hlavní gestor, ponese jako hlavní třeba část těch opatření, ale kultura dneska zasahuje do působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. Je to fakt klíčová součást herní vývoj, audiovize, průmyslový design a další. Do zahraniční reprezentace, vzdělávání, trochu vlastně i do zdravotnictví dneska v rámci některých jako oblastí. Je to opravdu pro celý stát a pak největší ještě dopad má na ty obce a kraje, které to jako nepřímo přináší. Takže to má jasně finanční dopady. A ministerstvo financí přesně řekne ministerstvu kultury v tom připomínkové řízení, kde jsou spočítané ty dopady. Vy tady vytváříte nějaký dokument, není vůbec jasné, jakoby k čemu se ten stát zavazuje. Není to s nikým prodiskutovaný, není tam jasný finanční rámec. Nevíme teda, co v těch dalších letech ta vláda kolik utratí. Bude rozpočet ministerstva kultury v roce 27 20 miliard, 25 miliard nebo 15, vůbec netušíme. A pokud bude 20, tak co za ten stát jako plánuje utratit a bude vynakládat ty prostředky ministerstvo průmyslu a obchodu, netušíme. To je ministerstvo.
19: Do toho skáču, ale to přece nikdy se nedá říct, jaký bude rozpočet ministerstva kultury za 5 let, tak má v tom případě vlastně smysl mít strategii, když stejně nevím, kolik budu mít na to, abych ji naplňoval.
18: Ale tak ten stát jakoby nezačíná z nuly, takže já rámcově vím, mám nějaký mandatorní výdaje, který nemůžu škrtnout. Vím, že prostě tady mám nějaký, nevím, vypořádání s církvemi, prostě církevní restituce, je to podle zákona a já je budu platit, prostě ať chci nebo nechci. To je jedna věc. Ale druhá je, že právě ten smysl zpracování těchto dokumentů je, že já dám na jedno místo, co je priorita, co je realistické a ukážu, kolik ty jednotlivé opatření stojí. A jasně, tak když pak dostanu 20 miliard a ne 25, tak jdu od vršku, plním priority a to, co mám, kde jsem zavázaný a věžím až dolů, než mi dojdou peníze, to je celkem každému jasné. Plus ten vznik toho dokumentu je skvělá příležitost pro to ujasnit si, na co ty peníze chci dávat, vytvořit nějakou jako dobrý prostor pro vyjednávání právě v rámci té koalice o tom, kolik peněz můžu dostat. To je ten proces vzniku, který je, asi se k tomu fakt bych se vrátil, že ten proces je úplně nestandardní, tak naprosto podkopává vyjednávací schopnosti ministerstva kultury ve vztahu k ministerstvu financí, když říkáte, kulturní sektor za tímhle dokumentem nestojí. Já jsem s vámi o ničem nejednal a měsíc před zveřejněním rozpočtu tady jakoby vyhodím nějaký obecný materiál, který jim na konci jednou větou říká, na rok 2027 bych chtěl 3,42 miliardy, aby ho mohl realizovat. A co se stane, až 1.9. nebo na konci srpna zjistíme, že ministerstvo kultury nedostane 3,42. Nebo co, když dostane 4 miliardy, kam půjde těch dalších 600 milionů. Tohle vůbec není jasný. A ani to vypadá, že ministerstvo teda není schopný říct, pokud dostanu 600 milionů navíc, jak to rozdělím? A tohle by mělo mít všechno připravené, protože samozřejmě ministerstvo financí, ale celá vláda, občani, všichni hlídáme, aby ty peníze byly jako nějakým způsobem uměrně rozložený a pak se dalo změřit, jestli teda vlastně to mělo ten efekt. A to tady vůbec není.
19: Ještě jednou otázkou zůstanu celkově u těchto dokumentů bez ohledu na tu aktuální podobu. Vyhodnocuje někdo, jak se ta státní kulturní politika plní? Nese za to někdo zodpovědnost?
18: Ano, a ta minulá byla vyhodnocena, teď. Přemýšlím, jestli si nějakým způsobem vyškrtali, že to bylo na 92%. Je to právě tím, že je více leta a ta vláda si plní nějakou část toho období, zbytek třeba může nechat na jiný, protože to není její priorita. Ale vlastně vyhodnocuje se to. Minulá byla navázaná na konkrétní finance, takže opravdu jako měla měřitelné dopady jak legislativě, což nás teda nestojí peníze, ale zkvalitňuje to, jak ta kultura funguje. Tak ale v konkrétních opatřeních a provázela to nějaká digitalizace, rozvoj regionálních kulturních center, tak aby v každém kraji opravdu jako bylo nějaké větší centrum nebo se doplňovala ta kapacita. Konkrétní opravdu oblasti, které byly vyhodnoceny, jestli se splnily, nesplnily, monitoruje se to. A konec konců, ministerstvo kultury nemělo teď to aktuální a s aktuálním vedením pod tou Krempířem, mělo uloženo nejenom připravit plán implementace, ale i reportovat to jeho plnění. To tam už bylo uložené postupně vlastně sledovat, jak se plní. Opravdu jako základní proces transparentnosti, napíšu větší vizi, která je po nějaké participaci a dobré analýze, to tady úplně chybí, a participace a analýza, napíšu tu větší vizi, řeknu, jak ji budu konkrétně realizovat a potom pravidelně měřím, jak to vypadá. A jo, my jsme takové, jakoby je to větší vize, je to nějak, jako nějaký způsob, učení to tolik nesledují, ale ty, kteří se té oblasti věnují, tak to sledují a každý rezort takhle postupuje. Normálně podle metodiky plní to a najednou tady máme jako snahu udělat úplně opačný postup, který nedává smysl.
19: Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakula je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Teď jsme tedy ve stavu, že v říjnu těsně před volbami vláda Petra Fialy z ODS schválila státní kulturní politiku na období 2026 až 30, ale ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě nechal napsat novou koncepci, ta je aktuálně v připomínkovém řízení, proti té právě protestujete. Vy už jste něco říkal, ale když se zeptám úplně jasně, co vám vadí? Vadí vám ta podoba, tedy obsah toho materiálu, nebo vám vadí, jak ten materiál vznikl, a nebo vám vadí, že vůbec vznikl?
18: Vadí nám primárně, jak ten materiál vznikl. Potažmo, pokud teda jako kopíruje ten předchozí, že vůbec vzniknul, protože to je obří plýtvání jednak penězi, tou předchozí i prací, ale zároveň jako furt to zdržuje to ministerstvo od toho, by reálně něco dělalo. A já bych možná se jako vrátil zpátky úplně k těm posledním 10 měsícům krok po kroku, protože v tom jako procesu je opravdu ukázáno jako ta nesmyslnost celková. Nikdo v té kultuře nutně jako neprotestuje proti tomu, že by třeba nová vláda přišla a řekla, chceme napsat novou kulturní politiku, protože ta předchozí je hodně ideologicky zabarvená, což podle nás, i podle toho, když ministr nastoupil, i podle vládní koalice nebyla pravda. A vidíme to na tom, že pokud jsme převzali 4/5, tak to asi nebylo úplně jako protichůdné. Ale prostě vláda mohla říct, chce napsat novou kulturní politiku, nastartovat ten proces, který si sama ukládá od svého ministerstva, než jí to diktuje kulturní sektor. Nastartovat ten proces řádně znovu a transparentně přijmout novou kulturní politiku, být za ní odpovědný. To se vůbec nestalo. Bylo to tak, že ta kulturní politika fungovala. Ze všech stran bylo komunikováno, že se jede podle ní dál a naopak si vláda jenom připraví tu implementaci, by ukázala v praxi, co chce realizovat. A podle mě ta kulturní politika stávající, pořád platná, schválená v říjnu, je v souladu s programovým prohlášením. Naopak jsou oblasti, kde je mnohem víc souladu s novým programovým prohlášením vlády, než ten nový dokument. Jo? Typicky, nevím, drobnost je to, ale herní vývoj, klíčová oblast budoucí ekonomiky a kreativní ekonomiky, která vychází z kultury a naší kreativity, tak je v programovém prohlášení nové vlády a jako nějaká důležitá oblast ekonomiky je bez té stávající staré v úvozovkách kulturní politice, v té nové kompletně chybí. Jo? A takže vlastně jako vláda mohla říct, chci novou kulturní politiku, uložit to ministrovi a ten by ji odparticipoval. My se pořád bavíme, měl by spolupracovat s kulturním sektorem. No ano, protože se to týká, ale zároveň by měl spolupracovat s ostatními rezorty. Nic z toho neproběhlo, on měl uložený úkol prostě připravit implementaci. A v nějaké poslední fázi vytvořil něco nového. A teď je ještě důležité říct, co tomu předcházelo. Ministerstvo prošlo jako velkou sérii jednání s tím kulturním sektorem, kvůli tomu, že se mu poškrtal rozpočet, vyvolalo se jednání a jednalo. Na každém z těch jednání se ty partneři ptali, připravujete novou kulturní politiku, nebo budete dělat plán implementace? Oni řekli, budeme dělat plán implementace. Kulturní sektor řekl, a zapojíte nás? Oni řekli, ano. Potom se něco připravovalo uvnitř ministerstva. Půlce května autorka nového dokumentu, tisková mluvčí ministra a šéfka kabinetu jasně oficiálně řekla, my novou kulturní politiku nechystáme, nepracuje se na ní, ani dělat nebudeme. A najednou se jakoby na konci července bez jakýkoliv informace komukoliv objeví dokument na webu Hospodářské komory, ne na webu Ministerstva kultury, který jde do toho meziresortního připomínkového řízení. A to, co je na tom jako očividné, nejenom, že se lhalo a obešel se kulturní sektor, což vůbec nedává smysl, protože tu kulturní politiku děláte pro něj i s nějakým jako ohledem předvídatelnosti. Ale vy jste obešli očividně, teda z těch informací, co máme, všechny ostatní rezorty. A teď je to v tom meziresortu vidět. Všichni vám píšou, proč jste vytvořili nový dokument, kde je jeho analytická část. Ministerstvo financí říká, jakoby, proč nárokujete peníze, o kterých my nevíme, dáváme rozpor, to vám na to nedáme. Takže očividně jako to ministerstvo nejednalo nejenom s kulturou, ale s kýmkoliv jiným. A ten dokument nedává smysl, že existuje, pokud nepřináší nic nového. A říká akční plán, on je platný pro rok 26, ale ten plán pro ten rok 26 my budeme publikovat v listopadu. No tak toho asi už moc nestihneme, takže rok bude pryč. A kde to kulturu nechává?
19: Není na té kulturní koncepci nebo kulturní politice nešťastné to, že to je na 5 let, že to nekopíruje funkční období vlády?
18: Já si myslím, že to je velice šťastné. Jo? Jako, to je, jako kdybychom si schvalovali zákony na 4 roky. A ten dokument právě, pokud je dobře udělaný, tak může mít mnohem širší platnost. Myslím, že to je mnohem lepší, ten stát má jako strategický výhled, to je stejné jako s dálnicemi. Jo? Jako nečekáme, že najednou nějaká vláda řekne, a já jako to beru o 90 stupňů doprava, tady bude prostě odbočka z té dálnice a už nepojede tím směrem. Prostě počítáme s nějakou kontinuitou. Ale zároveň, pokud je dobře udělán, tak dává velký prostor té vládě říct, o jo, tak jo, tak moje priorita jsou, nevím, tady přesně očividně tradičnější umění, řemesla. A už tolik nechci řešit veřejnoprávní média. V pořádku, jo. Vyberu si, právě mám jako část toho období, kdy tu republiku spravuju, vyberu si svoje priority, na co mám peníze. Ta situace se mění. A dává to smysl, je to nejlepší způsob, přece jenom tak politika musí mít někde nějaký konsenzus a rád bych řekl, že do dnešní chvíle ministerstvo prezentuje jinak, ale do dnešní chvíle ta kultura, i tak, jak to známe třeba z jednání podvýboru pro kulturu ve sněmovně, tak byla relativně konsenzuální oblastí. Jasně, každý má trochu jiné priority, ale nebylo to, že by byly úplně od sebe. A pokud teda se stane to, že byste měl úplně jinak ideologicky napsaný dokument, tak můžete říct, dobře, tohle mi nesedí, jdu to předělat, vytvořím novou a na to máte ten proces, který tady vůbec nebyl, včetně toho zadání. To má zadat vláda, ministrovi kultury, vy jako gestor to připravte nový, ale zahrňte tam samozřejmě úkoly pro další rezorty, těch se to týká, taky konzultujte.
19: Ten materiál schvaluje vláda, na druhé straně, pokud se, a v tomto případě to tak vyšlo, bude týkat, a bylo to jasné od začátku, bude týkat z velké části, vlastně z většiny budoucí vlády, neměla ta minulá vláda Petra Fialy, když to připravovala před volbami, víc zapojit tehdejší opozici, nebyla i v tom chyba?
18: Jo, jako to je za mě už jako úkrok stranou k tomu, jak by ta politika v ideální světě měla vypadat. A já jsem byl jako autor té, která vypršela během Fialovy vlády. Právě tam je potřeba si říct si vlastně jako dobrý precedent, ta vznikla za předchozí Babišovy vlády.
19: Kdy byl premiérem Andrej Babiš, ministrem kultury Lubomír Zaorálek ze sociální demokracie.
18: A vznikala během covidu, takže ta participace byla složitější, ale vlastně proběhly kulaté stoly, dotazníky, nějaká snaha zahrnout veřejnost a vzniknul dokument, který zavazoval mnohem víc, protože byl tehdy ještě navázán na evropské peníze, tu novou Fialovou vládu. Schválilo se těsně před koncem, protože se to vlastně jakoby spojovalo právě s Národním plánem obnovy, aby proto bylo jasné financování. A potom přišel Martin Baxa, podíval se na ten dokument a řekl, no některé ty věci nejsou moje priorita, ale vzal to jádro, to naplnil, tak aby splnil závazky České republiky. A pak si vytvořil prostě nějaké svoje vlastní priority, třeba v oblasti audiovize, dotáhnul prostě transformaci fondu audiovize nebo státního fondu kinematografie na fond audiovize a řešil poplatky pro veřejnoprávní média. Takže vlastně jako převzal dokument od minulé vlády, z velké části naplně, co nového si přidal, některé věci vynechal. Potom vytvořil tady ten dokument, hodně participace zaměřená na kulturní sektor, na odborníky, na kraje, regiony a tak dále. Vynechali relativně jenom v nějakých malých konzultacích opozici. A už když to vznikalo, tak já jsem jako nebyl zapojený do té přípravy, neměl jsem o to zájem, ale když jsem měl šanci to konzultovat, tak to byla hlavní připomínka. Konzultujte to s tou další vládou, protože a tato pak bude naplňovat a minimálně, aby byla jakoby srozuměná s tím, co tam je. A trochu jsme se báli, kde tuto kulturu nechá. Nechalo jí to tam, že přišlo nový vedení, nemělo jasnou strategii, proto si nechal seškrtat peníze hned na začátku, na startu. To jsme si mysleli ten dopad. Ale ministr kultury i celá vláda říkali, ten dokument je pro nás v pohodě. Ono, i kdyby si to hodil jenom do toho AI, jak asi teda vznikla ta nová kulturní politika, tak i kdyby si tam hodil tu starou, tak vlastně zjistí, že to je v souladu s programovým prohlášením vlády, s programem jednotlivých stran, není tam základní rozpor a ten rozpor, pokud tam je taky relativně malý, tak to prostě nemusíme realizovat, protože na další období. Tak se řekne, to necháme k implementaci nebo s ohledem na rozpočtové priority, priority vlády nerealizujeme. To je úplně transparentní říct. Takže to vypadalo, že to je v pořádku. Jestli to byla chyba nezahrnout opozici tehdy? Byla.
19: Tak ten proces potom už jste popisoval, takže bych vám do toho stejně skočil. Připomenu, že prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr kultury Otto Klempíř se tedy někdy rozhodl, že vypracuje novou státní politiku kultury nebo státní kulturní politiku. Vy jste před chvílí říkal, že obešel kulturní obec, že to nekonzultoval. Na druhé straně, když to konzultovala předešlá vláda, když ty konzultace probíhaly před rokem, předpokládám, že nějaké výsledky zůstaly v archivu ministerstva. Změnilo by se to tolik? Nemohl vycházet v tom novém materiálu, nebo nemohlo ministerstvo kultury v tom novém materiálu vycházet vlastně z toho, co už konzultovali před rokem?
18: No, mohlo, ale proč by pak teda psal nový materiál? Jo? Pokud teda zejdu z toho...
19: Protože se na některé priority dívá jinak.
18: Hmm. A ty priority může ukázat plánu implementace, pokud jsou to jako drobné priority a vlastně jako zároveň nemůžete říct, někdo přede mnou dva roky zpátky konzultoval nějakou skupinu lidí. Někde z toho zůstal nějaký otisk a tím pádem se to počítá jako konzultace, když se změnily třeba podmínky. Jo. A nedává to smysl. My víme, že asi ano, jakoby vlastně ten materiál vzniknul tak, že do toho šel jako vstup nějaký rozpracovaný možná plán implementace, který ministerstvo mělo, nakonec se rozhodlo ho nerealizovat. Minulá kulturní politika, programové prohlášení a nějaké osobní preference někoho. Ale vlastně vůbec nedává smysl, to vzniklo, když to odkládá tu reálnou práci. Opravdu jako tady heslo toho, že makáme, tak nemakáme. A to bychom si my všichni přáli a nikdo nerozporuje to, že to ministerstvo má právo a ne ministerstvo, hlavně ta vláda, říct, tohle jsou naše priority. Ale my z toho dokumentu nevíme, co jsou jejich priority. Stále.
19: Vy jste říkal, že ten text nový, který je v připomínkovém řízení, do značné míry z 80% vychází z té stále ještě platné koncepce, kterou tedy schválila Fialova vláda. Kdyby ten nový materiál byl takto nakonec schválen vládou, kdyby tedy platil, jaké by to mělo dopady? Co by to znamenalo prakticky pro kulturu?
18: No, to, co si myslíme my, znamená to, že můžete klíčové dokumenty, které budou určovat, jak tady 4 roky funguje stát, vytvářet tak, že během pár týdnů si skrze tiskovou mluvčí a šéfku kabinetu něco vytvoříte.
19: To je ten principiální, už jste říkal, si myslím, tomu rozumím, ale teď mířím k tomu, praxi, co by to znamenalo v praxi.
18: V praxi si myslím, že to zásadně snižuje vyjednávací pozici ministerstva kultury ve vztahu k rozpočtu, kde je potřeba říct, že dlouhodobým a největším tématem na ministerstvu kultury a právě v kulturních politikách už od roku 2001 je takzvané 1% ze státního rozpočtu na kulturu. K tomu se zavazují neustále všechny vlády, je to v programových prohlášení, zavazovala se k tomu právě třeba předchozí vláda, že k němu bude směřovat, ale je to i v programech politických stran, včetně ANO, dlouhodobě. Teď jsme aktuálně na 0,55%, ne na 1%, relativně dostáváme prostě kultura stála polovinu. Je dlouhodobě podfinancovaná, je velice prostě od covidu a tam velký tlak.
19: A máte pocit, že s tou novou koncepcí dostane kultura méně peněz, než by dostala s tou starou?
18: Logicky. Teď už se spíš dostáváme na nějakou jako úroveň toho, kde já to interpretuju, ale pokud přijdete jako ministr kultury vyjednávat o rozpočtu, nebo už jste teď vyjednával, je očividné, že ten kulturní sektor jste prostě jakoby na něj zaútočil tady tím, že jste ho obešel, nebo respektive ať už jste v něm, třeba nemusíme být ve sporu, ale prostě očividně jste ho obešel, takže ho nemáte za sebou. Tak jaká je vaše vyjednávací pozice? Pokud vytvoříte dokument, který říká, že chce nějaký peníze a ministerstvo financí vám první věc na to řekne, vy jste s námi nejednal a ty peníze vám nedáme, tak jaká je vaše vyjednávací pozice? A největší problém je, že ta kultura potřebuje zásadně jít nahoru. Tu pozici teď nemá. A pokud šla v roce 26 zásadně dolů, je opravdu extrémně podfinancovaná. A ministerstvo kultury není ministerstvo kultury. To je ministerstvo příspěvkových organizací a dejme tomu fondy audiovize a církevních restitucí. Ta představa, že ministerstvo kultury někoho masivně dotuje, tak to ne, na to nemá žádné prostředky. To tam vůbec není. Kdo jako mnohem větší dává výdaje na kulturu, tak jsou obce a kraje. To ministerstvo je opravdu jako podfinancované. V roce 27 nemáte teď jakoukoliv sílu vyjednat zásadní prostředky, které řekněme si, co by bylo 1%, to je asi skoro 10,8 miliardy nahoru, co teď na kultuře chybí. Jo, jako když nepočítám do toho církevní restituce, které přijdou 1.1. a 1.1. odejdou jako i trik ministerstva financí, že se to dává přes ministerstvo kultury, ale to vlastně nejsou kulturní výdaje. Tak ministerstvo by potřebovalo ideálně 11 miliard skoro na další rok. To je úplně z říše snů. Nejspíš dostane málo nebo méně. A potom se nám blíží nějaká jakoby hrozba konzolidace, kde se bude škrtat všude. Takže tohle to oslabuje to ministerstvo. A co je největší problém je, to ministerstvo teda rok vlastně nemá politické zadání. My nevíme, co dělá. Ono běží na nějaký volnoběh, jede takzvaně na neutrál, aby tomu rozuměli i motoristé. A vlastně ano, úředníci pracují, není to tak, že by bylo úplně dysfunkční. Ale my nemáme teda to politické zadání. Co jsou priority? Kam půjde víc peněz? Ty lidé, kteří vlastně jako v kultuře v té části, která není orientovaná na zisk, je to veřejná kulturní služba, tak jsou spolufinancováni státem. Tak jaká je pro ně předvídatelnost ohledně toho, jaké se budou vypisovat granty? Máte plánovat teda projekty, nebo máte místo toho ty projekty stopnout a dělat něco komerčního?
19: V tom otevřeném dopisu žádáte premiéra a členy vlády, aby neřešili a neschvalovali ten materiál. Pokud neuspějete, co bude dál? Chystáte nějaké protesty?
18: Dobrá otázka. A já tady vlastně mluvím za Kulturní kreativní federaci, která je teda jako střešní organizace pro x asociací, ale nezdružuje nutně celý sektor. To je právě ta jeho největší krása, ale i slabina. Ta kultura je pestrá, ale má víc než 200 profesních asociací a sítí. Proto třeba zemědělci, kteří mají pár asociací, jsou vždycky jakoby efektivnější v tom vyjednávání. A takže já vlastně nemůžu mluvit za celý ten sektor. Tady u toho dopisu byl hlavní koordinátor, kdo to nějak dával dohromady, ale ten vznikl na základě docela převládajícího konsenzu, který v té kultuře není zvykem. A my vlastně jako nechceme jít do sporu s vládou. My si myslíme, že vlastně jakoby ministr kultury nesplnil zadání vlády a obešel i svoje koaliční partnery, tvořil něco, co je vlastně jakoby novým programovým prohlášením motoristů. A vlastně nedává to smysl. A chceme mít nějakou racionální debatu. Za nás by bylo fajn se vrátit zpátky k pracovnímu stolu a říct si, co jsou realistické prostředky, na co je ta vláda chce vynaložit a kde se to proti nás tím sektorem. Takže my
19: a
18: nechceme
19: jít do sporu. Chcete jednat s premiérem?
18: Ideálně. Jako teď je dobrý čas, prostě připravuje se rozpočet na rok 27 a my cítíme, že prostě ministr kultury v tuhle chvíli tím, jakým způsobem postupuje k tomu, vůči tomu rezortu, tak není schopný ho vlastně nějakým způsobem reprezentovat a bavit se racionálně o tom, co jako se naplňuje. A my ten kulturní sektor hlavně, jakoby bych rád řekl, nebyl s ministrem ve sporu. On neustále se snažil s ním ty věci konzultovat. Celý březen se odkonzultovala velká část a nebyl z toho žádný výsledek, než to, že se teď obešel.
19: říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu Jakub Bakule, prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 21 až 25. Díky, nashledanou.
18: Díky moc.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
20: Je pondělí 10. srpna, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Tento pořad vysíláme v aktualizované repríze.
21: Nedaří se příprava ve vzdělávání, že je tam nějaký nedostatečný materiální zázemí, nevyhovující bytové podmínky.
22: Na škole Romy nemáme, ale říkám si, že my tady v Praze jsme taková zlatá klec.
23: Přijde mi důležité, aby o tom lidi věděli, aby pak nedocházelo k nějaký větší diskriminaci.
22: Že můžou mít problém se svým životem a s rozhodováním, třeba a s nějakou kariérou, jenom protože mají tenhle ten etnický původ.
24: Skrze tu motivaci dosáhli opravdu velkých cílů, plnili si své sny skrze ty možnosti, které se otvírají tomu jedinci.
20: Jednou z nejprotivnějších rodičovských rad je asi vezmi si příklad z a doplněno jménem někoho, kdo je v očích otce nebo matky hodný následování. Když se ale z této rovnice rodiče vyškrtnou, jsou pro děti cenná setkání s lidmi, kteří jim na vlastním životním příběhu můžou ukázat další cestu a motivovat je. Jak fungují taková podpůrná setkání na školách v různých částech Česka a jaký přínos můžou mít zejména pro žáky a studenty romského původu, ale nejen pro ně.

0: vestibulem Pražského gymnázia Budějovická se nesou romské písně, hraje se divadlo v podání profesionálních herců romského původu a pořádá se kvíz s romskou tematikou. Třeba s otázkou, kolik v Česku žije Romů.
1: Takže Bčko bylo 200 až 300 tisíc, jo? Co si myslíte tady?
0: Správná odpověď je mimochodem zhruba čtvrt milionu lidí. Romský den na gymnáziu Budějovická uspořádala organizace Ara Art na pozvání ředitele školy Jana Jíchy.
2: Týna ven je chrát a do ramengy Andrej je kopnul.
3: Žijeme pod jedním slunce, máme stejnou barvu krve, skončíme ve stejné zemi.
0: Vy jste na úvod vystřihl plynný projev v romštině. Jak se to stalo, že umíte romsky?
4: Neumím romsky tak plynně, jak jsem tady předváděl, to jsem si samozřejmě připravil. Ale učil jsem se romsky už hodně let a vždycky tak, když je nějaký kurz, nebo když se mi dostane do ruky třeba dvojazyčná knížka, tak si v tom rád říkám.
0: A proč?
4: Tak mě obecně baví jazyky a i takové třeba menšinové a strašně rád v romštině zpívám, mám rád Věru Bílou a celý ten repertoár, různé lidové písně, takže vlastně ten základ mojí romštiny je právě ten písničkový. No a pak mě napadlo, že bych to mohl ještě trošku prohloubit a nakonec vlastně i tenhle ten náš tady festiválek, Mezinárodní den Romů, je hodně zaměřený jazykově. Děti se tady učí romštinu v hodinách, kdy normálně mají cizí jazyky, tak dneska je mají překryté romštinou a pověsili jsme do chodeb spoustu romských přísloví, taky zase dvojazyčně a tak. Šlo o to, aby vlastně děti během toho celého dopoledne zažívali různý způsob vnímání romské kultury a romského vůbec jazyka a všeho vlastně, aby to působilo na různé smysly, proto se tady dneska vaří romské menu. Jednička i dvojka jsou romské.
0: Co bude k obědu?
4: Jednička je perkelt a dvojka jsou golubky. Chtěli jsme ještě právě ty marikle, o kterých tady vlastně se hrálo divadlo pro menší děti, ale to mi říkala paní vedoucí, že je nerealizovatelné v tomhle počtu, jako aby udělali.
0: Co jsou marikle?
4: To je vlastně romský chléb, jsou to takové placky a je potřeba vlastně opravdu každou jednotlivě ručně vyrobit.
0: Proč jste v rámci seznamování s těmi národnostními skupinami a národnostmi začali právě Romy? Je to kvůli vašemu osobnímu zájmu, nebo máte třeba na škole nějaké romské studenty a studentky?
4: Na škole Romy nemáme, máme tu samozřejmě různá etnika, různé národnosti ze všelijakých dvojazyčných manželství a rodiny ze zahraničí a tak, ale zrovna Romy žádné tady, ale ten nápad s těmi Romy skutečně to byl můj jako takový kapric, protože mám opravdu Romy rád a jak jsem říkal, mám rád ten jazyk, tu muziku a říkám si, že my tady v Praze a konkrétně i ten na tomhle gymnázium jsme taková zlatá klec, že jo? Tady jsou prostě děti z těch nejúspěšnějších rodin a vlastně to, že jsou nějací Romové, samozřejmě vědí, ale nemají k tomu žádný osobní konkrétní vztah a myslím si, že i ta výchova nebo to vzdělávání o Romech, když jako se chce třeba učitel odpoutat od těch stereotypů a jít jako na hloubku, tak to většinou skončí u romského holokaustu, což je samozřejmě ohromně důležité téma, je potřeba ho připomínat, aby to nevypadalo, že neexistoval. Nicméně to pak může působit dojmem, že problémy Romů se odehrávaly někdy v dávnou věku, že prostě to bylo nějaké tenkrát a dneska, že to jsou lidé, o kterých vlastně není moc vidu a slechu, tak já jsem právě chtěl, aby výsledkem tady toho dnešního dne byl pocit, že Romové jsou opravdu živé etnikum, živá kultura, živý jazyk a že to jsou lidé, kteří prostě jsou součástí naší společnosti a že i ty děti, které mají v životě asi větší štěstí než většina Romů, tak aby vnímali to, že prostě takovýhle lidé tady jsou a že můžou mít vlastně problém se svým životem a s rozhodováním třeba a s nějakou kariérou jenom proto, že prostě mají tenhle ten etnický původ.
0: Čtyři třídy starších studentů si také přišli do tělocvičny poslechnout přednášku Ondřeje Radiče z organizace Ara Art.
5: Studentům jsem hovoril o sociokulturních specifikách Romů, o našich tradicích a kultuře.
6: Mně přijde důležitý jakoby ohledně jakýchkoliv menšinách v těch státech mluvit a přijde mi důležité, aby o tom lidi věděli, aby pak nedocházelo k nějaký větší diskriminaci.
0: A bylo tam něco, co jsi nevěděl, nebo co tě překvapilo?
6: Jo, hodně věcí. Asi ten původ Romů.
0: Vy jste na začátku je nechal, ať říkají věci nebo nějaké pojmy, které mají spojené s Romy. Oni tam říkali cestování, menšina, hudba, ale vy jste říkal, že z jiných škol máte i jiné zkušenosti, tak liší se to hodně škola od školy, co si studenti spojují s romskou menšinou, s Romy?
5: Já osobně rozdělím Českou republiku na Prahu a mimo Prahu a určitě si myslím, že například, že mimo Prahou by to bylo určitě horší. Taktiež môžem porovnať moju skúsenosť práve z minulého roku, keď som bol na Slovensku na mojej bývalej strednej škole, tak tam vlastne študenti na začiatku, keď som dal túto aktivitu, mali tam vlastne odpovede, že kradnutie, zlato, klamanie a podobne. Ale sa mi hrozne páči, na konci hodiny sme si dali tú istú aktivitu znovu a tie názory sa zmenili a to je práve dôvod aj čo ma vlastne naplňa a vidím dôvod, prečo to robí ďalej.
0: Dnes ste studentom i vysvetloval, proč neříkat cikán a používať to slovo Rom. Co ste im řekl?
5: Vlastne ako Romovia začali v 8. až 10. storočí odchádzať z oblasti Severnej Indie, tak zostali do Byzantskej ríše, kde vlastne boli úplne iní, mali iné tradície, iný jazyk, inak vyzerali, iné šaty, iné náboženstvo. Chceli sa nejakým spôsobom integrovať, ale nerozumeli tým tradíciám a aj keď sa snažili to robiť nejakým spôsobom, tak to nerobili vždycky úplne správne. A už tu začala nejaká tá segregácia a pomenovali Romov slovom Atinganoj. Slovo Atinganoj pochádza z latinčiny, čo znamená nedotknutelný. A vlastne zo slova Atinganoj vzniklo slovo češtine cikán, slovenčine cigáň, nemčine cigojner a podobne. A vlastne to hrozne negatívne slovo, nemalo by sa používať v žiadnej slušnej konverzácii, pretože ako úplný príklad môžem povedať príklad zo slovenského jazyka. V slovenčine máme sloveso cigániť, ktoré je synonymom na slova kradnúť a klamať. Je to nesmierne neslušné slovo. Aj dnes práve pomenovanie pre romskú národnostnú menšinu práve Romovia, Rom, Romka.
0: Což je vlastně romské slovo vycházející z romštiny, tak se pojmenovávají oni sami.
5: Ano, takže to samotné slovo Rom pochádza z nášho jazyka, je to tak, jako voláme my tom v romskom jazyku a preto je to jediné správné pomenovanie.
0: Jak moc je pro identitu dnešních Romů a to, aby člověk mohl být hrdý na svoje kořeny, nutná znalost romského jazyka?
5: Podľa mňa to lze i bez toho, ale je to jeden taktiež z kľúčových aspektov, ktoré hrozne pridávajú k tej identite. To je to isté, ako by si povieme, že som Čech, ale nehovorím česky, som Slovák, ale nehovorím slovensky, ale je tu mnoho Rómov a Rómok, ktorí romsky nehovoria, aj to práve z toho dôvodu, že vlastne tí rodičia nechcú tie svoje deti učiť romsky. Ja som taktiež príkladom, že moji rodičia ma nechceli učiť romsky, pretože oni sami zažívali šikanu na základe toho, že ich prvý jazyk bola romčina. Moja stará mama a môj starý otec romsky hovorili a od mačka som to počúval a nejako sa to naučil postupne, spontánne, až som vlastne plnohovoriaci človek, ktorý hovorí romsky. A je to niečo, čo je pre mňa kľúčové. Ale taktiež ja som mal taktiež problémy so svojou identitou romskou. Mal som to tak medzi 12. až 15. rokom života, ale ako náhle som to prijal, tak som bol vlastne o mnoho šťastnejší a bol som vlastne hrdý Róm. Fakt, som vážne na to hrdý, som rád, že som Róm a že môžeme vlastne oslovať našu kultúru, naše tradície a hlavne bojovať za to, aby to nevybrnulo, pretože to bolo hrozne smutné.
0: Tolik tedy Romský den na Pražském gymnáziu Budějovická, uspořádaný u příležitosti Mezinárodního dne Romů. A z Prahy se teď vydáme na Ostravsko. Tam se s žáky základních škol, ale také s mládeží v různých volnočasových klubech setkává na takzvaných motivačních besedách student střední zdravotnické školy Josef Ladič. Motivační besedy jsou projektem organizace Romea, která také každoročně poskytuje stipendia pro romské studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří se chtějí vzdělávat dále. Ke stipendiu ale patří také řada povinností. A jednou z nich je právě ukazovat cestu ostatním. Víc už stipendista Josef Ladič osobně. Dobrý den.
7: Dobrý den i vám.
0: Na jak staré děti cílíte?
7: Ty děti jsou většinou staré přibližně od 10. roku, jelikož my teda se snažíme si teda typovat hlavně ty školy, kde jako opravdu převládají ty děti z toho sociálně znevýhodněného prostředí, to znamená v těch jako sociálně vyloučených lokalitách, kde nějaká ta základní škola je, ale samozřejmě ne na těchto školách. My neprovozujeme žádnou nějakou pozitivní diskriminaci nebo něco takového, právě ba naopak, my se snažíme ty motivační besedy zacílit i právě na ty školy, kde třeba tolik těch romských žáků není, nebo těch dětí z toho sociálně znevýhodněného prostředí. Snažíme se ukázat těm dětem ten fakt toho, že i mezi těmi Romy se najdou ti, kteří třeba skrze tu motivaci dosáhli opravdu velkých cílů, splnili si své sny a skrze ty možnosti, které se otvírají tomu jedinci, to znamená jak skrze ty školy a zkrátka tu vzdělávací cestu, tak tu jsou. A právě tohleto my se snažíme ukázat úplně všem. Jenom teda ta cílová skupina, tak je ve většině případech především ta romská, protože bohužel je tomu tak, že dnes tu skupinu těch sociálně znevýhodněných tvoří hlavně teda z drtivé většiny právě ti Romové.
0: Jaký je váš osobní příběh, co vy těm žákům a žákyním vyprávíte o sobě, o své cestě, jak je motivujete skrze vlastní příklad?
7: Tak já samozřejmě se vždy snažím hezky představit v tom smyslu třeba, jaké jsou moje zkušenosti právě v rámci vzdělávání a nějaké věci, které provozují i mimo tu školu. Protože ne vždycky se všechno týká, že jo, jenom školy a jenom těch známek ve škole. Doučuji děti nejenom ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale například tak se věnují i intenzivní přípravě cizinců, kdy my se společně připravujeme na zkoušku za účelem získání českého občanství. Tak se snažím takhle vlastně ukázat těm dětem, že tyhle ty vlastně nějaké mimoškolní aktivity toho člověka jsou dost důležité.
0: Já ještě jednou připomenu, že jste středoškolský student, ale zníte vlastně velice uvědomělé a společensky zodpovědně, když to tak řeknu. Slyší na to ty děti, s nimiž mluvíte, nebo narážíte někdy na nepochopení, nebo jakým způsobem reagují na ten váš příklad?
7: Já moc krát děkuji. Každopádně, ty odezvy jsou vcelku pozitivní. My jsme s tím začali právě minulý rok. Ty děti prostě byly už jenom rádi za to, že se třeba nemusí učit. Jo? A teďka právě třeba většinou tak si skoro vždy ty děti myslí, jo, máme tu besedu, to znamená, že nemusíme nic dělat a máme volnou zábavu. Nenom, že takhle to úplně není, protože my vlastně se s těmi dětmi snažíme vést konverzaci takovou, aby byla jako velmi smysluplná a hlavně, aby v nich zanechala cosi, co právě může být potenciální pro jejich budoucí jako nějaký kariérní růst, studijní a podobně. Ale je jasné, že někdo to může pojmout trošku jinak a zkrátka a jednoduše se mu to třeba nemusí úplně líbit a to znamená pro něj samotného, že vlastně do budoucna to úplně nevyužije. A nevyužije to hlavně z toho důvodu, protože vlastně, když to řeknu tak jako zkratce, protože rodina. To prostředí opravdu hodně ovlivňuje toho jedince nejenom jako osobně, že jo, ale hlavně potom i co se týče té vzdělávací nějaké oblasti.
0: Co pro vás osobně znamená vzdělání nebo pro rodinu, v níž jste vyrostl? Bylo to vždycky důležité nebo jste si právě k tomu musel taky najít cestu sám?
7: Za mě osobně tak vzdělávání jako takové je opravdu velmi, velmi důležité, hlavně z toho důvodu, protože tak, jak vlastně se mi i na těch motivačních besedách vždycky snažíme ukázat těm dětem, že vlastně z hlediska toho vzdělání, když ten člověk třeba má nějakou tu školu a má prostě, jak my říkáme, ten papír v ruce, tak automaticky je už opravdu jako považován tou společností za opravdu úplně někoho jiného. Takže má vybudovaný respekt, jo? Má nějaké prostě sebevědomí. Dále, tak je tam nějaký ten kariérní posun v tom, že mám třeba vyšší peníze, protože samozřejmě to je něco, že jo, co ty děti a nejen je, tak je opravdu natchne, že? Protože hele jo, takže já když prostě půjdu dále studovat a něco si prostě udělám a budu mít nějaké kurzy a prostě budu se jenom jako snažit, jo, tak vlastně mi to může třeba přinést i ty lepší peníze. Takže třeba i tohleto. Za mě je vzdělávání zkrátka jednoduše věc, která umožňuje strašně moc otevřených dveří do života.
0: Říká student střední zdravotnické školy Josef Ladič. Doplním také, že jste se angažoval například i v projektu Pro lepší budoucnost. Děkujeme za rozhovor.
7: Také moc krát děkuji za pozvání.
0: Slabá motivace ke vzdělávání kvůli rodinnému nastavení je důvod, který je v romském prostředí slyšet často. Ve spolku Ekce Homo v Moravském Berouně na Olomoucku se tedy pěstování motivace rozhodli vzít od kořenu a pracují s celými rodinami. Ve spojení jsme už s komunitními pracovnicemi Terezou Lackovou a Andreou Hlaváčovou. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: A na druhé lince máme Pavlínu Kráčmarovou, ředitelku spolku Ekce Homo v Moravském Berouně. Dobrý den i vám.
9: Dobrý den také.
0: Terezo a Andreo, co obnáší vaše práce komunitních pracovnic?
8: Tak pracujeme většinou v terénu mezi lidmi, ale fungujeme i v našem komunitním centru. Pomáháme lidem s tím, co zrovna vlastně potřebují. A podporujeme rodiny v jejich situaci, hledáme společně s nima řešení.
0: Hodně se zaměřujete na romské rodiny a na děti s romským původem. S čím právě těm dětem pomáháte?
8: Pomáháme jim samozřejmě ve škole, aby vlastně se mezi ostatními dětmi v kolektivu zapojili, aby se cítili ve škole dobře a motivujeme je ke vzdělávání.
0: Podnikáte s nimi i třeba nějaké výlety nebo hrajete si na něco? Mně se líbilo, že jste říkali, že ty děti si často hrají vlastně na vás.
8: Ano, ano, je to tak. Chodíme s nima na různé výlety, chodíme s nima i do přírody a opravdu se nám líbí, když děti si tady sednou a hrají si vlastně na komunitní pracovnice.
0: A jak vypadá ta situace?
8: Oni si mezi sebou většinou hrají u nás v komunitním centru, že si sedí, vezmou si mezi sebe nějaké papíry, nějaké pastelky a hrají si, že si něco zapisují, že jsou komunitní pracovnice a že se snaží někomu pomoct. A většinou jsme my ti, kteří vlastně sedíme a jsme vlastně ty děti, anebo ty rodiče.
0: Paní Kráčmarová, na co se vlastně ve spolku Ekce Homo zaměřujete? Co je vaším cílem?
9: Cílem našeho spolku je hlavně propojit sociální, školskou a zdravotní oblast, tak aby vlastně v těch územích, kde působíme, došlo k tomu, že lidé spolu hodně mluví a podporují tu mezioborovou spolupráci.
0: Když se budeme bavit o dětech, tak vy se zaměřujete na nějakou věkovou skupinu nebo na nějaké určité období během docházky do školy?
9: My se zaměřujeme hlavně na včasnou péči, což znamená, že opravdu o ty nejmenší děti a provázíme je vlastně celým tím vzdělávacím systémem. Náš spolek má založenou i dětskou skupinu, která je právě ve vyloučené lokalitě bez poplatku, takže děti můžou procházet dětskou skupinu, pak vlastně podporujeme v tom, aby se dostali a přišli dříve do mateřské školy a doprovázíme je potom i na ten přechod na základní školu. A pak i komunitní pracovnice naše samozřejmě motivují děti, aby pokračovali na školy střední.
0: A slyší na to ty děti, nebo vidíte třeba, že děti by na to i slyšely, ale rodiče pořád nedocenují význam vzdělání?
8: Já si myslím, že čím častěji to dětskám opakujeme, tím více vlastně o to mají zájem. A samozřejmě o tom mluvíme i s rodiči a snažíme se jim vysvětlit, že děti potřebují, aby je k tomu podporovali.
0: A co když s vámi ty rodiny nechtějí mluvit nebo ty děti reagují tak, že vlastně vás odmítají? Stává se vám to?
8: Ano, stává se nám i to, že vlastně rodiče mají na to svůj názor a moc se o tom bavit nechtějí, ale snažíme se s dětma o tom nadále i bavit, pokud vlastně děti chtějí a motivovat je k tomu, aby chtěli.
0: A co je pro ně ta největší motivace? Co na ně nejvíc platí?
8: Tak většinou je to tak, že vlastně jak ty děcka dospívají, že a třeba z některé rodiny vlastně jsou doma, nemůžou najít práci a tak. Tak se s nima vlastně bavíme o tom, jestli tak co být taky doma. A většinou jich říká, že ne, že to třeba zpracovat a tak. A my říkáme, tak proto něco musíte udělat. Protože vždycky jako v životě nic jako není, jako že jim tak spadne do naruče a ta škola je fakt důležitá. A někteří jako na to reagují jako pozitivně hodně, někteří ještě tak jako, že moc ne, ale snažíme se.
0: Tereza Lacková má zkušenost se školní docházkou ve Velké Británii, kde jste žila jako malá, nebo možná ne zas tak malá, ale žila jste tam docela dlouhou dobu. Co vám tahle ta britská zkušenost

0: stejné uniformy, takže jsme byli nebyli nikdo rozdílní, byli jsme všichni takový stejní.
1: Paní Kráčmarová, co považujete za největší úspěch toho vašeho projektu? Ten projekt, pokud vím, tak běžel 3 roky, teď bude navazovat. Co hodnotíte jako největší úspěch?
2: Pro nás je největší úspěch právě ta spolupráce se školstvím v Moravském Berouně, kdy velmi konkrétní příklad je, že více romských dětí dochází do mateřské školy, které jsou potom lépe připraveny na tu školu základní. A naopak v základní škole podporujeme docházku, podporujeme děti například obědy do škol a snažíme se vlastně potom komunikovat i s učiteli v rámci nějakého doučování. Takže největším úspěchem je právě propojení té komunitní práce s tou školskou a sociální oblastí.
1: A v čem byste ho doporučila ostatním obcím? Jak výrazně proměnil situaci v Moravském Berouně?
2: Určitě ta docházka do mateřských škol a základní školy je to, co vlastně potřebuje každé město a zároveň to potřebuje i ty občané v tom městě, takže největší doporučení pro jakoukoliv jinou obec je opravdu získat pracovníky, kteří mají důvěru té komunity, ať už romské nebo ukrajinské a dalších, a s nimi potom pracovat na právě tom terénu a přinést ty zkušenosti do toho systému jako takového. Takže hodně spolu mluvit, hodně si sednout k jednomu stolu a získat ty lidi, kteří mají důvěru té komunity.
1: A to je právě příklad i Terezy Lackové a Andreji Hlaváčové. Bylo to jednoduché získat důvěru místních rodin, s kterými pracujete, které máte na starosti?
0: Tím, že jsme v Moravském Berouně vyrůstali a známe ty lidi od malička, tak u některých lidí bylo snaží si tu důvěru získat, ale měli jsme i lidi, u kterých bylo ta důvěra získat vlastně složitější, ale nakonec jsme si od nich získali a to bylo pro nás důležité. Já si myslím, že klíčové je to, když se snažíme jim pomoct s něčím, co potřebují, buď přijdou poprvé sami a když od nás vidí tu ochotu, že jim opravdu chceme pomoct, tak myslím, že potom mají důvod, proč zase za náma mohou přijít.
1: A paní Kráčmarová, jak vy hodnotíte ten projekt a možná jestli můžeme mluvit i o tom, na jaké limity naráží? Povedlo se ho takhle vybudovat v Moravském Berouně kvůli něčemu konkrétnímu, nebo je skutečně přenositelný i do dalších obcí?
2: Já osobně si myslím, že vlastně to propojení a ten projekt je přenositelný i dalších obcí. Ono to i potvrzuje to, že vlastně komunitní práce je opravdu jako celorepubliková záležitost, není to jenom Moravský Beroun. My jsme měli velké štěstí, že nám s projektem pomohla Agentura pro sociální začleňování a že vlastně město bylo velmi vstřícné k tomu, aby to k tomu propojení došlo. Takže pokud se tady tyhle jednotlivé části spojí, tak vlastně v každém městě může vzniknout takovýhle projekt nebo program nebo i iniciativa samotných měst.
1: A na jaké limity ten projekt podle vás naráží?
2: Omezení je určitě ta krátká doba, na které ty projekty jsou a možná i určitá obava, jestli budou nějaké návazné aktivity. Takže my máme štěstí, zase máme návazný projekt, získali jsme ho. Každopádně pokud by tenhle mechanismus byl určitě někde zakotvený a to propojení školské a sociální oblasti se dařilo, tak je to možná potom dobrý tip na systémové změny.
1: Tak to říká Pavlína Kráčmarová, ředitelka spolku Ecce Homo v Moravském Berouně. Děkuji, že jste si na nás našla čas.
2: Já moc děkuji ještě jednou za pozvání.
1: A mluvili jsme také s komunitními pracovnicemi v této obci Terezou Lackovou a Andreou Hlaváčovou. Děkujeme také.
0: Taky děkujeme. Děkujeme.
1: Tolik tedy praktické naplnění přísloví příklady táhnou a nést na trh vlastní kůži v ukázkách z celého Česka. A na závěr ještě jedna aktualita. Až do 9. září se můžou přihlašovat mladí lidé romského původu do 26 let, kteří v sobě cítí nějaký talent, ale mají příliš těžké podmínky na to, aby ho mohli rozvinout. Pomůžou jim s tím mentoři v rámci projektu Young Roma Talents a nadačního fondu The Rose from Concrete. Více informací najdete na adrese rosefc.org. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou se těší Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Mileva Maričová, první manželka Alberta Einsteina, byla sama nadanou matematičkou a fyzičkou. Jako první pochopila smysl a význam Einsteinových přelomových myšlenek. Společně pracovali jako nerozlučný tým, slávu ale sklízel jen jeden z nich. Milevu místo uznání čekal smutný osud.
5: Narodila se 9. prosince 1875 na území Vojvodiny do zámožné srbské rodiny.

0: Byla velmi bystrá a podle učitelů nesporně talentovaná. Otec pro ní chtěl zajistit to nejlepší vzdělání. Na území Rakouska-Uherska ale neměli dívky ke gymnaziálnímu vzdělání přístup. Boj Elišky Krásnohorské o založení prvního dívčího gymnázia Minerva tou dobou ještě nebyl u konce. Mileva nakonec mohla složit maturitu v Srbsku. Poté nastoupila na univerzitu v Curychu, na jednu z mála vysokých škol, kam měly ženy přístup.
1: Během studií matematiky a fyziky poznala o pár let mladšího Alberta Einsteina. Jejich přátelství se změnilo v hluboký vztah. Mileva zpočátku váhala, zda má dát přednost samostatnosti a vědecké dráze, nebo pečovat o domácnost. Einstein ji ale svými milostnými dopisy přesvědčil, aby se stala jeho ženou. A i když bývala nejlepší studentkou ročníku, školu nikdy nedokončila. U státnic neuspěla. Ve stejné době ale porodila nemanželskou dceru Lízu, o jejímž dalším osudu není nic známo.
0: Einsteinovi trávili první roky manželství v Bernu a Curychu. Mileva během té doby porodila dva syny, Hanse a Eduarda. Starala se o domácnost a Albertovi pomáhala s výpočty, probírala s ním jeho nápady a matematicky formulovala jeho představy o rozšíření kvantové teorie Maxe Plancka. Zároveň všechny složité výpočty kontrolovala. Díky její pomoci publikoval Albert v roce 1905 články o fotoelektrickém jevu, za jehož objasnění dostal později Nobelovu cenu. Texty podepsal pouze svým jménem. Část finanční odměny spojené s Nobelovou cenou alespoň později daroval Milevě.
1: V dobách jejich šťastného soužití o ní Einstein řekl: za všechno, co jsem dokázal a čeho jsem dosáhl, vděčím Milevě. Je mou můzou, mým andělem strážným, který mě chrání před hříchy v životě a ještě víc před hříchy ve vědě. Bez ní bych výzkumy ani nezačal, ani nedokončil. Jejich manželství ale dlouho nevydrželo.
0: Rozvedli se v roce 1919. Mileva tak zůstala sama, jen se dvěma syny, s nedokončeným vzděláním a bez peněz. Dál bydlela v Curychu a přivydělávala si doučováním matematiky a lekcemi hry na piano. Nějaké peníze jí čas od času poslal i Albert, který si po rozvodu vzal svou sestřenici Elzu. Ta na rozdíl od Milevy více odpovídala představám Albertových rodičů o vhodné snaše. Poslední roky Milevina života byly krušné. Rodiče i příbuzní jí zemřeli, starší syn odešel studovat do Spojených států a mladší skončil v ústavní péči kvůli těžké duševní nemoci.
1: První Einsteinova manželka zemřela ve 83 letech v curišské nemocnici. Její životní příběh zpracovala v roce 1969 jiná srbská fyzička a matematička Dezanka Trbuhovičová-Gjuričová. Kniha ale zpočátku zapadla. Skutečný ohlas si získala až díky překladu do němčiny vydanému počátkem 80. let.
2: Tady byl vlastně dotazníkový pás a za tím průchodem zazděným tak je přímo už rudá věž.
3: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
4: Celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem. Ta otrocká práce politických vězňů, je to v podstatě velmi podobný gulagu.
3: Tentokrát uslyšíte příběh z Jáchymova. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
5: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ve Francii kvůli rozsáhlému suchu zasedne krizový štáb vlády. Končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní senátní a komunální volby. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu odvetu třetího předkola Ligy mistrů a čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče lidem ani z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
7: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelin na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Úplně zastavení jaderné elektrárny Černá voda hrozí i v Rumunsku, a to kvůli nízkému průtoku Dunaje. První reaktor elektrárna uzavřela už na konci července, poslední dosud fungující blok by se mohl zastavit zítra. Černá voda běžně pokrývá asi 1/5 rumunské spotřeby elektřiny. Zatím se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, ani to už ale nestačí. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev je lhůta na opravu do příštího pondělí, pro kandidáty do senátu do příštího čtvrtka. Úřady pak rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Dnes večer po 19. hodině v Česku nastane částečné zatmění slunce. Vědci varují, že je nebezpečné dívat se do něj napřímo, přes objektiv nebo přes obyčejné sluneční brýle. Zrak při pozorování ochrání třeba brýle se speciálními filtry.
8: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
9: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
8: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
9: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Sparty si po prohře v odvetě třetího předkola Ligy mistrů nezahrají. Lyonu podlehli na jeho hřišti 0-3. Letenské tak čeká hlavní fáze Evropské ligy. A český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 cm. Nebýt přešlapu při posledním pokusu, získal by bronz. Po konci soutěže nedokázal popsat, co cítí.
10: Já se právě nevím, že žádného pocitu, co se týče čtvrtého města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále. Mrzí mě, co se týče toho medále, ale čtvrté město, snad to pocitím dobře.
11: Nehoda na D11 u Žižilic a omezení na D1 u Kamenice. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové, opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59,5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou, na místě zasahuje policie. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stále pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Kolony se aktuálně netvoří. Silnice 35 mezi Jičínem a Turnovem u obce Ktová je dočasně uzavřená. Za kruhovým objezdem do pracovní stroj z nákladního auta a leží na vozovce. Osobním autem se to dá objet přes Rovensko pod Troskami. V Roudnici nad Labem v ulici Špindlerova třída došlo k nehodě. Na kruhovém objezdu u Byly naboural cyklista do obrubníku. Aktuálně se projíždí bez držení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
12: Bylo možné vyhnout se na počátku 90. let záplavě pornografické literatury a erotického zboží? Tak trochu jiná 90. léta přiblíží repríza pořadu Téma Plus. Devadesátky. Pro část pamětníků jedna divoká jízda, kdy možné bylo cokoliv a důležité bylo neohlížet se kolem. Pro jiné poznání, že svoboda ani zdaleka nesouvisí s odpovědností. Mohlo se podnikat, cestovat, zakládat politické strany a taky bez obalu mluvit o sexu a erotice. A nejen mluvit. Každé dva týdny jste si mohli v trafice koupit za necelou 5 korun noviny s názvem Nejreport. Tolik stál tehdy i bochník chleba. Co byste raději? Na výlet do 90. vás ve speciálu pořadu Téma Plus se zve David Hertl.
5: 90.

0: pražském kulturním domě Eden se dnes sešla Národní ustavující konference nezávislé erotické iniciativy. Tato politická strana je řádně registrována ministerstvy vnitra České a Slovenské republiky. Účastníci konference posuzují formy a metody další činnosti nezávislé erotické iniciativy ve sféře výchovné a osvětové, zábavné, komerční i politické a organizační. Schválí stanovy a akční program strany, zvolí její vrcholné orgány a vedoucí činitele.
1: Byla polovina června 1990 a ustavující konference nezávislé erotické iniciativy se sešla poté, co tato politická strana začala koncem února 1990 vyvíjet činnost. Dnes by se asi těžko taková informace dostala do hlavního zpravodajství, ale v tom velkém karnevalu politických a společenských změn na přelomu let 89 a 90 i tohle bylo možné. Erotika ve veřejném prostoru byla cosi nového a svým způsobem atraktivního. Nepřekvapí, že o pár měsíců později nakráčela do studia Československého rozhlasu k ohlášené živě vysílané besedě skupina 4 zástupců této nezávislé erotické iniciativy a s nimi i jejich polonahá hosteska, ze které se redaktor Petr Marek pokusil dostat alespoň nějakou souvislou větu. Ponechám stranou, že nikoho nenapadlo tuto slečnu ze studia vyhodit, nebo ji do rozhlasu nepustit, nebo požádat, aby se oblékla.
2: Ještě než si pustíme první píseň, tak se obrátím na jedinou ženu, která tady s námi sedí okolo redakčního stolu v krásném erotickém černém prádle a nahoře ovšem bez na slečnu Ivanku Pilcovou. Jaké je to pro vás sedět mezi takovýmito pány, odborníky? Není to nuda? Nejsou to starý kocouři?
3: Nuda to rozhodně není.
4: Jestli mohu, prosím vás, já bych jenom tady rozhlasovým posluchačům připomenul, nebo spíše bych jim prozradil, že za sklem režie začíná přibývat lidí, ano, někteří nám kynou, 1, 2, 3, 12 osob, z čehož 10 mužů. Je to hezký pohled, pánové?
2: Jak pak se cítíte, slečno Ivanko, takto v takovéto situaci?
3: Je to pro mě velice neobvyklé, v takovéto situaci jsem se ještě neocitla, ovšem nevidím na tom nic špatného.
2: Ano, je to premiérové první erotické vysílání Radiofóra.
1: Dodám, že tím, kdo posluchačům tak pěkně popsal, jak se rozhlasáci zbíhají do režie podívat na polonahou hostesku ve studiu, byl Richard Knot, jeden z klíčových představitelů tehdejší nezávislé erotické iniciativy a jeden z vydavatelů časopisu Nejreport. Když se mnozí po letech dívají na masivní nástup erotiky a pornografie do veřejného prostoru po listopadu 89 trochu nechápavě, bylo to něco, co se dalo očekávat. Jak říká literární kritik Radim Kopáč, rok 89 byl sice zlomem, ale v oblasti erotiky a pornografie jen do určité míry.
5: V té oficialitě samozřejmě té erotiky a tuplem tedy pornografie bylo minimálně. Ta tradice vlastně erotických a pornografických časopisů končí na sklonku 30. let. Pak to uvolnění v 60. letech žádné časopisy erotické a pornografické nepřináší. Samozřejmě přináší to kauzy, třeba s kolem Jiřího Gruši, Mimnera nebo překladu Henryho Millera a tak dále, ale nevycházely žádné pornografické časopisy ani erotické časopisy. Nicméně od těch 30. let až do toho roku 89, tady ta erotika ve veřejném prostoru do jisté míry přítomná byla právě spojena s tou reklamou. Už na přelomu 30. 40. let kreslí Bohumil Konečný, takzvaný Bimba, Pin-up Girls, které potom byly v Americe spopularizovány až na přelomu 40. 50. let a většinou tyto polosvlečené, polooblečené dívky, většinou krásky elegantních křivek, byly využity jako takový merkantilně podpůrný nástroj. Podpora teda bižuterie třeba, nebo podpora spodního prádla, nebo podpora prostě nějakého oblečení, módy a tak dále.
6: Elite Wandsdorf, pamatuju se, že na těch krabičkách byly ty holky vlastně jenom v těch punčochových kalhotách.
5: Přesně tak. Takže tyhle ty krásky i na samém úpatí stalinismu 49, 50, 51 v tom veřejném oběhu, i když byly určeny ven na vývoz, tak byly. V 60. letech samozřejmě v té době uvolnění, potom v roce 64, 5, 6 se dostávají do oběhu též, třeba když si vybavíme první veřejný striptýz v Jablonci nad Nisou, Duben 68, Soňa Stenová, která se tam svlékla, tak potom krása bez závojek putovala do dalších měst, do Brna, do Prahy a tak dále, byla doprovázena reklamou, ať už časopisickou nebo plakátovou. A tam samozřejmě byly nahaté ženy. Nahé ženy lákaly na tu krásu bez závoje. A to trvalo taky ještě na kraj 70. let. A v druhé půli 80. let sem přichází erotika a vlastně i pornografie, už pokoutně ze zahraničí, zejména ze západního Německa. Vybavuji si kolování fotografií černobílých, vybavuji si pestrobarevné pornografické žurnály, vybavuji si VHSky, které sem tehdy byly pašovány. Takže přes veškeré takové ty liminální živly, jako byly různí ty šmelináři, vexláci, taxikáři, určitě se dali ty kanály využívat i pro distribuci tohoto zboží ze západu sem. Takže ten zlom rok 89, jistě je to velký zlom v tom, že padá totalita, otvírá se svobodné prostředí, ale ta přítomnost, ta latence nějaké té erotiky, nikoli v pornografii, ale v tom veřejném prostoru té erotiky, určitě to nějaká ta latence byla.
1: A na stejné téma ještě literární kritička, publicistka a redaktorka deníku Alarm Eva Klíčová.
7: Ta železná opona nebyla zdaleka tak jakoby nepropustná, jak si často myslíme. A ten vliv pornografie ze západu se mi jako prosakoval a ten hlad byl potom obrovský. Takže ve chvíli, kdy se mohlo, kdy se hranice otevřely, tak samozřejmě ta exploze toho zboží jako sytila tu poptávku, která tady byla jaksi držená zkrátka. Ale ta pornografie, to se objevovalo různě jako pod rukou, v různých bazarech, různě se s tím šmelilo. Takže jako přítomný to bylo, vexláci s tím obchodovali, nebylo to běžně dostupné. Ale kdo moc toužil, tak se prostě k té pornografii západní dobový dostal. Vzpomínám si i Švejda ve svém románu Havárie, tuším v roku 88, tak tam je vyloženě situace, kdy taková jako zazobaná normalizačně řeznická rodina tak tráví večer tím, že teda se cpou těma uzeninama a do toho sleduje celá rodina kolektivně pornografii, jako mají tam videorekorder, koukají na porno, ještě tam přizvou návštěvu. Takže i tohle je nějaký dobový důkaz toho, že to bylo i v té kultuře, i v literatuře to máme, že to bylo něco, co prostě v té společnosti bylo přítomno. No a v těch 90. letech se to samozřejmě všechno akcelerovalo a pak si myslím, že tam ještě teda ten olej, který podpálil celý ten požár pornografický nebo sexistický, tak byla dobová jako představa o kapitalismu, která částečně vycházela i z té komunistické propagandy, že ten kapitalismus je ten dravej, bezohledný, nějakým způsobem je v podstatě designovaný jako pro muže, jo? Že ty muži půjdou do toho veřejného prostoru, budou ty podnikatelský prostě ostrý lokty, ty bitvy svádět, bojovat o moc, o majetek. Ta pornografie, sexismus, odhalený ženský těla, byl to zároveň jako symbol něčeho, co byl zcela viditelný a všudy přítomný signál přihlášení se k nové době, k té svobodě, že jo, najednou už nebudeme ty zaprděný, ty silový soudruzy, ale podívejte, jak jsme free, máme rádi disco. A říkám, šlo to i ruku v ruce třeba s tou globální popkulturou nebo s angloamerickou popkulturou, která se taky tou pornografií byla silně jako zasažená, modifikovaná, jo, ovlivněná. Takže byla to mnoho různých takovýchhle faktorů, který tohle strašným způsobem, dneska by se řeklo, boostly nebo popohnali, jo, nechali tomu vyrůst.
5: Očekávat se to dalo jistě, protože po létech hladu, po létech toho zakázaného nebo zakazovaného ovoce, tak samozřejmě ten trh se najednou otevřel a místo bylo pro erotiku a pornografii opravdu všude. Prorůstá nejenom do těch časopisů, prorůstá do populární kultury, oficiální kultury, prorůstá obecně do společnosti, samozřejmě do politiky. Už březen 1990 startuje nezávislá erotická iniciativa, politická strana, která samozřejmě navazuje primárně na Jaroslava Haška a jeho stranomírného pokroku Mezích zákona. A důležité na té straně NEI, nebo tedy nezávislá erotická iniciativa, bylo to, že vlastně dopadla jako Hašek. Nabrala ohromnou popularitu, ekonomicky fungovala skvěle, ale pokud je o nějaké uplatnění v politice, tak největším dosaženým úspěchem byl sexuolog Radim Uzel v roce 94 v magistrátu v zastupitelstvu města Prahy. Jinak pak ani ty další podpůrné akce z Dolibáster už k ničemu dalšímu nevedly. Čili ta strana v podstatě politicky zkrachovala, ale ekonomicky na tom byla výborně. Lákala k sobě celebrity, opravdu význačné osobnosti, nejenom toho popularizátora, osvětového pracovníka Uzla, ale třeba i velkou postavu českého komiksu 20. století Káju Soutka, který pro ně velmi intenzivně ilustroval. A nejenom Nej Report, ale i přidružené publikace, třeba když vydávali Jaroslavu Vrchlickému připisovanou poému, pornografickou poému Rytíř Smil, která vyšla v řadě jazykových mutací, tak Kája Soudek nejenom, že ji ilustroval, ale ještě několik slok sám za sebe k té poémě připsal. Čili očekávatelné to rozhodně bylo a ten otevřený prostor se opravdu podařilo naplnit možná více než maximálně. Pokud jde o ty první erotické časopisy, tak ty první registrace na Ministerstvu kultury, tedy ještě československém, se objevují někdy v březnu 1990. V roce 1990 začíná vycházet minimálně 7 časopisů eroticko-pornografických, které aspirují na to být tím prvním. Může to být brněnský Lucky Boy, může to být Leo, může to být Sextant, může to být Sexbox, může to být dokonce i ze Slovenska, protože tehdy jsme ještě byli Československá republika, Danubian Picture Herald, se tuším ten žurnál jmenoval. Takže minimálně 7 časopisů aspiruje na to být tím prvním. První číslo Lea, což je asi ta značka, která zůstala v té paměti nejvýrazněji zapsaná, tak první číslo Lea vychází v červnu 1990 a toho prvního čísla se prodalo neuvěřitelných několik stovek tisíc výtisků.
1: Mezi barevnými erotickými a pornografickými magazíny z jara a léta 1990 vyčníval novinový titul, co do formátu a v podstatě i co do obsahu, už zmíněný Nejreport. Vycházel až do roku 2012, mě ale zajímal příběh jeho vzniku a u toho byl jeho dlouholetý šéfredaktor Miroslav Malec.
8: Myšlenka vlastně vznikla tenkrát, to bylo vlastně vysílání televizního klubu mladých, kde vlastně Jirka Miller, pozdější kamarád, který založil erotickou stranu. A samozřejmě jako je to napadlo, že budou vydávat i časopis. No a tam ještě vystupoval pan doktor Knot, ještě další lidi nějaký s tím, že byla zajímavá poznámka, že se scházejí vždycky jednou ze 14 dní nebo týdně v Cílech na zahradním městě, vždycky tam mají večer nějaký s erotikou trošku, že jsou zvaný všichni přátel erotiky. Tak samozřejmě nás to napadlo ještě s kolegou Zdenkem Štěpánkem, a ještě Vráťa Kadeřávek, já jsem dělal tenkrát šéfredaktora časopisu Železničář. Vráťa ten byl ve Večerníku Praha zástupcem šéfredaktora a no tak jsme právě tenkrát tam přišli do této cíle. A my jsme se pak sečli s panem doktorem Knotem, ten jako celkem bych řekl i zajásal, že najednou se objevili novináři, který jako teda už něco jsme měli za sebou, že jo. Já jsem měl fakultu žurnalistiky, kolega taky byl studovaný novinář, jsem fotil hodně, jsem měl hodně holky, všechno možné, normálně fotografie. Samozřejmě, takže byl na určitý úrovni. Kolega taky fotil, Zdeněk Štěpánek, no a Vráťa ten psal jako ve večerce, že tak byla taky záruka kvality. Jednou jsme tady byli k dispozici, tak jsme se hned začali scházet a jsme se scházeli třeba na dráze u nás v redakci Železničáře ve Večerníku Brážil v začátku. No a my se dali dohromady a v tom září jsme potom připravili během léta 90. roku jsme připravili časopis nějak po dobu všechno, spousta lidí do toho mluvilo všeho, jsme si to nenechali mluvit, jsme se nějak utříbili ten názor, jak to vlastně bylo, i ta grafická podoba, sehnali jsme výborného grafika, v podstatě tiskárna byla k dispozici, tam byl problém s typografií, že jsme tam byli s nima v jednom baráku, my se znali, no tak jsme do toho září jsme začali vydávat, jako no a najednou se to prodalo, byl obrovský náklad, další náklad byl skoro jednou tolik, najednou to šlo ohromující čísla, 50, 100 tisíc, 150 tisíc, do konce roku až 200 tisíc, což nás ohrobilo.
1: Že se Nejreport narodil v redakci časopisu Železničář, to je jen střípek té nespoutané doby počátku 90. let. Miroslav Malec vzpomínal po více než 30 letech, ale můžeme ochutnat i autentickou atmosféru té doby. V červenci 1990 hovořil v pořadu Radioforum Jan Borovička, který tehdy začal vydávat časopis Sex Tabu. Otázky mu pokládal redaktor Ladislav Milko.
9: Pan Borovička, jste manažerom novej vydavateľsko-nakladateľskej firmy Unimex, v rámci ktorej vyšlo už a ľudia mali možnosť si vlastne aj v novinových stánkoch kúpiť prvé číslo časopisu Sex Tabu. Ste dlhoročný novinár, dali ste sa teda na cestu podnikania.
10: Našim, by som povedal, takým zámerom bolo odtabuizovanie citlivej témy, o ktorej sa nerado a vlastne ani nevedno, prečo nepatrilo hovoriť.
9: Nebáli ste sa ísť do takej témy, ako je sex?
10: Nebál som sa ísť v minulosti ani do iných tém ako novinár za predchádzajúceho politického systému. Väčšina mojej tvorby bola zameraná na problémy, s ktorými pre všetkým predchádzajúca ekonomika zápasila. Nuž, a keď som sa nebal vtedy, tak prečo by som sa mal báť teraz, keď je sloboda tlače?
9: Keďže hovoríte o problémoch, vidíte teda aj v sexe isté problémy?
10: Samozrejme, podľa môjho názoru je tým základným, prioritným alebo určujúcim pre všetkým súhra duševná medzi jedincami. Ale táto nie je mysliteľná i bez súhry, by som povedal, v tej oblasti sexu, erotiky. My sme v minulosti dosť často v rámci štatistík uvádzali čísla príčin napríklad rozvodovosti. A uvádzali sme, že jednou z hlavných príčin je práve manželská nevera. To bol len následok príčiny. Tá príčina bola práve vo vzájomnom nepoznaní sa. No a tomuto chceme práve tejto nevedomosti dlhoročnej odpomôcť týmto našim časopisom. A našim poslaním základným je práve toto výchovné poslanie. Isté, že budeme prinášať aj zaujímavosti v tomto časopise. Môžem povedať, že napríklad za 2 týždne sme zaznamenali vyše 200 listov. Odpovedali všetci pozitívne. Jednak na to, že konečne takýto časopis a po druhé, že i z hľadiska, by som povedal, jemnocitu našich občanov, tak sú súhlasné odpovede, že áno, vyhovuje i z hľadiska estetiky tento časopis.
1: Na začátku tedy byly ušlechtilé a jemnocitné myšlenky. A jak to hodnotit s odstupem více než 30 let? Opět hovoří Radim Kopáč.
5: Zatímco Nejreport byl časopis, kde ta nahota nebo ta erotika byla spíše sekundární. Primární tam byly opravdu odborné zasvěcené texty, reportáže, zprávy, překlady různých textů ze zahraničí a tak dále. Ten text tam hrál důležitou roli. A ta erotika, ty nahotinky, ta krása vlastně nahého ženského těla, tam byla takovým vhodným doplníkem. Když to u časopisu jako byl Fantastik nebo Extáze, tak tam text opravdu hrál druhořadou, možná dokonce třetířadou roli. Primární byly záběry na ty adekvátně instalované pohlavní orgány v nějaké té adekvátní situaci, která už měla za cíl opravdu pouze tu kanalizaci libida, tu kanalizaci té slasti, navodit tu adekvátní cévní reakci. Takže jednoduchost vlastně v zobrazování, pokud je ten Fantastik a Extázy, kde ten text se snoubí vlastně jenom s tím obrazem jako kulisa, v podstatě zbytná kulisa na jedné straně a na straně druhé, tedy ta erotika, ta řekněme decentnější, liričtější poloha, snoubená s vážně psanými nebo seriózně, ne vážně, já jsem mluvil o té komice, takže spíše seriózně psanými texty k tématu na té straně druhé. Ale pak je to ještě druhá linie, kterou můžeme sledovat od roku 91, kdy se v Česku objevuje první číslo časopisu Playboy, který samozřejmě začíná v roce 53 Hugem Hefnerem, v Americe už mělo opravdu dlouhou tradici, do Česka přichází v roce 91. To číslo tehdy první stálo neuvěřitelných na tu dobu opravdu maximálních 99 korun, což byla opravdu jako vysoká suma ve srovnání s cenami těch ostatních pornografických nebo erotických žurnálů. Ale proč to říkám, proč zmiňuji Playboy? Protože ten časopis, jak měl tradici, měl samozřejmě i tradici designovou. Ten časopis nějak vypadal. Když vedle toho postavíme Leo, nebo Fantastik, nebo Extázy, to jsou v podstatě takové amatérské, trochu na kolenu dělané, po domácku dělané žurnály. Playboy najednou měl lesklý papír, úžasnou vizualitu, opravdu to byl atraktivní, reprezentativní žurnál, který ukazoval na druhé straně to, že ten zdejší žurnálový design nebo grafický design těch žurnálů, ať už jde o erotiku, pornografičnost nebo obecně, se teprve klubal a rodil.
1: Nejpozději od roku 91 už tedy máme na pultech slušnou řádku erotických i pornografických časopisů. A co to dělalo se čtenáři a čtenářkami? Slovo má opět Eva Klíčová.
7: Nedávno jsem shodou okolností viděla Vrať se do hrobu, kde je scéna, jak hoši na toaletách listují nějakým pornem, časopisem pornografickým. To je přesně to, co si pamatuju i já z té základní školy. Já jsem byla na druhém stupni základní školy, záhy na střední. A ty situace, kdy vlastně to bylo zcela přítomné jako ve veřejném prostoru, pamatuju si na školních nástěnkách v podstatě takový soft pornografický plakáty z různých časopisů a nikomu to vlastně najednou nevěřil. nevadilo. Jo. Já si pamatuju nástěnku v jedné třídě a to už bylo 100% po revoluci, kde byla to nějaká nástěnka z občanské výchovy, kde se řešila nějaká jakože moc byrokracie ve společnosti. A vedle byl plakát nějaký zpěvačky Sabrina s těma už umělejma prsama nebo prostě taková od přírody možná tenkrát, to už si takhle nedokážu zpětně jako odhodnotit. Jo, ale velmi jako až na hranici nějaký, ne pornografie, ale rozhodně nějaký soft erotiky, plakát. Pamatuju si to z cukrárny, to si pamatuju, kde jsme chodili po škole na zmrzlinu jako nějaký jako 13-letý děti. Říkám, byla jsem ve věku, že nějakým takovým jako formativním, jakože dospívající dívka. A pamatuju si, jak mě zaujaly ty geometricky vyholené klíny, což prostě jsem jako neznala odjinout jenom teda z plakátu z cukrárny, což je, nevím, jestli je to to místo, kde se člověk potkává s takovýma informacemi a vrtají mu hlavou, aniž by třeba chtěl. Jo. Ale samozřejmě jako billboardy, reklama na cokoliv s odhalenými dívkami a samozřejmě ty igelitky, které byly všude přítomný, takový ty důchodkyně chodili do té masny už konečně, že jo, a měli prostě polonahý a všude to bylo na zapalovačích, na sirkách, opravdu všude přítomný. I ty stanky obalené prostě pornografií byly fakt běžné a mám pocit, že to jako fakt trvalo snad až do těch nultých let.
1: Ve škole narazila koncem 90. let na porno také pozdější světová hvězda pornofilmů, vystupující pod uměleckým jménem Tara White.
11: Časopisy určitě byly, já si teda spíš vybavuju začátek CDček a jejich, teď už to asi říct můžu, jako vypalování a tady ta distribuce pod pokličkou. Takže to mě spíš asi zasáhlo, protože já jsem se třeba k erotice dostala poprvé skrz VHSku a skrz CDčko potom ve škole, protože kluci si někde vypálili nějaký videa a posílalo se to po třídě, takže to jsou moje devadesátky. Časopisy tolik ne, protože za mě, když já jsem chodila na základku, tak mi přišlo, že se to špatně jakoby nosilo do té školy. To CDčko přece jenom bylo skladnější a ty časopisy byly víc vidět. Ale pamatuju si, že kluci řešili, že si půjčovali nějaký časopisy, nevím, už si nepamatuju jméno, ale v té době mám pocit, že to bylo asi Leo a takovýhle věci. A komu se půjčilo, tak vím, že se řešilo, že nesměl vrátit slepený listy. To byla klasická taková hláška mých školních let.
1: No a vzpomínku na 90. léta má i literární kritik a publicista Radim Kopáč.
5: No určitě ze základní školy, kdy si právě kamarád koupil první číslo časopisu Leo. Červen 1990, má to pod lavici a o přestávce se celá třída, myslím, že nějaké holky tam byly, šly podívat. A dodnes si pamatuju ty, pardon, ale dost nevkusně instalované nahé ženy, které tam ležely v dost bídných fotografických kompozicích, v dost bídném grafickém designu, bylo to myslím i jako velice barevně, jako mdlé, velice špatný papír, ale ten zážitek s tím, že erotika najednou je něco, co tady ještě před rokem vlastně nesmělo být, tak je samozřejmě naprosto klíčový. Když se ještě vrátím k tomu obrazu, k té vzpomínce na to první setkání s časopisem Leo v tom červnu 1990, tak spousta lidí, spousta těch mých spolužáků z té základní školy se ukrutně smála. Čili ta erotika byla vždycky svázána pro mě s tou komikou. A samozřejmě i s tou kritikou, s tím kritickým podtextem. Bylo to něco zakázaného, co mohlo nějakým způsobem provokovat. A teďko my to tady prolížíme pod lavicí. Za chvilku končí přestávka, rychle to schovat do baťohu, aby náhodou učitel nebo učitelka to nezahlédli. Čili to sepětí vlastně té erotiky s tou komikou, jak jsme o tom hovořili, třeba v případě nezávislé erotické iniciativy, je pro mě taky něco vlastně určujícího, skoro bych řekl nezbytného. Jedno bez druhého nefunguje. Když v erotice není komika, tak to je pornografie a pornografie se vyčerpá po 10 minutách.
1: Ty novinové stánky, obsypané erotikou a pornem, jak o nich byla řeč, ty jsou spíš obrázkem konce 90. let. Na samém začátku vypadal prodej tiskovin všeho druhu daleko divočeji. Přijížděl jsem každé ráno v Praze tramvají na stanici metra Hradčanská a tam v podchodu měli kameloti na kempingových stolcích vyložený denní tisk i časopisy všeho druhu. Nahé ženské se tam válely vedle převratné novinky, jakou byly inzertní časopisy, nebo vedle Nového Reflexu. Máme tedy vydavatele, máme čtenáře, ale ještě je nutné naplnit obsah erotických a pornografických časopisů. Šéfredaktor Nejreportu Miroslav Malec mě ujistil, že sehnat holky, které se nechají vyfotit nahé, nebyl až takový problém. Zkušenosti měl dlouholeté, ženským aktům se věnoval už před rokem 89.
8: No tak většinou to byly takové známý kamarádky, se nechali fotit. To nikam nešlo dát do časopisu nikde co s fotkama, že jo, a fotit to pro sebe do archivu. To těžko šlo před manželkou přinést fotky nějaký cizí holky nahý, že jo, co s tím doma, no. Tak to bylo jako zábava, ale jako člověka to bavilo fotit, tak jsme fotili a bylo to takový spíš, jako že se to ukazovali kamarádům v hospodách a tak okolo, a, ale pak se to velice hodilo, ty fotky všechny, jako jo, to se uplatnilo a...
6: Potom už, když byl Nejreport, vzpomenete si třeba, kolik taková modelka dostala za nějakou sadu fotek, co nafotila? Dala se tím uživit?
8: Ty modelky, no, tak jako na uživení pod tím modelky to nebylo. Oni dostávali velice, tak v začátku vzpomínám, dostávali třeba za focení třeba 1500 korun dostali třeba, jo. To jsme vyplatili okamžitě na ruku, jsme třeba jeli, třeba vzali jsme auto, jeli jsme třeba, nevím, třeba na Karlštejn, dejme tomu, u Berounku jsme tam dělali fotky nějaký na půl hodinky na focení. Jsme dovezli zpátky zase 1500 na ruku, tenkrát v tom 90. 91. to bylo docela slušný, dělali to jako, jo. No, když třeba něco tam ještě chtěla něco, tak samozřejmě dostala jako na jízdu, nebo jsme něco koupili. Třeba Vamadu 1 jsme byli fotit v kotvě, tenkrát jsme fotili nějaký, jako nahoře bez nějaký prádlo jsme dělali a strašně si jim tam líbily plavky, tam byly tenkrát modní nějaký, jo. Tak samozřejmě jsem jako tak nějak si mi ty plavky koupil, že jako to tenkrát byla částka kolem 1000 korun, což na dnešní poměry bylo, a byly to špičkový, že jo, tak byla nadšená, že samozřejmě tak, takže i takhle se to dělalo třeba, no, nebyl problém, no, jako no.
1: Miroslav Malec sice měl v zásobě množství fotek ještě z doby před rokem 89, ale časopis, jakým byl Nejreport, měl přeci jen docela velkou spotřebu. A tak třeba pro fotky v prvních číslech musel sáhnout doslova do vlastních řad.
8: Něco teda jsme šahli do archivu, kde teda jsme šahli třeba, jako třeba i moje manželka tam stavila svoje tělo, že jako se vším, nejen tvář, jak se říkala, i tělo, opravdu. Jako fotky z začátku vyšly, no, než se začaly hlásit, ty modelky se hlásily. Jo, z začátku se hlásili třeba tím, že jsou ochotní třeba ve spodní prádle, že ono, tak když jsme řekli, že mají být celý nahý, tak z začátku to nebyl takový zájem, ale, no, ale pak se to rozjelo teda opravdu, jako se to ukázalo, že český holky jsou nejhezčí na světě, opravdu byly a taky jako to rádi ukázali, předvedli se.
1: Holky se předvedly, říkal bývalý šéfredaktor Nejreportu Miroslav Malec. Jenže jak to vnímala ta druhá strana, ty, které stály před objektivem? Taru White proslavili stovky pornofilmů, ale i ona byla mnohokrát fotografována. Než nastoupila do pornobiznisu, ráda tančila a s vlastní nahotou neměla problém. Takže svléknout se před objektivem nebo před kamerou, to s ní nic nedělalo?
11: Samozřejmě, že dělalo. Samozřejmě, že dělalo, ale já už jsem soukromí měla zkušenost se sexem, takže to bylo asi pro mě takový, bych řekla, trošku jednodušší. Většinou to pro ty holky je trošku jednodušší, že už před někým nahý byly, ale samozřejmě ten stud tam je, jenomže zas na druhou stranu ty lidi, kteří v tom biznise pracují, tak to mají jako denní chleba. Když to blbě přirovnám na pitevně, taky si pan doktor dá sendvič a má na stole 3 těla a normální člověk si řekne, ježišmarja, je to strašný, a v tom pornu je to samý. Tam jako ten sex je běžná věc, takže pro ně nahá holka není nic zajímavého, jo, není to žádný wow, ono jich tam bylo 200 před váma, když to tak řeknu. Takže to mi pomohlo. A navíc moje první fotografka byla bývalá žena Roberta. A tím, že to byla žena, tak samozřejmě i to tomu dodalo trošku jakoby lepší status, že jsem se méně styděla.
6: Takže při natáčení?
11: Při natáčení se natáčí scéna, řekne se stop a lidi jsou tam nahý, ale ostatní si jdou uvařit kafe a jo, a chodí mezi sebou úplně normálně. U toho focení je dobrý, že vlastně fotograf vám řekne, co máte udělat, udělá fotku, když se to nepovede, udělá ji znova. Takže když jste šikovný, tak můžete na focení strávit 2 hodiny, když jste nešikovný, tak vám to může trvat celý den. U toho natáčení to takhle nejde. Tam prostě, když jste nešikovný, tak je to katastrofa pro všechny, protože se to tím prodlužuje a musí se to opakovat, jo, a je to takový náročný. Takže to focení v tomhle je mnohdy jednodušší.
6: I tam jsou čas peníze?
11: Všude jsou čas peníze, všude, nejenom v pornu.
1: Tara White zmínila svoji fotografku, co by bývalou manželku Roberta. Tím myslela českého pornoherce Roberta Rosenberga. Mimochodem, když jsme u toho pornobiznisu a lidí, kteří v něm pracují, představa některých konzumentů pornografie, že to, co se odehrává před kamerou nebo fotoobjektivem, se odehrává i za kamerou, je podle Tary White dost nepřesná.
11: Spíš mi to je líto jako vůči těm lidem. Oni mají totiž všichni jako představu, jak je to prostě všechno zalitý třpitkama a ono přitom je to takový, jako když si jedete, já nevím, vykydat koně. Jo? Přijdu, vykydám, odejdu a jdu. Ale samozřejmě já mluvím jenom za sebe. Jo? Je spousta herců, který v tom jsou nejenom herců, ale určitě i já nevím, zvukařů a to, který tam jdou z toho prvního popu. Budu jakože, jo, teď to bude prostě party mýho života, ženy, rock and roll a spousta sexu, ale vesměs to tak moc není, protože, jak jsme řekli, čas jsou peníze, takže režiséři a producenti jsou vázaní tím, aby splnili požadavky za krátký časový limit, za finanční budget. Kameraman tento má od 8 od rána do 9 do večera před očima, takže ten si myslím, že je rád, že si lehne do postele a jde spát. A herci mnohdy, když to nejsou takový ty rychlý scény na internet, tak mnohdy filmové scény se točí třeba i 8 hodin. Jo. Takže všichni jsou opravdu rádi, že si dají večer dobrou večeři, skleničku vína a jdou spát, aby ráno zase v 7 herečka vstala a šla na make-up.
1: Prostě pro pornoherce normální zaměstnání. A jak to měl Jan Bér, který nastoupil jako redaktor do Nejreportu?
12: Redaktor Nejreportu přišel do práce. Bylo to už v roce 97, když jsem nastupoval, takže píchačky tam nebyly, ale zapsal se do knihy příchodu a odchodu a na každého tam zpravidla čekala po ránu hromádka pošty. Čtenáři žádali, jeden chtěl nafukovací panu, druhý chtěl starší číslo, třetí se potřeboval svěřit, že už mu to neslouží tak jako dříve. Další čtenářka chtěla poslat erotické fotografie, nevěděla kudy kam, na jakou adresu. A po vyřízení těchto dopisů to znamenalo vyrazit do společnosti, zeptat se, co se děje novýho ve světě kultury a samozřejmě sledovat i ty trendy na poli erotiky. To znamená, otevíral se někde obchod, plánoval se veletrh, takže já bych řekl, že to byla úplně normální práce.
6: Ano, pro vás jako pro redaktora. A když jste to třeba řekl kamarádům známým, vzpomenete si, jaké byly reakce?
12: Tak ti samozřejmě v těch 90. letech ještě měli představy, že to je ta nekonečná párty, ale to je říše snů a pohádek.
13: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Naplnit obsahem pornografický časopis je jednodušší, než se na první pohled zdá. Stačí pár modelek, které necháte nafotit v příslušných pozicích, na 5 řádcích napíšete, jak se ta, která jmenuje, jaké má míry, že prodává ovoce a zeleninu, ráda tančí a cestuje a je to velejemná duše. A máte vystaráno. Jenže naplnit textem noviny typu Nejreportu, které přeci jen měly ambici uveřejňovat i něco jiného než fotky, to bylo pro šéfredaktora Miroslava Malce těžší.
8: No tak z začátku jsme museli hodně věcí, jsme psali sami, že třeba takový ty čtenářský příběhy, co píšou lidi, na to bylo založené, že tam dáme hodně prostoru čtenářům, který budou psát svý zážitky erotický. Tak těch začátku nebylo moc, tak jsme museli samozřejmě vymýšlet teda nějaký ty příběhy erotický, ty povídky. To už nebyl pro nás jako problém psát, jsme byli zvyklí všichni psát, tak jsme psali. tam bylo důležité, že jsme to nechtěli dělat jako jenom časopis, jenom že to vyrábí dělá skupina lidí, ale potřebovali jsme nutně, jsme chtěli, byl to i osvětový časopis, takže vlastně jsme okamžitě navázali díky té straně erotické i díky té známosti, jsme byli ty kontakty a skuteční odborníky oblasti erotiky sexu, doktor Uzel, doktor Zvěřina, doktorka Pondělíčková, doktorka Fivková a ještě další potom ty sexuologové, gynekologové, kteří jako velice rádi to propagovali, psali, samozřejmě dostávali honoráře jednak, ale jednak tam měli svoje jméno, u těch fotek rozhovory byli s nima, takže jsme tam měli odborné články, které do té doby nikde vlastně nebyly jako zveřejněné a lidi o tom měli veliký zájem, to četli a dotazy tam byly samozřejmě dotazy veliký, jako velice intimní dotazy a ty lékaři odpovídali bez problémů. Samozřejmě tam i právní poradna, jak je to vlastně se sexem, jestli je trestní v sexu nebo není, že jo, takový ty, že tenkrát byla ta doba, kde to nebylo všechno tak vyjasněné, po tí komunistech nebylo tak, bylo tabu dřív, že jo, tak teď lidi nevěděli, tak to všechno jsme tam se snažili jako dát, ale samozřejmě to okořenit, třeba pak jsme sehnali třeba výborný, třeba Jan Savdek a Kája Savdek malý, to byl obrovský plus pro ten čas, že nám maloval komiksy, maloval tam kresby, ilustrace. No a samozřejmě rozhovory jsme dělali i s osobnostmi v začátku. Mysleli jsme si třeba rozhovory s nějakým, když nabídneme nějakým známým hercům, tvářím hereckým nebo osobnostem, že nebudou chtít, ale ku podivu, jako se k tomu docela postavili, velice dobře postavili a byli docela rádi, že se může o tom nemluvit a podávali věci, které jakoby třeba dřív se ani o tom nemohlo mluvit.
1: Redaktor Nejreportu Jan Bér si i po letech vybavuje některé ze zajímavých rubrik.
12: Náš Rinaldo, Boubratá poupata, tam byly děvčata XXL size, pak samozřejmě z dopisů našich čtenářů, protože byl kontaktní časopis, Irena Fuchsová, to je autorka regionální, ale celkem úspěšná a spousta jiných autorů, myslím, že i Halina Pavlovská tiskla a já bych řekl, že ze začátku více četli a brali ten doprovodný fotomateriál k tomu, aby se podívali a pak, že se to možná začalo obracet a ti, kteří nevěděli, tak já bych řekl, že někteří naši čtenáři poprvé zažili orgasmus nebo ho dokázali pojmenovat. Oni něco zažívali a nevěděli, co to je a najednou měli jasno.
8: Jsme tam zavedli tu rubriku fotočtenářů, to byla docela dobrá, že tam lidi posílali své erotické fotky, to bylo dobrý, to zřít nemohli nikde a těch lidí ve společnosti ku podivu je teda docela hodně, já nevím kolik procent, ale určitě jich hodně, který se rádějí ku podivu, třeba i s manželkama se předvedou nahý, jako před ukážou všem kamarádů známé a nevadí, že to vidí rodiče, prarodiče, kamarádi, kolegové v práci, nevadilo to, naopak rádi to ukázali, takže ty tam posílali ty fotky a my jsme jako tomu ten prostor velký dávali. Když náhodou byli třeba nekvalitní, zrovna přišli nebo nebylo, tak jsme hned šáli do vlastní řád, že jsme tam doplnili fotku nějak, aby to bylo, takže tam to netrpělo nějaký na ubytě. No a jako ty příběhy to samý, ty příběhy erotický, tak si začali lidi kupovat, začali psát teda, psali docela hodně ty příběhy erotický, co kde zažili, jako mládí v životě, různý příběhy nevěry s manželkou, že jo, příběhy, psali tam docela zajímavý. Byla i třeba rubrika Moje pohlavní premiéra poprvně, nebo takovýhle věci. Bylo zajímavé, když to zase nebylo kvalitní, nebo nebylo to použitelné, někdo třeba byl až třeba vulgární moc, se to upravovalo, nebo jsme tam napsali si, když tak jako sami nějak napsali příběh, že jo, udělali, nebyl problém, ale většinou to byly příběhy, kterých bylo jako dost, bylo z čeho vybírat, tak u podivu to lidi psali, zase samozřejmě dostávali honoráře za to tenkrát, jo. No a prodávalo se to, bylo důležitě, se prodávalo dobře, tenkrát jsme docela chytli, jako díky distribuci jsme chytli celou síť třeba benzina, takže tam se to všude prodával ten časopis, což bylo důležitý třeba, jestli můžu říct k tomu, taková zajímavá věc, že třeba jako ono se to prodávalo dobře, říkám, ale ne všude se to, třeba na těch malých městech, to sice měli v trafice, někdy to zůstávalo pod pultem, vždycky chodili ty lidi, říkali, no asi vždycky ráno přijdu a už tam jít to není, tak ona mi to tam šoupne, jak trafikantka, že jo, vedle. No ale nejlepší pak v těch benzínkách to bylo dobrý, to se dobře prodávalo, protože ten řekl, já jdu pro benzín tak doma, že jo, tak šel na benzín, zajel někde, kilometr, dva kilometry dál, kde ho nikdo nezná, to musím klidně vybírat ten časopis, ale nikdo mu neřekl, to je zprosták, musí kupovat podno časopisy, že jo. Takže ta distribuce byla dobrá na tohle takhle. No.
1: Říkal Miroslav Malec. I literární kritik Radim Kopáč po letech připouští, že erotické a pornografické časopisy slavily na počátku 90. let skutečně úspěch.
5: Já si myslím, že ty reakce byly, pokud jde o počet prodaných výtisků, no pokud o náklady, že ty reakce byly maximálně nadšené a vstřícné. Playboy 91, první číslo, prodalo se snad nějakých 65 tisíc výtisků a při té ceně 99 korun to opravdu bylo luxusní zboží. Prvního čísla Lea se prodalo přes 400 tisíc výtisků. Ještě v roce 2003 mělo Leo náklad 100 tisíc výtisků, čili ten hlad tady trval i vlastně 14 let poté, nebo ve 14. ročníku. Takže myslím si, že to publikum bylo maximálně nadšené. Jednak samozřejmě tou možností, že konečně to zakazované ovoce tady máme na tom krámě a můžeme si je koupit, ale hlavně tou šířkou té nabídky. A vlastně erotika tehdy po tom roce 90 zdejší společností, kulturou, politikou prorostla opravdu totálně. Zmiňovali jsme tu politickou dimenzi, nezávislou erotickou iniciativu, ale je třeba zmínit, že pokud jde o tu společnost, tak v podstatě na každém kroku člověk mohl narazit na nějakou obnaženou ženu ve službách reklamy, mohl narazit na strip show nebo nějaké peep show nebo nějaký bordel, který samozřejmě oficiálně byl zakázaný, ale fungoval pod jinou hlavičkou, mohl narazit každopádně na tu nahotu ve veřejném prostoru skoro na každém kroku. Takže ta slast, ta rozkoš z toho, že konečně teď můžeme vlastně nám dnes zpětně může připadat jako možná trochu přehnaná. Opravdu ta erotika a pornografie prorůstala maximálně vším. Když si vybavíte třeba z diskolen Sylvie a ty spanilé jízdy Ivana Jonáka Prahou, kde on polonahý nebo dokonce kompletně nahý sedí v tom svém fáru po levé straně blondýnu, po pravé straně černovlásku, obě dvě nahaté a jedou Prahou po Václavském náměstí. Tak to si myslím, že je vyloženě taková synekdocha doby. Takový symbol té doby, že takto byla spjata ta erotika a pornografie s veřejným prostorem. Byla opravdu všude.
1: A na téhle vlně se pochopitelně vezl i Nejreport, jak vzpomíná jeho bývalý šéfredaktor.
8: Normálně jsme fotili, třeba jsme třeba nastupili do tramvaje, tramvají se svíkla a chodila mezi lidma nahá normálně ve vlaku na nástupišti, někde na ulicích jsme normálně fotili běžně. Tenkrát strážníci, nikdo nic, nikomu to nevadilo a mezi lidma jsme normálně, když jsme u benzínky, jsme šli koupit benzín, tak tam šla nahá třeba k tomu a se smáli všichni, no, kamery tam byly, nikomu to nevadilo a ty holky taky to bavilo, třeba ty modelky se rádi předváděly hodně, jako co byly ty modelky, tak, že ta erotika byla pro nás jako takhle běžná docela, jo, takže dneska už ne, dneska by to, ne, to by neprošlo už určitě ne, to už by policie zasahla, že už je jiná doba trochu, no.
7: Najednou všechno bylo možné všude. A týkalo se to i médií. A najednou nějakým způsobem odhalený ženský tělo prosáklo, prostoupilo celou tu společnost. Když jsme se jako cestovali v čase a propadli jsme se teď do toho roku 90, až já nevím, 95, tak si myslím, že jsme jako si uvědomili, jak šílený to bylo. A ještě mě napadá třeba reportáže České televize, to si pamatuju, že málo který jako zprávy hlavní se obešly bez jako rozverný reportáže výletu redaktoru do Dubí, který tam naháněli s kamerou prostě ty prostitutky, jo, nebo Perlová byla, že jo, to se taky stalo jako takovým předmětem celonárodního humoru. Takže i ta viditelná prostituce, která se vlastně byla v těch ulicích, pamatuju si zase, že jsem v Plzni chodila do školy, ne, že by to bylo vždycky zábavný, že jo, takže jsem měla takovou zábavu, že jsem sledovala z okna, tam na Karlovy Vary odjížděly nějaký prostitutky často, že tam postávali kousek tak jako okrajová čtvrť, ale jako nebylo to nic, čemu by se dalo vyhnout.
1: Říká Eva Klíčová. Hlad po erotice a pornografii byl enormní. Tomu třeba odpovídal i prodaný náklad Nejreportu.
8: Ty zlatý devadesátky, jak se říká, to opravdu bylo těch 91, 23, tam ten náklad čel na 400 tisíc výtisků. 394, nějak pamatuju to číslo, jsme měli. To bylo jako hodně. My jsme pořádali různé akce, třeba jsme dělali, když bylo MDŽ, ještě jsme jako recesi udělali svátek MDŽ, Vánoce, Velikonoce z Nejreportu, s erotikou Vánoce, všechno jsme dělali. Jsme vždycky v nějakým, většinou Mánesu se to dělalo, nebo v Národní domě na Smíchově, nebo nějaký takovýhle podniku velkým. Jsme tam už dali třeba 10-12 našich děvčat holek, kteří měli takový ty stejnokroje, jak se říkalo, žlutý sukně, šerpy, takový s nápisem Nejreport, čepičky, chodila mráz takový, zase třpitivý. A nahoře bez tam chodili a roznášeli těm, kde dávali občerstvení, dávali noviny, vítali u vchodu všude, jo, fotili se s těma hostama.
1: 400 tisícový náklad Nejreportu je dnes něčím těžko uvěřitelným. ale taková to byla doba. A ostatně Radim Kopáč před chvílí říkal, že vysoké prodeje měl i tehdy neskutečně drahý Playboy. Za 100 korunu, kterou stál, jste tenkrát mohli mít litr tuzemáku, 2 kila zadního hovězího nebo 4 kila párku. A nebo jeden časopis, kde bylo pár nahých slečen na nějaké čtení.
5: Když v roce 1953 Hugh Hefner Playboy zakládal, tak ho nezakládal primárně jako časopis, kde budou nahé ženské a jenom tedy ta erotika, ale zakládal ho vlastně jako společensko-kulturně politický časopis, kde budou také krásné nahé ženy. To znamená, že když se podíváte na americký Playboy třeba v 60., 70., 80. letech, tam jsou nahotinky jistě, ale zároveň tam jsou seriózní reportáže, jsou tam rozsáhlé texty, jsou tam texty původní, beletristické, řady opravdu renomovaných anglicky jazyčních spisovatelů. Takže je vlastně v logice nebo i v zájmu věci, aby se zdejšími šéfredaktory stávali taky exponované osobnosti, jako byl překladatel a vlastně bývalý starosta Prahy Jaroslav Kořán a nebo později spisovatel Arnošt Lustig, ostatně i Bára Nesvadbová byla svého času šéfredaktorkou Playboye. Takže ano, bylo to postavení být šéfredaktorem tohoto

0: tištěné podobě málo. Velkou ranou pro časopisy tohoto typu byla hospodářská krize po roce 2008. Souviselo s ní také masové rozšíření internetu, kam se postupně velká část erotického a pornografického obsahu přesunula. Internet pornografické časopisy téměř zahubil. Videoklipy, o pornofilmech už prakticky nemůže být řeč, jsou pro konzumenty zábavnější. Jak na 90. léta vzpomínají jejich aktéři? Nejprve Jan Bér, bývalý redaktor Nejreportu.
1: Ta svoboda bezbřehá, bohužel bezbřehá, jo, ale to bych se pak rychle dostal k současnosti, protože v těch 90. letech pravda nikdo nebyl nejmoudřejší, ale některé věci, které fungovaly, tak se snažili lidé zlepšit. A teď, když žijeme ve společnosti, která v rámci prevence se snaží nějakým způsobem regulovat víc, než je zdrávo, tak je otázka, jestli jsme nepřekročili nějakou mez, kdy se uregulujeme.
2: Taková doba prostě byla, lidem to nevadilo. Koukali se na to a bylo takový jako součást té doby, mi to připadlo, že to vlastně je ta etapa toho kapitalismu, raný kapitalismu, jak jsme říkali, takový ten rozkvět vlastně, ten, co lidi chtějí, že se ta stížnost třeba se potom samozřejmě vytříbí, že ta kvalita, protože šlo úplně pryč, že už to lidi přestalo bavit, byl to přesycený trh, od cenově taky už lidi začínali mít trošku ty peníze už počítat víc, že jo, a kvíle neutráceli za blbosti, vlastně pro někoho, jako by to bylo, tak to byl vývoj, v té době byl vývoj, prostě tady byl naprosto takový živelný vývoj u nás a žádný zákaz, nebyly zákony, nic co nezakazovali a sice jsme tenkrát vydělávali, řeknu, otevřeně jako slušný peníze na tehdejší dobu, to bylo dobrý, ale zase ty náklady byly taky vysoký v podstatě, že když jsme někam vezli ty holky, tak jsme museli jako všechno platit a když jsme si kupovali auta, taky, tak taky se muselo jako z začátku šetřit a taky nebyly ty splátky, všechno všude chtěli hned cash jako hodně a než se to rozjelo všechno, takže to jako ty náklady byly taky docela vysoké, jako řeknu, nebylo to jednoduché, ale nás to hlavně bavilo a to bylo důležité, no, že jsme bídu netrpěli.
0: Říká tehdejší šéfredaktor Nejreportu Miroslav Malec. Herečka Tara White procestovala díky natáčení pornofilmu celý svět a nadhled, se kterým na ta léta vzpomíná, nenaznačuje, že by jí tahle práce zničila život, i když připouští, že může být spíš výjimkou.
3: Já to asi neumím posoudit, ale znám obě strany. Znám ženy, které jsou v pohodě, mají to jako éru života, kterou si zažili a už se k ní asi jako nevrátí nebo prostě to a jedou svůj život tak, jak ho chtějí žít. Ale pak znám taky spoustu žen, který to setlo a spíš je to pro ně náročnější, protože ono jako vymanit se z toho, že vyděláváte určitý množství peněz za práci, kde nemusíte být v pondělí až pátek 8 až 16. V mém případě ještě cestujete, poznáváte nový lidi a najednou prostě přijít do té reality a říct si, protože ono to takhle vlastně nefunguje, je pro mnohý náročný. Já mám velký štěstí, že jsem asi, možná to bude znít hodně jako nadřazeně, ale jsem asi jedna z výjimek, kdy jako mám šťastný manželství, mám děti s jedním partnerem, jo, jsme celistvá rodina a žijeme úplně klasický život, ale spousta z těch žen to takhle nemá a to si myslím, že je pro ně ještě náročnější, že spíše se jako nadchli, zamilovali, udělali si dítě, ale ten partner se potom třeba nadchnul, zamiloval zase někde jinde a potom vlastně zjistit, že bez prostředků, s touhle minulostí, s malým dítětem, skončit někde sama není úplně ta ideální kombinace. Takže nemůžu říct, jestli jsem výjimka nebo ne, ale znám i tak, i tak.
0: Redaktorka deníku Alarm Eva Klíčová už svůj kritický názor na nástup pornografie v 90. letech vyjádřila. Objevila ale ještě jednu zajímavou souvislost, na první pohled neúplně patrnou. Co tedy taky přinesly erotické a pornografické časopisy 90. let?
4: Takový ten obrovský tlak na to, jak má ta žena vypadat a nástup ženských časopisů. První myslím začal vycházet francouzské L tady. A taková ta skladba, že tam máte jak zhubnout 20 kilo za 3 dny, pak máte to, co si máte nakoupit, kde za šílený peníze tenkrát, jo, to bylo úplně jako utržený od reality českých žen. Pak bylo, jak

0: máte nakrájet to avokádo, to taky nebyla úplně jako běžně dostupná potravina tehdy. Ale pozor, je to tučnější trochu, takže na to pozor, na to avokádo. Já se přiznám, že jsem nedávno jako listovala jedním časopisem, takovým jako pokrokovějším, a zjistila jsem, že to je velmi podobné. Je tam zase, že máte to tělo ženský, ten akcent pořád na to, jak vypadáte, ale tentokrát je to tak, že se máte mít rádi v jakýkoliv teda tvaru a jaksi disponovanosti fyziognomický. Pak jsou tam ty recepty, které jsou víc takový jako třeba i vege. No, a ta móda, no, tak to je takový stabilní, no, kosmetika, móda, to je jako prodat toho, co nejvíc, toho žena potřebuje, aby vůbec mohla vyjít na ulici, tak potřebuje utratit strašně moc peněz.
1: No a co samotná nezávislá erotická iniciativa? Tato s erotikou odpískala už koncem roku 91, kdy slovo erotická vypustila ze svého názvu. V rozhlasovém zpravodajství to vysvětlil předseda strany Richard Knot.
2: Odezněl onen boom erotiky a sexu tak, jak zcela zákonitě nastoupil po velké listopadové sametové revoluci. Dnešní doba už nepotřebuje takovýmto bombastickým způsobem, a to ani v názvu, proklamovat erotiku a sex, ale zušlechťovat a kultivovat jejich projevy.
1: Pořadu speciální série 90ky připraveném v rámci cyklu Téma Plus hovořili bývalý redaktor Nejreportu Jan Bér, bývalý šéfredaktor těchto novin Miroslav Malec, redaktorka deníku Alarm Eva Klíčová, literární kritik Radim Kopáč a herečka Tara White. Dramaturgii měl Stanislav Winter, technicky spolupracovali Ladislav Čurda a Jan Schreier. Pořad připravil a za vaši pozornost děkuje David Hertl.
3: Vraťte se do 90ek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90kové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90ek pamatujete vy. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
4: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku dál vysychají řeky. Pršet by minimálně do víkendu nemělo. Soud se bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Některé české obce nemají kandidáty do podzimních voleb. Dobré ráno, zprávče Naďa Procházková. Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Většina českých stanic hlásí nejmíň srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek. Povodí Moravy je sucho na polovině z celkem 94 měřících míst. Například na řece Svitavě ve Svitavách je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám. Vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
5: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
4: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat. Teploty budou dál stoupat. Pršet by minimálně do víkendu nemělo v Česku vůbec.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dřív soud rozhodl, že vlastník budov firma Simply Service Rent má Česku zaplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku.
6: Spor se týká pozemků v pražských Stodůlkách, kde je několik administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko pak pozemky převedlo právě na firmu Simply Service Rent. Ta státu začala platit nájemné, které ale bylo nedostatečné podle diplomatického sboru. To je příspěvková organizace, která stát ve sporu zastupuje. Obvodní soud v únoru přiznal Česku náhradu víc než 6 milionů korun za roky 2015 až 2018. Proti tomu se diplomatický sbor odvolal a požaduje víc než dvojnásobek. Zástupce firmy to odmítá. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovali jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánování společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pchjongjang opakovaně odsuzuje. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve třech obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku sice kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí.
7: Počítám, že v lednu budou na lednu vypsané nové volby a pokud se teda někdo tam domluví, někdo bude kandidovat.
8: Popisuje bezpartijní starosta Rokytovce Jaroslav Misík, že sám už kandidovat nechce. Očekává ale, že se mimořádné volby v obci uskuteční. Stejně tak to totiž dopadlo před 4 lety, kdy obyvatelé v řádném termínu taktéž nevolili. Už po druhé nesložili kandidátku ani ve Slavníči na Havlíčkobrodsku. Zda se to podaří později, zatím nezávislý starosta Jan Korbela neví.
9: Nevylučuju nic, ale je potřeba, aby ty lidi si uvědomili, že jsme tady samostatná obec a máme tu možnost o nás rozhodovat.
8: Ve Slavníči kandidátku vůbec neodevzdali. Část současných zastupitelů už neměla zájem, další se nepohodli. Volby se v obci nekonaly ani v roce 2014. O rok později byly mimořádné.
10: Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Pojďme na dopravu na D1 směrem z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Humpolec. Mezi 95. a 96. kilometrem uklízejí dopravní značení. Na D7 před Prahou směrem ze Slaného houstne provoz před omezením u letiště. Dobře dojďte. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 17. To byly zprávy. Hezké ráno.
11: Vědci z Výzkumného centra Evropské komise upozorňují, že do roku 2040 může v Evropě výrazně přibýt neúrodné a suché půdy. Týká se to i Česka. Mezi ohrožené oblasti nepatří pouze Jižní Morava, ale také Polabí. V jakém stavu je tam zemědělská půda dnes? Je možné zabránit takzvané dezertifikaci jedné z našich nejúrodnějších oblastí? To nás bude zajímat v Interview Plus. Od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
11: A naším hostem je sedlák, lesník a soukromý zemědělec Daniel Pitek. Dobrý den.
12: Dobrý den, zdravím vás je posluchače.
11: Ještě pro vysvětlení posluchačům, vaše hospodářství a půda se nachází pod Milešovkou v Českém Středohoří. Jak půda v Polabí vypadá dnes?
12: Já bych doplnil, že to, co jste říkala o Jižní Moravě a o Polabí, tak to stejné se týká právě té oblasti Českého Středohoří a vlastně té oblasti, která je vlastně od někde od Karlovarska přes Slánsko, Žatecko, Chomutovsko, Roudnicko, Litoměřicko až vlastně skoro k Děčínsku, tak to je další oblast, která je velice postižená suchem a vlastně degradací půd a velkou neúrodou. Takže ty půdy dneska jsou na tom velice špatně, protože vysychají. Ty důvody, proč ta půda vysychá, tak je dvojí. Jedna je velký odtok z těch půd, protože na té orné půdě máme velké půdní bloky, do půdy dáváme minimum organické hmoty a vlastně ta půda není schopná absorbovat vodu. Takže když spadnou srážky, které vlastně jsou přibližně stejné, jako byly před lety, tak velká spousta té vody odteče. A ty srážky teda jinak jsou strukturované, než byly, takže velká část těch srážek je v nějakých přívalových jako deštích. To je další vlastně špatná věc, kdy vlastně ta půda to není schopná zachytit a zvlášť při té své špatné kondici.
13: A znamená to tady, pane Pitku, ať se to trošičku rozkouskujeme, to téma, znamená to tedy, že není problémem nedostatek vody, ale neschopnost zadržet ji v půdě?
12: No, ono, já bych dopověděl, tam je pak ještě druhý faktor, a to je velký odpar. A s tím odtokem my jsme schopni něco dělat tím, že vytvoříme v krajině prvky, které pomůžou vlastně tu vodu z těch dešťových srážek zachytávat a měli bychom tu půdu dostat do kondice, aby byla schopná tu vodu zachytávat. Půda je tím základním jako prvkem, který vlastně zachytává půdu na území České republiky, ať už to je půda lesní, tak zemědělská, tak v půdě se zachytává především největší množství vody, je to v řádu miliard kubíků. To, co jsou vodní nádrže, když to jsou přehrady, rybníky, tůňky, tak to je vlastně spíš pro biodiverzitu a tam je to v řádu set jako milionů kubíků, takže tam to je řádově někde jinde. A my k té půdě se bohužel chováme špatně a spousta té vody otéká, ale pak je další ten parametr, který nejsme schopni ovlivnit, a to je odpar. A ten odpar se ohromným způsobem zvedá, jak z půdy, tak z vodních nádrží, tak z rostlin, protože jak se zvyšují teploty a ty teploty, které tady dneska máme, tak jsme tady nikdy vlastně v té novodobé historii neměli. A vlastně ten odpar my nejsme schopni ovlivnit. Takže jsou tady oblasti, které i když ty opatření uděláme, tak stejně budou suší a bude se tam muset změnit způsob jako života, způsob zemědělského hospodaření a všech dalších jako našich jako kroků vlastně v našich životech.
13: A tak to všechno samozřejmě rozebereme. Ještě když vy jste vlastně rozšířil tu oblast, kterou já jsem zmiňovala v počátku, tu ohroženou oblast, tak jak tomu rozumět laicky, v jakém stavu je teď? Znamená, že už teď je ta půda neúrodná?
12: No ono, když se podíváte na úrody, které vlastně byly za poslední roky, tak letošní rok je vlastně, ta neúroda je vlastně největší za poslední 14 let, ale je to rozděleno do různých oblastí. Tak a vlastně je neúroda na trvalých travních porostech, co se týče dobytkářů, ať už to je pastva nebo tvorba pícně na zimu. A pak samozřejmě neúroda na orných půdách, kde se jedná vlastně o obilniny většinou. A když se podíváte třeba na Českomoravskou vrchovinu nebo jižní Čechy, tak tam relativně ten úbytek není velký. Ten je v řádu třeba 10% přibližně, ale u nás třeba, anebo Polabí, nebo jižní Morava, tam, kde prostě jsou doopravdy ty oblasti suché, nebo třeba Olomoucko ještě na té Moravě, tak tam ve své podstatě jsou ty polaři někde na polovičce výnosu, které měli předtím. A tam, kde vypěstovali 8 tun pšenice na hektar, tak dneska mají 4 tuny pšenice na hektar. Tam, kde měli 6 tun ječmene, tak dneska mají třeba 3,5 tun ječmene. Dokonce řepka třeba, kde měli normálně kolem třeba 4-5 tun, tak vlastně mají 2,5 a někde třeba dokonce mají 1,5 tuny řepky v těch našich oblastech. Takže ta neúroda pro ty lidi je veliká. Co se týče trvalých travních porostů, tak já si vedu takovou bilanci vlastně za celý roky, každou louku zvlášť si píšeme, kolik jsme tam sklidili balíků, děláme 125 balíky, to je nějakých 250 kilo, vlastně 230 až 250 kilo má ten jeden balík, tak jsme dělávali na hektar na těch trvalých travních porostech 10 až 12 balíků. Posledních, dejme tomu 6 let, jsme klesli na 6 až 7 a v letošním roce to je katastrofální situace, protože na jaře vlastně nepršelo a to je rozhodné období pro to vlastně, jaká hmota se vytvoří vlastně na těch zemědělských plochách, tak vlastně sklízíme 3 až 4 balíky na hektar, někdy je dokonce třeba jenom 2. Je to opravdu tristní. A to stejné je vlastně na pastvinách, kdy vlastně ten dobytek, který paseme, tak my jsme museli třeba pro krávy rozšířit vlastně pastviny o nějakých 100 hektarů, protože my jsme na 100 hektarech pásli jenom ovce, nepásli jsme krávy a kdybychom dneska ty krávy jako nepásli na těch dalších 100 hektarech, tak už teďka nemám kde pást. A je spousta kolegů, kteří prostě už dneska nemají kde pást a musí přikrmovat. A přikrmují z toho, co vlastně by měli mít na zimu. A i to, co si vyrobili na zimu, tak mají hrozně málo. A já teda bohužel mě na tom hrozně vadí, že vlastně jsou to výkyvy počasí, které jsou extrémně, které vlastně v tom roce my nejsme schopni předpovědět. Já každý rok na jaře a v zimě už jako jsem takový nervózní a sleduju, jaká vlastně bude sezona, když tu sezonu přežijem, tak si oddechnu. Ale ten trend je jasný. Ten trend je takový, že vlastně se otepluje, tudíž mizí voda v krajině. My to vidíme na těch biotopech, jak se ty biotopy mění, ať už travní biotopy, tak třeba lesy. A ve své podstatě ten stát není schopen vlastně přijmout jako taktiku, aby se tomu začal bránit, aby třeba nám zjednodušil práci v mnoha ohledech a šlo by to jednoduše, bez přidání peněz.
13: Ještě když se vrátíme tedy k zemědělství, k chovu dobytka, co to tady ty všechny jevy, které jste popsal, hlavně ten úbytek, tedy, co to bude znamenat dál pro ten váš zemědělský cyklus, třeba pro zimu, pro nadcházející jaro?
12: Pro spoustu zemědělců to začíná být totální krizí, že už vlastně zemědělství není podnikání jako o rozvoji, ale to o přežití. Takže dneska už budou vlastně spousta farem bojovat o to, aby vůbec přežili, aby vlastně neskončili, protože vlastně nebudou schopni, co se týče jako dobytkářů a těch travařů, tak nebudou schopni uživit dobytek, který dneska mají a který vlastně na mnoha místech nemůžou ani snížit, včetně nás, protože jsme vázáni vlastně podmínkami dotací a v momentě, kdy my bychom snížili dobytek na jako nižší počty, tak nebudeme mít takzvané zatížení těch travních porostů a tím pádem bychom přišli o některé části dotací, které jsou pro nás velice důležité. A takhle to má vlastně spousta lidí. Tam bohužel to zatížení dobytčíma jednotkama, tím množstvím vlastně zvířat na hektar, tak se zvýšilo někde před 10 roky úplně nesmyslně v takzvaných LFA oblastech, dneska jsou to ANC oblasti, to jsou takzvané hůře obhospodařovatelné oblasti, kde se vlastně většinou ten dobytek chová. Jo, to je většinou se to kreje právě s těma ANC oblastma. Já proti tomu už 10 let vlastně protestuju všech možných politiků, který vlastně se tím zabývají, úředníků a bohužel to nepadá na úrodnou půdu. Tenhle ten výmysl zešel z Agrární komory a Zemědělského svazu. A já říkám, není přece normální, aby když nám ubývá pastvy, ubývá nám píce, tak aby my jsme měli vyšší množství dobytka. Tam je potřeba ten dobytek snížit. Teďka sice ministerstvo řeklo, že ZIF bude moci snižovat ty počty dobytka jednotlivým farmářům na jejich žádost za vyšší moc, ale už neřekli, na jak dlouho to bude dobu, platí to jen pro letošní rok. A tam to není možné dělat jenom na jeden rok, protože ty stáda se budou dlouhodobě. Tam vlastně vy teďka nemůžete snížit dobytek, ani ho nemáte kam teď rychle dát a pak vám za sebe chybět v těch dalších letech v rámci těch podmínek. Takže je potřeba tu legislativu výrazně upravit a zjednodušit těm farmářům život. A to stejné u těch polařů. Ty polaři vlastně mají vysoké náklady přes samozřejmě průmyslová hnojiva, která dávají, aby měli nějak jako vyšší výnosy. A vlastně cena nafty, tak to všechno šlo nahoru, cena lidské práce. A když mají výnosy třeba v těch našich oblastech na polovičce, tak samozřejmě tyhle ty farmy, ty všechny sčítají jako už dneska ztráty.
13: No, když mluvíte teď, co vlastně vy byste očekával od státu, tak ministr životního prostředí Igor Červený nedávno prohlásil, že posilovat odolnost Česka vůči negativním klimatickým jevům musí být jednou z dlouhodobých priorit státu a že ministerstvo uskutečňuje a bude uskutečňovat řadu opatření, jejichž hlavním prvkem musí být zadržení vody. To vás neuklidňuje?
12: No, to mě teda neuklidňuje, protože to jsou plané řeči od těch politiků, kteří stoupí jako na pozici vlastně, kde rozhodující na MZ nebo MŽP, tak všichni mluví o tom, že je potřeba zadržovat vodu v krajině, že je potřeba dělat adaptační opatření a naopak a buď je nedělají a nechávají to v tom stavu, v jakém to je, a nebo dokonce proti tomu jdou, že ještě zhorší tu situaci. Jo. Takže možná by se pan ministr Červený měl domluvit s panem ministrem zemědělství o tom, proč teda vlastně, co se týče protierozní vyhlášky, tak proč je teďka tlak na to, aby z 9 tun vlastně limitu v protierozní vyhlášce odnosu ornice vlastně z hektaru, tak se to má zvýšit na 17, nebo ten tlak tady je. V silně erozně ohrožených oblastech, my máme silně erozně ohrožené oblasti, mírně erozně ohrožené oblasti a erozní neohrožené oblasti, tak těch silně erozně ohrožených oblastech je teďka maximální velikost půdního bloku s jednou plodninou 10 hektarů. Obecně to je 30. A oni chtějí to i v těch silně erozně ohrožených oblastech zvýšit taky na 30. Jo. Takže to já nepovažuji za to, že bychom s tou půdou začali jako lépe nakládat. Naopak k tomu přistupujeme mnohem více laxně ještě v takové situaci. A co mi výrazně chybí, a to je velice důležité, tak je vůbec jako sledování organické hmoty v půdě, protože půda vlastně ty vlastnosti jsou od té horniny, na které ta půda vlastně vzniká, takže tam máte nějaké chemické fyzikální vlastnosti. A pak je tam vlastně půdní biodiverzita, to je množství organické hmoty a na to navazujících mikroorganismů, který vám vlastně dělají vlastně to fungování té půdy a vytváří tam vlastně ty prostupy, vytváří to nakypření té půdy. A my organické hmoty v půdě máme minimum. Mělo by tam být 5%, co je vlastně ideální stav organické hmoty v půdě. A my běžně máme 2%, což je nedostačující. A bohužel je to takhle i ve velké části Evropy. Těch 5% vlastně mají půdy pouze asi na 12% výměry zemědělské půdy v Evropě.
13: Pane Pitku, prosím vás, a jak sucho ovlivňuje erozi?
12: No, ty půdy za sucha degradují. Za prvé, když máte sucho, tak samozřejmě je takzvaná větrná eroze, kdy spousta té ornice odletí vlastně v těch droboučkých částečkách jako vzduchem, jako prach. To jako je jedna věc. A když máte velké půdní bloky, ta půda je vyschlá, není na to meziplodina, není to prostě pokrytý zeleným, je to podmítnutý, je to nechaný bez té organické hmoty, která vlastně tu půdu jakoby dělá kompaktní a zároveň nakypřenou, tak vlastně ta půda nefunguje. A pak zároveň, když přijdou přívalové deště, tak na těch velkých půdních blocích bez organické hmoty za prvý ta voda jako se nenasákne, protože nemá kudy, ta porovitost tam není, stýká po povrchu. A zároveň ta síla vody ještě odnáší spoustu ornice vlastně z těch velkých ploch pryč, tak to známe všichni, jak se jako ornice nanáší různě do vesnic, když přijdou velké deště, tak si v záběru vidíte, jak je to různě na silnicích z těch polí. A tohle je jako běžný stav a to, aby byla organika v půdě a byly menší půdní bloky, ta krajina byla více strukturovaná, tak to jsou jediné věci, které nám můžou pomoci se adaptovat na to, co se kolem nás děje. To je jediné, co vlastně můžeme dělat.
13: Takže rozumím tomu správně, že by protierozní vyhláška se měla spíše zpřísňovat, než jak navrhuje ministerstvo.
12: No, já osobně, teda my jsme se o tom bavili v Asociaci soukromého zemědělství vlastně ještě za té minulé vlády a navrhovali jsme, aby ve své podstatě jako nebyly dávány zemědělcům podmínky, co jak mají dělat, ale aby byla čistá odpovědnost toho uživatele konkrétního půdního bloku za to, jestli tam erozi má nebo nemá. A aby ty úřady doopravdy sledovaly jenom to, jestli tam tu erozi má nebo nemá. Pokud tam aby tu erozi mohl oznamovat kdokoliv, procházející turista okolo, obyvatel obce, starosta obce, kdokoliv prostě. A aby to prostě sledoval například Státní zemědělský pozemkový úřad a ZIF třeba. A ve své podstatě tyto úřady by neřešily, jestli používají strepsil, jestli tam mají organickou hmotu, jak mají velký půdní blok, ale by řešili pouze, jestli tam ta erozie nebo není. V případě, že by tu erozi tam ten uživatel měl, tak by dostal první výstrahu. Po druhý, kdyby tam byla, tak už by dostal jako pokutu. A po třetí, kdyby nereagoval na to, tak ve své podstatě, že tam tu erozi má, neudělal opatření, které by té erozi zabránila, ty opatření si každý ten zemědělec udělá, jak chce, tak ve své podstatě by dostal pokutu, která by pro něj mohla být až likvidační. A ve své podstatě, pokud někde budete pěstovat širokořádkové plodiny, jako je třeba kukuřice, a erozi tam mít budete, no tak už víte, že tam tu kukuřici dát nemůžete, že prostě to je velké riziko, abyste tam tu erozi měl, když za to zodpovídáte. A takže tam dáte prostě třeba obilí. Pokud i to obilí tam má problém, no tak už tam musí dát třeba vojtěžku nebo to musíte zatravnit. Prostě bylo by to na tom zemědělci, ale on by nesl plnou zodpovědnost. Bohužel dnes je to tak, že většina těch většinou velkých podniků hospodaří na propachtované půdě. A situace je taková. Já zrovna zítra jedu na jeden soud do Benešova, někdy v poledne to tam je, kdy vlastně vlastníci půdy mají pravidelně erodovaný pozemek, chtějí vypovědět smlouvu vlastně tomu uživateli. A probíhá kolem toho dlouhý soud, který je drahý a vlastně oni musí dokazovat. Jo. Je to špatně, mělo by to i postavit úplně vlastně obráceně a ten uživatel by měl nést veškerou odpovědnost vlastně za to, jestli to eroze tam má nebo nemá.
13: Tak teď mluvíme především o systémových krocích, ale pak, co se týče prostě úrodnosti půdy a nějaké záchrany její, když odhlédneme od těch vládních kroků, co může každý jednotlivý zemědělec udělat pro to, aby byla jeho půda úrodnější? Jaké okamžité kroky nebo opatření může přijmout?
12: No, musí zmenšit půdní bloky, zbavit se eroze, jak větrné, tak vodní, musí tam dostat organickou hmotu do půdy, aby ta půda lépe přijímala vodu a musí hospodařit jako šetrnějším způsobem. Jo. Takže Takže pokud chcete mít organickou hmotu v půdě, tak buď tam musíte dostat chlévskou mrvu, dostatek na ten hektar, to je nějakých 25 tun na hektar, nebo kompost 15 tun na hektar, kompost tam asi těžko někdo bude dávat, to by bylo drahý, a nebo tam třeba vysévat mezi plodiny a ty potom zapravovat do půdy, protože vlastně ty zelené plodiny za prvý chrání tu půdu v tom nějakém rozhodném období, kdy vlastně zabraňují té erozi a zároveň dostávají organiku do půdy, když potom jsou vlastně do té půdy zapraveny. Jo. Tak ať už to je svazenka, hořtice, jetele, jo, a samozřejmě střídání plodin, aby se prostě doopravdy nepěstoval jenom pšenice, ječmen, kukuřice a řepka. No. Takže no a
13: dělají to za vás zemědělci z vaší zkušenosti?
12: No tak někteří to dělají, protože já tvrdím, že největším problémem českého zemědělství je jeho struktura. My bohužel máme 61% zemědělské půdy, vlastně obhospodařují velké podniky, které právě hospodaří tím s velkoplošným způsobem, který vlastně pomáhá vlastně posilovat tyto negativní jevy a neadaptuje se vlastně na tu změnu. A pak jsou tady samozřejmě jako třeba rodinné farmy, neříkám, že všichni hospodaří dobře, ale spousta z nich se snaží, protože je to většinou jejich majetek, většinou hospodaří na své půdě a ty se snaží mít menší půdní bloky, mají širší osevní postup, takže vícero plodin, používají mezi plodiny, mají většinou souběh rostlinné a živočišné výroby a ve své poslední do té půdy teda dodávají chlévskou mrvu, hnůj a tím pádem vlastně a mají tam spoustu různých jako krajinotvorných prvků, které vlastně pomáhají zachycovat vodu a nějakým způsobem se snaží bránit tomu vysychání, když to je jako těžký. A tak samozřejmě ty příklady tady jsou. My jsme v roce 2018 založili program Pestrá krajina, který právě ukazuje zemědělce a sedláky, kteří hospodaří ne v konfliktu s životním prostředím, a ne tak, aby vlastně jenom se snažili vydělat v tom konkrétním roce co nejvíc peněz, ale dělají to s nějakým ohledem na tu udržitelnost toho hospodaření, protože to chtějí předat dalším generacím. A tím pádem oni nejsou v konfliktu s životním prostředím, ale jsou v symbioze. A my ve své podstatě jsme s Českou zemědělskou univerzitou vytvořili kritéria, která když ten sedlák, který se do toho programu přihlásí, splní, tak dostane certifikát Pestrá krajina, což znamená, že on spolu vytváří a stará se o tu pestře strukturovanou krajinu a má vlastně živou půdu, o kterou pečuje, tak právě, aby to mělo všechny ty vlastnosti, kdy zadrží vodu a je tam teda potom z toho i nějaký větší výpar, tím zlepšuje i mikroklima a zároveň má lepší výsledky, co se týče produkce.
13: Hostem Interview Plus je soukromý zemědělec Daniel Pitek.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
13: Jak se všechny ty jevy, které jste popisoval, nejenom týkající se půdy, ale třeba i chovu dobytka, můžou tedy teď promítnout v samotné ceně produkce?
12: No je to úplně jednoduché. No. Teďka cena dobytka klesá, protože přetlak toho, že vlastně všichni se snaží vlastně teďka něco prodat, protože to neuživí a budou to teďka na podzim, protože ten tlak na ten prodej bude velký, protože těm lidem nic jeho nezbyde, ale samozřejmě to bude potom znamenat to, že ten zbytek toho dobytka, který zůstane, tak pak ta cena jako bude vyšší před toho dobytka nebo těch hospodářských zvířat, to neříkám takhle pejorativně trošku, tak bude míň a tím pádem ta cena půjde nahoru. Co se týče obilí, tak obilí cena a vlastně těch komodit vlastně z těch horných půd, tak tam to samozřejmě určuje světová burza, pokud jako ve světě bude dostatek, tak samozřejmě u nás tak se to neprojeví na té ceně obilovin a tím pádem vlastně akorát zapláčou ty zemědělci, protože ty budou mít tu cenu jako výrazně nízkou a naopak ty náklady vysoký a ty výnosy budou menší u těch lidí, kteří mají třeba doopravdy polovičku z výnosů sklizených, co se týče na tunu a cena zůstává stejná přibližně, tak pro ty to je jako úplně katastrofa. ale celkově si můžeme říct, že ten svět spěje do toho, protože samozřejmě ten problém to není jenom České republiky a tady nějakého malého kousku jako našeho okolí, ale ten problém je vlastně celosvětový, co se týče klimatické změny, takže já bych i předpokládal, že naši čelní představitelé nebudou tvrdit, že oficiálně ukončili klimatickou změnu a že jako není sucho, přebyli na balkoně a pršelo, to třeba je příklad pana Macingy, kde je ministr zahraničí.
13: Ale tak, pan ministr Červený přiznává klimatickou změnu, už jsem citovala z jeho slov.
12: No jasně, vlastně. No, ale tváří, víte co, tváří se k tomu tak jako všelijak nechtějí jako ta opatření k tomu dělat a samozřejmě já klimatickou změnu považuji za dnešní jako největší výzvu pro lidstvo, je to jako ohromný nebezpečí pro nás. A je jako jasný dneska, že to způsobuje člověk. A pokud s tím jako neuděláme něco, tak my se sice můžeme adaptovat, do nějaké míry se tomu přizpůsobíme, ale celkově to je samozřejmě těch velkých hráčích. A pokud ti velcí hráči nic neudělají, tak to může dospět do situace, která by velice špatná. Když se podíváte na klimatologie, to je třeba Radim Tolaš nebo já jim Miroslav Trnka, tak těch predikce, které byly třeba před 10 rokama, tak nebyly tak drsný, jako to, co teďka vlastně my zažíváme. A klimatická změna, její projevy jsou mnohem, mnohem tvrdší a mnohem rychlejší, než jsme očekávali. A dneska, když se podíváte kolem sebe, tak vlastně nám třeba netečou potoky, které vždycky tekly. Ubývá voda z nádrží, tam jsou třeba ty vodní nádrže půl metru, metr pod hladinou, co jako měli. Přestají jít z řeky, to neuměli jsme si představit, že třeba kvůli málo vody v Dunaji se vlastně bude muset odpojit jaderná elektrárna v Maďarsku a další elektrárny. To, že na Rýně, který je vlastně nejvíc zavodněná řeka, na tom spodním toku, ano. Tak se bude omezovat lodní doprava, tak potom vlastně některé výroky politiků vlastně ke klimatické změně jsou vlastně směšné a zároveň jsou mrazivé, protože je vidět, že tam máme lidi, kteří to úplně nevnímají a ty lidi určují potom to, co se vlastně bydí s našimi životy.
13: No, když jsem v úvodu zmiňovala tu studii z Centra Evropské komise, která se nebo upozorňuje na to, že do roku 2040 může v některých i oblastech Česka hrozit ta dezertifikace. Tak z toho to říkáte, tak to vypadá, že možná ten rok 2040 je až naivně vzdálený, že už se to děje teď, rozumím tomu správně?
12: No jasně, to už se děje teď, to jako ty doby, kdy vlastně klimatická změna byla vlastně nějak, to byly nějaké vědecké prognózy do budoucna, byly to nějaké akademické debaty o to, co se bude dít, tak dneska to je v čase přítomné, dneska to je současná realita, která se děje. Současná realita je ta, že třeba u nás ve vesnici už dva baráky nemají vůbec vodu ve studni a ostatní baráky mají 25 až 30% vody ve studni, co normálně dřív mívaly. To, že, jak jsem říkal, netečou potoky a že se mění úplně kolem nás vlastně to životní prostředí, ta příroda, to je vidět prostě jako okem i lajka. Když se podíváte třeba na lesy, tak my jsme si říkali, dobře, máme tady smrkové a borové monokultury, ty změníme na listnaté porosty smíšené a tím vlastně vyřešíme klimatickou změnu, do určité míry ty lesy adaptujeme. Ale zase vidíme, že i ty listnaté porosty mají ohromné problémy se suchem. Dneska není možné třeba z jara sázet stromky ani v sadech, ani vlastně v lese už se vlastně dělá převážně jako podzimní výsadba. Před ta jarní, když vysadíte na jaře stromky, tak máte 90% nezdara, neujme se vám to. A vlastně i ty stromy dneska díky tomu, že nemají vodu, tak třeba jsou ohromné škody v lesích, protože přestávají být přírůsty, takže nemají přírůsty dřeva. A ve své podstatě budeme tady mít třeba lesní porosty, které už nebudou takové, jaké známe, kdy prostě zásoba dřeva průměrná v České republice je 400 vlastně kubíků na hektár. Máme porosty, které mají třeba 800-900 na Šumavě nebo v Krkonoších. A ty zásoby dřeva se výrazně sníží a ta kvalita taky. A určitě nebudeme pěstovat hromadu dřevin, které vlastně tady normálně dřív rostly a ta skladba se bude velice jako měnit a ty lesy budou takové spíše jako křoviny a budeme rádi za to, že je takhle budeme mít. Jo. Jako v tom Středohoří je to teďka úplně vidět. My jsme doopravdy oblast, která je suší, která je ve srážkem stínu Krušných hor a tam doopravdy u nás, jak na té zemědělské půdě máme teďka velké zásahy, jak na travních porostech, tak na na orné půdě, tak i v těch lesních porostech vidím, že klimatická změna na nás působí v současnosti už velice závažným způsobem. A není to jeden výkyv jako roční, ale už se to, co si říkáme, že je extrémní nějaký projev počasí, tak se začíná stávat standardem, protože se to opakuje, že se to opakuje ve velice blízkých intervalech.
13: Hostem Interview Plus byl dnes sedlák, lesník a soukromý zemědělec Daniel Pitek. Děkujeme za to.
12: Děkuji vám, pěkný den, ať máme dostatek vody. Díky, nashledanou.
13: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
4: 6 hodin a 31 minuta.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Dobré ráno. Začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě tajných služeb. Díky návrhu by mohly získat širší pole působnosti a větší pravomoce. Německé poválečné zpravodajské služby se omezovaly hlavně na sběr informací. Například německá zahraniční rozvědka BND by mohla manipulovat s IT infrastrukturou cizí mocnosti v momentě kybernetické nebo dezinformačního útoku. Informovala o tom rozhlasová stanice Deutschlandfunk. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale taky ve Vizovicích a Hostýnských Vrších nebo na severu Bílých Karpat. Připojíme dopravní informace. Na D4 ze Strakonic do Prahy se tvoří kolona před omezením u Jíloviště. Vjedete do ní za Řitkou na 12. kilometru a na cestě ztratíte přibližně 15 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného narostla kolona už na 4. kilometr k omezení u letiště se sune zhruba 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 17. To byly zprávy, teď už repríza pořadu Názory a argumenty.
14: Co říkají průzkumy voličských preferencí? Velké strany se mění. Zajímavosti ze senátních kandidátek. Američané na Kubě nebo ohlédnutí za životem a dílem Vladimíra Párala. To jsou témata Názoru a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
14: Do sněmovních voleb ještě zbývá hodně času, ale také už nějaký čas uplynul od těch posledních a voliči hodnotí výkon vlády i opozice. Co říkají průzkumy? Podle agentury Median by v červenci zvítězil hnutí ANO se ziskem 34%. Podobně jako v předchozích průzkumech. Posílil ale opoziční Stan, který se z 15% vzdálil od třetí ODS, která má podporu 12% voličů. Pod 10% se pohybují Piráti i SPD. Vládní motoristé by nepřekonali 5% hranici. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Petře, co tedy z toho výzkumu vlastně vyplývá?
15: Tak vyplývá z něj samozřejmě hodně věcí, jak to u průzkumu bývá. To, co zaujme, je, že ANO má opravdu setrvalou podporu voličů, která se časem téměř nemění a vlastně nyní by ho volilo stejně velké procento, tak to je potřeba zdůraznit, občanů jako ve volbách. Což u jiných stran tak úplně neplatí. Ty jsi hovořil o tom, že opoziční hnutí STAN stouplo a to je také jediné vlastně hnutí nebo jediná politická síla, která oproti volbám si připsala nějaké preference navíc. K volbám by totiž šlo o přibližně 10% voličů méně, což je stejné, jako bylo při minulém průzkumu, ale ukazuje to, že přece jenom další voliči nejsou spokojeni s politickou situací jako takovou. Poměrně dost se toto týká právě pravicové opozice. Koalice Spolu, bývalá koalice Spolu, získala ve volbách 23% hlasů. Nyní ovšem ta situace je úplně jiná a to především pro ODS, která byla lídrem této koalice a hlavní stranou minulé vlády. Nyní by ODS podle tohoto průzkumu získala pouze 12% hlasů. Přitom další dvě strany, TOP 09 a KDU ČSL, mají něco přes 3%, 3,5%. To znamená, dohromady by koalice Spolu dnes získala 18,5% hlasů přibližně, což je samozřejmě výrazně méně, než bylo ještě při volbách. A pokud tedy ODS doufala, že když se v uvozovkách zbaví svých partnerů v rámci koalice, že tím získá, tak tady se ukazuje, že tím nezískala. Rozhodně naopak ještě jí ubralo hnutí Naše Česko, bývalého právě hejtmana za ODS jihočeského Kuby, které nyní má v preferencích přibližně 3,5% hlasů. Další voliči ovšem ODS odešli ke STANu právě, kde možná tam je vidět ten nárůst. Takže je asi přece jenom nyní na mostcích v ODS, aby se zamysleli, zda ten jejich krok byl správný. Na druhou stranu přece jen opozice celkově voliče nyní nedokáže přesvědčit a zároveň nemá příliš výrazné osobnosti. Jak ukazují další průzkumy, jeden z nich byl zveřejněn včera, další byl už na konci minulého týdne a byl poměrně široce medializován. Oba jsou to průzkumy, které si zadaly Novinky u agentury NMS a právě v tom z minulého týdne bylo velké překvapení, že respondenti za nejvýraznější postavy opozice označili Petra Pavla, prezidenta, a pak Andreje Babiše, předsedu vlády. Tam samozřejmě na to má svůj podíl i to, že Andrej Babiš i jako předseda vlády vystupuje neustále především jako předseda protestní strany. Když se podíváme na jeho vystoupení, nejsou tolik o vládnutí, jako spíše o vymezování se vůči ostatním. A to samozřejmě potom i vybízí, dejme k tomu, k pohledu na něj, jako na opozičního politika. Ale hnutí ANO nyní bude stát přece jenom před takovou výzvou, která do budoucna může být vážná, protože Andrej Babiš je nespochybnitelně jednoznačný lídr a vlastně ty postavy hnutí další vedle něj jsou silně potlačené. Andrej Babiš je ovšem už nyní nejstarší premiér zemí Evropské unie a věk prostě nezastavíš, takže uvidíme, kam i toto povede.
16: Říká Petr Švárc, kterému tímto děkuji. Nashledanou.
15: Díky, naslyšenou.
14: Všechno se mění, i česká politická scéna a politické strany. Všiml si toho také náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
17: Odchází jedna politická generace. Tak to před časem oglosoval expremiér Petr Fiala střídání lídrů ODS v Brně. Jeho slova ale lze vztáhnout také na Prahu, a to i v souvislosti s dalšími subjekty, zejména s hnutím ANO. Komunál je pro strany, které nestojí o jepičí život, grunt. Tam si testují jak lojalitu voličů, tak zajímavé tváře, jež mohou postupně dobít i celostátní politiku. O dvou největších městech v republice navíc slýcháme, že řídit je představuje něco podobné jako řídit ministerstvo. Jde zkrátka o obrovské kolosy, jejichž správa vyžaduje kompetenci i politický cit. Hnutí ANO v různých typech voleb těží především z obliby Andreje Babiše. V jeho stínu zůstávají starostové, primátoři i hejtmani. Původního pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa, jehož dohnala záliba v hromadění bytů, vystřídal místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. O předpokladech jednoho i druhého se toho ví málo. K politickým hvězdám mají daleko. Nejsilnější vládní strana spíš minimalizuje rizika a v metropoli cílí na roli juniorního koaličního partnera, jenže žádnými extra jmény ohromovat nemusí. Ani brněnská sázka Babišovců na nevýrazného poslance a šéfa pěstírny léčivého konopí Václava Trojana nepůsobí příliš odvážně. Co ale taky chtít, když hnutí prošlo ve městě pod Špilberkem dvěma těžkými krizemi, souvisejícími s nenechavýma rukama některých zastupitelů. To ODS v Brně usoudila, že ji po kontroverzní éře Pavla Blažka a jeho spojenců Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové pomůže leda obrat o 180 stupňů. A tak občanští demokraté, jejichž dlouhé prsty po celá desetiletí sahaly dál, než vyplývalo ze svěřeného mandátu, postavili do čela radniční kandidátky nestraničku, dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou, která měla dosud blíž k aktivismu než k politickému rutinérství. Však taky poté, co byla představena, předvedla, že se v minulosti partaje, kterou má reprezentovat, vyzná jen velmi málo. Pro ODS to v Brně otevírá cestu ke středovým partnerům. O to též stojí i v Praze. V ní si ale věří natolik, že vsadila na zkušeného straníka, prvního místopředsedu Tomáše Portlíka. I to je ale generační změna. Jestliže na končícího občanskodemokratického primátora Bohuslava Svobodu budeme vzpomínat jako na uspávače hadů, je neposedný a ambiciozní Portlík jeho naprostým protikladem. Používá ostatně retoriku, která sluší spíš městské opozici než straně ověnčené primátorem. Řetězem. Portlík si získal autoritu, co by starosta 9. městské části. Na magistrátu by patrně uměl spolupracovat s kýmkoliv, včetně hnutí ANO. Zároveň by si ale měla ODS uvědomit, že pokud zůstane tahounem města, může se primátor stát jejím nejviditelnějším politikem. Od něhož bude mnohé očekáváno i na centrální úrovni. Je na to připravená? A ukrývá Portlíkova torna i jinou maršálskou hůl než jen tu komunální? Personální zemětřesení se týká nejen ANO a ODS. V Praze třeba zkoušejí novou lídrini i Piráti. Také v řadě krajských měst nezůstane kámen na kameni. Otázka však je, zda sekretariáty spíš netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek i ve vzdálenějším horizontu. Nejde přece o to, kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
14: Říká Lukáš Jelínek. Senátní volby nepřitahují takovou pozornost jako ty sněmovní, ale měly by. Třeba už jen kvůli nejrůznějším zajímavostem, které lze pozorovat při nominaci kandidátů. Slovo má Ondřej Konrád.
18: Před 4 roky se zdálo nepochopitelné, že tehdejší Fialova vládní koalice otevřela na Kroměřížsku doširoka dveře do Senátu paní Zvěrtek Hamplové, samotné se hlásící k nálepce dezinformátorky. Letos ale bude k spatření cosi zcela unikátního, neboť v prvém kole voleb do horní komory budou proti sobě stát kandidáti současných vládních subjektů snad ve všech 27 obvodech. Neboť si podle místopředsedy Havlíčka nemůže ANO, co by, cituji, nejsilnější strana v Česku dovolit nemít své kandidáty. A zatímco motoristé na Senát zcela rezignují, protože do něj nemají koho vyslat, Šéf SPD Okamura, ještě před pár dny hovořící o zhruba 20 kandidátů, je nakonec snad na truc, bude mít patrně také všude. Krach rokování s Babišovým hnutím bere přitom věcně, byť se o něm vyjadřuje skoro poeticky. Jak čas plynul, tak to vyplynulo. K čemuž prozaicky dodává, že největší šance by logicky měly společné kandidátky, na to nemusíte být žádný myslitel. A nevyjadřuje se ovšem k tomu, že někteří reprezentanti ANO údajně nechtěli jít do voleb, co by zástupci všech vládních stran. Dodávám, že motoristé hodlají koaliční kandidáty aspoň podporovat, pokud se tedy navzájem nevybíjí už v prvém kole. A ještě, že SPD nemá žádného senátora, zatímco ANO drží 12 křesel a klub má dokonce 15 členy, posílený mimo jiné o už zmíněnou Zvirtek Hamplovou. Tentokrát je to vůbec zajímavé. Například hnutí Stačilo sice volá po likvidaci senátu, a to kvůli, cituji, roli, jakou hraje v českém politickém systému, ať už to znamená, co chce, ale je prý, opět cituji, potřeba dostat do této instituce politiky a političky, kteří budou skutečně bránit zájmy dolních 10 milionů a přitom aktivně korigovat nejhorší tendence. A tak Stačilo podporuje 3 takové osoby. Advokátku Kláru Samkovou, která už se mnohokrát zkoušela probojovat do nejrůznějších institucí a funkcí, včetně prezidentské, aniž je však chtěla rušit. Což neplatí o rovněž za dezinformátorku považované Petře Rédové, kandidující právě proto, cituji, aby byl v Senátu aspoň jeden člověk, který bude usilovat o jeho zrušení. No a konečně Jiřího Kobzu, dlouholetého a celkem známého poslance SPD, jehož ale před loňskými sněmovními volbami neznámo proč vypudil z hnutí snad sám Okamura. Navíc se ukázalo, že před lety se právě rozvádějící Kobza zanechal v autě zamčené 2 psy, kteří na slunci uhynuli, což v psomilovném národě nejspíš není zapomenuto. Stejně jako objednávka zastřelení hafíka přítelkyně, rovněž právě rozváděného manžela poslankyně ANO Margity Balaštíkové, která kvůli tomu musela z politiky zmizet. Ale asi má dojem, že po roce od skandálu nadešel čas k návratu, o který usiluje v Uherském Hradišti v čele uskupení s příznačným názvem Odvážné Česko. Čímž ovšem výčet pozoruhodností letošních voleb do horní parlamentní komory nekončí, ale o dalších zase příště.
19: Uzavírá Ondřej Konrád.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Podivuhodné sepětí mezi Spojenými státy a Kubou, jakkoliv rozdílnými co do historie nebo velikosti, je těsné. A dá se očekávat, že se brzy začne psát nová kapitola. O čem bude? Nad tím uvažuje Eduard Freisler ze Seznamu zpráv.
20: Ani Irán, ani Rusko nebo třeba Severní Korea. Největší hrozbou pro Spojené státy je Kuba. Tvrdí to ve své 100-stránkové zprávě americké ministerstvo zahraničí. Její autoři přitom používají bombastická slova skoro až fantastických rozměrů. Kuba má stále za cíl s pomocí panamerické marxistické revoluce vymazat USA z povrchu zemského. Stojí třeba hned v úvodu této zprávy. Mám při čtení tohoto dokumentu pocit, jako by jsem žil hluboko v 70. letech minulého století. Fidel Castro tehdy opravdu proti USA potažmo západu bojoval, jak se dalo. Měl po ruce špiony, vojenské kontingenty a nakonec i mašinérii propagandy. Do osidel jeho rajského světa spadly tisíce aktivistů ze západu. Mohl se přitom opřít o Sovětský svaz a jeho peníze. Ale dělat z Kuby stejné monstrum v roce 2026? Z ostrova, který je zdevastovaný na těle i na duchu? Z ostrova, kde jeho obyvatele trápí každodenní výpadky elektřiny, takže ve vedru za společnosti komárů nemohou už měsíce pořádně spát? Kde lidé hladoví a nemají pohonné hmoty, aby se vůbec někam přemístili? Jedna moje kamarádka, která žije ve Staré Havaně a bezesné noci tráví tím, že pálí kartony od vajec, protože kouř prý na dotěrné komáry zabírá, mi před pár dny s velkou dávkou ironie řekla následující. Ať si na nás dají Američané pozor, protože tady jsou strašně, ale strašně nebezpečná lidská zombie. Více než nějaká americká zpráva o stavu kubánské revoluce, v níž prožila svých 35 let života a opravdu nezná nic jiného, se teď stará o to, aby do svého rozpáleného bytu sehnala přenosnou baterovou stanici známou jako EcoFlow. Může totiž zůstat dlouho nabitá a sloužit jako větrák, nabíječka i světlo. V kontextu toho všeho tak dokument Ministerstva zahraničí USA prostě nemůže být brán vážně. Jde prakticky jen o politický pamflet. Autoři možná Trumpovi poskytují záminku pro vojenský úder proti Kubě, když ostrov takto démonizují. Ještě pravděpodobnější je ale snaha očernit americké liberály. Zpráva explicitně spojuje kubánský režim s progresivními politiky, úředníky a aktivisty. Castrův režim prý dokázal infiltrovat nakonec celou demokratickou stranu, tvrdí autoři reportu. Takzvanou rudou hrozbu přitom republikáni v posledních dekádách použili hned několikrát. Stačí připomenout hon na čarodějnici ze 40. a 50. let, kdy republikán Joseph McCarthy viděl komunisty snad v každém levicově smýšlejícím člověku v USA. Byla to ostudná hodina pro svobodomyslně smýšlející Ameriku. A i dnes, po téměř 80 letech, vládní úředníci opět montují monstrum, aby strašili. Tentokrát na ostrově, který sice v minulosti napáchal hodně zlého, dnes už je ale pouhou karikaturou sebe sama. Je to ostrov, kde nečekají oddané lidové milice, provolávající slávu vůdci a revoluci, ale unavení, hladoví a vystresovaní lidé, jejichž největším snem a starostí je sehnat větrák.
19: Konstatuje Eduard Freisler. Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Za jeho životem, dílem a významem se ohlíží spisovatel a publicista Karel Hvížďala.
0: Celý život jsem psal romány o vztazích mezi mužem a ženou. Láska je moje ústřední téma. Mariánsko lázeň.

0: Původně bydlel Pána v Ústí nad Labem, kde pracoval v chemofarmě, zabýval se tam vývojem sexuálních hormonů. Tuhle příhodu z Mariánských lázní, kam se zrovna přestěhoval, vyprávěl často. Já ji slyšel poprvé, když jsme spolu besedovali na knižním veletrhu, který se konal v kongresovém centru. Stěžoval si tam, že jeho hra s růžemi byla neúspěšná. Lidi odmítali si hrát. Úspěch ale měli jeho knihy, o nich by se při troše pábení dalo říci, že byly právě o takových hrách. Své postavy pozoroval jako lékař výsledky pokusů na myších. Tím se lišil od vykonstruovaných uměle laskavých příběhů. Prodal přes 3 miliony výtisků svých 21 knih a 7 z jeho titulů bylo sfilmováno. Do roku 1989 se nové knihy dostávaly na trh každý čtvrtek a pokud měl vyjít nový román od Pávrala, tvořili se v 60. letech před knihkupectvím již od brzkého rána fronty. Ovšem i jeho bravurní pokusy a hry, které testovaly postavy v překvapivých situacích a odhalovaly obecně panující nudné stereotypy a útoky na identitu, za normalizace narazily. Páral musel kličkovat a stal se z něho zdrženlivý profesionál. Podlehl podruhé. Podle Cibulkových seznamů byl již jako student spolupracovníkem STB. První knihu sepsal ve 30. letech, vyšla o 2 roky později v roce 64 a jmenovala se 6 pekelných nocí. Vydal ji pod pseudonymem Jan Laban. Ale už tato první kniha je o lásce. Hrdina sní o tom, že bude milovat vysněné děvče. Často suchý popis vášnivých představ mladého muže je zdrojem Páralova humoru, který nabral eruptivní povahu až v dalších knihách, které již publikoval pod svým jménem. Připomeňme alespoň soukromou Vichřici z roku 1966, Katapult z roku 67 a Milenci a vrazi z roku 69, která byla brzy zakázána. Místo, aby se četla, o jejím hrdinovi, dravém a ambiciozním manipulátorovi Borku Trojanovi se hovořilo po hospodách. Tyto knihy představují Páralovo nejúspěšnější období. Tituly Profesionální žena z roku 1971 a Mladý muž a bílá velryba z roku 73 již poznamenala normalizace. Byly krotké, neměly křídla, i když tehdejší bídě přesto vyčnívali. V 80. letech, protože s nimi nebyl sám spokojen, změnil žánr. Napsal 4 sci-fi romány, mimo jiné Romeo a Julie 2300 či Země žen. Knihy vydané po roce 1989, jako třeba Decameron nebo Láska v Praze či Profesionální muž, když se otevřel knižní trh do Kořán, už ztratili svou výjimečnost. Sexuální tematika a hledání všech možných rozkoší nebylo už jediným svobodným projevem, jako tomu bylo v uzurpovaném světě. Ve stáří našel ničím nepodmíněný rizí štěstí v Joze. Vladimír Páral se narodil v Brně v rodině prvorepublikového plukovníka generálního štábu a legionáře. Vystudoval gymnázium a na technice chemii. Zemřel 10. srpna 2026 v den svých 94. narozenin v Chebu.
1: Hovořil Karel Hvížďala. Pěstujte zelí a nelikvidujte kopřivy, budete za to odměněni. Nevěříte? Možná vás přesvědčí spisovatelka Iva Pekárková.
2: Můj skoro manžel Ká před 2 lety, kde si splašil 4 sazeničky zelí. S nadšením je zasadil na zahrádce za naším kostelem a těšil se na úrodu. Zelí rostlo jako z vody, ale jen do výšky. Listů na něm bylo pramálo, nemělo cenu je sklízet. Pak všechny 4 rostlinky vykvetly a Ká usoudil, že zelné farmaření není jeho forte. Zároveň jsme si ale všimli, že některé listy jsou značně ožrané a na jednom z nich jsme objevili skupinku roztomilých housenek. Byly to housenky běláska zelného. Samička nakladla vajíčka přesně na tu rostlinu, po které ji kdysi pojmenovali.

0: Jasně, že jsme tam housenky nechali. Když si my lidé na zelí nepochutnáme, proč by si nemohl pochutnat hmyz? I letos zelí zůstává na místě. Vykvetlo, vyrostlo na něm pár lístků a na těch si pochutnali housenky běláska. Teď nám pod okny poletují nejméně 4 krásní bílí motýly, tančí v mírném letním vánku a vypadá to, že hledají partnery, se kterými by mohli splodit další potomstvo. Pochlubila jsem se housenkami i dospělci bělásků na zahrádkářském webu. A víte co? Profesionálnější pěstitelé zelí a jiných plodin, než je můj skoro manželka, nám nezačali okamžitě radit, jak je máme pozbírat, čím je postříkat, zkrátka jak se jich zbavit a jak zajistit zelí proti dalším bělásčím útokům. Psali. Krásné housenky. Já jsem je měl taky, na lichoře řišnici. Pár rostlinek trochu ožrali, ale co, vždyť něčím se živit musí. Psali. Mě stihli sežrat úrodu, než jsem se vrátila z dovolené. Neměla jsem z toho radost. Ale když teď vidím ty motýly, tak krásné, tak elegantní, dělá mi to dobře na duši. Psali. Klobouk dolů, že jste se housenek nepokoušeli zbavit. Znám lidi, kteří by to udělali. Pro trochu žvance by zbytečně zabili živé tvory. A víte, jak málo je dnes v Anglii hmyzu? Sotva čtvrtina oproti tomu, kolik ho bylo před 20 lety. K. přehodnotil své zahradnické pokusy. Už si nemyslí, že je mizerný zelný farmář. Je z něj farmář, který s hrdostí pěstuje potravu pro housenky. Usoudil, že bělásci zelní těch pár ubohých lístků potřebují víc než my. A když jsme na zahradě viděli babočku kopřivovou, zaradoval se, že kopřivy, které rostou na opuštěném chodníčku za domem, nezlikvidoval. Předtím si myslel, že je na to líný. Dnes ví, že zatím byla touha chránit přírodu. Tu, co nám v Londýně ještě zbyla.
1: Uzavírá Iva Pekárková nejen svůj fajeton, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Dobré ráno, je 7 hodin, středa 12. srpna, tohle je Ranní plus a do nového dne vás vítají Šárka Feniková
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas plus.
3: Čím otevřeme naše vysílání? Co komplikuje práci kolumbijským záchranářům po ničivém zemětřesení?
2: Jak se Ukrajincům daří zvládat vlny zesílených ruských útoků na velká města?
3: A jak dobře bude dnes z Česka pozorovatelné zatmění slunce a rojit Perseid?
2: I to se dozvíte nejdřív, ale zprávy, které má pro vás Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. U Příbramy hoří velká skládka. Hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Hořet začalo už včera před 8 večer. Před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Na místě je vyhlášený druhý poplachový stupeň. Skládka stále prohořívá. Hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat. Popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová-Flígrová.
6: V současné chvíli ten zásah stále probíhá. Obyvatelům Březnice byly rozeslány informační SMSky s doporučením nevětrat, protože samozřejmě ten zápach z toho požáru se šíří do okolí. Nicméně jsme na místo povolali i chemickou laboratoř, aby monitorovala škodliviny v ovzduší.
5: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
7: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: A úplné zastavení jaderné elektrárny Černavoda hrozí i v Rumunsku, a to kvůli nízkému průtoku Dunaje. První reaktor elektrárna uzavřela už na konci července. Poslední dosud fungující blok by se mohl zastavit zítra. Černavoda běžně pokrývá asi pětinu rumunské spotřeby elektřiny. Zatím se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami. Ani to už ale nestačí.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Dnešní zatmění slunce sníží i v Česku výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Bude ale minimálně, protože začne kolem 7:30 večera, to už fotovoltaiky moc elektřiny nevyrábí. Dopad nebude mít ani na bezpečnost přenosové soustavy. Podle Jana Krčmáře, výkonného ředitele Solární asociace, nejsou obavy z možného blackoutu kvůli výpadku dodávek ze soláru na místě.
8: Zatmění hrozbu nepředstavuje, protože za prvé zatmění a tedy i pokles výroby budou postupné. Za druhé se zatmění odehraje ve večerních hodinách, kdy je osvit i tak slabší. Ale nejdůležitější je, že máme v Česku velice robustní přenosovou soustavu, která si se zatměním slunce poradí.
5: Jev bude viditelný v celé Evropě a podle odhadů celkově sníží výkon ze solárních elektráren téměř o 10 gigawattů, nejvíc ve Španělsku. A o samotném zatmění slunce bude řeč už za chvíli v Ranním plusu. V Polsku slavnostně pokřtí novou vojenskou fregatu. ORP Wicher je první ze tří více účelových fregat navržených hlavně pro operace v Baltském moři.
9: Námořnictvo může slavit. Konečně jí začaly lepší časy. V posledních letech získala plavidla na zneškodňování min a v nejbližší budoucnosti naše námořnictvo dostane taky víceúčelové fregaty.
10: Říká odborník na polskou obranu a novinář Radoslav Dietrich. Fregata ORP Wicher je dlouhá 140 metrů. Do budoucna může být vybavená systémem protiletadlové obrany, děly a protilodními střelami. Všechny fregaty sestrojené v rámci modernizačního programu Měčník mají sloužit hlavně k ochraně námořních tras a energetické infrastruktury. Budou se ale také účastnit námořních operací v rámci misí Severoatlantické aliance. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
11: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
12: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
11: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
13: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
11: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí.
14: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
15: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech. Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
16: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných nebo vyloženě cirkusových.
15: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Máme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona chvílemi už od Kývalky z kilometru 182. Tam brzdí hlavně kamiony, osobní auta o kus dál v okolí výstaviště na kilometru 190. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy trvá velmi nepříznivá situace před omezením u jíloviště. Kolona se protáhla až na 13. kilometr, popojíždí víc než půl hodiny. Kvůli tomu se ucpává i objízdná trasa, hlavně úsek mezi Klíncem a Jílovištěm. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy se plní před omezením u letiště. Fronta narůstá i tam, aktuálně začíná u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území do 25, na horách kolem 17. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
17: Posloucháte Ranní plus.
15: A dobré ráno vám přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 8 minut. Jihoamerická Kolumbie se dál vzpamatovává ze silného pondělního zemětřesení. Počet obětí neštěstí překonal 250 a záchranáři dál pátrají po přeživších lidech zasypaných pod troskami budov. Novinky z Kolumbie, která se po Venezuele stává druhou jihoamerickou zemí, kterou letos drtivě zasáhlo silné zemětřesení, teď přinesl do studia Dominik Tesár ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Dobrý den.
18: Dobré ráno.
15: Zemětřesení bylo silné, 7,4 stupně, tedy dosud nejničivější zemětřesení v Kolumbii v tomto století. Jak to teď vypadá v tom zasaženém regionu na západě země?
18: Země se, jak říkáš, třásla nejsilněji západně od hlavního města Bogoty, jižně od Medellínu v oblasti, která se soustředí na pěstování kávy. Nejvíce obětí 101 je hlášených právě v tamním městě Pereira, které má zhruba 600 000 obyvatel. Téměř stejný počet potvrzených obětí hlásí třetí největší kolumbijské město Cali, které leží jižně od Pereiry. Lidi tam prý vaří v ulicích, radují se, když záchranáři vytáhnou přeživšího, ale zároveň je už tamní márnice údajně plná a úřady přivážejí stále další mrtvé. V lesnaté oblasti je zasaženo i hodně domorodých komunit v regionu Choco, v blízkosti epicentra zemětřesení. Tam se stále musí obejít bez elektřiny a dalších základních služeb, což vše samozřejmě komplikuje záchranné práce. Jak jsem říkal, že je zasažena oblast, kde se zemědělci věnují pěstování kávy. Situaci tam aktivně vyhodnocuje taky Národní federace kávy a zjišťuje, jaké škody utrpěly kávové farmy a infrastruktura v těchto venkovských oblastech. Na sociálních sítích to napsal šéf organizace Herman Bahamon. Především ale tisíce lidí tedy přišli o domovy a přespávají u sousedů a známých nebo na sportovištích, pokud ne venku, ze strachu z otřesů. Těch totiž bylo do úterního odpoledne zaznamenáno více než 100.
15: Na internetu se šíří videa s dost děsivými záběry. Budovy se otřásaly opravdu silně, rozpadaly se lidem před očima, lidé z nich prchali na poslední chvíli. Zaznamenal si nějaké výpovědi těchto lidí se štěstím v neštěstí, abychom tak řekli?
18: Ano, to, co popisuješ, zažila třeba Rosa Gonzalesová, která agentuře Reuters popsala, jak se svým miminkem a manželem utekla z domu a penzionu, který provozovala. Stěny prý začaly praskat a jakmile vyběhly ven, budova se zřítila. V domě zůstala její kočka, kterou se později podařilo zachránit. Celkem zřícení budovy uniklo 8 lidí, ale jeden starší muž zůstal uvězněný na terase a Gonzalesová se obává, že nepřežil.
15: Shrnuje Dominik Tesár ze zahraničí redakce. Děkujeme.
18: Hezké ráno.
15: A další informace přímo z Kolumbie teď přidá náš další host, kterým je Eliška Krauzová, pedagožka z Univerzity v Bogotě. Vítejte v Ranním plusu. Paní Krauzová, slyšíme se.
19: Dobrý den.
15: Hlavní město Bogota leží přes 200 kilometrů od epicentra. Pocítili jste nicméně otřesy i tak daleko od něj?
19: Ano, my jsme cítili ne otřesy, ale opravdu pár minut zemětřesení. I když samozřejmě naštěstí ne tak strašlivý, jako to, co vidíme v těch 5 departmentech, ale bylo to silně cítit. V Kolumbii na zemětřesení nás připravují už mnoho let, takže když začíná zemětřesení, všude houkají sirény, my víme, jak se máme chovat, máme být všichni na ulici, máme se vzdálit od budov, takže Bogota, to bylo 7:30 ráno, byla plná lidí. a čekali jsme, co se bude dít. Naštěstí jsme byli tak daleko od toho epicentra, že mimo nějakých pár výjimek se nic nestalo.
20: Takže jste se...
19: V hlavním městě, kde je skoro 10 milionů lidí.
20: Ano, takže jste se poté mohli bez problémů vrátit do svých domovů. Nemusíte také přespávat na ulicích nebo nějaký provizorní nocležištích.
19: Ne, my čekáme jenom chvíli na ulici pro případ, protože jsme připraveni na to, že budovy, kdyby se něco dělo, že nemáme být vevnitř. Ale ne, opravdu nejenom, že ten pocit je strašlivý, nikomu nepřeju, i když to není tak silný, jako to, co se dělo v těch 5 departmentech, kde se to opravdu všechno řítilo k zemi, tak stejně vám zůstanou, nohy se klepají, hlava bolí, jsou lidi, kteří dokonce i zvracejí, protože jsou takový nervózní. Je to hrozně nepříjemný cítit, jak se pod váma ta země, jak se hýbe.
20: Vy říkáte, že v Kolumbii lidé trénují na zemětřesení nebo se připravují, nicméně záchranáři teď stále hledají přeživší v troskách. Co je podle těch informací, které v Kolumbii máte, vlastně pro ně největší problém?
19: To, co bylo zasaženo, je takových 50 tisíc kilometrů čtverečních, aby si to někdo měl představit. To jsou skoro 2/3 Česka. To znamená, tam jsou tady několik hlavních měst v každém tom departmentu a mimo to spousty malých vesnic. Tam jsou místa, která úplně jsou srovnaly se zemí, protože prostě se to nezachvělo, to se jako otevřela ta zem. Bylo to, někteří lidi to stačili samozřejmě filmovat, jak to bývá. To, co potřebují a to, co se snaží koordinovat teda vláda a síť všech těch hlavních měst, protože naštěstí je tady hodně organizací státních i nestátních, taky proto, že v takové chvíli jsou obrovské zmatky a důležité je to nějak organizovat, že? Takže potřebují vodu, potřebují léky, potřebují jídlo. A mimo to, vedle toho jsou tam ty záchranáři, to je spousta lidí, protože nemůžou používat přístroje nebo nástroje nebo velké stroje, musí to dělat rukama, protože jinak by mohli stejně, jako pořád se očekává, že jsou přeživší a je jich dost na to, co se stalo. V každém městě je jich několik. Po jednom dni, teď už máme 2 dny, tady je půlnoc na středu. Ale pracují tam dnema nocí, snaží se tam nějak to osvětlovat. Jako vypadá to strašně primitivně, ale není to proto, že by nebyly na to stroje, ale protože to nemůžou nějak drtit, abych to vysvětlil, já to nemám pořádně.
20: Ano, aby to bylo jemné.
19: Hrabou, aby to bylo cenné, ale přesto jsou to jako jsou to budovy rozčištění. Taky mají psy, který se snaží hledat. My, protože, jak říkám, teoreticky bychom měli vědět, jak se chovat během něčeho podobného, protože tohle celá Jižní Amerika trpí zemětřesením a tady z téhle zemi nás opravdu na to připravují od škol, od základních škol. Ale tak třeba vysvětlují, že člověk nemá křičet, ale že má bušit, protože když křičí, tak ztratí oxycheno, tak jsem teď zapomněla.
20: Ozon, kyslík, ano.
19: Vzduch, kyslík jsem chtěla říct, promiňte. Takže tohle to všechno se snaží, jak říkám, psi, mají na to i přístroje a jsou tam, jako to první je snažit se najít přeživší, tak jak je to všude, tak jak to bylo ve Venezuele, jak je to v Peru, tak i v Turecku bylo nedávno obrovský zemětřesení. To jako bohužel,
20: ano.
19: Žádný vědec neumí předvídat, kdy to bude a kde to bude, že? Takže to je to první a pak se připravuje potom, přijdou ty další pomoci, jenomže ty lidi zůstali úplně bez přístřeší a mimo to úplně beze všeho. Protože to, co vám spadne, tam se zničí všechno. Včetně dokladů osobních. Prostě všechno. Oblečení, přístroje, pračka, všecko se zničí.
20: Paní Krausová, můžu vás ještě přerušit? My ano. Zatím tady mluvíme nebo média mluví o 250 obětech, které tady už podlehly tomu zemětřesení. Vy říkáte, že stále existuje naděje, že se ještě najdou pohřešovaní, kterých je tisíce.
19: Ano.
20: A jak vlastně funguje ten systém, když se někdo najde, aby třeba příbuzní z jiných částí země mohli sledovat, jestli tedy jejich příbuzní v té zasažené oblasti to přežili, aby jim dali zprávu. Jak tohle funguje?
19: Tady zatím zaktivovali, jsem viděla před pár hodinami několik čísel a také internety, aby se lidi přihlašovali, a viděla jsem, že lidi tam posílají třeba fotky všech pohřešovaných a data, ty, co k tomu mají přístup. Ty, co bydleli vedle, většinou je vidět na těch snímcích a na tom, co filmují, protože od pondělka nám tady máme průběžně prostě v televizi a v rádiu, to máme před očima všichni, většinou ty rodiny tam stojí okolo, ty, co tam bydleli. A dokonce jsou to ty rodiny, co říkají, nebo sousedé, tady ještě chybí Petr nebo Pavel, prostě ještě tam někdo byl. To je taková ta primitivní, ale nejistější způsob. Když je to někdo, kdo byl sám nebo nemá žádný přátel nebo příbuzný, tak je to těžší. Samozřejmě teď je zakázáno se přemístěvat, všechny silnice jsou jenom pro ty záchranáře, navíc ty silnice taky utrpěly. Jsou silnice, které se zřítily v tom okolí těchto těch měst. Tam se zřítily nejen budovy, ale taky samozřejmě silnice a dokonce ty letiště. Dneska jsme slyšeli před hodinou, že už většina je nějak zprovoznili, ale jenom pro záchranáře. To znamená, aby tam přivítali letadla menší nebo větší s pomocí.
20: A ještě jedna otázka.
19: Mají být.
20: No. Vy žijete v Kolumbii už desítky let, takže jste v té zemi zažila ano. I řadu krizí. Máte pocit, že ta připravenost na podobné přírodní katastrofy se v Kolumbii zlepšuje, že záchranné složky dokážou reagovat rychleji, efektivně, je to celé lépe koordinované, nebo se vlastně nic moc nezmění, nedá se na tom nic moc vylepšit?
19: Ne, to určitě. Já jsem tady, abych pravdu řekla, víc než 50 roků. To, co bylo, to, co s tím je, se nedá srovnat. Opravdu to funguje 100% nebo ne, 500% líp, než to bylo, opravdu. Na všech úrovních, jako taky proto, že máme internet, tak třeba pan prezident, který tady je, myslím, 3 dny nebo 4 dny, to bylo 7. srpna.
20: Ano, v pátek.
19: Vlastně nám začíná nová vláda, ani je pořádně neznáme ty ministry. Ale ten prostě už dokázal třeba přivést Starlink do některých těch základních míst, aby měli internet, protože místní internet samozřejmě tam skolaboval, protože tam skolabovala elektřina.
20: Ano.
19: A všechny ty káble, já nevím, co to řekne česky.
20: Takže se to
19: takové
20: zlepšilo.
19: Takové věci, jako by před 10 lety by to nikdo neuměl.
20: Ano.
19: Tak bych to řekla.
20: To byla Eliška Krauzová, pedagožka z Univerzity v Bogotě. Děkujeme, bohužel náš čas pro rozhovor vypršel, ale děkujeme za vyprávění a přejeme vám hodně zdaru.
19: Děkuji.
20: Zdravíme, naslyšenou.
19: Děkuji, to samé. Naschledanou.
0: 7 hodin a 20 minut posloucháte Ranní plus a my přidáme další informace. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti. Strany hnutí a adepti pro říjnové obecní a senátní volby se od registračních úřadů nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby či odstranit nedostatky na kandidátních listinách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas až do čtvrtka 20. srpna. A ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiříkovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci. A teď pozvedneme oči k nebi, protože na večerní a noční obloze se odehrají dnes hned 2 astronomické zajímavosti. V noci vrcholí pravidelný meteorický roj Perseid, ale ještě předtím po 19. hodině nastane zatmění slunce. Z českého území viditelné jako částečné.
21: Dojde na 2x těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli tomu samotnému zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
22: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Mezi sluncem a zemí bude měsíc v takové poloze, že jeho stín dopadne na povrch. Na našem území to bude nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999.
21: Česká republika bude ležet téměř na hranici toho pásu úplného zatmění, čili u nás proběhne velmi velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% průměru slunečního kotouče.
22: Abychom si ho bezpečně prohlédli, potřebujeme dostatečně tmavý filtr, skoro neprůhledný. Pokud už na hvězdárně neseženete speciální brýle k pozorování slunce, pomůže třeba svářečské sklo, doporučuje Jan Veselý z pražského planetária.
1: Ten filtr musí nejenom zeslabit to viditelné světlo, ale také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít takové parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12. Pokud máte třeba dva filtry číslo 6 a dáte je za sebe, tak to opravdu lze takhle jednoduše sčítat.
22: Velikost zatmění i čas, kdy bude zákryt největší, se může i v rámci Česka o několik minut lišit, podle toho, jestli jsme na severu, jihu, západu nebo východě. Například v západních Čechách se mezi vrcholem zatmění a západem slunce na několik minut ještě rozjasní. Naopak v Moravskoslezském kraji už na zatmění plynule naváže soumrak. Rozdíly jsou výrazné už ve vzdálenostech stovek kilometrů.
2: U zatmění slunce je to opravdu kritické a pokud je třeba o úplné zatmění, tak to je vidět jenom z velmi úzkého pásu, maximálně má pár set kilometrů, ale někdy taky jenom pár desítek.
22: Zatmění slunce nastávají přibližně jednou za půl roku, z toho průměrně jednou za rok a půl dokonce úplná. Jenže stín měsíce přitom pokaždé dopadá na jiná místa na Zemi.
2: Dráha měsíce kolem Země je poněkud skloněná v určité rovině, ve které obíhá Země, tak ta zatmění nastává jenom občas, když se právě ta tělesa sejdou v té jedné rovině.
22: České země si podle astronomů na příští výrazná sluneční zatmění budou muset počkat. V roce 2075 sem dopadne prstencové zatmění a až v roce 2135 úplné. Naopak Španělsko se dočká velkých slunečních úkazů dnes i v příštím a přespříštím roce, i když v jiné části území než letos.
21: Úplné zatmění slunce je možné pozorovat na jednom místě zeměkoule zhruba za 400 let. Statistika je ošidná, protože Španělsko bude mít ještě jedno štěstí a hned v roce 2027, tam teda to zatmění bude o něco lepší v Egyptě, to bude druhé nejdelší úplné zatmění slunce v tomto století.
22: Při zatmění slunce je měsíc v novoluní. To zároveň znamená, že v nocích okolo zatmění měsíční světlo neruší pozorování slabších vesmírných těles.
21: Hned můžeme zůstat někde na pláži nebo na louce pod širákem a užít si maximum meteorického roje Perseidy, protože letos panují dobré pozorovací podmínky právě díky fázi měsíce, kdy měsíc nebude rušit.
22: Meteory se podle astronomů mohou objevit kdekoliv po celé obloze. Nejlepší pozorovací podmínky nastanou mezi 2. a 4. hodinou ráno. Podle astronomů se Perseidy dají pozorovat i v nocích po maximu, až do 24. srpna. To už ale bude překážet měsíční světlo. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 7 hodin a 24 minut. Před soudem se znovu ocitl případ takzvaného číhoštského zázraku z roku 1949. Krajský soud v Hradci Králové včera totiž rehabilitoval farníka a očitého svědka této události, Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 po zatčení a umučení faráře Josefa Toufara podle soudu komunisty nezákonně vězněn.
3: Bývalý pomocník faráře Toufara Václav Trtík sice zemřel v roce 2007, o očištění ale usiluje jeho dcera Marie Vavřičková. Podle jejího advokáta Lubomíra Millera strávil Trtík nezákonně ve vazbě několik týdnů.
23: Státní bezpečnost po zatčení Toufara, když se nechtěl přiznat, tak scháněla svědky, který by to měli dosvědčit, případně měli být spolu obžalovaní.
3: A podle Královéhradeckého krajského soudu má Trtík nárok na rehabilitaci. Vycházel přitom z několika listin, hlavně z rodinné kroniky. Ta popisuje mimo jiné jeho věznění, výslechy i to, že na něj režim nasadil jeho tehdejšího spoluvězně z vazby. Státní zástupce František Jedlička si vzal lhůtu na rozmyšlenou, jestli proti rozhodnutí soudu podá stížnost. Podle něj je ve věci málo důkazů.
24: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
3: Soud ale důkazy vyhodnotil jinak. Odkázal taky na nálezy ústavního soudu, podle kterých je v podobných případech potřeba rozhodovat ve prospěch lidí poškozených režimem. Podle advokáta Lubomíra Millera je rozsudek důležitý.
23: Je to zásadní věc, aby došlo k morálnímu očištění pana Trtíka, protože dosud žádný státní orgán neřekl, že byl v tom vězení nespravedlivě.
3: Toufar i Trtík se do hledáčku STB dostali potom, co se 11. prosince 1949 při mši v Číhoštském kostele na Vysočině údajně pohnul kříž na oltáři. To komunisté označili za podvod a využili případ k útoku na církev. Sám Toufar 25. února 1950 po brutálních výsleších zemřel. O události tehdy vznikl i propagandistický film s názvem Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení.
4: Kněz Toufar se přiznal.
6: Přiznal taky, že to udělal z nenávisti k lidové demokracii.
4: Přiznal, že to udělal z rozkazu Vatikánu a biskupů.
3: Včerejší verdikt teoreticky může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s číhoštským případem. Podle Lubomíra Millera jde minimálně o 6 lidí. U některých ale chybí blízcí příbuzní, kteří by návrh mohli podat. David Šalek, Český rozhlas.
0: Odvolací senát Městského soudu v Praze dnes rozhodne o kauze nájemného za ruské budovy na pražských pozemcích. Už v únoru obvodní soud určil, že firma, která budovy vlastní, má zaplatit víc než 6 milionů korun. To ale českému státu jako náhrada nájemného nestačilo a proto proti rozsudku se odvolal. Detaily teď probereme s redaktorem Markem Jakšičem. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
0: Můžeme blíž popsat, čeho se přesně ta kauza týká, o jaké budovy jde?
7: Jsou na pozemcích v pražských Stodůlkách a jde o komplex administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Po jeho rozpadu přešli na Rusko, které je ale před několika lety převedlo na firmu s názvem Simply Service Rent. Ta má anonymního vlastníka na Kypru a jednatelku ruského původu. Firma platila nájemné podle státu, ale nebylo dostatečné a proto prostřednictvím diplomatického sboru, což je příspěvková organizace ministerstva zahraničí, firmu zažaloval.
0: Už jsme zmínili, že soud ale státu v únoru vyhověl.
7: Ano, přiznal mu 6 milionů a 300 tisíc korun a to za nájemné v letech 2015 až 2018. Přestože diplomatický sbor původně požadoval 16 milionů korun a následně to snížil na 13 milionů. Soud stanovil nárok z výše obvyklého nájemného a navíc se opřel o názor znalce. Ten navrhl cenu nájmu snížit o polovinu, proti tomu se ale diplomatický sbor odvolal. Podle jeho právních zástupců totiž znalec při výpočtu částky nevycházel ze žádné konkrétní metodiky a ponížení nijak nevysvětlil. I proto stát dál požaduje vyšší částku, firma Simply Service Rent to odmítá. Podle jejího odborníka nebo právníka lépe řečeno, ale i tak souhlasí s doplatkem nájemného podle znaleckého posudku.
0: Je třeba ještě zmínit fakt, že spor souvisí taky s rozhodnutím české vlády z května roku 2023. O co šlo?
7: Kabinet Petra Fialy z ODS tehdy zrušil celkem 9 usnesení ze 70. a 80. let, kterými československá vláda svěřila Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání. Tehdy to bylo k diplomatickým účelům. V roce 2023 ale premiér Fiala i tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský uvedli, že Rusko využívalo pozemky k jiným než diplomatickým účelům. Takže podle vlády nebyl důvod je nadále poskytovat bezplatně a usnesení zrušila. Ještě dodám, že diplomatický servis podal kvůli užívání těchto pozemků další žalobu k pražskému městskému soudu. Ta se týká posledních 3 let, za které se podle státu Rusko bezdůvodně obohatilo za víc než 53 milionů korun.
0: S informacemi byl ve studiu Marek Jakšič. Díky, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
20: A teď bylo 7:30 a zprávy má Naďa Procházková.
17: Český rozhlas Plus.
5: Dobré ráno. Sucho v Česku se dál prohlubuje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se mělo do konce týdne ještě zhoršit. Srážky by do Česka neměly přijít minimálně do víkendu. Letošní rok patří k nejsušším rokům od roku 1961. Podle meteorologických stanic letos v Česku spadlo na většině míst nejmíň srážek od počátku měření. Americká armáda z vrtulníku vypálila 2 rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už potřetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo. Před 26 lety při manévrech v Barencově moři havarovala ruská jaderná ponorka Kursk se dvěma jadernými reaktory. Zemřelo všech 118 členů posádky. Oficiální zpráva po dvouletém vyšetřování konstatovala, že tragédii odstartovala náhodná exploze cvičného torpéda. Výbuch zachytili seismografy po celé Evropě. O katastrofě Moskva oficiálně informovala až po dvou dnech. Pražský městský soud se dnes bude znovu zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Soud už dřív rozhodl, že by firma, která budovy vlastní, měla státu vyplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát ale po vlastníkovi vyžaduje víc než dvojnásobek. Důvodem je nedostatečné nájemné, které po dlouhou dobu firma platila. Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na dva týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několikaleté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za dva týdny navštívilo asi 12 000 lidí. Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se sune nesouvislá fronta kamionů i osobních aut od Kývalky z kilometru 182. Z druhé strany od Vyškova se zdržíte jen v kratším úseku mezi Tuřanskou benzínovou stanicí a omezením u exitu 196 Bratislava. Na D4 na trase ze Strakonic do Prahy čekejte velmi dlouhé zdržení kvůli omezení u Jíloviště. Kolona mezi 13. a 9. kilometrem je navíc než půl hodiny. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy zůstává ucpaná od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru. Do omezení u letiště se jede kolem 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí dnes bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území až 25, na horách kolem 17. Taky zítra bude slunečno, teploty 26 až 30 stupňů, na horách kolem 22. To byly zprávy. Pěkné ráno přeje Naďa Procházková.
8: Posloucháte Ranní plus.
0: A to necelé 4 minuty po půl osmé. Dobré ráno vám přeji stále od mikrofonu Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Ukrajina má za sebou další sérii rozsáhlých ruských útoků. Jen během minulého týdne na ní Rusko podle prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo více než 60 raket, přes 1500 úderných dronů a podobný počet leteckých bomb. Další smrtící údery zasáhly v posledních hodinách mimo jiné Záporoží a Kyjev. Rusko přitom stále častěji používá balistické střely a Ukrajina upozorňuje, že jí kriticky chybí rakety do systému Patriot, které jsou pro obranu klíčové. Jaká je aktuální situace v zemi, jak se po letech války mění reakce lidí, jejich očekávání a jak se bezpečnostní situace promítá do návratu Ukrajinců, kteří žijí v zahraničí? Ve spojení jsme teď s právničkou Katijou Andrejivou, která žije v Kyjevě. Dobré ráno.
9: Dobré ráno, zdravím vás.
0: Kyjev v posledních dnech opakovaně čelí ruským útokům. Jak to vše prožíváte vy osobně?
9: Co dnes lidé v Kyjevě musí nocou odpožívat, je opravdu těžké popsat slovy. Dneska jsem strávila zase 2 hodiny ve krytu. Nejdesivější na současné situaci je pocit, že Kyjev zůstává prakticky bezbranný. Kriticky chybí munice pro systémy Patriot, které pro obrany města jsou naprosto zásadní. Poslední zhruba 3 týdnech se situace v Kyjevě je velmi nebezpečná. A i z toho důvodu, že mezi vyhlášením leteckého poplachu a prvními výbuchy často zbývá jen minimum času. To znamená, že lidé prakticky nemají čas dostat se do krytu. Proto dnes pro obyvatele města je velmi těžké reagovat na poplach tak, jak by měli. Nejde o to, že by lidé varování ignorovali. Problém je v tom, že v některých případech přichází varování prakticky ve stejnou chvíli jako samotný útok.
0: A mění se kvůli poplachům a hrozbě dalších útoků i vaše běžné osobní nebo pracovní zvyklosti?
9: Nemění se, pracovní povinnosti jsou stále stejné. Musím ráno do práce, jako všichni lidé.
0: Čili neřešíte třeba to, kde spíte, nebo abyste do té práce třeba chodila v nějaký čas, nebo nějak se pohybovala po městě tak, abyste vždycky měla v dohledné nebo v dochozí vzdálenosti kryt. Toto nemůžete zohlednit ve svém životě.
9: Osobně já ne, ale například lidé, kteří mají malé děti, které ještě nemusí chodit do školy, nebo lidé, kteří mohou pracovat na dálku a nemusí být každý den ve městě, teďka stěhují mimo město. Nejde jen o nejbližší okolí Kyjeva. Lidé si pronajímají domy třeba 60 nebo 70 kilometrů od města. Trh s pronájmy tam proto v poslední době výrazně ožil. Prakticky všechno, co se dá vytápět plynem, má internet a je aspoň trochu slušně zrekonstruované, už je pronajaté.
0: Prezident Zelenský současnou intenzitu útoku označuje za důkaz, že Rusko se nechystá na mír, ale na další eskalaci. Jaká očekávání mají dnes Ukrajinci? Jak o tom smýšlíte?
9: Tak máme stejný pocit, nevidíme, aby přicházel nějaký náznak na mír. Naopak lidé se chystají na ještě těžší zimu, než byla loni. Každý se snaží vytvořit si doma podle svých možností aspoň minimální autonomii. Dnes je každý má zájem o výkonné střídeče s velkými litiovými bateriemi, které si lidi instalují doma. Velký zájem je také o optický internet. A cílem lidí je možnost vydržet v relativně normálních podmínkách alespoň 2 dny, než se podaří například dodávky elektřiny nebo vody a další služby obnovit.
0: Čili lidé se opravdu už vlastně chystají teď v srpnu na to, že zima bude možná nebo možná velmi pravděpodobně válečná?
9: Ano, ano. Chystají se naplno.
0: Jak tu situaci reflektují autority a média?
9: Média snaží se držet všichni v klidu. Zatím nejsou žádné panické ataky. Prostě každý rozumí, že už je 5. rok války a že zima bude těžká. Prostě každý den lidem se říká, že zima bude ještě těžší. A dál každý si rozhoduje sám, jak na to.
0: Současně jsme tedy v posledních týdnech viděli i protivládní protesty kvůli odvolání ministra obrany. Je po 4,5 letech války společnost vůči vlastní vládě kritičtější?
9: Naše společnost je vždycky kritická k jakékoliv vládě. Vždy to tak bylo a bude. A dneska ty protesty jsou jediným způsobem, jak ten message vládě dostavit, že něco není v pořádku. Proto ty protesty už celý měsíc pokračují.
0: A daří se podle vás Ukrajincům oddělovat kritiku vlády od podpory obrany země?
9: Ano, samozřejmě. Každý rozumí, že nechce teďka měnit vládu, ale chtěl by toho nejlepšího kandidáta na nějakou důležitou státní pozici. Každý rozumí, že ta zima bude možná rozhodující, že musíme to vydržet. Proto ty protesty pokračují.
0: Teď je ještě tady léto, řada Ukrajinců žijících v zahraničí se vrací domů navštívit rodinu. Přijíždějí letos do Kyjeva i lidé, kteří žijí třeba v Česku nebo jinde v Evropě, nebo současná bezpečnostní situace intenzitu jejich návratu omezuje?
9: Samozřejmě, že přijíždí. Osobně jsem taky jezdila přednedávnem do Čech a zpátky. Bylo ve vlaku plno, spoustu mám s malými dětskama. Samozřejmě, že pojedu za rodinou, uvidět se, možná naposledy. Prostě rodina je pro nás nejdůležitější. Takže i kdyby tady bylo obrovské nebezpečí, možnost uvidět se možná naposledy, tak to bude hlavní cíl. Určitě přijedou, pak se vrátí zpátky a pak na další svátky možná zase přijedou navštívit rodinu.
0: Evropské země zároveň řeší budoucnost dočasné ochrany Ukrajinců a nově i podmínky pro muže v braném věku. Nakonec změnu provedlo i české ministerstvo. Jak se dnes přímo na Ukrajině díváte na muže, kteří odešli nebo zůstávají v zahraničí?
9: Každý na ně se dívá filozoficky, protože každý má svou jinou situaci. Kdy odešel, proč odešel, jak odešel a tak dále. A doopravdy řečeno, lidi, kteří jsou tady, oni nemějí moc času přemýšlet o lidech, kteří jsou v zahraničí. To možná myslíte? To zní nějak sobecky, ale fakt lidi tady jsou tak unavené, psychologicky utáhané, že oni prostě nemějí možnost přemýšlet ještě o něčem za mezní svého okresu.
0: Bude to téma po válce.
9: Asi jo.
0: Říká právnička. Ano, říká právnička žijící v Kyjevě Katia Andrejeva, která byla hostem Ranního plusu. Děkuji vám za to a přejeme pevné zdraví a hlavně co nejvíce klidu. Naslyšenou.
9: Děkuji za pozvání. Naslyšení.
20: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 41 minut. A my teď nahlédneme na stránky hlavních zahraničních médií, o čem píší. Novým maďarským prezidentem je ústavní právník András Baka. Zvolila si ho vládnoucí strana TISA a dá se od něj očekávat, že bude významnou protiváhou vlastní vlády. To píše slovenský deník N. Hlavní otázkou podle něj je, jestli si nová jednobarevná vláda skutečně vybere prezidenta, který bude oponovat. Vzhledem ke své ústavní většině si totiž mohla zvolit i hlavu státu, která by její kroky pouze potvrzovala.
0: Komplikuje si tím vládnutí, ale očekávali to voliči, kteří vyžadují jiný přístup, než razila minulá vládnoucí strana Fides. Výběr Andráše Baky deník N v zásadě chválí. Sám András Baka slíbil, že bude stranicky neutrální, ale ne hodnotově neutrální. V projevu po svém zvolení řekl, že Maďaři pod vládou Viktora Orbána ztráceli čas jedné generace, jako už tolikrát v dějinách. Teď začínají na novo.
20: Zároveň varoval, že ani s ústavní většinou si vláda nemůže dovolovat všechno, co jí napadne. Dále kritizoval, že strana TISA omezila obhajování mandátu v parlamentu tak, aby většina poslanců Orbánova Fidesu už příště nemohla kandidovat.
0: Podle deníku N, nebo slovenského deníku N, si nový premiér Peter Maďar vybral Andráše Baku za nového prezidenta i proto, že ho nezastíní politicky a ani na sociálních sítích, což by ostatní zvažovaní kandidáti mohli. András je navíc důstojná osobnost, která se hodí pro obnovení autority prezidentského úřadu, zakončuje deník N.
20: Teď se podíváme na stránky bruselského deníku Politico, který píše o tom, že německé církve ztrácejí věřící, ale vydělávají víc peněz. Politico to nazývá novodobým zázrakem a snaží se vysvětlit německý systém financování církví. Úřady lidi zařazují k jednotlivým církvím zpravidla už při narození podle jejich rodiny. Ve chvíli, kdy začnou platit daň z příjmu, se k ní potom připočítává ještě jedna další, takzvaná církevní daň.
0: V závislosti na tom, ve které spolkové zemi člověk žije, pak platí 8 nebo 9% z částky, kterou odvádí jako daň z příjmu. Bez ohledu na to, jestli chodí na mše nebo využívá jiné služby církve. Stát potom tyto peníze přeposílá církvím.
20: A aby se člověk od takové církevní daně oprostil, musí to přijít osobně ohlásit na úřad nebo místní soud a většinu ještě zaplatit správní poplatek. I tak pak může například chodit na mše, shrnuje Politico.
0: Jaderná elektrárna na severu Francie musela odstavit polovinu reaktoru kvůli přemnoženým medúzám. Ucpali zařízení, které z moře saje vodu používanou k chlazení, píše francouzský deník Le Monde.
20: Totéž se podle deníku Politico stalo loni ve stejný den. Provozovatel kvůli tomu letos už preventivně najal 3 rybářské lodě, které měly hejno medúz rozhánět do většího prostoru. Stalo to stovky tisíc eur a nějakou dobu to opravdu fungovalo, pokračuje deník.
0: Jenže na začátku týdne se sledované hejno zvětšilo z několika desítek kilogramů na desítky tun, oznámil státní energetický podnik s tím, že kvůli ucpání a odstávce žádné nebezpečí nehrozí. Na místo povolal speciální týmy, které medúzy ze systému vytáhly. Za jejich přemnožení může nadměrný rybolov, plasty v moři a teplejší moře, vyjmenovává Le Monde a tím odkládáme zahraniční tisk.
20: A navazujeme krátkými zprávami z ekonomiky. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila v přepočtu skoro 22 miliard korun v rámci 6. platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko tak z tohoto fondu vyčerpalo 88%.
0: Ceny bytů v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 11,3%. Rodinné domy zdražily o 8,6% a pozemky o skoro 9%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních. V nich vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení.
20: A akcie ve Spojených státech včera oslabily. Investoři jsou podle agentur skeptičtější ohledně rozhovorů o míru mezi Spojenými státy a Íránem. Americký dolar byl před dnešní zprávou o červencové inflaci bez větších změn. Jasná označení výrobce obalu nebo zákaz určitých typů chemikálií v potravinových obalech. To jsou některá z pravidel, která dneškem začínají platit. Vycházejí z nařízení Evropské unie. Firmy mnohdy na změny nejsou připravené, protože očekávali, že dojde k odkladu platnosti nařízení. A také se stěžují na nedostatek informací. Jaké problémy to teď může způsobit a odkdy se změny dotknou i zákazníků, to probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
10: Dobrý den.
20: Co přesně tedy ode dneška platí nově a hlavně pro koho?
10: Na trh už by se ode dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš mnoho chemických látek s názvem PFAS. To je zkrátka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu, takže jde třeba o sáčky nebo krabice na různá mastná jídla. Pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
11: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
10: Podle Zemánka tak nejspíš část nákladů přejde v budoucnu i na spotřebitele.
20: A jsou na to české firmy připravené?
10: Stručně řečeno nejsou, protože nemají dostatek informací. Hospodářská komora zpracovala průzkum mezi skoro 400 firem z různých odvětví a vyšlo jí, že jen 3,4% dotázaných firem jsou na změny připravené, což je podle viceprezidenta Hospodářské komory Jana Mračka velmi málo.
12: Tohle nařízení o obalech, obalových odpadech považuji za největší právní paskvil za posledních 20 let, s kterým já jsem se potkal. Naprostá nepředvídatelnost dopadů toho nařízení, protože řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal bych to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny, přestože ty povinnosti už se v rámci nařízení zavádí.
10: Firmy totiž budou muset u nových obalů důsledně doložit, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Cílem těch změn podle Evropské komise je, aby se minimalizovalo množství obalového a odpadového materiálu. Změny mají zároveň podpořit přechod k oběhovému a udržitelnému hospodářství.
20: A pozná tyto změny třeba zákazník e-shopu?
10: Ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška říká, že nikoli.
13: To, co začíná platit, je prakticky pro zákazníka absolutně nezajímavé. Někde na krabici bude štítek, pravděpodobně třeba jenom QR kód nebo nějaké sériové číslo, něco, z čeho zákazník vůbec nic nepozná, pro označení výrobce. To je důležité pro nějaké kontrolní orgány, pro ty, kteří budou kontrolovat výrobce nebo producenty, ale pro zákazníka to vůbec důležité není.
10: Nařízení totiž nabíhá v několika fázích. To hlavní, co pocítí, už každý z nás bude platit až od roku 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Doplňuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
14: Nebo některé jednorázové obaly v oblasti pohostinství a ubytovacích služeb. Třeba tácky, talíře, kelímky, sáčky, krabičky, mini obaly na kosmetické, hygienické a toaletní potřeby, v hotelích a podobně.
10: Když to shrnu, tak ode dneška dopadají nová evropská pravidla o obalech hlavně na výrobce, producenty a případně dodavatele obalů. Spotřebitele je v plném rozsahu pocítí až od toho roku 2030.
20: Říká Jan Duchoslav z domácí redakce a my za to děkujeme.
10: Díky, hezký den.
17: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
20: Moderní léky, původně vyvinuté pro léčbu cukrovky, můžou ve vhodné kombinaci pomáhat i lidem s vysokým krevním tlakem. Na experimentálních modelech to prokázali vědci z Fyziologického ústavu Akademie věd. A více si o jejich nové studii řekneme s vedoucí oddělení experimentální hypertenze Ivanou Vaničkovou, která se na analýze podílela. Dobrý den.
25: Dobré ráno, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
20: To, že moderní empaglifozíny. Ano, je to pro nás lajky. Mimochodem, co to je? Pojďme si říct jenom, co to je.
25: Ano, glifosíny jsou obecně primárně antidiabetika, tedy látky, které jsou používány na léčbu hypertenze. A v poslední době se ukazuje, že mají z nich prospěch nejen ti diabetičtí pacienti, ale i nediabetičtí. A na tuto skupinu experimentálních zvířat jsme se zaměřili my právě nediabetické modely experimentální hypertenze.
20: No a co ten výzkum obnášel? Byste tedy, jak už jste říkala, využili ty zvířecí modely,
0: tak jak?
25: Ano, ano. My jsme vlastně napřed zkoumali tři experimentální modely hypertenze a prokázali jsme na nich výrazné pozitivní účinky na ledviny a srdce. A v té poslední studii, o kterou tady vlastně jde, jsme se zaměřili na jejich kombinaci s různými antihypertenzivními, protože obecně léčba hypertenze spočívá v léčbě snížením krevního tlaku a ty nové skupiny, ta nová skupina glyfosínu se částečně i na tom snížení krevního tlaku podílí. Takže my jsme vlastně zkusili dvě skupiny antihypertenzy. Jedna, která se používá jako vlastně taková první látka na snižování krevního tlaku, to jsou AC inhibitory, a potom taková skupina starší terapie, která je, kterou nazýváme trojkombinační terapii, triple terapii, která využívá tři látky dohromady a z nich jedna je i diuretikum.
0: Léků na tlak je ale velké množství, tak zkoušeli jste více variant?
25: My jsme zkusili tyhle ty vlastně dvě varianty, protože, jak jsem říkala, ty AC inhibitory se obecně vlastně nejčastěji používají v léčbě krevního tlaku spolu se sertany a použili jsme tuhle tu novější kombinaci, tu druhou kombinaci s těma

0: Rendla transgenních potkanech, které jsme získali v rámci spolupráce s IKEMem. A tady bych vlastně měla i zmínit to, že ta studie vznikla za spolupráce třech oddělení. To bylo právě jedno oddělení z IKEMu, experimentálního diabetu, a potom s echokardiografií nám pomáhly kolegové z oddělení vývojové kardiologie. A my jsme, vlastně to je takový modelový organismus, který určitým způsobem mimikuje tu lidskou hypertenzi. My jsme se snažili u nich zjišťovat, jakým mechanismem ty glykozíny působí, protože vlastně, abych tady ještě se ráda zmínila i o té historii glykozínu, která je nesmírně zajímavá, protože ta první látka z téhle skupiny Florizin byla objevená už před 200 lety, ale až v roce 2002 byl syntetizován první glyfozín z této skupiny, to je dapaglyfozín, který byl v roce 2012 až schválený Evropskou federací pro léky. A vlastně od té doby probíhá takové vítězné tažení téhleté skupiny léků celou kardiologii, internou, nefrologii a dalšími obory.
1: My lajkové vždycky, když slyšíme o nějakém takovém objevu, tak samozřejmě první otázka, která nás napadne, je, kdyby se taková věc dala odzkoušet v klinické praxi, tak jak daleko jsme od potkanů k tomu, aby se něco podobného mohlo dostat také do běžných léčebných postupů?
0: No, to je těžká otázka. Už to vlastně, jak jsem zmiňovala, to použití těch glykozínů vlastně trvalo od té syntézy ke schválení 10 let a pak dalších 10 let vlastně trvalo, než proběhly ty velké klinické studie, které zkoumaly účinky těch glykozínů. Takže já si myslím, že budu optimista, když v nějaké dohledné době výsledky našeho výzkumu budou aplikovány v praxi lékaři, protože vlastně ten nejdůležitější poznatek tohoto výzkumu našeho nebo téhleté studie spočívá v tom, že je vždycky důležité přemýšlet nad tou kombinací těch jednotlivých léků, že ne každý je vhodný pro každého a že ta kombinace je vždycky důležitá, že pro někoho může být výhodná, ale pro někoho ne, takže tady je vždycky prostě na místě sledovat ty účinky a tahleta studie, která v podstatě personalizované medicíně by měla přispět.
1: Říká Ivana Vaněčková z Fyziologického ústavu Akademie věd v Praze. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
2: A 4 minuty před 8 je v Ranním plusu čas na pravidelný komentář. Analytik Seznam zpráv Petr Holub se v něm tentokrát věnuje evropskému průmyslu.
3: Středoevropský průmysl zažívá svůj soumrak bohů. Přesně takový dojem se musel v uplynulých letech postupně prohlubovat. Nejdříve z přetrhání obchodních řetězců v důsledku pandemie covidu, válka na Ukrajině a s ní související energetický šok, v poslední době válečné napětí v Perském zálivu, dovozní cla prezidenta Trumpa a vyostření konkurenčního boje s Čínou vyvolané snížením kurzu tamní měny. Nemluvě o nekončícím proudu nových byrokratických předpisů. Přitom průmysl a export průmyslových výrobků je tím, na čem stojí prosperita celé Evropy, v první řadě průmyslové lokomotivy jménem Německo a jeho dvorního dodavatele, kterým je česká industrie. Pochmurná nálada v podnikatelském sektoru a zvláště v průmyslu se logicky prohloubila také počátkem letošního roku, což vedlo dokonce tak renomovaný institut, jakým je mnichovský IFO k varování, že Německo stojí na pokraji další recese. To automaticky platí i pro Česko. V polovině roku je všechno jinak. Údaje o německém průmyslu a exportu se převrátily do kladných hodnot a v Česku platí to samé. Hlavní titulek pro Německo zní, že země v červnu zaznamenala historický exportní rekord, který činí něco přes 139 miliard eur. Je to zvláštní. Výpadek vývozu do Číny a Spojených států se vyrovnal vývozem do zemí Evropské unie a v menší míře do méně významných mimoevropských států. V důsledku se také pro Čechy zvýšila hodnota průmyslových zakázek ze zahraničí meziročně o pětinu. Neudrželi se ani obvykle střízliví analytici Raiffeisenbanky a výkřikem skvělé zprávy z průmyslu přivítali fakt, že české továrny vyrobily nejvíc zboží v historii, míněno i s přihlédnutím k sezónním

0: výkyvům. Nadšení z tak dlouho neslýchaných pozitivních zpráv ovšem nemůže zakrýt, že situace výrobních podniků, ať už jde o Česko nebo Německo, se zdá být paradoxní. V Německu jde o výše zmíněné přesměrování exportu ze zámoří, hlavně dovnitř Evropské unie, dodejme, že se jedná zvláště o export automobilů, letadel, lodí, železničních souprav a také zbraní. Znamená to, že došlo k úspěšné transformaci obchodní politiky, která je připravena uspokojit i menší zájemce v Evropě i jinde na světě a tím se osvobozuje od závislosti na velkozakázkách světových velmocí. Samozřejmě otázka zní, kolik německého exportu ještě může vnitřní evropský trh přijmout. Česko prožívá jiný paradox. Od dob covidu poklesl počet podnikatelů v průmyslu na polovinu. Zavíráním podniku ovšem došlo ke koncentraci kapacit, což obvykle znamená vyšší produktivitu. Příběh o koncentraci výroby zažili už mnohé země a Česko ve své historii nejméně dvakrát. Samozřejmě jde o to, aby nějaké malé podniky vůbec zůstaly. Sečteno a podtrženo, německý a český průmysl prokázali odolnost, protože využili své dosud neobjevené rezervy. V důsledku se může stát průmyslová výroba opět tím, čím byla například po světové finanční krizi, tedy pevným základem, na kterém vyroste budoucí středoevropská prosperita. Zřejmě tedy neprožíváme skutečný soumrak bohů. Jenom jsme se nechali příliš unést stejnojmenou Wagnerovou operou na letním festivalu v Bamberku a její představení právě končí.
1: Ach. To byl komentář Petra Holuba ze serveru Seznam zprávy a my se německému průmyslu, konkrétně tomu automobilovému změnám, kterými právě prochází a právě jeho provázaností s českým automobilovým průmyslem budeme věnovat v Ranním plusu po 8:30, tak si nás nalaďte.
2: Je 8 hodin středa 12. srpna, tohle je Ranní plus a za mikrofony jsou dnes Šárka Feniková
1: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas plus.
1: Co vám nabídneme v této hodině, jak využije dnešního zatmění slunce energetický sektor?
2: Proč si české domácnosti a firmy čím dál více půjčují peníze u nebankovních společností?
1: A končí kvůli problémům německých automobilek hospodářský model, z něj těžilo desítky let i Česko?
2: Řekneme, ale teď nejdřív zprávy, které má Naďa Procházková.
4: Dobré ráno. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se od dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a masnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na masná jídla. Pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
5: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
4: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. K volbám Češi půjdou 9. a 10. října. V Senátu třetině zákonodárců končí jejich šestiletý mandát. Celorepublikové volby do zastupitelstev obcí se konají po 4 letech. Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o další stížnosti Tomáše Jiříkovského, obžalovaného v bitcoinové kauze. Celkově jich podal 6 a v jednom případě už mu soud vyhověl. Nic to ale nezměnilo. Jiříkovský zůstal ve vazbě, kde je od loňského srpna. Tentokrát ve stížnosti upozorňuje na to, že během jednoho z vazebních řízení neměl možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Od Jiříkovského přijal bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pro stát bývalý ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek. V kauze čelí obžalobě kromě Jiříkovského a Blažka dva další lidé.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
6: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico, ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Návštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 tisíc lidí, poznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lourdes na jihu Francie a setká se s oběťmi sexuálního násilí.
7: Bratr Paul Adrián řekl, že 200 tisíc míst na mši na Champs-Élysées a náměstí Concord zmizelo během chvíle. Diecéze očekává, že by mohlo přijít až 500 000 lidí a zájemce vyzývá k registraci. Na mši ale není nutné mít žádné vstupenky. Plnou kapacitu hlásí fotbalový stadion Stade de France v Saint-Denis u Paříže, kde papež promluví k mladým věřícím. Lev 14. se během návštěvy Francie setká taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních kleriků. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Spor o vyklizení 7-hektarového pole dnes znovu projedná okresní soud v Benešově. Pozemek si od Renaty Vondrákové pronajímá agrodružstvo Vyšetice. To ale podle Vondrákové dostatečně nezabránilo erozi půdy a stékající dešťová voda část ornice zničila.
8: Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravonině odmítá uznat, že by vlastně opakovanou erozní událostí došlo k poškození mého pozemku a že by to byl důvod pro jeho vyklizení. Důkazní břemeno je na mě a Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravonině neustále tvrdí, že k těm věcem nedochází a že já to mám dokázat.
4: Stav venkovního pláště horského hotelu a vysílače na Ještědu v Liberci prověřuje odborná firma. Opláštění je ze speciální pryžové membrány, která chrání vnitřní konstrukci budovy před povětrnostními vlivy. Posudek je nutný před plánovanou generální opravou Ještědu, kterou připravuje Liberecký kraj. Z rekonstrukce bude výjmutý jen horní tubus s 20-metrovou anténou pro přenos televizních a rozhlasových programů, uvedl Marcel Procházka z Českých radiokomunikací.
9: Pod opláštěním jsou umístěny vlastně desítky mikrovlnných spojů a jiných antén, které využívají nejenom internetoví operátoři, ale třeba také kritická infrastruktura státu, jako je policie, záchranka a další. Ale ta špička, ta je ve velmi dobrém stavu, byla několikrát měněna, takže špičky se rekonstrukce týkat nebude.
4: Večer nastane zatmění slunce, z území Česka pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se začne objevovat po 19. hodině a zatmění potrvá až do západu slunce. Při pozorování jevu je potřeba si chránit zrak, varují astronomové a lékaři. Sluneční brýle ani diskety podle nich nestačí. Lepší je svářické sklo nebo nepřímé pozorování slunce. Víc o tomto jevu už za chvilku v Ranním plusu. A teď doprava na dálnici D1 z Brna do Prahy před mostem Šmejkalka na 25. kilometru přímo v omezení se srazil autobus s kamionem. Nehoda blokuje pravý pruh. Kolona velmi rychle narůstá, aktuálně se do ní výjíždí před sjezdem na chodce rady kolem 30. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy přetrvává silný provoz od exitu 182 Popůvky do omezení u dálnice D2. A na D4 směrem ze Strakonic do Prahy naberete dlouhé zpoždění kvůli omezení u Jíloviště. Kolona mezi 13. a 9. kilometrem je stále na víc než půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
3: Posloucháte Ranní plus.
2: A 8 minut po 8 hodině vám z něj přejí od mikrofonu dobrý den Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Také v Česku dnes bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Měsíc zakryje 83 až 87% plochy slunečního kotouče. Celá podívaná začne po 19. hodině a budeme ji moct sledovat až do samotného západu slunce. Podrobněji teď tento vzácný astronomický jev probereme s astrofyzikem a zástupcem ředitele Astronomického ústavu Akademie věd České republiky Miroslavem Bártou. Dobré ráno.
10: Dobré ráno, zdravím vás i posluchače Českého rozhlasu.
2: Česko se nenachází v tom takzvaném pásu totality, tedy toho celkového zatmění, ale i tak počítám, že 87% je z pohledu astrofyzika docela dost. Naposledy, pokud si i já vzpomínám, takový velký rozsah byl k vidění před 27 lety v roce 1999. Čili dá se třeba říct, že jednou za 30 let si něco takového můžeme dopřát i v Česku? Nebo existují takové výpočty?
10: Tak statisticky to tak zhruba asi vychází. Ono je pravda, že těch 87%, že se to zdá hodně, ale to úplné zatmění je prostě úplné zatmění. To se nedá s ničím srovnat. To částečné zatmění už když je od nějakých 60%, tak je možný tak nějak laicky to detekovat. Vidíte, že prostě nebe má jinou barvu, že ta moc nebeská je úplně jiná. Trochu se mění i odstíny trávy, ale to nejdůležitější i z pohledu astrofyzika je ten poslední moment, kdy se opravdu ztratí ty poslední paprsky ze sluneční fotosféry a najednou tu udělá blik a prostě celé to nebe zhasne a vy najednou vidíte, jak se rozáří sluneční korona. Takže 100% je 100%. A všechno, co je tak mezi těma 80 a řekněme stem, tak už potom je vlastně skoro jedno, ale každopádně úkaz je to zajímavý. To.
2: No ten pás, kde je možné sledovat úplné zatmění slunce, je, pokud jsem si to správně našla, 270 kilometrů. To je přibližně jako Skladna do Mikulova. Proč je tak úzký, mě napadá?
10: No je to dané vlastně čistě geometricky, protože slunce je mnohem větší než měsíc. Ale měsíc je zase mnohem blíže a vychází nám to vlastně tak, že úhlově na obloze vytínají přibližně stejné rozměry. On to není po každý stejný, protože vlastně dráha Země okolo Slunce má určitou výstřednost, to znamená, že někdy jsme Slunci blíž, někdy dál a ještě větší je tato excentricita u měsíční dráhy, to znamená, někdy je nám měsíc blíž a někdy je dál, to znamená, že se zdá úhlově větší nebo menší. No a vlastně díky tomu ten stín toho měsíce je takový kužel a jenom jeho vlastně samotný vršíček dopadá na Zemi, když máme teda štěstí a je to úplné zatmění. Někdy se stane, že ta špička toho kužele je dokonce až nad Zemí a potom vidíme vlastně prstencové zatmění, protože ten pás totality má šířku nula nebo vlastně jako teoreticky zápornou. Ale teď tohleto zatmění je docela jako šťastlivý, kdy ten pás totality je široký, protože zrovna měsíce Zemi relativně blízko a slunce relativně daleko.
2: Nejlépe sledovatelný je tentokrát z Grónska, Islandu nebo Španělska, tam také vyjeli vědecké týmy. Vy jste krásně řekl, je to hezké, like vidí tedy zatmění slunce zajímavou podívanou, ale nejzajímavější pro astrofyzika je ten okamžik, kdy to udělá blik. Tak co vidí astrofyzik?
10: Astrofyzik vidí především, že se rozáří korona, kterou můžeme pozorovat i z družic, ale vlastně nemáme nikdy šanci ji vidět celou, protože družice, které nám ji znázorňují, tak buď ukazují tu blízkou koronu v ultrafialovém a extrémně ultrafialovém záření nebo v rentgenu. Případně umíme docílit takzvaného umělého zatmění z koronografu na družicích, ale tam zase není vidět ta blízká korona, protože ty měsíčky umělé, které tam zakrývají slunce, tak jsou většinou tak třikrát větší než slunce. Výjimkou je nová sonda Evropské kosmické agentury Proba-3, která už vlastně více než rok pozoruje právě toto umělé zatmění slunce s mnohem menším tím umělým měsíčkem, ale přesto, jako když se udělá fotka ze Země s pořádným přístrojem a s pořádným rozlišením, tak pořád jsou tam vidět ty velmi jemné struktury. Postupně ten vědecký význam toho opadá právě díky tomu, že se nám vylepšují ta družicová pozorování s těmi umělými zákryty, kde jsme schopni vidět i nějakou dynamiku, protože při tom zatmění slunce, když ho pozorujete jenom z jednoho místa, tak máte tu statickou fotografii, nebo těch pár minut, co to zatmění trvá, ale nejste schopni vidět, jak se vlastně vyvíjejí ty struktury v té nízké koroně, které jinak bez toho zatmění, ať umělého, nebo toho přirozeného, nejsou vidět.
11: Čili i pro vás jako vědce už je to spíše zajímavé, nutně to nepotřebujete k výzkumu slunce, protože jak se sám teď vyjmenoval, máme spoustu různých družic a moderní technologie na to, abychom pozorovali vlastně činnost té korony i mimo oficiální zatmění.
10: Ano, ta proba si v tom hodně pomohla. Pořád ještě se teda expedice vědecké dělají, protože, jak říkám, když se to exponuje ze země a pořádně matematicky zpracuje u nás expert světového formátu na tohle profesor Druckmiller, tak pořád ještě můžete z toho vytáhnout jemnější detaily, než jsme schopni třeba změřit z těch družic. Je to kvůli tomu, že on vlastně mění expoziční doby a díky tomu dokáže roztáhnout ten dynamický rozsah intenzity toho světla, který tam je veliký, ale vlastně že přístroj bez nějaké proměny té expoziční doby není schopný to zachytit jako v celé škále, v celém tom dynamickém rozsahu.
11: Zmínil jste pana profesora Druckmillera, to je matematik z brněnského vysokého učení technického, ten pořizuje při zatmění slunce pravidelně snímky sluneční korony a má respekt i u amerického NASA. Využíváte jejich snímky i vy?
10: Já teda konkrétně ne, ale kolegové, kteří se zabývají koronálními strukturami, tak ano. Abych podotknul, že tam to umění nebylo hlavně teda v tom nasnímkování toho, jako s respektem musím přiznat, že profesor Druckmiller je v tom mistr, ale především v matematické metodě, kterou on vymyslel a která umožňuje právě ten rozsah toho dynamického kontrastu potom převést do jednoho obrázku a umožnit to tak vlastně viditelný pro lidský oko, to, co jinak viditelný není.
11: A ještě pojďme se podívat na ten úkaz prakticky. Pokud ho budou chtít pozorovat posluchači a nedostanou se na žádnou hvězdárnu, jak to udělat bezpečně?
10: Tak, že by se nedostali na hvězdárnu, tomu moc nevěřím, protože co tak sleduji zprávy a Facebook různých hvězdáren, tak dneska si myslím, že bude otevřeno všude. Má otevřeno i astronomický ústav u nás v Ondřejově, ale kdo by přece měl možnost nějakou hvězdárnu navštívit, tak buď se dají pořídit přímo zatměňové brýle, ve kterých je teda hliníková, kovová, pokovená folie, která pohlcuje především ultrafilové záření, protože to je to, co vám může poškodit zrak. Další možností je využít teda svářecký sklo, když slyšel jsem, že už jsou teďka všechny vyprodané. To, co se ne úplně doporučuje, ale vzhledem k tomu, že to zatmění bude probíhat velice blízko západu slunce, tak jsou floppy diskety, když tak v nejhorším případě, protože má taky kovovou vrstvu, takže pohlcuje to ultrafilové záření, když se přeloží dvakrát, tak asi by použitelná byla. A jak to udělat bezpečně, mnoho jako návodů nabízí takzvanou dírkovou komoru, ale tam já bych byl opatrný a použil bych to pouze pro nepřímé pozorování, pro projekci. To znamená udělat si dírku třeba v plechovce a promítat to na jinak zastíněný papír, kde uvidíte potom vlastně průměr toho sluníčka. Pro přímé pozorování přes tu dírku bych to radši nevyužíval.
11: Radí astrofyzik z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky Miroslav Bárta. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
10: Také děkuji, naschledanou.
11: A my navážeme na toto téma, jestli se připravujete tedy na to pozorování částečného zatmění slunce, tak byste měli tedy být připraveni a my připraveni chtějí být také samozřejmě energetici, protože zejména v takzvané zóně totality, o které jsme mluvili, bude zatmění úplné, tedy tam, kde bude zatmění úplné, může dojít k výpadku solární energie a bude znát na množství vyrobené elektřiny. A detaily má teď Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
11: Dominiku, řekni nejdřív, prosím, kterých oblastí se tedy týká to úplné zatmění slunce?
12: Severní části Portugalska, značné části Španělska, severu a východu a taky západu Islandu a východu Grónska. Jak upozorňuje server Euronews, v Evropské unii jsme loni vyrobili pomocí slunečních elektráren zhruba 13% elektřiny. Třeba pro zmíněné Španělsko jsou ale solární elektrárny ještě důležitější, vyrábějí přes 21% proudu a ještě více je to samozřejmě přes den. Komentuje to odborník na energetiku Andrej Žiarovský.
13: Španělsko v podstatě je krajinou, která velmi intenzivně využívá fotovoltaiky. Ako oni v priebehu dňa nezriedka idú na 70% plus minus, len na od počasia závislé zdroje. A fotovoltaiky sú z toho dominantné.
11: Bude to tedy třeba pro Španělsko problém? Jak ho vyřeší?
12: Bude to znatelné, Španělsko a Portugalsko ale má v něčem zeměpisnou výhodu, i když i nevýhodu, jak upozornil energetik Žárovský.
13: Ono je to už k večeru, keď už sa ten osvit znižuje, no ale aj tak, ten lokálny osvit môže byť niekde od 50 do 70%. Čím viacej na západ, tak samozrejme ten pokles je významnejší. Tam je predsa len o nejakých pár minút ten západ slnka posunutý.
12: Ten výpadek je samozřejmě řešitelný a značně tomu samozřejmě napomáhá předvídatelnost takové události, jak Žárovský říká.
13: O tomto sa vie, takže na toto sa dispečeri vedia pripraviť. Je to nie zrovna príjemná vec, ale vzhľadom k tomu, že oni fakticky na minútu presne budú očakávať toto zatmenie slnka, takže dispečeri majú pripravený okamžite záložný výkon, ktorý tento výpadok slnečných elektrární nahradí. Či už to budú v prípade Španielska paroklinové elektrárne, vodné elektrárne, alebo prípadne môžu to byť aj jadrové elektrárne, aj keď tých Španieli moc veľa teda nemajú.
12: Nicméně výpadek z fotovoltaických elektráren se v celé evropské síti očekává až 9,7 GW, to je množství elektřiny, které by téměř stačilo na pokrytí okamžité spotřeby celého Česka v zimě. Pro celý Pyrenejský poloostrov je odhad 5 GW, tedy většina té celoevropské ztráty. Portugalský správce sítě očekává ztrátu přibližně 450 MW. Měl by ji pokrýt z vodních a termálních zdrojů energie, jak informoval tamní správce sítě. Potřebné to je i k udržení stability mezi portugalskou a španělskou elektrickou sítí.
11: Jinde v Evropě to tak zásadní problém nebude?
12: Zřejmě ne, i když třeba v Británii, kde měsíc zakryje na některých místech slunce maximálně na 95%, požádala energetická společnost Octopus Energy Brity, aby se v době zatmění vyhnuli pouštění praček a myček nádobí. Firma doufá, že když je dostatek zákazníků poslechne, nebude třeba zapínat tolik záložních zdrojů z pravidla plynových elektráren.
11: No, aby zase nebyl problém s tím, že lidé míjí nádobí v ruce a vypotřebují více vody, tak doufujeme, že všechno dopadne tak, jak má. To byl Dominik Tesár s informacemi ve studiu. Díky.
12: Díky, hezké ráno.
11: A já ještě dodám, že my se zatmění slunce budeme věnovat i po 9. hodině, kdy se pokusíme spojit s Václavem Širokým, studentem, vedoucím studentského fotoklubu Technika na VUT, který je připravený na to snímkovat zatmění slunce ve Španělsku.
1: Teď je ale teprve 8 hodin a 20 minut. Vy stále posloucháte Ranní plus a tady jsou krátké zprávy. Hlavní z dnešního rána. Americké úřady oznámily, že obvinili 4 členy mexického kriminálního kartelu Jalisco Nové generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v Česku. Podle amerického ministerstva spravedlnosti jim hrozí doživotí. 4 mužů byla v Česku zadržena v červnu a 2 z nich už byly vydáni do Spojených států. Strany, hnutí a adepti pro říjnové obecní a senátní volby se nejpozději dnes dozvědí, jestli mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátních listinách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas do pondělí 17. srpna, kandidáti na senátory potom do čtvrtka 20. srpna. A federální soudkyně v noci na dnešek zamítla exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterým chtěl opět omezit korespondenční volbu před listopadovým hlasováním. Trump navrhl vytvořit vládní seznam oprávněných voličů a následně nařídit poštovní službě Spojených států doručovat hlasovací lístky pouze osobám uvedeným na tomto seznamu.
11: V 8 hodin 21 a půl minuty je čas na to podívat se na stránky domácího tisku. Deník Právo na titulní straně píše, že rodinám, které uvažují o pořízení fotovoltaiky, se investice prodraží. Ceny solárních panelů od konce loňského roku vzrostly zhruba o třetinu. U běžné elektrárny vhodné pro rodinný dům od výkonu 10 kW to může znamenat navýšení nákladů až o 16 000 korun.
1: Vláda přitom podle Práva zároveň výrazně osekala podporu na pořízení takových panelů. Na dotaci maximálně 120 tisíc korun teď dosáhnou jen nízkopříjmové domácnosti a někteří seniori. Ostatní mohou žádat pouze o bezúročný úvěr do výše 400 tisíc korun. Ještě před několika lety přitom mohly domácnosti získat na fotovoltaiku dotaci až 200 tisíc.
11: Podle oslovených odborníků za zdražováním solárních panelů stojí hlavně změny na čínském trhu. Tamní vláda omezila omezila podporu jejich vývozu a výrobci zároveň čelí vyšším cenám některých surovin.
1: Odborníci přesto v právu upozorňují, že fotovoltaika může domácnostem dál ušetřit desítky tisíc korun ročně a návratnost investice se stále pohybuje kolem 10 let. Další výrazné zdražování panelů navíc neočekávají, uzavírá Deník Právo.
11: Hospodářské noviny uvádějí, že vzniká nová aliance českých miliardářů. Vychází z informací o tom, že majitel energetické a těžební skupiny Seven Pavel Tykač začal dodávat ocel ze svých skandinávských hutí do ostravské Nové Huti. Její provoz přitom pomáhá financovat průmyslník a zakladatel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group Jaroslav Strnad.
1: Podle Hospodářských novin jde o součást Tykačovy snahy rozšířit své podnikání za hranice energetiky a těžby uhlí. V posledních letech nakoupil několik oceláren ve Skandinávii a Velké Británii a vytvořil novou divizi Seven Steel. Jeho firma teď do Ostravy dodává sochory, tedy polotovary určené k dalšímu zpracování. Kolik tun oceli od Tykače do Ostravy nakonec zamíří, ale zatím není jasné. Podle zástupců obou firem by norská ocel mohla v budoucnu tvořit až desetinu všech dodávek pro ostravský podnik.
11: Hospodářské noviny dodávají, že může jít o dodávky za stovky milionů až jednotky miliard korun ročně. Spolupráce by navíc mohla pokračovat minimálně do doby, než Nová Huť postaví vlastní elektrickou obloukovou pec.
1: A ještě se podíváme na stránky Mladé fronty dnes. Ta upozorňuje na rychlý nárůst internetových podvodů na Vysočině. Policie jen za první pololetí zaznamenala přes 700 případů. Jde přitom o zhruba třetinu více než ve stejném období loňského roku.
11: Podle policie pachatelé stále častěji využívají falešné investiční nabídky, podvodné telefonáty nebo zprávy, které se tváří jako výzvy k zaplacení pokuty. Nově se na Vysočině objevil také podvod zneužívající parkovací aplikaci. Žena, která uvěřila SMS zprávě o údajně nezaplaceném parkovném, přišla o 15 000 korun.
1: Tak to jsme přečetli z dnešních deníků a domácích médií v 8 hodin 25 minut. Jdeme na další téma. Z kohoutku v Horní Bečvě teče čím dál méně vody. Oba obecní vrty už přestávají stačit a tak minulý týden 2 dny vozili vodu i hasiči. Obec teď žádá o šetrnost místních chataře i velké hotely z wellness bazény. Do horské obce v Beskydech totiž o prázdninách přijíždí na dovolenou tisíce lidí.
14: Musíme šetřit, protože říkám, ty Silvo, 2 pračky, 2 myčky, ty máš 2 děti, my jsme 2, jo, ale práce musí, že? Tak já říkám, žádné tak.
15: Určitě se tak často nekoupeme, jenom se sprchujeme. Snažíme se šetřit, co se dá, nezaléváme kvítka, bazény napouštíme už.
16: Odpovědi místních, kterých se ptám před jednotou v Horní Bečvě, se opakují. To, že je situace vážná, potvrzuje i nezávislý starosta Horní Bečvě Rudolf Bernát.
17: Ty 2 naše vrty se dostaly na jakýsi limit, byl větší odběr, než vlastně ty čerpadla dokázaly generovat, proto jsme museli využít i hasiče.
16: Hasiči vzali vodu z Mečůvky a pracně ji vozili do zmiňovaných zdrojů.
17: No tak vozili 2 dny celé odpoledne.
16: Starosta říká, že nejvíc vodu odebírají velké hotely s wellness, se kterými obec kvůli spotřebě intenzivně jedná.
17: Tak samozřejmě máme tady velké hotely, které mají své wellnessy a odebírají naše vodu, takže s nimi jako intenzivně komunikujeme, aby zbytečně neodčerpávali vodu z těch vodních zdrojů.
16: Z přehrady se přesunují do hotelu Valaška rekreanty. Tady na to, aby šetřili s vodou, upozorňují na recepci.
18: Snažíme se to říkat hostům, ale samozřejmě na ty pokoje těm hostům nemůžeme přijít.
16: Říká hotelový manažer hotelu Valaška Petr Kuba.
18: Nedokážeme to ovlivnit a nedokážeme jim regulovat prostě tu sprchu, když se jdou koupat a tak dále.
16: Podle starosty by se situace mohla zlepšit s koncem prázdnin, až ubude rekreantů a taky s příchodem letních dešťů.
11: Na Vysočině je letos tak teplé léto, že už dozrály i melouny. I když jde v klimatických podmínkách a nadmořské výšce regionu stále o poměrně exotickou plodinu, pěstování je čím dál častější. U Vysokých Sudic na Jihlavsku budou melouny k prodeji zřejmě koncem srpna. Farmáři poblíž Olešné na Pelhřimovsku sklízí úrodu, ale už teď.
19: Prakticky každý zákazník u farebního stánku mezi Strměchy a Olešnou u Pelhřimova si teď vedle brambor či česneku odnáší i meloun.
20: Jak se vymíháte, je to fakt sladký. Je to něco, je to domácí prostě, nemám prostě žádná chemie, takže je to super.
19: Paní Markéta už má chuť místních melounů zkoušenou z předchozí sezóny. V tuto chvíli si sebou domů odváží 1 kus.
20: Jo, 1 taky. případně se vrátíme, jako my to no. Máme kousek.
19: První melouny k prodeji tady nabídli o víkendu. Zájem je podle farmářky Gabriely Pechové velký.
20: Spousta zákazníků na ně čekala. Cíleně už se ptají zhruba 14 dní, jestli opravdu to bude až půlce srpna, tak jsme rádi, že můžeme nabídnout trošku dřív.
19: Díky letošnímu nadprůměrně teplému létu totiž z polí sklidili melouny dříve než obvykle.
0: Minulý rok jsme sklízeli ty melouny minimálně o 14 dní díl.
19: Popisuje farmář Daniel Pech s tím, že pěstování melounů na Vysočině je vzhledem k nadmořské výšce a klimatickým podmínkám samo o sobě specifické a promítá se i do velikosti plodiny.
0: Na Vysočině ta velikost je ovlivněná tím, že ten meloun je menší, protože ho vlastně sázíme díl a nemá tolik času, ale protože letos je 35 a víc stupňů, tak krásně dozrávají.
19: Melouny Daniel Pech vysazuje postupně tak, aby sklizeň trvala co nejdéle.
0: Sazeničky si děláme sami ze semínka, děláme zhruba na 2 až na 3 výsevy, což znamená, že i podle toho to sázíme, tak aby ten necelý hektar, který je osázený, jsme sbírali zhruba na 3x a ještě ve 2 fázích, takže třeba měsíc kuse.
19: Podle farmářů by mohla sklizeň melounů pokračovat i v průběhu září. Záležet bude ale na aktuálním počasí. Nesmí například mrznout. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Pro a proti.
21: Od září příštího roku má platit zákaz mobilů ve výuce i během školních přestávek. Toto vládní opatření, podle průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median, podporuje 8 z 10 lidí. Je plošný zákaz funkčním nebo spíš jen nejjednodušším řešením? Zlepší se díky tomu vztahy ve třídách a duševní zdraví dětí? Jaké zkušenosti mají školy s regulací telefonů už teď? Debatovat budou dva ředitelé základních škol, Petr Hlinka z Dobříše a Michaela Pažoutová z Mníšku pod Brdy.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
1: A co vám v našem vysílání nabídneme už teď po zprávách, na téměř 70% francouzského území je nedostatek vody. Kvůli extrémnímu suchu bude dnes jednat i krizový štáb vlády. Tak kvůli tomu se například spojíme s naším francouzským zpravodajem.
2: Je 9:30 a zprávy má Naďa Procházková.
3: Český rozhlas Plus.
4: Dobré ráno. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 2 lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery využívající černomořský přístav v Novorossijsku. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovaly jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánování společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pchjongjang opakovaně odsuzuje. Dnes by mělo padnout rozhodnutí o pronájmu pozemků v pražských Stodůlkách, na kterých stojí ruské budovy. Soud už letos dřív přiznal státu náhradu za nájemné ve výši asi 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát se ale proti rozsudku odvolal. Vyžaduje zhruba 13 milionů korun. Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně Celsia. Teploty klesly velmi takhle kvůli vyjasněné noci a suchému vzduchu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letní kino v Orlové od pátku hostí řezbářské sympozium. Zkušení řezbáři tam budou po celý víkend vytvářet dřevěné sochy. Návštěvníci mohou sledovat jejich práci od prvních řezů až po hotová díla. Sympozium začne v pátek dopoledne, vstup je zdarma. připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy trvá zdržení za sjezdem na Sázavu. Pruce se brzdí na kilometru 33 a kolem 20 minut se jede krokem k exitu 29 Choceradi. Je to kvůli dřívější nehodě na Šmejkalce. Následky už odklidily, ale fronta se rozjíždí jen velmi pomalu. Na dálnici D1 dál k Praze zbystřete i těsně před sjezdem na Velké Popovice. Na 15. kilometru se srazila tři auta, blokují levý pruh. I tam čekejte zdržení, zatím je to kolem 10 minut. Na D4 s Příbrami do Prahy za Řitkou strávíte v Kolovině asi půl hodiny. Sune se ze 13. kilometru do omezení na 9. u Jíloviště. Omezení u ruzinského letiště působí potíže v obou směrech. Na D7 od Slaného se brzdí u sjezdu na Středokluky, od okruhu pak u odbočky do Evropské. V obou případech je to asi na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí čeká nás další slunečný den, teploty 25 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
3: Posloucháte Ranní plus.
1: A v 8 hodin a skoro 34 minut vám dobrý poslech přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Německý automobilový průmysl prochází zásadní proměnou. Největší koncern Volkswagen ohlásil na začátku července rozsáhlé škrty, postupné propouštění až stovky tisíc lidí a snížení výrobní kapacity. Konkurenční automobilka BMW na začátku tohoto měsíce zase vyhlásila program dobrovolných odchodů, v rámci nějž chce do příštího roku zeštíhlit zaměstnanecké řady o 8 tisíc lidí. Podle listu Financial Times se to má týkat hlavně administrativy, vývoje a také managementu. Naproti tomu český automobilový průmysl meziročně vzrostl, s tím německým ale zůstává dál silně provázaný. Jak dlouho dokáže odolávat proměnám svého hlavního obchodního partnera, teď probereme s Petrem Knapem, odborníkem na automobilový a výrobní sektor. Dobré ráno.
5: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Co podle vás stojí za růstem českého automotivu v tom posledním roce? Podle serveru Newstream stoupla výroba aut za první letošní pololetí skoro o 4,5%.
5: No tak tady je bez pochyby ten jasný dominant české ekonomiky a českého průmyslu, což je Škoda Auto, které se daří extrémně dobře a je to historický úspěch, že obsazuje druhé místo na evropském trhu, což je bez pochyby ten hlavní tahoun i pro spoustu dodavatelů. No a kromě toho se daří solidně i dvěma dalším hlavním finalistům, které tu máme, Toyota a Hyundai. Oba tu mají klíčové závody pro Evropu, Hyundai dokonce jediný.
1: A když se teď podíváme blíže na tu situaci v Německu a sledujeme ta ohlášená propouštění, omezování výroby, zeštihlování managementu, je to vlastně pokus o přeformátování automotivu na základě toho, jak teď funguje v Evropě poptávka, nebo jak byste tu německou proměnu charakterizoval?
5: Tak německá proměna je hluboká, zásadní a strukturální. Takhle bych to asi řekl v kostce. A ten hlavní vliv, který, pod kterým se to odehrává, je samozřejmě vliv Číny. Jednak proměna čínského trhu jako takového, kam ty významné německé automobilky vyvážely svého času třeba až 40% své produkce, realizovali tam někde více než třetinu svých zisků. A druhý faktor je ten veliký tlak, který už vidíme čínských automobilek na evropský trh, kdy jsme to už zaznamenali skoro 11% tržní podíl v červnu čínských značek, což je naprosto gigantické a bezprecedentně rychlé, protože před nějakými 3-4 lety to byl tržní podíl něco jako 1%.
1: A jak byste tady posluchačům vysvětlil, že tento čínský tlak, tak silná čínská konkurence se vlastně nedotýká těch závodů automobilových, které se nacházejí v Česku?
5: No tak v tuhle chvíli je ta hlavní výhoda pro závody české, to, že jsou orientovány na Evropu, pro tu Škodovku, kterou jsem tady vypíchla, která opravdu tvoří tu nejvýznamnější část té finální produkce, tak pro ní je skvělá zpráva, že, jak jsem říkal, je druhá v Evropě, nemá žádnou expozici prakticky vůči Číně, až na nějaké zbytkové drobné prodeje, neprodává v Americe, kde máme velké problémy se cly, a daří se jí naopak růst na trhu v Indii, který jí byl svěřen v celém koncernu Volkswagen, a daří se tam dělat auta, která jsou pro ten domácí trh zajímavá.
1: Vy jste tu proměnu německého automotivu popsal jako hlubokou a strukturální. Co to bude znamenat pro automobilky na českém území a na subdodavatele, kteří jsou na ně navázaní? Jak rychle a jakým způsobem se vlastně jejich ty změny v Německu můžou dotknout?
5: No ono to někdy v té veřejné debatě není tak významně akcentováno, ale už od předcovidové doby, někdy rok 17-18, kdy byly největší výrobní objemy, tak Německo přišlo o výrazně víc než milion aut, teď nevím, jestli to číslo není něco jako 1,5 milionu, které se nevyrobily oproti tomu roku 17. To znamená, ona ta veliká změna probíhá, zřejmě dál poklesne počet aut vyráběných v Německu, je to vysokonákladové prostředí, v kterém se nedaří být úplně dobře konkurenceschopný a navíc v rychlosti inovací také automobilky zaostávají. Trošku to zmíněné BMW bych vypíchnul, které ve svých modelech nové klase teď se zdá, že přišlo s produktem velmi zajímavým, primárně v evropském prostředí vytvářeném z pohledu softwaru, který je konkurenceschopný vůči těm čínským autům. Takže určitě se to promění pro Česko, ten hlavní dopad bude na dodavatele a subdodavatele, bez pochyby.
1: A jakým způsobem jsou tito subdodavatele a dodavatelé připraveni i na technologické inovace, jako je právě větší zapojení AI, pokročilejší automatizace, ty chytré softwary a další? Dokážou české firmy tuhle přidanou hodnotu v zakázkách už teď nabízet?
5: Tak ta šalamounská odpověď je samozřejmě jak které, protože automobiloví dodavatelé se počítají ve stovkách a je jich tam celá pestrá škála od maličkých dodavatelů v desítkách zaměstnanců, relativně komoditních věcí, kteří budou mít asi nejtěžší život, skupina dodavatelů, kteří mají produkty zaměřené zejména na spalovací motor, které může čekat relativně ještě dobrá budoucnost, třeba rok, dva a potom setrvalý pokles. A potom je tam spousta velmi inovativních a pokročilých dodavatelů, které tu máme. Já bych třeba zmínil inovační centra, která tu má ZF, které tu má Porsche Engineering, které tu má Valeo, které tu má Hella. Neví se prostě o vysokých stovkách top inženýrů, které tu mají vývojová centra, která pracují na těch technologiích budoucnosti, což jsou asistenční systémy, třeba softwarové řízení, řízení termoregulací a elektrovýkonu a baterií a tak dále a tak dále.
1: Jedna rovina je technologická a manažerská proměna německého automobilového sektoru, ale druhá potom ta politická. Můžou české výrobce a dodavatele a subdodavatele nakonec zasáhnout případné zásahy německých zemských vlád a spolkového kabinetu, kteří se budou snažit zachovat pracovní místa v německém automotivu a tamní výrobní závody?
5: Já jsem to nedávno vlastně komentoval v kontextu bratislavského Volkswagenu, kde se diskutuje o tom, že by mohlo být Porsche Cayenne převedeno do továrny v Lipsku, a říkal jsem, že i když uděláte všechno dobře, pořád to nemusí stačit, protože tam může přijít ten politický faktor jednak, který zmiňujete, to znamená politici v zemských vládách, které mají třeba Volkswagenu svých 20% dolní Sasko, ale může to být zároveň ten velmi silný vliv odborů, které jsou řádově silnější, než je máme v Česku nebo na Slovensku, a také mají ten přímější bezprostřední vliv na politiky i vedení a další majitele třeba skupiny, jako je Volkswagen.
1: Takže to je významný faktor, který do toho také může promluvit.
5: Extrémně, a takový bohužel může být z části neracionální.
1: Tolik Petr Knáp, odborník na automobilový a výrobní sektor. Děkujeme, že jste si našel čas na Ranní plus.
5: Děkuji moc za skvělé otázky, hezký den.
1: A naším dalším hostem je teď ekonom Petr Zahradník ze společnosti B-Partner a někdejší člen Národní ekonomické rady vlády. Dobré ráno i vám.
6: Dobré ráno též.
1: Jak silně se vlastně problémy německého automobilového sektoru podepisují na zbytku německé ekonomiky?
6: Já si myslím, že se podepisují velmi silně a jsou jakousi reflexí německé ekonomiky. On o tom před chviličkou mluvil velmi fundovaně Petr Knap. Mám pocit, že ta reflexe spočívá v tom, že konec konců to i relativně nedávno komentoval prominentní německý komentátor Wolfgang Münchau, že to není pouze neúplně šťastná reakce Německa na zelenou transformaci, ale že to je i jakési vyprchání invence právě z hlediska flexibility, z hlediska inovací. Automobilový průmysl v Německu v podstatě v uvozovkách neví, kudy má jít, vymyslí úžasný projekt elektromobility, který nějakým způsobem zastaví, současně utlumí výrobu spalovacích motorů, a mám pocit, že tato charakteristika se týká i ostatních odvětví německé ekonomiky, viz například útlum jaderné energetiky, útlum energetiky založené na uhlí a současně nemožnost adekvátním způsobem využívat čistou energetiku z obnovitelných zdrojů a myslím si, že tyto charakteristiky se projevují i v dalších oblastech tradičního německého zpracovatelského průmyslu a současně je tam patrné jakési usnutí na vavřínech, že právě v těch odvětvích, ve kterých Amerika nebo Čína Evropě utíkají, tak Německo je méně akceschopné.
1: Můžeme ale připomenout, že například německý průmyslový koncern Siemens měl letos největší zisk v historii a německá ekonomika v letošním druhém čtvrtletí rostla sice jen o 0,2%, ale i to překonalo prognózy analytiků a vzrostl i export. Není zase trochu přehnané mluvit v takové situaci přímo o krizi?
6: Je to samozřejmě všechno velmi relativní. Na jednu stranu růst 0,2% je faktická stagnace, která trvá vlastně už od toho covidového období. Takže rozhodně nějaký zázrak z hlediska dynamiky se německé ekonomiky netýká, ale současně ji pohřbívat a dívat se na ní jako zastaralou překonanou je taky jaksi příliš odvážné. Je to pořád z hlediska absolutních kapacit největší průmyslová ekonomika v Evropské unii. I na to, jak je Německo velká země, tak podíl zpracovatelského průmyslu na německém HDP je vysoký. Je to zkrátka velmi významný globální průmyslový hráč, který nicméně potřebuje nějakým způsobem probudit, potřebuje zachytit vývojové trendy. Německo podle mého názoru usnulo a uspokojilo se svým hospodářským zázrakem po druhé světové válce a v podstatě od nějakých 70. 80. let, ale to jsem asi příliš příkrý, nějakým způsobem ano, inovovalo v těch strukturách, ale když se podíváme na jednotlivé aktivity, tak zůstávají v podstatě neměné dlouhá desetiletí a to si myslím, že připravilo právě Německo opozici, kterou v současné době zastává jak Čína, tak třeba Spojené státy.
1: Teď Německo hodně ovlivňují ta americká dodatečná dovozní cla, konkurence Číny, přidaly se problémy s růstem cen energií kvůli konfliktu na Blízkém východě. Jakými opatřeními v těchto globálních kulisách a geopolitických kulisách by se Německo mohlo z takové situace teoreticky vymanit?
6: Já si myslím, že nejzásadnější je to vynoření nebo znovu vynoření Číny. Taky o tom se zmiňoval Petr Knap, znamená to zaprvé výrazné omezení exportního potenciálu Německa právě na ten asijský kontinent. Je dobré podotknout, že Německo pořád je země s velmi přebytkovou vnější bilancí, jak obchodní, tak běžného účtu, tak současně to vynoření Číny výrazným způsobem konkuruje právě výrobcům na evropském kontinentu. Z tohohle z toho pohledu bych dokonce i ta americká cla označil nikoliv jako proutěnou překážku, ale jako menší problém. A teď jakým způsobem z toho Německo přijalo už před nějakými dvěma lety poměrně robustní plán investic, jak podpory soukromých, tak veřejných investic právě do těch odvětví, nebo bylo to deklarováno jako plán podpory odvětví, ve kterých zaostává, to znamená digitalizace, na druhou stranu pokračování zelené transformace a zajištění odpovídající energetické sítě, zkrátka využití oblastí, zejména třeba v oblasti služeb, umělá inteligence a tak dále. Na tyto účely je Německo ochotno věnovat významnou částku nějakých 500 miliard euro během relativně krátkého do roku 2030 by tyto prostředky měly být investovány.
11: Ano.
6: A to může být jakýsi polštář, který může určitě německé ekonomice pomoci. Je to něco podobného jako Inflation Reduction Act ve Spojených státech.
11: Pane Zahradníku, jak jsme už říkali, české firmy jsou přímo závislé, nebo mnohé české firmy jsou přímo závislé na výkonu německé ekonomiky. Když teď mluvíte o těch opatřeních a o těch vládních záměrech, co by Česku mohlo v obchodních stazích s Německem tedy do budoucna pomoct? Jsou to právě větší investice do nových technologií a průmyslu 4.0, nebo spíše vždycky budeme těžit z toho, že zdejší firmy dokážou být kvalitními subdodavateli s nízkými dopravními náklady?
6: Já si myslím, že spoléhat na tu variantu B ve vaší otázce není úplně dlouhozraké, že to je spíš krátkozraké a potenciál být jaksi spolehlivým subdodavatelem, to byla strategie hned od 90. let nebo od počátku nového milénia a na tu nelze spoléhat. Bude to by bylo jaksi konzervace postavení trvalého vazala a prostě subjektu závislého na tom, jak ta poptávka z německé strany vypadá a pokud vůbec nějakým způsobem existuje. Já si myslím, že daleko perspektivnější cesta je konec konců i využití toho, že za tu dobu v České republice vzniklo poměrně velké množství bohatých už v současné době průmyslových skupin, které jsou v českých rukou a expanze, to, co je vůči české ekonomice trvale kritizováno, ano. Že jsme právě dodavatelskou ekonomikou a nemáme přímý vstup na trh. Takže cesta tímto směrem si myslím, že má perspektivu.
11: Myslí si ekonom Petr Zahradník ze společnosti B-Partner. Děkujeme za váš čas.
6: Děkuji já vám, pěkný den a nashledanou.
2: V 8 hodin a téměř 49 minut posloucháte Ranní plus a přidáme další informace. Strany a hnutí a adepti pro říjnové obecní a senátní volby se nejpozději dnes dozvědí, jestli mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátních listinách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas do pondělí 17. srpna, kandidáti na senátory potom do čtvrtka 20. srpna. Tajvanská vláda odsoudila jako nebezpečné plánované cvičení čínského námořnictva s indonéskou válečnou lodí u východního pobřeží tohoto ostrova a uvedla, že Peking se u mezinárodního společenství snaží vyvolat falešný dojem, že tyto vody ovládá. Dnes to napsala agentura Reuters. A dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku.
11: Na téměř 70% francouzského území je nedostatek vody. Obce omezují spotřebu, zakazují napouštění bazénů nebo mytí aut a někde musí pitnou vodu dovážet cisterny. Kvůli extrémnímu suchu bude dnes jednat i krizový štáb vlády. A v Paříži vše sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
11: Marceli, jak vážný je nedostatek vody ve Francii?
7: Tak, že už to pociťují obyvatelé ve svém každodenním životě. Zajímavé je, že se to netýká jenom tradičně teplejšího jihu, ale třeba i Alsaska u hranic s Německem. Tam už v některých obcích dokonce neteče ani voda z kohoutku a radnice museli zorganizovat dodávky pitné vody v cisternách, které tam dojíždějí několikrát denně. Negativně sucho dopadá taky na zemědělce anebo třeba vinaře. Já jsem mluvil s jedním u Bordeaux, jmenoval se Claude, a ten mi řekl, že kvůli suchu už počítá s finančními ztrátami.
8: Pokud pořádně nezaprší, tak budeme mít víno s vysokým obsahem alkoholu, ale s malým množstvím šťávy a tím pádem vyděláme méně peněz. Příští rok tedy bude zřejmě opět těžký.
7: Claude podobně jako další vinaři u Bordeaux zkouší pěstovat také jiné plodiny, které třeba nepotřebují tolik vody, jako jsou třeba olivy. Obyvatelé by kvůli suchu, které trvá už několik měsíců, taky neměli kropit zahrady, umývat auta nebo napouštět bazény a na to v některých částech Francie dohlížejí inspektoři z inspekce životního prostředí. V následujících dnech navíc meteorologové hlásí další horko a minimum srážek.
11: A kvůli suchu musí omezovat provoz ve Francii i jaderné elektrárny. Jak to?
7: Například ta v Golfech nedaleko Toulouse musela po několika dnech opět odstavit jediný funkční reaktor kvůli příliš vysoké teplotě řeky, z které bere vodu na chlazení. Ta voda v nedaleké řece totiž přesáhla teplotu 28 stupňů a při takové teplotě už zkrátka nemá chladící funkci a elektrárny zároveň nestíhají vodu ochladit tak, aby ji mohly bezpečně vrátit do řek a nenarušit tak její ekosystém. Poněkud podivuhodný je incident z největší francouzské jaderné elektrárny Gravelin, která musela stejně jako před dvěma lety odstavit 3 ze 6 bloků, protože se v moři přemnožily medúzy. Jejich nadměrný výskyt na severu Francie je mimo jiné způsobený právě i teplejším mořem. Kvůli suchu a vysokým teplotám vod v řekách používaných k chlazení musela Francie odstavit skoro 16% produkce ve svých jaderných elektráren a problém mají i ty elektrárny vodní, které musely omezit provoz kvůli nižším průtokům řek.
1: Marceli, ty už si toho naznačil, ale jaká je tedy předpověď počasí pro Francii pro další dny?
7: To sucho se bude ještě zhoršovat a to minimálně během příštího týdne až 10 dnů. Zapršet by mělo výrazněji podle francouzských meteorologů až někdy kolem 20. srpna. Ve Francii už začala pátá vlna veder od začátku léta, i když

0: Děkujeme za to, přejeme pěkný den.
1: Díky, hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
0: České domácnosti a firmy si letos víc půjčovaly u nebankovních společností. Společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci poskytly v prvním pololetí úvěry za celkem 138 miliard korun, což je o 9% víc než za stejné období loni. Výrazně víc si půjčovaly firmy, kterým společnosti poskytly 120,5 miliard korun z celkové částky. Detaily teď probereme s analytikem Centra ekonomických a tržních analýz Michálem Fantou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jaká je podle vás zpráva, že si Češi a české firmy víc půjčují u nebankovních společností?
3: Tak on to je dlouhodobý trend, tam je potřeba říct, že vlastně nebankovní financování není okrajová záležitost našeho finančního systému, ale je to standardní a jeho důležitá součást, a to jak vlastně pro domácnosti, tak pro firmy, protože vedle bank je to v podstatě druhý jediný kanál, kterým se k ním peníze dostávají, a jsou to, jak už jste zmiňovala, stovky miliard korun ročně. No a To, že vlastně rostou úvěry v nebankovním sektoru, neznamená útěk od bank, jak může na první dobrou se zdát. Ono vlastně bankovní úvěry nám ještě letos rostou rychleji než ty nebankovní, takže to je celkový trend, že zkrátka firmy i domácnosti si půjčí více peněz, a není to jenom kvůli tomu, že by v podstatě oni, ta data České leasingové asociace ukazují, že neroste počet uzavřených smluv, ale roste objem těch poskytnutých prostředků, takže to vlastně reflektuje i fakt, že zboží, na které si firmy a společnosti půjčují, je dražší, takže na to zkrátka potřebují více peněz, a proto roste i objem poskytnutých úvěrů.
0: No a nemůže to tedy zároveň znamenat, že když potřebují více peněz, tak na půjčky u bank nedosáhnou?
3: Může to tak někdy být, je to i s ohledem na to, že Česká národní banka drží úrokové sazby relativně vysoko, a proto domácnosti i firmy mnohdy odkládaly tu potřebu investic nebo útraty, ale hlavně u firm se teďka ukazuje, že zkrátka už to dále odkládat nejde a je potřeba dál provádět ty udržovací a investiční aktivity, a proto už to nemůžou odkládat dál a musí si zkrátka ty peníze půjčit a musí si zainvestovat do nových strojů, aut a podobných věcí.
0: Čili ty úvěry, které si vzali firmy, a říkali jsme, že to byla většina těch úvěrů. Myslíte, že jsou to právě třeba leasingy na flotilová auta?
3: Ano, přesně tak. Drtivá většina z toho jde do aut nebo do výrobních strojů, kde vidíme, že objem poskytnutých prostředků roste, a to je za mě strašně dobrá zpráva, protože česká ekonomika dlouhodobě bojuje s růstem produktivity práce, a ta se nám podaří zvednout právě jenom pouze tím, že firma nahradí stroj nějakým novým nebo bude automatizovat, digitalizovat a tak dále. Takže to, že si firmy půjčují právě na tyhle ty věci, je dobrá zpráva, a je to dobrá zpráva i s ohledem na to, že my jako Česká republika máme jeden z nejstarších vozových parků vůbec v celé Evropské unii, takže obnova vozového parku je určitě taky dobrou zprávou.
0: Na druhou stranu, taková půjčka u nebankovní společnosti se může prodražit. Bavíme se v tomto případě o jednotkách nebo spíš desítkách procent navíc?
3: Může, je to tak, ale je to dané hlavně tím, že je to úplně jiný business model. V podstatě komerční banka, tak jak ji známe, pracuje se s vlastně vklady svých klientů, to znamená, že pracuje s výrazně jako levnějším kapitálem, když to nebankovní společnost ty peníze, které půjčuje, tak ona si je většinou sama taky musí někde půjčit na finančních trzích, a zároveň taky pracuje s jiným rizikovým profilem klientů, a proto je to dražší. Takže je to tak, takový je fakt, a je třeba si na to i proto dát pozor, aby vždycky, když tak ty spotřebitelé nebo firmy, když si půjčují u nebankovních společností, tak aby koukali na to, kolik je ta splátka vlastně bude stát a kolik vlastně přeplatí za to na celé té jistině.
0: Přesně tak, to jsem se chtěla zeptat, na co by si lidé a firmy měli dát hlavně pozor, když si berou úvěr u nebankovní společnosti.
3: Jasně, jak jsem zmiňoval, určitě se nedívat pouze vlastně na výši té měsíční splátky, ale podívat se na to, kolik zaplatí celkové, podívat se na RPSN, na ty celkové procentní vlastně náklady, které jsou s tou půjčkou spojeny. Pak si samozřejmě ideálně taky ověřit, jestli ten poskytovatel má licenci České národní banky, to je ten seznam je veřejně dostupný, velmi jednoduše dohledatelný na stránkách ČNB. dát si pozor na takové ty půjčky typu půjčíme vám bez doložení příjmu, to je strašně nebezpečné, protože každá nebankovní společnost by měla ověřovat úvěryschopnost svého klienta. A co se ještě často děje jako taková nekalá praktika je, že nebankovní společnosti, které

0: se úplně neřídí těmi etickými pravidly, tak často nutí své klienty, spotřebitele nebo domácnosti, které si chtějí půjčit, aby si založili IČO, protože na to IČO jim potom půjčí jednodušeji, protože tam se nestahuje na ně žádná ochrana spotřebitele, takže rozhodně se nenechat tlačit do žádné takovéhle aktivity, ale opravdu si všechno dobře ověřit a podívat se na to, kolik vlastně přeplatím.
1: Poslanci v červenci schválili novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Ta nově stanovuje třeba nejvyšší přípustné úroky u nebankovních úvěrů. Omezí podle vás tento krok nějak fungování těchto finančních společností?
0: Ona na tom úplně nepanuje dobrá shoda na tom, jestli ten strop je nastaven příliš nízko nebo naopak příliš vysoko. To se vlastně ukáže až časem. Pokud bude stanoven příliš nízko, tak se může stát, že to část společností nebankovních vytlačí z trhu a tím pádem to i část vlastně jejich klientely může vytlačit do zastaváren vlastně k lichvářům a podobným jiným stínovým poskytovatelům financování. Ale co je ještě taky důležité, tak ta novela přenáší určitá nějaká standardizovaná pravidla pro posuzování úvěryschopnosti, což je strašně důležité, protože je třeba klást důraz na to, aby ten klient reálně na splacení, ověřit si to, že ten klient na to splacení opravdu má.
1: Analytik Michael Fanta byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
0: Díky, mějte se.
2: A v 9 hodin ve středu 12. srpna je stál s vámi Ranní plus. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
1: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas plus.
1: A jaká témata nabízíme dál? Na co se zaměří české vědecké týmy při pozorování úplného zatmění slunce na Islandu a ve Španělsku?
2: Proč v Polsku sílí kritika vládního systému varování obyvatelstva v krizových situacích?
1: A z jakého důvodu zůstanou některé obce v Česku po říjnových komunálních volbách bez vedení a starosty?
2: To vše až po zprávách, dnes je chystá Naďa Procházková.
4: Dobré ráno. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
5: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Potíže se suchem trápí i Česko. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
6: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
7: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
6: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
7: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
8: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
7: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dřív soud rozhodl, že vlastník budov firma Simple Service Rent má Česku zaplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun i z úroky. Stát ale požaduje vyšší částku.
9: Spor se týká pozemků v pražských Stodůlkách, kde je několik administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko pak pozemky převedlo právě na firmu Simply Service Rent. Ta státu začala platit nájemné, které ale bylo nedostatečné podle diplomatického sboru. To je příspěvková organizace, která stát ve sporu zastupuje. Obvodní soud v únoru přiznal Česku náhradu víc než 6 milionů korun za roky 2015 až 2018. Proti tomu tomu se diplomatický sbor odvolal a požaduje víc než dvojnásobek. Zástupce firmy to odmítá. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. 2 z nich už úřady vydali do Spojených států a o 2 dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Za dluhy vůči městu bude Výlovém u Prahy hrozit odebrání registrační značky vozidla. Městská policie tak chce využívat pravomoci, kterou umožňuje novela zákona z roku 2022. Aktuálně strážníci řeší propojení svého počítačového programu s databází dlužníků. Nejvyšší dluhy mají lidé za nájmy, které dosahují až 100 000 korun, upozorňuje velitel strážníků Petr Šach.
10: Mi to ukáže, jestli ten provozovatel vozidla má u města nějaký dluh. Když jo, tak já si vlastně počkám na toho provozovatele vozidla a před ním mu tu RZ-tu odeberu do té doby, než on ten dluh uhradí městu.
4: Odebírání registračních značek by chtěli strážníci Výlovem spustit do konce roku. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale taky Bevizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat. Co se při mapování v terénu hledá, popisuje znutí duha šelmy Michal Bojda.
11: Hledali jsme všechny možné pobytové znaky, které lze najít, to znamená hlavně stopy, stopní dráhy, ale třeba i trus, případně nějaké zbytky kořisti.
4: Medvědy během únorového mapování zaznamenali jen na slovenské straně. Na jaře se ale objevily také v Javorníkách a na severu Bílých Karpat. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
12: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
13: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
12: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
13: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Pojďme na dopravu. Na D1 z Brna do Prahy nejprve krátce zpomalíte před opravovanou šmejkalkou na 27. kilometru. Mnohem horší situace pak panuje těsně za sjezdem na Benešov. Kolona z 21. kilometru popojíždí půl hodiny k nehodě u exitu 15 Velké Popovice. Blokovaný zůstává pravý pruh. Na D4 ze Strakonic do Prahy se zdržíte kvůli omezení u jíloviště. Kolona z 13. na 9. kilometr je na půl hodiny. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se popojíždí od Rudné z 5. kilometru na okruh Kořechu. Zdržení je 40 minut a kamiony to mají mnohem delší. Dobře dojďte. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
3: Posloucháte Ranní plus.
1: A to v 9 hodin a 8 minut. Provozovatelé domovů pro seniory bezplatné registrace nejspíš budou riskovat v budoucnu vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby šlo o trestný čin. Zatím je taková činnost jen přestupkem. Asociace poskytovatelů sociálních služeb zase řeší možnosti, jak zmírnit pravidla registrace. Do dvou nelegálních zařízení na Hodonínsku se pod falešnou identitou vydala naše reportérka Alena Hesová. Tvrdila, že hledá místo pro svoji babičku.
14: Pokud byste měli zájem, klidně mi do SMSky napište jméno, příjmení, kolik má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav.
15: Takhle vypadá podání žádosti do domova v Ratíškovicích. Přestože mají plno, jedna ze zaměstnankyň mě nakonec provede.
16: Jednička, čtyřlůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
15: Zajímá mě, jak je to s měsíčními poplatky.
16: 18 000 nájem. A pak na krajinu přispěvek na péči, jakože to, a to má každý kůže různě.
17: Zdravotní sestřička nás sem dojíždí, takže kochy stále, jak i všechno, když je co, co bude třeba injekce píchnout. Nebo...
18: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
17: Každý má svého obvodního.
15: V registrovaných zařízeních obvykle bývají zdravotní sestry zaměstnané a jeden nasmluvaný lékař ke klientům pravidelně dojíždí. Pokud jde o prostředí, je tu čisto, jídlo vaří sám pan šéf. A tak se přesouvám do dalšího takového nelegálního domova, do Rohatce. Dovnitř mě ale vůbec nepustí.
19: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místa.
20: To je máme plné, myslím, že úplně na webu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
21: No, to ne, to ne.
15: Ležák znamená příspěvky až 27 000 korun měsíčně. Další nelegální domov je v Mutěnicích. Z kontrol kanceláře ombudsmanky vyplynulo, že tam personál dával klientům léky na uklidnění bez předpisu. Provozovatel Pavel Nynička chyby odmítá a tvrdí, že zařízení v rodinných domech registraci vůbec nepotřebují.
22: Substituuje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro tuto službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
15: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký nevylučuje zmírnění pravidel pro registraci.
23: To, co by šlo změnit a o čem jednáme, je, že by třeba menší služby neměly mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů, protože to je prostě rodinný dům, kde bydlí třeba 4, 5, 6, 7, 10 seniorů.
15: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná dřívější legislativní změny, které byly namířené proti nelegálním domovům.
24: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
15: Provozovatelé domovů bez registrace můžou dostat pokutu maximálně 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: A ještě dodejme, že tématu se budeme věnovat i v dnešním pořadu Zaostřeno po 20. hodině. Teď stále posloucháte Ranní plus. Varování před nebezpečnými bouřemi, informování o cvičení speciálních jednotek nebo pohotovosti vojenského letectva. Předtím vším už v minulosti nejednou varovali SMS zprávy vysílané polským vládním bezpečnostním centrem. Systém Alert SMS ale v posledních měsících čelí kritice, že nefunguje, jak má. Ministerstvo obrany proto oznámilo změny. A více o nich ví už naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobrý den.
25: Dobré ráno.
1: Katko, jak tedy ten systém vypadá a jak funguje?
25: Důležitou roli v tom systému hraje to polské vládní bezpečnostní centrum, takzvané RCB. To přijímá různá oznámení ze všech možných institucí, včetně Institutu meteorologie a vodního hospodářství, policie nebo třeba od velitelství ozbrojených sil. Vyhodnocuje hrozby, lokalizuje je a následně do té lokality vysílá na telefonní čísla varování. To je to RCB Alert. Zpráva by měla přijít na všechny telefony, které se v tu chvíli nachází v daném místě, ať už je to město, okres nebo vojvodství. Polsko ten systém zavedlo už v roce 2018, a sice po silné vichřici, která 11. srpna roku 2017 zabila 6 lidí.
1: Kvůli čemu ale teď ten systém čelí takové kritice?
25: Ono těch kritik je hned několik. Za prvé, ty zprávy chodí bez diakritiky a jsou často opravdu krátké, takže jsou obecné nebo jim není tak úplně rozumět, co vlastně mají znamenat. Druhým terčem kritiky jsou selhání při rozesílání těch varování, že přijdou pozdě nebo že nepřijdou vůbec. No a v posledních týdnech se ta nesrozumitelnost a selhání v rozesílání několikrát spojily. Naposledy se to stalo 30. července, kdy do polského vzdušného prostoru pronikla ruská raketa a dopadla do pole u vesnici Tarnava Kolonia, která leží asi 50 kilometrů jižně od Lublinu. Lidé v oblasti nedostali ani varování o startu polských stíhaček, které hlídkovaly u hranic s Ukrajinou kvůli ruskému útoku na Lvov. Nedostali ani varování před narušením vzdušného prostoru. V Lublině se sice spustily sirény, ale nikdo nevěděl proč a co má dělat. Kritikem toho současného systému SMS varování je například polský generál Roman Polko, bývalý velitel elitní jednotky GROM. Ten upozornil, že dnes ten systém varuje před horkem a dešti, kritizoval, že ale nereaguje na bezpečnostní hrozby.
0: A řekl ten generál, jak by takový moderní systém SMS varování měl vypadat?
25: Tak Polsko by podle něj mělo hledat inspiraci na Ukrajině. Tam funguje systém sirén, který se spouští při letecké, balistické nebo dronové hrozbě v konkrétní oblasti. Fungují tam také telegramové účty spravované třeba protivzdušnou obranou, které pro každou oblast informují, jaká hrozba je aktuální, kolik na oblast míří střel nebo dronů. A funguje tam také aplikace s mapou, ta ukazuje jednak směr, počet i druh toho letícího nebezpečí. Dokáže ale také varovat konkrétního člověka na základě zachycení polohy telefonu, že se nachází v oblasti, ve které se například pohybuje dron. Generál Polko také řekl, že pro obyvatele oblastí na východě Polska, které sousedí s Ukrajinou, by teď bylo nejlepší, kdyby si stáhli tu ukrajinskou aplikaci Air Alert, která sice nebude je informovat o situaci v Polsku, ale přiblížím tu situaci v oblasti Lvovské a Volyňské oblasti.
0: Jistou změnu ale už oznámilo polské ministerstvo obrany, tak co teď bude v tom systému jinak?
25: Nově by vládní bezpečnostní centrum mělo varovat už SMS zprávami v okamžiku, kdy vystartují polské nebo spojenecké stíhačky, takže jakmile začne ta preventivní operace v rámci air policingové mise, tak lidé by měli dostat zprávu a měli by přinejmenším vědět, že ten hluk v povětří vlastně je způsobený právě startem vojenských letounů.
0: Tolik z Polska naše tamní zpravodajka Kateřina Havlíková. Katko, děkujeme.
25: Naslyšenou.
0: Je 9 hodin 15,5 minuty, posloucháte Ranní plus, ale my už se teď zaměříme na to, co se bude dít dnes v podvečer. A to tedy nad částí Evropy se na několik minut úplně skryje slunce. Pás úplného zatmění povede přes Grónsko, Island a Španělsko. V Česku měsíc zakryje 83 až 87% slunečního kotouče. Přesto vědecký tým z brněnského VUT pod vedením matematika Miloslava Drickmillera vyrazil za úplným zatměním. Část týmu je na Islandu, druhá část ve Španělsku. Jak jsou několik hodin před zatměním připraveni a co přesně je čeká, se teď budu ptát vedoucího studentského fotoklubu Technika Václava Širokého. Zdravím vás do Španělska, dobrý den.
2: Zdravím do České republiky.
0: Kde přesně se na to pozorování chystáte, v jaké části Španělska?
2: Jsme docela na severu, kousek pod Pyrenejma, jsme velmi blízko města Burgos a nacházíme se tak v půli kopce Pico Trigata.
0: A jaká je na dnešek předpověď počasí?
2: Momentálně to máme jasno a doufáme a mělo by to tak i vydržet.
0: Kousek od místa, kde se na pozorování chystáte v minulých dnech hořelo, teď je ta situace klidná, i co se požáru, respektive kouře týká?
2: Jo, vypadá to, že teďka poslední noc nic nehořelo a obloha je čistá, takže snad to tak vydrží nadále.
0: Tak to nakonec ovlivnit nemůžete, ale co ovlivnit můžete je připravenost. Co je potřeba ještě během těch posledních hodin doladit?
2: Určitě je potřeba nafotit kalibrační data, říká se jim flatfieldy, to je kvůli tomu, abychom skalibrovali vady objektivu. Potom samozřejmě ještě zkontrolovat ostření, jestli montáže dobře trekují a tak, prostě všechno si to ještě oskoušet a být připravení na tu naši minutu 41.
0: Čili máte to už spočítané, že to letošní zatmění bude minutu 41 dlouhé a to je váš čas?
2: Ano, ano, je to tak.
0: Máte nějak rozdělené úkoly v týmu, ať už v rámci skupiny, která jela do Španělska, nebo jen toho vašeho nejužšího týmu, který je s vámi na Picoty Trigaza?
2: Ano, i v rámci toho našeho týmu jsme rozdělení. Dva kluci se věnují úzkopásmovým filtrům, které jsou nasazeny na astrokamery. Pak já se věnuji s panem profesorem, který je tady vedle mě, tak bílému světlu. A pak máme ještě jednoho klučinu, který se věnuje analogovým fotkám.
0: Jaká jsou vaše osobní očekávání?
2: No, doufáme, že to vyjde. Ta krajina tady, ten výhled je jako velmi krásný, takže já mám třeba i očekávání z nějakých jakoby širokouhlých fotek, ne úplně těch vědeckých, ale těch popularizačních, hezky koukatelných, takže mám z toho velmi velká očekávání.
0: Jste poprvé na takové výpravě, nebo je to pro vás už opakovaný zážitek?
2: Pro mě je to už druhá výprava. Poprvé jsem byl před 2 lety v Americe a pro zbytek týmu je to premiéra.
0: Když vlastně nejste v tom nováček, víte, na co si dát pozor, co třeba vaši kolegové nemají v tom ještě takovou zkušenost jako vy?
2: Jako úplně maličkosti, ono se vždycky může něco vyvrbit, s čím si prostě člověk neuvědomí, že se to může stát, takže po každé zatmění se člověk učí. Myslím si, že i pan profesor by řekl, že i teď je schopný něco ho překvapit.
5: Určitě po každé se vždycky může něco stát.
0: Výborně, já využiju toho, že máme pana profesora vlastně vedle vás a může nám také říct, jaká jsou jeho očekávání, i když vy jste pověstný tím, že vlastně se tomu vědecky věnujete velmi dlouho.
5: Pro mě je to 16. expedice a tady to očekávání, já budu strašně rád, když se, řekněme, aspoň 2 z těch 5 pozorovacích míst, které máme, podaří. Prostě nejhorší je noční můra, že by nebylo vůbec nic, ale pevně věřím, že tenhle nepříjemný moment nenastane.
0: A když je jasno, není kouř, co se může pokazit? Tak samozřejmě může se pokazit technika, ale že by třeba nebylo vůbec nic, jak říkáte, co se může tak jako na poslední chvíli zkazit?
5: Okazit se může úplně všechno a je tolik věcí, které se mohou okazit, že pokud si to uvědomíte, tak nebudete spát kvůli tomu, bude vás to děsit a tak. No. Já si pamatuju, že jeden můj kamarád z Německa, který dřív jezdíval se mnou, prostě říkal, že jeho noční můrou je, že si vždycky měl sen, že prostě začíná úplné zatmění a počítač, který má všechno řídit ve Windows, napíše hlášku, máte na ploše nepoužívané ikony, chcete je odstranit, a pak se probudil celý spocený. Jo? Takže takhle to dopadne, když si uvědomujete, co všechno se může stát, ale prostě je tam obrovské množství prostě techniky, počítačů, softwaru, který byl napsán, který se modifikoval, jo? Všechno se musí zkoušet, ale pořád nemůžete si být jistí, že prostě všechno je úplně správně. A navíc je tam ještě taková ta děsivá věc, tam je spousta různých kabelů a tak dál. Stačí o jeden kabel zakopnout nebo ho zapojit někam špatně a všechno se vníveč obrátí. Jo? Čili to je prostě taková strašná představa. Takže ta expedice, pokud si to někdo představuje, že to je tak jako příjemný výlet za zatměním slunce, tak to je jenom taková vzdálená představa. Ve skutečnosti je to strašlivý stres.
0: Koordinujete se třeba nějak i se skupinou na Islandu?
5: Takhle, koordinaci bych to nenazval, samozřejmě máme informace o tom, jak to tam vypadá, ale ty skupiny jsou samozřejmě úplně nezávislé a musí si poradit jako tady sami. Ta skupina, co je na Islandu, je také skupina celkem velice zkušených pozorovatelů, takže si myslím, že by nás v podstatě k ničemu nepotřebovali. Já si myslím, že všechna ta pozorovací místa jsou obsazena lidmi, kteří přesně vědí, co mají dělat, takže si myslím, že nějaká koordinace není celkem nutná.
0: A co se pak vlastně bude dít s těmi snímky, které při zatmění slunce pořídíte?
5: No, to mě taky poněkud děsí, protože ta data skončí na nějakém harddisku, který mě bude ležet na stole a pak mě bude čekat spousta práce, protože to primární zpracování dat, to znamená zpracování obrázků bílé korony nebo teda těch úzkopásmových obrázků, které pořizujeme těmi speciálními kamerami, to visí všechno na mě a teprve jako další článek budou ti, kteří se zabývají potom využitím těch dat pro nějaké astronomické účely. Takže to primární zpracování bude trvat měsíce a budu samozřejmě velice rád, pokud se podaří ta aspoň většinu těch dat zpracovat do doby, než bude další zatmění.
0: Jinými slovy, takže na ten výsledek, ten stres, který jste popisoval, ten neopadne po té minutě a tři čtvrtě.
5: No to jistě opadne. On opadne prostě, pokud je to už jenom na tom harddisku, tak samozřejmě ten harddisk se může pokazit, ale my to máme ještě na fleškách, takže tady bych řekl, ten primární stres opadne. Tam už to není stres, tam je to prostě práce. Jo? Tam už vlastně, když jsem udělal něco špatně, tak to můžu zopakovat. Jo? Prostě když zjistím, že jsem zadal nějaký špatný parametry do programu a výsledek je nepoužitelný, tak si můžu uvařit kafe a udělat to znovu. Jo? Jenomže to zatmění nemá žádný tlačítko replay, že byste to pustili znovu. Jo? Prostě, to je prostě jedno ponec, šluz a další pokus za 1 až 2 roky. Jo?
0: Budeme tedy mnoho velmi držet palce, ať se vše podaří. To byl tedy profesor a matematik Miloslav Drickmiller, který vede celý ten tým brněnské VUT. Děkujeme naslyšenou. A děkujeme také studentovi Fakulty strojního inženýrství ve VUT, vedoucího studentského fotoklubu a techniky Václavu Širokému. Díky vám, držíme palce, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: 9 hodin a 24 minut, co kromě dnešního zatmění slunce sledujeme v našem vysílání. Americké úřady oznámily, že obvinili 4 členy mexického kriminálního kartelu Jalisco Nové generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v Česku. Podle amerického ministerstva spravedlnosti jim hrozí doživotí. 4 mužů byla v Česku zadržena v červnu a 2 z nich už byly vydáni do Spojených států. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy, který se brání pobytu ve vazbě. A federální soudkyně v noci na dnešek zamítla exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterým chtěl opět omezit korespondenční volbu před listopadovým hlasováním. Trump navrhl vytvořit vládní seznam oprávněných voličů a následně nařídit poštovní služby Spojených států doručovat hlasovací lístky pouze osobám uvedeným na tomto seznamu.
1: Už teď je jisté, že 3 obce v Česku zůstanou po říjnových nových komunálních volbách bez řádně zvoleného starosty nebo starostky. Mezi lidmi není o jejich řízení zájem. Počet zájemců totiž nestačí ani na základní obsazení zastupitelstva. To je třeba případ Krchleb na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji. A více už ví reportér Václav Plecháček. Dobré ráno.
6: Hezké ráno, Krchleby na Rychnovsku mají 110 obyvatel a o politickou funkci má zájem jediný člověk, zastupitelstvo má ale 7 členů. Dosavadní starosta už nechce podle svých slov kandidovat kvůli dlouhodobým sporům s odpůrci, vadí mu neustálá kritika kroků vedení obce, prý mu funkce nestojí za zdraví jeho ani rodiny. Žádnou kandidátku nesestavili ani ve Slavníči na Havlíčkobrodsku. Důvody současných zastupitelů, proč znovu nekandidují, jsou různé. Například místostarosta Michal Juzl už zkrátka ve vedení obce být nechce.
7: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A že nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
6: No a volit se v podzimních komunálních volbách nebude ani v Rokytovci na Mladoboleslavsku. Tam jsou podané 4 jednočlenné kandidátky, ze zákona ale musí být zastupitelů minimálně 5. Současný starosta Jaroslav Misík už kandidovat nebude. Nezájem ostatních vysvětluje náročností funkce.
8: Ty agendy dneska je tolik, že se do toho nikomu nechce.
6: Ve zmiňovaných obcích na podzim převezme zprávu od současných zastupitelů ministerský úředník, ten ale nesmí dělat žádná závažnější rozhodnutí.
1: Připomíná reportér Václav Plecháček, děkujeme, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: A 4 roky bez řádného zvoleného vedení má za sebou obec Brodec v Ústeckém kraji. Jak to tam bude letos, nám řekne reportérka Kateřina Kučerová. Dobré ráno.
9: Dobré ráno. V Brodci na Lounsku to letos zatím vypadá, že se po 4 letech konečně podaří zvolit zastupitelstvo. Místní dali dohromady 7členou kandidátku, na které je i Lucie Kubová. Podle ní chtěli sestavit už dřív, mezi mladými rodinami ale tehdy nenašli dost zájemců. Počkali proto, až některým rodičům odrostou děti. V září 2022 tehdejší starostka Jana Hrušková ani další zastupitelé znovu nekandidovali a nikdo je nenahradil. ministerstvo od té doby vyhlásilo 8 termínů dodatečných voleb. Loni na podzim kandidátku sestavilo 5 lidí odjinud. Místní proti tomu ale protestovali a jejich lídr, vroucký zastupitel David Šebesta, ji proto před prosincovými volbami stáhl. Naposledy se mělo volit letos v březnu. Tehdy ale nikdo kandidátku nepodal. Obec proto dál spravuje úředník ministerstva vnitra Martin Pech. Ten ale není plnohodnotou náhradnou zastupitelstva. Nesmí například prodávat nebo nakupovat obecní majetek, sjednávat úvěry ani rozhodovat o nových investicích a dotacích. Doplním, že po volbách v roce 2022 převzali ministerští úředníci správu 11 obcí. V 10 se podařilo zastupitelstvo zvolit. Prodec tedy zůstává jedinou výjimkou.
0: Říká reportérka Kateřina Kučerová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
9: Naslyšenou.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
10: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
11: Interview Plus. Ústavní soud ve středu oznámí rozhodnutí o další ze stížností, kterými se hlavní obviněný v bitcoinové kauze Tomáš Jiříkovský brání pobytu ve vazbě. Podobné stížnosti podávají další obvinění, zatím stíhaní na svobodě, včetně bývalého ministra spravedlnosti z ODS Pavla Blažka. Jaké budou vyhlídky bývalého ministra a ostatních obviněných před soudem? Pavlína Nečásková se zeptá zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřeje Kundry, který kauzu sleduje.
12: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
0: A už za chvíli bude naše vysílání pokračovat pořadem Pro a proti. Od září příštího roku bude platit zákaz mobilu ve výuce i během školních přestávek. Toto opatření podle průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median, podporuje 8 z 10 lidí. Jsou ale plošné zákazy funkčním řešením. Zlepší se díky tomu vztahy ve třídách a výsledky žáků. Tak o tom budou diskutovat dva ředitelé základních škol a moderovat bude naše kolegyně Lucie Vopálenská.
13: No a protože se blíží půl desátá, tak za pozornost ranímu Plusu od mikrofonu přejí jmenovitě Šárka Feniková
0: a Daniela Vrbová. Mějte se dobře.
21: Je 9 hodin a 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Dobré dopoledne. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové a senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. V Polsku slavnostně pokřtí novou vojenskou fregatu. ORP Vicher je první ze tří víceúčelových fregat, navržených hlavně pro operace v Baltském moři. Mají sloužit hlavně k ochraně námořních tras a energetické infrastruktury. Budou se ale taky účastnit námořních operací v rámci misí Severoatlantické aliance. Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Melounům se daří i v podmínkách Vysočiny. Pěstování této plodiny se aktuálně v regionu věnuje několik farem. U Olešné na Pelhřimovsku už dokonce sklidili první kusy. Podle farmářky Gabriely Pechové musí ale kvůli klimatickým podmínkám a nadmořské výšce o plodiny víc pečovat.
14: Je to asi náročnější na tu péči. My od jara to máme pod plachtu, máme na tom netkanou textílii, která tomu dělá trošku lepší podmínky, protože tady ty mrazíky opravdu jsou ještě třeba začátkem toho května. Opravdu ta Vysočina je někdy strašně zlá.
21: V centru Ostravy začíná přestavba 60 let starého výškového domu na bytový komplex. Budovu na Odstrčilově ulici provázela řada technických obtíží a teď ji přebuduje soukromý developer na ostravský mrakodrap podle projektu Evy Jiřičné. Za 800 milionů korun vznikne 111 nových bytů. Podle architektky Jiřičné se nevzhledná budova změní na betonovou věž oblých tvarů plnou zeleně.
16: Nejlepší, co zůstalo, je ta hlavní nosná konstrukce, na které my jsme založili celý ten projekt. Měž ta konstrukce, jak se to v té době dělalo, byla trošku předimenzovaná, takže tam bylo dost možností rozšířit, takže my tam přiděláváme balkony, tak doufám, že ten dům bude pořád zelený.
21: Doplníme dopravní informace. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte kolonu od Kývalky z kilometru 182. Nesouvisle se posouvá až k omezení u sjezdu na D2. Plzeňská dálnice D5 před Prahou je plná kamionů od Rudné z 5. kilometru. Sunou se pravým pruhem až na okruh. Silnější provoz pokračuje tradičně až k Ořechu na 19. kilometr. A na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy před omezením u Jíloviště už se kolona krátí. Po pojíždí z 11. a 5. kilometru zdrží vás 15 minut. V okolí Barandovského mostu se už taky provoz výrazně sklidnil. Fronta se rozjíždí i na jižní spojce a ve Strakonické. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Taky zítra bude slunečno, teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě území naměří do 26, na horách kolem 22 stupňů. To byly zprávy, teď už Lucie Vopalenská a pro a proti.
17: Dobrý den. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje v Česku přibližně 8 lidí z 10. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se začátkem srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonů ve školách podpořila také současná vláda. Pokud projde parlamentem a podepíše jej prezident, měl by začít platit od září příštího roku. Je to dobře? Z opozice zaznívá, že jde v podstatě o zbytečné opatření, poněvadž přes 90% českých škol už používání mobilů reguluje svými školními řády. Ovšem velká část expertů kvůli duševnímu zdraví dětí leta bije na poplach a krok kabinetu spíše vítá. Je tedy plošný zákaz optimální nebo jen nejjednodušší řešení? A šlo by to i jinak? Přeji příjemný poslech.
12: Pro a proti Lucie Vopálenské.
17: Do plzeňského studia Českého rozhlasu zdravím po linkách Petra Hlinku, ředitele základní školy Dobříš. Hezký den, slyšíme se.
18: Děkuji.
17: A po WhatsAppu ve vysílání vítám Michaelu Pažoutovou, ředitelku základní školy v Mníšku pod Brdy. Pěkný den.
19: Dobrý den.
17: Tak první otázka je stejná pro vás, pro oba. Vítáte zákaz mobilů ve školách? Je dobře, že se k tomuto kroku vláda odhodlala a připojíme se tak k více než polovině zemí Evropské unie, paní Pažoutová?
19: Tak my jsme k tomuto rozhodnutí došli už před 2 lety. My už vlastně na naší škole nějakým způsobem regulujeme 2 roky používání mobilních telefonů. Myslím si, že to je opravdu nutné, protože sami víme, co průzkumy dokazují a co vlastně ukazuje to, jaký vliv negativní to má na fungování žáků.
17: Takže vy to spíš vítáte a jaký je názor Petra Hlinky, ředitele základní školy Dobříš?
15: Já nechci říct, že jsem proti, ale já vítám nějakou regulaci. Já souhlasím s paní Pažoutovou, že a taky teď dva roky se snažím nějakým způsobem to regulovat, ale nelíbí se mi takový to jednotný plošný řešení, protože každá škola je jiná, má jiné podmínky a správně jste na začátku řekli, že 93% škol už si to nějakým způsobem vyzvníšku nastavili a podle mě to funguje. Takže jako spíš bych vítal jako pomoc s těma sociálními sítěma, to vidím jako větší problém než mobil jako takovej.
17: K tomu se ještě dostaneme. Paní Pažoutová, tak dospěla ta situace tak daleko, že je opravdu správný a nutný plošný zákaz v celé republice, jednotná pravidla. Já si umím představit, že je to administrativně i lidsky nejsnažší, nejjednodušší řešení. Jak vám to pomůže?
19: Nám to asi nijak nepomůže, my jsme se prostě zařídili už sami, protože jsme viděli, jak to dopadá na ty žáky, jak se nesoustředí, jak vlastně ta trpělivost tam nefunguje, jak jim to vadí jakoby v tom vzdělávání. My vůbec se nebráníme digitálním technologiím, my jich máme dostatek na škole a samozřejmě, když se udělá plošný zákaz, tak je důležité také ale udělat ten krok B a to jsou jako další věci, nabídnout alternativy žákům, udělat besedy a to všechno my už máme za sebou, udělat pro žáky workshopy, aby si uvědomovali, že opravdu to není jen tak jako plošný zákaz, protože si to vymyslela ředitelka školy nebo že si to vymysleli pedagogové, že opravdu ty průzkumy jako dokazují, že to má špatný vliv na jejich duševní zdraví.
17: Přesto je tu právě několik procent škol, které ty mobily nějak neřeší. Zákaz tam ani regulace tam není a řekněte mi ještě paní Pažoutová, nepomůže to přeci jen školám, které tu situaci řeší většinově tedy po svém v tom, že školy, jejich ředitelé získají lepší oporu v zákoně, že možná získají pevnější půdu pod nohama v jednání s některými rodiči? Napadá mě.
19: Já tohle nedokážu posoudit, protože my naštěstí jsme u nás jako ten problém s rodiči žádný neměli. My jsme opravdu udělali všechno proto, abychom jim vysvětlili. My jsme si pozvali iniciativu Digitální zdraví dětí. Ta absolvovala ve 40 třídách, které máme, workshopy s dětmi, s učiteli byla beseda, s rodiči byla beseda, byl o ní obrovský zájem, takže u nás prostě tohle proběhlo úplně bez problému.
17: Rozumím. Připomenu, že 8 lidí z 10 souhlasí nebo spíše souhlasí s plošným zákazem, ale zároveň se téměř 3/4 respondentů shodují na tom, že děti by se měly učit, jak správně používat digitální technologie. Obracím se na Petra Hlinku. Jak vlastně s tímto dokáže z vašeho pohledu stát zacházet? Neukazuje vlastně ten plošný zákaz na jistou bezradnost státu, který přikročí k plošnému zákazu prostě proto, že něco zakázat je vlastně nejjednodušší.
15: To si úplně netroufám říct jako bezradnost. Oni to asi jako myslejí dobře, já souhlasím i s paní ředitelkou, je to otázka debaty s rodiči, se žáky, s nějakou veřejností, ale i to musí souviset s vizí školy a s tím, co chceme. A já se věřím tomu, že prostě mobilní telefon obecně i ta nositelná elektronika, která se neustále rozšiřuje, my musíme ty děti připravit na budoucnost a budoucnost není bez těchto technologií, si myslím teda. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že by to neměli. Mně se třeba nelíbilo, že když já jsem nastoupil, tak ty děti měly ty telefony na chodbách, chodili po schodech a prostě jsem pro, aby tohleto ve škole být nemělo. V hodinách to máme zakázané, pouze když učitel samozřejmě potřebuje, protože ne vždycky je výhodný používat tablety, protože někdy je to složitější, tak někdy je fakt rychlejší na nějaký rychlý shrnutí využít telefon. Ale my třeba na prvním stupni ho nepoužíváme a na druhém stupni to máme regulované takzvanýma mobilníma zónama, kde máme jasný pravidla a zase je to jenom o přestávkách a na školy v přírodě se snažíme to vlastně nebrat vůbec. Tam se mi osvědčil, že to je skvělý, když právě je to bez těch telefonů, ale právě jsou místa, kdy ty telefony potřeba jsou a naučit, jak jste říkal, naučit ty děti je používat smysluplně jako pracovní nástroj a pak je otázka na rodiče, že v dnešní době je hodně technologií a ty rodiče sami by nám mohli pomoct tím, že prostě některé aplikace tím dětem znemožní prostě používat a neděje se to, takže jako my pak jako suplujeme z části rodiče. A pak nastává problém nějaký tý jednotnosti. Já nevím, jak paní ředitelka to tam má, ale já třeba ještě si můžu cítit strašně jako potom, že každý ten učitel má jinou míru, když to řeknu, trpělivosti, benevolentnosti, asi to takhle všude. Mm-hmm. Já to tak mám. A prostě potom může vznikat problém, hlavně u toho plošního zákazu, že děti třeba řeknou, já nevím, že se podívají na telefon nebo vznikají mobilní takový ty zóny na záchodech, ale pak je učitel, který třeba to promine. A je učitel, který dodrží ty pravidla a dá třeba poznámku. No a pak už vlastně jako je takový ten kolotoč, kdy vlastně si to jako já přitěžujeme.
18: Jasně. No ta jednotnost, to je právě velká otázka, jestli bude školám ku pomoci nebo nikoli. Jak vám, ještě malý dovětek, poprosím o stručnější odpověď, jak vám vlastně tedy ten plošný zákaz pomůže nebo nepomůže? Co vám přinese od příštího září až tedy?
15: No, tak pomohl by mi v té komunikaci s tím, že prostě to není jenom, když to řeknu, výmysl školy a učitelů, ale je to prostě, že to jde i ze zhora a my samozřejmě bychom na to šli podobně skrz ty semináře a takhle, ale já pořád bych byl radši, kdybych třeba mohl zachovat ty mobilní zóny, protože si myslím, že je důležitý, když to dítě si bude moct zavolat domů, něco si vyřešit a fakt tu mobilní zónu, my tam nemůžeme hrát hry, ale používají jako pracovní nástroj, protože i bakaláři a vesměs hodně těch technologií jde do mobilu, i portfolia a takové věci, takže to dítě by si klidně mohlo věřit i e-mail, že samozřejmě na druhém stupni 8. 9. třída, nemluvím teď o prvním.
18: Chápu. Tak paní Pažoutová, tady slyšíme, že to možná jde i jinak přes mobilní zóny, jaké mají v základní škole Dobříš. Z vašeho pohledu je třeba dobře, že mají být mobily zakázány plošně i o přestávkách, nejsou třeba zrovna přestávky u starších dětí časem, kdyby děti měly mít možnost vyřídit si, co potřebují, třeba kontaktovat rodiče nebo napsat někomu jinému?
19: Tak u nás samozřejmě ten plošný zákaz platí, máme na to boxy na mobilní telefony, ale když to dítě nutně potřebuje zavolat domů rodiči, protože se udála nějaká významná událost v rodině, tak samozřejmě si dojde za tím učitelem, který mu to dovolí. A co se týče používání, jak říkal pan ředitel, takového toho rychlého používání, někdy prostě mobilní telefon je rychlejší než tablet, tak určitě tohle u nás učitelé využívají také. Jo, takže otevřou box, děti si rychle vemou mobil a vlastně rychle reagují na to, co potřebují najít.
18: Mimochodem, paní Pažoutová, když se řekne zákaz, tak mě naskočí represe a hned by mě zajímalo, jestli by to děti mohly obcházet a jaké vlastně mohou přijít tresty, pokud děti zákaz dodržovat nebudou. Jak to vypadalo u vás? A nebyl to třeba pro některé děti až šok? Něco jako když těžký kuřák přestane kouřit a neví co s rukama?
19: No to jsme viděli. To opravdu byl velký šok pro některé děti. Samozřejmě se snažili to obcházet, nastavovali nám tam ze začátku zvonění každých 5 minut, jo, a dělali takové různé věci nebo nosili 2 mobilní telefony a tak dále. Ale my jsme zpřísnili takové ty tresty, protože tam se nejedná jenom o používání mobilního telefonu, ale už se jedná i o podvod. Takže vlastně my jsme trošku zpřísnili ty tresty a vlastně musím říct, že s tím máme dobrou zkušenost.
18: A jaké tady
19: že
18: máte tresty? To by mě zajímalo. Jaké máte
19: tresty? Tak samozřejmě můžete jenom nějaká výchovná opatření, ale my tam prostě máme nastavená striktněji, než to bylo před tou dobou, než jsme zavedli mobilní boxy a než byl u nás přísný zákaz i o přestávkách. My jsme o přestávkách i nevyužívali. My prostě nabízíme širokou škálu, my nabízíme volejbal, šachy, nabízíme diskotéky.
18: Myslela jsem, jako co se stane dítěti, když právě u něj najdete záložní mobil, jako jak ho potrestáte?
19: No, tak tam se přeskakuje prostě jenom taková ta poznámka, ale už se dává výchovné opatření rovnou jakoby vyšší.
18: Pane Hlinko, je jasné z toho návrhu, na kterém se shodla vláda, jaké přijdou tresty, pokud by děti ten zákaz obcházeli nebo nechtěli dodržovat?
15: Já jsem to takhle podrobně, jak ten návrh jako s těma testama, já si myslím, že pořád by to mělo být v režii té školy, jak říká paní ředitelka, když si někdo vezme druhý telefon, tak je to za mě mnohem horší, než když ho vytáhne s tím, že zkusí se podívat jakože třeba na čas, nebo je to prostě už podvod a podvod by měl mít samozřejmě vyšší váhu než poznámka, takže tam si myslím, že se každá škola si to prostě musí nastavit do svého řádu, do svého klasifikačního řádu, do těch opatřeních, ale co jsem chtěl říct, ty úložní boxy, mě právě tam narážím na to, že každá škola má opravdu jiný podmínky. Já jsem studoval, nebo byl jsem v programu lídr školy a byl jsem asi na 20 školách, teď během 2 let se podívat, viděl jsem školy, kde mají úplně zakázaný, viděl jsem školy, kde to mají otevřený, nebo i školu, kde má taky ty zóny, ale tím, že každá škola má jiný podmínky, takže tak si to fakt může upravit podle sebe a teoreticky by ten zákaz plošnej ani nepotřeboval, ale mně se třeba líbila ta metodika, která vyšla. A myslím si, že kdyby prostě fakt jenom dali povinně, ať ta škola si to opravdu reguluje, to není 93%, ale 100% škol, to mají regulovaný, ale podle svých podmínek, tak si myslím, že by to přineslo mnohem větší efektivitu, protože třeba my máme historickou budovu a nemám úplně kam dát ty boxy, nebo je to těžší, jo?
18: Paní Požoutová, mohlo by to přinést větší efektivitu? Mně samozřejmě napadají školy, které to řeší nějakým způsobem vlažně, anebo mě napadá argument rodičů, že prostě ta praxe by nebyla úplně jednotná, že by rodič nevěděl, co může očekávat, když se přestěhuje z východních Čech třeba do západních Čech. Ta jednotnost...
19: Myslíte, aby vláda nastavila tu jednotnost?
18: No, pořád mě zajímá ta jednotnost, jestli je to k něčemu nebo ne, protože vlastně vy to opatření vítáte, kdežto pan Hlinka upozorňuje opakovaně, že školy už si to řeší po svém a že z jeho pohledu je to lepší. Co si o to myslíte vy?
19: Já si myslím a souhlasím i s panem ředitelem, že vlastně každá škola si to musí nastavit sama, jo? Že ona nejlépe ví, jaké ty podmínky má, jestli má dostatek prostoru na mobilní zóny, jestli ty děti s těmi mobilními zařízeními tam mají velký problém. U nás třeba ten problém také na prvním stupni ho téměř neřešíme, ale velký problém byl na tom druhém stupni a souhlasím s tím, že děti se musí naučit používat mobilní zařízení a je to dlouhodobý proces a musí spolupracovat i rodina, musí spolupracovat škola, musí spolupracovat i to dítě.
18: Rozumím. Posloucháte diskusi Michaely Pažoutové, ředitelky základní školy Mníšek pod Brdy a Petra Hlinky, ředitele základní školy Dobříš.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Zkusme to teď z té pozitivní stránky. Pane Hlinko, vy jste také souhlasil na počátku naší debaty, že nějaké omezení, nějaká regulace nutná je. Tak jaká jsou vaše očekávání? Co může ten zákaz změnit a přinést dobrého? Čekáte třeba, že se zlepší soustředěnost žáků na výuku, protože toto možná lze nějakým způsobem s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, ale může třeba i ubít kyberšikana, když se děti nebudou smět natáčet na záchodech. Čekáte třeba i nějaké eventuálně lepší studijní výsledky dětí? Zahraniční výzkumy tomu totiž úplně nenasvědčují.
15: No já právě jsem chtěl říct, že úplně nevím, jestli to souvisí s výsledkama a se soustředím. To si myslím, že je věc jiná, ale určitě to souvisí s tím, že by se třeba mohla snížit, jak říkáte, míra nějaký kyberšikany nebo obecně zneužívání třeba toho zaznamenávacího zařízení obecně už na čemkoliv, co teď už si vymýšlejí, že nosí i ty brejle, kterýma můžou natáčet, že děti jsou vynalezaví. Ale takže tady to určitě já jako vítám, proto jsem říkal na začátku, že já jsem opravdu pro, aby ta regulace těch zařízení byla opravdu na všech školách, ale jak řekla i paní ředitelka Pažoutová, tak si prostě myslím, že kdyby řekli, že každá škola by měla regulovat a pak třeba inspekce by jenom hodnotila a koukala by jakým způsobem, protože opravdu každá škola má jiný prostor, jiný podmínky. My jsme taky přemýšleli o těch boxech úložných, protože zase je strašný rozdíl, pokud to dítě má telefon sice zakázaný a v kapce, protože prostě psychologicky notifikace a takhle pořád jí to ponouká, anebo když má někde.
18: No to souvisí s tou soustředěností. Možná, že kdyby prostě děti nemohli mít ty mobily, nebo by je museli mít nutně vypnuté, tak prostě žádné notifikace slyšet nebudou a budou se soustředit.
15: Já to vidím jako lahý. Vypnutý telefon je těžký v tom smyslu, jako v té praxi. Jo? Ty děti přijdou za 2 minuty, některý ty osmáci, devátáci, že ho chodí na poslední chvíli. Teď úplně se dokážu představit, že by ještě některý z učitelů jako ještě kontroloval, jestli to mají opravdu vyplý. To si myslím, že je lepší ten box, ale třeba my jsme to řešili, ty boxy, a my na to nemáme úplně prostor, aby jsme měli nějaký něk třeba hromadný dole, a v těch třídách my narážíme na to, že, a to asi možná se třeba jich budu podívat, nebo to zajímá, jak to má paní ředitelka, ale my prostě narážíme na to, že máme strašně půlný hodin. To znamená, že třeba ty osmáci, pořád migrujou ze tří do
18: tří. Dobře, že v podstatě tedy kvůli nedostatku místa vaše škola nebo i některé jiné školy v podstatě nebudou moci dostat tomu zákonu, pokud se to nevyřeší s pomocí státu nějak jinak.
15: Nějak to vyřešit asi bude muset, že jo? Spíš jsem myslel, že pro tu naši školu by to nebylo úplně efektivní, že já si myslím, že kdybych mohl zachovat ty mobilní zóny, kde se nemůžou hrát hry a oni se tam fakt o té přestávce můžou dojít, zavolat nebo něco vyřešit a zase ji opustit, máme takhle nastavený. Samozřejmě deváťáci, ten první rok byl jako zajímavý, ale už ke konci už to bylo mnohem lepší, je to i o tom, aby ta škola přesně vysvětlovala, byla jednotná.
18: No právě chci se vrátit k těm pozitivům. Jo. Přeci jen, co dobrého to omezování mobilů přináší? Paní Pažoutová, jestliže vy jste vlastně zakázala ty mobily před 2 lety, co ten zákaz dětem na vaší škole přinesl? Zlepšilo se klima ve škole, zlepšily se třeba i vztahy, začaly spolu děti víc komunikovat, než aby neustále sledovali nějaké prostě newsfeedy nebo co je nového na sociálních sítích?
19: No, my jsme vlastně před 2 lety zavedli ty mobilní boxy. My už jsme předtím měli regulované mobilní telefony, takže to nebyl tak prudký, jako tak prudká změna. Ale samozřejmě jsme viděli, že ta míra té soustředěnosti je úplně někde jinde.
18: Takže se to zlepšilo, ano?
19: To zlepšilo, určitě.
18: A je předčasné ptát se na třeba i zlepšení studijních výsledků dětí?

0: třeba právě tohleto komunikovat s rodiči, aby ta regulace probíhala i z jejich strany. Jak říkal pan ředitel, je potřeba prostě i do tohohle toho jít. No.
1: Tak k tomu se pojďme dostat, co vlastně může změnit zákaz mobilů ve školách, když třeba ve 3 odpoledne děti školu opustí a pak, co pak? Není na místě obava, že o to více času pak stráví děti na mobilu ve svém volném čase, protože budou chtít dohnat, co jim uteklo? Pane Hlinko, nakolik se vy tohoto obáváte?
2: No tak samozřejmě paní ředitelka to jako řekla dobře. Já si myslím, že oni to nějakým způsobem, pokud prostě nebudou mít, já si myslím, že musí nastat i zákaz nějakým způsobem v přístupu na ty sociální sítě, protože ty děti, když opustí školu, tak tam prostě půjdou a jak říkáte, budou to dohánět. Ale já vidím i velký problém a možná to i paní ředitelka trošičku naznačila, že mně přijde, že ty děti obecně čím dál tím víc jsou do večera na těch telefonech, chodí pozdě spát a myslím, že to soustředění je špatný, nejenom proto, že to jako mají u sebe, ale že oni opravdu z části jsou unavený, jsou nevyspalí, koukají do těch displejů do 2 do rána. My na informatice, já i učím informatiku, takže jsme s Váněm ukazoval třeba ten čas u obrazovky a některé ty čísla jsou fakt děsivý a bohužel my jako škola, dobře, my to budeme regulovat, ono se to zlepší. Já jsem třeba zažil ty školy v přírodě, kde neměli ty telefony vůbec a byly to jedny z nejlepších, protože bylo to fakt jako dobrý, děti byly venku, hráli si, povídali si, ale pak se stejně vrátí do té reality a myslím si, že v té škole to nemůže skončit, že to je problém, který musí dál, musí na ty rodiče.
1: A zajímá mě, když takhle hodně o tom s dětmi mluvíte, s rodiči asi také, to je ale trošku jiná kapitola, zajímá mě, jak ty děti na to reagují, uvědomují si ty děti sami, třeba na tom druhém stupni, na tom prvním se to dá, řekněme, nějak z pozice autority regulovat, ale na tom druhém stupni uvědomují si sami ty děti, berou argumenty, pokud jim je předkládáte, že jim vlastně nadužívání mobilních telefonů škodí?
2: No, já si myslím, že jak kdy. Já si myslím, že na tom prvním stupni tam i paní ředitelka to má stejně, tam problém nemáme a většina škol to mám podobně. Začíná to tak v té 7., 8., 9. je potom nejhorší. Ale myslím si, že i ty děti, jak jsou v té pubertě a jsou právě na těch sociálních sítích, tak i oni, i když to vědějí, vědějí všechny ty důsledky. Měli jsme i skvělý divadlo, který bylo z pražského spolku zaměřený přesně jako moderně zpracovaný, jako Karkulka v síti se to jmenovalo tak a bylo to na všechny ty rizika a i na ty desinformace a ty děti to vnímají, ale prostě je to prostě droga, ještě říkám, jsou to uživatelé a uživatelé bohužel jsou.
1: Jasně, v 6., 7. třídě děti navíc ještě vývojová psychologie prostě jdou do puberty a jak si odmítají třeba i autority nebo mají potřebu se víc vymezovat, je to s nimi jistě náročné z pohledu pedagogů, no ale má potom smysl takový plošný zákaz, když v praxi, v životě těch dětí to stejně mnoho nezmění paní Pažoutová?
0: Já si myslím, že ta 6., 7., 8. třída prostě musíme ty žáky nějakým způsobem regulovat, jo. Musíme vysvětlovat. Sami víte, že oni se staví proti všemu, že jo. To prostě je takové období, kdy prostě mají problém téměř se vším. Ale já si myslím, že je důležité s nimi o tom mluvit, aby i ty rodiče s nimi o tom mluvili, aby udělali i nějaká opatření doma.
1: A mění se podle vás přístup rodičů k mobilům v rámci rodičovské výchovy, protože možná třeba moje generace, mám děti kolem 20 let, tak ta to třeba ještě tolik neřešila, tak myslíte si, že dneska už rodičům na tom závisí víc?
0: Já si myslím, že se to mění, protože když jsem viděla, kolik lidí vlastně přišlo na tu besedu, na to digitální zdraví dětí, tak jsem byla velmi překvapená o ten zájem a tam jsem slyšela ty jejich otázky. A oni sami si s tím leckdy neví do marardy a bylo fajn, že tam vlastně ta veřejnost si o tom mohla promluvit, že je to vlastně trápí také, protože vědí, že ty děti kolikrát v noci si nastaví budík a zbudí se, hrají hry proti sobě a prostě sledují jako různá videa.
1: Na závěr, co byste tedy očekávali od státu, protože na začátku jste oba říkali, že fajn, zákaz to je ten první krok, ale potom je důležité to za B. Co by vám pomohlo? Paní Pažoutová.
0: Tak co by nám pomohlo?
1: Už asi nic, vy už to máte asi vyřešené.
0: Já si myslím, že my to máme nějakým způsobem pořešené. Samozřejmě je to krok, který si myslím, že už měl následovat daleko dříve, protože jsme ty problémy byly avizované, že jo, v dnešní době už je to nějakých 15% mladiství, kteří jsou ohroženi.

0: postižení vlastně tím nadměrným užíváním digitálních
1: technologií. Je to tak, je to droga, možná naše generace vychovala závisláky, ale pane Hlinko, co vy byste požadoval? Poprosím o stručnou odpověď, jestli máte nějaké požadavky.
2: Asi spíš takovou tu jednu komunikaci, protože myslím si, že školy to zvládnou, ale je potřeba přesně jednotně mluvit s rodiči, s tou veřejností, aby prostě se udělal takový nový standard toho používání, aby se, my s nima v té škole vlastně mluvíme, budeme mluvit dál, ale je to prostě i na těch rodičích, ale nejen na rodičích, ale i na té společnosti jako takový.
1: Dodává Petr Hlinka, ředitel základní školy Dobříš, a přes WhatsApp děkuji za účast v debatě Michaele Pažoutové, ředitelce základní školy Mníšek pod Brdy. Mějte se hezky a naslyšenou. Díky.
2: Děkujem, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Tři obce v Česku nemají kandidáty do podzimních voleb. Pokračuje demolice schořelé budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Dobré dopoledne u zpráv, přeje Naďa Procházková. Zákaz určitého typu chemikálií v potravinových obalech nebo jasné označení obalů. To jsou některá pravidla, která začínají dneškem platit. Vycházejí z nařízení Evropské komise a postupně budou nabíhat během dalších let. Naprostá většina českých firem na ně ale není připravená. Podle průzkumu Hospodářské komory mezi skoro 400 firem z různých odvětví jsou na obalové změny připravené jenom 3,4% firem, říká viceprezident Hospodářské komory Jan Mraček.
5: Tohle nařízení o obalech, obalových odpadech považuji za největší právní paskvil za posledních 20 let, s kterým já jsem se potkal. Naprostá nepředvídatelnost dopadů toho nařízení, protože řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal bych to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny, přestože ty povinnosti už se v rámci nařízení zavádí.
3: Firmy budou muset u nových obalů taky doložit, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Cílem změn podle Evropské komise je, aby se minimalizovalo množství obalového a odpadového materiálu. Ve třech obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku sice kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí.
6: Počítám, že v lednu budou na lednu vypsané nové volby a pokud se teda někdo tam domluví, někdo bude kandidovat.
7: Popisuje bezpartijní starosta Rokytovce Jaroslav Misík, že sám už kandidovat nechce. Očekává ale, že se mimořádné volby v obci uskuteční. Stejně tak to totiž dopadlo před 4 lety, kdy obyvatelé v řádném termínu taktéž nevolili. Už po druhé nesložili kandidátku ani ve Slavníči na Havlíčkobrodsku. Zda se to podaří později, zatím nezávislý starosta Jan Korbela neví.
8: Nevylučuju nic, ale je potřeba, aby ty lidi si uvědomili, že jsme tady samostatná obec a máme tu možnost o nás rozhodovat.
7: Ve Slavníči kandidátku vůbec neodevzdali. Část současných zastupitelů už neměla zájem, další se nepohodli. Volby se v obci nekonaly ani v roce 2014. O rok později byly mimořádné.
9: Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už po třetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo. Před 26 lety při manévrech v Barencově moři havarovala ruská jaderná ponorka Kursk se dvěma jadernými reaktory. Zemřelo všech 118 členů posádky. Oficiální zpráva po dvouletém vyšetřování konstatovala, že tragédii odstartovala náhodná exploze cvičného torpéda. Výbuch zachytili seismografy po celé Evropě. O katastrofě Moskva oficiálně informovala až po dvou dnech. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Demoliční práce na vyhořelé budově číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně pokračují sedmým dnem. Pracovníci postupují od horních pater. Včera zbourali jednu z výtahových šachet a dnes se zaměří na rozebírání jihovýchodní části poslední stojící stěny. Při bourání dál využívají 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Celé torzo by měli odstranit nejpozději do začátku září. Příčinu červencového požáru dál zjišťují kriminalisté společně s vyšetřovateli hasičů. Připravili jsme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy trvá o něco silnější provoz za sjezdem na Benešov. Nesouvislá kolona je ze 17. kilometru až k nehodě u Čestlic. Na 8. kilometru stojí v levém pruhu dvě havarovaná osobní auta. Uvedená trasa je přibližně na 20 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy před omezením u Jíloviště se držení zkracuje. Fronta se sune z kilometru 10,5 a teď už je na 10 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy je kolona na kamionu. Od Rudné ze 6. kilometru pomalu pokračují i okruhem k Ořechu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. To byly zprávy. Na řadě je podcast Vinohradská 12.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Letiště, chvilka nepozornosti, dvě ženy a prudký jet zvaný VX. Za 20 minut bylo po všem. Vražda Kim Jong-nama, nevlastního bratra vůdce KLDR. Právě o tomhle chemickém útoku bude další díl Jedů. Tentokrát s koreanistkou Ninou Špitálníkovou.
11: Otrávili Kim Jong-nama.
12: Bratra vůdce Severní Koreje.
13: Letiště v Kuala Lumpuru.
10: Dnes je středa 12. srpna.
14: Vražedkyně se přiblížila.
15: Toxická látka VX.
11: Skolaboval a zemřel cestou do nemocnice.
10: Ahoj, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12 a že jsi tu se mnou v rámci naší série Jedy.
16: Buď zdrav.
17: Část první. Otrava.
10: Rok 2017, přesuneme se trošku do historie. 13. února bylo pondělí tehdy, zhruba 8-9 ráno, 9. ráno. A přes halu letiště v Kuala Lumpuru procházel 45-letý Kim Jong-nam a najednou k němu přiběhly dvě ženy. Co to bylo za situaci? A co se stalo potom?
16: Stalo se to, že Kim Jong-nam se procházel po letišti v Kuala Lumpur, jak si správně řekl, a když se odbavoval u kiosku, tak najednou k němu přiběhly dvě ženy. A teď se trošičku výpovědi různí, že někdo tvrdí, že jedna mu šáhla na obličej, druhá zase říká, že mu tam dala nějaký navlhčený ubrousek, že prostě
10: přes obličej,
16: že k němu přišli, trvali to pár sekund a potom odběhli a vlastně Kim Jong-nam i hned vyhledal pomoc, i hned šel za zaměstnanci letiště, kdy se dožadoval, aby šel do letištní kliniky. Z tohoto jsou záznamy docela dobré vidět, že šel sám a že šel i k policistovi. Oni ho i hned odvedli do té kliniky, kde mu dali léky, protože začal docela rychle kolabovat, bylo mu špatně. A ještě ho stihli převíst do nemocnice, ale on už zemřel na tom přejezdu.
10: Takhle rychlý to bylo.
16: Bylo to rychlý, normálně by to bylo ještě rychlejší, protože ta látka, kterou to ty ženy udělaly, působí okamžitě, ale jelikož tam bylo, jedna měla část té látky, druhá druhou, a když se to spojilo, tak to až začalo účinkovat, tak to vlastně bylo rychle, ale ne zas tak, jak by to mohlo být.
10: Nino, už v té době věděli, o koho se jedná?
16: Ne, v ten první moment, když se to stalo, tak i když se podíváte na první vyjádření malajzijského policejního generála, tak on vlastně pořád říká, že to byl Kim Chol, že to byl severokorejský občan Kim Chol, protože on u sebe měl cizí pasy, což je většinou běžné u severokorejských elit, ale velmi brzo se objevily, hned ten den se objevily zprávy od jihokorejských služeb, od jihokorejských médií, že právě ten, který zemřel, byl Kim Jong-nam, ale ty malajzijské úřady byly velmi opatrné, že fakt v prvních záznamech, v prvních prohlášeních říkali Kim Chol.
15: A zároveň věděli hned, že jde o otravu, nebo věděli vůbec, co se s tím člověkem stalo, že takhle za pár desítek minut zemře?
16: Nějaké podezření tam bylo, ale zase první prohlášení policie, že se to musí prošetřit, ale že nic nenapovídá cizímu zavinění. Vlastně pitva byla nařízena. Severokorejci s tím samozřejmě nesouhlasili. Když se to stalo, tak hned ten den chtěli odvést tělo, na což malajzijské úřady nereagovaly. A to, jaký konkrétní jed to byl, to bylo zjištěno asi až nějaký 11. den potom úmrtí.
15: Pak se zjistilo, že ta látka tedy pronikla do plic, do mozku, do jater i do sleziny, vlastně do celého těla, a bylo stanoveno, že šlo o jed VX.
17: Část druhá, VX.
18: VX spadá do skupiny nervově paralytických látek, tedy do těch nejtoxičnějších chemických zbraní hromadného ničení.
17: Vojenský VX toxikolog Lukáš Gorecký.
18: A o VX se dlouhou dobu také diskutovalo, že ta nejtoxičtější chemikálie, jakou kdy člověk vůbec vyrobil. Tedy tělo není schopno regulovat jakoukoliv sekreci, což je pak dále doplněno i velmi výrazným efektem na svalstvo, které je v prvém případě velmi výrazně stimulováno, dochází ke křečím, které následně vyústí v paralýzu, a především dramatický je potom zástava dýchacích svalů a zástava dechu. V případě VX látky je ta výhoda, že antidotum naštěstí je dostupné, ale musí být opravdu podáno v co nejkratší době, během několika minut. V případě Kim Jong-nama je ta situace velmi zajímavá i pro nás, pro vojenské toxikology, protože Kim Jong-nam měl k dispozici antidotum, byl si vědom, jak tato látka působí, a měl velké zásoby toho antidota přímo u sebe v kufru. A i když pozoroval sám ty symptomy, tak je velmi zajímavé, že ta intoxikace byla tak rychlá, že nebyl schopný sám sebe zachránit, i když na to byl školen.
17: Část třetí, oběť a útočník.
15: Když se vrátíme zpátky na letiště v Kuala Lumpuru, co tam Kim Jong-nam v té době dělal? Kam letěl, nebo odkud přiletěl zrovna?
16: To, že byl v této části, vlastně není úplně neobvyklé. On žil na Macau, kam měl původně i letět. Ten jeho let byl někdy v 10:50, takže to, že na tom letišti bude, nějaké složky mohly vědět. To, co tam přesně dělal, o to se vedou debaty. Jedna ta část říká, že byl na dovolené, protože byl předtím na nějakém ostrově, že to byla rekreační. Druhá linka tvrdí, že měl předtím sraz s někým ze CIA. Takže vlastně ten důvod, proč byl v Kuala Lumpuru, ten přesný důvod nevíme.
15: A on tam byl sám? Ty jsi říkala, že se pak sám pohyboval po tom letišti a hledal tu kliniku nemocnici.
16: Ano, sám. I když se podíváme na ty záznamy, tak i vlastně s tou policií všude chodí sám.
15: A to je běžné, nebo bylo to pro něj běžné, že neměl žádné bodyguardy? Přeci jenom asi mohl mít nějaké obavy o svůj život, nebo ne?
16: Obavy měl, protože nebyl to úplně první pokus o to, aby se odstranil, ale s bodyguardy, nebo aspoň s takovými jako viditelnými bodyguardy, nejezdil. Jsou zase takové expertízy, že v Číně, protože on žil v Pekingu, žil na Macau, žil občas v jeho východní Asii, že v tom Pekingu, v té Číně měl takové jakoby zaštítění čínské vlády, kde měl takovou ochranu, ale jinak jezdil sám.
15: Proč nežil v Severní Koreji?
16: Proč nežil v Severní Koreji? Kim Jong-nam byl ještě v 90. letech jedním, u kterého se předpokládalo, že to bude ten budoucí nástupce, jelikož byl prvorozeným synem Kim Jong-ila a zároveň už v té době měl funkce ve státní správě, ale potom přišel v takovou nepřízeň režimu, protože v roce 2001 jel do Japonska, kde byl zase s falešným dominikánským pasem, kde byl zadržen úřady, a on tvrdil, že jel se podívat do Disneylandu, což byla obrovská ostuda v rámci jak Severní Koreje, tak světa. A od té doby vpadl v uvozovkách v nemilost a začal být trošičku jakoby privilegovanější jeho nevlastní bratr Kim Jong-un, který byl politicky loajálnější. A potom Kim Jong-nam od roku 2003 žil v exilu. Takže padl v nemilost.
15: Padl v nemilost a chtěl padnout v nemilost, respektive jaké ty vztahy třeba on měl se svým otcem, se svým bratrem, jak k sobě přistupovala ta vládnoucí dynastie?
16: On, Kim Jong, naměl takové společné rysy s Kim Jong-ilem v takovém tom požitkářství. Miloval filmy, dokonce i psal scénáře. Aha. Do toho se mu přezdívalo Playboy, protože jako jeho otec Kim Jong-il měl spousty milenek a spousty dětí. Zároveň ale třeba z počátku, když byl malý, tak nebyl úplně v uvozovkách, jako žil v té severokorejské elitě, ale nebyl extra privilegovaný, protože Kim Il-sung, jeho dědeček, úplně nepřijal, že to je nemanželské dítě. Takže tady to se muselo nějakým způsobem narovnat a on jakoby z začátku se s ním počítalo, jako s tím budoucím vůdcem, ale třeba potom už ani se nějak jako politicky neangažoval, že by chtěl, nebo že by ukazoval nějaké snahy, že by se třeba chtěl vrátit do Severní Koreje a změnit to tam, nebo vládnout tam, už potom tady ty ambice neměl.
15: Dobře, no potom cestoval po těch Disneylandech a podobných destinacích, teda vždy na falešné doklady. To bylo běžné, že prostě se vydával za někoho jiného.
16: To bylo běžné a ono to i dává smysl, protože i když žijete v exilu, tak pořád jste prvorozeným synem Kim Jong-ila a je to pro něj snadnější i v rámci novinářů, úřadů i zpravodajských služeb aspoň cestovat takto, ale jak je vidět, tak mu to úplně nepomohlo.
15: No a kritizoval režim z exilu, vyjadřoval se nějak k tomu, co se děje v Severní Koreji?
16: On se vyjadřoval k tomu, že mu nepřipadá správné, jaké nástupnictví v Severní Koreji, občas komentoval, že by byly potřeba reformy v Severní Koreji, takže byl kritický k režimu. A vlastně bylo i trošičku jako nepřístojný, že v Severní Koreji strašně dbá se na tu rodinu Kimu. Oni jsou opravdu nadbozy, jsou tam všude, říkají, že ta rodina je jediná ta správná. A to, že se vlastně dovolí tohle kritizovat, tak to bylo naprosto nepřístojné.
15: Ty jsi mluvila o tom, že jedna z těch verzí, co dělal na letišti, byla, že měl být s někým ze CIA ve spojení?
16: Jo, objevilo se to taky, že pár dní předtím měl být s někým ze CIA, ale to jsou věci, které se nedají přesně naprosto jakoby ověřit.
15: Protože Wall Street Journal v roce 2019 přišel s informací, že měl být informátorem amerických zpravodajských služeb CIA konkrétně, tedy mluví se i o kontaktu s čínskými tajnými službami.
16: S Čínou.
15: To je pravda, nebo to, je to potvrzené?
16: To není potvrzené, to jsou takové jako věci, spekulace, říká se to, jsou tam spekulace, občas ty zdroje, vždycky odvolávám se na nějaký zdroj, takže a i otázka, jaká by ta forma byla spolupráce.
15: Že by donášel informace, ale z exilu, tak jaké, že jo?
16: Právě, přesně tak, že možná je to samozřejmě postavit z té kimovské rodiny, ale zase, když jsi z exilu, tak nemáš úplně přímo to napojení.
15: Takže ani s Čínou, ani s Amerikou potvrzené, že by komunikoval na téhle bázi, to není.
16: Jakoby ty zprávy se objevily několikrát, ale že by to opravdu bylo potvrzené, tak to není.
15: No a ještě jedna věc mě zajímá, kterou ty si říkala, totiž, že to nebylo poprvé v tom roce 2017, kdy na něj byl spáchaný atentát a v roce 2017 tedy úspěšný. V minulosti už se ho teda někdo pokusil někde zabít.
16: Jsou nějaké indicie, že tomu tak mělo být v roce 2010 v Číně. Na něj prý měla být sfingovaná autonehoda, ale Kim Jong nám vůbec nakonec tam nejel tou trasou. Potom tam byly pokusy 2011-2012, kdy zase zpravodajské služby řekly, že dokonce Kim Jong nám poslal dopis svému vlastně nevlastnímu bratrovi, ať nechá jeho rodinu být. I to, že vlastně měl ten protilék v batohu, je ukázka
15: že to
16: toho, že prostě něco se v uvozovkách tušilo, ale teprve ten 2017 byl prokázaný na základě důkazů, na základě soudu, že za tím stojí Severní Korea a že opravdu to byl útok od Severní Koreje.
15: Tak na to se chci zeptat. Takže je dokázané, že za tím útokem, že ty dvě ženy byly Severokorejky, které ho chtěly zabít?
16: Ty dvě ženy, jedna byla Indonézanka, druhá byla Vietnamka. Bylo řečeno, oni potom probíhali soudy, oni je velmi rychle zadrželi, tu první zadrželi už 15. února, druhou 16. U té jedné legrační v uvozovkách, legrační, že ona měla na sebe tričko s velkým nápisem LOL, takže ona i byla na těch kamerách strašně dobře jako by vidět. Takže je zadrželi v Kuala Lumpur a oni od začátku tvrdili, že se mysleli, že to je nějaký šprým, že
15: jo,
16: vlastně,
15: takhle.
16: Že to je šprým, mysleli si, že už vlastně předtím s nima tady ta skupina Severokorejců, kterých se jako najala, říkala, že natáče nějaké skryté kamery, jak je lidem do obleče něco jako chrstnou. A vlastně nikdy se neprokázalo, jestli opravdu věděli, že jdou zabít severokorejského Kim Jong-nama nebo nevlastního bratra Kim Jong-una. To, že tam je napojení na ty Severokorejce, tak to se prokázalo, ale ty čtyři hlavní Severokorejci, kteří v tom figurovali, okamžitě ten den a druhý den ráno odletěli zpátky do Severní Koreji, takže nikdy nemohli stát před soudem. Vymysleli si různé přezdívky jako James nebo pan X a právě každý tam měl nějakou úlohu, že jeden měl vlastně naverbovat ty dívky, druhý měl říkat, co se má dělat.
15: Dát jim taky teda ten jed, že jo?
16: Dát jim jed, dát jim pokyny.
15: A ale motivace teda jednoznačná za tebe totiž odstranit nepohodlného žijícího v exilu, který prostě nám dělá ostudu.
16: Já se nemyslím, že šlo o nějakou ostudu, já si spíš myslím, že šlo o tom pořád, to byl prvorozený syn Kim Jong-ila. Takže pokud by v Severní Koreji došlo k nějaké, řekněme jako v uvozovkách spouřek, nějaké zase v revoluci, tak ten Kim Jong-nam pořád byl nějakou hrozbou pro Kim Jong-una.
15: Mm-hmm. Ty jsi mluvila teda o tom, že to byly dvě ženy, Vietnamka a Indonézanka, ani jedné nebylo ještě ani 30 let a že si mysleli, že to teda byl nějaký prank, se tomu říká, že něco na skrytou kameru, nějaký vtípek, nějaký žertík, který teda skončil smrtí Kim Jong-nama. Přišlo se na to rychle i proto, že teda letiště bylo prošpikované kamerami, bylo tam strašně moc lidí, to je taky teda místo pro atentát, kdy každý na to vidí a každý o tom může potom svědčit. Myslíš si, že ten příkaz zabít Kim Jong-nama přišel přímo od toho nejvyššího vedení, velení?
16: To nevím.
15: Rozhoduje v KLDR jenom jeden člověk?
16: V KLDR rozhoduje samozřejmě víc lidí, i když to vypadá, že je tam jenom jeden vůdce a nikdo jiný. Upřímně osobně Nina Špitálníková se myslí, že ano, že to je tak velká věc i na mezinárodním poli, i to, jaká látka byla použita, tak si myslím, že ano, ale že bych měla papír nebo viděla papír, příkaz tady odstraníme svého nevlastního brášku, to ne.
15: Ne, já se na to ptám i z toho důvodu, že v jedech jsme probírali i otravy třeba opozičníků vůči ruskému režimu, kde o odstranění těch lidí prostě rozhodl Vladimír Putin, nebo minimálně ti lidé, se kterými já jsem se tady o tom bavil, si to myslí, tak se ptám, jestli vlastně analogicky teda vstáhnout.
16: Já si to myslím taky, ale myslím, že vlastně nikdo na žádnou zemi nemá přesný, jakoby, protože Severní Korea samozřejmě odmítá.
15: Nikdy to nepřiznali.
16: Nikdy to nepřiznala a pořád vlastně říká, že na letišti umřel Kim Chol. Že vůbec, ta linka tam vůbec jako není a nikdy ani nepřipustila. Ona říkala, že pitva neměla být provedena, hádali se vlastně s Malajzií docela dlouho, byly tam diplomatické šarvátky, takže vlastně Severní Korea jako taková se k tomu nikdy nepřiznala, tudíž ani nemůžeme mít ten papír o tom, že by ten příkaz byl takhle zhora.
15: A tak oni vůbec ani nepřiznali, že zemřel Kim Jong-nam, jako vůbec?
16: Ono se třeba v severokorejských médiích objevovalo, že vlastně na malajzijském letišti zemřel Severokorejec Kim Chol. To tam vlastně bylo daný. Bylo tam řečeno, jaké jsou vlastně problémy, to se v Severní Koreji ví. Ale i co se týče jako samotné postavy Kim Jong-nama, tak on už byl dlouho v tom exilu. A jakmile člověk odejde z té Severní Koreji a dostane se v uvozovkách na takový jako blacklist, tak už i v té zemi se o něm nepíše a je vlastně vymazán. Takže, že by byl titulek, zemřel, to tam vůbec Severní Koreji nebylo.
15: A to, že útočili ty ženy látkou VX, to už někdy v minulosti něco takového použili severokorejské tajné služby, že by trávili někoho v zahraničí takto prudkým jedem?
16: To jsem nezaznamenala.
15: Modus operandi, že by takhle likvidovala severokorejská tajná služba lidi v zahraničí, to není jako úplně běžné.
16: Ono je otázka, co je vědět a co vědět není.
15: Takže
16: to je vlastně další věc, ale že by bylo běžné, že každý rok Severokorejci takto tráví lidi, to ne.
17: Část čtvrtá. Epilog.
15: Ty ženy mimochodem vyvázly.
16: Vyvázly
15: bez trestu úplně?
16: Bez trestu úplně ne, oni byli dlouho ve vazbě. V roce 2019 ta Indonézanka byla úplně zbavena obvinění, protože ministr pro lidská práva, tak pro Indonézie právě napsal i dopis, kde řekl, že to vlastně oni opravdu nevěděli. A na základě toho i vietnamský úřad chtěl úplně beztrestnost. Oni snížili trestní hodnocení a na základě toho ji vlastně i hned propustili, protože už si nějakou tu dobu odseděla ve vazbě. Takže to je vlastně naprosto strašně zvláštní, že umřel člověk takhle vlastně brutálním způsobem, ale není za to potrestaný žádný viník.
15: A do toho mohla ingerovat jako severokorejská strana, že by se angažovala v tom, aby pak ty ženy byly třeba propuštěné, že by takhle. Protože já jsem zaznamenal i zprávu, že někdy v roce 2017, někdy ještě v únoru, v tom měsíci stejném, ve kterém byl zabit Kim Jong-nam, takže existují důkazy, informovala o tom malajská policie, důkazy o pokusu o vloupání do márnice, kde bylo uloženo to Kimovo tělo.
16: No, u té malajzijské policie
15: tak
16: je vlastně
15: se do toho nějak tak
16: tohle jsem třeba nečetla, ale ona dávala strašně jako rozporuplný věci ven. Jo, že nejdřív říkala, že severokorejská vláda řekla, že to byl Kim Jong-nam, pak najednou řekla, že to vlastně neřekla. A i tam bylo strašně zvláštní jako pochybení, že oni třeba odvezli do Severní Koreje i to oblečení Kim Jong-nama, což by byl důkazní materiál. A o to se třeba strašně opírala protistrana, vy nemáte žádný hmatatelný důkazy, protože všechno bylo odvezeno. Malajzijská policie na to řekla, ale když se někdo zabije, tak taky to tělo se potom jako zlikviduje a oni, ale jo, ale ne, prostě to třeba oblečení, které bylo potom. Takže tam byly hrozně zvláštní pochybení, hrozně zvláštní kroky, které třeba vůbec nechápu,
15: jak se mohly stát,
16: ale tohle je natolik jako vysoká a veliká hra, že kdo ví, za jaké nitky tam dotahal.
15: A že by teda právě Severní Korea tlačila na propuštění těch žen, to taky o tom nejsou žádné důkazy. To se můžeme můžeme jenom domnívat, jestli to tak bylo nebo ne. Měl ten atentát nějakou dohru na mezinárodním poli?
16: Měl docela dohru na vztazích mezi Malajzií a Severní Koreou, protože oni měli dobré vztahy. Oni měli jako velmi dobré vztahy. A když se to stalo, tak samozřejmě tam byly diplomatické přestřelky. Oni se různě zvali diplomaty na koberečky, takže to bylo takové období, které nebylo pro vztahy. A vlastně doteďka nebyly ty vztahy obnoveny natolik, jako bylo před tím rokem 2017. Samozřejmě Amerika to odsoudila.
15: Uvalili i sankce. Uvalili sankce, kvůli použití teda VX.
16: Ano, ale v té době už ty sankce byly natolik jako velké, že už to nemělo vlastně žádný dopad, takže ano i ne, ale severokorejský režim si myslím, že to vyhodnotil jako tu akci vlastně pozitivní, protože ten člověk, který by mohl být tím nástupcem nebo se bálo, byl odstraněn a vlastně žádný jakoby velký dostih tam nebyl.
15: A oni se skutečně báli, že by on se jednou Kim Jong-nam mohl vrátit a nárokovat si teda to místo?
16: Já si nemyslím, že by se báli, že to byl nějaký jako aktuální problém, ale regulárně ta možnost tam byla. Má tu legitimitu toho rodu. A ta legitimita toho rodu, na tom je vlastně stavěná celá severokorejská propaganda. Takže měl obrovskou sílu v té pozici, že byl prvorozeným synem a že je v té dynastii.
15: Severokorejci a severokorejky, když teda někdo zmizí a už se neobjevuje a je za hranicemi, tak neví, co se s ním stalo, to si říkala, ale už potom osudu Kim Jong-nama nikdo nepátrá? Nejsou v Severní Koreji lidé, kteří by si řekli, no ale byl tady člověk, který legitimně mohl být náš vůdce a možná by byl jiný než ten, který nás vede teď. My ale nevíme, co se s ním stalo. Nikoho to prostě nezajímá. Stalo se před kolika 9
16: Tohle
15: lety?
16: Tohle je reálně myšlenka, která kdyby si pronesl v Severní Koreji, tak skončí Kvaliso, což je politický. Kvaliso to je vlastně jeden z nejtvrdších táborů, kterým bys šel doživotně. Že už to, že vlastně rozporuješ to, že teď u vlády není Kim Jong-un, tak to už by bylo hrozný, ale třeba je i zajímavý, že se nikdo třeba nepátrá, co se stalo s rodinou Kim Jong-nama. Že on měl ženu, on měl několik dětí a od té doby, co se to stalo, tak nikdo o nich neví.
15: Nikdo o nich nikdy neslyšel.
16: Jakoby říká se, že jsou pod ochranou nějakých zahraničních států, ale neví se, kde jsou, kde žijí, pod jakou ochranou, prostě najednou úplně tady zmizela. Ta linka utichla, úplně to zmizely.
15: No tak jo. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme si mohli příběh Kim Jong-nama tady připomenout, že si ho odvyprávila.
16: Taky děkuju, hezký den.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme uvedli další díl letního minispeciálu Jedy. Dneska jsme vyprávěli příběh otravy Kim Jong-nama, respektive vyprávěla ho koreanistka Nina Špitálníková, kterou jsem si pozval, autorka knihy Svědectví o životě v KLDR. Ještě dva příběhy otrav máme nachystané v zásobě pro tento týden. Vydáme je ve čtvrtek a v pátek. Jinak všechny díly Jedů najdete pohromadě na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12 a jsme taky ve všech apkách a ve vysílání každý den. Naslyšenou zítra.
19: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
20: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
21: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Třeboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
20: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
0: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
20: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
0: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
20: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
2: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne, jo.
20: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
22: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
23: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
19: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
3: Je 10:30.
19: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dobré dopoledne. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na rupné tankery využívající Černomorský přístav v Novorosijsku. O republikánskou nominaci na uvolněné senátorské křeslo v Jižní Karolíně se utká sestra zesnulého senátora Lindseyho Grahama, Darlene Grahamová. Jejím soupeřem ve druhém kole bude kongresman Ralph Norman. Oba politici podle agentury AP postoupili z 10členného pole uchazečů do druhého kola republikánských primárek. Vítěze finále pak v listopadu čeká souboj o řádný 6letý mandát s demokratkou Annie Andrewsovou. Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek-Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kujínek-Polodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Část peněz od advokátky vylákal její synovec, několikrát trestaný recidivista. Další mu půjčila na údajné investice. Kujínek-Polodnová následně všem klientům peníze vrátila a od soudu dostala podmínku. Teď se hájí, že synovec se k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Jsou tu dopravní informace. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je silnější provoz z úrovně Popůvek z kilometru 185. Od Vyškova se jede už skoro plynule bez výraznějšího zdržení. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se sunou hlavně kamiony od Modřan ze 3. kilometru. Na plzeňské dálnici D5 před Prahou čekejte frontu kamionu od Rudné ze 6. kilometru. Na D7 ze Slaného do Prahy se popojíždí od sjezdu na Tuchoměřice ze 4. kilometru k omezení u letiště. Zdržení kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí dnes bude většinou jasno. Teploty 25 až 29 stupňů. Na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. To byly zprávy. Teď už Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
1: Babišovi věřím. Dvě slova, Martin Komárek, rok 2019. Platí ještě dnes? A je český premiér pořád mezigalaktickou raketou, která k cíli míří obrovskou rychlostí, jak ho nazval ještě o 2 roky dřív bývalý politik hnutí ANO a dnes šéf komentátor deníku Martin Komárek, hostem Osobnosti Plus právě teď. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den. Mě jenom zarazilo, že bych to řekl 2019, to už bylo 2 roky po tom, co jsem z hnutí vystoupil.
1: To je jedno, ono to má stejnou váhu, i kdybyste to řekl třeba o 3 roky dřív, ale já jsem našla 2019, mohl to být chybný zdroj. Tak, hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
6: Osobnost Plus.
1: Takže, Martine, řekněte, platí ty 2 věty, které jsem citovala pro vás pořád, nebo už jsou pasé?
5: Jo, Babišovi už nevěřím. To byla spíš taková, řekl bych, politická proklamace. No a s tou raketou je to pravda, jenomže občas nemíří na cíl a občas dopadne na nějaké obytné domky. Mm-hmm.
1: Řekněte mi, když to víte zcela jasně, že Babišovi už nevěříte, musím se zeptat proč, nebo od kdy?
5: Já nevěřím už žádnému politikovi a to je proto, že jsem v té politice nějakou dobu pobýval. Lež je pracovní nástroj, věřit nějakému politikovi je pošetilost.
1: Takže když třeba dnes Andrej Babiš, jako český premiér, něco přednáší veřejnosti, tak se smějete, říkáte si, ty zase lžeš, anebo počkej, možná si to zanalyzuju a budu věřit.
5: Ne, jak říkám, nevěřím žádnému politikovi, a to neznamená, že vždy říkají lži, ale vždycky je to nutný opravdu důkladně prověřit, pokud možno ze všech stran, a vědět, proč to ten politik říká, protože politik nemluví proto, aby říkal nějakou pravdu. I základní sdělení politikovo je obdivujte mě, obdivujte mou stranu a nenávidíte moje nepřátele.
1: Tak, když jste řekl, nevěřím žádným politikům, tak jsou mezi nimi nějaké rozdíly, respektive, myslím to takhle, když jste s ním pracoval, znáte ho relativně zblízka, tak máte důvod uvnitř sebe mu nevěřit ještě víc než těm ostatním, anebo je to prostě pro vás jedna horda, kterou se sypete do bytle a řeknete si se mnou ne?
5: Je to horda, ale jak říkám, to je prostě práce a tam se lhát musí. V téhle práci prostě jinak neuspějete. Já jsem tam neuspěl mimo jiné proto, že moc lhát neumím.
1: A když říkáte, počkejte, s pravdou neuspějete, tak říkáte, že všichni politici za posledních více než 30 let jenom lhali?
5: Jinak to nejde. Já říkám, jinak to nejde. To, v politice to jinak nejde. Ono, jako samozřejmě jsou různé stupně lži, oni jsou to takové polopravdy. Oni mají nejradši tu polopravdu, že prostě část je
1: trochu
5: správně a oni hrozně rádi faulují, teda své soupeře. Takže v těch, třeba když máme debaty, tak tam nevěřme ničemu. Když ten politik říká nějaké prohlášení, tak ho říká proto, aby se zalíbil. Takže analyzujme to.
1: Když dneska sledujete jako komentátor Andreje Babiše a píšete o něm, mimochodem, jak se vám píše o svém bývalém šéfovi? Nepřipadá vám to zvláštní?
5: Já myslím, že jsem úplně v klidu, je to v pořádku, protože už jsem teda na té druhé straně bariéry. U nás je to neobvyklé, v zahraničí je to spíš normální, že novináři přecházejí občas sem a tam, ale tady já jsem opravdu moc rád a jsem vděčný Deníku, že mě přijal, ale nemám žádný problém o něm psát, 10 let jsem ho neviděl a myslím si, nebo jsem si jist, že jako komentátor píšu spravedlivě, protože to je moje práce.
1: Přesto, když se na něj teď podíváte jako bývalý politik, dnešní novinář, tak vidíte před sebou člověka, který jako má extrémní talent na to vycítit, co voliči nebo budoucí voliči asi tak chtějí slyšet. A nebo vidíte politika s jasnou vizí, s jasnou ideou?
5: No, on byl politik s tou jasnou ideou na začátku, proto já jsem mu tedy poněkud naivně věřil, opravdu jsem mu věřil. Teďka se skutečně stal spíše tím tradičním politikem, který vycituje ty nálady voličů, ale řekl bych, že na tu svou vizi, to znamená na nějakou modernizaci České republiky, na rychlejší ekonomický růst, on na to nerezignoval, zatím se mu prostě nedaří.
1: A jenom mi řekněte, když, čili jinými slovy, on má tu vizi teď a jenom se mu nedaří. A
5: má chtěli... ještě, ale on ji korigoval, jo? On prostě vidí, no musím být zvolen, tak musím říkat, co lidi chtějí.
1: Ale upřímně, jaká ta vize tedy je? Co vlastně chce Andrej?
5: Aspoň na začátku to byla modernizace České republiky, přiblížení se západu, to znamená dostavba infrastruktury, dálnice, vysokorychlostní železnice, volný obchod, zmenšení byrokracie. Jo, to byly věci, které se kterými souzním.
1: Napadlo vás někdy, že do té jeho vize by taky mohlo patřit vlastně taková touha podřídit si všechny a všechno?
5: Teď už to vím.
1: No, děsí vás to nebo ne?
5: Ne, protože, jak říkám, všichni politici v různé míře mají touhu pomoci, jinak by se nestali těmi politiky. Politik chce moc a chvála Bohu, demokracie má ty různé překážky, přes které se k té absolutní moci ti politici nemůžou dostat.
1: Ale máte pocit, že ty překážky fungují, když se podíváte dnes na politický trh Česku?
5: No zatím, chvála Bohu, fungují.
1: To znamená veškeré, já nevím, jak bych to nazvala, taková ta touha třeba podřídit si různé instituce, veřejnoprávní média, aby ho všichni jako poslouchali tu jeho představu a tak dále. To prostě vás nechává v klidu.
5: Ne, já jsem už mnohokrát řekl, že si myslím, že veřejnoprávní média fungují a mají zůstat tak, jak jsou.
1: A jako člověk, který zná Andreje Babiše zblízka, tak můžete úplně otevřeně a upřímně říct, jestli ten penězovod těch řady miliard buď z koncesí směrem k veřejnoprávním rádiím nebo ze státního rozpočtu směrem k veřejnoprávním médiím, že byste Andreji Babišovi svěřil ten kohoutek?
5: Já bych ho nesvěřil, jak říkám, žádné vládě, protože si myslím, že systém funguje, jak je.
1: Říká Martin Komárek. Já totiž teď sleduju, jak vy na všechno, čím se, já nechci říct, vyznačuje, ale protože je teď premiér, tak je rozhodně v největším centru dění Andrej Babiš. A dělá věci dříve nevídané. A když se vás na to zeptám, tak to jako hodíte na všechny politiky, jestli mi rozumíte, že prostě
5: ne,
1: všichni
5: jsou to ne, dneska, říkám upřímně, ale jako fakt.
1: Ne, ale souhlasíte s tím, že Andrej Babiš dnes dělá věci dříve nevídané?
5: Tak mi nějakou vyjmenujte.
1: No například touha svázat si média veřejné služby. Například úplně si uvolnit ruce při výdajích státního rozpočtu. A tak dále. To prostě vždy to známe, všechny ty případy.
5: To chtějí opravdu všichni politici. Jako já si pamatuju...
4: Neudělal to nějaký politik před ním?
5: Zatím to neudělal. Já jako... Ten rozpočet já do jisté míry chápu, jo, protože to už máte naladění. Já jsem spíše tedy instinktivně keynesián, to znamená, že si myslím, že investovat je důležité a že to může přinést ekonomický růst. Jenom nevěřím, že této vládě, že to dokáže investovat efektivně. Tomu nevěřím, ale chápu,
4: no, jen proč... efektivně, když se například vzpomeneme na dobu covidu a na mimořádné výdaje původně chtěně spojené jako s bojem proti důsledkům covidu a pak se zjistilo posléze, že obrovská část těch peněz vůbec nešla na věci spojené s covidem. A to bylo za vlády Andreje Babiše.
5: Jo, a zase taky jsem mnohokrát řekl a napsal, že on to zvoral, tehdy to zvorali tedy všichni po celém světě, protože to byla nevídaná katastrofa, ale my jsme to zvorali nejvíc, a protože na počet obyvatel jsme měli téměř nejvíce mrtvých, což je šílená bilance a je to bilance té bývalé Babišovy vlády.
4: Tak a teď je, jakoby znova, přestaňme říkat to všichni politici a pojďme se věnovat věcem, které jenom Andrej Babiš. Jo. Takže už jsme zmínili ty veřejnoprávní média, teď jsme zmínili výdaje takzvaně na covid a co s nimi bylo. A v téhle situaci, když máme tu historii zpátky, když se rozhodnete rozvolnit rozpočtová pravidla, tak cítíte, že je to dobře?
5: Jak říkám, kdybych věřil vládě, že to dokáže, nebo Babišovi, jestli chcete mluvit o tom Babišovi, kdybych věřil Babišovi, že to dokáže efektivně investovat, to znamená dostavět dálnice, postavit ty vysokorychlostní železnice, postavit byty, které nestojí 10 milionů, ale třeba jenom 5, kdyby tohle dokázal, tak proč ne?
4: No ano,
5: ale já tomu nevěřím.
4: Ale to můžeme přesně ošem říci, kdyby to dopadlo no, takhle, říkám, jak si představuje,
5: to,
4: tak ano.
5: Já tomu
4: ale
5: nevěřím.
4: Ne, říkám, takže třeba ta rozpočtová pravidla, o kterých jste původně řekl, že máte pro to pochopení, takže teď, když vezmete v úvahu ty věci, o kterých jste mluvil, tak pořád pro to máte pochopení?
5: Říkám, obecně pro to mám pochopení, kdybych
4: ne,
5: věřil...
4: Ne, mě zajímá konkrétně.
5: Konkrétně... Těžký. Konkrétně asi ne, protože té vládě nevěřím, že to dokáže.
4: Martin Komárek, dříve politik, dnes novinář, je dnešním hostem Osobnosti plus. Víte, než jste šel do ANO, tak jste Andreje Babiše kritizoval za netransparentnost vzniku jeho bohatství vůbec, pokud si dobře pamatuju. Jestli si to pamatuju špatně, tak mě opravte.
5: Já nevím, to, já jsem ho určitě kritizoval, ale za tohle si nemyslím, protože já se do ekonomiky moc nepletu, já jsem politický komentátor.
4: Ne, já tomu rozumím, ale i politický komentátor.
5: Já jsem určitě kritizoval za to, že napsal jsem nějaký článek o tom, že blábolí. Jo, to jsem určitě napsal, to mi pak předhazovali, ale jak říkám, do ekonomiky se nepletu.
4: Ale víte, když se tak se chytnu toho, co říkáte přímo. Když napíšete o nějakém politikovi, že blábolí, jako jste vy napsal o panu Babišovi, tak proč potom k němu jdete dělat politiku?
5: No, to je poněkud dlouhá historie, ale
4: krátce.
5: On mě přesvědčil.
4: Že neblábolí.
5: V tu chvíli mě přesvědčil, myslím, že přesvědčil a dodnes přesvědčuje asi 35% voličů, takže ono mu to přesvědčování jde.
4: A teď mi řekněte, co dnešní opozice na tom jeho přesvědčování nepochopila, že se jí neustále nedaří být prostě jakoukoliv konkurencí pro něj?
5: No i dneska je to jednoduché. Dneska lidi volí, jak se říká moderně, lídry. A když nemáte lídra v té straně, tak můžete být jako úplně dokonalý, hodní a pracovití, ale je to úplně k ničemu.
4: A myslíte si, že v této zemi je jediný lídr Andrej Babiš?
5: Určitě ne, ale ty strany si špatně vybírají. Máme mnoho lídrů v ekonomice, ve sportu, v neziskových organizacích, ale prostě těm politikům se nedaří.
4: Řekl byste, že v hnutí ANO je v tuhle chvíli víc lídrů? Já narážím na to, že Andrej Babiš prostě tam jednou nebude. My všichni jednou někde nebudeme. Tak mě zajímá, jestli si myslíte, že ANO půjde dál s Alenou Schillerovou, Karlem Havlíčkem, kýmkoliv.
5: Ano, půjde dál, protože už je to teďka tradiční strana, to už není žádné revoluční hnutí. Tradiční strana se strukturami v krajích, má mnoho hejtmanů.
4: To byla ODSka taky, že?
5: No však ODSka přeze všechny pády a vzestupy jde pořád dál. Ano, půjde taky dál, asi nebude mít 35%, bude mít míň. ODSka taky měla v těch nejlepších časech 30.
4: 36.
5: Dokonce 36.
4: Za to Polánka. Tak, tak. No, jinými slovy, bude nebo nebude případně ohrožení pro hnutí ANO, až Andrej Babiš odejde?
5: Jak říkám, tipuju, že se mu výrazně sníží preference, ale to hnutí bude pokračovat.
4: Myslíte, takhle, dovedete si představit, že premiér Babiš někdy z politiky dobrovolně odejde?
5: No tak já být jím, tak to už udělám dávno.
4: Ne, neříkejte
5: dávno.
4: Být jím. Nejste jím. Jestli tento Andrej Babiš, o kterém si povídáme od začátku 18, tak jestli si myslíte, že někdy odejde. A nebo tam bude v něm pořád něco, co ho bude silně, řekněme, připoutávat stále dokola k té politice.
5: Bude ho to připoutávat, ale já tipuju, že v něm zůstal zbyteček zdravého rozumu a tak odejde, aby si aspoň na chvíli užil svého bohatství.
4: Říkáte zbyteček zdravého rozumu. Máme věřit tomu, že Andrej Babiš řídí tuto zemi s nezdravým rozumem?
5: Ne, ale politici, to jde o to, že pro politiky i pro Babiše, teda jestli to chcete slyšet, ale platí to pro všechny politiky, ta moc je opium a strašně špatně se od toho odchází. Jo, takže odejít dobrovolně od moci je těžký a v tom je Babiš stejný jako ostatní.
4: Tak, no tak takový, já nevím, ale známe spoustu politiků, kteří odešli relativně v klidu, jako je třeba Václav Klaus, jako je Mirek Topolánek.
5: Ale Václav Klaus odešel, až když mu doběhlo druhé období, co měl před sebou. No, Topolánek odešel, až když byl vyhozen z křesla.
4: Ale počkejte, ale o tom já mluvím. Jestli až dojde Babišovi toto volební období, takže jestli proč nebude schopen, a my obavíme, že nebude, proč nebude schopen říct adie, s politikou končí?
5: No, protože bude chtít vyhrát ještě jedny volby a když je vyhraje, tak může říct skončím.
4: Ne, po nich přece musí říct, já vyhraju ještě ty příští.
5: No, to dělá Donald Trump, jo, ale já myslím, že Babiš už to neudělá. Tipnu si.
4: Byl jste v době svého vstupu do politiky, byl jste samozřejmě úplným nováčkem, ale snad 3 týdny poté, co jste odešel do té politiky, tak Andrej Babiš koupil Mladou frontu Dnes, deník, ve kterém jste léta byl, naprosto ve své době prestižní, jeden z nejkvalitnějších českých deníků. Co se s tou Mladou frontou za dobu vlastnictví Agrofertu vlastně stalo, protože to bylo něco přes 10 let, kdy to měl Andrej Babiš zprostředkovaně vlastně pod sebou. Co se s těmi novinami stalo?
5: Při vší úctě ke kolegům, kteří to určitě dělají dobře, já to nečtu, takže nevím.
4: No ale samozřejmě, že to nečtete.
5: No jak když to nečtu, tak nemůžu vědět, co se s těmi
4: novinami
5: stalo.
4: Ne, ale vy to nečtete z nějakého důvodu, tak se ptám, je to proč to nečtete, když jsou to vaše rodné noviny vlastně.
5: Já nečtu žádný noviny.
4: Vy to umíte takhle všechno ze všeobecnit, takže se vás nemůžu zeptat, jestli máte pocit, že dneska ta Mladá fronta je lepší, než byla před, řekněme, před Andrejem Babišem.
5: Takhle, určitě řeknu, že není lepší, protože kromě deníku se všechen tisk zhoršil.
4: Jasně. Vy jste zůstal politikem, že jo?
5: Ne, ale jsem loajální člen naší redakce.
4: Mimochodem, vadilo vám tenkrát, že politik koupil největší noviny?
5: Jako třeba v Americe tohle je zcela běžné, u nás to běžné není, takže mě to vadí.
4: A přesto se k němu šel? Nebo jste se to dověděl až potom?
5: No samozřejmě, já jsem se to dověděl až potom.
4: A řekněte mi, překvapen, jak jsem pochopila, jste tady byl a řekl jste si, kdybych to věděl dřív, tak bych tam nešel?
5: To jsem si tehdy neřekl, ale byla by ta úvaha na místě.
4: Říká Martin Komárek. Bylo hnutí ANO, které jste, to bylo rok 2013, pomáhal dostat do sněmovny, skutečná politická strana, a nebo to byl vlastně houf lidí, kteří byli kolem Andreje Babiše?
5: Oni tam byly asi dvě skupiny. Byli tam lidi z biznisu, které si Andrej Babiš vybral, a pak tam byli lidi jako Zlatuška, Stropnický, já, ale bylo nás víc, kteří prostě fakt tomu měli dojem, že pomáhají dobrý věci.
4: A řekl byste teď zpětným pohledem, že ti lidé, kteří tenkrát s dobrými úmysly pomáhali hnutí ANO dostat se do sněmovny, že udělali dobře?
5: No já myslím, že by se tam Babiš dostal
4: ne,
5: sám.
4: Ne, to je jiná story, jak říkáme. Mně jde o to, jestli, protože víte, byla spousta lidí, kteří, věřím, že vstupovali k Andreji Babišovi prostě se skvělými úmysly. Ano, pan Zlatuška je typický příklad. Ale dali mu v rozhodující době svoje jméno, svou vlastní osobní prestiž, svůj vliv

0: to nejpřekvapivější, když jste to viděl zevnitř?
1: Tam je několik věcí. Jedna je to, co jsem říkal už, že prostě všichni politici lžou, protože musí. Druhá věc je, pod jakým strašným tlakem i ti poslanci pracují. My teďka vidíme, jak se flákají věčně ty lavice prázdné, ale to je obrovský psychický tlak. Kolik věcí se dělá v absolutním spěchu a bez rozmyslu, včetně těch nejdůležitějších rozhodnutí. Kolik hlasování, poslanci nevědí, o čem hlasují. To předně předstoupí jako šéf klubu a oni hlasují podle něj. Jo? Poslanci ty zákony nečtou.
0: To je smutné zjištění, ale tak nějak jsme to čekali.
1: Ale je to obecný, je to, platí to. A opravdu, ještě to je další věc, jak strašnou roli tam hrají emoce. Jo? Tam emoce jsou mnohdy silnější než rozum. Jasně, to, jako teoretik jsem to víceméně věděl, jde o tu intenzitu.
0: Když dnes sledujete vládu složenou z hnutí ANO, motoristů a SPD, co je to první, co vás napadne?
1: No, že SPD tam nepatří.
0: A to, že Andrej Babiš byl ochoten se s touhle partej, i s touhle partají, myslím, spojit, aby měl většinu samozřejmě v poslanecké sněmovně, to shledáváte jako plus Andreje Babiše nebo mínus?
1: Takhle, berme dva pohledy na politiku. Jeden je pragmatický, z tohoto pohledu je to plus. Druhý je obecně morální, z tohoto pohledu je to mínus.
0: To říkáte, že v obecné morálce jako Andrej Babiš moc nesvítí hvězdně, řekněme.
1: Ne, my mluvíme o konkrétní věci, o spojení s SPD. Ano. Tak z tohoto pohledu, protože SPD říkala, co říkala, vystupuje, jak vystupuje, tak já bych se s ní osobně nespojoval v podstatě za žádnou cenu. Jo, ale politika je jiná, no tak tam, když jde o tu moc, tak se ten kompromis udělá. Jak říkám, mně se nelíbí, říkám, ta SPD je tam navíc v té vládě.
0: Ale jenom řekněte, Martine, kdyby jste v té době ještě byl v hnutí ANO, tak by a byl poslancem, tak vystoupil byste z té partaje kvůli tomu, že se vaše partaj spojuje s SPD?
1: Já si myslím, že pokud bych byl poslancem, tak bych vystoupil ještě dřív, protože ta předchozí Babišova vláda vládla díky tiché podpoře komunistů a to by mě vadilo ještě víc než Okamura.
0: Co je podle vašeho názoru jako nejvýraznější Babišův talent, který zjevně prostě opozice nechápe?
1: To je obrovská pracovitost, naprosto neskutečná.
0: No, ale vy jste řekl, že rozhoduje lídrovství je, že v podstatě pracovitost nepomáhá. Čili vzpomínáte. Čili se ptám, jestli je to spíš pracovitost, anebo spíš prostě ten dar, který neumíme pojmenovat, který z vás dělá lídra.
1: Jasně, to je skvělá otázka. To je manažerská pracovitost. On je pracovitý lídr, takhle. On to není dar, on se k tomu nějak dostal. On je člověk, který po té moci touží, řekl bych, od raného mládí, ale pracuje na ní, tvrdě na ní pracuje.
0: A naopak, co je jeho největší slabina, kterou podceňují jeho příznivci?
1: On je strašně náladový, on přechází pořád od jednoho řešení k druhému. On prostě, jak hledá to nejlepší řešení, tak ta jiná, třeba ještě lepší, ztrácí. On je člověk, který neuvažuje abstraktně, jo? V tom jsme se právě lišili. Uvažuje zcela konkrétně. Vždycky hledá nejlepší cíl za každou cenu.
0: Ale to měla být ta otázka. Myslíte, nebo takhle, jste přesvědčen o tom, že Andrej Babiš hledá vždycky nejlepší řešení?
1: Pro sebe nejlepší řešení.
0: Pro sebe. Tak to jsem chtěla slyšet. Jste z toho, jakoby, ale my už máme 59-22, tak to mě mrzí. Tuhle otázku položím příště, protože stojí za to. Martin Komárek, šéf komentátor Deníku, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
1: Já moc krát děkuju, nashledanou.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Nejen co, ale tak

0: komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
1: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Soud musí znovu rozhodnout o jedné ze stížností aktéra bitcoinové kauzy Jiříkovského na vazbu. Ministerstvo kultury přispěje 9 miliony korun na restaurování lidického památníku dětských obětí války, který je v havarijním stavu. Německá vláda projedná posílení tajných služeb. Dobré dopoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává. Pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
2: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
1: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají. Stížnost k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6, o dvou už soudci rozhodli. Památník Lidice dostane od ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic zavražděných nacisty za druhé světové války.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
3: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nemocnici v Jindřichově Hradci chybí zásoby krve. Na pomoc s jejich doplněním proto dnes přišli vojáci z místního vojenského útvaru. Pokračuje primář oddělení hematologie a transfuzní služby Martin Svoboda.
4: Odběr probíhá, ale minimálně 10-12 lidí z armády přišlo navrch, což pro naši transfuzku stačí. Někteří dávali opakovaně, třeba už na jiných transfuzích, těch bylo míň, ale většina bylo prvodárců.
1: Připravili jsme pro vás dopravní informace. Na D1 směrem z Prahy do Brna velmi opatrně na úrovni okruhu na 10. kilometru likvidují hasiči požár nákladního auta. Může se tam vybočovat a také lze dálnici dočasně uzavřít. Dobře dojďte. Počasí dnes bude slunečno a teploty až 29 stupňů. To byly zprávy, teď už místo činu.
5: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
6: Forenzní entomologie v kriminalistickém ústavu spadá pod oddělení speciální biologie. Kromě vražd a zabití se podílíme také na zkoumání hmyzu z těl, která jsou nalezena po určitém časovém úseku. Přišla na řadu zase nějaká prasnička, co umřela jako z přirozené příčiny. Jsme ji navlékli elastiáky, takže jí říkáme babička.
7: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 7. Vajíčka, larvy, hmyz a neb forenzní entomologie pod mikroskopem. V předposlední epizodě série navážeme na minulý díl. Jmenuji se Kateřina Radhouská a k druhému mikrofonu opět usedla paní doktorka Hana Šuláková.
8: Kdybychom se podívali do historie forenzní entomologie, tak to už jdeme do starověké Číny, kdy při nějakém vyšetřování vraždy na rýžovém poli místní prokurátor zjistil, že na krev nalétává hmyz, požádal místní rolníky, aby předložili pracovní nástroje, což byly srpy, a na jeden z těch srpů začaly nalétávat mouchy. A on říká, ano, na tom srpu jsou zbytky krve, ty mouchy to cítí a de facto usvědčil tímto způsobem pachatele. Mohlo by se to zdát jako pohádka, ale pravdou je, že nekrofágní mouchy, jestli mohu použít tento termín, protože on je trošku nepřesný, tak opravdu dokáží reagovat na dvě molekuly látky, kterou považují za atraktant. Takže jestli cítí dvě molekuly krve ve vzduchu, tak oni jsou schopné na to reagovat, letět k tomu zdroji. Takže i když ten srp se mohl zdát na první pohled bez krve, tak tam byly latentní zbytky krve. My bychom to teďka zviditelnili třeba nějakým blue starem nebo jinou chemickou látkou nebo nějakým světelným zdrojem, a on využil přírodní zdroj ty mouchy.
9: Takže vidím, že to jde hodně do historie.
8: Jde to hodně do historie, samozřejmě ano, kdybychom se chtěli podívat na moderní forenzní entomologii, tak ta se datuje do druhé poloviny 19. století. Ve Francii byly položeny první základy, vyšetřovaly se tam nálezy, třeba nějaký novorozenec v krbu, kdy vyšetřovatel zjistil na základě rozboru zastoupených druhů hmyzu, že to miminko bylo v tom krbu uschované po 2 roky, tak dohledal rodinu, která bydlela v daném bytě před 2 lety a tak dále. Pokud bychom se měli podívat na nějaký moderní případ, tak ten se traduje do 50. let 20. století do Maďarska, kdy byl opravdu odsouzen za vraždu převozníka nějaký člověk. Následně bylo zjištěno na základě rozboru hmyzu, že ten člověk se musel minout s tím převozníkem, takže byl prakticky následně na základě forenzní entomologie vyviněn z toho trestu asi po nějakých 4-5 letech, co už byl ve vězení. Pokud bychom se podívali do České republiky, tak tady forenzní entomologie začíná někdy v roce 1974, kdy můj předchůdce v kriminalistickém ústavu doktor Laupy dělal první analýzy. Byla to nějaká zavražděná žena nalezená v Praze. On na základě rozboru hmyzu, tenkrát ještě ve spolupráci s univerzitami, kdy se obrátil na přední odborníky na dipterologii, což jsou jako dvoukřídlí, kam patří mochy, tak dali dohromady vývojový cyklus a dokázal vypočítat, že žena v tom křoví byla zavražděna nějakých 5-7 dnů, což napomohlo potom následně vyšetřování, protože když policie potom pátrala operativně, kdo se pohyboval v dané oblasti, v jakém časovém horizontu, tenkrát nebyly žádné pouliční kamery, žádná takováhle záznamová zařízení, která by mohla napomoci, nebo záznam z mobilního telefonu, tak tohle to byl jeden z prvků, který řekl, ano, před 5-7 dny se tady pohyboval pachatel, zabil tu ženu. Forenzní entomologie v kriminalistickém ústavu spadá pod oddělení speciální biologie. Já se přiznám, že jsem vedoucí daného oddělení. Když opomenu tu forenzní entomologii jako takovou, tak se obecně zabýváme i zoologií, pod kterou spadají kosti zvířat, zuby zvířat, peří, nějaké tekutiny typu krev, sliny. Podobně, když je třeba napadení zvířete zvířetem nebo člověka zvířetem. Následně tam spadá botanika, zase jakékoliv rostlinné materiály, nejčastěji rostliny s obsahem omamných a psychotropních látek a jedů, takže třeba konopí, lisohlávky a podobně. Současně děláme genetiku zvířat, takže jsme schopni udělat druhovou identifikaci, ale také individuální identifikaci. Takže můžeme říct, ano, v kufru tohoto auta jsme našli krev, patří kočce a patří té micce, kterou jsme našli zabitou, někde pohozenou v lese. Stejně tak děláme genetiku rostlin. Zase na základě analýzy jsme schopni udělat druhou identifikaci, když nevíme, o jaký rostlinný materiál se jedná. Ale jsme schopni také ustanovit, jestli třeba konopí, pokud máme jenom kořenové systémy, nebo plody konopí, nebo klíční rostlinky, které neobsahují THC, tak jestli je technické, anebo po vypěstování by obsahovalo vysoký obsah THC. Děláme antropologii, kosterní antropologii, tak jak to znáte, když si představíte, že se najde kost nebo celá kostra a podobně, ten antropolog popíše toho jedince, najde nějaká traumata, pokud na těch kostech jsou, řekne relevanci, jestli se jedná o historický nález nebo současný a podobně, ale děláme také fotokomparaci, to znamená videozáznamy, fotografie versus natypované osoby. Dělají se u nás superprojekce, to máte promítnutí lebky mrtvého člověka do fotografie pořízené antemortem ještě za života. anebo rekonstrukce, kdy vlastně nevíte, jak dotyčný člověk vypadal z důvodu vysokého stupně rozkladu, takže na základě lebky se dělá vlastně jeho vizuální podoba, jak pravděpodobně ten člověk vypadal za života.
9: A pracujete tedy jako soudní znalci v těchto různých oborech nebo disciplínách?
8: Já bych to měla upřesnit, protože kriminalistický ústav je znalecký ústav, je to znalecké pracoviště Policie České republiky. My zaměstnanci nejsme soudní znalci, tak jak to znáte tu definici jako soukromý soudní znalec, ono je to trošku nepřesné, ale my jsme zpracovatele znaleckých výstupů znaleckého ústavu. Ti lidé nemusí mít vlastní razítko, kulaté, zjednodušeně řečeno, ale ta instituce garantuje, že má zaručený systém vzdělávání těch lidí, má nějaké prověřování, proškolování, takže každých 7 let prochází atestací, kdy se ověřují pořád znalosti, jestli se vzdělává v daném oboru, jestli používá moderní postupy, správné postupy a tak dále. A na základě tady tohoto proškolení dostáváme osvědčení, kdy ten člověk už jakože pracuje sám na sebe, ale pro tu instituci, ale kulaté razítko, to znalecké razítko má instituce.
7: Vraťme se ale k forenzní entomologii v praxi.
8: Forenzní entomolog nemusí jet na místo činu, protože máme zavedený systém vzdělávání kriminalistických techniků, který funguje od roku 2014, kdy je ustanoveno, že kriminalistický technik má v rámci programu celoživotního vzdělávání 3denní kurz forenzní entomologie, v rámci kterého se učí zajišťovat entomologický materiál, učí se používat entomologickou odběrovou sadu a tak dále a tak dále. Takže přímo ten entomolog nemusí jet na všechna místa ohledání. Samozřejmě, když jsme vyžádáni, ať přijedeme buď, že se jedná o problémový případ, což se může vidět předem, protože se ohledává místo nějaké třeba vraždy a tak dále, nebo místo, kde měla být uložena mrtvola a ona tam již není, takže entomolog tam jakoby dohledává zbytky hmyzu, jestli se tam to tělo rozkládalo nebo ne. A nebo ten vyšetřovatel trvá na přítomnosti entomologa, tak v tom případě tam prostě přijedeme. V jakých případech? No, každého asi napadne, že to jsou vraždy a zabití a tak dále. Vypadá to velice romanticky, je to takové seriálové a ona je to svým způsobem pravda, ale realita je trošičku jednodušší. Kromě vražd a zabití se podílíme také na zkoumání hmyzu z těl, která jsou nalezena po určitém časovém úseku. Jakýchkoliv těl. Takže mohou to být nehody, různé pády z výšky, začne se tělo rozkládat, takže nejedná se o trestný čin, ale prostě se jednalo o nehodu. Mohou to být sebevraždy, kdy máte sice dopis na rozloučenou, doloženo, že ten člověk měl spáchat sebevraždu, ale vyšetřovatel si ověřuje dobu úmrtí a jedním z prostředků může být forenzní entomologie. Potom to mohou být úmrtí beze svědků. To jsou starší osoby v bytech, mohou to být bezdomovci v různých přístřežcích a tak dále. Když zase děláte nějakou časovou osu, jestli ten člověk zemřel sám prostě z přirozené příčiny nebo na nějaké onemocnění, anebo tam byl cizí prvek, cizí zavinění a vlastně vylučujete tím způsobem, že si uděláte časovou osu, jestli se tam nepohybovala nějaká podezřelá osoba a podobně. Další případy, které bych měla zmínit, tak jsou zanedbání péče a týrání. A to jak lidí, tak zvířat, kdy de facto u lidí se jedná většinou o nějaké kvadruplegiky, malé děti, starší nemohoucí osoby, které se nemohou o sebe postarat. Ten člověk je většinou jakoby ležící pacient a teď tam je zanedbání péče. Nedochází k přebalování, nedostává najíst, má nějaké opruzeniny, následně proleženiny, nekrózy. A v tomto případě hmyz reaguje, je to stejný hmyz, který rozkládá lidská těla na aromatické látky, jsou nakladena vajíčka, vyvíjí se larvy a bavíme se o takzvaných miázách. Obdobně to může být u zvířat, máte zvířata třeba v nějakých klecích, tam živoří, mají zapařenou srst a podobně. Opět zase hmyz klade vajíčka, larvy se vyvíjí a požírají toho jedince za života. Tady musím poznamenat, že dosti často těmto případům se dostáváme, já říkám pozdě, protože pokud se objeví nějaký takový jedinec, že má na sobě larvy a tak dále a ještě stále žije, tak je dosti často převezen do zdravotnického zařízení, kdy de facto jsou ty larvy omyty, on je nějakým způsobem ošetřen, ale nikdo to už moc neřeší přes ten hmyz. Takže většinou se vydává jenom nějaká lékařská zpráva, jak dlouho to trvalo, že se dostal do tohoto stavu, lékař dělá nějaký erudovaný odhad na základě proleženin, nekroz a podobně, ale k nám se ty případy dostávají většinou v okamžiku, kdy ten člověk umírá. Takže najednou se zjišťuje, že my podle hmyzu jsme schopni doložit,
6: že ne 14 dnů ležel nepřebalený, ale ten hmyz dokládá třeba dvouměsíční zanedbání péče nebo tříměsíční zanedbání péče. Dále se využívá entomologie třeba v pytláctví, to by vás možná nenapadlo. Buď jsou ta zvířata zastřelená z důvodu konzumace, nebo jsou zastřelená z důvodu trofejní zvířat, a nebo jsou zastřelená z důvodu, že je to škodná v dané oblasti. A pokud tam zůstane část toho zvířete, anebo celé, tak opět je kolonizováno hmyzem a my jsme zase schopni říct, v jakém období časovém se ten pachatel, jestli to můžu takhle říct, pohyboval na daném místě. Standardně se zajišťují, my říkáme, tři vzorky. První je přímo z toho samotného jedince, z toho těla, z toho zvířete, z člověka a tak dále, kdy je popsáno i v tom návodu, který je v odběrové soupravě, že zajišťujete všechny typy larev, takže od malých po velké, z výrůstky, bez výrůstku, s nožičkami, bez nožiček, když to řeknu úplně laicky, vajíčka, jestli vidíte zhluky, ojedinělá, pokud vidíte kukly nebo něco, co připomíná aspoň trošičku hmyz, tak ten technik má povinnost to zajistit. A my jim vždycky říkáme, neřešte, jestli je to relevantní pro daný případ nebo není. Může se stát, že on vidí běžet slunečko sedmitečné po mrtvole, což se stát může, a řekne si, co by jim to asi řeklo. Ne, neřeš to. Zajistí i slunečko sedmitečné a my rozhodneme, jestli je to v daném případě relevantní nebo ne. Druhý vzorek se zajišťuje z takzvaného lože mrtvoly, to je hned pod tím tělem a je to ze dvou důvodů. Prvním je, že některé druhy kladou ne přímo na tělo, ale pod tělo, jsou to většinou brouci, a následně vylíhlé larvy přelézají na ten krmný substrát, protože v tomhle okamžiku už tělo se stává krmným substrátem. Nebo jsou tam nižší vývojová stádia jakoby pozdějších zástupců hmyzu, protože na mrtvole dominuje určitá skupinka, jsou tam miliony larev a už nastupuje další vlna hmyzu, ale prakticky v rámci mezidruhové konkurence není schopná to tělo obsadit, takže využívá jen to, co vytéká do toho podkladu pod mrtvého. V okamžiku, kdy aktivní larvy na těle odlézají pryč, mimo tělo se kuklit, tak ty spod těla ho začnou kolonizovat. A mohla bych říct ještě třetí důvod, a to je, že dosti často se pod tělem schovávají třeba brouci. Takže, jak říkám, technik nabere vzorek z těla, potom nabere vzorek z lože, ale tam už nevybírá jednotlivý hmyz. Tam veme lopatku a veme celý travní drn, listí, nějaký písek, zeminu a tak dále. Dá to do velkého pytle, který se přiveze potom do laboratoře a my si to přebereme. No a třetí vzorek je z okolí těla. Já už jsem to víceméně řekla. Jakmile se larvy chtějí kuklit, tak oni se nekuklí přímo na samotném těle, protože ono je biochemicky aktivní. Probíhají tam chemické procesy, je tam bakteriální rozklad, jsou tam odpadní látky od bakterií, jsou tam trávící enzymy larev dvoukřídlých, jsou tam odpadní látky larev dvoukřídlých. A kdyby se ta larvička zakuklila přímo na samotném těle, tak to prostředí vlastně rozloží a zlikviduje. Takže ona odleze mimo tady tohleto aktivní prostředí do okolí a tam se kuklí. A odlezá do vzdálenosti, aby našla suché klidné místo. Takže když se mrtvola roztéká do vzdálenosti metr kolem toho mrtvého, tak ta larvička přeleze ten metr a tam se zakuklí. Když se roztéká na větší ploše, tak ona přeleze tu větší plochu. Technik si musí všimnout, jak se ta mrtvola roztékala, a vlastně v okolí, většinou je to metr, metr a půl, maximálně dva, na vzorku je kolem dokola, jak sluníčko, několik vzorků zase zeminy, a tam hledáme ty první kolonizátory, kteří se tam zakuklili.
9: Já jsem teď jenom přemýšlela, jak může slunečko sedmitečné ovlivnit vyšetřování.
6: Právě, že nemůže, ale my tím dokládáme nebo jim prezentujeme, aby nepřemýšleli o tom, co zajišťují, protože nám se stávalo dříve, ještě než byla vlastně odběrová sada a tak dále, jak jsem říkala, nastoupila jsem v roce 2002 a ty kurzy pro kriminalistické techniky jsou teprve od roku 2014, že přišel mi entomologický materiál do laboratoře, já jsem ho zpracovala, dělala jsem výpočet a věděla jsem, že v tom vzorku byly nejstarší larvy třeba třetího instaru. Udělala jsem výpočet, vyšlo mi to na 12 dnů. A teď jsem procházela fotodokumentaci z místa ohledání a vidím, že kolem toho těla jsou hromady kukel, takže starší vývojové stádium. Takže já podle larv třetího instaru jsem měla výpočet na 12 dnů, ale podle kukel by to mohlo být třeba 17 dnů. A zavolala jsem vyšetřovateli a říkám, jako já se dívám na fotodokumentaci z místa ohledání a vidím, že tam jsou kukly, ale ty jste mi nezajistili do toho vzorku. A oni řekli, no my jsme to jako původně zajistili, ale pak jsme na to koukali, my jsme si mysleli, že to chcíplo, tak jsme to radši vyhodili.
8: Aha, děkuji. Takže od té doby velice jednoduché pravidlo, všechno, co připomíná hmyz, i kdyby to měla být od nečistot obalená rýže, tak prostě to zajistíte. My se na to v laboratoři podíváme a sami si řekneme, co je důležité. Takže ne, slunečko sedmitečné nemá s rozkladným procesem nic společného, ale může se vyskytovat na těle a ten technik to zajistí. Základním výstupem nebo standardem znaleckého výstupu je, že my vypočteme takzvanou dobu kolonizace, což znamená, jak dlouho na daném jedinci byl hmyz. Tím ale neříkáme postmortem interval, jak dlouho byl mrtvý. To jsou dva rozdílné termíny a v rámci výpočtu doby kolonizace my se tam vyjadřujeme nějakým způsobem takzvaným erudovaným odhadem k postmortem intervalu. Takže ve znaleckém výstupu máte napsáno, vypočtená doba kolonizace odpovídá intervalu 12 dnů s počátkem rozkladu 27. května. A teď jsou tam dva takové odstavečky, kdy píšeme, pokud se jednalo o mrtvolu s traumaty, nebo měla horší hygienické návyky před smrtí, nebo na těle byly zvratky, exkrementy a podobně, vypočtená doba kolonizace v daném období by mohla odpovídat postmortem intervalu. A v druhém odstavci je napsáno, pokud se jednalo o intaktní mrtvolu, takže na sobě neměla žádné krvácivé zranění, byl to slušně oblečený, umývaný člověk a tak dále, prakticky tam není žádná aromatická látka, takže pokud se jednalo o intaktní mrtvolu, vypočtenou dobu kolonizace je nutné navýšit v daném prostředí, při daných teplotách, předpokládané doby úmrtí a tak dále, třeba o 2 dny, nebo o týden, nebo o měsíc. A tohle už je erudovaný odhad. Takže my děláme, dalo by se říct, přesný výpočet a ten postmortem interval už se jenom odhaduje. Kromě uvedeného, tak tam také standardně píšeme, hmyz zajištěný na těle odpovídá anebo neodpovídá místu nálezu. Takže se nám může stát, že máme tělo nalezené uprostřed lesa a vidíme, že jsou na něm druhy typické pro urbanizované oblasti anebo typické pro určitou lokalitu. Je třeba hmyz, který se zdržuje v blízkosti masokombinátu nebo nějakých mlékáren a tak dále a my ho máme na tělíčku uprostřed lesa, tak můžeme říct ano, tady došlo k přesunu tělíčka z bodu A do bodu B s tím, že můžeme natypovat, jaká lokalita byla předtím. A potom se vyjadřujeme, jestli ten hmyz, který nalezáme na mrtvém, odpovídá takzvaně nálezové situaci. To znamená, my rozlišujeme, jestli je hmyz typický pro volnou expozici, nebo je typický pro pohřbená těla, nebo je typický pro těla ve vodním prostředí, tam už se nebavíme o hmyzu, ale většinou o ostatních bezobratlých, a řekneme, zvířata nalezená na tom daném jedinci neodpovídají nálezové situaci, došlo k přesunu. A může se jednat třeba o těla, která se rozkládala ve vodě a jsou nalezená následně na břehu a jsou kolonizována terestrickými druhy, suchozemskými druhy, jak my řekneme, předcházející rozklad probíhal ve vodním prostředí.
9: Ještě jsem se chtěla zeptat na pokusy, o kterých jsem četla.
8: Pokusy s prasetem, těch bylo několik, protože zaprvé, vy můžete jít na začátku do zahraniční literatury a převzít si informace ze zahraničí, ale v okamžiku, kdy se do toho oboru ponoříte, tak zjistíte, že jsou tam nuance. Takže pokud máte nějaký vývojový cyklus zaznamenaný ve východní části Evropy, tak nesouhlasí vlastně s délkou vývojového cyklu v západní části Evropy. Protože jsou nějaké populace v daných oblastech, které reagují na geografický region a biotopy a tak dále. Takže základem je ověřit, jestli data ze zahraničí odpovídají tomu, co prakticky vidíte v té oblasti, ve které pracujete. Druhá věc je, že mně se stávalo, obzvláště ze začátku, jak jsem zmínila, že jsem byla na stáži ve Francii, já jsem tam přijela a oni řekli, no, my tady máme třeba chryzomy albiceps, je to běžná bzučivka, je standardně na každé mrtvole. Já jsem se zarazila a říkám, no, tak já buď dělám něco špatně, nebo nevím, ale já jsem v životě, a tu jsem měla třeba za sebou 5-6 let praxe, já jsem v životě chryzomy albiceps na mrtvole neměla. A oni řekli, a to není pravda, protože my jsme se dívali a když se podíváme na československý checklist řádu Diptera, to je vlastně soupis druhů, které u nás žijí, tak tam chryzomy albiceps máte uvedenou. A já říkám, ano, máme ji uvedenou, ale já ji opravdu na mrtvole nemám. A člověk se cítil tak jako trošku rozpačitě, takže jsem z toho byla taková jako rozpačitá, ale zase říkám, hele, já mám na každé mrtvole třeba bzučivku Lucilie Caesar. oni na mě koukali a říkali, no tak to jsme v životě neměli. A říkám, ale zase ta Francie od té České republiky tak daleko není. Takže jsme se dostali do situace, kdy já jsem posílala kukly Lucilie Cezar do Francie a do Belgie, protože oni si chtěli ověřit délku vývojových cyklů, protože se jim tam začala objevovat na mrtvolách. A já jsem si nechala poslat zase chryzomy albiceps, protože najednou se chryzomy albiceps v roce 2008 objevila hromadně v České republice a od té doby ji tady máme jakoby rozšířeno. Takže hmyz reaguje na nějaké klimatické podmínky a tak dále. Prakticky ty pokusy vedou k tomu, že vy si ověřujete, jak ten rozkladný proces funguje v vašich podmínkách. Samozřejmě zase se mi stalo, že jsem se setkala s nějakým nejmenovaným profesorem a on říká, no, tak třeba Necrodes litoralis, to je brouk z čeledi mrchožrutovití, vy jim asi říkáte hrobaříci, ale je to trošku nepřesné, tak on říká, to je velice vzácný brouk a já jsem tam stála tak jako zaražená a říkám, no já si nejsem jistá, ale já ho mám na každé lidské mrtvole. Tak jsme pátrali a zjistili jsme, že profesor dělá pokusy na potkanech a podobně. A tam ten brouk opravdu nenalétává, protože potřebuje objekty o hmotnosti 9-10 kg a větší. On má docela dlouhý vývojový cyklus, nějakých 50-60 dnů při standardních teplotách. Takže aby tam bylo dost toho krmného substrátu, než se mu vyvinou larvy do fáze kukly a tak dále. Já jsem sama viděla i ve spolupráci s univerzitami u nás, že mám trošičku jiné informace z té praxe, než se psalo v té dané literatuře. A já si říkám, dobře, v tom případě nemohu použít malé objekty, jako jsou potkaní, myši a tak dále, tak jsme šli do prasátek, protože samozřejmě se říká, že prase nejvíce, co se týče konstituce blízké člověku. A teďka jak velké? Na začátku jsme si řekli, tak čím větší, tím lepší. Tak jsme vyšli do nějakého 67-70 kilového prasete, což kolega, který mi ho pomáhal převážet od toho chovatele na pokusnou plochu, tak celou dobu za volantem brečel, jestli ho nesrazil vlak a neujel mu třeba kýty nebo něco takového, že to byla prostě oběť vraždy a nebylo tam celé tělo. A já říkám, ne, musíme ho nechat celé, protože potřebujeme, sice to byla oběť vraždy, takže měl na sobě krvavá zranění nebo krvácející původně, ale potřebujeme i ty nohy, abychom viděli, jak to dopadne. Tohle byl první velký experiment, který začal vlastně v létě a já jsem byla sama překvapena, jak dynamický ten rozklad může být. Já jsem tam trávila denně na té pokusné ploše nějaké 2-3 hodiny, kdy jsem si dělala zápisky, pořizovala fotodokumentaci, dělala jsem si tam nějaká videjka, vlastně jsem se učila, do jaké vzdálenosti larvy odlézají od toho těla, jak se roztéká mrtvola a tak dále. Měla jsem tam zemní pasti do určitých vzdáleností a pro mě to bylo velice poučné. Ale znamenalo to pro mě, že třeba první 2-3 měsíce jsem tam byla denně, včetně víkendu a denně se odebíraly vzorky, denně se zpracovávaly. Dobře, viděli jsme rozklad v létě. Co když bude se rozkládat na jaře? Tam jsou jiné teplotní podmínky a tak dále. No tak přišla na řadu zase nějaká prasnička, co umřela jako z přirozené příčiny. Jsme ji navlékli elastiáky, takže jí říkáme babička. De facto se nám začala rozkládat na jaře a my jsme viděli ten proces, jak se změnil. Ta dynamika byla zpomalená, první měsíce tam jakoby skoro nic nedělo, najednou došlo expanzi, protože se nám v rámci ročního období dostala do léta a hodně to začalo připomínat ten letní rozklad. Tak si říkáme, dobře, tak chtělo by to ještě podzim, zimu, tak se nám zase podařilo sehnat prasátko přes 50 kg. To nás oslovili z výzkumného ústavu, že tam mají prasátka, která byla použita pro medicínské účely. Zkoušeli se na nich nějaké léky, takže my jsme věděli, že ta zvířata v sobě ty léky mají. Takže jim říkáme, že to je jako uživatel drog, tato naše oběť, protože měl nějakou chemii v sobě. Exponovali jsme ho v prosinci, kdy už v podstatě mrzlo. A viděli jsme, jak se to extrémně zpomalilo. To, co jsme viděli v létě během 3 dnů, tak u toho jarního trvalo měsíc a u toho podzimního zimního trvalo 3 měsíce. Já už jsem to poslední prasátko, musím říct, skoro nenáviděla, protože ono se rozkládalo 4 roky a vy tam pořád jezdíte na tu pokusnou plochu a pořád tam leží a pořád ho ten hmyz nedokáže sežrat. A jsou z toho velice hezké prezentace, to musím jako konstatovat, to je velice pěkné a pro mě to bylo hodně poučné. Říkala jsem první zvíře, to jsem dělala sama, ty experimenty na druhé, na třetí už jsem měla domluvené s univerzitou, že jsem měla celou řadu studentů, takže to jsem vděčná České zemědělské univerzitě za tu možnost vůbec, že jsem měla. A z toho vzešlo, že jsem měla také nějaké studenty, kteří pokračovali z bakaláře na diplomovou práci, pokračovali potom na doktorské práce a ze dvou bývalých studentek mám teďka současné dvě kolegyně.
9: Hodně bakalářských, diplomových a disertačních prací. o rozkladu prasátek.
8: Přesně tak. Já musím říct, že my jsme potom jako upustili od těch velkých experimentů, protože oni jsou opravdu časově náročné. Je to neuvěřitelné množství materiálu, které zajistíte na těch pokusech, takže my jsme potom dělali třeba experimenty s 9-10 kilogramovými prasátky, kdy jsme třeba sledovali faktor typu ohoření, opálení vřelou vodou versus jakoby kontrola, jak dynamická je kolonizace tady u těch narušených jedinců ve smyslu právě těch fyzikálních faktorů, protože zase to souviselo s nějakou trestnou činností, protože občas se stane, že pachatel se snaží vlastně zlikvidovat tělo tím, že se ho snaží podpálit nebo spálit a tak dále. No to bylo vždycky taková vyhlášená historka, že když se přihlásil student na moje téma, tak moje první otázka byla, jestli bydlí v rodinném domku anebo v paneláku, a jestli bydlí v rodinném domku, tak jestli může mít mrtvá zvířata na zahradě. Takže kdo prošel jako prvním sítem, mám rodinný domek, mám zahradu, tak se dostal u mě do té studentské práce.
7: Končí 7. díl. Příště se zaměříme na forenzní genetiku. Za týden se opět potkáme na místě činu.

0: je 11:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dobré dopoledne. Slovenská policie zasahuje v nemocnici v Martině kvůli hrozbě bombovým útokem. Informoval o tom server Aktuality.sk. Výhruška přišla e-mailem a vedení nemocnice kvůli ní okamžitě zastavilo všechny plánované operace a další chirurgické zákroky. Areál podle Aktuality.sk prohledávají speciální vycvičení psi. Nemocnice svolala krizový štáb. Server připomíná, že v zařízení jsou i nepohybliví a kriticky nemocní pacienti. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Celkem 4 členy kartelu zadrželi policisté v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. Dva muži vydání do Spojených států odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Podle amerických úřadů chtěl gang zbraně použít na boj s konkurenčními kartely nebo boji proti policii. Ve Spojených státech čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi. Hrozí jim doživotí. Hasiči pokračují v hašení skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Od včerejšího večera tam zasahuje 17 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů. Lidé v okolí skládky by neměli větrat. Zásah bude podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora Flígrové pravděpodobně pokračovat i zítra. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ski areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodle tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Noční oblohu můžou dnes lidé nerušeně pozorovat z hradu Špilberk. Muzeum města Brna se rozhodlo nechat po celou noc osvětlení v okolí Špilberku vypnuté. A to kvůli sledování zatmění slunce po 19. hodině, ale především kvůli meteorickému roji Perseid do 2. hodiny raní. Tento astronomický úkaz má být nejlépe viditelný od půlnoci do brzkého rána. Připojíme dopravní informace. Na D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna budete brzdit u Čestlic na 8. kilometru o kousek dál u nájezdu z okruhu na 10. kilometru. Už hasiči požár nákladního auta uhasili, stále se ale dá projet jen levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zpomalují kamiony na úrovni Popůvek kolem kilometru 185. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí dnes bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy, vy už si poslechněte Interview Plus, slovo má Pavlína Nečásková.
2: Ústavní soudce zastal Tomáše Jiříkovského v jeho stížnosti na vazbu. Podobné výhrady nepřicházejí jen od hlavního obžalovaného bitcoinové kauze. Brání se i ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterému za přijetí bitcoinového daru hrozí přes 6 let vězení. Čeká nás politický monstr proces? Může skončit kdysi jeden z nejvlivnějších mužů ODS skutečně za mřížemi? O tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
2: A vítám našeho hosta, kterým je investigativní novinář a reportér z časopisu Respekt, Ondřej Kundra. Dobrý den.
3: Dobrý den a díky za pozvání.
2: Může dnešní rozhodnutí ústavního soudu nějak výrazně zasáhnout do celé kauzy?
3: Nemyslím si. Ne do samotné kauzy a jejího průběhu, ne do toho, že pan Jiříkovský a další tři lidé, kteří jsou v téhle té věci, té bitcoinové kauze obžalováni, takže by tímto ta obžaloba skončila, ten případ nesměřoval před soud. ale prostě ti jednotliví obžalovaní využívají svá procesní práva, namítají různé věci u ústavního soudu, tam, kde si myslí, že jim třeba na ta jejich práva byla sáhnuta. No a protože jsme právní stát, tak ústavní soud v tomto případě jednomu z nich dal zapravdu, shledal, že skutečně ta jeho námitka byla relevantní.
2: Ale pokud se nemýlím, tak pan Jiříkovský zůstává ještě ve vazbě.
3: Ano, ten ústavní soud nerozhodl, že by mělo dojít k propuštění z té vazby. Ta vazba byla shledána jako něco, co může pokračovat, ale konstatoval ústavní soud, že pan Jiříkovský, tak jak si stěžoval, měl pravdu v tom, že se nemohl dostatečně vyjádřit k některým věcem, které vznášela vlastně ta obžaloba a policie vůči němu.
2: A z vypuknutí bitcoinové aféry, kdy o ní napsal Deník N, uplynul víc než rok. Máme o tom, co se přesně stalo dnes, více informací?
3: Myslím si, že ano, že postupně ty informace jako přibývají, skládají se a ten základní obraz, k čemu zřejmě došlo, si myslím, že je poměrně jakoby kompletní, ale stejně tak jako bude klíčové a důležité to projednávání pak před soudem, protože to, co se může zdát jako nespochybnitelný třeba důkaz nebo jako jasná věc, nebo to, jak to třeba některá média interpretují, zaujala mě třeba Mladá fronta, asi před týdnem nebo před dvěma týdny, která udělala titulek, ze kterého by plývalo, že Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti, v podstatě bude odsouzený na 6,5 let, to prostě nevíme, o tom rozhodne znovu soud, tak ten soud může dopadnout jako jiným způsobem, než jak se to dneska celé může zdát, anebo také ne.
2: No, obžalovaná je čtveřice mužů vedle Tomáše Jiříkovského, který podle obžaloby měl věnovat část ze svých bitcoinů státu, aby zlegalizoval jejich zbytek. Je to také někdejší náměstek na ministerstvu Radomír Daňhel, advokát Kárim Tyc a exministr Pavel Blažek. Můžete připomenout, jakou roli každý z nich v té kauze údajně měl?
3: No a to mně přijde, že je vlastně jako úplně nejzajímavější, proč se Pavel Blažek a s ním jeho náměstek do toho celého dobrodružství jako pustí. Já jsem nedávno psal nějaký komentář, dal jsem tomu titulek nebo přívlastek Pavlovi Blažkovi, že se choval blahoskloně, a to nejenom v tomhletom případě, a je pro mě otázka, jestli celý jeho postup byl skutečně jenom blahosklonost a že vlastně se vykašlal na spoustu věcí, neuvěřoval si to, anebo zatím mohlo být něco víc, to by měl prozkoumat ten soud. Takže já mluvím o tom, že prostě v jednu chvíli za Pavlem Blažkem přišel jeho náměstek a advokát Kárim Tyc, nebo ho informovali, dozvěděl se o tom, že tady existuje nějaký člověk, pan Jiříkovský, který má na své bitcoinové peněžence poměrně hodně bitcoinů, a protože byl v minulosti pravomocně odsouzený, tak se kaje. To se někdy lidem stává, když jsou odsouzení, tak pak se chtějí napravit a kajou se. A to kání může mít jako spoustu způsobů, jak člověk té nápravě vedle toho, že se odpiká ten trest, ještě chce dojít.
2: Asi to není často tím způsobem, že by věnoval peníze státu.
3: No a pan Jiříkovský tvrdí, a tvrdí to tedy pan Pavel Blažek, nebo tvrdil to, když ještě více komunikoval na veřejnosti, právě našel kání se v tomhletom, že dá část těch bitcoinů státu, zhruba za miliardu korun. A tím, jako říká pan Jiříkovský, já jsem v minulosti pochybil, choval jsem se špatně, ale já už jsem se napravil, a to, že jsem se skutečně napravil, tak chci dokázat tím, že státu věnuji poměrně dost peněz, aby ty peníze mohl vynaložit na veřejný zájem. Pavel Blažek, jak tvrdil, v tom viděl jako dobrý úmysl, kdyby to tedy bylo pravda, a protože v jeho rezortu chybělo hodně peněz, ten rozpočet byl podseknutý, tak si myslel, alespoň to tak jako říká, že tu pokladnu, tu prázdnou pokladnu částečně doplní a vlastně uspokojí různé zájmy v rezortu spravedlnosti. Tak kdyby to takhle bylo, tak zatím je jenom ta blahosklonost, protože Pavel Blažek v tu danou chvíli nevyužil různé kontrolní mechanismy, které měl na ministerstvu spravedlnosti, které ho mohli upozornit na to, ať do takovéhle akce nejde. Ale samozřejmě může to mít i nějaký hlubší kriminální rozměr, který je potřeba, aby právě vyjasnilo to soudní projednávání.
2: No a kdyby se skutečně ukázalo, že šlo tedy, jak vy říkáte, pouze o blahosklonnost Pavla Blažka, tak by nemusel být odsouzen.
3: No nemusel by být odsouzen, tam samozřejmě se bude jako prokazovat, jestli je dostatek důkazů, kterého usvědčují vlastně z něčeho jako nelegálního, tak on je v současné chvíli obžalovaný za vlastně z podílu na legalizaci výnosu z trestné činnosti a vlastně že nepostupoval vlastně jako řádný hospodář, nedostatečně jako naložil se svými pravomocemi, které měl jako ministr. Pavel Blažek ale říká, já jsem se vlastně vůbec na téhleté transakci neobohatil. Mně nikdo neslíbil, že z toho budu mít jedinou korunu nebo jediný bitcoin. Prostě nic mě nepřistálo na mých účtech ani v mém okolí. Jednal jsem ve veřejném zájmu, ten jsem se tady snažil vlastně nějakým způsobem jakoby popsat. No a teď bude na žalobě, na veřejné žalobě, co vlastně Pavlu Blažkovi dokáže. Ty paragrafy, když se člověk na to podívá, tak tam nemusí být jako úmysl ze strany Pavla Blažka. Může stačit, nebo mohlo by stačit pro jeho případné odsouzení, že prostě nepostupoval tak, jak měl podle zákona, aniž by z toho měl nějaký osobní prospěch.
2: No Pavel Blažek neustále tvrdí, že nebylo dokázáno, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Je to tak těžké prokázat?
3: Tak uvidíme ještě, do jakého většího detailu půjde u toho soudu, ale minimálně ho mělo trknout a zarazit, s kým vlastně obchoduje. Nebo s kým obchoduje jím řízené ministerstvo spravedlnosti, za co byl v minulosti odsouzený pan Jiříkovský. Z čeho mohly ty bitcoiny pocházet? Tam stačilo mít jako podezření, že ty bitcoiny mohly mít nějaký jako nelegální původ. A speciálně u člověka, který, bavíme se o ministru spravedlnosti, tak máte jako různé pozice ve vládě, ministr dopravy se nemusí asi tolik lámat hlavu někdy s etikou, prostě ten se hlavně zaměřuje na stavby, aby to všechno jako frčelo a mohli jsme jezdit, ale minister spravedlnosti, tam si myslím, že ta funkce je hodně jako normotvorná a že je hodně i jakoby o hodnotách a o tom právě pracovat s různými jako podezřeními, dát si hodně jako pozor na nějaké věci, vystupovat tak, aby tam nemohl být jediný jako etický rozpor. A tady si myslím, že tohle to jako dramaticky Pavel Blažek podcenil.
2: No, Tomáši Jiříkovskému obžaloba navrhuje souhrnný trest 20 let vězení. To je vyšší sazba, než se mnohdy dává za vraždu. Proč?
3: Nebo znásilnění. A je to mimochodem i u Pavla Blažka, kterému je navrhováno 6,5 roku vězení. Tak ocenila to tak ta obžaloba. Myslí si, že to je společensky závažný trestný čin a že to je vlastně obchodování s obrovským množstvím peněz. A takže trestní zákonník tohle to umožňuje, tak to navrhují. To pro mě je tam spíš jako otázka, proč se jako vysoké tresty, hodně vysoké tresty nedávají právě často za třeba násilné trestné činy, anebo za to znásilnění, což si myslím, že do dneška je v české společnosti jako hodně podceňováno a že právě justice v tomhletom vynáší stále jako drakonicky nízké tresty.
2: Mimochodem, co je s těmi penězi dnes?
3: S tou miliardou, tak tu miliardu stát nedostal, protože ta transakce jako nebyla dokončena, ta policie to vyšetřovala, vlastně Pavel Blažek potom padnul jako ministr spravedlnosti, stáhl se z politiky, jeho nástupkyně Eva Dekroa z ODS a samozřejmě dneska Jeroným Tejc, současný ministr spravedlnosti ve vládě, v koaliční vládě vedené ANO, neměli zájem v něčem takovém pokračovat. Vlastně to ani nebylo možné, když do toho vstoupila ta policie.
2: Hostem Interview Plus je investigativní novinář z týdeníku Respekt Ondřej Kundra.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
2: Jak silná je obžaloba? Je možné, že skončí Pavel Blažek skutečně ve vězení?
3: Znovu, tohle to je hrozně jako otevřená věc a já bych vůbec jakoby v tomhle tom nepředjímal, protože tam jako bude záviset na jakýchkoliv detailech. Pavel Blažek je samozřejmě velmi chytrý člověk, je to advokát, je to člověk s jako justiční praxí. Myslím si, že speciálně si dá záležet na své obhajobě a na tom, aby u soudu prokázal jako svoji nevinu. Bude to proces, který bude hodně sledovaný, bude pod drobnohledem médií. To zároveň jako znamená, že to znovu a znovu, byť ten případ jakoby politicky skončil, se znovu bude politicky vracet do hry, protože Pavel Blažek nepochybně a to projednávání u soudu bude spojováno se současnou ODS, byť se od toho snaží co nejvíce distancovat.
2: Když říkáte, že Pavel Blažek je velmi chytrý člověk, ale zároveň jste zmiňoval i tu možnost, že jednal blahoskloně. Skutečně, kdyby se ukázalo, že jednal nevědomně, nezištně, ale možná neměl dostatek informací, co by to vlastně o něm vypovídalo? A o jeho působení na ministerstvu spravedlnosti?
3: Že měl některé věci na háku, že nedocenil některé věci, že jim prostě jakoby nerozuměl, že nechal svůj intelekt převálcovat jako něčím, co ho zastínilo, že si myslel, že se mu vlastně nic moc nemůže stát. To si myslím, že je jako důležité. Je to samozřejmě tohleto psychologizování, ale psychika ovlivňuje rozhodování a vystupování jako každého z nás v tom veřejném prostoru. A byť si skutečně myslím, že Pavel Blažek je na poměry české politiky jako mimořádně jako inteligentní sečtělý člověk, tak některé tyhle ty osobnostní rysy mohly ho převálcovat.
2: No a stáhnul se teď Pavel Blažek skutečně do ústraní nebo stále udržuje kontakt s mocnými lidmi spojenými třeba s Brnem? Minimálně tedy se hájí na sociálních sítích, ale co víte o jeho působení?
3: Ale i na těch sociálních sítích se hájí jako málo, protože on dřív jako glosoval, co mohl, hodně se samozřejmě vyjadřoval od té chvíle, co to propuklo k samotné bitcoinové aféře, ale komentoval i spoustu jako dalších věcí, které se děly v politice. Když se člověk podívá na jeho vlastně účet na síti X, tak pak se stáhl ve chvíli, kdy policie vůči němu znesla obvinění. Znovu se tedy objevil na síti X až ve chvíli, kdy nedávno došlo k jeho obžalobě. Ale nedává v podstatě jako veřejné rozhovory, žije takovým jako způsobem života, kdy se stáhnul jako do ústraní. Myslím si, že to celé na něj má i jako hodně osobnostní dopad, že myslím si, že sám může prožívat to, co se mu děje jako nespravedlnost, jako něco, co si vlastně jakoby nezasloužil.
2: Z těch kruhů ODS a lidí s ní, s touto stranou spojený, byl také vyčleněn.
3: Myslím si, že s nima neudržuje nějaký jako extra kontakt, nebo se s nima jakoby nevídá, minimálně se s nima nevídá na veřejnosti, tak se Evou Dekrová, svojí nástupkyní, byl hodně jako na kordy, tam ten vztah nebyl žádný, byl hodně z obou stran jako kritický. K současnému předsedovi Martinu Kupkovi rozhodně neměl Pavel Blažek blízko, jako měl k bývalému premiéru Petru Fialovi. A myslím si, že ani Martin Kupka nestojí o to být jakkoliv spojován s Pavlem Blažkem. Notabene ve chvíli, kdy ODS podle těch posledních průzkumů veřejných nálad si skutečně jako nevede dobře v těch preferencích, má poměrně jako málo procent na to, že je v opozici.
2: No, z týmu na olomouckém státním zastupitelství, který řešil bitcoinovou kauzu, byla na jaře vyloučena žalobkyně Petra Lastovecká. Médiím sdělila, že byla první, která navrhla obvinění exministra Blažka a možná kvůli tomu, jak tedy sama říkala, ji pak olomoucký vrchní státní zástupce odvolal. Jak si to vysvětlujete?
3: To je další jako zajímavá věc na celém tom případu, která může nějakým způsobem jako ukazovat na to, co, jak dneska veřejná žaloba jako postupuje vůči mocným, nebo jak chce nebo nechce jít do některých věcí. Ale minimálně to ukazuje na jistý jako chaos v rozhodování těch vyšších pater státního zastupitelství, protože Petra Lastovecká byla přijata do toho vyšetřovacího týmu k bitcoinům, on byl poměrně jako široký, Těch státních zástupců, samotných státních zástupců tam nebylo tolik. Tam je dozorující státní zástupkyně Lucie Slámová, která ten případ má dodnes. Pak tam byl ještě jeden nebo dva vypomáhající státní zástupci a ona tam vlastně byla přijata tehdy proto, protože bylo potřeba tu práci rozdělit, bylo potřeba, aby se někdo právě věnoval třeba více Pavlu Blažkovi a některým dalším částem toho případu, protože Lucie Slámová by to celé jakoby nestíhala. Pak je tam celá řada policistů v tom týmu a dalších jako lidí. Takže to státní zastupitelství si do toho týmu mohlo vzít někoho jiného. Nemuseli si tam brát Petru Lastoveckou, mohli si tam brát jiného státního zástupce nebo zástupkyni. No ale poměrně brzy potom, co se stala součástí toho týmu, z něj byla odejita a to si myslím, že ukazuje jakoby na jistý chaos v tom státním zastupitelství, že pravá ruka někdy neví, co dělá levá ruka. A navíc jako to zdůvodnění, myslím si, že to bylo to taky jako vyvolává otazníky, ten její odchod, protože tam samozřejmě špičky státního zastupitelství si mysleli, že tam nemá co dělat v tom týmu, protože by mohla být označena Pavlem Blažkem jako za podjatou. Ona dělala případ bytové kauzy v Brně a obchodování s byty nelegální a do toho byli vtaženi někteří lidé z ODS, což je prostředí jako Pavla Blažka v Brně. A Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti proti ní jako tvrdě útočil na veřejnosti a ona se vůči tomu jako bránila. No a v tom viděli ty špičky státního zastupitelství jako podjatost. Ona namítá, že jí to nikdy ale nevyjádřili jako formálně. Oni mají jako možnosti, že mohli vznést jako námitky vůči ní a vůči té její podjatosti a k tomu nedošlo, ale zároveň s tímhletím argumentem byla odejita z toho týmu, což pak vzbudilo pochybnosti o tom vlastně vzhledem k tomu, že zároveň navrhla, že je možný nějaký trestní postup vůči Pavlu Blažkovi, jestli státní zastupitelství brání nebo nebrání tomu jeho stíhání.
2: Hostem Interview Plus je reportér z týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Když olomoucké státní zastupitelství na začátku měsíce obžalovalo Pavla Blažka, ODS skrze mluvčího reagovala slovy, že věří ve spravedlivý proces a nezávislost justice, bývalý ministr podle ní jednal v dobré víře. Proč ODS přesto tak skálopevně hájí svého člověka?
3: Tak jednak je není odsouzený. Asi by nebylo úplně jako na místě říkat, že nejednal v dobré víře, když no, proto nemáte
2: říkat
3: důkazy.
2: Nic k tomu to můžou říct, že věří pouze ve spravedlivý proces.
3: To si myslím, že souvisí samozřejmě s těmi preferencemi a s dalším vývojem ODS, jako ve chvíli, kdyby její vedení začalo tvrdit nebo říkat, že jako postupoval vlastně nelegálně nebo ve špatné víře, tak by tím ukazovalo, že ve svých řadách ve vrcholné politice ODS byl člověk, který tam jako dělal prostě špatné věci a to si myslím, že není jako dobrá vizitka směrem k těm současným voličům a snaze je oslovit.
2: Politolog Lukáš Jelínek nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas komentoval kroky Občanské demokratické strany po vypuknutí bitcoinové kauzy a řekl, že už po odchodu Pavla Blažka z ministerstva spravedlnosti a nástupu Evy Dekroa na jeho místo existovaly pochybnosti o tom, zda nemá paní Dekroa za úkol některé věci na ministerstvu utajit. Je něco takového prokazatelné?
3: Nemyslím si, že by se vědělo o něčem zásadním, co by Eva Dekroa jako zametla na tom ministerstvu. Myslím si, že měla hodně těžkou hlavu z celého toho případu, že jako ministrině, která neudělala nebo nespůsobila bitcoinovou kauzu, najednou s ní začne být spojována, měla zároveň poměrně málo času před těmi volbami, aby ty věci dala do pořádku, snažila se jakoby nějak vyřešit tam různé jako problémy, které kolem toho byly. Ale ostatně znovu, tohle bych rád jako zdůraznil, protože spousta lidí v téhleté zemi věří dneska v různá jakoby spiknutí. Nemusíte souhlasit s některými rozsudky české justice, ale pořád si myslím, že to je otevřená férová hra před těmi soudy, máte odvolací soudy a že to je, že se pohybujeme v mantinelech právního státu, takže třeba Eva Dekroa jako nezabránila stíhání Pavla Blažka. Ten případ se dostal nebo dostává jako před soud a to si myslím, že je něco, za co by každý, včetně třeba i Pavla Blaška, byť to tak necítí, měl být vděčný, protože policie a státní zastupitelství tady nakonec koná tak, jak se rozhodne konat podle paragrafu a pak soud prozkoumá, jestli to bylo na místě nebo ne, a ten obžalovaný má možnost se pak odvolávat k dalším soudům a prosadit si případně jakoby jiný verdikt, jako zaplať pánbu za to, že žijeme ve státě, kde je něco takového možné.
2: Změnily se na ministerstvu spravedlnosti po odchodu Pavla Blažka nějaké kontrolní mechanismy nebo zpřísnily pro to, aby se podobným událostem předcházelo?
3: O to se snažila Eva Dekrova, dělala nějaké audity, právě aby se odhalilo, které všechny části ministerstva spravedlnosti se bývaly mohly vyjádřit k tomu a říct Pavlu Blažkovi tohle.

0: kteří byli přijímání toho bitcoinového daru nebo toho procesu přítomně. Byl u toho notář Lubomír Mika nebo soudní znalec Jiří Berger, byl u toho nějaké úřednice, když se to podepisovalo. Co se s nimi stalo?
1: Popravdě to nevím, jak dopadly tyhle ty úřednice například, ale nikdo z nich jako nebyl obžalovaný, tak policie vidí a to trestní stíhání probíhá vůči těm čtyřem lidem, o kterých se tady bavíme.
0: Předešlá vláda prosadila novelu zákona osvobozující od daně z příjmu prodej kryptoměn do výše 40 milionů korun. Je na místě to podezření, že to souviselo s bitcoinovou kauzou?
1: Myslím si, že ne, že to byla jako jiná aktivita a že tam došlo k souběhu, vlastně jako časovému souběhu nešťastnému obou dvou jako událostí.
0: Když jste říkal, že na ODS samozřejmě se to podepisuje i nějakým způsobem, jaké má preference, ostatně stalo se to krátce před parlamentními volbami a možná i do toho výsledku se to promítlo, tak jaké byste očekával od ODS kroky ve chvíli, kdyby byl třeba skutečně Pavel Blažek uznán vinným?
1: Myslím si, že ta strana řekne, že je dobře, že konala nezávislá justice, že se takhle, že to je rozhodnutí soudu a že ho respektuje. Ale já myslím, že dneska ODS má jako hlubší a vlastně ani nic moc jiného říct jako nemůže, ale myslím si, že má jako hlubší problém ta strana, že ta strana jako hledá svoji identitu, hledá svoje místo jako na tady politické mapě Česka, že soupeří s tím, kdo je vlastně jako lídrem dneska tady opozice. Myslím si, že kdybychom vyšli z tohohle toho studia a zeptali jsme se v nejbližší jako samoobsluze nebo prodejně, kdo je lídrem opozice a jestli je to pro lidi třeba, které bychom tam zastihli, Martin Kupka, tak si myslím, že jako budou mít problém si třeba jako vzpomenout, kdo to vlastně jakoby je. Jo. Ta strana fakt jako zápasí s tím a nejenom ona, ale i ty další opoziční strany, že vlastně jako nevědí, co přesně dělat proti Andreji Babišovi. Částem to bývá jako předhazováno jako jisté jejich neschopnosti, ale tady si myslím, že je taky jako férové dodat, že v dnešní době je fakt těžké uspět proti populistům a rasistům nebo xenofobům, kteří jako šponují ty své veřejné výrazy, dávají je hodně do emoční polohy, jsou hodně bombastické, tak když chcete dělat politiku, kde prostě takhle jako by nemluvíte, tak často ani nezaujmete média. Jako sáhněme si do svědomí, jak často jako novináři, jak často třeba informujeme právě o věcech, které mají nějakou jako věcnou polohu a nejsou prostě emocionální. Takže ta doba je jako v tomhletom velmi složitá, výživná a těžká jako hodně pro politiky.
0: A emocionální výroky vypadají lépe na sociálních sítích asi ne,
1: ano,
0: než faktická věc.
1: Konec konců, tak to známe asi oba dva, naši kolegové a kolegyně, když dáte něco do, když napíšete jako dobrý text dneska odpracovaný a nedáte tomu titulek, který by byl jako bombastický, tak to prostě jako často lidi nezaujme, protože se na ně ze všech stran chrlí právě ty bombastické titulky. Takže jako položme si taky otázku, kdo oceňuje dneska jakoby věcnost a nějaké férové jako skládání argumentů, kdy jste schopná připustit, že když něco nevíte, tak ty věci mohou být složitější a připustit, že to je třeba i ve prospěch toho člověka, který se jeví jako zločinec.
0: Když jste říkal, že důkaz, že vůbec byl Pavel Blažek obžalován, je svědčí o tom, že tady jsou nezávislé instituce, nezávislá justice. Máte pocit, že jenom už samotné tyto kroky můžou posílit více důvěru ve spravedlnost v Česku?
1: Zase si myslím, že to hodně bude záviset na tom, jak ty věci budou interpretovány ve veřejném prostoru novináři a dalšími lidmi, kteří jako o tom budou mluvit. Jaký obraz a jak to bude celé jako zarámováno, jak to budete líčit, jak se o tom budeme jako bavit. Ve chvíli, kdy velké médium dá titulek Pavel Blažek dostane 6,5 roku, tak dopředu je de facto odsouzený. Ale jako ta věc se přece jakoby takhle nemá. Tak to si myslím, že je taky hodně o naší novinářské odpovědnosti.
0: Hostem Interview Plus byl investigativní novinář a reportér z týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Děkujeme.
1: Díky za zájem a pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly, podnikatelé to kritizují.
4: Řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal

0: to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny.
1: Lidé na severní polokouli budou večer pozorovat zatmění slunce.
2: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
1: Na atletickém mistrovství Evropy začal 10 boj i se 3 Čechy. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Je středa 12. srpna, tady jsou hlavní zprávy. Dobré poledne vám přeje Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Začala platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak už třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu.
4: Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Marek Zemánek z potravinářské komory připouští, že kvůli tomu v budoucnu můžou zdražit potraviny.
5: Protože přechod na nové obaly si vyžádá velké investice, a to do nových technologií. Firmy musí i ty obaly testovat.
4: Na nová pravidla není připravených přes 95% z bezmála 400 firem z různých odvětví, které oslovila hospodářská komora. Nemají třeba dost informací, jak přesně obaly změnit, popisuje viceprezident komory Jan Mraček.
6: Ty kroky jsou tak nelogické, že například bude muset dojít až k třeba k trojnásobnému změně toho značení během následujících 3-4 let, což má ohromné ekonomické dopady.
4: Výraznější změny lidé pocítí až v roce 2030, od kdy budou zakázané další jednorázové obaly, třeba malé sáčky s kečupem v restauracích. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Severní polokoule země dnes večer prožije zatmění slunce. Z území Česka bude pozorovatelné po 19. hodině jako částečné.
2: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
7: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Měsíc, jehož stín slunce zakryje, je ve fázi novu. To je výhodné pro pozorování takzvaných padajících hvězd.
2: Maximum meteorického roje Perseidy tradičně v noci z 12. na 13. srpna. Letos panují dobré pozorovací podmínky, kdy měsíc nebude rušit.
7: Při pozorování slunce je potřeba si chránit zrak, varují astronomové a lékaři. Sluneční brýle ani diskety podle nich nestačí. Lepší je svářečské sklo nebo nepřímé pozorování slunce. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Částečné zatmění slunce budou sledovat lidé po celém Česku. Radiožurnál odvysílá z hvězdárny Akademie věd v Ondřejově pořad Experiment speciál mezi 19. a 20. hodinou. Úplné zatmění slunce bude viditelné na Pyrenejském poloostrově. Některé španělské regiony proto zaplavily davy turistů.
8: Úplné zatmenie slnka si dnes večer vychutnajú napríklad aj dovolenkári na Maľorke, Ibise alebo na východnom pobreží Stredozemného mora v oblasti Valencie. Najlepšie však bude možné sledovať totálne zatmenie na severozápade a severe Španielska, v Galícii, Astúrii a Baskicku. V centrálnej časti v regióne Kastília a Leónu potrvá zatmenie najdlhšie minútu a 40 sekúnd. Mini lokalitu Villalibado v provincii Burgos si na pozorovanie zatmenia slnka vybrali aj experti z NASA. Záujem domácich a turistov o zatmenie prinesie krajine benefit v hodnote asi 350 miliónov eur. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Hasiči pokračují v hašení skládky odpadů v Chrástu na Příbramsku. Od včerejšího večera tam zasahuje 17 dobrovolných i profesionálních jednotek. Lidé v okolí skládky by neměli větrat a zásah bude podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové pravděpodobně pokračovat i zítra.
9: No, v současné chvíli je tam ta situace stabilní, neměná. Lokalizaci stále nemáme, ale nějak se to nezhoršuje a ten zásah stále probíhá. Je tam zapotřebí rozebrat tu zasaženou část té skládky a pořádně to prolít vodou s tím pěnidlem.
1: Na místo vyjeli i pracovníci Českého červeného kříže. Ti pomáhají se zajištěním nápojů a jídla pro zasahující hasiče. Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek-Polodnové. Hrozí zákaz výkonu advokacie. Kujínek-Polodnová už dřív dostala podmínku za to, že zpronevěřila 8 milionů korun z advokátní úschovy, zjistil to server iRozhlas.cz. A z detaily je ve studiu reportér Jan Duchoslav.
10: Advokátka tvrdí, že část peněz od ní vylákal její synovec poté, co se jí naboural do účtu. Další peníze mu pak poskytla na údajné investice. Recidivista ale peníze použil na svou potřebu. U soudu se advokátka přiznala a klientům škodu nahradila. Půjčila si na to od příbuzných. I přesto Kujínek Polodnové hrozí vyškrtnutí ze seznamu advokátů, říká mluvčí komory Roman Chrenčík.
11: Dále je proti této advokátce v rámci komory vedeno kárné řízení, které bylo přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení.
10: Polodnová se hájí, že se synovec k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. Tvrdí, že nešlo o úmysl. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Německá vláda schválila rozšíření pravomocí tajných zpravodajských služeb. Ty by do budoucna neměly jen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat vůči protivníkům. Zákon bude ještě schvalovat parlament. A z Německa informuje zpravodaj Tomáš Hamlín.
12: Berlín tvrdí, že Německo se stává stále častěji terčem takzvaných hybridních útoků, hlavně ze strany Ruska. Příkladem toho má být dron naložený výbušninami nalezený minulý týden na letišti v Lipsku. Zákon by tedy měl dát zahraniční rozvědce i domácí kontrarozvědce možnost třeba ještě s nás pronikat do internetové a mobilní komunikace, ale taky vstupovat do soukromých bytů anebo zneškodňovat zbraně, které by mohli případní útočníci použít proti Německu. Opozice reformu kritizuje, zmiňuje obavy z nekontrolované činnosti tajných služeb. Zákon by mohl začít platit zhruba od začátku příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Duo Pat a Mat baví diváky už půl století. Příběhy vytvořené režisérem Lubomírem Benešem a kreslířem Vladimírem Jiránkem patří k nejznámějším českým animovaným seriálům.
13: V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
14: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
13: Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
15: Do mistrovství Evropy v atletice vstoupili i 3 čeští desetibojaři. V Birminghamu jejich výkony sleduje reportér Adam Procházka.
16: Nejlépe do 10 boje vstoupil nejmladší a nejnadějnější z Čechů Tomas Jervinen. Stovku zaběhl za 10,82 sekundy a patří mu průběžné 5. místo. Vilém Stráský je 7. a Ondřej Kopecký zatím 18. A rozběh na 400 metrů má za sebou Barbora Malíková. Cílem proběhla 5. v čase 52,43 sekundy. Jestli postoupí, se dozví až po dalších rozbězích. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
15: Znakaře Jana Čejku čeká finále mistrovství Evropy v plavání. Na 200 do něj postoupil výrazně zlepšený českým rekordem a večer bych chtěl získat medaili.
17: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl 3. z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
15: Finále začne v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová. V rozplavbách byla nejrychlejší ze všech.
18: Uzavřená D1 v Ostravě, kolona před Brnem. Dálnice D1 v Ostravě je mezi sjezdy na Mariánské hory a centrum v obou směrech neprůjezdná. V omezení na kilometru 359 zasahují záchranáři po vážné nehodě motorky. Kolony stojí od exitu 357 směrem na Polsko a od exitu 361 směrem na Brno a prodlužují se. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona za sjezdem na Popůvky ze 183. kilometru do omezení u D2 osobním autem půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem na 16. kilometru pozor na stojící vozidlo ve stoupacím pruhu. Na D8 z Prahy na Drážďany za Ústím ve druhém tunelu Panenská překáží na 86. kilometru v pravém pruhu porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď je většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. A zítra čekáme převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách zítra naměří kolem 21. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severní vítr. To byly hlavní zprávy. A teď pro vás máme publicistiku s Věrou Štechrovou.
19: Jaké vazby má na česko-mexický drogový kartel, který se tu údajně snažil nakoupit zbraně a munici? Co nového se chce o slunci dozvědět česká vědecká výprava, která bude dnešní úplné zatmění sledovat na Islandu? A jak se české firmy vyrovnávají s novou unijní legislativou o obalech, když si stěžují, že k ní nemají základní informace? I o tom budeme mluvit. Americké úřady včera oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Za dodávku údajně platili drogami, například fentanylem. Hrozí jim doživotí. Muži byli v Česku zadrženi v červnu, 2 už byli vydáni do USA, u dalších 2 se o vydání jedná. Čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi a z dalších trestných činů. USA neposkytly žádné informace o totožnosti dodavatelů zbraní, se kterými Mexičané tuto dohodu uzavřeli. Ve vysílání teď vítám Lukáše Perutku, amerikanistu z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
20: Dobrý den vám i posluchačům.
19: Jaké by mohly být důvody toho, že členové gengu uzavírali ten obchod právě v Česku?
20: Myslím si, že ty důvody jsou asi dvojí. První, to je poměrně dobré renomé Československa, bývalého a dnešní České republiky, jakožto exportéra zbraní, přičemž ta situace se podle mě jako zlepšila, když to řeknu takto, díky invazi na Ukrajinu, kdy Československo se skutečně opět stává jako zbraňovou velmocí. A samozřejmě například do Mexika bychom dodávali i zbraně, pušky pro mexickou policii. A o tom kartely samozřejmě věděli, takže bych řekl, že reklama je tím prvním důvodem. A druhým může být určitá snaha toho kartelu diverzifikovat své zdroje zbraní, protože oni tradičně nakupují spíše ve Spojených státech, ale samozřejmě mají kontakty všude po světě. Ten kartel má kontakty po celém světě. Takže si myslím, že tady bude určitá snaha v tom diverzifikovat prostě zdroje.
19: Říkáte kontakty po celém světě. Ono se jedná opravdu o jeden z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. Ví se, kolik může mít aktivních členů a kam až ta jeho moc sahá?
20: Těch členů těžko odhadovat samozřejmě a také je otázka, koho do toho počítat. Podle údajů, které jsem dohledal, tak je to zhruba asi 35 tisíc jako členů, kteří jsou stálí, ale samozřejmě je tam řada lidí, kteří jsou na ten kartel nepřímo napojeni. No a pokud se budeme bavit o té působnosti, tak ten kartel působí v současnosti na celém území Mexika, ale samozřejmě také ve Spojených státech. V Evropě má kontakty, řekněme třeba na italské mafiány. Můžeme hovořit také o spolupráci s Hizbaláhem a dalšími jako teroristickými skupinami.
19: Jak ten kartel dosáhl takového postavení na americkém kontinentu?
20: Můžeme říct, že ten kartel působil spíše lokálně, asi od nějakého konce 20. století. Nicméně asi před 10 lety, zejména v souvislosti s oslabováním určitých jiných konkurenčních kartelů, tak se vyšvihnul na pozici číslo 2 v celém Mexiku a soustavně, můžeme říct, soupeří o tady tuhle příčku s kartelem Sinaloa, který je podle mého názoru trochu slavnější, ale už není zase tak silný, jako tomu bylo v minulosti. A říká se, že tím klíčem k úspěchu byl právě trochu takové napodobování toho modelu kartelu Jalisco, který spočívá právě v určité decentralizaci té organizační struktury, takže ty lokální buňky můžou působit autonomně a když jedna zanikne, tak to vlastně nějak nenarušuje tu strukturu celé té organizace.
19: Kartel na začátku roku přišel o svého vůdce s přezdívkou El Mencho. Armáda ho smrtelně postřelila při zatýkání. Vyvolala ta jeho smrt nějaký větší neklid mezi mexickými gengy? Nastal nějaký boj o moc, který by třeba oslabil jejich sílu?
20: Myslím si, že zatím ještě pořád trochu brzo to vyhodnocovat. Ono u těch kartelů je ta situace velmi dynamická a projevuje se, můžeme říci, až po několika měsících, ale myslím si, že jsou zde určité náznaky toho, že ten kartel opravdu oslabil. Není to samozřejmě smrtí jenom toho lídra, protože, jak jsem říkal, ta struktura je poměrně jakoby decentralizovaná. Konec konců i ten jeho nástupce Carlos Valencia podle amerických úřadů převzal tu moc bez nějakých významnějších problémů. Ale myslím si, že tady spíš hraje roli to, že ten kartel se stal jaksi příliš mocným a má příliš mnoho konkurentů po různých státech v Mexiku, například sousedí státě Michoacán, je to familia Michoacána, se kterou právě bojuje o území v současné době.
19: Americké soudy právě minulý týden zvýšily odměny za dopadení vůdců kartelu až na 100 milionů dolarů. Od loňska jsou drogové kartely zařazené na americkém seznamu teroristických organizací. Jak se změnil přístup USA a Mexika k tomuhle problému po nástupu prezidenta Trumpa do úřadu?
20: Samozřejmě Trump má tu svoji drogovou agendu jako jedno z hlavních témat už od počátku nástupu do nového mandátu, tak vlastně začal tlačit na Kanadu a na Mexiko, aby vyřešili nějakým způsobem ten problém s drogami. Tlačil také na Čínu, tam můžeme vidět i ten prvopočátek těch jeho celních opatření, takže určitě je to jedna z jeho jako agend, kterou on dává hodně na odiv. Spolupracuje s řadou latinoamerických států, většinou tedy můžeme říct si států, které mají podobně smýšlející prezidenty, například Bukele v Salvadoru, v současné době Espria, například v Kolumbii, nový prezident. To Mexiko s těmi Spojenými státy jakoby spolupracuje trochu problematicky, protože samozřejmě mexická prezidentka nechce dávat úplně na odiv, že jí je něco diktováno ze Spojených států, takže ta spolupráce tam samozřejmě probíhá, ale myslím si, že se úplně tak nemedializuje.
19: Ono v podstatě každá nová mexická vláda, já nevím, za posledních 20 let vyhrála volby i proto, že slibovala zatočit s drogovými kartely. Ono se to ale nedaří po oslabení gangu Sinaloa, po začení El Chapa nastoupil Jalisco. Proč je podle vás ten boj proti kartelům víceméně neúspěšný už tak dlouhou dobu?
20: Já bych vás možná trochu poopravil, byli i prezidenti, kteří slibovali, že naopak těm kartelům se má zajímat, řekněme, mírnější postavení od té vlády. Ale v zásadě máte pravdu, že volby vyhrává především otázka bezpečnosti. To se děje, můžeme říct, po celé Latinské Americe. V tom Mexiku je to problém, jednak si myslím toho, že ta vláda je s těmi drogovými kartely jakýmsi způsobem propojená, nebo minimálně jako ti mexičtí politici na té lokální úrovni. Takže je samozřejmě velmi těžké to vykořenit, protože tahle symbióza už funguje od nějakých 70. let, možná ještě dokonce dále. A samozřejmě dalším takovým problémem je, že Mexiko je velká země, má příliš mnoho obyvatel, takže třeba řešení typu Salvador, kdy se vystaví velká obří věznice pro ty narkotrafikanty, tak není úplně, myslím si, v mexických silách. Takže to jsou asi hlavní problémy a samozřejmě, jako co si budeme říkat, dokud bude poptávka ve Spojených státech po drogách, tak prostě Mexiko jako transitní země bude zásobovat.
19: Ono v samotném státu Jalisco se pohřešuje na 15 tisíc osob, hlavně mladí lidé. Mnoho z nich se stalo obětí falešného náboru na práci a ve skutečnosti jsou nuceni pracovat právě pro kartel Jalisco. A rodiny těch pohřešovaných obvinují státní orgány, že je nehledají, je dokonce jim kladou překážky, aby pátrali. Proč se to děje? Proč ten státní aparát v podstatě bojkotuje to pátrání po pohřešovaných?
20: Je to právě ona diverzifikace tady těch kartelů, protože oni v současné době jako obchodují s čímkoliv, jo, s tekilou, s avokádem a samozřejmě také s lidmi, takže to je jeden z jejich zdrojů příjmu. Lidé samozřejmě mizí i z toho titulu, že jsou prostě členy nějakého gengu a jsou někde zastřeleni a samozřejmě, aby se to uzutlalo, tak žádná mrtvola se nenajde, proto jsou tady ti zmizelí, ale máte pravdu, že řada těch kartelů využívá prostě lidi prakticky jako otrockou sílu, případně potom lifrují do Spojených států. A rodiny vůči tomu protestují, ale nemyslím si, že je úplně na straně mexického státu nějaká vůle to vyšetřit. A když se podíváme na čísla, například mexické policie, tak ona řeší nejrůznější vraždy a jiné případy v nějakých asi jednotkách procent. Jo, je ta úspěšnost vyřešení. Takže tady si myslím, že je to kombinace jakési laxnosti a samozřejmě nezájmu, protože zapletat se s kartely zase nikomu úplně nechce.
19: Lukáš Perutka, amerikanista z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuju, naslyšenou.
20: Děkuju za pozvání, naslyšenou.
19: Severní polokouli dnes čeká zatmění slunce. Úplné zatmění bude večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. U nás bude možné pozorovat částečné zatmění slunce, začne v 19 hodin 19 minut a největší překryv nastane ve 20 hodin 10 minut. Měsíc na západě Čech zakryje slunce až na 87%. Na Islandu čeká na zatmění slunce i expedice z Vysokého učení technického v Brně a její účastník Pavel Štarha z Ústavu matematiky je teď ve vysílání. Dobrý den.
0: Dobrý den.
19: Tak Reykjavík pro dnešek hlásí zataženost deštěm a teploty do 15 stupňů. To asi není úplně ideální počasí pro pozorování. Tak kde přesně budete vy?
0: My jsme teďka, prakticky máme dvě stanoviště. Jedno je Styky z Holmur, což jsem tady já. a druhý stanoviště máme v Flatejry. No a tady počasí ráno mrholilo, teď vysvětlo trochu slunko, takže taková oblačnost 50/50. No. Takže pro pozorování úplně ne ideální podmínky.
19: Hlavním cílem té expedice je pozorování sluneční korony, a to ve chvíli, kdy je úplně zakryté slunce měsícem. Co konkrétně vás na té koroně zajímá? Co pak na těch snímcích budete zkoumat?
0: Tady my prakticky pořizujeme tvar té korony, protože ta korona nám prakticky vizualizuje magnetický pole Země, Země, Slunce.
19: Slunce.
0: A to se prakticky mění, že jak má Slunce ten 11-letý cyklus, tak je někdy v maximu, někdy v minimu, a právě tady ta korona nám to pěkně vizualizuje a prakticky máme ten dynamický změnu toho tvaru té korony během toho slunečního cyklu.
19: No, ta sluneční atmosféra je vidět právě při zatmění, jinak je překrývána tím jasem slunce. Tak co se s ní dá vyčíst? Dá se třeba vyčíst to, jak rychle slunce vyhasíná, nebo jaká je jeho aktuální teplota?
0: To asi ne. Tam se sledují, my prakticky sledujeme distribuci iontů železa, to se zvaný železo 14, železo třeba 10, 11, to jsou 14, je ku podivu jako 13 elektronů chybějících, aby prostě to železo ztratilo takové množství elektronů, tak tomu je potřeba strašně velká energie. A do dnešní doby prakticky nikdo neví, jak to vzniká, takový ty ionty. Takže to je takový ten základní výzkum, zjištění toho procesu, jak vznikají tyto velmi ionizované prvky železa.
19: Takže se dá říct, že někdy v budoucnosti, pokud by se na to přišlo, tak se tohle třeba dá využít jako nějaký zdroj energie, který dnes ještě neznáme?
0: To asi ne, spíš jde to o to jako poznat, jaký procesy vlastně fungují na tom slunci, a případně jako jít k tomu poznání jako predikce nějakých erupcí na slunci a tady těch výronů té koronální hmoty, které by mohly v budoucnu ohrozit jako naši populaci, nebo bych řekl spíš elektroniku, kterou jsme si vybudovali a která je vlastně citlivá tady na ty
19: magnetické bouře.
0: Magnetické bouře a tady ty částice, které vlastně emituje to slunce.
19: Co všechno tedy vy dnes ještě musíte před začátkem zatmění stihnout? Jaký máte program?
0: No, opět kontrola techniky, my jsme to teďka, že tady zrovna na našem stanovišti museli na noc uklidit, takže zase postavit tak prakticky na značky, a v této fázi už to máme všechno zase rozchozený, takže jenom bude teďka už kontrola techniky, vytváření ještě nějakých kalibračních dat a čekání na pěkné počasí. No.
19: No a jak si představit tu techniku, kterou jste přivezli, a co všechno je schopná zaznamenat? Jsou to foťáky, kamery, ještě něco dalšího?
0: Je to kombinace klasických zrcadlovek, ale digitálních, nebo bez zrcadlovek v dnešní moderní době už. Máme tady použitou i videokameru 4K a hlavně to, co je nejdůležitější, tak jsou chlazené kamery, vědecké kamery a speciální filtry, které právě nám umožňují pozorovat ty železa, protože oni svítí na dané vlnové délce. A jenom pro představu, ten jeden filtr, který filtruje tu správnou vlnovou délku, má šířku 1 nanometr a člověk vidí zhruba 300 nanometrů jako interval. Jo? Takže my vyřízneme jenom 1 nanometr a z toho spektra na různých vlnových délkách pro různé tady ty ionty železa, a to se snažíme pozorovat.
19: Tak přeji ideální počasí na pozorování. Pavel Štarha z Ústavu matematiky VUT Brno, ano?
0: Ano, my na to potřebujeme ideální počasí. My ještě máme další tým, prakticky 3 týmy ve Španělsku, a tam to vypadá, že by se to snad mělo podařit.
19: Tak snímky doufejme budou. Děkuju, naslyšenou.
0: Taky děkuju, naschledanou.
19: V Evropské unii dnes začíná platit první část nové obalové legislativy. Nařízení, které požaduje jasnější označení výrobce obalu nebo zákaz určitých typů chemikálií v potravinových obalech. Například syntetických látek, které odpuzují vodu a mastnotu, takže mají zmizet takto upravené sáčky nebo krabice na různá mastná jídla. Firmy také mají u nových obalů doložit, z čeho jsou vyrobené nebo odkud pocházejí. Evropská komise tak chce postupně zásadně omezit objem obalového a odpadového materiálu a podpořit přechod k oběhovému a udržitelnému hospodářství. Podnikatelé v unijních státech ale upozorňují, že není jasné, co všechno a jakým způsobem mají plnit. Naším hostem je teď Jan Mraček, viceprezident hospodářské komory a předseda její sekce životního prostředí. Dobrý den.
5: Hezké poledne přeji všem posluchačům. Dobrý den.
19: Tak kolika a kterých zdejších firm se nejvýrazněji dotkne ta část nové legislativy, která platí ode dneška?
5: Tak ona se dotkne veškerého výrobního odvětví i obchodu, ale pokud chcete nějaká odvětví, které se to zejména na začátku od účinnosti ode dneška dotkne nejvíce, tak je to potravinářský průmysl, chemický průmysl, troufám si říct stavebnictví a také významně e-commerce, to znamená e-shopy a zásilkové služby.
19: Vy si stěžujete, že nemáte dost informací, jak aplikovat ta nová pravidla a že jsou na ně připravená jen 3% tuzemských firem. Tak v čem jsou ty nejasnosti?
5: Takže 3% vzešlo z našeho průzkumu, který jsme nechali udělat v rámci července mezi členskými firmami hospodářské komory. A myslím si, že to je, že jsou tam dvě oblasti. Jedna je netransparentní výklad povinností, které vyplývá z toho nařízení, protože komise velmi neefektivně a špatně často odkazuje na takzvané delegované akty, což bych posluchačům připodobnil k nějakým třeba nařízením vlády či vyhláškám ministerstev, které ale bohužel ještě neexistují. To znamená, vy jako podnikatel ani nevíte, na co se připravit a pokud je to tam definováno, tak jenom velmi obecně. A druhá věc souvisí samozřejmě s nákladovými věcmi týkající se zavedení nového nařízení, protože to někdo musí nést a bude to nakonec spotřebitel.
19: A co vám není jasný v těch nákladových akcích? Předpokládám, že se asi musí přizpůsobit firmy, které si to pak promítnou do nákladů? Co na tom není jasného?
5: Tak například z toho výkladu nařízení není jasno, kolikrát se v horizontu 3 let bude muset měnit obal a jeho značení, což je pro posluchače často práce na rok i na 2, když jsou to potravinářské obaly. A například nařízení vyžaduje, aby u těch PFASů, které jste zmiňovala vy na začátku, byla vlastně došlo k akreditaci laboratoří, kterých je ale v Evropské komisi ani ne 10, v České republice žádná, to znamená v tomto časovém horizontu není vlastně možné, aby i při nejlepší vůli všechny podnikatelské subjekty splnily tyhle povinnosti. Tak tím pádem samozřejmě hospodářská komora vyzývala k tomu, a nejenom hospodářská komora, ale samozřejmě ministerstvo životního prostředí a třeba výbor poslanecké sněmovny k tomu, aby došlo minimálně k odložení účinnosti té směrnice o 2 roky.
19: No vy jste právě s dalšími organizacemi iniciovali celoevropskou výzvu k revizi toho nařízení a odkladu, jak říkáte, o 2 roky. Jaká byla odpověď nebo jaký je výsledek?
5: Je to tak, tak neuspěli jsme v agregovaně v celku, nicméně na červnovém jednání Rady Evropské unie pro životní prostředí alespoň 8 států se ozvalo, že jí chybí ty dodatečný jasný výklad povinností vyplývající z nařízení, nicméně k tomu odkladu bohužel nedošlo.
19: Jaká byla odpověď na to, že nemáte ten výklad, co tedy máte dělat, dozvěděli jste se od Evropské komise?
5: No, ty odpovědi jsou velmi laxní a říkají, uvidí se, což já považuji z hlediska zástupce podnikatelů jako za nejhorší odpověď. My se dokážeme jako podnikatelé vyrovnat i s některými nesmysly, které se objevují v právních předpisech, ale to, co nás nejvíc drtí, je nejasnost a nepředvídatelnost, protože to nejsme schopni promítnout si do nákladů. A myslím si, že ve velmi složité situaci budou i sankční orgány, které vlastně by měly vymáhat ty povinnosti vyplývající z nařízení, co v České republice bude třeba Česká obchodní inspekce nebo Česká inspekce životního prostředí. A ani oni neví přesně, co vlastně mají dělat. Takže vzniká jakési prázdný prostor a to je to nejhorší pro podnikání v České republice a v rámci celé Evropské unie.
19: Jen krátce, můžete se tedy dočkat toho výkladu nebo už s tím nepočítáte?
5: Tak Evropská komise má nějaký plán, aby kdy tyto delegované akty vydá. Ono jich je několik desítek, bohužel to není jenom jeden delegovaný akt. Ale uvědomme si, že v té době už tyto pravidla budou platit a ty subjekty podnikatelské jsou
6: tady
5: odpovědné,
6: aby
5: to plnili. To
6: rozumím.
5: Znamená, to je ta nepředvídatelnost, Mraček, která nás ničí.
6: Viceprezident Hospodářské komory, děkuji za váš čas. Teď už jsou tu aktuální zprávy. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
21: Radiožurnál je půl jedné. A zprávy má Ondřej Látal.
22: Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiříkovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatelé patří třeba i soukromí lékaři, umělci anebo zemědělci. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz. Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic zavražděných nacisty za druhé světové války.
21: Sport.
22: V Birminghamu pokračuje atletické mistrovství Evropy, do kterého vstoupili i 10 bojaři. Jak se daří těm českým, to sleduje reportér Adam Procházka.
16: Po běhu na 100 metrů pátý Tomas Järvinen vstoupil do dálky skokem dlouhým 718 cm. Na první pokus ještě čekají další dva čeští desetibojaři. Willem Stráský je po první disciplíně sedmý a Ondřej Kopecký 18. A čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále ze svého rozběhu nepostoupila. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: D1 uzavřená v Ostravě, kolony před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 v Ostravě v omezení mezi sjezdy na Mariánské hory a centrum havarovala motorka, záchranáři už odjeli, provoz ale zůstává zastavený v obou směrech. Vyteklo tam hodně benzínu, kolona bez pohybu je od exitu 361 směrem na Brno, tam se sjíždí do města. Ve směru na Polskou fronta od exitu 354, tam je ale kvůli opravám na Rudné uzavřený výjezd z dálnice do směru na Havířov. Najet se dá jenom do směru na Opavu, takže se musí objíždět přes Porubu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 182 Popůvky, osobní auta v levém pruhu jedou místy plynuleji, i tak do zúžení u D2 celý úsek až půl hodiny. Na D1 za Prahou směr Brno za sjezdem na okruh na kilometru 10,5 je po požáru nákladního auta stále zabraný pravý pruh, ale tam se jede plynule. Za to na příjezdu z D1 do Prahy za Průhonicemi se kolona tvoří z 5. kilometru, brzdí krátce i v levém pruhu osobní auta, dál se táhnou hlavně kamiony pravým pruhem, a to v dlouhé koloně jižní a Štěrbholskou spojkou dál východním okruhem a Novopatskou ke Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Dále většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách dnes většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
23: Přes všechny krize k novému růstu vzniká muslimské NATO, americká centrální banka a neb past vedle pasti. Nepravděpodobné protimigrační spojenectví dvou evropských premiérek a vysoké školy varují, že nebudou mít dost peněz pro přicházející silné ročníky studentů. Tak zní témata, nebo dokonce přímo titulky, vybraných příspěvků středečního a právě začínajícího vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
23: Mají Maďarský parlament zvolil v úterý nového prezidenta republiky, bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Výsledek tajného hlasování byl prakticky předem jasný. Kandidaturu písemně podpořilo 140 poslanců vládnoucího hnutí a tolik hlasů také nový prezident dostal. Opozice hlasovat odmítla. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
2: Dobrý den.
23: Je to asi symbolické, protože nový prezident se dostal před několika lety právě do střetu s tou bývalou orbánovskou mocí.
2: To ano, konec konců dostal do střetu, on byl odvolán Orbánem. Je potřeba ale připomenout asi celou historii Andráše Baky. Mm-hmm. On byl po komunistickém pádu chvíli poslancem parlamentu maďarského za Maďarské demokratické fórum, ovšem už v roce 1991 odešel jako soudce k Evropskému soudu pro lidská práva a tam byl 16 let. Po svém návratu do Maďarska se stal opět soudcem a byl, ano, několikrát navržen na šéfa nejvyššího soudu a nakonec jim byl i zvolen, ale nedělal vlastně tuto práci příliš dlouho, po dvou letech právě Orbánův režim ho z této funkce dosti zvláštním způsobem sesadil. Vlastně kvůli tomu byl přijat samostatný ústavní dodatek, měnil se celkově statut nejvyššího soudu právě, aby se zbavili Andráše Baky. Ovšem, tady hlavně je důležité to, že ani Péteru Maďárovi jako současnému premiérovi Maďarska se záležitost kolem změny prezidentství příliš nevydařila. To je nutno říci dopředu. Sice je pochopitelné, že v rámci operace Očistný oheň, kterým chce Maďar vlastně očistit zemi od orbánismu, přistoupil k tomu, že je potřeba prezidenta vyměnit, protože vůči minulému prezidentovi měl zcela oprávněné výhrady. Ale to, že vlastně napřed navrhl světově nejvýznamnější šachistku historie Judith Polgárovou na prezidentku, která to odmítla, že se necítí na to, aby byla tím sjednotitelem maďarského národa a v zápětí až po čase vytáhl další jméno právě Andráše Baky a během 3 dnů od oznámení vlastně už ho nechal zvolit prezidentem, to nepůsobí příliš dobře. To si řekněme upřímně, tam nebyla vůbec žádná možnost nějaké veřejné diskuze, veřejného vyjádření. Přitom opravdu za Orbána prezidentský úřad v Maďarsku dosti ztrácel prestiž. Orbánův režim vyprodukoval celkem 4 prezidenty a z nich 2 museli odstoupit po poměrně krátké době. Pál Schmidt poté, co se ukázalo, že obsala svou diplomovou práci a byl zbaven vysokoškolského titulu. Katalin Nováková poté, co omilostnila člověka, který vlastně kryl svého nadřízeného, který znásilňoval své chovance v dětském ústavu. Takže je co napravovat.
23: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
2: Díky, naslyšenou.
23: Německá i česká ekonomika prokázala odolnost, protože využila dosud neobjevené rezervy. Až tak optimistická věta zní v příspěvku našeho stálého autora, publicisty Petra Holuba, však mu také dal titulek Přes všechny krize k novému růstu.
4: Středoevropský průmysl zažívá svůj soumrak bohů. Přesně takový dojem se musel v uplynulých letech postupně prohlubovat. Nejdříve z přetrhání obchodních řetězců v důsledku pandemie covidu, válka na Ukrajině a s ní související energetický šok. V poslední době válečné napětí v Perském zálivu, dovozní cla prezidenta Trumpa a vyostření konkurenčního boje s Čínou vyvolané snížením kurzu tamní měny. Nemluvě o nekončícím proudu nových byrokratických předpisů. Přitom průmysl a export průmyslových výrobků je tím, na čem stojí prosperita celé Evropy, v první řadě průmyslové lokomotivy jménem Německo a jeho dvorního dodavatele, kterým je česká industrie. Pochmurná nálada v podnikatelském sektoru a zvláště v průmyslu se logicky prohloubila také počátkem letošního roku, což vedlo dokonce tak renomovaný institut, jakým je mnichovský IFO k varování, že Německo stojí na pokraji další recese. To automaticky platí i pro Česko. V polovině roku je všechno jinak. Údaje o německém průmyslu a exportu se převrátily do kladných hodnot A v Česku platí to samé. Hlavní titulek pro Německo zní, že země v červnu zaznamenala historický exportní rekord, který činí něco přes 139 miliard eur. Je to zvláštní. Výpadek vývozu do Číny a Spojených států se vyrovnal vývozem do zemí Evropské unie a v menší míře do méně významných mimoevropských států. V důsledku se také pro Čechy zvýšila hodnota průmyslových zakázek ze zahraničí meziročně o pětinu. Neudrželi se ani obvykle střízliví analytici Raiffeisen banky a výkřikem skvělé zprávy z průmyslu přivítali fakt, že české továrny vyrobily nejvíc zboží v historii, míněno i s přihlédnutím k sezónním výkyvům. Nadšení z tak dlouho neslýchaných pozitivních zpráv ovšem nemůže zakrýt, že situace výrobních podniků, ať už jde o Česko nebo Německo, se zdá být paradoxní. V Německu jde o výše zmíněné přesměrování exportu ze zámoří, hlavně dovnitř Evropské unie, dodejme, že se jedná zvláště o export automobilů, letadel, lodí, železničních souprav a také zbraní. Znamená to, že došlo k úspěšné transformaci obchodní politiky, která je připravena uspokojit i menší zájemce v Evropě i jinde na světě a tím se osvobozuje od závislosti na velkozakázkách světových velmocí. Samozřejmě otázka zní, kolik německého exportu ještě může vnitřní evropský trh přijmout. Česko prožívá jiný paradox. Od dob covidu poklesl počet podnikatelů v průmyslu na polovinu. Zavíráním podniku ovšem došlo ke koncentraci kapacit, což obvykle znamená vyšší produktivitu. Příběh o koncentraci výroby zažili už mnohé země a Česko ve své historii nejméně dvakrát. Samozřejmě jde o to, aby nějaké malé podniky vůbec zůstaly. Sečteno a podtrženo, německý a český průmysl prokázali odolnost, protože využili své dosud neobjevené rezervy. V důsledku se může stát průmyslová výroba opět tím, čím byla například po světové finanční krizi, tedy pevným základem, na kterém vyroste budoucí středoevropská prosperita. Zřejmě tedy neprožíváme skutečný soumrak bohů. Jenom jsme se nechali příliš unést stejnojmenou Wagnerovou operou na letním festivalu v Bamberku a její představení právě končí.
7: To byl Petr Holub. Tři velké země, Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán, podepsali dohodu o vzájemné obraně. To zní jako významná zpráva a o míře jejího významu skutečně debatují nejen sousedi zmíněných států. A slovo má redakční kolega Jan Fingerland.
8: Dohoda byla podepsána v Mekce a nese název tohoto pro islám významného místa. A nenáhodou také už dostala žurnalistickou přezdívku muslimské či islámské NATO. Důvody jsou dva, jednak protože dohoda napodobuje pátý článek NATO formulací o vzájemné podpoře při napadení. A za druhé, jde o tři převážně sunnické muslimské země. Jsou to také regionální velmoci, nebo jiným názvoslovím střední mocnosti. A všechny také sousedí s Íránem. V něčem se i liší, jen dvě z nich lze považovat za blízkovýchodní země. Pákistán je přece jen stranou a jen jedna z nich je země arabská. V něčem se vzájemně doplňují. Saúdi mají peníze a zdroje energie, ale nemají dost silnou armádu a zdá se, že ani nemají chuti doopravdy nasadit. Turecko je populačně větší, je členem NATO, má moderní armádu a velmi moderní a výkonný zbrojní průmysl, pro který hledá trhy. Ještě početnější Pákistánci mají velkou armádu, také poměrně moderní, a především mají jadernou zbraň. Vznik dohody nepochybně souvisí s tím, že poměry v oblasti se rychle mění a tamní státy se snaží na novou situaci adaptovat. Je pravděpodobné, že íránský režim americko-izraelský útok alespoň dočasně přežije a bude agilnější. A i kdyby se zhroutil, přineslo by to novou nestabilitu. Stejně významným faktorem je postupné odcházení Spojených států z oblasti. Američané neodcházejí zcela, ale místo Pax Americana prosazované silou nabízejí roli jakéhosi facilitátora. Třetím faktorem je, že věci jdou společně lépe. Ostatně už září podobnou dohodu podepsali dvojstranně Saúdi s Pákistánem. A mluví se i o připojení Egypta, nejlidatějšího arabského státu s velmi početnou armádou. Tato sunnická osa také vzniká vedle trochu asymetrického spojenectví Izraele, Emirátů a Indie. Ta poslední nejvíce zajímá Pákistán. Je také zřejmé, že právě Pákistán má velice blízké vztahy s Čínou. Indicko-izraelská osa je zase spojena s Etiopií nebo Somalilandem, případně i Řeckem a Kyprem. Vzniká samozřejmě otázka, do jaké míry je tato aliance míněna vážně, Navzdory slovům o vzájemné obraně totiž není pravděpodobné, že by například Pákistán bojoval v zájmu Saúdů proti Iránu. Tento článek už prošel testem, protože saúdské zájmy byly v posledních dnech napadeny jak z jihu od jemenských husíů, tak ze severu od šíitských milicí v Iráku. V obou případech šlo o prodloužené ruce Iránu a Pákistán skutečně zareagoval tím, že vydal odsuzující prohlášení. Je ovšem také pravda, že Iránci nehodlali nutně rozpoutat válku se Saúdy, ale jen vyslali signál, že mají možnosti, jak dále prosazovat svůj vliv. Například zablokovat po Hormuzu i úžinu Bab al-Mandab, čímž by dále ohrozili nejen saúdské zájmy. Je tu ještě třetí otázka, co to znamená pro Západ. Někdy se muslimské NATO interpretuje jako protiamerická aliance, což možná platí ideologicky, jde o státy, které hodlají jít vlastní cestou a deklarují jiné hodnoty než Západ. Specificky Turecko se už dříve vydalo na cestu od svých euroatlantických vazeb a nyní buduje vojenské kapacity mimo své závazky k NATO. Také ale platí, že Turecko, Pákistán i Saúdi mají s Američany relativně úzké vztahy. Částečně přijímají americkou podporu a v případě opravdu vážných problémů by na Američanech stejně záviseli. Nehledě na to, že mezi Saúdskou Arábií a Tureckem je mnoho nedořešeného. Skeptici nebo optimisté záleží na úhlu pohledu, proto říkají, že islámské NATO je především deklaratorní podnik a nikoli reálná vojenská aliance. Ale i deklarace něco znamenají.
23: Tolik Jan Fingerland.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: Premiérky Itálie Giorgia Meloniová a Dánska Mette Frederiksenová se staly překvapivými spojenkyněmi v rázném prosazování přísnější migrační politiky Evropské unie. Zveřejnili společný manifest, ve kterém vyzývají k radikální ochraně Evropy před nelegální přistěhovaleckou vlnou. O čem jejich aliance svědčí, se v komentáři zamýšlí evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
10: Že si evropská levice a konzervativní pravice padnou v otázce migrace v ústrety, se kdysi zdálo absolutně nemyslitelné. Byli to socialisté, kteří po léta blokovali reformu unijní azylové politiky, protože trvali na povinných kvótách. A byli to rovněž levicoví europoslanci, kteří před posledními eurovolbami častovali frakci konzervativců a reformistů, do které spadají nejen bratři Itálie Giorgi Meloniové, ale také česká ODS, jako krajně pravicovou a vylučovali s ní povolební spolupráci. Zatímco některé z těchto příkopů mezi europoslanci stále existují, na úrovni vlád zemí 27 je to úplně jiná písnička. Sociální demokratka Mette Frederiksenová, která už 7. rokem vede dánskou vládu, patří dlouhodobě k jestřábům evropské protiimigrační politiky. Doma razí linku, že nekontrolovaná migrace nepřiměřeně zatěžuje veřejné služby, na což nejvíce doplácejí nízkopříjmoví Dánové. Na unijní úrovni pak dlouhodobě patří mezi zastánce přísné ochrany vnějších hranic a řešení migrace nejlépe mimo území Evropy. Víceméně tak s českými premiéry názory na migrační politiku sdílí. V kontextu Evropy Kodaň představuje trochu zvláštní úkaz. Obvykle to totiž bývají pravicové vlády, které pod tlakem sílících populistů a extrémistů přejímají jejich tvrdou rétoriku a prosazují někdy až drakonická opatření vůči žadatelům o azyl. V Dánsku ale protiimigrační linku razí i levice. Nebylo tomu tak vždy. Tak jako v jiných zemích západu Evropy přístup dříve vstřícných partají obrátili důsledky krizové vlny z roku 2015, v níž se cílovou destinací vedle Německa stala také Skandinávie. Dánsko se od té doby snaží systematicky demontovat obraz štědré země otevřené migrantům. V blízkovýchodních médiích si svého času kvůli tomu dokonce nechalo otisknout inzerci s jakousi antireklamou na dánský sociální stát. Takže to, že se teď spolu s Giorgou Meloniovou Mette Frederiksenová podepsala pod dopis, který volá po dalším přitvrzení postupu vůči příchozím a argumentuje v něm nutností ochránit dědictví evropské křesťanské civilizace, není nikterak překvapivé. Jde jen o další potvrzení, že tyto dvě političky patří nejen mezi nejtvrdší co do přístupu k migraci, ale také mezi nejhlasitější a nejvlivnější v Evropě. Dávno pryč jsou doby, kdy se Česko kvůli svým názorům na povinné kvóty mohlo cítit ostrakizováno v názorové menšině. Dnes je středoevropský pohled na migraci v podstatě evropským mainstreamem od západu k východu, od pravice až k části levice. A tak, když čeští politici vyrážejí do Bruselu bojovat za přísnější migrační politiku, připomíná to spíš vlamování se do otevřených dveří. Jestli tedy dánsko-italský dopis o něčem vypovídá, pak spíše o sílícím názorovém osamocení španělského premiéra Pedra Sáncheze, na jehož adresu Meloniova i Frederiksenová a s nimi 20 dalších evropských lídrů po nedávném incidentu v severoafrické Seutě nešetřili kritikou. Na místě je spíše otázka, proč vlastně šéfky italské a dánské vlády s prohlášením přišly právě teď. Vždyť zatěžkávací zkouškou nového migračního paktu v Seutě nakonec španělské úřady prošly, když se jim podařilo zajistit spěšný návrat drtivé většiny příchozích. A mimořádné jednání ministrů vnitra 27 minulý týden pak přineslo výrazně klidnější tón, když se unijní státy společně za Španělsko postavily. Že by spory ještě nebyly zažehnány? Kritika Frederiksenové vůči Sánchezovi je přinejmenším z části autentická. V zásadě vedou ideový spor o další směřování evropské levice. Tkví v otázce udržitelnosti evropského sociálního modelu. Na jedné straně Sánchez tvrdí, že kvůli budoucímu demografickému propadu se nedá zachránit bez zvýšení imigrace. Naopak Frederiksenová argumentuje tím, že je to právě imigrace, která dnes sociální stát a veřejné služby nepřiměřeně zatěžuje a tím ohrožuje společenský smír. Pohledem preferencí se zdá, že voliči preferují spíše dánský pohled. Frederiksenová má ale také pragmatický zájem udržet nadstandardní spojenectví s Meloniovou. Italská premiérka sice pochází z opačného politického tábora, posilování radikální krajní pravice v Itálii si ale nikdo v Evropě nepřeje. Giorgia Meloniová je nyní, zdá se, jediná, kdo může zajistit, že se ve volbách, které Itálii příští rok čekají, extrémisté k premiérskému křeslu nedostanou.
23: To byl Viktor Daněk. O novém šéfovi americké centrální banky se říká, že často telefonuje a ekonomiku konzultuje přímo s Donaldem Trumpem, pokud by kvůli ropě a clům musel zvýšit úrokové sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu, pro prezidenta vele důležitými, riskoval by s Bílým domem otevřenou válku. A více už Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
11: Pohledného Kevina Warshe si do čela americké centrální banky Fed vybral Donald Trump. Na tom by nebylo nic divného, do čela této instituce se běžně dostávají prezidentští nominanti. Jenže tím, jak nenávistně Trump přistupoval k jeho předchůdci Jeromu Powellovi, cestu do čela Fedu i renomé jeho nástupci stížil. Proto kolem procesu jmenování musel Warshe čelit kritice, že bude Trumpovou loutkou, nebo že si její prezident, který miluje mediální pozornost a rád se klupuje pohlednými lidmi, vybral kvůli fotogeničnosti. Každopádně zatím to vypadá, že jeho role je jemně řečeno nezávidění hodná. Nároky, podezírání i makroekonomická situace, kolem kterých musí guvernér našlapovat, jsou obtížný terén. Teď v druhé půlce srpna oslaví Warshe první kvartál ve funkci, což je na skutečné hodnocení málo, ale zatím poněkud řidký je i první dojem, co zanechal. Jeho první veřejné vystoupení bylo začátkem června. Vypadalo to, že se vůči prezidentu Trumpovi vymezil. Řekl, že je pro něj nejdůležitější boj s inflací a že bude dělat nezávislou měnovou politiku. Trhy si to přeložili, že je takzvaný jestřáb, tedy člověk, který nebude váhat se zvyšováním sazeb, aby udržel inflaci pod kontrolou. Pak ale následovalo další vystoupení, a to začátkem července, kdy byl hostem Evropské centrální banky v Portugalsku. Tam prohlásil, že inflační tlaky polevují, ač to žádná statistika nenaznačovala. Zachoval se tedy jako takzvaná holubice, tedy guvernér, který spíše obětuje inflační cíl, jen aby nezvyšoval sazby. Na potřetí vystoupil na konci července a tam už nebylo žádné jasné sdělení, ani jestřáb, ani holubice. Podle komentátorů předvedl dokonalé rétorické cvičení, kdy nic neřekl a zároveň postoj Fed úplně zamlžil. Investoři si to ale přeložili po svém, respektive znervózněli, což mělo reálné důsledky. Na burze spadly ceny technologických akcí, považovaných za rizikové, a také se zvýšila riziková přirážka na amerických dluhopisech. Úrok desetiletých státních dluhopisů se přiblížil 5%, nejvíce za 3 roky. protože se od této ceny odvíjí cena například hypoték pro domácnosti. Pro obyvatele je to nemilé, stejně jako vysoká cena ropy, potažmo pohonných hmot, kterou žene vzhůru konflikt v Iránu. Kromě toho Trumpova nová obchodní cla na Kanadu či Brazílii hrozí opětovným zrychlením inflace. V Americe se přibližují důležité volby, které mají být na podzim a ukážou, jak si republikáni stojí. I pro prezidenta to bude určité vysvědčení. Proto nepotřebuje nespokojené voliče zatížené drahotou. Trump se dlouhodobě snažil přimět bývalého guvernéra Paula ke snižování sazeb, které by nakoplo ekonomiku. O Warshovi nyní zdroje médiím říkají, že s Trumpem často telefonuje a ekonomiku spolu konzultují. Pokud by Warsh musel kvůli ropě a clům zvýšit sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu, riskoval by otevřenou válku s Bílým domem. Na Wall Streetu se proto v poslední době spekuluje, že nový guvernér Fedu zaujal mazaný postoj, vyhovět Trumpovu přání nezvyšovat sazby a přitom nechat dluhopisový trh, aby si udělal tak říkajíc špinavou práci sám. Ve smyslu, když Fed mlží,

0: A lidově řečeno, je to taková past vedle pasti.
1: To byla Tereza Zavadilová. Do vysokých škol momentálně míří nejsilnější ročníky a univerzity by tedy měly přijímat více studentů, ale tomu by měly také odpovídat jejich rozpočty. Téma Martina Fendricha z Echo 24.
2: Politici opakují, že chtějí Česko vzdělané, jenomže ouha, Česká konference rektorů píše, že ona i Rada vysokých škol s obavami sledují neoficiální informace, které naznačují, že v důsledku napjaté rozpočtové situace by mohlo v roce 2027 dojít nikoli k navýšení, ale naopak ke snížení prostředků určených na vzdělávací činnost vysokých škol v řádu nižších jednotek miliard korun. Veřejné vysoké školy loni přijaly do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů téměř 60 tisíc nových studentů. Oproti roku 2024 je to více asi o 15 tisíc přijatých uchazečů. Letos má trend pokračovat. Do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů má nastoupit až 64 tisíc nových studentů. Číslo odpovídá zhruba 74% všech úspěšných prvomaturantů v roce 2026. To však bude možné jen tehdy, pokud na to univerzity dostanou peníze z rozpočtu. Rektoři připomínají, že si nevyskakují a že jejich požadavky jsou skromné. Pokud se rozpočet adekvátně nezvýší, nezdravě poroste počet studentů na jednoho vyučujícího, bude omezena praktická výuka a individuální vedení závěrečných prací. Zpomalí se modernizace vybavení. Nejen to, taky se hraje o udržení alespoň současné výše mezd zaměstnanců. Pokud udržena nebude, mladší a perspektivní akademičtí pracovníci odejdou za lepším platem a podmínkami. To pak zhorší nejen kvalitu výuky, ale taky český výzkumný a inovační potenciál, jde tedy o hodně. Snížení rozpočtu pro veřejné vysoké školy by byla katastrofa. Podvod na voličích a podvod na budoucnosti zároveň. Ještě jedno zajímavé číslo. Podle posledních statistických údajů jsou vládní výdaje na jednoho studenta terciálního vzdělávání v Česku přibližně o 15% nižší než průměr OECD. Jen dodám, 15% je hodně. Rektoři slibují, že budou šetřit. Pokud rozpočet nebude dostatečný, využijí všechny reálné dostupné vnitřní úspory a přesuny prostředků, aby ochránili stávající studující. Pokud se ale jejich rozpočet nezvýší, budou veřejné vysoké školy schopny přijmout maximálně 59 tisíc nových studentů z řad maturantů. Znamená to, že za dveřmi zůstane až 10 tisíc mladých toužících po vzdělání.
1: Martin Fendrich byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a ze studia Českého rozhlasu Plus se i za redakční kolegy loučí a zítra opět naslyšenou těší Ondřej Konrád.
3: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Dobré odpoledne, 13 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Ondřej Látal.
5: Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. Dva dny po silném zemětřesení našli kolumbijští záchranáři pod sutinami živou ženu. Znakaře Čejku čeká na mistrovství Evropy v plavání finále dvoustovky. Odklízení nehody blokuje provoz na dálnici D1 v Ostravě obousměrně. A bude většinou jasno, teploty do 29 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích

0: jich stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale bylo nedostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý.
1: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Reakci ministerstva zahraničí zjišťujeme, proti rozsudku je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Radiožurnálu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem čtyři členy kartelu zadrželi policisti v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. Dva muži vydání do USA odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Kolumbijští záchranáři vyprostili dva dny po silném zemětřesení z trosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, hlavně na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století.
2: Z trosek jednoho ze zničených domů ve městě Pereira záchranáři vytáhli 32letou ženu. Pod sutinami strávila zhruba 36 hodin. Pomohli ji objevit jeden ze sousedů, který uslyšel její volání o pomoc. Právě Pereira a metropole Cali na západě země patří mezi nejzasaženější oblasti. Záchranáři i nadále usilovně pátrají po dalších zasypaných, kterým se postupně snižují šance na přežití. Kolumbii slíbili pomoc další latinskoamerické země, Spojené státy nebo Japonsko. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pomoc v přepočtu za skoro 50 milionů korun. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
3: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
4: Sport. Jan Čejka zabojuje na mistrovství Evropy v plavání o medaili ve finále na 200 metrů znak. Závod začne v Paříži v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z prvního místa postoupila do semifinále kraulařské dvoustovky obhájkyně zlata Barbora Sémanová. Atlet Tomas Järvinen zahájil desetiboj na evropském šampionátu pátým místem v běhu na 100 metrů. Vilém Stráský byl po úvodní disciplíně sedmý a Ondřej Kopecký 18. Jak se českým reprezentantům daří v dálkařském sektoru, řekne přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
5: Järvinen vstoupil do dálky výkonem 718 cm, ale při druhém skoku si pravděpodobně přivodil zranění, nevíme jak vážné, ale jisté je, že závěrečný pokus vynechá. Ještě o 10 cm dál než Järvinen doletěl Vilém Stráský, nejdelší pokus Ondřeje Kopeckého měří 710 cm. Dnes se desetibojaři představí taky v koulařské soutěži, ve výšce a v běhu na 400 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 v Ostravě a také D8 u hranic. Na dálnici D1 stále komplikace na průtahu Ostravou. V omezení na kilometru 360 odklízí nehodu motorkáře. Provoz je zastavený obousměrně. Dá se to ale obět exity 357 Mariánské hory a 361 Ostrava centrum. Pak se to objíždí přes Mariánsko-Horskou a čekejte velmi silný provoz v Ostravě. Na D1 pak vázne doprava na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Na kilometru 196 je omezení, kolona od Kývalky z kilometru 182 osobní auta projíždí rychleji, i tak zdržení pro ně 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Drážďan v tunelu Panenská na 86. kilometru odtahují nepojízdný kamion a provoz na Německo tak museli zastavit. Poslední možný z D8 sjezd před tunely na kilometru 80 na Libouchec. Na D8 směrem z Prahy do Ústí kolona za Prahou za sjezdem na Kralupy, na 13. kilometru zúžení do jednoho pruhu, fronta na 15 minut. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské, stále se projíždí jen jedním pruhem a kolony zejména kamionů začínají už na brněnské D1 u Průhonic a pokračují pak přes Spojky a Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dále je většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách většinou kolem 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Dobrý den, vítám vás u pravidelného zamyšlení nad současným světem. Mým dnešním hostem je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Vítejte, vítám Břetislava.
9: Dobrý den.
8: Dobrý den. Zajímat mě bude zejména, jak se bude dál vyvíjet mírový plán pro Gazu, který Izrael stále odmítá. Co je za zbližováním Maroka se Spojenými státy i Izraelem? A zeptám se i na to, před kým má tři sunnitské mocnosti chránit jejich nová obranná dohoda. Zita Senková přeje nerušený poslech.
6: Jak to vidí?
8: Izrael už podruhé odmítl 15-bodový mírový plán pro Gazu. Podle tamního premiéra Benjamina Netanyahu izraelská armáda své stažení podmiňuje odzbrojením Hamásu. Hamás už tento dokument přijal, toto hnutí dříve souhlasil s tím, že zbraně předá výboru palestinských technokratů, který má převzít správu nad Gazou. Břetislave, tak to vypadá na patovou situaci?
9: No, ono je to celé hodně složité. Na začátek, a možná se k tomu dostanou i na konci, je nutné zmínit, že Izrael čekají v říjnu volby parlamentní.
8: 27.
9: A od toho se odvíjí všechno možné, co teď do té doby, do toho 27., jak říkáte, z Izraele uslyšíme. Co se týká toho plánu pro Gazu, tak připomenu posluchačům loni, na podzim bylo schváleno příměří na parametrech sestavených Bílým domem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V první fázi vlastně došlo k tomu, že prostě Izrael dostal zpátky vlastně už během loňska svá zbývající rukojmí z Gazy. Byla vytvořena jakási žlutá linie v Gaze, která zabírala 53% z tohoto palestinského území ve prospěch Izraele, pod přímou okupací izraelské armády. No a pak se ve fázích měl Izrael stahovat, zároveň ale Hamás měl odzbrojovat a do Gazy měla přijít nová vláda bez Hamásu. Jenže z různých důvodů se to prostě zaseklo a v podstatě ty spory se vedou o to, co má být dřív. Izrael dneska oficiálně říká, dokud Hamás neodzbrojí, tak my se nestáhneme. Mezitím dokonce Izrael zabral další část Gazy, nejenže se nestahuje, ale zabral další část za tu západně od té žluté linie. Teď vlastně licituje o tom, jestli se vůbec stáhne k té žluté linii. Vy říkáte, že premiér Netanyahu odmítl ten plán, tedy pokračovat. To je pravda, to veřejně odmítl dokonce opakovaně, jenomže zároveň slyšíme ze Spojených států i z Izraele, že ve skutečnosti Izraelci tiše ten plán naplňují. A teď se dostáváme k těm volbám. Prostě Netanyahu je v situaci, kdy on slíbil, tvrdě porazíme Hamás, žádné stažení, dokud Hamás nebude úplně odzbrojený do poslední pistolky. Jenomže teď slyšíme, že ve skutečnosti Izrael se stáhl z několika malých oblastí už v Gaze, že zastavil útoky na teroristy z Hamásu. Co je zajímavé, protože to jsou často lidé spojení s tím masakrem Hamásu ze 7. října 2023 a Izrael je dál zabíjel i v uplynulém roce, i po příměří. A to je mimochodem v rozporu s tím příměřím, protože to příměří, ta dohoda Trumpova z loňského října, ta umožňovala Izraeli vojenské akce, ale jenom proti bezprostředním hrozbám, nikoli v zabíjení a vraždění, které od té doby stálo životy více než tisíc Palestinců, včetně stovek civilistů v Gaze. Takže Netanyahu, jak se ukazuje, v zákulisí tajně, diskrétně Američanům vyhověl a je připraven ten plán přijmout. Ale navenek to nikdy nemůže slíbit, oznámit oficiálně, protože by tím prostě popudil proti sobě pravicové voliče a vracíme se právě k těm volbám.
10: Jinými slovy, Břetislave, do těch výsledků parlamentních voleb se nic zásadního nějak nebude měnit, nebo všechno to, co uslyšíme, a vlastně nejenom z izraelské strany bude nějaká ta předvolební retorika. Říkám to i proto, že také Palestince čekají parlamentní volby, vypsal je prezident Mahmud Abbas 28. listopadu.
9: A do toho jsou ty kongresové volby ve Spojených státech. Ano, zase se čeká na volby, ale mimochodem zito to není nic nového. Co se týká Izraele, posledních 20-25 let, kdykoliv mělo přijít něco, co mohlo naznačovat sebemenší ústupky vůči Palestincům na okupovaných územích, omezení nějakých restrikcí, tak vždycky šlo k ledu v době předvolební kampaně. Zejména v posledních letech žádný izraelský politik nikdy neukáže cokoliv vstřícného vůči Palestincům, protože by tím ztratil velkou část zradikalizované veřejnosti.
10: A dojde tedy, Břetislave, k totální úplnému odzbrojení Hamasu? Odzbrojí se Hamas sám?
9: Sám se asi úplně neodzbrojí, ale Hamas nikdy neodmítl zcela se odzbrojit. Tam se prostě řeší nuance, které se obvykle potom do českého zpravodajství už nevejdou. Pokud odzbrojí, co to znamená? Kam se ty zbraně dají? Teď třeba byly plány, že se někde deponují v Gaze. Izrael říká ne. Musí úplně z Gazy pryč.
10: Mimochodem, kdo bude tedy na tu demilitarizaci Hamasu?
9: Ano, to je další
10: dohlížet.
9: Naprosto klíčová otázka, protože teď vlastně je to někdy ke konci července, Izrael konečně kývl na to, že pustí do Gazy mezinárodní stabilizační síly. Jejich jádro mají tvořit maročtí vojáci, Indonézané, má tam mít snad někdo i z Albánie. Dokonce už by se měla začít budovat pro ně na jihu pásma Gazy vojenská základna. A to by měla být ta síla, která by na to měla dohlížet. Ale bavíme se o tom tedy. Zůstanou zbraně v Gaze nebo půjdou někam pryč, jak požaduje Izrael? Bude se to týkat jenom těžkých zbraní nebo i, jak jsem říkal trošku ironicky, těch pistolek, prostě osobních zbraní lidí z Hamásu? Má-li tam někdo zařizovat potom nebo dodržovat, hlídat bezpečnost v Gaze? Tam žijí 2 miliony lidí. Kdo bude ta policejní síla? Budou to ti Maročané, Albánci nebo to budou Palestinci, z nichž někteří dosud třeba byli členy dosavadních policejních sil kontrolovaných Hamásem? A to jsou všechno věci, které prostě se za ten skoro rok nepodařilo zcela doladit.
10: Jinak podle vysokého představitele Rady míru pro mír, to je ta rada, kterou ustavil loni v lednu Donald Trump, americký prezident, tak je ten plán jediný způsob, jak postupovat. A když už jsem zmínila Donalda Trumpa, tak on vlastně, jak si to oznámení hnutí Hamas a dalších ozbrojených skupin, ten závazek, že se zcela odzbrojí, tak označil za historickou dohodu, za monumentální krok k trvalému míru a bezpečnosti. Tak Břetislave, jakou roli tady hrají přímo Spojené státy?
9: Naprosto klíčovou. Teďka já se vrátím k té své první odpovědi. Vlastně čteme, že premiér Netanyahu prostě hraje naprostou neústupnost i vůči Spojeným státům, čímž si se snaží před volbami získat body těch hodně pravicově orientovaných voličů v Izraeli. Zároveň nějaké ústupky dělat musí a teďka vlastně jde o to, být co nejtvrdší, ale nepopudit Donalda Trumpa příliš. Protože vlastně za posledních rok a půl se ukázalo, že bez Spojených států hold nic zásadního Izrael nezmůže. Pokud by Trumpa, a vidíme, jak je to prostě explozivní člověk, naštvali i Izraelci, což už se několikrát stalo, tak by prostě mohli daleko více ztratit, než získají nějakým jednotlivým třeba spupným gestem. Takže role Američanů v tomto je opravdu veliká a zároveň oni logicky musí, ať se nám to líbí nebo ne, zohledňovat i zájmy Palestinců. Protože nezapomínáme, my se tady pořád bavíme o zbraních Hamásu, ale bavme se také o extremistech židovských v Izraeli, kteří říkají, Gazu nikdy neopustíme, Gaza je naše, Palestinci ať odejdou, Gaza je součást státu, židovského státu Izrael, my tam znovu vrátíme naše osadníky, takže Donald Trump musí jaksi krotit i tyto vášně, aby třeba nestratil zase spojenectví nebo dobré vztahy se svými arabskými blízkovýchodními partnery, jako je Egypt nebo Jordánsko.
10: Hnutí Hamasy, omlouvám se, minulý týden zvolilo nového vůdce. Je to 65-letý představitel exilového křídla hnutí Khalil Haya. Žil poslední léta trvale v Kataru, nahradil Yahya Sinwara, organizátora teroristického útoku ze 7. října 2023. Toho Izraelci zabili před 2 lety. Tak jaké jsou jeho názory? Kdo vlastně mluví za Palestince, Břetislav?
9: No tak teď se bavíme jenom o hnutí Hamas, protože ano, to je velká část tady té společenské debaty v České republice, že se Hamas stotožňuje s Palestinci. Úplně zapomínáme, že mezinárodně uznaná je vláda Palestinců na západním břehu Jordánu a že Hamas je vůči ní vlastně v opozici. Takže bavíme-li se o Hamasu, ano, v tuto chvíli by to měl být Khalil al-Haya, který mimochodem asi nejvíce získal ostruhy jako vyjednávač. On vyjednával přes egyptské prostředníky s Američany i s Izraelem. V poslední době on je jedním z lidí, kteří mají zásluhu na tom, že vůbec došlo k nějakému příměří, že jí Hamas nesmetl ze stolu, protože uvnitř Hamasu jsou také různé frakce. Je tam i frakce, která je teď samozřejmě potichu v době té eskalace, která už se před lety smířila s existencí Izraele a řekli fajn, palestinský stát jenom na okupovaných územích, tedy Gaza, západní břeh, východní Jeruzalém. Už nechceme celou historickou Palestinu, kterou nám zabrali Židé z Evropy. A pak jsou tam ti, kteří samozřejmě mají daleko radikálnější názory, kteří odmítají jakékoliv ústupky. A prostě Khalil Haya je jak průnikem, řekněme, který vyvažuje tato křídla, protože pak máme ještě exilové křídlo, jak jste zmínila, v Kataru, pak máme vedení Hamásu uvnitř Gazy. Často v době té války měli velmi konfliktní, rozporné názory třeba.
10: Vysvětluje Břetislav Tureček, odborník na problematiku Blízkého východu.
6: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
10: Turecko, Saúdská Arábie a Pákistán podepsali obranou dohodu. Měla by prohloubit spolupráci mezi těmito zeměmi v době rostoucích obav o bezpečnost regionu, jak se praví v prohlášení. Mimochodem tu dohodu uzavřeli v posvátném městě islámu v Mekce. Dokument obsahuje i klauzuly, kterou bychom mohli srovnat s článkem 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, která stanoví, že všechny členské země přijdou na pomoc té, která je napadena, tak před kým má tato dohoda ty tři sunnitské velmoci bránit, chránit, Břetislave?
9: Tam je strašně zajímavé, že z různých zahraničních, řekněme, komentátorů nebo politiků si z toho každý vybírá to, co mu zapadá do jeho vidění světa nebo aspoň Blízkého východu. Takže někdo to vidí jako obranu před Íránem, někdo to vidí jako obranu před Izraelem. Když pak ale vidíme stanoviska, řekl bych střízlivější stanoviska, prostě, která přicházejí z těch tří zemí, tak vidíme, že je to obecně obrana před chaosem a ti lidé často dodávají a chaos tady na Blízkém východě mají potenciál vyvolávat jak Íránci, tak Izraelci.
10: To třeba, jenom?
9: No, to jsem zmínil ty dvě, prostě, ty dvě hlavní teorie. A skutečně je to tak. Írán prostě dlouhodobě samozřejmě je rivalem těch proamerických režimů, což je jak Pákistán, tak Turecko, tak Saúdská Arábie. Izrael okupuje nejen palestinská území, ale vidíme i jižní Libanon, říká, že nikdy neodejde. Okupuje jižní Sýrii, říkají jeho činitelé, že nikdy neodejdou. A to sice můžeme říct, zabírají jenom kousek jižní Sýrie, jenomže ono to radikalizuje. Může to radikalizovat syrskou vládu, může to radikalizovat spoustu dalších skupin v regionu a toho se pak ty vlády, které chtějí už konečně v oblasti klid, prostě také obávají. Takže ta aliance těchto tří států, řekněme, má prostě být protiváhou několika vlivům, izraelskému, íránskému a také zároveň se ukazuje, že vlastně tyto státy dávají najevo, že sice jsou spojenci USA stále, ale že na Američany se asi nedá úplně spolehnout. A to je ten dopad té války teď s Íránem, kterou Američané a Izraelci vyvolali letos v únoru. Jak vidíme, Íránci v rámci odvety útočí i na americké cíle v těch proamerických zemích, jako je třeba Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt, Jordánsko a tak podobně. A Američané nejsou schopni tyto země ochránit. Takže zejména Saudové třeba dávají najevo fajn, Američané jsou našimi spojenci, kupujeme od nich zbraně, ale asi se musíme postarat tady v rámci regionu.
10: Jinak ta dohoda spojuje ropnou velmoc Saúdskou Arábii, jadernou velmoc Pákistán a Turecko, které disponuje druhou největší armádou v rámci Severoatlantické aliance. Nezlobí se na tyto tři hráče Káhira?
9: Káhira
10: Egypt nebyl přizván. Tak jakou roli hraje Egypt? Který se mimochodem objevuje právě i v rámci různých vyjednávání, i co se týče Palestiny.
9: Ano, samozřejmě. No já jsem, je to pár týdnů, tak jsem psal, ono se kdysi mluvilo o jakési hrozbě šítského půlměsíce, tedy Irán, Hizbalách, Sýrie, ještě za Bašára Asada, šítské milice v Iráku, že to je destabilizační faktor na Blízkém východě. A teďka, když čteme komentáře v Izraeli třeba k té alianci, kterou vy jste zmínila, těch tří muslimských sunnických států, tak mě to vlastně napadlo, není náhodou toto sunnický úplněk, který je, protože Izraelci se začínají obávat, říkají pozor, tady vznikají nové země, které ano, sice se bojí Iránu, ale zároveň se netají velkou kritikou i nepřátelskými výroky na adresu židovského státu. No a teďka, kdyby měl ten úplněk doplnit ještě Egypt, tak když si posluchači představí mapu Blízkého východu, tak on je to opravdu kruh, který ten region celý obkružuje. Co se týká tedy Káhiry, tak těmto zemím, třem, má velmi blízko politicky, geopoliticky, názorově, řekněme, ale zároveň, proč Egypt se k tomu nepřipojil zcela explicitně? Protože asi nechce být pod, řekněme, nadvládou nebo velkým vlivem Saúdské Arábie. Egypt zároveň z ekonomických důvodů zejména potřebuje velmi dobré vztahy jak se Saúdskou Arábií, tak se Spojenými arabskými emiráty. A tyto země mají velmi špatné vztahy, takže Egypt se nechce zjevně přiklonit k jedné z těch zemí.
10: Mimochodem, Břetislave, když jste zmínil i Sýrii, tak Bašár Asad, někdejší diktátor, byl pochopitelně ve své nepřítomnosti doma v Sýrii, odsouzen k trestu smrti. Je to jenom formalita. Co to znamená pro Syřany?
9: O tom rozhodnou v Moskvě, protože Bašár Asad získal azyl v Rusku a samozřejmě nová syrská vláda teď chce, aby byl vydán do Sýrie. Je otázka, jestli je to jenom na oko nebo nikoliv, ale myslím si, že rozhodne Moskva. A kdyby ho vydala, tak si myslím, že to bude jedině s podmínkou, že nebude popraven.
10: Pohled vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, Břetislava Turečka.
6: Jak to vidí?
10: Nadále se spekuluje o příčinách incidentu ve španělské exklávě Ceuta, kam vtrhli před několika dny 10 000 lidí. Podle některých komentátorů mohlo jít také například o připravenou akci marocké vlády, že marocké úřady musely vpád migrantů do Španělska, do té exklávy, přinejmenším tiše tolerovat. Tak co soudíte o těchto spekulacích, Břetislave?
9: To se dá říct ke spoustě věcí. Ano, oslabilo to Španělsko nebo ukázalo to slabost Španělska, nahrálo to Maroku, někdo říká, nahrálo to Spojeným státům, nahrálo to i Izraeli, což ale neznamená, že marocká nebo izraelská vláda to nutně nějakým způsobem museli iniciovat. Prostě jim to nahrálo. O tom není sporu. Já připomenu, že Maroko je trnem v oku současné izraelské vlády, protože se velmi vehementně bere za práva Palestinců, kritizuje izraelské počínání v Gaze a tak dále. Takže při spojenectví marocko-izraelském, velmi úzkém, to jsou možná nejužší dneska spojenecké vztahy mezi Izraelem a nějakou z arabských zemí, tak by to logiku dávalo, ale nemyslím si, že nutně, že k tomu máme dneska nějaké důkazy, že to takto bylo zosnováno.
10: Mimochodem, když jste zmínil to zbližování Maroka se židovským státem, tak země se také čím dál více zbližuje se Spojenými státy. Na počest Donalda Trumpa pojmenovali před pár dny klíčovou dálnici do západní Sahary.
9: Tak ono, tohleto je téma, které vlastně je velice aktuální už řadu let. Já připomenu takzvané abrahamovské dohody. V roce 2020, když Donald Trump neuspěl se svou dohodou století, která měla urovnat izraelsko-palestinský konflikt, tak přišel s abrahamovskými dohodami a v jejich rámci Izrael byl uznán Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a také Marokem. A Maroko si tehdy za to nechalo, všechny ty země si nechaly od Američanů za to zaplatit, to není, že by najednou začal mít rády Izrael, ale Maroko za to od Američanů dostalo americké uznání marocké anexe Západní Sahary. Západní Sahara je sporné území, kde podle plánu OSN by mělo být referendum o sebeurčení místních obyvatel. Maroko už v 70. letech toto území bohaté na fosfáty, na horniny zabralo. Tvrdí, že je to ne západní Sahara, ale marocká Sahara. A najednou přišli Američané a toto území uznali jako součást Maroka výměnou za to, že Maroko uznalo Izrael. Pak i Izrael uznal anexi západní Sahary Marokem. Takže i toto ty země zbližuje, takže teď to, co jste zmínila, to je jenom takový symbol. Maročané pochopili, že Donaldu Trumpovi tato gesta dělají dobře, jeho egu, takže dálnici, která spojuje Maroko s okupovanou západní Saharou, po něm pojmenovali.
10: Mimochodem Maroko dráždí také snaží Španělska prohloubit vztahy s Alžírskem.
9: No, zaplétáme se do toho. Jde o to, že na západní Sahaře prostě jsou lidé, kteří se stále s tou marockou kontrolou nesmířili. Je tam povstalecká fronta Polisario a tu podporuje Alžírsko. Takže my máme dlouhodobou desítky let trvající rivalitu mezi Alžírskem a Marokem, dvěma severoafrickými státy, které mají zcela rozdílný pohled na to, co má být západní Saharou a teďka obě tyto země vlastně se snaží získávat pozornost a udržovat dobré vztahy s evropskými mocnostmi. Takže když Maroko třeba má teď velmi dobré vztahy s Francií, řekněme, zároveň do toho samozřejmě vstupuje i Španělsko se svojí politikou vůči Maroku i vůči Alžírsku. Takže je to takový propletenec a do něj pak samozřejmě zasahuje i agenda třeba Spojených států a Izraela.
10: Když se podíváme teď do vnitřní politiky situace Maroka, kde mimochodem vládne už 27 let Mohamed VI. Král, tak co řeší tato země?
9: Tato země vlastně se snaží využívat své relativní stability na severu Afriky. Snaží se být mostem evropských mocností, jak už jsem říkal, do Afriky. Třeba co se týká té Francie, tak Francie utrpěla řadu ztrát na západě Afriky v Magrebu, kde byly její jednotky protiteroristické, říkejme, vypovězeny, zhoršily se vztahy subsaharských zemí s Paříží a do toho přichází Maroko a nabízí se jako jakási náhrada. Maroko je poměrně silná ekonomika, takže může navazovat a navazuje vztahy i s řadou chudších afrických zemí. Mimochodem tyto země pak za to, že třeba od Maroka dostanou nějakou rozvojovou pomoc, zemědělskou pomoc, tak potom si otevírají konzuláty na té okupované západní Sahaře. Takže to jsou prostě věci, které Maroko ukazují jako poměrně silného hráče v Magrebu, v severozápadní Africe, ale jak už jsem říkal, vedle je Alžírsko se stejnými ambicemi, které má obrovské třeba zásoby zemního plynu, takže i my sice můžeme se snažit mít dobré vztahy s Marokem, protože Maročané mají dobré vztahy se Spojenými státy a s Izraelem, ale zároveň potřebujeme Alžírsko a jeho zemní plyn, pokud nechceme nakupovat plyn z Ruska třeba. Takže najednou se dostáváme do konfliktu mezi zásadami, ideály, idejemi, ideologiemi a reálnými zájmy.
10: Jaká je sociální situace tamních obyvatel?
9: Maroku je velice rozporuplná. My třeba vidíme bohatá města, vidíme bohatou infrastrukturu, vidíme rychlodráhy a tak dále, ale zároveň prostě velká část obyvatel Maroka pořád žije relativně v chudobě. Je to, nesouvisí to s tím, že je to africká země, že je to arabská země, že je to muslimská země. Je to prostě rozvojová země a v těch obvykle ty nůžky mezi bohatšími vrstvami a těmi nejchudšími bývají hodně rozevřené.
10: Vratislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Děkuji za vaše vysvětlení a mějte se moc hezky.
9: Díky za pozvání, naslyšenou.
10: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
11: Tady byl vlastně dotazníkový pás a za tím průchodem zazděným tak je přímo už rudá věž.
12: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
13: Celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem. Ta otrocká práce politických vězňů je to v podstatě velmi podobný gulagu.
12: Tentokrát uslyšíte příběh z Jáchymova. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
14: Radiožurnál je 13.30 a jsou tu zprávy Ondřeje Látala.
0: Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Gryphin. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o více než 1 100 000 000 korun. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 2 lidi, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Letošní úroda chmele bude pravděpodobně asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se to ale neprojeví.
6: Sport.
0: Čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice nepostoupila. Časem 52,43 sekundy obsadila v rozbězích 415. místo. A výkony českých desetibojařů sleduje v Birminghamu reportér Adam Procházka.
5: Po úvodních dvou disciplínách, tedy po běhu na 100 metrů a po dálce, na tom z Čechů nejlépe Vilém Stráský, který skočil osobní rekord 754 cm do dálky, a to znamená tedy celkové páté místo. Ondřej Kopecký je 17. a Tomas Järvinen bohužel se zranil v tom skoku při tom druhém pokusu, a to znamená, že z desetibojařské soutěže odstoupil. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 v Ostravě a otevřená D8 u hranic. Na dálnici D1 je stále zastavený provoz na průtahu Ostravou, a to obousměrně. V omezení na kilometru 360 stále odklízí nehodu motorkáře. Podle záběru z kamer už je na místě odtahová služba, budou motorku nakládat. Stále se to dá objet exity 357 Mariánské hory a 361 Ostrava Centrum, a pak se jede přes Mariánsko-Horskou a čekejte velmi silný provoz na objízdné trase a také před odklony z dálnice. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan nejlepší situace v tunelu Panenská. Na 86. kilometru už odtáhli nepojízdný kamion a průjezd tunely na Německo je plně obnovený. Na D8 ale připomínáme kolonu z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy. Na 13. kilometru pracují silničáři, ta kolona už má skoro 4 kilometry, zdržení od Prahy 20 minut. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici, ta už se stále projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou zejména na sever. K dálnici D8 začínají už na brněnské dálnici D1 u Průhonic, pokračují pak přes spojky a Novopatskou. A ucpává se i pražský okruh z D1 z letiště na D1 k Ořechu, zdržení 20 minut od D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, na horách nejčastěji kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: A právě startuje necelá půl hodina objevů, studií, pozorování, no zkrátka všeho, co nabízí věda. U jejího poslechu vás vítá Tomáš Pavlíček. A co najdete v dnešním tematickém menu? Budeme se věnovat nejenom skutečnému zatmění slunce, ale také tomu, proč vědci vytváří i umělá zatmění. Jak je možné, že léky na cukrovku můžou pomáhat i lidem s vysokým krevním tlakem? A proč jsou někteří lidé lechtiví a jiní ne? Ať se vám dobře poslouchá.
6: Věda plus.
15: Na večerní a noční obloze se odehrají hned dvě astronomické zajímavosti. V noci vrcholí pravidelný meteorický roj Perseid, ale ještě předtím po 19. hodině nastane zatmění slunce. Z českého území viditelné jenom částečně.
16: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli tomu samotnému zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
17: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
5: Mezi Sluncem a Zemí bude měsíc v takové poloze, že jeho stín dopadne na povrch. Na našem území to bude nejvýraznější zatmění Slunce od roku 1999.
16: Česká republika bude ležet téměř na hranici toho pásu úplného zatmění, čili u nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% průměru slunečního kotouče.
5: Abychom si ho bezpečně prohlédli, potřebujeme dostatečně tmavý filtr, skoro neprůhledný. Pokud už na hvězdárně neseženete speciální brýle k pozorování slunce, pomůže třeba svářečské sklo, doporučuje Jan Veselý z pražského planetária.
17: Ten filtr musí nejenom zeslabit to viditelné světlo, ale také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít takové parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12. Pokud máte třeba dva filtry číslo 6 a dáte je za sebe, tak to opravdu lze takhle jednoduše sčítat.
5: Velikost zatmění i čas, kdy bude zákryt největší, se může i v rámci Česka o několik minut lišit, podle toho, jestli jsme na severu, jihu, západu nebo východě. Například v západních Čechách se mezi vrcholem zatmění a západem slunce na několik minut ještě rozjasní. Naopak v Moravskoslezském kraji už na zatmění plynule naváže soumrak. Rozdíly jsou výrazné už ve vzdálenostech stovek kilometrů.
18: U zatmění slunce je to opravdu kritické a pokud je třeba o úplné zatmění, tak to je vidět jenom z velmi úzkého pásu, maximálně má pár set kilometrů, ale někdy taky jenom pár desítek.
5: Zatmění slunce nastávají přibližně jednou za půl roku, z toho průměrně jednou za rok a půl dokonce úplná. Jenže stín měsíce přitom pokaždé dopadá na jiná místa na Zemi.
18: Dráha měsíce kolem Země je poněkud skloněná v určité rovině, ve které obíhá Země, tak ta zatmění nastává jenom občas, když se právě ta tělesa sejdou v té jedné rovině.
5: České země si podle astronomů na příští výrazná sluneční zatmění budou muset počkat. V roce 2075 sem dopadne prstencové zatmění a až v roce 2135 úplné. Naopak Španělsko se dočká velkých slunečních úkazů dnes i v příštím a přespříštím roce, i když v jiné části území než letos.
16: Úplné zatmění slunce je možné pozorovat na jednom místě zeměkoule zhruba za 400 let. Statistika je ošidná, protože Španělsko bude mít ještě jedno štěstí a hned v roce 2027. Tam teda to zatmění bude o něco lepší v Egyptě, to bude druhé nejdelší úplné zatmění slunce v tomto století.
5: Při zatmění slunce je měsíc v novoluní. To zároveň znamená, že v nocích okolo zatmění měsíční světlo neruší pozorování slabších vesmírných těles.
16: Hned můžeme zůstat někde na pláži nebo na louce pod širákem a užít si maximum meteorického roje Perseidy, protože letos panují dobré pozorovací podmínky právě díky fázi měsíce, kdy měsíc nebude rušit.
5: Meteory se podle astronomů mohou objevit kdekoliv po celé obloze. Nejlepší pozorovací podmínky nastanou mezi 2. a 4. hodinou ráno. Podle astronomů se Perseidy dají pozorovat i v nocích po maximu, až do 24. srpna. To už ale bude překážet měsíční světlo. Martin Srb, Český rozhlas.
15: No představte si, že sluneční zatmění dovedou vědci vyrobit i uměle. Umí to udělat například dvoudílná kosmická sonda Proba 3 s českou technikou na palubě. K čemu vědcům slouží, to teď probereme s naším vědeckým reportérem Martinem Srbem. Dobrý den.
19: Dobrý den.
15: A proč je tedy pro vědce užitečné zatmělé slunce?
19: No, se jim to zatmění hodí, když potřebují zkoumat méně jasné sluneční vrstvy. Představte si, že vám ve tmě někdo svítí do očí baterkou a vy jste se chtěli podívat tomu člověku do obličeje. Co uděláte?
15: No tak měl bych spoustu řešení, ale třeba když takové nějaké korektní, agresivní, tak zkusím tu baterku zakrýt dlaní.
19: Přesně tak. No a hodně podobné věci dělají i vědecké přístroje na pozorování sluneční korony, jak mi objasnil sluneční astrofyzik z Astronomického ústavu Akademie věd Petr Heinzl.
20: Korona je velmi slabá oblast. To je nejvyšší vrstva atmosféry sluneční, velice řídká. My, abychom mohli studovat koronu, potřebujeme zakrýt sluneční disk, který velice silně září. To je takzvaná fotosféra slunce, to je to, co nám svítí hodně do očí, co nás opaluje a tak dále.
19: Fotosféra je jako ta zářící baterka a slabá korona je ten obličej těsně vedle, který chtějí astronomové rozpoznávat. A opravdu si představte, že je to obličej někoho hodně podezřelého. Ve sluneční koroně totiž vznikají erupce, které jsou nebezpečné pro techniku, pro astronauty, možná i pro nás na Zemi, a vědci to musí důkladně vyšetřit, aby se dostali k té prvotní příčině, která je tam někde na kraji té korony.
15: Tak to je skoro kriminální zápletka. A jak tedy vypadá ten přístroj k pozorování korony?
19: Říká se mu koronograf a je dvoudílný. Jedna část je dalekohled, možná docela obyčejný. A neobyčejný přístroj z toho dělá ta druhá část. To je takzvaný zástin, to je jakoby ta dlaň před baterkou. Jenomže z těchto umělých koronografů jsou horší obrázky než ze skutečného úplného zatmění slunce na Zemi.
15: Čím je to způsobené?
19: Ty okraje jsou neostré. Je to kvůli fyzikálnímu jevu, kterému se říká difrakce. A když zůstanu u toho příkladu s baterkou, tak nejostřejší zástin uděláte, když budete mít tu stínící ruku přímo u té baterky. Když ji přiblížíte k očím, tak bude trocha světla unikat okolo. Když se zaostříte na tu baterku, tak budete mít okraje ruky, uvidíte tak jako neostře. A podobné je to, když zastínujete slunce.
15: Jo, tam, rukou taky.
19: Tou rukou, tam, by se, to, tam právě se moc dobrý zástin neudělá, tam žádnou korunu neuvidíte. Nejlepší je mít ten zástin opravdu daleko, třeba ve vzdálenosti měsíce, pokračuje Petr Heinzl.
20: Měsíc shodou okolností je asi tak velký jako ten sluneční disk a zakryje nám ho tak, že ani kousek toho slunečního disku při úplném zatmění nezáří. Kdyby jenom malinko to zářilo, tak nám to zničí pohled na tu korunu, že to je tak slaboučká, že to bychom nic neviděli.
19: A za ostrými snímky sluneční koruny, pokud je chtějí pořídit při tom zatmění slunce, tak musí vědci hodně cestovat a také se hodně načekají na ta úplná zatmění. Vědci říkají, že v průměru bývá tak jedno za rok a půl na celé Zemi, ale statistika je ošidná, někdy bývají častěji, někdy méně často. Někdy ten stín nakonec vyjde úplně mimo pevninu, že se nedá pozorovat, jindy se pokazí počasí, nebo to vyjde na nějakou zemi, do které je složité cestovat. Takže se vědcům velmi hodí, když teď mají umělé zatmění i v kosmu.
15: No a jak funguje kosmická sonda, která to umí udělat?
19: Je to podobně jako ten dvoudílný přístroj koronograf, tak to je dvojice družic, obíhá na speciální dráze kolem Země a má speciální automatické řízení. To umí ty obě družice několik hodin udržet ve velmi přesné vzdálenosti, asi 150 metrů od sebe, ale jako by byly pevně spojené ve vesmíru nějakou konstrukcí. Spojují je vlastně jenom paprsky, nějaké spojení, nějaké rádiové spojení mezi nimi. Jedna z těch družic má štít, který zastínuje slunce, to je takzvaný okludér neboli zástin. A ta druhá družice má dalekohled a ten má v sobě českou optiku, české čočky a také český kryt optiky. Ten se musí zavřít, když mají ty družice pohov, když neletí v té těsné formaci, aby optiku nezničili sluneční paprsky.
15: No a co zatím tahle mise ve vesmíru dokázala?
19: Podle vědců je hlavně obrovský úspěch, že zafungovalo to automatické řízení družic. To je totiž hlavní experiment téhleté mise. Ten koronograf, to pozorování slunce je až takový jako bonus navíc, taková třešnička na dortu, když se povede ten první pokus. Ta mise odstartovala koncem roku 2024. Jeden oblet Země uskuteční zhruba za 19 hodin, z toho 6 hodin může být v té formaci. Od toho roku 24 zatím nazbírala desítky umělých zatmění, ale potom se objevil zádrhel. Letos v únoru ta mise celá měla na mále dalekohledová část kvůli nějaké nečekané a nepravděpodobné softwarové chybě ztratila spojení se Zemí a vypadalo to, že ta mise úplně skončí, že se vymkne kontrole, že odletí neznámo kam. Evropské kosmické agentuře se ale postupně nakonec podařilo to spojení obnovit. Tu družici vrátilo do správné polohy, podařilo se navázat spojení, podařilo se navázat tu těsnou formaci a od letošního června už zase fungují i ta umělá zatmění. To poslední bylo, jestli se nepletu, před 2 týdny a vědci teď právě chtějí porovnat ty družicové snímky se záběry z toho dnešního zatmění, které bude. Za tu dobu se slunce o nějaký ten kousek pootočilo a tak chtějí zjistit, jak se ta korona mění, když se slunce otáčí.
15: Tak já jsem zvědavý na ty výsledky, o nich si určitě v budoucnosti popovídáme.
19: Třeba... Jestli tam bude něco důležitého, no. Něco převratného. Vědci si většinou dávají na čas těmi analýzami dát, je to spousta čísel přeci.
15: Tak si, ale rádi si počkáme. Tolik Martin Srb z naší vědecké redakce. Díky, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Moderní léky původně vyvinuté pro léčbu cukrovky můžou ve vhodné kombinaci pomáhat i lidem s vysokým krevním tlakem. Na experimentálních modelech to prokázali vědci z Fyziologického ústavu Akademie věd. O nové studii jsme v našem ranním vysílání mluvili s vedoucí oddělení experimentální hypertenze Ivanou Vaněčkovou, která se na výzkum podílela. Výzkum navázal na zjištění, že empagliflozíny chrání srdce a ledviny také u experimentálních zvířat, která diabetem netrpí. Moderátorka Šárka Feniková se Ivany Vaničkové zeptala, co to vlastně tyto látky jsou a jak působí.
21: Glyflozíny jsou obecně primárně antidiabetika, tedy látky, které jsou používány na léčbu hypertenze a v poslední době době se ukazuje, že mají z nich prospěch nejen ti diabetičtí pacienti, ale i nediabetičtí. A na tuto skupinu experimentálních zvířat jsme se zaměřili my právě nediabetické modely experimentální hypertenze.
2: No a co ten výzkum obnášel? Byste tedy, jak už jste říkala, využili ty zvířecí modely, tak jak?
21: Ano, ano. My jsme vlastně napřed zkoumali tři experimentální modely hypertenze a prokázali jsme na nich výrazné pozitivní účinky na ledviny a srdce. A v té poslední studii, o kterou tady vlastně jde, jsme se zaměřili na jejich kombinaci s různými antihypertenzivními, protože obecně léčba hypertenze spočívá v léčbě snížením krevního tlaku a ty nové skupiny, ta nová skupina glyfosínu se částečně i na tom snížení krevního tlaku podílí. Takže my jsme vlastně zkusili dvě skupiny antihypertenzy. Jedna, která se používá jako vlastně taková první látka na snižování krevního tlaku, to jsou AC inhibitory, a potom taková skupina starší terapie, která je, kterou nazýváme trojkombinační terapii, triple terapii, která využívá tři látky dohromady a z nich jedna je i diuretikum.
2: Léku na tlak je ale velké množství, tak zkoušeli jste více variant?
21: My jsme zkusili tyhle ty vlastně dvě varianty, protože, jak jsem říkala, ty AC inhibitory se obecně vlastně nejčastěji používají v léčbě krevního tlaku spolu se sartany a použili jsme tuhle tu druhou kombinaci s těmi třemi látkami. My jsme zkoušeli i jiné léky, které využívají blokádu renin-angiotenzínového systému, jako je finerenon, ale tam ty účinky jsme nezaznamenali tak dobré.
2: Mluvili jsme tady o tom, že jste využili experimentální zvířecí modely. Můžete být konkrétnější, na jakých zvířatech jste to zkoušeli?
21: Tahle ta studie probíhala na takovém unikátním modelu hypertenzních potkanů, REN2 transgenních potkanech, které jsme získali v rámci spolupráci s IKEMem. A tady bych vlastně měla i zmínit to, že ta studie vznikla za spolupráce třech oddělení. To bylo právě jedno oddělení z IKEMu, experimentálního diabetu, a potom s echokardiografií nám pomáhali kolegové z oddělení vývojové kardiologie. A my jsme, vlastně to je takový modelový organismus, který určitým způsobem mimikuje tu lidskou hypertenzi. My jsme se snažili u nich zjišťovat, jakým mechanismem ty glyfosíny působí, protože vlastně, abych tady ještě se ráda zmínila i o té historii glyfosínu, která je nesmírně zajímavá, protože ta první látka z téhle skupiny Florizin byla objevená už před 200 lety, ale až v roce 2002 byl syntetizován první glyfosín z této skupiny, to je dapaglyfosín, který byl v roce 2012 až schválený Evropskou federací pro léky. A vlastně od té doby probíhá takové vítězné tažení téhle skupiny léků celou kardiologii, internou, nefrologii a dalšími obory.
2: My lajkové vždycky, když slyšíme o nějakém takovém objevu, tak samozřejmě první otázka, která nás napadne, je, kdyby se taková věc dala odzkoušet v klinické praxi, tak jak daleko jsme od potkanů k tomu, aby se něco podobného mohlo dostat také do běžných léčebných postupů?
21: No, to je těžká otázka. Už to vlastně, jak jsem zmiňovala, to použití těch glyfosínů vlastně trvalo od té syntézy ke schválení 10 let a pak dalších 10 let vlastně trvalo, než proběhly ty velké klinické studie, které zkoumaly účinky těch glyfosínů. Takže já si myslím, že Budu optimista, když v nějaké dohledné době výsledky našeho výzkumu budou aplikovány v praxi lékaři, protože vlastně ten nejdůležitější poznatek tohoto toho výzkumu našeho nebo téhleté studie spočívá v tom, že je vždycky důležité přemýšlet nad tou kombinací těch jednotlivých léků, že ne každý je vhodný pro každého a že ta kombinace je vždycky důležitá, že pro někoho může být výhodná, ale pro někoho ne, takže tady je vždycky prostě na místě sledovat ty účinky a tahleta studie, která v podstatě personalizované medicíně by měla přispět.
15: Vysvětlila Ivana Vaničková z Fyziologického ústavu Akademie věd v Praze moderátorce Šárce Fenikové. Teď posloucháte Vědu Plus a jdeme na další téma. Ještě se vrátíme k dnešnímu večernímu částečnému zatmění slunce. Jeho pozorování má i svá rizika. Bez správné ochrany si můžeme vážně poškodit zrak. Jak zatmění bezpečně sledovat a čemu se rozhodně vyhnout, to si nyní povíme s předsedou České vitreoretinální společnosti, lékařským ředitelem očních klinik Lexum Pavlem Němcem. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
15: Tak jakému poškození zraku může při přímém pozorování zatmění slunce dojít?
3: No, říká se tomu fototoxická reakce, to, co proběhne na sítnici, a úplně zjednodušeně pro všechny, kteří poslouchají, je to prostě přílišné soustředění světelných paprsků nebo složeného světla tím zaostřovacím aparátem oka do jednoho místa našeho nejostřejšího vidění, tedy té takzvané žluté skvrny. A tato příliš velká slunečná energie plného složeného světla způsobí reakci uvnitř buněk sítnice, které degradují, vytvoří se tam volné radikály kyslíkové, poškodí se jejich membrány. A když je to dostatečně dlouhé působení toho světla s vysokou energií a vysokou intenzitou, tak je to irreverzibilní, takzvaně tedy nevratná změna.
15: Aha. To znamená, když to není tak dlouho, aby to byla irreverzibilní změna, tak co se s tím potom dá dělat a jak se to vlastně projevuje potom? Či člověk třeba nevidí vůbec, nebo jak se to dá detekovat?
3: Tak my jsme to asi všichni zažili, když jedeme autem a nestačíme si sundat takovou tu clonu, co máme na čelním skle, tak jsme někdy vystaveni slunečnímu záření, které nám není příjemné. Tak to je ta chvilka jenom a navíc to není úplně přímé záření. Pozorování slunečního zatmění je nebezpečné v tom, že se přímo díváme do slunce. A ještě zrádnější je v tom, že málo kdo z nás vydrží přímý pohled do slunce, to neděláme. Ale tady si myslíme, že je slunce zacloněné a že to je vlastně prýma, protože nám v tu chvíli nesvítí tolik do oka. To je velký omyl, protože ta slunečná energie, která i z toho srpečku malého, který vykukuje, prochází, tak bohužel tu sítnici může poškodit. No, když je to minimální množství energie, tak dojde jenom k drobnému otoku těch buněk a vrátí se zraková funkce k původním hodnotám, které byly. Když je to nadnormální množství, a to skutečně může být během několika sekund, nebo desítek sekund maximálně, tak dojde k trvalému poškození centra vaší sítnice. To znamená, že máte centrální skotom. Když se teď posluchač zaměří na něco cíleně před sebou, budou si chtít třeba něco přečíst nebo na něco se podívat, tak to, na co se přímo koukají, vypadne. Ne celé zorné pole, ale ten detail, tedy schopnost číst, vidět malá písmenka a tak dále.
15: No, já se teď zaměřuji na ty otázky, které tady mám další připravené, tak raději se nebudu koukat přímo do slunce, abych si tuhle schopnost zachoval i do budoucna. A co tedy za pomůcky bychom měli použít, pokud chceme to zatmění pozorovat bezpečně?
3: Tak úplně bezpečné zatmění je to, když si počkáte na televizní noviny nebo na televizní zprávy nebo na všechny sociální sítě a podíváte se na to, jak to probíhalo, protože garantuji vám, že spousta profesionálů to natočí a nasnímá mnohem líp, než vy to uvidíte in natura. Druhou bezpečnou variantou je to, že si pořídíte speciální brýle pro pozorování slunce. Můžou být klidně s papírovýma obrubama, ale musí tam být ten správný filtr. Teď řeknu pár čísílek. Když tam bude ISO napsáno na těch brýlích ISO 123.1.2, tak to jsou ty brýle nebo ty skla, s kterýma můžete zatmění slunce pozorovat. Všechno ostatní, a to včetně vašich super drahých slunečních brýlí, nemusí být dostatečný ochranný prostředek a neměli byste se s tím dívat na to sluníčko. Takže jedině ty schválené brýle nebo skla lépe, nebo optika na pozorování slunečního zatmění.
15: No, zaznamenali lékaři u lidí poškození zraku po tom úplném zatmění slunce, které jsme v Česku pozorovali v létě 1999?
3: Ale zaznamenali jsme jednotky. Ono naštěstí my jsme neměli úplně nejpříznější, jestli si to dobře vybavou tehdy klimatické podmínky na to pozorování. A navíc se mně zdá, že jsme takový, bych řekl, společensky obeznámení a respektujeme některá doporučení, ale třeba kolegové, když jezdíme na mezinárodní kongres, jak kolegové z jiných zemí, třeba ze Spojených států, Florida, úplně typicky, tak zaznamenali skutečně trochu vyšší výskyt těch, kteří se koukali přes takzvané ochranné pomůcky. A to si najdete ty fotografie nádherně na internetu. A ty takzvané pomůcky, to jsou všechny ty CDčka a rentgenové snímky a zakouřené sklo a tmavé láhve. A já nevím, co všechno si vymyslíte. A to rozhodně žádná ochrana před tím soustředěným zářením toho slunce není.
15: No a proč tyhle způsoby ochrany nefungují?
3: Protože nemají speciální odfiltrování toho složeného světla, které by nespůsobilo to tepelné poškození. Naopak vlastně některé z nich, třeba to sklo, nebo fotoaparáty, přes které se chce někdo dívat, nebo dalekohledy, o kterých se předpokládá, že mají nějaký filtr v sobě, a oni často mohou mít třeba UV filtr, ale to není dostatečné, tak ty ještě víc soustředí ty světelné paprsky a ještě zintenzivní vlastně to působení, které by normálně zalomily jenom okohybný, teda zaostřovací aparát oka, a vlastně ještě podpoří to termické nebo fototoxické, abych byl přesný, poškození centra sítnice.
15: Takže
3: to rozhodně nestačí.
15: Takže v tomhle případě buď to mít prostě to optimální přístroj, který je schopen to filtrovat, a nebo si dám ty brýle před to, jestli to jde?
3: Brýle samozřejmě, když je budete mít, tak pak můžete i tou optikou se dívat, to je ta dostatečná ochrana. A úplně nejbezpečnější vlastně je to, že si vezmete, buď to dneska jsou takové ty teleskopické tyče na mobily nebo stativ na mobil, postavíte si

0: tady. Přeji hezký den a bezpečné pozorování.
1: Děkuji za pozvání a užijte si to dnes večer, pokud to bude hezky vidět.
0: Děkuji vy také. No a teď zase něco úplně jiného. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč někdo je lehtivý a někdo skoro vůbec? A proč třeba zrovna na krku? Nebo jinde? Po staletí je to jedna z velkých neznámých ve světě vědy. Patří k tomu otázka, k čemu vlastně lehtivost je, proč se vůbec vyvinula. Těmto málo prozkoumaným pocitům se věnuje výzkum nizozemských neurovědců a my si o tom více povíme s Ondřejem Himerem. Dobrý den, Ondřeji.
2: Dobrý den.
0: Co nového na základě tohoto výzkumu tedy o lechtání víme?
2: No, například vědci nově potvrdili, že reakce na lechtání, ty pocity s tím spojené se vlastně nijak neliší mezi lidmi po celém světě, takže je jasné, že to není podmíněné nijak kulturně, že je to součást zkrátka nějaké hlubší lidské biologie. Za tím příspěvkem stojí tým neurovědců z Univerzity Radboud z nizozemského Nijmegenu a ve spolupráci s výzkumníky ze Švédska, o jejich práci taky informuje teď web časopisu Nature. Oni pro ty své experimenty si vybrali vzorek zhruba 500 lidí a to právě nejen z Nizozemska, nejen z Evropy, ale třeba také z Číny právě, aby měli to mezikulturní srovnání. A všichni ti respondenti se shodovali nebo identifikovali jako nejlehtivější místa krk, chodidla a břicho. No a asi to nejzajímavější zjištění z celého výzkumu je potvrzení z jedné z takové vlastně možná nejstarší hypotézy, proč naše tělo reaguje na dotek na těchto místech, protože oni vlastně dali za pravdu myšlence, kterou před 150 lety vyslovil Charles Darwin.
0: A která to je myšlenka?
2: On to nevyslovil, tedy to jsem řekl špatně, on to napsal. A podle něj nejsilnější reakce vyvolává dotyk v místech, kam člověk nebo třeba i jiné zvíře na svém těle sám nedosáhne nebo dosáhne jen obtížně, případně kde se sám sebe obvykle nedotýká. No a zároveň jsou to také místa, která jsou nějakým způsobem zranitelná, takže u lidí tam třeba nespadají záda, na rozdíl od toho měkkého břicha. Vědci ale zdůrazňují, že definitivní potvrzení vyžaduje ještě další experimenty. Pro web Nature píší, že zatím nelze třeba vyloučit ještě jedna další hypotéza, že se lidé těch příslušných míst na svém těle nedotýkají často právě proto, že vědí, že tam jsou lehtiví, což pak je takový, řekněme, začarovaný výkladový kruh.
0: No a dozvíme se z té studie i to, proč je někdo na lechtání citlivý, někdo méně, proč třeba děti jsou tak lehtivé.
2: Většina hypotéz téhle oblasti pracuje s myšlenkou, že s touhle dispozicí k lehtivosti se už rodí, že to nijak nejsme schopni ovlivnit. No a ta lidská citlivost na dotyky, ale vlastně možná můžeme říct, že obecně citlivost lidí prostě s věkem klesá. Člověk se naučí lépe regulovat svoje reakce, svoje pocity, takže ty děti jsou prostě lehtivější, protože reagují velmi bezprostředně. Zajímavý je také fakt, že člověk obvykle nedokáže polechtat sám sebe, nebo přitom rozhodně nezažívá tak intenzivní ty pocity. Podle vědců tam prostě chybí jednak moment překvapení, ale také tam chybí určité vědomí, nějaké vzájemné interakce s druhým člověkem, která je prostě součástí toho lechtání a to vlastně vede k některé vědce k teoriím o tom, že lechtání, třeba i lechtání dětí, je prostě způsob, jak se upevňují vztahy ve skupině, trochu třeba na způsob vybírání blech u lidoopů například. Zmíněný tým vědců z Nizozemské univerzity každopádně dodává, že takovýmhle věcem jako je lechtání by se neměl seriózní výzkum vyhýbat, což se podle nich dost dlouhou dobu dělo.
0: Lechtivý příspěvek Ondřeje Himera, díky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Radiožurnál 14 hodin. Poslechněte si zprávy Ondřeje Látala.
4: Soud musí znovu rozhodnout o jedné ze stížností aktéra bitcoinové kauzy Jiříkovského na vazbu. Na mši papeže Lva 14. v centru Paříže se registrovalo už 200 000 lidí. Český atlet Tomáš Järvinen kvůli zranění nedokončí desetiboj na mistrovství Evropy. Po nehodě je opět plně průjezdná dálnice D1 v Ostravě na kilometru 360. A zítra bude převážně jasno, teploty až 30 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
6: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
4: Jiřikovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardou.

0: miliardovým darem bitcoinů pro stát. Vinu popírají. Stížností k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6, o dvou už soudci rozhodli. Návštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 tisíc lidí, oznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lourdes na jihu Francie.
1: Bratr Paul Adrian řekl, že 200 tisíc míst na mši na Champs-Élysées a náměstí Concorde zmizelo během chvíle. Diecéze očekává, že by mohlo přijít až 500 000 lidí a zájemce vyzývá k registraci. Na mši ale není nutné mít žádné vstupenky. Plnou kapacitu hlásí fotbalový stadion Stade de France v Saint-Denis u Paříže, kde papež promluví k mladým věřícím. Lev 14. se během návštěvy Francie setká taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních kleriků. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Památník Lidice získá od Ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování lidického památníku dětských obětí války. Dohodli se na tom dnes ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy a ředitel památníku Eduard Stehlík. Na opravu sousoší se v roce 2024 pořádala veřejná sbírka, ve které se podařilo vybrat 5 milionů korun. Příspěvek ministerstva by měl podle Stehlíka pokrýt zbývající výdaje.
2: Já bych si hrozně moc přál, abychom tyhle ty práce mohli zahájit v příštím roce, kdy si budeme připomínat 85. výročí lidické tragédie a abychom třeba v horizontu dalších dvou let mohli ten památník na pietním území vidět v takové kráse a v takovém stavu, jak je si bezesporu zaslouží.
3: Sport. Český atlet Tomas Järvinen nedokončí desetiboj na evropském šampionátu. Zranil se při skoku do dálky a do třetí disciplíny vrhu koulí už nenastoupil. Desetiboj dál pokračuje s Vilémem Stráským a Ondřejem Kopeckým. Aktuální informace přidá přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
4: Průběžně pátý Vilém Stráský předvedl na úvod koulařské soutěže výkon 14 metrů a 8 cm, na podruhé 14-metrovou hranici nepřekonal. Ondřej Kopeckému se vstup do třetí disciplíny desetiboje nevydařil, jeho pokus měřil 12 metrů a 25 cm, což je nejméně ze všech. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Tenista Jakub Menšík si na Masters v Montrealu semifinále nezahraje, s Američanem Benem Sheltonem prohrál ve dvou setech. A fotbalisté Paris Saint-Germain a Aston Villa se utkají o evropský superpohár. Souboj úřadujících šampionů Ligy mistrů a vítězů Evropské ligy začne v Salzburku v 21 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Otevřená D1 v Ostravě a kolony v Praze. Na dálnici D1 na průjezdu Ostravou je lepší situace v omezení mezi sjezdy na Mariánské hory a na centrum. Na kilometru 360 už nehodu v zúžení odklidili a kolony se rozjíždí. Stále ale čekejte silný provoz, a to jak na dálnici před omezením, tak i také přímo v Ostravě. Na D1 pak vázne doprava na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé kamiony zastaví za Domašovem na kilometru 170 a pomalu pokračují až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. I pro osobní auta zdržení před Brnem asi 20 minut celkově. Na D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem čekejte kolony za sjezdem na Kralupy. Na 13,5 kilometru je zúžení, fronta začíná na 9. kilometru, je asi na 20 minut. V Praze dopravu komplikuje zúžení ve Kbelské ulici. Ještě dnes se tam projíždí pouze jedním pruhem a kolony jsou zejména kamionů směrem na ústeckou dálnici D8 Dlouhé. Po pojíždí už z Lanového mostu z jižní spojky, pokračují pak na Černý most a pak dál přes Novopatskou. A v Praze jsou komplikace v křížení Průmyslové a Černokostelecké ulice u Zeleného domečku. Srazilo se osobní auto s motorkou, kolona je hlavně směrem z Hostivaře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 21. To byly zprávy.
5: Posloucháte Odpolední plus.
7: No a o čem bude řeč v následujících minutách? Začneme tím, že mezi různými státy se bojuje o vodu, ale mezi Srbskem a Kosovem dostává tento spor ještě další rozměr. Co budou dělat čeští vodohospodáři, pokud klesne pod nějakou mez hladina přehrady Orlík? Také se ptáme, co bude znamenat zatmění slunce pro českou přenosovou soustavu. A na závěr půl hodiny někteří vysokoškoláci sbírají kredity potřebné pro absolvování studia i o letních prázdninách. Třeba studenti z Univerzity Palackého v Olomouci třídí pozůstalost po historikovi, který věnoval klášteru v Rajhradě tisíce svých knih. Tak ať se vám dobře poslouchá.
5: Odpolední plus.
7: No a jak jsme řekli, mezi Srbskem a Kosovem se možná schyluje k boji o vodu, konkrétně otok řeky Ibar, která napájí nádrž Gazivode u Iman na hranicích obou států. O možné změně toku řeky mluvil srbský prezident Aleksandar Vučić a hodně tím zneklidnil kosovské politiky. Na jeho slova reagovala i dočasná kosovská prezidentka Albulena Hadžiová. Čím Srbsko Kosovu pohrozil a proč je řeka Ibar pro Kosovo tak důležitá? Do studia Odpoledního plusu to přišel vysvětlit Pavel Novák ze zahraničí redakce. Vítek, co se to kolem řeky Ibar a přehrady na ní děje? Proč to tak pobouřilo představitele Kosova?
8: On to asi nebyl žádný cílený projev nebo nějaká hrozba ze strany Srbska, ale prezident Aleksandar Vučić o tom mluvil po víkendové návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a tam také zmínil, že Ukrajina neuznává nezávislost Kosova. Dostal otázku, co může Srbsko dělat pro ochranu srbské menšiny v Kosovu, a on tedy odpověděl, že vláda se snaží kosovským Srbům ulehčit jejich život v těžkých podmínkách, a řekl, že experti nebo inženýři, zkrátka technici, už zkoumají možnost změny toku řeky Ibar. Když totiž mohou Kosované strpčovat život jejich lidem, tak i oni mohou hledat podobné cesty, a řekl, že Srbsko může mít mnoho důvodů, proč zasáhnout do toku této řeky, a potom, že bude sledovat, jak budou kosovští Albánci reagovat a jak se budou chovat.
7: No a jak na to reagovalo Kosovo?
8: No, proti takovým výrokům se ohradila úřadující prezidentka Kosova Albulena Hadžiová, jak si říkal, na konferenci velvyslanců v Prištině záměr Srbska odsoudila a připomněla, že nějaký jednostranný zásah do přeshraničních vodních toků může mít dopad na 100 000 obyvatel Kosova. A pak také řekl ministr životního prostředí Kosova Fitore Pakoli, že podle Helsinské konvence se vodní zdroje nesmějí používat jako nějaký prostředek nátlaku nebo nějaké hrozby.
7: No a řekněme si, když to zasadíme do kontextu, proč je voda z řeky Ibar pro Kosovo tak důležitá? Jedná se hlavně o zásobování obyvatelstva pitnou vodou?
8: Je to zdroj pitné vody, to také, pro kosovskou Mitrovici, pro Prištinu a další města, ale nejenom to, Ibar tím Kosovem jenom protéká, on vlastně pramení v lesích v Černé hoře, potom dál kousek teče Srbskem, napájí přehradu na hranicích právě Srbska a Kosova, Srbové ji tedy říkají Gazivode, Kosovci Ujman, a na té přehradě je vodní elektrárna Zubin Potok. Má výkon 35 MW, což je přibližně jako dvě elektrárny Vranov nad Dyjí, nebo skoro takový výkon, jako má Kamík na Vltavské kaskádě. Takže voda je důležitá i jako energetická surovina, je tam důležitá i pro zemědělství, ale i pro samotné Srby by to byl problém, kdyby se ta voda odvedla, protože Ibar se z území Kosova zase obrací zpátky na sever, zase teče zpátky do Srbska a teprve potom se po dlouhé cestě vlévá do řeky Moravy. Prezident Aleksandar Vučić zatím neřekl, jestli jsou nějaké konkrétní plány, co s řekou Ibar dělat. Asi by to bylo hodně technicky náročné nějak přeložit ten tok do nějakého jiného koryta, možná do nějakého tunelu, který by směřoval kolem města Nový Pazar, a asi ta výstavba by také nebyla nějak snadná, a potom zase vrátit tu vodu do řečiště po vlastně obejítí toho území Kosova. No, není to rozhodně nic lehkého.
7: No a když tedy prezident Vučić mluvil o strčování života srbské menšině v Kosovu, což, jak jsme řekli, tak vlastně vyvolalo tohle odpověď, tak co měl na mysli? Šlo o nějaký konkrétní případ?
8: No, shodou okolností tahle ta odpověď přišla v době, kdy u nádrže Gazivode zlikvidovali kosovské úřady několik rekreačních chat a také jeden hotel. V červnu tam začaly buldozery odstraňovat stavby na břehu té nádrže. Podle kosovských úřadů a také podle vodohospodářské společnosti povodí Ibar Lepenc, ty stavby tam byly buď postavené na černo, nebo tam stály na pozemcích téhleté společnosti. Majitelé těch chat byli tedy hlavně movití kosovští Srbové a dostali předem výzvu, aby ty nemovitosti vyklidili, ale oni se snažili proti tomu rozhodnutí bránit u soudu. V těch chatách nakonec zůstali, a když tedy přijeli ty demoliční stroje, tak dostali jenom půl hodin na to, aby z těch původně už vyklizených těch nemovitostí, které měly být prázdné, aby odešly. K zastavení bourání těch nemovitostí vyzvala Kosovo i Evropská unie, tedy neúspěšně. No a Bělehrad obvinil Prištinu, že používá sílu proti těm, kdo jsou stále loajální Srbsku, protože připomeňme, Bělehrad samostatnost Kosova neuznává, říká, že si na svém území, které považuje stále za své, může rozhodovat o tom, kudy povede ty vodní toky podle domácích vnitrostátních pravidel, takže podle něj nejde o žádnou přeshraniční záležitost.
7: Tak tolik Pavel Novák ze zahraniční redakce a zužitkoval tím i svoje znalosti jako bývalý zpravodaj na Balkáně. Pavle, děkuji, naslyšenou.
8: Hezké odpoledne, naslyšenou.
7: A také Česko se potýká s jedním z nejvážnějších období sucha. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu na celé území republiky a problémy už hlásí nejenom zemědělci nebo obce s nedostatkem vody, ale také správci přehrad. Povodí Vltavy varuje, že pokud hladina Orlické nádrže klesne ještě o 3,5 metru, pro udržení stálého průtoku Vltavy bude muset vůbec poprvé v historii sáhnout po rezervách ze Slapské přehrady. Jak vážná je současná situace a nakolik je český vodohospodářský systém připravený na podobně extrémní období sucha? Na to se teď zeptáme hydrologa Martina Pechy. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Tak jak jsme řekli, tak povodí Vltavy varuje, že pokud hladina Orlíku klesne o další 3,5 metru, tak bude nutné začít více využívat zásoby ze Slapské přehrady. Jak mimořádná je ta současná situace? Co o tom říkají dostupná hydrologická data, historické statistiky?
9: Tak když se podíváme na aktuální situaci, už zaznělo, že my jsme vlastně včera aktualizovali výstrahu před hydrologickým suchem na většinu našeho území. Pro povrchové vody platí na úplně celé území, pro všechny obce s rozšířenou působností a pro podzemní vody jsme to rozšířili také velmi významně oproti předchozím týdnům, protože to sucho se prohlubuje a bohužel nemáme dobré zprávy ani pro nadcházející období, kdy ode dneška až do soboty.
7: Tak to vypadá, že spojení s hydrologem Martinem Pechou se přerušilo. Já se teď dívám do režie, jestli se pokusíme s ním spojit ještě jednou, anebo jestli půjdeme na nějaké další téma. Tak máme mluvit o tom, že vlastně hladina Orlíku, pokud klesne o další 3,5 metru, tak že bude nutné začít více využívat zásoby ze Slapské přehrady a podle povodí Vltavy, pokud by se tak opravdu stalo, tak by to bylo vlastně vůbec poprvé v historii. Tak teď už dostávám informaci, že Martin Pecha je s námi ve spojení, že se podařilo ho obnovit. Ještě jednou vás zdravím.
9: Dobrý den.
7: Čili vy jste říkal v té předešlé odpovědi, než se náš rozhovor přerušil, že jste vydali varování před suchem různého druhu. Co to konkrétně pro lidi v instituce znamená, jak se podle toho mají chovat?
9: Tak jde o to, jak jsem říkal, že pro povrchové vody vlastně jsme vyhlásili výstrahu pro celé území a je to vlastně výstraha na to, že ty malé neovlivněné toky, tak opravdu voda v nich dochází, některé vysychají, některých jsou zbytky vody, někde je průtok velmi malý a vlastně ta situace je ještě horší než v suchém období 2014-2018 a hlavně ten rok 2018, kdy to vycholilo, tak nebyl ještě tak špatný, jako jsme na tom teďkon aktuálně v tomto týdnu. A navíc vyhlídka je velmi špatná až do konce tohoto týdne, takže vlastně to jsou vlastně takový podklady pro rozhodování, ať už na krajských úrovních nebo obcí s rozšířenou působností, aby mohli dále nějakým způsobem s tím nakládat a mohli třeba omezovat odebírání vody z těchto malých vodních toků a tak dále.
7: Ano, ano, přesně na to jsem se ptal. To znamená, že budou třeba mít ty krajské úřady prostě nějaká doporučení, že řeknou lidem, že a třeba zemědělcům také, nebo lidem, jako kteří běžně odebírají tu vodu, aby s tím aspoň po dočasnou dobu přestali.
9: Je možnost vlastně, aby se sešly krajské komise pro sucho a rozhodli o těchto opatřeních, protože samozřejmě v každém kraji, v každé obci s rozšířenou působností může být situace trošku jiná, ale právě proto by se měli vlastně sejít a rozhodovat na základě vlastně těch zkušeností ze svých regionů a přijít s takovými opatřeními, které vlastně pro ty jejich regiony jsou v současné době potřebná.
7: No a když jsme mluvili o tom Orlíku a Slapech, tak to by se stalo vůbec poprvé v historii, jak jsme se někde dočetli, že něco podobného říkalo.
9: Já jsem se to dočetl úplně stejně jako vy a bohužel tím, že ta situace v následujících, dejme tomu 5-6 dnech, bude velmi špatná, teploty dále porostou, srážky žádné nebudou, tak dá se předpokládat, že ta hladina Orlíka bude dále klesat. Jestli to stihne do konce týdne klesnout o těch 3,5 metru, jak jsme si mohli vlastně přečíst nebo jak se dozvědět z médií, to samozřejmě uvidíme podle situace, protože první nejbližší srážky a možné ochlazení je na programu někdy z neděle na pondělí, případně během pondělního dne. Jo, samozřejmě množství srážek a to ochlazení se bude ještě upřesňovat, ale do té doby, vlastně ze soboty na neděli, tak do té doby vlastně žádné srážky padat nebudou, teploty budou stoupat, takže dá se čekat, že to sucho se bude ještě prohlubovat a dostaneme se ještě níže vlastně, než jsme aktuálně.
7: A mimochodem, co to znamená, že se budou využívat rezervy ze slap? To jsou nějaké poldry, nebo jak si to představit?
9: Ne, tak vlastně Slapská přehrada má svoje zásoby, zatím se vyprazňuje jenom Orlík a teď by se přestalo s vypouštěním Orlíka a vypouštěly by se slapy. Jo? Takže to je ta změna, s kterou se vlastně počítá.
7: A tím se dá říct, že se udrží nějaký ten průtok Vltavy?
9: Na nějakou dobu by se udržel, současně vlastně Vrané vypouští 40 kubíků každý den, non-stop, už několik měsíců a je to vlastně ten garantovaný průtok pro Dolní Vltavu. A tím, že kdyby klesla ta hladina Orlíku o těch 3,5 metru, tak oni už by nemohli to garantovat tím, že se bude vypouštět Orlík, ale vlastně tato voda by šla ze Slapské přehrady. Na jakou dobu dál, to už by bylo spíš na dotazy na někoho, kdo pracuje přímo v těchto místech, který by byl schopen říct podrobnosti, jak dlouho by třeba ta voda na Slapech vydržela na to dotování té Dolní Vltavy.
7: No, oni hydrologové upozorňují, že ani krátkodobé ochlazení, pokud vůbec nějaké přijde, dejme tomu snad od začátku toho příštího týdne, nebo nějaké srážky už situaci nevyřeší, čili jaké množství srážek by bylo potřeba, aby se ten stav začal skutečně zlepšovat.
9: Je to přesně tak, jak jste říkali, jednorázové srážky 10-20 mm, to absolutně tu současnou situaci nevyřeší. Bylo by potřeba buď nějaká situace a la září 2024, kdy pršelo 3 až 5 dnů, samozřejmě pak na konci už bylo těch srážek moc, ale dejme tomu 3 až 5 denní epizoda, kdyby spadlo dohromady třeba 100-150 mm plošně na celém území, to by bylo úplně ideální, anebo aspoň obden třeba 30 až 50 mm zase několikrát opakovaně po sobě, protože když to spadne jednou, tak to jenom zasyčí v té přírodě a vlastně ve vodních tocích to ani nepoznáme. Jo, takže buď delší srážkový období nebo nějaká mimořádnější vydatná srážková událost, která by změnila tuto situaci. Pokud se jenom ochladí a spadne místama 10 až 20 mm, tak se situace vůbec nezmění. To jsme viděli teď v pondělí. Přešla studená fronta, byly jenom místní přehánky ojedinělé bouřky, ale situace se nezlepšila. Spíše naopak se nadále to sucho prohlubuje.
7: Tak se budeme modlit za to, aby ty srážky přišly vydatnější. Snad si pořídíme třeba nějakou dešťovou hůl kvůli tomu. Tolik Martin Pecha, hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám. Naslyšenou.
9: Mějte se pěkně, naschánou.
7: A teď si řekneme, co se děje ve světě biznisu. Počet podnikatelů v Česku, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, stoupl v letošním prvním pololetí o 23 tisíc na 1 202 000. Celosvětová nabídka ropy letos klesne o více než 4,25 milionu barelů denně. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes předpověděla Mezinárodní agentura pro energii. A největší smluvní výrobce elektroniky na světě Foxconn ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 30% na bezmála 60 miliard tajvanských dolarů, což je v přepočtu skoro 40 miliard korun. Evropa, jak už jsme dnes několikrát říkali, zažije zatmění slunce. Úplné zatmění bude na kontinentu pozorovatelné jenom ve Španělsku, ale částečné 87% bude viditelné i v Česku. Málo vídaná astronomická podívaná má ale i odvrácenou stranu. I při částečném zatmění slunce totiž klesne výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren, kterých jsou v Česku stovky tisíc. Mají se tak majitelé soláru nebo dokonce celá přenosová soustava připravit na problémy. O tom teď budeme mluvit s výkonným ředitelem Solární asociace Janem Krčmářem. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den.
7: Tak oni nás, vaši kolegové, už delší dobu uklidňují, že to zase takový problém nebude, ale přece jenom, co všechno se může kvůli zatmění slunce v české energetice stát? Můžeme čekat nějaké potíže?
11: A nemusíme, protože za prvé, jak jste tak pochopitelně, pokud máme 78% zatmění slunce, tak samozřejmě o tolik procent v ten okamžik ty solární elektrárny budou vyrábět méně, ale musí se připomenout, že to je dočasná věc, za B to zatmění slunce je postupné, takže ten výpadek elektřiny a to opakované najetí toho výkonu také není nárazové, ale postupné a kromě toho je to večer.
7: Bude to takže, večer, takže tam není ani běžně večer, takový přesně, výkon, to je jasné. Přenosová soustava, ta je na ten krátký výpadek připravená, nic jako blackout nehrozí?
11: Určitě, já si myslím, že kdyby opravdu byla přenosová soustava v takovém stavu, že by zatmění slunce schodilo, tak bychom měli úplně jiné problémy. To bychom to už pocítili dávno, protože, jak říkám, je to postupné, máme tady záložné zdroje. Samozřejmě musíme se bavit o tom, že když v ten okamžik ty solární elektrárny nevyrábí, tak je potřeba je něčím nahradit. Stejně jako vlastně paradoxně a teď přes den v Maďarsku solární elektrárny nahrazují jaderné elektrárny, které nefungují zase jako z jiných důvodů, z jiných důvodů počasí. Ale musíme připomenout, my totiž tady jsme v situaci jiné, než jsme byli třeba v roce 2015, když už jednou zatmění slunce bylo. Dneska totiž mnoho těch elektrárny, které jsi zmínil, mají baterie. Takže vlastně i ten výpadek toho výkonu, ten bude do velké části pokryt jako z baterií a hlavně jsme na pokraji takového bateriového boomu, kde se staví velké centrální bateriové úložiště, které potom do budoucna v situacích, jako je tahle, nebo kde z jiných důvodů třeba část energetiky nemůže fungovat, tak vlastně ten výpadek nahradí.
7: No, zatmění slunce je docela výjimečný jev, další bude v Česku pozorovatelné až zase za rok a to také jenom částečné, ale tropická vedra, ta jsou teď výrazně častější, mluvili jsme o tom před chvilkou, jaké ta mají vliv na výkon a fungování fotovoltaik, hrozí při vedrech nějaké větší problémy?
11: Fotovoltaika vyrábí úplně ideálně, jako ty laboratorní podmínky jsou při nízkých teplotách. Jsou tam polovodiče, takže úplné vedro vlastně solárům úplně nesvědčí, ale opět bavíme se o procentech, které tam potom v tom výkonu chybí. Takže není to tak, že ty fotovoltaiky vyrábí o polovinu méně, ale je to v řádech procentech. Takže zase není to žádná tragédie. Ale samozřejmě ty klimatické jevy, které vidíme, se můžou dotknout jiných zdrojů o vodních elektrárnách, jestli že předchozí vlastně příspěvku a to může hrozit. Dneska vidíme, že Maďarsko vlastně de facto skoro nemá žádný výkon z jaderných elektráren kvůli suchu a to jsou věci, o kterých jsme asi před 10, 20, 30 lety jsme asi si myslím, že to nemůže nastat. Takže je dobré, že to vlastně energetiku dneska poskládáme z různých zdrojů, které vlastně můžeme doplnit. A je tam ještě vlastně škoda, že nám v Česku chybí ty větrné zdroje, které by ještě mohly doplnit v případě, kdy třeba tady je sucho a tak dále, ale třeba zrovna v noci foukat a v kombinaci s baterií by nám mohly další být takovým dalším kamínkem do mozaiky. Takže docela škoda, že se tomu v Česku tak bráníme.
7: No a co je z pohledu střešních solárních panelů největší problém? Kroupy, vítr, sníh? Nebo něco jiného?
11: Obecně jako musíme říct, že ta technologie je poměrně odolná. Na kroupy se fotovoltaika testuje, na sníh také, takže samozřejmě, když jsou nějaké opravdu výjimečné události, kdy kroupy jsou tak velké, že potom rozbíjí auta, tak samozřejmě to může dopadnout tak, že i některé panely to zničí, ale zase je to poměrně jednoduchá věc na opravu. Ale zase jsme u toho, že pokud tady budou takové jevy, které budou fyzicky ničit fotovoltaiku, tak opět budeme tady mít úplně jiné problémy, protože největší vlastně událost, která hromadně ničila fotovoltaiku, tak bylo tornádo na Moravě a opět to, že tam tehdy došlo k poškození fotovoltaických panelů, to byl asi ten nejmenší z těch problémů, které tam ten region měl ten okamžik.
7: To pak už ničí úplně všechno. Tolik Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace. Děkuji vám, naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
7: No a my se vlastně budeme tématu fotovoltaických elektráren zabývat i po 15. hodině a to třeba tím, že ceny těch panelů rostou a také dalším otázkám. No ale teď ještě pojďme zpátky k suchu. Většina obyvatel Francie musí šetřit vodou. Nařídili to úřady poté, co sucho na většině území dosáhlo kritických hodnot. O situaci jedná i krizový štáb vlády a v některých obcích vodu dovážejí cisterny. Více informací nám řekl náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Dobré odpoledne, Marceli.
12: Dobré odpoledne.
7: Tak to sucho je opravdu vážné všude, ale jak to teď vypadá ve Francii?
1: Nařízení šetřit vodou se teď týká obyvatel asi 70% území země. Vláda spustila i takový web, kde člověk může zadat svoji adresu a zjistit, v jaké situaci jsou zásoby vody v jeho okolí. Když jsem tam zadal adresu svého bytu v Paříži, tak mi to ukázalo, že jsem ve žlutém stupni pohotovosti. To znamená, že situace tady ještě není kritická, ale že bych vodou měl šetřit. Kde se ale lidem ukazuje červená a kde je stav krize, tak to je pro někoho možná překvapivě Bretaň na severu Francie. Tam se voda nesmí používat na zavlažování nebo na pouštění bazénů. Problém mají třeba taky domy, které stojí na jílovitém podloží.
13: Ještě před pár měsíci tam trhlina nebyla a najednou tou dírou prostupuje světlo. Jsem v šoku, s jakou rychlostí se trhlina zvětšuje a mám strach, že by se zeď mohla úplně zbortit.
1: Řekla francouzskému rozhlasu Ophélie de Coutová. Na jílovitém podloží přitom stojí až polovina domů ve Francii a pojišťovny by kvůli popraskaným zdím mohly do roku 2050 vyplatit až 43 miliard eur, což je v přepočtu něco přes bilion korun.
7: No problém mají kvůli suchu i elektrárny, tak my po tom, co se děje se elektrárnou Pakš a dalšími, tak tušíme, ale můžeme si to vysvětlit v případě Francie, na co všechno tam narazí.
1: Francouzský energetický gigant EDF dnes dopoledne zaznamenal rekordní výpadek produkce elektřiny kvůli suchu a vysokým teplotám z toho důvodu, že voda z řek tady ve Francii, kterou elektrárny používají na chlazení, je příliš teplá. Zároveň elektrárny nesmějí vypouštět do řek vodu moc teplou, aby nespůsobili šok tamním ekosystémům. Důvodem omezení produkce jaderných elektráren je ale taky masivní výskyt medúz, to se tedy týká největší francouzské jaderné elektrárny Gravelines na severu Francie. Tato elektrárna přitom čelila podobnému problému už loni a nadměrný výskyt medúz je v oblasti čím dál častější a děje se to například kvůli vysokým teplotám mořských vod. Celkem bylo dnes dopoledne odstaveno nebo muselo omezit výrobu 13 z 57 francouzských jaderných reaktorů a Francii tak v jednu chvíli chybilo přes 20% výkonu jejich jaderného parku.
7: No já jsem včera v rozhovoru, jak to vidí s jedním hydrometeorologem, tak on slyšel, že právě to čerpání toho chlazení z moře, že je fajn, že je to bezpečnější, že je to výborný zdroj, ale zase, když se vyskytnou ty medúzy, tak pak se to ještě zkomplikuje i tenhle způsob. No ale chtěl bych se zeptat, jaké počasí by mělo být v příštích dnech ve Francii, protože jsme zase slyšeli pana Pechu, jak říkal, že v Česku to vypadá, že do konce týdne nesprchne a že bude možná ještě tepleji, tak ve Francii to vypadá jak?
1: Ty velmi vysoké teploty podle francouzské meteorologické služby potrvají minimálně ještě týden až 10 dní. Třeba tady v Paříži by se mělo v následujících dnech ještě oteplit na nějakých 38 stupňů. V zemi už pořádně nepršelo asi 3 až 4 měsíce a i když byl na začátku jara stav spodních zásob vody dobrý, tak kvůli nízkým srážkám se teď situace razantně zhoršila. Agentura AFP zveřejnila například fotku jezera Brné na francouzsko-švýcarských hranicích. To jezero je vyschlé, jeho korytem protéká jenom úzký proud vody a podobné výjevy můžou lidé vidět třeba taky na největší francouzské řece Loáře.
7: Tak hlavně k tomu přistupovat aspoň s chladnou hlavou. Tak tolik náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Děkuji a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
14: Radiožurnál je 14.30. Ondřej Látal a přehled zpráv.
0: Advokátní komora zahájila řízení proti telské advokátce Petře Kujínek Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Kujínek Polodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska, potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti. Začínají platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu. A Pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Ten nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí. Sport. Pro atleta Tomase Järvinena skončil desetiboj na mistrovství Evropy při druhé disciplíně. Zranil se v dálkařském sektoru. Do vrhu koulí nastoupili zbývající dva čeští reprezentanti Vilém Stráský a Ondřej Kopecký. Další informace doplní přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
4: Po koulařské soutěži, tedy třetí disciplíně desetiboje, je na tom z Čechů lépe Vilém Stráský, patří mu průběžné sedmé místo, blízkl se hlavně osobním rekordem v dálce, skočil 754 cm. V celkovém pořadí Stráský ztrácí na lídra Němce Neugebauera zhruba 250 bodů. Ondřej Kopeckému patří 20. příčka z 24. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D8 u Kralup a také na D10 v Boleslavi. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem po pojíždí kolony za sjezdem na Kralupy na 13,5 km je zúžení, projíždí se dvěma zúženými pruhy a zdržení od Prahy skoro 20 minut.
15: Pomalu jedoucí kolona, jako byla včera, čistěj tam ty kanály u středových svodidel. Ponechány dva pruhy, pravý a odstavný. Začíná to už tady u Sýžáku na Kralupy.
6: Na dálnici D10 zdržení za výjezdem z Mladé Boleslavy do Prahy na 40. kilometru. Také pracují silničáři a kolona z kilometru 45 do sjezdu na Kosmonosy je asi na 25 minut. Na D1 tradičně vázne doprava na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé kamiony zastavují za Domašovem v okolí kilometru 170 a pomalu pokračují až do Brna do omezení na kilometru 196. V Praze stále popojíždí kolony na příjezdu do opravované Kbelské ulice směrem k dálnici D8. Poprvé se zastaví už na jižní spojce u Průmyslové a krokem se pokračuje na Černý most a pak i dál v Novopatské. Navíc v koloně u sjezdu na Štěrboholi překáží i nepojízdné auto v levém pruhu. V Praze jsou pak kolony na 20 minut i na okruhu před sjezdem na Ořech a také ve Vlzenově směr Holešovice před Lávkovým mostem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území většinou kolem 24, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje v Česku přibližně 8 lidí z 10. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se začátkem srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonů ve školách podpořila také současná vláda. Pokud projde parlamentem a podepíše jej prezident, měl by začít platit od září příštího roku. Je to dobře? Z opozice zaznívá, že jde v podstatě o zbytečné opatření, poněvadž přes 90% českých škol už používání mobilů reguluje svými školními řády. Ovšem velká část expertů kvůli duševnímu zdraví dětí leta bije na poplach a krok kabinetu spíše vítá. Je tedy plošný zákaz optimální nebo jen nejjednodušší řešení? A šlo by to i jinak? Přeji příjemný poslech.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské.
16: Do plzeňského studia Českého rozhlasu zdravím po linkách Petra Hlinku, ředitele základní školy Dobříš. Hezký den, slyšíme se.
17: Děkuji.
16: A po WhatsAppu ve vysílání vítám Michaelu Pažoutovou, ředitelku základní školy v Mníšku pod Brdy. Pěkný den.
18: Dobrý den.
16: Tak první otázka je stejná pro vás, pro oba. Vítáte zákaz mobilů ve školách? Je dobře, že se k tomuto kroku vláda odhodlala a připojíme se tak k více než polovině zemí Evropské unie, paní Pažoutová?
18: Tak my jsme k tomuto rozhodnutí došli už před 2 lety. My už vlastně na naší škole nějakým způsobem regulujeme 2 roky používání mobilních telefonů. Myslím si, že to je opravdu nutné, protože sami víme, co průzkumy dokazují a co vlastně ukazuje to, jaký vliv negativní to má na fungování žáků.
16: Takže vy to spíš vítáte a jaký je názor Petra Hlinky, ředitele základní školy Dobříš?
17: Já nechci říct, že jsem proti, ale já vítám nějakou regulaci. Já souhlasím s paní Pažoutovou, že a taky teď dva roky se snažím nějakým způsobem to regulovat, ale nelíbí se mi takový to jednotný plošný řešení, protože každá škola je jiná, má jiné podmínky. A správně jste na začátku řekli, že 93% škol už si to nějakým způsobem vyzvnížku nastavili a podle mě to funguje. Takže jako spíš bych vítal jako pomoc s těma sociálními sítěma. To vidím jako větší problém než mobil jako takovej.
16: K tomu se ještě dostaneme. Paní Pažoutová, tak dospěla ta situace tak daleko, že je opravdu správný a nutný plošný zákaz v celé republice, jednotná pravidla. Já si umím představit, že je to administrativně i lidsky nejsnažší, nejjednodušší řešení. Jak vám to pomůže?
18: Nám to asi nijak nepomůže, my jsme se prostě zařídili už sami, protože jsme viděli, jak to dopadá na ty žáky, jak se nesoustředí, jak vlastně ta trpělivost tam nefunguje, jak jim to vadí jakoby v tom vzdělávání. My vůbec se nebráníme digitálním technologiím, my jich máme dostatek na škole a samozřejmě, když se udělá plošný zákaz, tak je důležité také ale udělat ten krok B. A to jsou jako další věci, nabídnout alternativy žákům, udělat besedy a to všechno my už máme za sebou, udělat pro žáky workshopy, aby si uvědomovali, že opravdu to není jen tak jako plošný zákaz, protože si to vymyslela ředitelka školy nebo že si to vymysleli pedagogové, že opravdu ty průzkumy jako dokazují, že to má špatný vliv na jejich duševní zdraví.
16: Přesto je tu právě několik procent škol, které ty mobily nějak neřeší, zákaz tam ani regulace tam není a řekněte mi ještě paní Pažoutová, nepomůže to přeci jen školám, které tu situaci řeší většinově tedy po svém v tom, že školy, jejich ředitelé získají lepší oporu v zákoně, že možná získají pevnější půdu pod nohama v jednání s některými rodiči, napadá mě.
18: Já tohle nedokážu posoudit, protože my naštěstí jsme u nás jako ten problém s rodiči žádný neměli. My jsme opravdu udělali všechno proto, abychom jim vysvětlili. My jsme si pozvali iniciativu Digitální zdraví dětí. Ta absolvovala ve 40 třídách, které máme, workshopy s dětmi, s učiteli byla beseda, s rodiči byla beseda, byl o ní obrovský zájem, takže u nás prostě tohle proběhlo úplně bez problému.
16: Rozumím. Připomenu, že 8 lidí z 10 souhlasí nebo spíše souhlasí s plošným zákazem, ale zároveň se téměř 3/4 respondentů shodují na tom, že děti by se měly učit, jak správně používat digitální technologie. Obracím se na Petra Hlinku. Jak vlastně s tímto dokáže z vašeho pohledu stát zacházet? Neukazuje vlastně ten plošný zákaz na jistou bezradnost státu, který přikročí k plošnému zákazu prostě proto, že něco zakázat je vlastně nejjednodušší.
17: To si úplně netroufám říct jako bezradnost. Oni to asi jako myslejí dobře, já souhlasím i s paní ředitelkou, je to otázka debaty s rodiči, se žáky, s nějakou veřejností, ale i to musí souviset s vizí školy a s tím, co chceme. A já se věřím tomu, že prostě mobilní telefon obecně i ta nositelná elektronika, která se neustále rozšiřuje, my musíme ty děti připravit na budoucnost a budoucnost není bez těchto technologií, si myslím teda. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že by to neměli. Mně se třeba nelíbilo, že když já jsem nastoupil, tak ty děti měly ty telefony na chodbách, chodili po schodech a prostě jsem pro, aby tohleto ve škole být nemělo. V hodinách to máme zakázané, pouze když učitel samozřejmě potřebuje, protože ne vždycky je výhodný používat tablety, protože někdy je to složitější, tak někdy je fakt rychlejší na nějaký rychlý shrnutí využít telefon. Ale my třeba na prvním stupni ho nepoužíváme a na druhém stupni to máme regulované takzvanýma mobilníma zónama, kde máme jasný pravidla a zase je to jenom o přestávkách a na školy v přírodě se snažíme to vlastně nebrat vůbec. Tam se mi osvědčil, že to je skvělý, když právě je to bez těch telefonů, ale právě jsou místa, kdy ty telefony potřeba jsou a naučit, jak jste říkal, naučit ty děti používat smysluplně jako pracovní nástroj a pak je otázka na rodiče, že v dnešní době je hodně technologií a ty rodiče sami by nám mohli pomoct tím, že prostě některé aplikace tím dětem znemožní prostě používat a neděje se to, takže jako my pak jako suplujeme z části rodiče a pak nastává problém nějaký tý jednotnosti, já nevím, jak paní ředitelka to tam má, ale já třeba dostaneme. Ještě si můžu cítit strašně jako potom, že každý ten učitel má jinou míru, když to řeknu, trpělivosti, benevolentnosti, asi to takhle všude, mm-hmm. já to tak mám a prostě potom může vznikat problém, hlavně u toho plošního zákazu, že děti třeba řeknou, já nevím, že se podívají na telefon nebo vznikají mobilní takový ty zóny na záchodech, ale pak je učitel, který třeba to promine a je učitel, který dodrží ty pravidla a dá třeba poznámku, no a pak už vlastně jako je takový ten kolotoč, kdy vlastně si to akorát přitěžujeme.
19: Jasně. No ta jednotnost, to je právě velká otázka, jestli bude školám ku pomoci nebo nikoli. Jak vám, ještě malý dovětek, poprosím o stručnější odpověď, jak vám vlastně tedy ten plošný zákaz pomůže nebo nepomůže? Co vám přinese od příštího září až tedy?
17: No, tak pomohl by mi v té komunikaci s tím, že prostě to není jenom, když to řeknu, výmysl školy a učitelů, ale je to prostě, že to jde i ze zhora a my samozřejmě bychom na to šli podobně skrz ty semináře a takhle, ale já pořád bych byl radši, bych třeba mohl zachovat ty mobilní zóny, protože si myslím, že je důležitý, když to dítě si bude moct zavolat domů, něco si vyřešit a fakt tu mobilní zónu, my tam nemůžeme hrát hry, ale používají jako pracovní nástroj, protože i bakaláři a vesměs hodně těch technologií jde do mobilu, i portfolio a takové věci, takže to dítě by si klidně mohlo věřit i e-mail, že samozřejmě na druhém stupni 8. 9. třída, nemluvím teď o prvním.
19: Chápu. Tak paní Pažoutová, tady slyšíme, že to možná jde i jinak přes mobilní zóny, jaké mají v základní škole Dobříš. Z vašeho pohledu je třeba dobře, že mají být mobily zakázány plošně i o přestávkách. Nejsou třeba zrovna přestávky u starších dětí časem, kdyby děti měly mít možnost vyřídit si, co potřebují, třeba kontaktovat rodiče nebo napsat někomu jinému?
18: Tak u nás samozřejmě ten plošný zákaz platí, máme na to boxy, na mobilní telefony, ale když to dítě nutně potřebuje zavolat domů rodiči, protože se udála nějaká významná událost v rodině, tak samozřejmě si dojde za tím učitelem, který mu to dovolí. A co se týče používání, jak říkal pan ředitel, takového toho rychlého používání, někdy prostě mobilní telefon je rychlejší než tablet, tak určitě tohle u nás učitelé využívají také. Jo, takže otevřou box, děti si rychle vemou mobil a vlastně rychle reagují na to, co potřebují najít.
19: Mimochodem, paní Pažoutová, když se řekne zákaz, tak mě naskočí represe a hned by mě zajímalo, jestli by to děti mohly obcházet a jaké vlastně mohou přijít tresty, pokud děti zákaz dodržovat nebudou. Jak to vypadalo u vás? A nebyl to třeba pro některé děti až šok? Něco jako když těžký kuřák přestane kouřit a neví co s rukama?
18: No to jsme viděli, to opravdu byl velký šok pro některé děti. Samozřejmě se snažili to obcházet, nastavovali nám tam ze začátku zvonění každých 5 minut, jo, a dělali takové různé věci nebo nosili 2 mobilní telefony a tak dále. Ale my jsme zpřísnili takové ty tresty, protože tam se nejedná jenom o používání mobilního telefonu, ale už se jedná i o podvod. Takže vlastně my jsme trošku zpřísnili ty tresty a vlastně musím říct, že s tím máme dobrou zkušenost.
19: A jaké tady máte tresty? To by mě zajímalo. Jaké máte
18: tresty? No tak samozřejmě můžete jenom nějaká výchovná opatření, ale my tam prostě máme nastavená striktněji, než to bylo před tou dobou, než jsme zavedli mobilní boxy a než byl u nás přísný zákaz i o přestávkách. My jsme o přestávkách i nevyužívali. My prostě nabízíme širokou škálu, my nabízíme volejbal, šachy, nabízíme diskotéky.
19: Myslela jsem, jako co se stane dítěti, když právě u něj najdete záložní mobil, jako jak ho potrestáte?
18: No, tak tam se přeskakuje prostě jenom taková ta poznámka, ale už se dává výchovné opatření rovnou jakoby vyššího.
19: Pane Hlinko, je jasné z toho návrhu, na kterém se shodla vláda, jaké přijdou tresty, pokud by děti ten zákaz obcházeli nebo nechtěli dodržovat?
17: Já jsem to takhle podrobně, jak má ten návrh jako s těma testama, já si myslím, že pořád by to mělo být v režii té školy, jak říká paní ředitelka, když si někdo vezme druhý telefon, tak je to za mě mnohem horší, než když ho vytáhne s tím, že zkusí se podívat jakože třeba na čas, nebo je to prostě už podvod a podvod by měl mít samozřejmě vyšší váhu než poznámka, takže tam si myslím, že se každá škola si to prostě musí nastavit do svého řádu, do svého klasifikačního řádu, do těch opatřeních, ale co jsem chtěl říct, ty úložní boxy, mě právě tam narážím na to, že každá škola má opravdu jiný podmínky a jsem studoval, nebo byl jsem v programu lídr školy a byl jsem asi na 20 školách, teď během dvou let se podívat, viděl jsem školy, kde mají úplně zakázaný, viděl jsem školy, kde to mají otevřený, nebo i školu, kde má taky ty zóny, ale tím, že každá škola má jiné podmínky, takže tak si to fakt může upravit podle sebe a teoreticky by ten zákaz plošný ani nepotřeboval, ale mně se třeba líbila ta metodika, která vyšla. A myslím si, že kdyby prostě fakt jenom dali povinně, ať ta škola si to opravdu reguluje, to není 93%, ale 100% škol, ať to mají regulovaný, ale podle svých podmínek, tak si myslím, že by to přineslo mnohem větší efektivitu, protože třeba my máme historickou budovu a nemám úplně kam dát ty boxy, nebo je to těžší, jo?
19: Paní Požoutová, mohlo by to přinést větší efektivitu? Mně samozřejmě napadají školy, které to řeší nějakým způsobem vlažně, anebo mě napadá argument rodičů, že prostě ta praxe by nebyla úplně jednotná, že by rodič nevěděl, co může očekávat, když se přestěhuje z východních Čech třeba do západních Čech. Ta jednotnost...
18: Myslíte, aby vláda nastavila tu jednotnost?
19: No, pořád mě zajímá ta jednotnost, jestli je to k něčemu nebo ne, protože vlastně vy to opatření vítáte, kdežto pan Hlinka upozorňuje opakovaně, že školy už si to řeší po svém a že z jeho pohledu je to lepší. Co si o tom myslíte vy?
18: Já si myslím a souhlasím i s panem ředitelem, že vlastně každá škola si to musí nastavit sama, jo? Že ona nejlépe ví, jaké ty podmínky má, jestli má dostatek prostoru na mobilní zóny, jestli ty děti s těmi mobilními zařízeními tam mají velký problém. U nás třeba ten problém také na prvním stupni ho téměř neřešíme, ale velký problém byl na tom druhém stupni. A souhlasím s tím, že děti se musí naučit používat mobilní zařízení a je to dlouhodobý proces a musí spolupracovat i rodina, musí spolupracovat škola, musí spolupracovat i to dítě.
19: Rozumím. Posloucháte diskusi Michaely Pažoutové, ředitelky základní školy Mníšek pod Brdy a Petra Hlinky, ředitele základní školy Dobříš.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Zkusme to teď z té pozitivní stránky. Pane Hlinko, vy jste také souhlasil na počátku naší debaty, že nějaké omezení, nějaká regulace nutná je. Tak jaká jsou vaše očekávání? Co může ten zákaz změnit a přinést dobrého? Čekáte třeba, že se zlepší soustředěnost žáků na výuku, protože toto možná lze nějakým způsobem s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, ale může třeba i ubít kyberšikana, když se děti nebudou smět natáčet na záchodech. Čekáte třeba i nějaké eventuálně lepší studijní výsledky dětí? Zahraniční výzkumy tomu totiž úplně nenasvědčují.
17: No já právě jsem chtěl říct, že úplně nevím, jestli to souvisí s výsledkama a se soustředím. To si myslím, že je věc jiná, ale určitě to souvisí s tím, že by se třeba mohla snížit, jak říkáte, míra nějaký kyberšikany nebo obecně zneužívání třeba toho zaznamenávací zařízení obecně už na čemkoliv, co teď už si vymýšlejí, že nosí i ty brejle, kterýma můžou natáčet, že děti jsou vynalezaví. Ale takže tady to určitě já jako vítám, proto jsem říkal na začátku, že já jsem opravdu pro, aby ta regulace těch zařízení byla opravdu na všech školách, ale jak řekla i paní ředitelka Pažoutová, tak si prostě myslím, že kdyby řekli, že každá škola by měla regulovat a pak třeba inspekce by jenom hodnotila a koukala by jakým způsobem, protože opravdu každá škola má jiný prostor, jiný podmínky. My jsme taky přemýšleli o těch boxech úložných, protože zase je strašný rozdíl, pokud to dítě má telefon sice zacházaný a v kapce, protože prostě psychologicky notifikace a takhle pořád jí to poňouká, anebo když má někde.
19: No to souvisí s tou soustředěností. Možná, že kdyby prostě děti nemohli mít ty mobily, nebo by je museli mít nutně vypnuté, tak prostě žádné notifikace slyšet nebudou a budou se soustředit.
17: Já to vidím vypnutý, jako vypnutý telefon je těžký v tom smyslu, jako v té praxi. Jo? Ty děti přijdou za dvě minuty, některý ty osmáci, deváťáci, že ho chodí na poslední chvíli. Teď úplně se nedokážu představit, že by ještě některý z učitelů jako ještě je kontroloval, jestli to mají opravdu vyplý. To si myslím, že je lepší ten box, ale třeba my jsme to řešili, ty boxy, a my na to nemáme úplně prostor, aby jsme měli nějaký třeba hromadný dole a v těch třídách my narážíme na to, že a to asi možná se potřeba budu podívat, nebo to zajímá, jak to má paní ředitelka, ale my prostě narážíme na to, že máme strašně půlný hodin. To znamená, že třeba ty osmáci pořád migrujou ze tří do tří.
19: Dobře, že v podstatě tedy kvůli nedostatku místa vaše škola nebo i některé jiné školy v podstatě nebudou moci dostat tomu zákonu, pokud se to nevyřeší s pomocí státu nějak jinak.
17: Nějak to vyřešit si bude muset, že jo? Spíš jsem myslel, že pro tu naši školu by to nebylo úplně efektivní, že já si myslím, že kdybych mohl zachovat ty mobilní zóny, kde se nemůžou hrát hry a oni se tam fakt o té přestávce můžou dojít, zavolat nebo něco vyřešit a zase ji opustit, máme takhle nastavený. Samozřejmě deváťáci, ten první rok byl jako zajímavý, ale už ke konci už to bylo mnohem lepší, je to i o tom, aby ta škola přesně vysvětlovala, byla jednotná.
19: No právě chci se vrátit k těm pozitivům. Jo. Přeci jen, co dobrého to omezování mobilů přináší? Paní Pažoutová, jestliže vy jste vlastně zakázala ty mobily před 2 lety, co ten zákaz dětem na vaší škole přinesl? Zlepšilo se klima ve škole, zlepšily se třeba i vztahy, začaly spolu děti víc komunikovat, než aby neustále sledovali nějaké prostě newsfeedy nebo co je nového na sociálních sítích.
18: No, my jsme vlastně před 2 lety zavedli ty mobilní boxy. My už jsme předtím měli regulované mobilní telefony, takže to nebyl tak prudký, jako tak prudká změna. Ale samozřejmě jsme viděli, že ta míra té soustředěnosti je úplně někde jinde.
19: Takže se to zlepšilo, ano? To
18: zlepšilo, určitě.
19: A je asi předčasné ptát se na třeba i zlepšení studijních výsledků dětí, jak jsem poznamenala, úplně tomu nenasvědčují zahraniční výzkumy srovnávací, ale jaká pozitiva teda nás... vy můžete uvést?
18: U nás si myslím, že nedokážu to posoudit, protože je to prostě krátká doba ty boxy. Jestli je tam lepší příprava na další život. Ono samozřejmě je také důležité si uvědomit, že ten čas, který my jim tím vlastně jakoby zakážeme ve škole, tak oni ho velmi rychle jsou schopni dohnat v tom svém volném čase. Tam je potřeba právě tohleto komunikovat s rodiči, aby ta regulace probíhala i z jejich strany. Jak říkal pan ředitel, je potřeba prostě i do tohohle toho jít. No.
19: Tak k tomu se pojďme dostat, co vlastně může změnit zákaz mobilů ve školách, když třeba ve 3 odpoledne děti školu opustí a pak, co pak? Není na místě obava, že o to více času pak stráví děti na mobilu ve svém volném čase, protože budou chtít dohnat, co jim uteklo. Pane Hlinko, nakolik se vy tohoto obáváte?
17: No tak samozřejmě paní ředitelka to jako řekla dobře. Já si myslím, že oni to nějakým způsobem, pokud prostě nebudou mít, já si myslím, že musí nastat i zákaz nějakým způsobem v přístupu na ty sociální sítě, protože ty děti, když opustí školu, tak tam prostě půjdou a jak říkáte, budou to dohánět. Ale já vidím i velký problém a možná to i paní ředitelka trošičku naznačila, že mně přijde, že ty děti obecně čím dál tím víc jsou do večera na těch telefonech, chodí pozdě spát a myslím, že to soustředění je špatný, nejenom proto, že to jako mají u sebe, ale že oni opravdu z části jsou unavený, jsou nevyspalí, koukají do těch displejů do 2 do rána. My na informatice, já i učím informatiku, takže jsme s Váněm ukazoval třeba ten čas u obrazovky a některé ty čísla jsou fakt děsivý a bohužel my jako škola, dobře, my to budeme regulovat, ono se to zlepší. Já jsem třeba zažil ty školy v přírodě, kde neměli ty telefony vůbec a byly to jedny z nejlepších, protože bylo to fakt jako dobrý, děti byly venku, hráli si, povídali si, ale pak se stejně vrátí do té reality a myslím si, že v té škole to nemůže skončit, že to je problém, no, který musí jít dál, musí jít na ty rodiče.
19: A zajímá mě, když takhle hodně o tom s dětmi mluvíte, s rodiči asi také, to je ale trošku jiná kapitola, zajímá mě, jak ty děti na to reagují. Uvědomují si ty děti sami, třeba na tom druhém stupni, na tom prvním se to dá, řekněme, nějak z pozice autority regulovat, ale na tom druhém stupni uvědomují si sami ty děti, berou argumenty, pokud jim je předkládáte, že jim vlastně nadužívání mobilních telefonů škodí?
17: No, já si myslím, že jak kdy. Já si myslím, že na tom prvním stupni tam i paní ředitelka to má stejně, tam problém nemáme a většina škol to má podobně. Začíná to tak v té 7., 8., 9. je potom nejhorší. Ale myslím si, že i ty děti, jak jsou v té pubertě a jsou právě na těch sociálních sítích, tak oni, i když to vědějí všechny ty důsledky, měli jsme i skvělý divadlo, který bylo z pražského spolku zaměřený přesně jako moderně zpracovaný, jako Karkůka v síti se to jmenovalo tak a bylo to na všechny ty rizika a i na ty desinformace a ty děti to vnímají, ale prostě je to prostě droga, ještě říkám, jasně. Jsou to uživatelé a uživatelé bohužel jsou.
19: Jasně, v 6., 7. třídě děti, navíc ještě vývojová psychologie, prostě jdou do puberty a jak si odmítají třeba i autority, nebo mají potřebu se víc vymezovat, je to s nimi jistě náročné z pohledu pedagogů, no ale má potom smysl takový plošný zákaz, když v praxi, v životě těch dětí, to stejně mnoho nezmění paní Pažoutová?
18: Já si myslím, že ta 6., 7., 8. třída prostě musíme ty žáky nějakým způsobem regulovat, jo. Musíme vysvětlovat. Sami víte, že oni se staví proti všemu, že jo. To prostě je takové období, kdy prostě mají problém téměř se vším. Ale já si myslím, že je důležité s nimi o tom mluvit, aby i ty rodiče s nimi o tom mluvili, aby udělali i nějaká opatření doma.
19: A mění se podle vás přístup rodičů k mobilům v rámci rodičovské výchovy, protože možná třeba moje generace, mám děti kolem 20 let, tak

0: sobě a prostě sledují jako různá videa. A
1: na závěr, co byste tedy očekávali od státu, protože na začátku jste oba říkali, že fajn, zákaz, to je ten první krok, ale potom je důležité to za B. Co by vám pomohlo, paní Pažoutová?
0: Tak co by nám pomohlo?
1: Už asi nic, vy už to máte asi vyřešené.
0: Já si myslím, že my to máme nějakým způsobem pořešené. Samozřejmě je to krok, který si myslím, že už měl následovat daleko dříve, protože jsme ty problémy byly avizované, že v dnešní době už je to nějakých 15% mladiství, kteří jsou ohroženi vlastně tím nadměrným užíváním digitálních
1: technologií. Je to tak, je to droga, možná naše generace vychovala závisláky, ale pane Hlinko, co vy byste požadoval, poprosím? Prosím o stručnou odpověď, jestli máte nějaké požadavky.
2: Spíš takovou tu jednu komunikaci, protože myslím si, že školy to zvládnou, ale je potřeba přesně jednotně mluvit s rodiči, jestli veřejností, aby prostě se udělal takový nový standard toho používání, aby se, my s nima v té škole vlastně mluvíme, budeme mluvit dál, ale je to prostě i na těch rodičích, ale ne na rodičích, ale i na té společnosti jako takový.
1: Dodává Petr Hlinka, ředitel základní školy Dobříš, a přes WhatsApp děkuji za účast v debatě Michaele Pažoutové, ředitelce základní školy Mníšek pod Brdy. Mějte se hezky a naslyšenou. Díky.
2: Děkujem, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Tady byl vlastně dotazníkový pás a za tím průchodem zazděným tak je přímo už Rudá věž.
4: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
5: Celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem. Ta otrocká práce politických vězňů je to v podstatě velmi podobný gulagu.
4: Tentokrát uslyšíte příběh z Jáchymova. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
6: Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Radiokniha.
4: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? A našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadélka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku.
6: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
7: Dobré odpoledne, je 15 hodin. A zprávy připravil Ondřej Látal.
8: Provozování nelegálních domovů pro seniory v Česku by v budoucnu mohlo být trestné. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Znakař čeká poplavé finále na evropském šampionátu na 200. Omezení komplikuje provoz na D8 z Prahy do Ústí nad Labem u Kralup. A zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
9: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
10: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
9: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
11: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
9: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
8: Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
12: Ministr vnitra Matúš Šutaj eštok tvrdí, že dodavatelská firma Resort oklamala.
13: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty.

0: komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
1: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovat s jiným dodavatelem. Na nejasný původ kamer jako první upozornilo opoziční hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo anebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
3: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
4: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
3: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
4: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
5: Sport. Znakař Jan Čejka bude bojovat ve finále mistrovství Evropy v plavání. Čejka do něj na dvoustovce postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl získat medaily.
6: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
5: Finále začne v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová, která se do něj dostala nejrychlejším časem. Desetibojař Tomas Järvinen odstoupil kvůli zranění ze soutěže na mistrovství Evropy. Po třech disciplínách je Vilém Stráský sedmý a Ondřej Kopecký na 20. místě.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D8 u Kralup a také na D1 v Brně. Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem se ucpává za sjezdem na Kralupy. Před kolonou se brzdí teď na 9. kilometru, asi 25 minut se pokračuje v koloně, pomalu do omezení na 13,5. kilometr, v levém pruhu tam čistí kanalizaci. Pracují silničáři také na dálnici D10, a to za výjezdem z Mladé Boleslavy do Prahy. Na 40. kilometru zúžení do jednoho pruhu, kolona má asi 4 kilometry, čekejte 20 minut navíc. Na dálnici D1 fázne doprava na příjezdu do Brna od Prahy na kilometru 196 je dlouhodobé omezení kvůli rozšiřování D1 a kamiony postávají už od Domašova z kilometru 170. Osobní auta pak souvisle stojí v koloně z kilometru 190 od výstaviště. V Praze brzdí provoz omezení Vekbelské, kolony se ale zkrátily, teď se stojí z Černého mostu z východního okruhu, zdržení směr Ústecká D8 20 minut. V Praze 20 minut naberete i na pražském okruhu od Plzeňské D5 k Ořechu a také ve Vlzenově směr Holešovice před Hlávkovým mostem. A regulován je i průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Povltavské v Troji i v Patočkově na Břevnově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra má být převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v tisíce metrech na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
7: Posloucháte Odpolední plus.
9: A hezké odpoledne vám přeje od mikrofonu Tomáš Pavlíček, o čem budeme mluvit v dalších minutách. Ústavní soud dal zapravdu stížnosti Tomáše Jiříkovského, obviněného v kauze Bitcoin. V čem a proč obviněný zůstane ve vazbě? Ministerstvo zdravotnictví sledovalo počítače svých zaměstnanců, ti se proti tomu bouří, za jakých okolností má zaměstnavatel na takovou kontrolu pracovníků právo. A ukončili volby ve Wisconsinu tažení progresivistického křídla v primárkách americké demokratické strany. Dobře se posaďte, právě začínáme.
7: Odpolední plus.
9: Justice chybovala při rozhodování o vazbě pro aktéra bitcoinové kauzy Tomáše Jiříkovského. Rozhodl o tom dnes ústavní soud. Podle něj nedostal prostor projít si vyjádření státního zastupitelství při rozhodování o své stížnosti na prodloužení vazby. Bitcoinová aféra se pojí, jak víme, s miliardovým darem od Jiříkovského státu. V Brně máme reportérku Alenu Hesovou. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Co vlastně tohle rozhodnutí pro Jiříkovského znamená? Asi se z vazby ven nedostane, je to tak?
10: Ne, opravdu nedostane, zůstává v ní. Tahle stížnost se týká dubnového rozhodnutí o jejím prodloužení. Jako důvody tehdy obžaloba uváděla, že by mohl utéct nebo pokračovat v té trestné činnosti. A městský soud v Brně s tím tehdy souhlasil a vazbu prodloužil. Jiříkovský se stížností tenkrát obrátil na krajský soud v Brně. I ten tu vazbu prodloužil. Vrchní státní zastupitelství se tehdy vyjádřilo asi na 8 stránkách. No a k těm se Jiříkovský nedostal. Právě v tom byl problém, říká ústavní soudce Zdeněk Kín.
11: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
10: Jiříkovský má u ústavního soudu celkem 6 stížností ohledně vazby. O dvou už soudci rozhodli a i v prvním případě, stejně jako dnes, podle nich neměl Jiříkovský možnost se seznámit s vyjádřením státního zastupitelství.
9: No a mimochodem, jak dlouho už Jiříkovský ve vazbě je?
10: Rok. Poprvé ho do ní městský soud v Brně poslal loni v srpnu. Každé 3 měsíce pak rozhoduje znovu. Momentálně je Jiříkovský ve vazební věznici v Brně. Na to dnešní ani předchozí jednání ústavního soudu se nenechal vězeňskou eskortou přivést. V bitcoinové kauze navrhuje obžaloba Jiříkovskému 20 let vězení a propadnutí majetku. Bitcoiny v hodnotě téměř 1 miliardy pro stát přijal někdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a později odstoupil z funkce. Dodám, že Jiříkovský byl už dřív odsouzený za provozování online tržiště s prodejem drog.
9: No, obžalobě v bitcoinové kauze čelí i Blažek a další 2 lidé. Jaké tresty jim státní nebo vrchní státní zastupitelství navrhuje?
10: Pro exministra jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhelu chce 6,5 roku vězení a peněžité tresty. Čtvrtým obžalovaným je advokát Jiříkovského Karim Tic, který údajně trestnou činnost organizoval. Pro něj navrhuje státní zastupitelství 8 let vězení, peněžitý trest a zákaz činnosti. Všichni obžalovaní svou vinu popírají.
9: Tak tolik reportérka Alena Hesová. Děkuji, naslyšenou.
10: Není zač, naslyšenou.
9: Posloucháte Odpolední plus, teď máme 10 minut po 15. hodině bez několika vteřin. Do případu sledování pracovní techniky zaměstnanců ministerstva zdravotnictví se vložil premiér Andrej Babiš. Podle serveru Seznam zprávy, který na kauzu upozornil, premiér ministra Adama Vojtěcha podpořil. Sám prý služeb soukromé firmy Riant, která pracovníky kontrolovala, využíval v minulosti, co by ministr financí. Zaměstnanci si podle její poslední analýzy prohlíželi pornografické materiály, nebo si hledali práci. Úředníci ale protestují proti tomu, že kontroly byly předem neoznámené, příliš plošné, probíhaly i mimo pracovní dobu a mohly se dotknout jejich soukromých konverzací. A sepsali kvůli tomu petici. Já vítám v odpoledním vysílání Kateřinu Kozákovou, právničku Hospodářské komory. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Tak paní Kozáková, má nadřízený právo kontrolovat využívání pracovní techniky a případně za jakých okolností?
12: Tak to bych jako řekla, že asi ano. Co to je pracovní technika? Já no to vezmu trochu ze široka. Řeknu
9: mobily.
12: To takhle, že vlastně, že mobilní telefon stejně jako počítač a stejně jako řeknu zednická lžíce a zbíječka, pokud nám je dal zaměstnavatel, tak jsou to jeho pracovní a výrobní prostředky. A zaměstnanci je mohou používat pro soukromé účely jenom s jeho souhlasem. Jo. A jenom tak, jak ten zaměstnavatel vlastně určí. Takže pokud je zednická lžíce určená na práci ve stavebnictví a tak dále, tak s ní nebudu dělat něco jiného a tak dále. A podobně vlastně jako řeknu s tím telefonem a počítačem. To je taková jako úplně jednoduchá základní poučka, který bude asi každý rozumět.
9: Já tomu rozumím, já to chápu.
12: Asi do toho vstupují ty další věci a to vlastně teda jak jestli to teda může používat pro ty soukromé účely, jak, v jakém rozsahu a podobně. No, tak jestli to vás ještě jako dál zajímá.
9: Já se doptám tedy s dovolením. Tak když tedy mluvíme o služebních notebookcích, mobilech nebo jiných přístrojích, ne tedy o zednické užíci, které dává třeba zaměstnavatel svému pracovníkovi i proto, aby třeba pracoval z domova, když má nějaký home office, tak ani v těchto případech i v těchto případech má tedy zaměstnavatel právo kontrolovat, co tam na tom dělá, i když to je mimo pracovní dobu?
12: No to je právě jako to zásadní, protože v tom zákoníku práce je napsáno, že ten zaměstnanec bez souhlasu zaměstnavatele to pro soukromé účely používat nesmí.
9: Tak je to jednoznačné.
12: Takže rozumíme si. Jestliže když s tím zaměstnavatel nesouhlasí, abych to používala pro soukromé účely, tak to pro ně prostě používat nemohu. A pak se můžeme bavit o tom, jaké má zaměstnavatel nástroje pro to, aby zjistil, že třeba ten zákaz porušuje. To je jedna věc. Druhá věc může být, že zaměstnavatel s tím souhlasí. A v řadě případů to tak je, že prostě řada zaměstnanců má telefon jak pro služební, tak pro svoje soukromé účely a ten zaměstnavatel je s tím srozuměn.
9: Jo, ale musí jestli tam být... si vás můžu přerušit, tak ten souhlas, ten může být nějaký implicitní nebo musí být písemný třeba, aby když...
12: Měl by být explicitní, to znamená ve většině případů to bude třeba v pracovním řádu toho zaměstnavatele. Jo, v nějakých prostě vnitřních předpisech, jak se s tou technikou nakládá. Takže, protože ta otázka nezní jenom jako to soukromé používání, ale taky ta bezpečnost toho používání. Musíme si uvědomit, že tyhle nástroje vlastně právě jako nejsou ta zednická lžíce, ale mají v sobě spoustu dat, která jsou daty toho zaměstnavatele. A ten zaměstnavatel je potřebuje i sám pro sebe, případně třeba pro své obchodní partnery a tak dále nějakým způsobem chránit. A má spoustu povinností třeba v oblasti kybernetické bezpečnosti.
9: Rozumím, ale je tam třeba i v tomhle případě byla spousta dat, které se vztahovaly ke třetím osobám. Když se tam někdo vyřizoval, dejme tomu nějaký soukromý mail nebo něco podobného, tak tam byly třeba i z faktury záznamy z bankovních účtů nebo zdravotní zprávy. Pokud tohle kontroluje zaměstnavatel, tak se nedostává do kolize, dejme tomu, se zákonem o ochraně osobních údajů?
12: Já bych jako takhle, v okamžiku, kdy přistoupíme na to, že zaměstnavatel souhlasí s tím, že to zaměstnanec bude používat i pro soukromé účely, tak nicméně nestrácí vlastně to právo nějakým způsobem sledovat, monitorovat, co se na tom zařízení děje. Ale správně říkáte vy, že tam potom nastupují omezení jakoby jiná a ta jsou vlastně daná zákonem a na ochranu osobních údajů, nařízením GDPR, ale i další třeba listinou základních práv a svobod, protože se chrání poštovní a listovní tajemství.
9: Já bych se chtěl ještě na závěr zeptat, protože ten čas tohohle rozhovoru se chýlí ke konci, tak jenom jestli tedy má právo zaměstnavatel, když nedal ten souhlas a když se něco podobného odhalí, tak jestli je to tak závažné, že může toho zaměstnance třeba propustit?
12: No ano, pokud se dopracuje třeba toho, že pracovní doba z více než poloviny není využívána pro výkon práce, ale je využívána prostě pro osobní účely, tak to může být samozřejmě důvodem, ale musí to mít nějakou, jako řekla bych, graduaci. Jo, to znamená, musí tam proběhnout třeba nějaký vytýkací dopis, upozornění toho zaměstnance, že tohle není v pořádku, ať už třeba, že používá ten mobilní telefon v rozporu s vnitřními předpisy, že nevyužívá pracovní dobu a tak dále. Musí mu dát tomu zaměstnanci právo na nějakou nápravu a tak dále. A teprve potom to může dojít k nějaké té sankci až toho typu, že výpověď.
9: Děkuji vám za vysvětlení, tolik Kateřina Kozáková, právnička Hospodářské komory. Díky a naslyšenou.
12: Děkuji za pozvání, nashledanou.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
9: A jdeme k dalšímu tématu. Čína chce změnit poměr sil na světovém nebi. Vývoj jejího nového dopravního letounu už vstoupil do poslední fáze letových zkoušek a Peking tvrdí, že dopadly skvěle. O novém dopravním letounu, který nese označení Komak C919, si budeme povídat se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobrý den, Davide.
13: Hezké odpoledne.
9: Co zatím o tomhle novém úzkotrupem, jak jsem se dočetl, úzkotrupem letadlu Čína prozradil?
13: Ta kapacita toho stroje je 90 až 160 cestujících v závislosti na typu letadla. Čínský výrobce tvrdí, že letoun je mimořádně odolný, dobře ovladatelný a hlavně ekologičtější než konkurence. Ten zvláštní název je zkratkou konzorcia státních a polostátních firm, které ten stroj vyrábějí. A poprvé se Komak představil světu už v roce 2015 v Šanghaji. Čína od začátku tvrdí, že má jít o přímou konkurenci renomovaným značkám Boeing 737 a Airbus 320. No a vznik stroje iniciovalo čínské politbyro komunistické strany, protože hlavně prezident Xi Jinping mnohokrát řekl, že taková ekonomická velmoc, jakou je Čína, musí umět vyrobit vlastní komerční dopravní letoun.
9: No a jak dopadl ten zmiňovaný testovací let, který byl mimochodem na mezinárodní lince z Pekingu do mongolského Ulan-Bátaru?
13: Dopadl tak, jak Čína předpokládala, čili na výbornou. Zrealizoval ho největší čínský letecký dopravce Air China, trval přesně podle předpokladů 2 hodiny. Čína tenhle stroj používá už od roku 2023 na domácích linkách. Podle výrobce už ho koupili zájemci v Laosu, Vietnamu, také v Kambodži a vyjednává se v Indonésii nebo v Pákistánu. Ale zahraniční média si všímají toho, že většinou jde o země, které mají vůči Číně nějaký dluh, který se jim nedaří splácet, a spekulují, zda Peking se nesnaží do těchto částí Asie letadla svým věřitelům v podstatě vnutit výměnou za nějaké dílčí úlevy při splácení toho předcházejícího dluhu.
9: Tak jak jsi řekl, tak Čína tvrdí, že o letoun je ve světě zájem. Je to ale opravdu ryze čínský produkt?
13: No, není. V reálu je to opravdu projekt mezinárodní, protože motory jsou od americko-francouzského výrobce, klimatizace, také brzdové a palivové systémy od amerických firem, stejně jako třeba avionika a kokpit, no a podvozkové a osvětlovací systémy, ty jsou německé, ještě dodám, že pneumatiky francouzské. Nicméně i lidé z Boeingu připouštějí, že místo pro nový úzko anebo středně trupý letoun na světovém trhu opravdu je, ale aby byl čínský nebo ten mezinárodní Komak opravdu úspěšný a konkuroval těm gigantům, jakými jsou Airbus, Boeing nebo brazilský Embraer, tak to bude vyžadovat dlouhé roky a je třeba, aby samozřejmě to letadlo nemělo problémy, nemělo poruchy, aby prostě bylo dlouhodobě velmi úspěšné.
9: Tak tolik náš zpravodaj v Asii David Jakš. Davide, díky. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
9: Přesný čas 15 hodin a 19,5 minuty v odpoledním plusu. Vedení demokratické strany ve Spojených státech se zřejmě podařilo aspoň v jednom z významných států zadržet vítěznou vlnu progresivistických kandidátů. Přestože byla ve Wisconsinu až do poslední chvíle velkou favoritkou na guvernérskou nominaci socialistka Francesca Hongová, velmi těsným rozdílem ji zřejmě porazil prakticky odepisovaný David Crowley. Mezitím prezident Donald Trump v novém rozhovoru odmítl vyloučit vyhlášení stavu národní nouze jako prostředek ke získání větší kontroly nad takzvanými midterms, letošními podzimními volbami, které jsou v polovině prezidentského funkčního období. My zveme do vysílání politologa Jiřího Pehe, ředitele New York University in Prague. Dobré odpoledne.
14: Dobré odpoledne.
9: To vítězství Hongové se zdálo být skoro jisté. Na pana Crowleyho by si dopředu asi málo kdo vsadil. Tak co rozhodlo zřejmě o opaku? Ty někdejší výroky paní Hongové, že by zrušila den díků vzdání nebo financování policie?
14: Ano, ona byla velmi radikální v těch svých vyjádřeních a to dokonce tak, že myslím nakonec odradila celou řadu voličů, kteří by asi jinak pro ní hlasovali, kdyby se nedopustila těch výroků, které jste také zmínil. A samozřejmě zároveň také jí uškodilo to, že se za ní nepostavili otevřeně ty hlavní postavy progresivistů v demokratické straně, jako je Bernie Sanders, který jí odmítl dát podporu, takže ona nakonec těsně prohrála. A pro demokratickou stranu je to asi dobrá zpráva, protože bude mít větší šanci v těch volbách na podzim zvítězit David Crowley.
9: To možná ilustruje i to, že na podporu Hongové v primárkách utratili miliony dolarů paradoxně pro republikánské politické výbory, zjevně proto, že ji považovali za slabšího soupeře republikánského kandidáta Toma Tiffanyho. Takže i republikáni v podstatě si mysleli dopředu, že Crowley pro ně bude závažnější, těžší soupeř.
14: Ano, nemusel to být nutně on, protože on před měsícem odstoupil z volební kampaně a teprve poté, co někteří další kandidáti demokratické strany také odstoupili, tak se znovu vrátil, takže to nebylo o něm, tak říkajíc, že by byl jejich kandidátem, nebo že by ho chtěli vyřadit z těch voleb, ale to, že utratili 4 miliony na podporu této progresivistické kandidátky, to o něčem svědčí. Zejména tedy o tom, že měli za to republikáni, že ona bude snažší soupeřkou pro jejich republikánského kandidáta.
9: Ale celkově to asi neznamená, že progresivisté jsou v rámci demokratické strany v defenzivě, protože pokud vím, tak v sousední Minnesotě vyhrála viceguvernérka Peggy Flanaganová nad umírněnou poslankyní Angie Kagovou.
14: Ano, ale musíme rozlišovat mezi, řekněme, různými odstíny toho progresivismu. Tady skutečně nejde o nějaký radikální progresivismus, spíše o požadavky, které jsou zcela běžné třeba v Evropě, to znamená zdravotní péče pro všechny a podobně, nebo řekněme zdravotní pojištění pro všechny, kdežto v Wisconsinu šlo o něco trochu jiného, ta prohlášení demokratické kandidátky byly skutečně o dost radikálnější, než jsme viděli v těch ostatních případech.
9: No a jak tedy hodnotit celkově ve světle toho, co se dělo v těch předešlých týdnech, třeba po vítězství pana El Saida nebo pana Lorence, tak jestli má to progresivistické křídlo je na nějaké vlně stále, nebo se teď ta vlna přerušila?
14: Já bych o vlně nemluvil, každopádně ta vítězství různých progresivistických kandidátů jsou také zapříčiněna tím, že v republikánské straně mají silné slovo, má silné slovo krajní pravice, takže extrémy provokují extrémy. A navíc, jak už jsem řekl, ty progresivisty je nutné rozdělit do různých skupin. Někteří požadují třeba jenom takovou věc, která je v Evropě zcela běžná, o které jsem mluvil, to znamená zdravotní pojištění pro všechny. To byl třeba El Sayed, který zároveň o sobě říká, že není žádný demokratický socialista, ale kapitalista. A pak máme naopak kandidáty, kteří se hlásí tedy přímo k nějaké verzi socialismu. Takže o vlně bych úplně nemluvil, ale každopádně ten zestup demokratických socialistů, který by byl ještě před několika lety těžko představitelný, tak je zřejmý, ale nepůjde o nějaká velká čísla, budou to spíše zatím jenom jednotky.
9: No, když jsme v úvodu řekli, že Trump aktuálně odmítl vyloučit vyhlášení stavu národní nouze v souvislosti s těmi listopadovými midterms, jak se říká, co by to znamenalo?
14: No, to by byl samozřejmě útok na demokratický systém, protože prezident nemá v tom americkém systému hrát nějakou významnou roli v organizování voleb. To, že by vyhlásil stav nouze, aby mohl prosadit požadavky, které se mu nedaří prosadit s pomocí toho Save America Act, což je vlastně volební zákon, který už leží asi půl roku v Senátu a Senát ho nedokáže schválit. To znamená, který by omezil své korespondenční volbu nebo vyžadoval od voličů voličské průkazy a prokázání se americkým občanstvím, tak to je samozřejmě něco, kde on může do určité míry se pokusit přinejmenším s pomocí toho vyhlášení stavu nouze ty volby zpochybnit, protože pokud by tak učinil, tak samozřejmě budou následovat soudy, bude do toho zapojen nějaké instanci i nejvyšší soud, a než je to všechno vyšší, tak on bude mít příležitosti soudy nějakým způsobem a teda ty volby nějakým způsobem zpochybnit.
9: Tak tolik ředitel New York University in Prague Jiří Pehe, děkuji vám, přeji hezké odpoledne.
14: Děkuji, nashledanou.
9: Přesný čas za 4 minuty bude 15:30. Německo chce posílit své zpravodajské služby. Vláda tvrdí, že bezpečnostní situace to vyžaduje. Dnes proto kabinet schválil reformu příslušného zákona. Opozice ale varuje před porušováním občanských práv. Více řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den, Tomáši.
15: Pěkné odpoledne.
9: Tak proč chce Německo posilovat zpravodajské služby?
15: Tak jak bylo řečeno, ten důvod je, nebo oficiálně změněná bezpečnostní situace. Minulý týden jsme například zaznamenali ten nalezený výbušninami naložený dron v Lipsku, ale příští měsíc taky čekají Němce zemské volby v Sasku-Anhaltsku a předtím sociální sítě zaplavují příspěvky o některých kandidátech, které je obvinují z různých nesmyslů. Například kandidát Die Linke v Sasku-Anhaltsku je na sociálních sítích nějakými chatboty obviňovaný z toho, že zavraždil svoji babičku. Takže tyto faktory, to jsou řekněme ty důvody té reformy, kterou dnes představil ministr vnitra Alexander Dobrindt.
16: Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung.
15: On vlastně řekl, že nejde o nějakou prostou reformu, ale že zpravodajským službám začíná nová éra, vyvolaná právě tou změněnou bezpečnostní situací, již se musí stát přizpůsobovat. Německo podle Alexandra Dobrindta na denní bázi čelí různým hybridním útokům, jejich cílem je destabilizace, poškození Německa a navození politických a společenských změn.
9: No a co se na práci německých zpravodajských služeb změní, pokud ten návrh zákona projde ještě parlamentem? Proč mluvit hned o nové éře?
15: Tak zpravodajské služby, konkrétně zahraniční rozvědka BND, ale i domácí úřad na ochranu ústavy by měly získat podle toho návrhu zákona 700 stránkového větší pravomoce, pokud jde o sledování potenciálních útočníků, například pokud jde o špehování mobilních telefonů nebo internetové komunikace, ale a kvůli tomu je vlastně ta reforma právě velmi diskutovaná. Obě dvě ty zpravodajské služby už by se neměly soustředit jenom na sběr a vyhodnocování informací, ale taky na samotné zásahy a intervence vůči případným protivníkům, ať už v oblasti kyberprostoru, anebo třeba i v podobě vstupování a prohledávání soukromých bytů. A to se právě považuje za tu významnou změnu, proto je ten návrh tak diskutovaný a kontroverzní, proto taky ministr vnitra Dobrindt mluví o nové éře, protože to propojování tajné výzvedné služby a policie, s tím jsou v Německu historicky neblahé zkušenosti, to se objevilo v podobě nacistického gestapa za druhé světové války naposledy. Naopak od jejího konce panuje konsensus, že vlastně žádná tajná policie, tedy policie tak tajná, že se vůči ní ani nejde bránit nějakými právními prostředky, by neměla v Německu existovat.
9: No a od kdy by mohly takhle posílené zpravodajské služby začít fungovat?
15: Teď proti tomu návrhu se samozřejmě ozývá opozice, ať už Zelení, strana Die Linke nebo mimoparlamentní liberálové, kteří poukazují na tyto záležitosti jako překračování určitého racionálního tabu, které po léta v Německu panovalo, ale na druhou stranu i ti kritici často připouštějí, že určitá reforma zpravodajských služeb je potřeba, že pokud se v Německu v minulosti podařilo zhatit nějaký teroristický útok, tak to bylo většinou díky typu zahraničních partnerů, spíš než by se jednalo o dílo těch domácích zpravodajských služeb, čili nějaký odpor je, ale ne úplně tvrdošíný. Teď se to bude projednávat a dá se očekávat, že pokud tedy to projednávání v parlamentu půjde spíš hladce, tak by ten zákon mohl začít platit začátkem příštího roku.
9: Tak to byl náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Děkuji, naslyšenou.
15: Děkuji, hezký den.
17: Radiožurnál je 15.30. A zprávy doplní Ondřej Látal.
2: Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Cryfin. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o víc než 1 100 000 000 korun. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 2 lidé, včetně dítěte. Několik dalších je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Hollywoodský herec Russell Crowe se příští rok v Praze představí jako hudebník. S kapelou The Gentleman Barbers vystoupí 23. května ve Fóru Karlín, kde zahájí evropské turné. Koncert vzniká ve spolupráci s festivalem Metronom Prague a klubem Doupě.
7: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková na turnaji WTA tisícové kategorie v Torontu nastoupí do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru Mihalíková-Nikolsová. Na vítězky čeká ve finále Italka Eraniová s Američankou Melikarovou Martinezovou.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D1 je silný provoz v okolí Brna, a to směrem z Prahy do Ostravy. První kolona je od Domašova z kilometru 170, a to až do zúžení v Brně na 196. Pro osobní auta zdržení v koloně asi 20 minut, kamiony stojí výrazně déle. A na D1 je pak další kolona i za Brnem před sjezdem na Slavkov. Důvod přibližuje náš zpravodaj.
18: Na 210. kilometru dávali pracovníkům tojku a místní to tak obdivují, že kolona až na 203. ve všech kruzích.
8: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zdržení za sjezdem na Kralupy na 13,5 kilometru je omezení do dvou zúžených pruhů, i přesto je kolona z 9. kilometru na 20 minut. V Praze je odpolední špička, silný provoz na hlavních tazích a nehoda na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu. U sjezdu na Krč do Vídeňské se srazilo celkově 5 aut, kolona teď má asi kilometr. A na silnici 38 komplikace na obchvatu Poděbrad, odbočky na Sokoleč je větší nehoda, kolona hlavně směrem k dálnici D11 je asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude převážně jasno, ochladí se na 13 až 8 stupňů, v údolích až na 5. A zítra čekáme převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24, na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Ústavní soudce zastal Tomáše Jiříkovského v jeho stížnosti na vazbu. Podobné výhrady nepřicházejí jen od hlavního obžalovaného bitcoinové kauze. Brání se i ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterému za přijetí bitcoinového daru hrozí přes 6 let vězení. Čeká nás politický monstr proces? Může skončit, když si jeden z nejvlivnějších mužů ODS skutečně za mřížemi? O tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
7: Interview Plus.
19: Vítám našeho hosta, kterým je investigativní novinář a reportér z časopisu Respekt, Ondřej Kundra. Dobrý den.
20: Dobrý den a díky za pozvání.
19: Může dnešní rozhodnutí ústavního soudu nějak výrazně zasáhnout do celé kauzy?
20: Nemyslím si. Ne do samotné kauzy a jejího průběhu, ne do toho, že pan Jiříkovský a další tři lidé, kteří jsou v téhle té věci, té bitcoinové kauze obžalováni, takže by tímto ta obžaloba skončila, ten případ nesměřoval před soud. Ale prostě ti jednotliví obžalovaní využívají svá procesní práva, namítají různé věci u ústavního soudu tam, kde si myslí, že jim třeba na ta jejich práva byla sáhnuta. No a protože jsme právní stát, tak ústavní soud v tomto případě jednomu z nich dal zapravdu, shledal, že skutečně ta jeho námitka byla relevantní.
19: Ale pokud se nemýlím, tak pan Jiříkovský zůstává ještě ve vazbě.
20: Ano, ten ústavní soud nerozhodl, že by mělo dojít k propuštění z té vazby. Ta vazba byla shledána jako něco, co může pokračovat, ale konstatoval ústavní soud, že pan Jiříkovský, tak jak si stěžoval, měl pravdu v tom, že se nemohl dostatečně vyjádřit k některým věcem, které vznášela vlastně ta obžaloba a policie vůči němu.
19: Od vypuknutí bitcoinové aféry, kdy o ní napsal Deník N, uplynul víc než rok. Máme o tom, co se přesně stalo dnes, více informací?
20: Myslím si, že ano, že postupně ty informace jako přibývají, skládají se a ten základní obraz, k čemu zřejmě došlo, si myslím, že je poměrně jakoby kompletní, ale stejně tak jako bude klíčové a důležité to projednávání pak před soudem, protože to, co se může zdát jako nespochybnitelný třeba důkaz nebo jako jasná věc, nebo to, jak to třeba některá média interpretují, zaujala mě třeba Mladá fronta asi před týdnem nebo před dvěma týdny, která udělala titulek, ze kterého by vyplývalo, že Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti, v podstatě bude odsouzený na 6,5 let, to prostě nevíme, o tom rozhodne znovu soud, tak ten soud může dopadnout jako jiným způsobem, než jak se to dneska celé může zdát, anebo také ne.
19: No, obžalovaná je čtveřice mužů vedle Tomáše Jiříkovského, který podle obžaloby měl věnovat část ze svých bitcoinů státu, aby zlegalizoval jejich zbytek. Je to také někdejší náměstek na ministerstvu Radomír Daniel, advokát Kárim Tic a exministr Pavel Blažek. Můžete připomenout, jakou roli každý z nich v té kauze údajně měl?
20: No a to mně přijde, že je vlastně jako úplně nejzajímavější, proč se Pavel Blažek a s ním jeho náměstek do toho celého dobrodružství jako pustí. Já jsem nedávno psal nějaký komentář, dal jsem tomu titulek nebo přívlastek Pavlovi Blažkovi, že se choval blahoskloně, a to nejenom v tomhletom případě, a je pro mě otázka, jestli celý jeho postup byl skutečně jenom blahosklonost a že vlastně se vykašlal na spoustu věcí, neuvěřoval si to, anebo zatím mohlo být něco víc, to by měl prozkoumat ten soud. Takže já mluvím o tom, že prostě v jednu chvíli za Pavlem Blažkem přišel jeho náměstek a advokát Kárim Tic, nebo ho informovali, dozvěděl se o tom, že tady existuje nějaký člověk, pan Jiříkovský, který má na své bitcoinové peněžence poměrně hodně bitcoinů, a protože byl v minulosti pravomocně odsouzený, tak se kaje. To se někdy lidem stává, když jsou odsouzení, tak pak se chtějí napravit a kajou se. A to kání může mít jako spoustu způsobů, jak člověk té nápravě vedle toho, že se odpiká ten trest, ještě chce dojít.
19: Asi to není často tím způsobem, že by věnoval peníze státu.
20: No a pan Jiříkovský tvrdí, a tvrdí to tedy pan Pavel Blažek, nebo tvrdil to, když ještě více komunikoval na veřejnosti, právě našel kání se v tomhletom, že dá část těch bitcoinů státu, zhruba za miliardu korun. A tím, jako říká pan Jiříkovský, já jsem v minulosti pochybil, choval jsem se špatně, ale já už jsem se napravil, a to, že jsem se skutečně napravil, tak chci dokázat tím, že státu věnují poměrně dost peněz, aby ty peníze mohl vynaložit na veřejný zájem. Pavel Blažek, jak tvrdil, v tom viděl jako dobrý úmysl, kdyby to tedy bylo pravda, a protože v jeho rezortu chybělo hodně peněz, ten rozpočet byl podseknutý, tak si myslel, alespoň to tak jako říká, že tu pokladnu, tu prázdnou pokladnu částečně doplní a vlastně uspokojí různé zájmy v rezortu spravedlnosti. Tak kdyby to takhle bylo, tak zatím je jenom ta blahosklonost, protože Pavel Blažek v tu danou chvíli nevyužil různé kontrolní mechanismy, které měl na ministerstvu spravedlnosti, které ho mohli upozornit na to, ať do takovéhle akce nejde. Ale samozřejmě může to mít i nějaký hlubší kriminální rozměr, který je potřeba, aby právě vyjasnilo to soudní projednávání.
19: No a kdyby se skutečně ukázalo, že šlo tedy, jak vy říkáte, pouze o blahosklonnost Pavla Blažka, tak by nemusel být odsouzen.
20: No, nemusel by být odsouzen. Tam samozřejmě se bude jako prokazovat, jestli je dostatek důkazů, kterého usvědčují vlastně z něčeho jako nelegálního. Tak on je v současné chvíli obžalovaný za vlastně z podílu na legalizaci výnosu z trestné činnosti a vlastně že nepostupoval vlastně jako řádný hospodář, nedostatečně jako naložil se svými pravomocemi, které měl jako ministr. Pavel Blažek ale říká, já jsem se vlastně vůbec na téhle té transakci neobohatil. Mně nikdo neslíbil, že z toho budu mít jedinou korunu nebo jediný bitcoin. Prostě nic mě nepřistálo na mých účtech ani v mém okolí. Jednal jsem ve veřejném zájmu, ten jsem se tady snažil vlastně nějakým způsobem jakoby popsat. No a teď bude na žalobě, na veřejné žalobě, co vlastně Pavlu Blažkovi dokáže. Ty paragrafy, když se člověk na to podívá, tak tam nemusí být jako úmysl ze strany Pavla Blažka. Může stačit, nebo mohlo by stačit pro jeho případné odsouzení, že prostě nepostupoval tak, jak měl podle zákona, aniž by z toho měl nějaký osobní prospěch.
19: No, Pavel Blažek neustále tvrdí, že nebylo dokázáno, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Je to tak těžké prokázat?
20: tak uvidíme ještě, do jakého většího detailu půjde u toho soudu, ale minimálně ho mělo trknout a zarazit, s kým vlastně obchoduje. Nebo s kým obchoduje jím řízené ministerstvo spravedlnosti, za co byl v minulosti odsouzený pan Jiříkovský. Z čeho mohly ty bitcoiny pocházet? Tam stačilo mít jako podezření, že ty bitcoiny mohly mít nějaký jako nelegální původ. A speciálně u člověka, který, bavíme se o ministru spravedlnosti, tak máte jako různé pozice ve vládě, ministr dopravy se nemusí asi tolik lámat hlavu někdy s etikou, prostě ten se hlavně zaměřuje na stavby, aby to všechno jako frčelo a mohli jsme jezdit, ale minister spravedlnosti, tam si myslím, že ta funkce je hodně jako normotvorná a že je hodně i jakoby o hodnotách a o tom právě pracovat s různými jako podezřeními, dát si hodně jako pozor na nějaké věci, vystupovat tak, aby tam nemohl být jediný jako etický rozpor. A tady si myslím, že tohle to jako dramaticky Pavel Blažek podcenil.
0: No, Tomáši Jiříkovskému obžaloba navrhuje souhrnný trest 20 let vězení. To je vyšší sazba, než se mnohdy dává za vraždu. Proč?
20: Nebo znásilnění. A je to mimochodem i u Pavla Blažka, kterému je navrhováno 6,5 roku vězení. Tak ocenila to tak ta obžaloba. Myslí si, že to je společensky závažný trestný čin a že to je vlastně obchodování s obrovským množstvím peněz. A takže trestní zákonník tohle to umožňuje, tak to navrhují. To pro mě je tam spíš jako otázka, proč se jako vysoké tresty, hodně vysoké tresty nedávají právě často za třeba násilné trestné činy, anebo za to znásilnění, což si myslím, že do dneška je v české společnosti jako hodně podceňováno a že právě justice v tomhletom vynáší stále jako drakonicky nízké tresty.
0: Mimochodem, co je s těmi penězi dnes?
20: S tou miliardou, tak tu miliardu stát nedostal, protože ta transakce jako nebyla dokončena, ta policie to vyšetřovala, vlastně Pavel Blažek potom padnul jako ministr spravedlnosti, stáhl se z politiky, jeho nástupkyně Eva Dekroa z ODS a samozřejmě dneska Jeroným Tejc, současný ministr spravedlnosti ve vládě, v koaliční vládě vedené ANO, neměli zájem v něčem takovém pokračovat. Vlastně to ani nebylo možné, když do toho vstoupila ta policie.
0: Hostem Interview Plus je investigativní novinář z týdeníku Respekt Ondřej Kundra.
21: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Jak silná je obžaloba? Je možné, že skončí Pavel Blažek skutečně ve vězení?
20: Znovu, tohle to je hrozně jako otevřená věc a já bych vůbec jakoby v tomhletom nepředjímal, protože tam jako bude záviset na jakýchkoliv detailech. Pavel Blažek je samozřejmě velmi chytrý člověk, je to advokát, je to člověk s jako justiční praxí. Myslím si, že speciálně si dá záležet na své obhajobě a na tom, aby u soudu prokázal jako svoji nevinu. Bude to proces, který bude hodně sledovaný, bude pod drobnohledem médií. To zároveň jako znamená, že to znovu a znovu, byť ten případ jakoby politicky skončil, se znovu bude politicky vracet do hry, protože Pavel Blažek nepochybně a to projednávání u soudu bude spojováno se současnou ODS, byť se od toho snaží co nejvíce distancovat.
0: Když říkáte, že Pavel Blažek je velmi chytrý člověk, ale zároveň jste zmiňoval i tu možnost, že jednal blahoskloně. Skutečně, kdyby se ukázalo, že jednal nevědomně, nezištně, ale možná neměl dostatek informací, co by to vlastně o něm vypovídalo a o jeho působení na ministerstvu spravedlnosti?
20: Že měl některé věci na háku. Že nedocenil některé věci, že jim prostě jakoby nerozuměl, že nechal svůj intelekt převálcovat jako něčím, co ho zastínilo, že si myslel, že se mu vlastně nic moc nemůže stát. To si myslím, že je jako důležité. Je to samozřejmě tohleto psychologizování, ale psychika ovlivňuje rozhodování a vystupování jako každého z nás v tom veřejném prostoru. A byť si skutečně myslím, že Pavel Blažek je na poměry české politiky jako mimořádně jako inteligentní, sečtělý člověk, tak některé tyhle ty osobnostní rysy mohly ho převálcovat.
0: No Stáhnul se teď Pavel Blažek skutečně do ústraní nebo stále udržuje kontakt s mocnými lidmi spojenými třeba s Brnem? Minimálně tedy se hájí na sociálních sítích, ale co víte o jeho působení?
20: Ale i na těch sociálních sítích se hájí jako málo, protože on dřív jako glosoval, co mohl, hodně se samozřejmě vyjadřoval od té chvíle, co to propuklo k samotné bitcoinové aféře, ale komentoval i spoustu jako dalších věcí, které se děly v politice. Když se člověk podívá na jeho vlastně účet na síti X, tak pak se stáhl ve chvíli, kdy policie vůči němu znesla obvinění. Znovu se tedy objevil na síti X až ve chvíli, kdy nedávno došlo k jeho obžalobě. Ale nedává v podstatě jako veřejné rozhovory, žije takovým jako způsobem života, kdy se stáhnul jako do ústraní. Myslím si, že to celé na něj má i jako hodně osobnostní dopad, že myslím si, že sám může prožívat to, co se mu děje jako nespravedlnost, jako něco, co si vlastně jako by nezasloužil.
0: Z těch kruhů ODS a lidí s ní, s touto stranou spojený, byl také vyčleněn?
20: Myslím si, že s nima neudržuje nějaký jako extra kontakt, nebo se s nima jakoby nevídá, minimálně se s nima nevídá na veřejnosti, tak se Sevo de Croa, svojí nástupkyní, byl hodně jako na kordy, tam ten vztah nebyl žádný, byl hodně z obou stran jako kritický. K současnému předsedovi Martinu Kupkovi rozhodně neměl Pavel Blažek blízko, jako měl k bývalému premiéru Petru Fialovi. A myslím si, že ani Martin Kupka nestojí o to být jakkoliv spojován s Pavlem Blažkem. Notabene ve chvíli, kdy ODS podle těch posledních průzkumů veřejných nálad si skutečně jako nevede dobře v těch preferencích, má poměrně jako málo procent na to, že je v opozici.
0: No, z týmu na olomouckém státním zastupitelství, který řešil bitcoinovou kauzu, byla na jaře vyloučena žalobkyně Petra Lastovecká. Médiím sdělila, že byla první, která navrhla obvinění exministra Blažka. A možná kvůli tomu, jak tedy sama říkala, ji pak olomoucký vrchní státní zástupce odvolal. Jak si to vysvětlujete?
20: To je další jako zajímavá věc na celém tom případu, která může nějakým způsobem jako ukazovat na to, jak dneska veřejná žaloba jako postupuje vůči mocným, nebo jak chce nebo nechce jít do některých věcí. Ale minimálně to ukazuje na jistý jako chaos v rozhodování těch vyšších pater státního zastupitelství, protože Petra Lastovecká byla přijata do toho vyšetřovacího týmu k bitcoinům, on byl poměrně jako široký. Těch státních zástupců, samotných státních zástupců tam nebylo tolik. Tam je dozorující státní zástupkyně Lucie Slámová, která ten případ má dodnes. Pak tam byl ještě jeden nebo dva vypomáhající státní zástupci a ona tam vlastně byla přijata tehdy proto, protože bylo potřeba tu práci rozdělit, bylo potřeba, aby se někdo právě věnoval třeba více Pavlu Blažkovi a některým dalším částem toho případu, protože Lucie Slámová by to celé jakoby nestíhala. Pak je tam celá řada policistů v tom týmu a dalších jako lidí. Takže to státní zastupitelství si do toho týmu mohlo vzít někoho jiného. Nemuseli si tam brát Petru Lastoveckou, mohli si tam brát jiného státního zástupce nebo zástupkyni. No ale poměrně brzy potom, co se stala součástí toho týmu, z něj byla odejita a to si myslím, že ukazuje jakoby na jistý chaos v tom státním zastupitelství, že pravá ruka někdy neví, co dělá levá ruka. A navíc jako to zdůvodnění, myslím si, že to bylo, to taky jako vyvolává otazníky, ten její odchod, protože tam samozřejmě špičky státního zastupitelství si mysleli, že tam nemá co dělat v tom týmu, protože by mohla být označena Pavlem Blažkem jako za podjatou. Ona dělala případ bytové kauzy v Brně a obchodování s byty nelegální a do toho byli vtaženi někteří lidé z ODS, což je prostředí jako Pavla Blažka v Brně. A Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti proti ní jako tvrdě útočil na veřejnosti a ona se vůči tomu jako bránila. No a v tom viděli ty špičky státního zastupitelství jako podjatost. Ona namítá, že jí to nikdy ale nevyjádřili jako formálně. Oni mají jako možnosti, že mohli vznést jako námitky vůči ní a vůči té její podjatosti, jak k tomu nedošlo, ale zároveň s tímhletím argumentem byla odejita z toho týmu, což pak vzbudilo pochybnosti o tom, vlastně vzhledem k tomu, že zároveň navrhla, že je možný nějaký trestní postup vůči Pavlu Blažkovi, jestli státní zastupitelství brání nebo nebrání tomu jeho stíhání.
19: Hostem Interview Plus je reportér z týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Když olomoucké státní zastupitelství na začátku měsíce obžalovalo Pavla Blažka, ODS skrze mluvčího reagovala slovy, že věří ve spravedlivý proces a nezávislost justice, bývalý ministr podle ní jednal v dobré víře. Proč ODS přesto tak skálopevně hájí svého člověka?
20: Tak jednak je není odsouzený. Asi by nebylo úplně jako na místě říkat, že nejednal v dobré víře, když no, proto nemáte
19: říkat
20: důkazy.
19: Nic k tomu to můžou říct, že věří pouze ve spravedlivý proces.
20: To si myslím, že souvisí samozřejmě s těmi preferencemi a s dalším vývojem ODS, jako ve chvíli, kdyby její vedení začalo tvrdit nebo říkat, že jako postupoval vlastně nelegálně nebo ve špatné víře, tak by tím ukazovalo, že ve svých řadách ve vrcholné politice ODS byl člověk, který tam jako dělal prostě špatné věci a to si myslím, že není jako dobrá vizitka směrem k těm současným voličům a snaze je oslovit.
19: Politolog Lukáš Jelínek nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas komentoval kroky Občanské demokratické strany po vypuknutí bitcoinové kauzy a řekl, že už po odchodu Pavla Blažka z ministerstva spravedlnosti a nástupu Evy Dekroa na jeho místo existovaly pochybnosti o tom, zda nemá paní Dekroa za úkol některé věci na ministerstvu utajit. Je něco takového prokazatelné?
20: Nemyslím si, že by se vědělo o něčem zásadním, co by Eva Dekroa jako zametla na tom ministerstvu. Myslím si, že měla hodně těžkou hlavu z celého toho případu, že jako ministrině, která neudělala nebo nespůsobila bitcoinovou kauzu, najednou s ní začne být spojována, měla zároveň poměrně málo času před těmi volbami, aby ty věci dala do pořádku, snažila se jakoby nějak vyřešit tam různé jako problémy, které kolem toho byly. Ale ostatně znovu, tohle bych rád jako zdůraznil, protože spousta lidí v téhleté zemi věří dneska v různá jakoby spiknutí. Nemusíte souhlasit s některými rozsudky české justice, ale pořád si myslím, že to je otevřená férová hra před těmi soudy, máte odvolací soudy a že to je, že se pohybujeme v mantinelech právního státu, takže třeba Eva Dekroa jako nezabránila stíhání Pavla Blažka. Ten případ se dostal nebo dostává jako před soud a to si myslím, že je něco, za co by každý, včetně třeba i Pavla Blažka, byť to tak necítí, měl být vděčný, protože policie a státní zastupitelství tady nakonec koná tak, jak se rozhodne konat podle paragrafu a pak soud prozkoumá, jestli to bylo na místě nebo ne a ten obžalovaný má možnost se pak odvolávat k dalším soudům a prosadit si případně jakoby jiný verdikt, jako zaplať pánbu za to, že žijeme ve státě, kde je něco takového možné.
19: Změnily se na ministerstvu spravedlnosti po odchodu Pavla Blažka nějaké kontrolní mechanismy nebo zpřísnily pro to, aby se podobným událostem předcházelo?
20: O to se snažila Eva Dekroa, dělala nějaké audity, právě aby se odhalilo, které všechny části ministerstva spravedlnosti se bývaly mohly vyjádřit k tomu, a říct Pavlu Blažkovi, tohle fakt nedělejte a proč to k ním třeba jakoby nedoputovalo. Tak to si myslím, že jako k nějaké změny se tam snažila nastavit, pak tom pokračoval jako Jeroným Tejc, ale vždycky, když jako konec konců jako je to hierarchický úřad, takže jako nelze vyloučit, když do budoucna někdo přijde za ministrem spravedlnosti s nějakým jako šíleným nebo pološíleným nebo nebezpečným nápadem a on si řekne, proč ne, tak jako může obejít spoustu jako kontrolních mechanismů na tom úřadě.
19: A co ti další lidé, kteří byli přijímání toho bitcoinového daru nebo toho procesu přítomně, byl u toho notář Lubomír Mika nebo soudní znalec Jiří Berger, byl u toho nějaké úřednice, když se to podepisovalo, co se s nimi stalo?
20: Popravdě to nevím, jak dopadly tyhle ty úřednice například, ale nikdo z nich jako nebyl obžalovaný, tak policie vidí a to trestní stíhání probíhá vůči těm čtyřem lidem, o kterých se tady bavíme.
19: Předešlá vláda prosadila novelu zákona osvobozující od daně z příjmu prodej kryptoměn do výše 40 milionů korun. Je na místě to podezření, že to souviselo s bitcoinovou kauzou?
20: Myslím si, že ne. Že to byla jako jiná aktivita a že tam došlo k souběhu, vlastně jako časovému souběhu nešťastnému obou dvou jako událostí.
19: Když jste říkal, že na ODS samozřejmě se to podepisuje i nějakým způsobem, jaké má preference, ostatně stalo se to krátce před parlamentními volbami a možná i do toho výsledku se to promítlo, tak jaké byste očekával od ODS kroky ve chvíli, kdyby byl třeba skutečně Pavel Blažek uznán vinným?
20: Myslím si, že ta strana řekne, že je dobře, že konala nezávislá justice, že se takhle, že to je rozhodnutí soudu a že ho respektuje. Ale já myslím, že dneska ODS má jako hlubší, a vlastně ani nic moc jiného říct jako nemůže, ale myslím si, že má jako hlubší problém ta strana. Že ta strana jako hledá svoji identitu, hledá svoje místo jako na tady politické mapě Česka, že soupeří s tím, kdo je vlastně jako lídrem dneska tady opozice. Myslím si, že kdybychom vyšli z tohohle toho studia a zeptali jsme se v nejbližší jako samoobsluze nebo prodejně, kdo je lídrem opozice a jestli je to pro lidi třeba, které bychom tam zastihli, Martin Kupka, tak si myslím, že jako budou mít problém si třeba jako vzpomenout, kdo to vlastně jako by je. Jo. Ta strana fakt jako zápasí s tím a nejen

0: sáhneme té média, jako sáhneme si do svědomí, jak často jako novináři, jak často třeba informujeme právě o věcech, které mají nějakou jako věcnou polohu a nejsou prostě emocionální. Takže ta doba je jako v tomhletom velmi složitá, výživná a těžká jako
1: hodně. A emocionální výroky vypadají lépe na sociálních sítích asi, ne, ano, než faktické věci.
0: Konec konců, tak to známe asi oba dva, naši kolegové a kolegyně, když dáte něco do, když napíšete jako dobrý text dneska, odpracovaný, a nedáte tomu titulek, který by byl jako bombastický, tak to prostě jako často lidi nezaujme, protože se na ně ze všech stran chrlí právě ty bombastické titulky. Takže jako položme si taky otázku, kdo oceňuje dneska jakoby věcnost a nějaké férové jako skládání argumentů, kdy jste schopná připustit, že když něco nevíte, tak ty věci mohou být složitější a připustit, že to je třeba i ve prospěch toho člověka, který se jeví jako zločinec.
1: Hostem Interview Plus byl investigativní novinář a reportér z týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Děkujeme.
0: Díky za zájem a pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Zaostřeno. V Česku chybí registrované domovy pro seniory. Velkou poptávku proto zneužívají ty nelegální. Obvykle vznikají v upravených rodinných domech a chybí jim kvalifikovaný zdravotnický personál, někdy i hygienické standardy. Za fungování bez zápisu v registru poskytovatelů sociálních služeb přitom riskují jenom pokutu. Na Jižní Moravě, kde podle kanceláře ombudsmanky v poslední době přibývají nové nelegální domovy pro seniory vůbec nejčastěji, natáčela Alena Hesová.
3: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu.
4: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
5: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
7: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Posloucháte zprávy.
9: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu, přijeli nakoupit zbraně. 2 dny po silném zemětřesení našli kolumbijští záchranáři pod sutinami živou ženu. Zraněný 10bojář Jervinen odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Stráský je průběžně 7. Nehoda blokuje provoz na silnici 38 u Poděbrad. A zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům anebo proti policii, informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Radiožurnálu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
11: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
9: 2 Mexičany už podle agentury AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí 2 na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Kolumbijští záchranáři vyprostili 2 dny po silném zemětřesení z trosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, zejména na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století.
12: Z trosek jednoho ze zničených domů ve městě Pereira záchranáři vytáhli 32letou ženu. Pod sutinami strávila zhruba 36 hodin. Pomohl ji objevit jeden ze sousedů, který uslyšel její volání o pomoc. Právě Pereira a metropole Cali na západě země patří mezi nejzasaženější oblasti. Záchranáři i nadále usilovně pátrají po dalších zasypaných, kterým se postupně snižují šance na přežití. Kolumbii slíbili pomoc další latinskoamerické země, Spojené státy nebo Japonsko. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pomoc v přepočtu za skoro 50 milionů korun. Dominik Tesár, Radiožurnál.
9: Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na

0: letiště Václava Havla. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení řidiči hrozí až 5leté vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
1: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal na hromadu a zapálil.
2: Sport. Desetibojař Willem Stráský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřeji Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
3: Tak už při stovce, asi po 60 metrech, mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to.
2: Desetiboj vede po třech disciplínách mistr světa Němec Neuge Bauer. Ve večerním programu bude soutěž pokračovat skokem vysokým a během na 400 metrů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na 38 u Poděbrad. Na dálnici D1 je silný provoz u Brna a to směrem z Prahy do Ostravy. První kolona před omezením v Brně začíná už u Domašova, více náš zpravodaj.
6: Kamiony ty dobrždějí poprvé na 169. kilometru, tak tam se zastaví pravý jízdní pruh. Levým pruhem se dá dostat až na 173. a tam se to zastaví, ale po chvíli se to pak zase rozjede a dobrždějí se pak více až tu na Rosice.
5: A na D1 pak další kolona i za Brnem, směr Vyškov před Rohlenkou na kilometru 205,5, nehoda dvě auta v levém pruhu, kolona asi na 15 minut. V Praze je odpolední špička, hlavní tahy hodně plné, po pojíždí magistrála asi 30 minut do Holešovic před Hlávkovým mostem. Také Pražský okruh je ucpaný před sjezdem na Ořehobou směrně a regulují také průjezd tunely Blanka. Na silnici 38 jsou komplikace na obchvatu Poděbrad. U odbočky na Sokoleč je větší nehoda, provoz zastavený obou směrně. Dá se to objet po dálnici D11 a přes exit 35 u McDonaldu. A uzavřená je i silnice 34 za Třeboní na Jindřichův Hradec po nehodě autobusu. Náhradní trasa tam vede přes Lomnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, v tisíci metrech na horách naměří většinou kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
4: Posloucháte Odpolední plus.
7: No a u závěrečné hodiny vás vítá Tomáš Pavlíček, na jaká témata si v následujícím čase posvítíme. Vlny veder znamenají pro evropskou ekonomiku miliardové ztráty, vyplývá to z analýzy banky Triodos, která upozorňuje na odstavené jaderné elektrárny i škody v zemědělství, tak tím začneme. Pak si položíme otázku, jestli nastává soumrak solárních elektráren v Česku. Ceny fotovoltaických panelů stouply o třetinu a skončila většina dotací z programu Nová zelená úspora. Na zpravodajský server i rozhlas popsal případ další advokátky, která zpronevěřila peníze z advokátní úschovy. Tím budeme pokračovat a na závěr půl hodiny se podíváme na to, že lidické sousoší dětských obětí války je už roky v havarijním stavu. Budeme mluvit s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem.
4: Odpolední plus.
7: Tak to řekněme na rovinu. Rekordně horké léto bude Evropskou unii stát 180 miliard eur. V přepočtu zhruba 1% HDP. Vyplývá to z analýzy banky Triodos, na kterou upozornil server Politico. Kvůli vlně veder lidé často nemůžou pracovat a některé jaderné elektrárny omezují provoz. Detaily má ve studiu Martin Balucha ze zahraniční redakce. Dobrý den, Martine.
8: Také zdravím, hezké odpoledne.
7: Tak my jsme spolu mluvili několikrát v poslední době kvůli požárům ve Francii, takže to by byl také jaksi odpovídající úvod této otázky, ale když to shrneme, tak dá se říct, ve kterých evropských zemích horko působí největší ekonomické škody. Je to automaticky tak, že tam, kde je největší teplo, jsou zároveň i největší škody?
8: Automaticky to tak není, protože jsou státy v Evropské unii, jako třeba Itálie, Španělsko, kde jsou vydatné a dlouhodobé ty vlny veder, a přesto tyhle ty státy nezaznamenávají větší škody, protože oni jsou schopné se adaptovat, ty opatření přijímají dlouhodobě, takže nejsou to úplně tyto státy, ve kterých jsou ty teploty často a dlouhodobě, když tady o víkendu máme přes 40 stupňů, tak v těchto zemích je to třeba 10 dní v řadě takové teploty. Horší už o něco je to ve Francii, velké škody očekávají taky v Nizozemsku, podle analýzy té banky Triodos, podle toho výzkumu, tak tam by kvůli vlně veder mohli přijít o takřka celý svůj plánovaný ekonomický růst ve Francii. Tam by zase ty horka mohly zaznamenat pokles, kvůli těm horkům by mohly zaznamenat pokles růstu o žádná celá 0,4% HDP. Ale konkrétně tím problémem je, že se snižuje samozřejmě produktivita z několika různých důvodů. Jednak z toho důvodu, že lidé nemůžou cestovat do práce, třeba konkrétně ve Francii, tam jsou pozastavené během těch velkých vln veder regionální vlaky, protože nemají klimatizace, takže tyto vlaky nevyjíždí, tudíž někteří lidé se nedostanou do té práce. No a pak je to taky kvůli, samozřejmě už si to naznačoval ze začátku, kvůli tím lesním požárům, samozřejmě, které jsou v oblastech, které jsou turisticky navštěvované, a pak to samozřejmě ochromí celý ten tamní průmysl. Nedávno jsme spolu ještě z Francie mluvili o velkém požáru v oblasti Gironde, tak to je velmi turisticky navštěvovaná oblast Lacanau, surfarsky navštěvovaná, a tam samozřejmě to má dalekosáhlé důsledky.
7: No teď se podíváme do středu Evropy. Maďarsko kvůli horku omezilo produkci jaderné elektrárny Paks. Teď ji zase postupně obnovuje. Jak velké škody působí horko v energetickém sektoru?
8: Je to velká komplikace, ale konkrétně z Maďarska přichází o něco lepší zprávy. To z toho důvodu, že hladina Dunaje o několik centimetrů zase se zvedla, takže mohli zase zprovoznit jedno z těch turbín, což je dobrá zpráva. O něco horší zprávy přicházejí naopak z Francie, právě z jaderných elektráren. Tam je jaderná elektrárna nedaleko Toulouse, jaderná elektrárna Golfeš, a právě v této elektrárně tam museli omezit ten provoz toho důvodu, že tato elektrárna čerpá vodu na ochlazování z nedaleké Garony. A Garona je veletok, ohřívá se samozřejmě stejně tak, jak se ohřívá Séna, tak tam ta teplota se pohybuje kolem 28 stupňů, a to už je ta hraniční teplota, kde oni už samozřejmě jednak odčerpávají tu vodu, ale taky vracejí o něco teplejší vodu nazpátek, takže
7: to by zničilo ekosystémy.
8: Přesně tak, přesně, ekosystémy, takže to je jeden z těch důvodů. A druhý bod, druhá nepříliš příznivá zpráva je z jedné z největších elektráren Gravelin, to je zase na západním pobřeží, a tam je úplně jiný důvod, tam zase tu produkci komplikují medúzy, které samozřejmě si libují v teplé vodě už v předchozích měsících, respektive loni se s tím potýkali, a tentokrát se s tím potýkají zase znovu.
9: Daří se nám sledovat medúzy, zároveň se snažíme odhadnout i jejich pohyb. Spolupracujeme s rybáři. Cílem je, aby dokázali odchytnout medúzy, které by mohly ohrozit jadernou elektrárnu.
8: Tohle byla Corentin Pitonová z mise, která se zabývá vlastně dlouhodobě udržitelným rybolovem. Mluvila pro televizi France 3. Jak už jsem říkal, medúzám se samozřejmě daří v té teplé vodě. Souvisí to s klimatickou změnou, takže jich je víc. Na druhou stranu, jak jsme slyšeli, tak energetická společnost EDF se s tímto fenoménem snaží bojovat, vyčlenila peníze, dokonce pracují tedy i s rybářemi, kteří by měli tedy tyto medúzy pochytat a zabránit jim, tak aby nevnikly do toho filtračního zařízení. Vlastně tam je takový buben, a do tohoto bubnu v rámci té elektrárny Gravelin, tak tam se dostávají tyhle ty medúzy.
7: Napáchají tam docela velkou neplechu, dá se říct, oni se snaží i zahánět, rozhánět a tak dále, ale jak teď říkal tvůj nástupce ve Francii, tak prostě se to stále nedaří úplně, ale Přejdeme dál, jak velké škody očekávají zemědělci. Dá se už počítat s tím, že podraží i potraviny?
8: Je to taky velká komplikace. Samozřejmě například v Rakousku se ty škody podle pojišťoven budou pohybovat kolem 1 miliardy eur. Zhruba tři čtvrtiny území se potýká s nedostatkem vody. To je podobné jako i ve Francii. Tam taky zhruba tři čtvrtiny území se potýká s tím, že je nedostatek vody, takže vozí cisterny. Samozřejmě se nemůžou napouštět bazény, nemůžou se používat i voda samozřejmě pro ty zemědělské účely nebo v omezené míře. Velké komplikace taky to působí pro pěstování obilovin. Tři čtvrtiny z celkových ztrát hlásí jak Francie, tak i Maďarsko. Ve Francii očekávají úrodu menší o 4 miliony tun. Když to převedeme na peníze, tak ta ztráta je v hodnotě zhruba miliardy eur. A to horko působí samozřejmě komplikace jak pro pěstování pšenice, tak i kukuřice. A pokud jde tedy o Maďarsko, tak ty ztráty se pohybují v rozmezí 2,4 milionů tun obilovin v hodnotě přes 440 milionů eur.
7: Takže se dá předpokládat, že opravdu potraviny podraží za těchto okolností. Tolik Martin Balucha ze zahraniční redakce, díky.
8: Naslyšenou, hezký den.
7: No a stále posloucháte Český rozhlas Plus, odpolední proud, a dá se říct, že všechno souvisí se vším. Mluvili jsme tady o slunci, o horku a tak dále. Teď budeme mluvit o fotovoltaických elektrárnách. Trend posledních let, kdy ceny solárních panelů soustavně klesaly, se zřejmě zastavil a hned tak se neobnoví. Jak upozornil Deník Právo, fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Kromě toho další rozvoj tohoto typu výroby elektřiny u soukromníků brzdí změna podmínek státní podpory v programu Nová zelená úsporám. Kvůli tomu poklesl počet žádostí z více než 1000 týdně na 300. Téma pro Jiřího Koželouha, vedoucího programu Klima, energie a odpady ekologického hnutí Duha. Dobrý den.
10: Dobrý den.
7: Co mělo hlavní vliv na zvýšení ceny solárních panelů? Bylo to zrušení čínské podpory vývozu?
10: Tak já si myslím, že tady ta pokles té poptávky po panelech je samozřejmě dán jednak tím, řekněme, zvýšením ceny na trhu, kde opravdu Čína je dominantní, takže tam bych hledal ty příčiny, ale zároveň samozřejmě také ten pokles dotací oproti třeba minulým letům, to znamená nejen, že jsou dražší ty panely, ale samozřejmě také již tam není tak štědrá státní podpora, takže pro toho, kdo si je chce koupit, je to vlastně zdraženo těmito dvěma faktory zároveň.
7: No a jak to zvýšení ceny těch fotovoltaických panelů prodraží takový průměrný projekt podobné elektrárny na střechu rodinného domu? Oni odborníci tvrdí, že o nějakých až 16 tisíc třeba?
10: Tak samotné to zdražení těch panelů určitě, ale samozřejmě do toho přichází i to, že tady nějakou chvíli byla i dotace, která byla v desítkách procent té ceny pořizovací, takže to zdražení pro toho konečného zákazníka, když to porovnává s tím třeba, kolik ušetří za elektřinu, tak je samozřejmě ještě citelnější oproti třeba těm minulým letům, kdy to bylo štědřeji podporováno.
7: A můžeme si říct jenom tak pro představu, kolik třeba člověk musel zaplatit ještě předtím, když byly ty panely levnější a ta dotace štědrá, a kolik teď v nějakém modelovém příkladu?
10: Tak on to samozřejmě přesně záleží na těch konkrétních případech, záleží, jestli je tam i baterie a tak dále, ale řádově u těch třeba menších elektráren se to pohybovalo kolem v nějakých řádech nižších stovek tisíc korun. Teď tam může být i o desítky tisíc nebo i o 100 000 dražší vlastně to pořízení, protože tam prostě vypadla ta dotace.
7: A myslíte si,
10: protože tam ty panely jsou dražší.
7: A myslíte si, že i tak se vyplatí si pořídit takovou elektrárnu vzhledem k cenám elektřiny?
10: Tak to je samozřejmě, v tuto chvíli se podívám na ceny elektřiny, tak často to pořízení elektrárny úplně nevrátí. Samozřejmě ono vždycky strašně záleží na tom, jaká je v té budově, pokud je to třeba rodinný dům, tak jaká je tam spotřeba elektřiny přímo tam, protože to, co nejvíce vlastně pomůže, tak je pokrytí vlastní spotřeby. Ve chvíli, kdy člověk třeba má vysokou spotřebu elektřiny, já nevím, používá třeba klimatizaci nebo další topení elektřinou a podobné věci, tak samozřejmě pak se mu to může vyplatit. protože má tu vysokou spotřebu a hodně té elektřiny přímo spotřebuje v domě. V případě, že by to bylo tak, že ta spotřeba elektřiny v domě je malá a tím pádem se třeba hodně od té elektřiny prodává do sítě, tak tam pak ty výkupní ceny jsou nízké, někdy dokonce už záporné, chvíli, kdy je přebytek elektřiny, tak tam pak samozřejmě se to třeba nevyplatí. Že ono opravdu vždycky ta instalace fotovoltaiky musí být podle té spotřeby toho domu, nejenom podle toho, že tam je třeba vhodná střecha, ale hlavně podle té spotřeby a tam pak záleží, jestli se ten projekt vrátí. Další možnost samozřejmě také je dneska sdílení elektřiny, znamená zapojení se do komunitní energetiky, či aktivní zákaz, nebo v rámci nějakého energetického společenství, kde to může být tak, že spotřebuji jenom část a zbytek třeba dodávám někomu jinému v rámci třeba toho společenství nebo jako aktivní zákazník, to může být i v rámci rodiny a tam už pak třeba to může být výhodné, protože třeba ti ostatní lidé v rámci toho společenství nemají vůbec střechu, nemají ty podmínky, to znamená potom ta fotovoltaika vlastně takhle pokrývá více budov. Ale v tu chvíli už se tam samozřejmě platí ty distribuční poplatky a je to méně výhodné než ta spotřeba na místě, ale může to být dobrý model, lepší než tu elektřinu prodávat do sítě za velmi malé část.
7: No a co se týče té nové zelené úsporám, tam poklesl zájem, dejme tomu z toho tisíce nebo něco přes tisíc týdně na 300 asi, ale přesto to vypadá, že nějaký zájem stále je, čili myslíte si, že až si teď ty nové podmínky sednou, až prostě bude jasné, za jakých podmínek budou dávat banky úvěry a tak dále, takže to nakonec o to ten zájem porost a že nakonec ty bezúročné půjčky do jisté míry také můžou aspoň část lidí motivovat k tomu, aby si to pořídili?
10: Tak myslím si, že ve chvíli, kdy budou už nastaveny ty bezúročné půjčky, dneska na to ještě čeká, tak si myslím, že celkově ten program Nová zelená úsporám zase trošku zrychlí. Nemůžeme asi čekat u té fotovoltaiky, že to budou ta tempa, která známe z minulých let, protože v tuto chvíli už v tom programu ty fotovoltaiky se mohou podporovat v rámci jako vyhodnocení úspor v tom domě nebo nějakého toho vlastně naplánovaných úspor a vyhodnotí se, která je nejvýhodnější, takže v tu chvíli už to opravdu nebude tak, že by se dalo tak jednoduše a výhodně žádat vloženě cíleně na fotovoltaiky. Takže nedá se asi očekávat ten návrat k těm tempům z těch minulých let. Samozřejmě s výjimkou toho, kdyby došlo k nějakému dalšímu zdražení elektřiny nebo k nějakému dalšímu otřesu, kdyby se očekávaly vysoké ceny elektřiny a zase by ta poptávka vzrostla, protože ta fotovoltaika samozřejmě nemusí být z nějakého aktuálního pohledu třeba pro každého výhodná, ale ve chvíli, kdyby tady byl výhled, že cena elektřiny třeba dlouhodobě bude vyšší a tak dále, energetické krize a podobně, tak ta fotovoltaika samozřejmě má tu výhodu, ať už je individuální nebo v rámci třeba nějakého společenství v komunitní energetice, tak má tu obrovskou výhodu, že přináší stabilní ceny, protože se pouze splácí ta fotovoltaika a neplatí vlastně tu elektřinu, kterou vyrobíme, neplatíme na základě toho, jaká je elektřina třeba na trhu. To znamená, že je to i nějaká věc jistoty a nějaké bezpečnosti.
7: To byl Jiří Koželouch, vedoucí programu Klima, energie a odpady ekologického hnutí Duha. Děkuji vám, naslyšenou.
10: Děkuji, naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: Telská advokátka Petra Kujínek-Polodnová čelí řízení před advokátní komorou kvůli zpronevěře více než 8 milionů korun z advokátní úschovy. Svěřené peníze měla vyplatit svému synovci, trestanému recidivistovi. Za to jí soud na konci června potrestal nakonec pouze podmínkou, protože ještě předtím škodu klientům nahradila. Detaily probereme s reportérem serveru iRozhlas.cz Tomášem Pikou. Dobrý den, Tomáši.
11: Dobrý den.
7: Pojďme si ten případ nejdřív přiblížit, jak advokátka úschovy zpronevěřila.
11: V případu zpronevěry úschov má figurovat, jak už zaznělo, synovec advokátky Dominik Kalina, trestaný recidivista. Ten měl od advokátky vylákat peníze poté, co jí údajně naboural úschovní účet a vyvedl z něj první 2 miliony korun. Advokátka tvrdí, že jí následně přesvědčil, že jedinou možností, jak může peníze získat zpět, je investice dalších milionů z úschov do vybraných projektů. Jak se ale ukázalo, ve skutečnosti Kalina ani tyto peníze nikam neinvestoval a využíval je jen pro svou potřebu. sebou. Za toho už soud dříve potrestal 4letým vězením a uložil mu povinnost advokátce Kujínek Polednové uhradit 9milionovou škodu. Ta sice klientům své peníze včas vrátila, ona si je tehdy půjčila od rodinných příslušníků, aby jim je mohla vyplatit zpátky. Přesto s těmito penězi neměla vůbec manipulovat jinak, než jak stálo v úschovní smlouvě, a i proto jí soud nakonec za porušení povinnosti při správě cizího majetku a zpronevěru na konci června potrestal, a to 2letým vězením s podmíněným odkladem.
7: No ale tím rozsudkem to pro paní Kujínek Polednovou nekončí?
11: Je to tak, nekončí to. Advokátní komora s ní aktuálně vede jednak kárné řízení a zároveň také řízení o možném vyškrtnutí ze seznamu advokátů. To musí profesní organizace zahájit ze zákona vždy, když je advokát pravomocně odsouzený za úmyslný trestný čin, který ohrožuje důvěru v jeho další řádný výkon profese. No a kdyby dopadlo toto řízení v její neprospěch, nesměla by Kujínek Polednová už dále advokacii vykonávat. Komora ale nechce své rozhodnutí předjímat a také sama advokátka, která si výkon advokacie mezi tím dočasně sama pozastavila, věří, že se jí podaří před komorou obhájit.
7: No a co na ten případ říká sama advokátka?
11: Kujínek Polednová tvrdí, že v jejím případě nejde o běžnou zpronevěru, ale že se sama stala obětí svého synovce, kterému důvěřovala. Zároveň za situaci mohla údajně i její neopatrnost a také neznalost funkce Face ID v mobilním bankovnictví. Škodu podle svých slov ale nahradila, odeslala veškeré peníze všem svým klientům včas a přijala za své činy odpovědnost. Třeba i tím, že před soudem přiznala svou vinu a přijala trest, který jí soud vyměřil.
7: Tak to byl reportér serveru i rozhlas CZ Tomáš Pika. Tomáši, díky. Naslyšenou.
11: Díky, naslyšenou.
7: Vy jste stále na vlnách Českého rozhlasu Plus, teď je 16 hodin 23,5 minuty. Bronzové tváře dětí, ve kterých lidé poznávají své pozůstalé. To je památník dětským obětem války, který sochařka Marie Uchytilová začala vytvářet už v roce 1969. 82 soch v nadživotní velikosti připomíná, jak nacisté za druhé světové války vyhladili lidice, a to i s jejich dětmi. Památka se ale v posledních letech dostala do havarijního stavu a na opravu nebyly peníze. Ve veřejné sbírce se před 2 lety vybralo 5 milionů korun, dalších 9 dnes přislíbilo Ministerstvo kultury. Více nám už poví ředitel památníku Eduard Stehlík. Dobrý den.
12: Dobrý den.
7: To sousoší je už delší dobu v havarijním stavu, tak jak teď památník vypadá?
12: Jak říkáte správně, je to sousoší v havarijním stavu, bylo poslední, vznikalo vlastně postupně, byly ty jednotlivé bronzové sochy osazovány poslední v roce 2000, to znamená i z toho vidíme, že prakticky čtvrt století je sousoší na pietním území. Bohužel, přestože jde o fantastické a nádherné umělecké dílo, tak podle záměru autorky těch 82 dětí je vlastně semknutých do takového úzkého houfu, což i v minulosti zásadním způsobem komplikovalo nějakou údržbu. A bohužel v době, kdy ten pomník vznikal, mimo jiné v té době, i v té době na základě sbírek, jak u nás, tak v zahraničí, tak některé sochy nebyly odlity úplně ideálně, už tam byly nějaké technologické problémy při vzniku, někdy byly špatně udělané patiny, to znamená, a samozřejmě to ovzduší, a ta doba se na tom pomníku zásadním způsobem podepsala.
7: To znamená, předpokládám, že třeba jí tu sochu nebo to sousoší napadla koroze nebo něco podobného?
12: Protože jde o bronzové sochy, tak ne, ale je to oxidace. Takhle koroze, máte pravdu, že tam probíhá na několika místech, protože z nám neznámého důvodu, zřejmě opomenutím, nedošlo v některých případech odstranění takových kovových trnů, které byly používány při odlévání těch soch, ty korodují a poškozují ten bronzový materiál. Do toho dochází opravdu k oxidaci některých částí toho sousoší, objevuje se měděnka. Některé sochy, jak jsem zmiňoval, neměly udělanou dobře patinu už v době svého vzniku. Tam je prakticky už to přímo vlastně dochází k destrukci té kovové vrstvy. A takže i když kdokoliv tam teďka přijde, tak uvidí, ty sochy jsou v různých odstínech podle toho, kdo je vyráběl a podle toho, jakým způsobem, řekněme, kvalitně nebo méně kvalitně byly provedeny.
7: No a na co konkrétně bude využito těch 5 milionů z veřejné sbírky a těch nově přislíbených 9 milionů od Ministerstva kultury?
12: My usilujeme o to, aby proběhla vlastně komplexní rekonstrukce celého toho památníku nebo celého jeho restaurování. Existuje už v současné době restaurátorský záměr. My jsme zvolili variantu, kdy dojde ke kompletnímu demontování všech 82 soch, jejich převezení do restaurátorského ateliéru. Bude vybudován úplně nový podstavec pod tím sousoším, který bude zapuštěný do země a bude obsahovat vnitřní prostor, který v budoucnu umožní po té instalaci těch soch restaurovaných, které budou opatřeny speciálními vlastně nerezovými, já říct možná šrouby, které budou procházet až do toho podzemního prostoru, takže do budoucna to bude umožňovat snažší restaurování, snažší údržbu toho památníku, pokud by to bylo možné, protože v současné době kam skutečně není možné do některých těch prostorů vůbec proniknout a věnovat jim patřičnou údržbu.
7: A budou na to ty dosavadní peníze, ať už sebrané skutečně v té sbírce, anebo přislíbené, stačit?
12: Podle všech těch výpočtů bychom se měli do této částky vejít. Já jsem nesmírně rád, že Ministerstvo kultury se k tomu dneska tímto způsobem postavilo a pan ministr rozhodl, že do toho půjdou, protože tím mi spadl obrovský kámen ze srdce, protože ta částka pro nás je opravdu jako pro standardní rozpočet Památníku Lidice, bychom to jiným způsobem neutáhli, než opravdu nějakým mimořádným příspěvkem ze strany zřizovatele.
7: No a kdyby oprava mohla začít a jak ovlivní provoz památníků i návštěvníky?
12: Nechci předjímat, já předpokládám, protože samozřejmě teďka my na základě dohody s Ministerstvem kultury předložíme velice podrobný záměr, který by měl projít standardním posouzením. Když všechno dobře půjde, tak bychom měli na závěr tohle z toho roku mít jasno. A my ale souběžně máme vlastně připravený už restaurátorský záměr. To znamená, za ideální situace by v příštím roce, v roce, kdy se budeme připomínat 85. výročí vyhlazení Lidic, mohl dojít k zahájení těch prací. Nejsem v tuhle chvíli schopen odhadnout jejich trvání. Ten základní odhad je 2 až 3 roky. Pro nás by to znamenalo, že no, pro návštěvníky by to znamenalo, že po ty 3 roky to úžasné sousoší v Lidicích neuvidí. My se samozřejmě budeme snažit v tom prostoru umístit aspoň nějakou fotografii velkoformátu, ale to samozřejmě v žádném případě nemůže nahradit ten dojem z toho díla, ale je to, pro některé lidi je to hodně bolestné, byly i velké tlaky na to řešit to jiným způsobem, ale opravdu velice pečlivě jsme to zvažovali a jiná varianta než vlastně kompletní demontáže a celého vlastně restaurování celého sousoší najednou nepřichází v úvahu.
7: Tak tolik ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, děkuji vám za rozhovor, ať se to dílo podaří.
12: Jste moc hodný, děkuji za pozvání, naslyšenou.
7: No a my si teď řekneme, co vás čeká a nemine, pokud s námi zůstanete i po 4:30. Po zprávách pro vás budeme mít trochu gangsterku, která má výraznou českou stopu. Americké úřady obvinily 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco, nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Pak se zaměříme na to, co se děje v Sýrii. Tamní soud v nepřítomnosti vynesl trest smrti nad bývalým prezidentem, diktátorem Bašárem Asadem, vydá ho Rusko, i na to se budeme ptát.
13: Zprávy a Kateřina Causidisová.
14: Do Česka míří více než 10 000 balení léku Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření dodatečně povolil krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 2 lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Sport. Kanadský obránce hokejistů Pardubic John Ludvík by od prosince mohl nastupovat za českou reprezentaci. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by o jeho nominaci mohl realizační tým uvažovat. 26-letý rodák z Liberce má i české občanství a působí druhou sezónu v extralize. Tím splní před koncem roku podmínku Mezinárodní hokejové federace pro start v národním týmu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 za Prahou a kolona na D4 u Jíloviště. Na dálnici D1 velmi opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Brna. Za sjezdem na Chodov a Opatov hlásíte překážku na vozovce.
15: Směrem na Brno zhruba na 3. kilometru mezi prostředním a rychlým pruhem leží obrovský bílej pytel, takže vlastně kvůli tomu se tam zpomaluje.
5: Na dálnici D4 za Prahou směrem do Strakonic čekejte kolonu před Jílovištěm. Na 9. kilometru tam staví lávku přes dálnici a zdržení je od Zbraslavy asi 20 minut. Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové kolona Usadské, na 28. kilometru také práce údržby, fronta 4 kilometry je na 20 minut. A pracuje se i na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za Lovosicemi v tunelu Radejčí na 57. kilometru, tam je to asi na 20 minut. V Praze je odpolední špička. Hlavní tahy stále hodně ucpané, kolona je třeba na magistrále na půl hodiny do Holešovic před Hlávkovým mostem. Ucpává se i Pražský okruh před sjezdem na Ořech nebo východní část okruhu na vjezdu do Kbelské ulice. A uzavřená je silnice 34 za Třeboní na Jindřichův Hradec. Je tam těžká nehoda autobusů, náhradní trasa vede přes Lomnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
14: Večer a v noci bude převážně polojasno nebo skoro jasno. V noci teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. V údolích můžeme naměřit i kolem 5 a na horách většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Odpolední plus.
7: No já už jsem něco z obsahu té závěrečné půlhodiny prozradil před zprávami, ale teď to ještě doplním dvěma dalšími tématy. V ruských podzimních volbách nebude kandidovat žádná protiválečná strana, míroví aktivisté ale přemýšlejí, jak Kremlu volby znepříjemnit. Mluvit o tom budeme s naším kolegou Ondřejem Soukupem. V jedné zemi manželé, ve druhé jakoby jejich sňatek neexistoval. Dva slovenští diplomaté se vzali v Rakousku, doma jim ale stát odmítá manželství zapsat. Do případu osobně vstoupil premiér ministr vnitra a teď se o něj zajímá také Brusel. Tak to je další ochutnávka toho, co vás čeká. Přeji vám hezký poslech.
4: Odpolední plus.
7: Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické drogové organizace zvané Kartel Jalisco, nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraň a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii, informovala o tom agentura AFP. Dva muži byli minulý pátek vydáni ke stíhání do Spojených států, potvrdil to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podrobnosti má reportérka z investigativního týmu Kristýna Šopfová. Dobrý den.
16: Dobrý den.
7: Víme, proč scháněl kartel Jalisco zbraň zrovna v Česku?
16: No, policie k tomu žádné podrobnosti nezdělila. Faktem ale je, že má Česko v zahraničí historicky pověst země, která vyváží zbraně do ciziny. Zvlášť tomu tak bylo v minulosti, v období Československa, jak upozorňuje amerikanista z Univerzity Palackého v Olomouci Lukáš Perutka.
17: Příklad do Mexika bychom dodávali i zbraně, pušky pro mexickou policii. A o tom ty kartely samozřejmě věděli, takže bych řekl, že reklama je tím prvním důvodem. A druhým může být určitá snaha toho kartelu diverzifikovat své zdroje zbraní.
16: Podle amerických úřadů chtěla čtveřice Mexičanů vyměnit samopaly, granátomety a další střelivo z Česka za dodávky těžkých drog, jako je fentanyl nebo metamfetamin. Zbraně měly putovat do Mexika, zatímco drogy do Spojených států, kde měly být dál distribuovány.
7: No a o jak významný kartel se jedná?
16: Jalisco je jeden z nejmocnějších a nejnásilnějších drogových kartelů v Mexiku. Spojené státy ho loni dali na seznam teroristických organizací. Má asi 35 tisíc členů, řadu spolupracovníků a kontakty napříč státy. Podle amerikanisty Lukáše Perutky mají vazby například na italskou mafii. Rozbít kartel chce proto Trumpova administrativa kvůli tomu, aby zabránila pašování nelegálních drog do USA. Na zadržení Mexičanů se kromě Američanů a Interpolu podíleli i čeští policisté. policisté, jak nám potvrdil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
18: K vám uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
7: No, české úřady vydali do Spojených států zatím jenom dva zadržené Mexičany. Proč?
16: První dva muži s vydáním do Spojených států souhlasili, což byla nutná podmínka. Ministr spravedlnosti Tejc k tomu uvedl, že opustili Česko už minulý pátek a podle amerického ministerstva spravedlnosti se dostavili už k soudu na Floridě, kde si vyslechli obvinění. Zbylí dva zadržení převoz ale odmítli a zůstávají proto ve vazbě v Česku, kde budou čekat na soudní řízení o vydání. Celý proces ale zabere podle Tejce několik měsíců.
7: No a jaké tresty zadrženým členům kartelu hrozí?
16: Americká justice viní čtveřici Mexičanů například z obchodu s drogami, střelnými zbraněmi a z terorismu, za což jim hrozí až doživotní vězení. Obvinění si ve Spojených státech minulý týden ale vyslechlo i několik vysoce postavených představitelů kartelu a úřady zároveň zvýšily odměnu pro ty, kteří pomohou k dopadení vůdců celého kartelu, a to v přepočtu na víc než 2 miliardy korun.
7: No, to jsou tedy obrovské peníze, nepředstavitelné, co se v tomhle točí, v tomhle biznisu, dá se říct, narkobiznisu. Tolik je investigativní členka investigativního týmu Kristýna Šopfová. Děkuji, naslyšenou.
16: Naslyšenou.
7: Podíváme se na hodiny a ty nám říkají, že je 16 hodin 38 minut téměř. Ruský nejvyšší soud zrušil registraci do podzimních parlamentních voleb straně Jabloko, která jako jediná se vyslovovala pro ukončení války s Ukrajinou. Během 2 týdnů od registrace se stala středobodem zájmu těch Rusů, kteří nesouhlasí s válkou. Nyní přemýšlej, jak použít zářijové volby pro protiválečnou agitaci. Julia Navalná například vyzývá k hlasování pro kohokoliv, pokud to nebude vládnoucí jedno. Rusko. Situaci v Rusku dlouhodobě sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Vítej, Ondřeji.
19: Dobrý den.
7: Bylo to rozhodnutí nejvyššího soudu zrušit registraci Jabloka překvapivé? Asi ne, viď?
19: To opravdu pro lidi, kteří to trochu sledují, tak překvapivé nebylo. Co překvapivé bylo, tak byla ta registrace samotná, protože to nikdo nečekal. V okamžiku, kdy Jabloko se začalo tvářit, že je to ta protiválečná strana, na to heslo za mír a svobodu, tedy věc, která by normálně byla jako nepředstavitelná, tak i policie obvinila několik politiků za nějaké administrativní přestupky, aby nemohli kandidovat, takže všichni očekávali, že prostě nic, jako je to pokus nějakým způsobem o sobě dát vědět, ale samozřejmě nikdo je nikdy do žádného parlamentu nepustí.
7: No ale proč tedy bylo Jabloko vůbec registrováno?
19: No, zdá se, že ta logika Kremlu byla taková, že dobře, my vám tady povolíme kandidovat pro Jabloko, což je vlastně malá strana, naposledy se do parlamentu dostala v roce 1999, byla rozhádaná absolutně se všemi, včetně právě Alexeje Navalného a jeho následovníků, takže se říká, no tak dobře, dostanou 2-3% a zejména, když to budeme počítat my, že? A tím pádem my můžeme říct, že prostě celá ruská společnost s výjimkou pár ubohých procent prostě nějakých
7: stroskotanců
19: prostě, a podobně, tak, že to bude. Jenže s čím nepočítali, že v okamžiku, kdy registrovali Jabloko, tak tím pádem spousta těch Rusů, kteří jsou proti válce, tak si řekli, hele, tak ono se to může. Teďka je to legální. A začalo se to vlastně naprosto lavinovitě šířit po celém Rusku, hlavně teda mezi velmi mladými lidmi. Viděli jsme to i na té demonstraci na podporu Jabloka, kde skutečně ten průměrný věk mohl být, já nevím, 16, 18, 19 let.
7: Tak teď to tedy soud, dá se říct, zatípnul, abychom řekli lidově, ale bude se snažit ruská opozice využít volby nějakým způsobem k odporu proti režimu Vladimíra Putina a jeho strany?
19: Tak určitě to zkusím. Už protože teda, a to bylo na některých těch exilových předácích vidět, že jako vlastně říká, podívejte se, my tam máme ty lidi, kteří nás podporuje. My jako nejsme ti, kteří prostě museli odjet a už nejsme relevantní. Takže oni teďka vlastně oprášili starou myšlenku právě Alexeje Navalného o takzvaném chytrém hlasování, což bylo, myslím, že ve volbách v roce 2018 vyzkoušeno, kdy oni říkali, budeme hlasovat za kohokoliv jiného, než to jednotné Rusko. Samozřejmě to ovšem teda vyvolává jako etické problémy pro celou řadu lidí, protože jako fakticky to znamená, že pokud byste tedy opravdu chtěli hlasovat pro někoho, kdo je alespoň trochu nezávislý na Kremlu, tak musíte volit komunistickou stranu, která mimo jiné, když teda pomineme celou ideologii, tak velmi podporuje válku. Takže pro asi řadu lidí tohle bude velmi obtížný oříšek.
7: Zkousnutelné. Takový komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, díky, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
7: A hodiny se nám zase posunuly za 3 minuty, bude 4:45, jste na vlnách Odpoledního plusu. Syrský soud včera v nepřítomnosti odsoudil svrženého prezidenta Bašára Asada k trestu smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané během tamní dlouhé války. Kromě Bašára Asada byl k trestu smrti odsouzen také jeho mladší bratr Máhir Asad. Oba bratři po dobití Damašku koalicí vedenou islamisty v prosinci 2024 spolu s rodinami uprchli do Moskvy. Prozatímním prezidentem země se následně, jak víme, stal vůdce povstalců Ahmad Šara. Právě o tomto tématu teď budeme mluvit s odbornicí na Blízký východ Katarínou Hildebrandt, která je výkonnou ředitelkou think tanku Hayrion. Dobrý den.
20: Dobrý den, prajem, děkujem za pozvání.
7: Tak co za tím rozhodnutím syrské justice vidíte? Do jaké míry můžeme říct, že bylo nezávislé na současné vládě?
20: Toto je veľmi, veľmi náročná otázka. Ja by som ju osobne sformulovala trošku inak. Toto je hlavne symbolický krok. Vzhľadom na to, že Bašar al-Asad je v Moskve, je tam veľmi dobre zabývaný. Hovorí sa o tom, že si chce otvoriť v Moskve oftalmologickú ambulanciu. No, je pôvodným povolaním oftalmolog. A o Máherovi sa vlastne úplne konkrétne nevie, kde sa nachádza. Hovorí sa, že v Moskve boli chýre o tom, že sa skrýva v Iraku. Boli chýre dokonca o tom, že sa stále nachádza na území Sýrie, čo je ale veľmi nepravdepodobné. Ide tu o gesto voči obyvateľstvu Sýrie, ktorým sa snaží vláda naznačiť, že je pripravená skutočne si veľmi tvrdo poradiť s pozostatkami starého režimu. Zároveň je to do istej miery symbolický krok aj voči Rusku, s ktorým aktuálne Sýria podpísala memorandum o porozumení týkajúci sa vojenských základní na území Sýrie, pretože s rozsudkom smrti žiadna krajina, ani len to Rusko, ktoré má teda veľmi pochybnú, čo sa týka dodržovania ľudských práv a podobne, nevydá.
7: Hmm. To znamená, že řekla byste, pardon, že vás přeruším, že to je takový vzkaz Rusku, že prostě když by ho poslali do Sýrie, takže prostě mu hrozí tohle, nebo jak tohle to číst, nebo je to spíš jinak, že prostě v podstatě tady formálně bude Sýrie žádat o vydání Bašára Asada, ale vlastně bude vědět, že ho nikdy nedostane k sobě?
20: Ano, přesně tak. V podstate voči obyvateľstvu Sýrie môžeme povedať populistický krok, lebo áno, veľká časť obyvateľov Sýrie by veľmi rada videla Bašára a jeho najbližšiu rodinu a množstvo ľudí z ich najbližšieho či už rodinného alebo pracovného okolia doslova do písmena vysieť na kandelábri. Je to bežná požiadavka bežných Sýrčanov. Zároveň ale Sýria absolútne nepodmieňovala aktuálne rokovania vydaním či už Asadovcov alebo ich najbližších.
7: No a
20: čiže voči obyvateľstvu je tu symbolika.
7: A když přejdeme ještě k jednomu aktuálnímu tématu z regionu Blízkého východu, přibližně 2,5 tisíce syrských Kurdů se po letech vysídlení vracejí zpět do svých domovů ve městě Ras al-Ain na severovýchodě Sýrie. Tak co to vlastně znamená? Je to opravdu symbol usmíření, návrat k normálnímu životu, nebo jak tomu rozumět?
20: Toto je zase extrémne dôležitá otázka, na ktorú neexistuje jednoznačná odpoveď. Návrat vysídlencov bol jednou z podmienok spolupráce SDF a damašskej vlády. Je to ale samozrejme proces, ktorý vy neviete zrealizovať z jedného dňa na druhý. Tu sa celkovo bavíme o zhruba 12,5 tisíc rodín. Čiže niekde medzi 60-70 tisíc ľudí, veľmi, veľmi hrubým odhadom. Neviete to presiedliť z jedného dňa na druhý. Neviete to presiedliť za takých podmienok, aké tam panujú. Množstvo budov, domov, bytových priestorov je kompletne zničených. Množstvo je vo veľmi zlom stave, je veľmi narušená, v mnohých častiach Sýrie do dnešného dňa veľmi narušená infraštruktúra, nefungujú nám tu základné služby. A do toho tu máme hlavne v provincii Hasaka dlhodobo veľmi, veľmi frustrované obyvateľstvo. Po prevzatí moci damaskou vládou došlo k obrovskej inflácii, mnohé rodiny odchádzajú do iných regiónov, lebo si nemôžu ekonomicky dovoliť fungovanie v tejto oblasti. Máme tu nahnevaných poľnohospodárov, ktorým vadí, že centrálna vláda v Damašku napríklad obmedzuje pestovanie niektorých druhov plodín kvôli problémom s vodou. Centrálna vláda v Damašku chce prebrať kompletnú kontrolu nad ropnými poliami, ktoré sa v tomto regióne nachádzajú. Čiže do obrovskej zmesi frustrácie sa začali presídlovať rodiny, pričom ten región na to presídlenie nie je pripravený. Vedie to k obrovskému nápeťu, mali sme tu ozbrojené strety, je tam už niekoľko mŕtvych vojakov. Čiže trúfam si povedať, že tento krok bol trochu unáhlený. Zároveň ho bol obrovský nátlak na to, aby sa to dialo čo najskôr. Ta situace je naozaj veľmi, veľmi zložitá.
7: No a když tedy hned první konvoje čelili útokům, jak jste připomněla, tak může to násilí při návratu vysídlených Kurdů zkomplikovat celý proces návratu, protože do regionu by se podle současných plánů mohlo vrátit až 100 tisíc lidí.
20: Určitě je to komplikácia. Zároveň si nemyslím, že by to dianie v tom rozsahu, akom sa deje momentálne, malo šancu tento proces zastaviť. Je zrejme, že bude potrebná veľmi intenzívna účasť bezpečnostných zložiek, ale nemyslím si, že by ten proces mal byť zásadne zastavený.
7: Ďakujem vám za rozhovor, tolik Katarína Hildebrandt, ktorá je výkonnou ředitelkou think tanku Chairion. Díky a naslyšenou.
20: Ďakujem pekne.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: V Rakousku jsou manželé v jejich vlastní zemi, ale jejich sňatek úřady odmítají zapsat. Dva slovenští diplomaté čekali na vyřízení žádosti několik měsíců. Teď dostali dopis přímo od ministra vnitra Matuše Šuté Eštoka. Slovenská matrika jejich svazek jako manželství nezapíše. Brání v tom prý ústava a odvolat se pár nemůže. Mluví proto o politickém zásahu a případ sleduje i Brusel. Podrobnosti probereme se zpravodajkou Bárou Vránovou. Dobrý den, Báro.
21: Dobrý den.
7: O co přesně v tomhle sporu jde?
21: Ivan Novotný a Metod Špaček se v roce 2020 vzali v Rakousku a loni v prosinci požádali o zápis manželství do slovenské matriky. Ta ale několik měsíců nerozhodla a zasáhnout tak musela generální prokuratura. Místo z matriky ale teď přišel dopis přímo od ministra vnitra Matuše Šutaje Eštoka. Odkazuje se v něm na ústavu, podle které je manželství svazkem muže a ženy a zápis proto odmítá. Podstatná je ale i ta forma. Nejde o běžné úřední rozhodnutí, proti kterému by se pár mohl standardně odvolat.
7: No jak je to možné?
21: Protože ministr jim neposlal klasické správní rozhodnutí, ale dopis. A právě to Novotný se Špačekem kritizují. O jejich žádosti měla podle nich rozhodnout matrika a vydat rozhodnutí, proti kterému už by se mohli standardně bránit. Místo toho jim výsledek oznámil přímo ministr a dokonce ho zveřejnil ještě předtím, než ten dopis dostali. Pár proto mluví o politickém zásahu a do jejich případů už dřív osobně vstoupil třeba i premiér Robert Fico. V červnu přišel přímo na matriku a po návštěvě prohlásil, že se s jejími pracovníky zhodl, že slovenské zákony zápis takového manželství neumožňují.
7: A může se Slovensko odvolat na vlastní ústavu, když je zároveň členem Evropské unie?
21: Podle ministra Šutaje Eštoka ano, on v tom dopise tvrdí, že Slovensko sice musí evropské právo respektovat, ale o tom, co zapíše jako manželství do vlastní matriky, rozhodují slovenské zákony. Jenomže Soudní dvůr Evropské unie loni řešil velmi podobný případ v Polsku. Tam zase dva muži se vzali, tentokrát v Německu, a doma jim manželství odmítli zapsat. Evropský soud rozhodl, že pokud je zápis do matriky jedinou možností, jak takové manželství uznat, stát ho odmítnout nemůže. Nemusí přitom ty stejnopohlavní sňatky zavést do svého práva. A právě to teď Slovensku připomíná i Evropská komise, která případ dál sleduje, a pokud to bude potřeba, tak prý využije i nástroje, které má k dispozici.
7: No a co teď můžou oba muži dělat, když se proti dopisu ministra nemůžou běžně odvolat?
21: Oni se chtějí obrátit na správní soud v Bratislavě a napadnout to odmítnutí právě tam. Celý ten případ má ale i širší politický kontext, jak připomínají slovenská média. Premiér Robert Fico opakovaně říká, že chce na Slovensku zákonem zakázat uznávání stejnopohlavních manželství uzavřených v zahraničí. A vláda se přitom chce opírat i o změnu ústavy z loňského roku. Parlament do ní prosadil mimo jiné ustavení o svrchovanosti Slovenska v otázkách národní identity. Podle Evropské komise tím ale porušuje zásady práva Evropské unie a ta proto zahájila s Bratislavou řízení.
7: A celé nám to přiblížila naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Díky, naslyšenou.
21: Naslyšenou.
7: Do cirkusu už se dávno nechodí jenom za ochočenými lvy nebo pro vazochodci. Přesvědčit se o tom můžete v pražských Letenských sadech, kde dnes začíná 23. ročník festivalu Letní Letná. Akrobaté, žongléři i další umělci tam v průběhu následujících 3 týdnů uvedou desítky představení. Jak to na místě vypadá, přidá přímo z Letné reportérka Tereza Cedidlová. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Letenských sadů. Já teď stojím u béžového šapito, ověšeného barevnými světýlky, kde zhruba za 2 hodiny začne první představení hvězd letošního ročníku francouzského souboru Kompaní Rasposo. Ten tady uvede show s názvem Urvary, která je z části inspirovaná příběhem Pinokia. Je to akrobatické představení s živým hudebním doprovodem, ve kterém se akrobaté mísí s loutkami, až je těžké poznat, kdo je člověkem a kdo je jen loutkou. Když se podívám dál po areálu festivalu, tak těch šapito a nejrůznějších stanů je tady spousta. Kolem nich jsou rozmístěné maringotky, ve kterých někteří umělci žijí nebo tam mají zázemí. Opodál je tady i třeba střelnice nebo kolo štěstí. A i přesto, že ten hlavní program začne až na večer, už nyní se tady schází první návštěvníci. Pro ty je tady připravený doprovodný program, který nejen dnes, ale i v těch dalších dnech nabídne třeba koncerty, žonglovací dílny nebo herny pro děti.
7: Tak my za vámi už slyšíme tu hudbu, je to taková příjemná kulisa našemu rozhovoru. Pojďme tedy k samotnému programu, kdo je letošním největším lákadlem Letní Letné.
2: Kromě toho už zmíněného francouzského souboru Kompaní Rasposo, je to určitě australská skupina Circo. Ta má své šapito asi o 200 metrů dál a je to určitě největší stan, který tady na Letní Letné letos je. Připadáte si v něm skoro až jako někde v divadle. Jejich inscenace nazvaná Wolf vypráví příběh vlčí smečky a také určité divokosti, kterou máme podle autorů představení všichni v sobě. Podle organizátorů jsou ale všechny termíny této show už vyprodané. Já jsem kousek toho představení viděla při zkoušce a opravdu vypadá asi fyzicky nejnáročný z těch všech, které tady letos na Letní Letné soubory uvedou. Umělci v něm totiž kombinují opravdu náročné akrobatické prvky, jako třeba to, že vytváří lidské sloupy, tedy že několik akrobatů si stojí navzájem na ramenou a pak skáčí nebo padají dolů. Největším lákadlem z těch českých souborů je pak světová premiéra představení Vertige českého Air Gym Art Company, která je o tvorbě, jejich úskalých a také o závrati z ní. Ta premiéra se uskuteční zítra, no a celý ten program je velmi bohatý, nabízí taky představení umělců třeba z Rakouska, Německa nebo Švýcarska.
7: Tak samozřejmě, že letošní léto a nejenom na Letné provází velmi vysoké teploty. Jak jsou na ta vedra organizátoři připraveni?
2: Pro pořadatele to není novinka. Už v minulých letech tady zažili vlny veder, i proto je víceméně celý ten festivalový areál schovaný mezi stromy, takže ta teplota je tady i nyní poměrně příjemná. Co je ale těžké ochladit? To jsou ta šapita a stany, kde umělci vystupují. Nicméně v každém z nich, nebo všude tam, kde jsem se alespoň já byla podívat, tak mají nějaký chladící systém. Sami organizátoři si ale uvědomují, že když tam přijdou lidé, prostor se zahřeje a diváci by s tím tak měli předem počítat. Mluvila jsem o tom horku i se samotnými umělci. Ti se shodovali v tom, že je to pro ně určitě složitější vystupovat v prostorech, kde je tak velké teplo a jsou tak vysoké teploty, protože se pak víc potí, což může způsobovat, že jim třeba sklouznou ruce, takže je to i nebezpečnější. Zároveň mi ale říkali, že jsou na to už zvyklí, protože pokud nehrají třeba v divadlech nebo jiných vnitřních halách, tak ty venkovní prostory či šapita jsou vyhřáté přes léto na všech těch místech, kde vystupují.
7: Tak tolik z letní letné reportérka Tereza Cedidlová. Moc krát díky a přeji hezký podvečer.
2: Díky, naslyšenou.
7: A ještě jedno kulturní téma stihneme do konce našeho vysílání. Říká se, že bez pláštěnky na hudební festival nejezdí. Jenomže pláštěnka není to jediné, co by měl mít každý správný fanoušek v základní výbavě. Obzvlášť, když se teď budeme bavit o jednom z největších festivalů v Evropě. Jedeme do Maďarska Budapešti, kde druhým dnem pokračuje Sziget. Je u toho i naše reportér Jiří Štafl. Dobrý den, Jirko.
3: Dobré odpoledne, Tomáši, vám i našim posluchačům.
7: I přesto, že máme u nás velké festivaly, tak s pořádáním tak obrovské hudební akce čeští organizátoři nemají zkušenosti. Přibliž nám tu velikost maďarského Szigetu.
3: No tak, když se zaměříme nejprve na velikost jako takovou, tak celý ten ostrov má na délku asi 2,5 kilometru, takže když neustále přebíháte z koncertu na koncert, tak máte v nohou hned 30 tisíc kroků a ani nevíte jak. Já jsem tady už po několikáté a stále mám problém se na tom ostrově trochu zorientovat, ale když půjdete s davem, tak se vlastně nikdy nestratíte. Když to srovnáme třeba s českými festivaly, tak stejně jako Sziget zveřejňují takzvanou návštěvnost, tedy ne unikátní prodané vstupenky, ale celkový počet vstupů za festival. Takže u Královéhradeckého Rock for People je to zhruba 230 tisíc návštěvníků za 5 dnů, no a tady na Szigetu je to skoro až dvojnásobek. No a Budapešť má samozřejmě taky víc ubytovacích kapacit, víc možností, takže vlastně i proto si třeba zahraniční návštěvníci právě ten Szeget vybírají.
7: No ale kdyby si přece jenom člověk chtěl trochu odpočinout, dá se na chvíli někde schovat před

0: někteří se chtějí vyspat přes den, a to konkrétně v jedné části parku, kde jsou natažená lehátka na zemi. Slečny vám dají sluchátka a vy tak na chvíli místo hudby můžete poslouchat třeba šumění lesa, moře nebo taky ptáky. Zároveň taky dostanete masku na oči, na spaní a na chvíli tak můžete zapomenout, že jste na tak obrovské akci.
1: No možná i ty pláže jsou teď trochu větší a rozměrnější, vzhledem k tomu, jak ten Dunaj se smrskává. Ale když už jsme mluvili o hudbě, tak kdo už zazářil a kdo teprve na své vystoupení čeká?
0: Tak samozřejmě největší pozornost přitahují vždycky headlineři, co si budeme povídat. Chce to velkou trpělivost, jestli chcete vidět svého oblíbeného interpreta zblízka, protože stejně tak to chtějí i 10 000 fanoušků. Včera tady nejvíc zazářili Zara Larsson, taky velmi mladý 21letý Sombr, ale davy před pódii mají i maďarští interpreti, na kterých jsou některé scény letos postavené. No a dnešek rozhodně bude za zhruba 2 hodiny patřit Natasha Bedingfield. Britská zpěvačka teď zažívá velký kam. A i když dnes nepatří mezi headlinery, tak se očekává, že na ní dorazí fanoušci napříč generacemi. Ještě máme chvíli čas, tak zmíním samozřejmě velkého headlinera pro dnešní den, a to jsou 21 Pilots, americké britské poprokové duo. Tady má fanoušky už před pódiem od odpoledních, možná i ranních hodin.
1: Tak si to, Jirko, hezky užij, díky za zprostředkování té atmosféry a přeji hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, krásný podvečer do Česka.
1: A Tomáš Pavlíček se od mikrofonu Odpoledního plusu loučí. Mějte se pěkně.
2: Český rozhlas plus zprávy.
3: Advokátní komora zahájila řízení s advokátkou Polodnovou, zpronevěřila miliony z advokátní úschovy. Kvůli požárům letos řecká policie zadržela stovky lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou hrát s Aston Villou o superpohár. Kolona popojíždí po dálnici D4 za výjezdem z Prahy u Jíloviště. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Advokátní komora zahájila řízení s advokátkou Petrou Kujínek-Polodnovou, která na konci června dostala podmínku za zpronevěru 8 milionů korun z advokátní úschovy. Část peněz od ní vylákal synovec, několikrát trestaný recidivista. Další mu poskytla na údajné investice. Škodu už advokátka klientům nahradila, i přesto jí ale hrozí zákaz advokacie, říká mluvčí advokátní komory Roman Chrenčík.
4: Česká advokátní komora aktuálně vede řízení o možnosti vyškrtnutí magistry Petry Kujínek-Polodnové ze seznamu advokátů podle zákona o advokacii. Dále je proti této advokátce v rámci komory vedeno kárné řízení, které bylo přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení.
3: Polodnová se hájí, že se synovec k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. U Třeboně dnes odpoledne narazil autobus do stromu. Po nehodě jsou 4 zranění. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí českých záchranářů Vojtěch Míra. Na místo nehody vyrazilo záchranářské auto a vrtulník, říká Míra.
5: Řidič utrpěl středně těžká poranění hlavy a hrudníku a byl letecky transportován do Českobudějovické nemocnice, do traumacentra. Jedna nezletělá osoba utrpěla lehké poranění a byla převezena do nemocnice v Jindřichově Hradci. Další 2 nezletělé osoby po vyšetření nevyžadovaly transport do nemocnice a byly ponechány na místě.
3: Řecké úřady už letos kvůli požárům zadržely skoro 300 lidí. Většina z nich požár způsobila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení a nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku stejně jako ve zbytku Evropy panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti. Dnes nastává zatmění slunce. U nás bude po 19. hodině pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy a v některých zemích lidé vidí úplné zatmění, říká Pavel Suchán z Astronomického ústavu Akademie věd.
6: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
7: Vítězové ligy mistrů fotbalisté Paris Saint-Germain se utkají o superpohár s Aston Villou, šampionem Evropské ligy. Francouzský tým trofej obhajuje. Podle trenéra Aston Villy Unaje Emeryho je důležitá hlavně nadcházející sezóna v nejvyšší anglické soutěži a evropských pohárech, ale velkou váhu dává i dnešnímu souboji.
8: Čeká nás hodně důležité utkání, ať už pro kariéru hráčů, celý klub i pro mě jako trenéra. I když je to jeden zápas, stále se bojí.

0: Bojuje o trofej, uděláme maximum a přijede nás podpořit 6 tisíc fanoušků z Birminghamu. Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost.
1: Zápas o zisk superpoháru mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou začne ve 21 hodin.
2: Komplikace na D11 u Sadské a zdržení na D4 u Jiloviště. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové kolona u Sadské na 31. kilometru v zúžení zastavilo nepojízdné auto a překáží.
3: 31. kilometr pravém pruhu stojí osobní auto, je tam policie u toho, že se to zjíždí do jednoho pruhu, do rychlého, a ta kolona byla od nějakého 25. kilometru ustála.
2: Na dálnici D8 z Prahy směr Ústí nad Labem za Lovosicemi v tunelu na 57. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, pracují tam silničáři a kolona z kilometru 53 je asi na 20 minut. Zdržení je i na dálnici D4 za Prahou směr Příbrama Strakonice u Jiloviště. Na 9. kilometru tam staví lávku přes dálnici, průjezdný vždy pouze jeden pruh, zdržení od sjezdu na Baně asi 20 minut. V Praze odpolední špičku komplikuje nepojízdné auto v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Smíchov. U sjezdu na Letnou je v pravém pruhu, průjezd tunely tak musí regulovat. Ucpává se v Praze krom jiného i jižní a štěrboholská spojka na příjezde k Průmyslové i k Barandovskému mostu a také východ Prahy se ucpává kvůli omezení ve Kbelské ulici směr dálnice D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
6: Jak vážně zasáhlo současné sucho v kombinaci s vysokými teplotami povodí Vltavy? Kdybychom byli bez Vltavské kaskády, jak na stav, který prý může nastat maximálně jednou za 50 let, pamatuje novela vodního zákona. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Co znamená pojem hydrologické sucho?
7: Tak hydrologické sucho znamená to, že zvažujeme to, jaké jsou průtoky ve vodních tocích, jaké jsou naplněnosti vodních nádrží, jaká je hladina ve vrtech podzemních vod, jaká je vydatnost pramenů. Protože pak máme samozřejmě také sucho půdní, to je trochu se odehrává úplně v jiném horizontu, že v tom půdním do těch 40-50 cm. No a pak máme ještě k tomuhle z tomu jeden pojem, který je aktuální také v téhle době, a to je nedostatek vody. A ono, tyhle ty věci nemusí vždycky být souběžné, nemusíte mít sucho, ani hydrologické sucho, můžete mít nedostatek vody, máte dostatek vody, můžete mít hydrologické sucho, půdní sucho nastává někdy dřív než to hydrologické a tak dále. Takže hydrologické sucho se týká opravdu vodnosti vodních toků, hladin podzemních vod, vydatnosti pramenů a kolísání vody v nádržích.
6: No, znamená to, že tedy ta voda v řece de facto není?
7: Jak kde? Když vezmu povodí Vltavy, jak jste zmínil, tak my už v podstatě druhým rokem čelíme relativně významnému hydrologickému suchu, které začalo už v roce 2025 a v letošní rok je ta propagace výrazně větší. Máme průtoky ve vodních tocích a teď ono to je skoro v celém povodí Vltavy. Vezmu jižní území, jižní část, Plzeňsko, půjdu na Sázavu, tak mnohde dosahujeme minimálních průtoků, které jsou dokonce nižší než historicky zaznamenané průtoky. Mnohde na takových těch drobných vodních tocích, které jsou ty přítoky těch větších, významnějších vodních toků, tak se třeba vodnost už úplně ztratila nebo je jenom občasná. A vlastně, když to porovnáme z hlediska těch statistických hodnot, tak se dostáváme do situace, že třeba na Lužnici, tam v jižních Čechách, tak ty průtoky dosahují hodnoty, dejme tomu, 1 až 9% dlouhodobé průměrné hodnoty měsíční. A takhle, když bych mohl chýt, tak půjdu dál. Ta situace opravdu příznivá není.
6: Ale vy jste nedávno řekl, že ještě existují místa, kde je relativně dobrá. Platí to ještě?
7: No platí to, já jsem to řekl totiž, ale v nějaké souvislosti. Že? Mm-hmm. Řekl jsem to v souvislosti, že na těch vodních tocích, kde máme vodní díla, a já budu používat přehrady, protože ano. víme, že to naší společnost rozděluje tohle slovo, tak toho využiju, že mám tu možnost to takhle říct, tak aby bylo totiž jasné, že o čem mluvíme. Takže tam, kde jsou ty přehrady, tak ty v podstatě, když pominu teďka vodárenské nádrže a půjdu do těch víceúčelových, tak ty mají jediný hlavní účel, když byly budovány, a to je nadlepšování průtoku v období sucha. Plnili svoje funkce, aniž bychom to kdykoliv věděli, protože ta významná sucha v podstatě v novodobé historii do roku 2014 tak moc nebyly. Ale nyní a zejména v letošním roce je to opravdu velmi důležité, protože z těch vodních nádrží odtéká takzvaný minimální zůstatkový odtok. Ono se to dobře popisuje na nádržích Vltavské kaskády, ale berme to jako příklad, funguje to takhle všude úplně stejně. První dílo Vltavské kaskády je Lipno. Z Lipna je tento odtok, že musí odtékat i v období sucha minimálně 6 metrů krychlových za sekundu. Z celé Vltavské kaskády, když půjdu úplně na její konec, čili jdu přes potom Orlík, Slapy, Dobraného, tak tam ho musí odtékat minimální odtok 40 metrů krychlových za sekundu. A to znamená, že ten minimální odtok má nějaký účel a jak byl stanoven. Byl stanoven a funguje tak, aby ta dolní část toho vodního toku, čili teď beru pod celou tou vodní kaskádou, tak aby byl zajištěn průtok právě minimálně těch 40 metrů krychlových za sekundu, který je důležitý pro vodní a na vodu vázaný ekosystém. Je důležitý pro zajišťování odběru vody dále níže potoku. Mm-hmm. Tam je ta propagace nejenom na Vltavu, ale i na dolní část Labe. Je důležitý k tomu, že jsou to průtoky, které jsou pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod. Jsou to průtoky, které tam, kde to komunikuje, že s tou údolní nivou domovní studny, takže ta korespondence tam se jednoznačná. Či to jsou ty důvody, na co jsou stanoveny ty minimální zůstatkové průtoky. Či tam, kde ty přehrady jsou, tak ty vodní toky pod těma přehradama, tam je ta situace lepší.
8: A není to tak, že tím pádem, když se vám daří to dodržovat, že pak nutně musí na tom začátku ta voda chybět?
7: Na jakém začátku?
8: No, v tom Lipně třeba.
7: A ona nechybí ještě.
8: Tam no, ale nutný... nehrozí to?
7: Jasně, no, tak vemte si. Všechny tyhle ty přehrady vlastně byly postaveny převážně v jiném režimu, že jo? Byly postaveny a dimenzovány, musím říct, opravdu odborníky vodohospodáři. Česká republika už od doby první republiky byla opravdu proslulá tím, že vodní hospodářství byla velmi uznávaná profese a měli jsme tady spoustu odborníků.
8: Tehdy se ale těžko vaši předchůdci mohli představit tu situaci, která teď nastává.
7: No ale to byste se divil. Když si vezmete k tomu, víte, kdy jsme se tady, pane Kroci, potkali? V roce 2024, o měsíc později, a bavili jsme se o povodních. Teď jsme tady o měsíc dřív, bavíme se o suchu. A ono, jak jsem tady zmiňoval ten rok 25 a 26, tak my to máme všechno o ten měsíc dřív, či jsou takový symbolický hodnoty. Ale ty vodohospodářské soustavy jsou dimenzovány jak na ty nízké průtoky, na nízké přítoky, tak právě na ty povodňové průtoky. Samozřejmě, co se týká těch povodní, tak to jenom napomáhá, že jo, je to otázka velikosti retenčního prostoru, není to, že to je vše spásné. Co se týká toho sucha, tak z hlediska toho vodohospodářského, Lipenská nádrž, přítok je minimální 1, maximálně 2 metry krychlové za sekundu, odpouští se 6, logicky se prázdní, se nám zhruba, já nevím, 2 až 8 cm za týden, ale je naplněná i touto dobou na 61%.
8: Ale nechybí ta voda v té okolní krajině?
7: Nechybí. V té okolní krajině, no samozřejmě chybí. Je to drénováno, že jo, jak do těch vodních toků, tak je to potom dréno do té nádrže, ale ty drobné vodní toky, ty přítoky mají nízké. Možná bych ještě jenom zmínil, když teda jsme hovořili o té Vltavské kaskádě, tak Orlík a Slapy dohromady, tam je ten zásadní objem, který je určen teď pro to nadlepšování, tak i v této chvíli jsou naplněny na 55%. Čili počítalo se s tím, vy jste v tom úvodu zmínil, že se odehrávají věci, které se mohou stát jednou za x let, to bereme jako statistický údaj.
8: No to tak to, co... vychází to z nějaké studie z roku 2014, myslím, vychází to jednou za 50
7: přesně,
8: let.
7: Vychází to ze studie ČVUT.
8: Ale nebude nutné tohle revidovat v budoucnu?
7: No samozřejmě, že jestliže máme takovéto suché období, tak my počítáme s tím, že podle toho, až to odezní, a jsme teprve, ještě ani nejsme u konce hydrologického roku, tak samozřejmě stejně jako po povodní, když se potom vyhodnocuje, čekají se věci, co je nutné přepočítat, přehodnotit, udělat, tak to je zcela logické, že budeme dělat vnímat tohle i ve vazbě na to sucho, a to z toho důvodu, že vlastně ta aktuální situace je z hlediska reálných hodnot, reálných průtoků, reálných teplot, reálného výpadu výrazně horší, než třeba predikovali nebo predikují ty různé scénáře klimatické změny. Takže samozřejmě, že s tím počítáme a je možné, že dojde k nějakým změnám.
8: Jak jste na tom se zásobami pitné vody?
7: Se zásobami pitné vody jsme na tom, troufám si říct, dobře, protože na to máme takzvané vodárenské nádrže. To jsou nádrže, které jsou přednostně určeny pro zásobování pitnou vodou. Máme i legislativně pokryty, jejich 47 na území České republiky, a jenom v povodí Vltavy všechny ty vodárenské nádrže jsou naplněny v rozmezí zhruba 68, 70 až téměř 90%. Největší vodárenská nádrž Švihov na Želivce, která zásobuje více než 1,5 milionu obyvatel, tak je naplněná k dnešnímu dní na 84%. Čili tady žádné omezení zásobování obyvatel pitnou vodou z těchto nádrží nehrozí.
8: A platí to obecně po celém povodí?
7: Platí to obecně po celém našem povodí. Dokonce vám můžu říct, že máme vodárenskou nádrž Nýrsko, a z té vodárenské nádrže jsou jednak realizovány odběry pro zásobování pitnou vodou těch okolních aglomerací. Máme ji naplněnou nějakých 78% a již druhým týdnem nadlepšujeme řeku Úhlavu tak, aby v Plzni, kde je plzeňská vodárna a je vázána na odběr právě z Úhlavy, tak aby mohla neustále odebírat vodu z té Úhlavy, protože zásobuje více než 250 tisíc obyvatel. Kdyby jsme neměli možnost to nadlepšovat z toho Nýrska, tak ten průtok by byl tak nízký, že už by ten odběr se nemohl uskutečňovat. Čili to jsou ty věci, ke kterým ty vodárenské nádrže mohou takhle sloužit, a furt jsme v systému zásobování obyvatel pitnou vodou.
8: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s Petrem Kuvalou, generálním ředitelem povodí Vltavy. Avizovali jste, že pokud hladina Orlické přehrady poklesne ještě o dalších 3,5 metru, budete muset začít odpouštět Slatskou nádrž. Rozumím tomu správně, že není otázka zda, ale spíš kdy se to stane?
7: S ohledem na meteorologickou předpověď nebo na tu situaci, která je, tak se to tak dá říct. Je to spíš otázka toho, kdy se to stane, protože nejsou predikovány žádné výrazné srážky, které by tomu mohly napomoci.
8: Takže nepomůže ani to, že má nějak začátkem týdne snad zaprší přijít bouřky, přehánky.
7: Jestli zaprší, přijdou bouřky, budeme rádi, když to zaleje zahrádky, zajede to pole, ale nám to asi moc nepomůže, protože to by musel být přítok do Orlické nádrže, a je to území 12 000 km čtverečních, tak by musel být vyšší než těch 40 metrů krychlových za sekundu, které se odpouštějí. Tím bychom teprve došli do fáze naplňování a v tu chvíli by se to nemuselo realizovat. Ale kdo ví, je to ještě 14 dní.
8: A co to bude znamenat, pokud začnete upouštět Slapskou přehradu?
7: Bude to znamenat to, že až hladina v Orlické nádrži klesne teda na určitou kvotu, je to kvota 334,60 metrů nad mořem, tak se nebude dál odpouštět z té Orlické nádrže, ta hladina bude oscilovat kolem této kvóty, a ten objem těch 40 metrů krychlových za sekundu, který jde z profilu Vrané, jak jsme si říkali, to nadlepšování, tak bude realizován vlastně z té Slapské přehrady. Logicky to bude znamenat, že hladina ve Slapské nádrži začne potom pozvolně klesat. Takže to bude mít, to je to, co je jednou za 50 let, co ukazuje nám ta číselná řada statistická. Takže ono nám to skoro tak vychází vzhledem k životnosti té nádrže, jaká je. Takže bude to vlastně poprvé, kdy nastane situace, že ta hladina začne klesat dříve, než vlastně po ukončení, řeknu, plavební a rekreační sezóny, protože se začínala snižovat vždycky až vlastně po konci září. Dokonce jsme dělávali pravidelně na konci září, naopak spíš zvyšování hladiny, aby mohli rekreanti dostat ven z vody ta plavidla a tak dál.
8: Teď už je jasné, že to
7: nepřipadá v úvahu. Ale jdeme jinou cestou ještě, pardon. Ano. Udělali jsme to opatření, jsme to zveřejnili už nyní, když to je právě vysoce pravděpodobné, aby si ti uživatelé plavby a ty majitelé těch plavidel mohli k tomu nějakým způsobem postavit a připravit se na to, takže my třeba od pondělí 17. jsme zvýšili kapacitu převážení plavidel přes Slapskou hráz. Dneska jsme zrovna domluvili třeba s panem starostou Županovic, že budeme využívat k vyndavání lodí i sjezd do vody, který jsme tam realizovali a je používán teda pouze pro integrovaný záchranný systém, čili jdeme tomu takhle naproti, aby se ty lidi na to mohli připravit.
8: Jak nízko můžete na slapech jít, kolik se může upustit?
7: Já vám teďka neřeknu úplně přesně v metrech, kolik to je, ale je to tak, že každá ta nádrž má zcela jednoznačně dané rozdělení objemu v té nádrži. Slapská nádrž je naplněná, má takzvaný zásobní prostor, který má svoji horní kótu a pak má dole omezen kótou stálého nadržení. Takže my nemůžeme jít níže, než je ta kóta z toho stálého nadržení. Kdyby jsme se blížili k této kótě, tak potom zase začneme dotovat Slapskou přehradu z té Orlické přehrady. Takhle je ten systém nastaven, takhle to funguje a je to dáno tím, že my se často setkáváme s dotazy třeba proč se neodpouští z obou přehrad stejně, nebo a úplně to chápu, protože samozřejmě dopady výšky hladiny na Orlické nádrži jsou razantnější, že jo, je to dáno i morfologií té nádrže, že je taková zahloubená, zaříznutá, ale v podstatě nám tam teďka chybí víc než 11 metrů, že jo, od té maximální kvóty zásobního prostoru. Je to dáno tím, že ta Orlická nádrž vzhledem k svému objemu je 2,8x větší než ta Slapská. Je umístěná výš potoku, takže z hlediska toho nadlepšování má samozřejmě výrazně větší možnosti. A když to vezmete, že byste se dostal do situace, jenom to řeknu laicky, že byste odpouštěl stejně, tak ta Slapská se vám vyprázdní výrazně dřív a vy byste přes prázdnou Slapskou musel ji nejdřív nadlepšovat a pak pouštět dál. To jsem to popsal vysloveně zjednodušeně, jo? Ale z hlediska vodohospodářské to má samozřejmě význam a tenhle ten princip, tak jak je nastaven, tak je opravdu správný.
8: Dá se to říci v krátkosti, jak by teď vypadala Vltava v Praze, kdyby neexistovala vltavská kaskáda?
7: To vám povím úplně přesně. Právě vycházíme i z té studie Českého vysokého učení technického, co nám zpracoval pan docent Fošumpaur a jak jste ji tady už zmiňoval, kdyby nebyla vltavská kaskáda, tak dnešního dne máme průtok v Praze, který by se pohyboval mezi 10 až 15 metry krychlovými za sekundu. Čili vidíte, že teďka máme přes 40 metrů krychlových za sekundu, byli bychom prostě níže, než je polovina toho průtoku. A když vezmeme na to, že tady máme odběry vody, že tady máme ústřední čistinu odpadních vod, a to není jenom o Praze, je to o celém dolním úseku Vltavy a potom toho Labe, tak by samozřejmě potom nemohly být tyto další funkce toho vodního toku zajištěny. Nemluvím ani o tom vodním a na vodu vázaném ekosystému, který by samozřejmě to taky nesl tížeji a ta situace by byla výrazně horší. Ono je důležité ještě si říct to, že my těch 40 metrů krychlových za sekundu odpouštíme letos již od 10. dubna. A za celé to období, jenom z té vltavské kaskády, jsme nadlepšili ten průtok o více než 200 milionů kubíků vody. A když si vezmete, že by vám tam těch 200 milionů kubíků neteklo, no tak to máme suchý skoro celý ten rok. A jenom ze všech nádrží, pardon, doplním to, v celém povodí Vltavy už jsme nadlepšili v letošním roce více než 330 milionů kubíků vody. Čili opravdu je vidět, že ty nádrže plní tento účel a to nemluvím o těch vodárenských, které nejsou prioritně určeny k tomuto účelu.
8: Generální ředitel povodí Vltava Petr Kubala je hostem 20 minut Radiožurnálu. Existují takzvané suché komise, které při nedostatku vody mohou zakázat nebo omezit obecné nakládání s povrchovými vodami, to znamená, jestli tomu dobře rozumím, zalévání na plošní bazénu a podobně, tak je užívání pitné vody z vodovodu dokonce, ale kdo dodržování zákazu kontroluje, jaké jsou případné sankce?
7: Já bych šel dokonce ještě dál. Ono, co se týká zalévání, zákazu zalévání na puštění bazénu, že jo, a tak dál, mytí aut a dalších věcí, to můžou dělat i obce s rozšířenou působností, nemusí to dělat celá ta komise, ale ta komise pro zvládání sucha, jsou to krajské komise, tak ty mají právě tu kompetenci a moc, že oni dokonce mohou nejenom omezit, ale případně i zakázat nějaké nakládání s vodami, takže se bavme tady třeba o nějakém odběru, který nemusí být pro pitné účely a proto tu vodu potřebujeme pro pitné účely a je to bez náhrady. Čili to je to důležité. Je to vlastně výsledek té suché novely, kterou jste tady také zmiňoval, kdy stát chtěl tu situaci řešit. Ten režim je relativně podobný tomu, jaký je systém protipovodňové ochrany, který opravdu máme velmi dobře propracovaný. A v letošním roce se vlastně de facto poprvé rozjíždíme v takhle větším rozsahu. mohu říct, že samozřejmě kontrolní systém je nastaven, jsou na to nastavené sankce, ty částky neznám, neumím říct, protože to řeší jiné orgány, než řešíme my. Dohlíží na to vodoprávní úřady, dohlíží na to Česká inspekce životního prostředí. V našem povodí zasedaly komise pro zvládání sucha v Plzeňském kraji. Zatím nedošlo k omezení žádných významných odběrů vody a byly projednávány spíš takové věci. A to je takový ten paradox, že máte na Otavě, jsou rybí sádky, kde jsou pstruzí násady, možná to mnozí viděli ve zprávách, jak je ta situace, zároveň máte vlastně odběr vody z toho toku, tak se pak hledá nějaké řešení, takže ta komise rozhodla o tom, jaký musí být uchován ten minimální průtok a sníží se ten odběr třeba na ty sádky a tak dál, ale žádný zásadní významný odběr omezen nebo zakázán u nás nebyl.
8: Ve Francii řeší bezprecedentní nedostatek vody na 70% území krizový štáb. Neznepokojuje vás, že si naše vláda zatím v klidu užívá prázdniny?
7: Já bych to takhle neřekl. Já jsem přesvědčen o tom, že to tak úplně není, protože my patříme pod rezort ministerstva zemědělství a pan ministr Šebestián má úplně všechny podklady od nás, které má. Teď hovořím i za všechny ostatní kolegy z podniku povodí. Jsme v neustálém kontaktu i s jeho dalšími kolegy z ministerstva, který tohle z toho mají. A myslím si, že ta situace je trochu jiná. Ono to váže na to, jak jsem tady říkal, že z žádných těch krajských komisí pro zvládání sucha nepřišly ještě signály, že by ta situace toho, co by mělo se potom řešit, je tak zásadní. Samozřejmě, že mám teďka také avízo, že vláda bude chtít ještě nějaké další věci, to nebudu předjímat, protože to je otázka rozhodnutí vlády na příští týden, ale tohle z toho nevidím to takhle, protože opravdu ty informace předáváme téměř online a vím, že kdyby ta situace z hlediska toho zásobování vodou a těchhle z těch omezování významných odběrů, a to mohou být i pro průmysl a energetiku, tak kdyby ta situace byla, tak se to řeší.
8: Jedním ze způsobů, jak se snažit se situací vyrovnávat, je zadržování vody v krajině. To jsou vaše slova. Nebude pak ale vody o to méně v přehradních nádržích?
7: Ale ono se to doplňuje, že? Já si myslím, že a to můžu potvrdit, a to je asi jedna z mála věcí, na kterém se shodneme v rámci téměř celé naší populace, že retence vody v krajině, zadržení vody v krajině je alfa omega celého toho vodního hospodářství. Samozřejmě, že nechci srovnávat mokřát a tuňku s významem, který potom má Orlická přehrada, že jo. Každý plní tu svoji roli a funkci někde. Vždycky to musí být o té kombinaci toho. Ve chvíli, kdy je ta situace taková, že ty průtoky ve vodních tocích jsou minimální a je takhle sucho, tak vy, když si to tak vezmete, tak ona nám tam pak teče. Jednak základní odtok, to je dotace ze zdrojů podzemních vod v těch vodních tocích, no a pak je to ta voda, kterou vlastně ta krajina neumí pojmout. Takže to je to, co dostáváme pak i do těch vodních nádrží. No a to, co nás čeká jako výhledově, a já taky říkám, že prostě si myslím, že jsem přesvědčen, že budeme muset vybudovat nějaké vodní nádrže, a to jak vodárenské nebo nádrže přesně pro ty další vodohospodářské účely, nadlepšování, zajištění pro energetiku, pro průmysl, tak vlastně budeme muset využívat toho, že třeba budeme naplňovat právě třeba v období přívalových dešťů, přívalových srážek, protože to je pak to, co ta půda nepojme, není potřeba, nakonec nám budou přicházet v době mimo vegetační období. Tam to budeme muset zadržovat a s tím potom nakládat v té době, kdy je to potřeba.
8: Vy jste v sobotním ranním interview na Radiožurnálu mluvil o potřebě posílení akumulace vody. Chcete tím říct, že by měla na Vltavské kaskádě přibýt 10. přehrada?
7: Ne, na Vltavské kaskádě ne, ale na jiných vodních tocích. Když to vezmete, tak teďka řeknu třeba Berounka, Sázava, zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15-18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají ty drobné vodní toky, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní k tomu, vidíme to i vlastně teďka, jak to funguje, ale takhle můžu projít v rámci celé naší republiky mnoho vodních toků, kde bychom to potřebovali. A pozor, to nejsou všechno přehrady velký jako Orlík. To je prostě podle toho účelu tak, aby to dokázalo nadlepšovat a zároveň, aby to plnilo i nějaký ten bonus v rámci protipovodňové ochrany.
8: Když jste se vrátil na Orlík, na rekreační účely přehradních nádrží, tady bude muset v budoucnu rezignovat. Co by to znamenalo pro lidi, kteří s rekreací třeba na Orlíku spojí svoji živnost?
7: No, já bych teďka bych se bál říct slovo rezignovat, ale dobře. Samozřejmě, že já jsem vodohospodář, my jsme zodpovědní za to, aby té vody bylo dost, aby bylo dost vody pro zásobování pitnou vodou, aby byla ta voda právě pro to nařeďování těch vyčištěných odpadních vod, protože to je veškerý ten náš lidský komfort, že jo, který máme. A stejně tak, jako se řeší otázka toho, že možná jednou se nebude na horách lyžovat, to půjdeme i do Evropy, tahou ty ledovce, že jo, na horách je to všechno možný, no tak může výhledově nastat i situace, že se nebude vyplácet provozovat nějaké sportovní aktivity i na těchto nádržích, a myslím si, že tam v dané chvíli ještě nejsme.
8: No my teď mluvíme o mimořádně nepříznivých klimatických a hydrologických podmínkách, ale nehrozí opravdu, že se v budoucnu stanou normou? Voda bude čím dál vzácnější. Zvykneme si, že se třeba častěji bude muset vypouštět lidská přehrada.
7: Snižujeme hladinu, nevypouštíme ji. Ne, to je zásadní rozdíl. Dobře, pak někdo přijde a bude říkat, ale oni to budou vypouštět, to není umyvadlo.
8: Ne, já jsem rád, že jste to...
7: Ale já omlouvám se, že jsem vás takhle chytil za slovo teďka. Samozřejmě, že tohle to nelze vůbec vyloučit. Je to, odvolám se na to, co jsem tady říkal, když jsme si před chvíli bavili o těch klimatických scénářích, kdy vlastně realita, ty konkrétně měřené hodnoty jsou výrazně horší než ty scénáře. Takže ono nelze vyloučit nic a největší problém. Ono ani není v tom, že to sucho je. Sucho tady vždycky bylo. Vemte si rok 47, že jo, když půjdeme. Vemte si pak roky 14, 15, 18. Ale ono je to, co nebývalo tehdy, že to sucho máme druhým, třetím rokem za sebou. A to je ten problém. A druhý problém, který máme, je, že vlastně se prodlužují ty suché periody. No a co je úplně špatné, je, že máme úplně minimální zásobu vody ve sněhu. Ten režim a rytmus, který vždycky byl, že napad sníh na podzim, zima dobrý, roztál sníh i v těch středních polohách, dotoval prameny, podzemní zdroje, vodnostoků nemáme. A takže jako nelze to vyloučit.
8: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
7: Já vám děkuji a mějme na paměti, bez vody to nepůjde.
9: 17 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
5: Začínají platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu. Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci a nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíce podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Od ledna získal Kyjev zpátky pod svou kontrolu skoro 800 kilometrů čtverečních. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská armáda podle něj osvobodila bezmála 30 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Rusko stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíce nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Medvědy během únorového mapování zaznamenali jen na slovenské straně. Na jaře se ale objevily také v Javorníkách a na severu Bílých Karpat. Sport. Český desetibojař Tomáš Järvinen po dvou disciplínách odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 si poranil stehenní sval. Vilém Stráský je po třech disciplínách sedmý, Ondřej Kopecký 20. V dopoledním programu v Birminghamu obsadila Barbora Malíková na čtyřstovce v rozbězích 15. místo a do semifinále nepostoupila.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D10 u Boleslavy a hodně ucpaná také Praha. Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy u Bezděčína. Na 40. kilometru je zúžení pouze do jednoho pruhu a kolona začíná za sjezdem na Brodce na kilometru 37, zdržení pak do Boleslavy asi 20 minut. Na D1 ucpaný příjezd do Brna směrem z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je dlouhodobé omezení, kal kolona kamionů tak stojí od sjezdu na Domašov z kilometru 168. Osobní auta pak zpomalují u Kývalky, kilometr 182, zdržení pro ně do Brna 20 minut. Ucpává se i dálnice D4 za výjezdem z Prahy do Strakoniště kvůli omezení u jiloviště na 9. kilometru, kolo na odjezdu na Baně asi na 20 minut. V Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích, hodně ucpané jsou třeba příjezdy do tunelu Blanka.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Babišovi věřím. Dvě slova, Martin Komárek, rok 2019. Platí ještě dnes? A je český premiér pořád mezigalaktickou raketou, která k cíli míří obrovskou rychlostí, jak ho nazval ještě o dva roky dřív bývalý politik Hnutí ANO a dnes šéf komentátor deníku Martin Komárek, hostem Osobnosti Plus právě teď. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den. Mě jenom zarazilo, že bych to řekl 2019, to už bylo dva roky po tom, co jsem z Hnutí vystoupil.
10: To je jedno, ono to má stejnou váhu, i kdybyste to řekl třeba o tři roky dřív, ale já jsem našla 2019, mohl to být chybný zdroj. Tak, hezký den z Plusu přeje Barbora Stachecí.
4: Osobnost Plus.
10: Takže, Martine, řekněte, platí ty dvě věty, které jsem citovala pro vás pořád, nebo už jsou pasé?
11: Jo, Babišovi už nevěřím, to byla spíš taková, řekl bych, politická proklamace. No a s tou raketou je to pravda, jenomže občas nemíří na cíl a občas dopadne na nějaké obytné domky.
10: Mm-hmm. Řekněte mi, když to víte zcela jasně, že Babišovi už nevěříte, musím se zeptat proč, nebo od kdy?
11: Já nevěřím už žádnému politikovi a to je proto, že jsem v té politice nějakou dobu pobýval. Lež je pracovní nástroj, věřit nějakému politikovi je pošetilost.
10: Takže když třeba dnes Andrej Babiš jako český premiér něco přednáší veřejnosti, tak se smějete, říkáte si, ty zase lžeš, anebo počkej, možná si to zanalyzuju a budu věřit.
11: Ne, jak říkám, nevěřím žádnému politikovi, a to neznamená, že vždy říkají lži, ale vždycky je to nutný opravdu důkladně prověřit, pokud možno ze všech stran, a vědět, proč to ten politik říká, protože politik nemluví proto, aby říkal nějakou pravdu. I základní sdělení politikovo je, obdivujte mě, obdivujte mou stranu a nenávidíte moje nepřátele.
10: Tak, když jste řekl, nevěřím žádným politikům, tak jsou mezi nimi nějaké rozdíly, respektive, myslím to takhle, když jste s ním pracoval, znáte ho relativně zblízka, tak máte důvod uvnitř sebe mu nevěřit ještě víc než těm ostatním, anebo je to prostě pro vás jedna horda, kterou se sypete do bytle a řeknete si se mnou ne?
11: Je to horda, ale jak říkám, to je prostě práce a tam se lhát musí. V téhle práci prostě jinak neuspějete. Já jsem tam neuspěl mimo jiné proto, že moc lhát neumím.
10: A když říkáte, počkejte, s pravdou neuspějete, tak říkáte, že všichni politici za posledních více než 30 let jenom lhali?
11: Jinak to nejde. Já říkám, jinak to nejde. V politice to jinak nejde. Ono, jako samozřejmě jsou různé stupně lži, oni jsou to takové polopravdy. Oni mají nejradši tu polopravdu, že prostě část je
10: trochu
11: správně a oni hrozně rádi faulují, teda své soupeře. Takže třeba když máme debaty, tak tam nevěřme ničemu. Když ten politik říká nějaké prohlášení, tak ho říká proto, aby se zalíbil. Takže analyzujme to.
10: Když dneska sledujete jako komentátor Andreje Babiše a píšete o něm, mimochodem, jak se vám píše o svém bývalém šéfovi? Nepřipadá vám to zvláštní?
11: Já myslím, že jsem úplně v klidu, je to v pořádku, protože už jsem teda na té druhé straně bariéry. U nás je to neobvyklé, v zahraničí je to spíš normální, že novináři přecházejí občas sem a tam, ale tady já jsem opravdu moc rád a jsem vděčný deníku, že mě přijal, ale nemám žádný problém o něm psát, 10 let jsem ho neviděl a myslím si, nebo jsem si jist, že jako komentátor píšu spravedlivě, protože to je moje práce.
10: Přesto, když se na něj teď podíváte jako bývalý politik, dnešní novinář, tak vidíte před sebou člověka, který jako má extrémní talent na to vycítit, co voliči nebo budoucí voliči asi tak chtějí slyšet. A nebo vidíte politika s jasnou vizí, s jasnou ideou?
11: No, on byl politik s tou jasnou ideou na začátku, proto já jsem mu tedy poněkud naivně věřil, opravdu jsem mu věřil. Teďka se skutečně stal spíše tím tradičním politikem, který vyciťuje ty nálady voličů, ale řekl bych, že na tu svou vizi, to znamená na nějakou modernizaci České republiky, na rychlejší ekonomický růst, on na to nerezignoval, zatím se mu prostě nedaří.
10: A jenom mi řekněte, když, čili jinými slovy, on má tu vizi teď a jenom se mu nedaří. A
11: má chtěl, ještě, když... ale on ji korigoval, jo? On prostě vidí, no musím být zvolen, tak musím říkat, co lidi chtějí.
10: Ale upřímně, jaká ta vize tedy je? Co vlastně chce Andrej?
11: Říkám, aspoň na začátku to byla modernizace České republiky, přiblížení se západu, to znamená dostavba infrastruktury, dálnice, vysokorychlostní železnice, volný obchod, zmenšení byrokracie. Jo, to byly věci, které se kterými souzním.
10: Napadlo vás někdy, že do té jeho vize by taky mohlo patřit vlastně taková touha podřídit si všechny a všechno?
11: Teď už to vím.
10: No, děsí vás to nebo ne?
11: Ne, protože, jak říkám, všichni politici v různé míře mají touhu pomoci, jinak by se nestali těmi politiky. Politik chce moc a chvála bohu, demokracie má ty různé překážky, přes které se k té absolutní moci ti politici nemůžou dostat.
10: Ale máte pocit, že ty překážky fungují, když se podíváte dnes na politický trh Česku?
11: No zatím, chvála bohu, fungují.
10: To znamená veškeré, já nevím, jak bych to nazvala, taková ta touha třeba podřídit si různé instituce, veřejnoprávní média, aby ho všichni jako poslouchali tu jeho představu a tak dále. To prostě vás nechává v klidu.
11: Ne, já jsem už mnohokrát řekl, že si myslím, že veřejnoprávní média fungují a mají zůstat tak, jak jsou.
10: A jako člověk, který zná Andreje Babiše zblízka, tak můžete úplně otevřeně a upřímně říct, jestli ten penězovod těch řady miliard, buď z koncesí směrem k veřejnoprávním rádiím, nebo ze státního rozpočtu směrem k veřejnoprávním médiím, že byste Andreji Babišovi svěřil ten kohoutek?
11: Já bych ho nesvěřil, jak říkám, žádné vládě, protože si myslím, že systém funguje, jak je.
10: Říká Martin Komárek, já totiž teď sleduju, jak vy na všechno, čím se, já nechci říct, vyznačuje, ale protože je teď premiér, tak je rozhodně v největším centru dění Andrej Babiš a dělá věci dříve nevídané. A když se vás na to zeptám, tak to jako hodíte na všechny politiky, jestli mi rozumíte, že prostě
11: ne,
10: všichni...
11: Říkám upřímně, ale jako fakt.
10: Ne, ale souhlasíte s tím, že Andrej Babiš dnes dělá věci dříve nevídané?
11: Tak mi nějakou vyjmenujte.
10: No například touha svázat si média veřejné služby. Například úplně si uvolnit ruce při výdajích státního rozpočtu. No, a tak dále. To prostě vždy to známe, všechny ty případy.
11: To chtějí opravdu všichni politici. Jako já si pamatuju...
10: Neudělal to nějaký politik přední?
11: Zatím to neudělal. Já jako... Ten rozpočet já do jisté míry chápu, jo? Protože to už máte naladění. Já jsem spíše tedy instinktivně keynesián, to znamená, že si myslím, že investovat je důležité a že to může přinést ekonomický růst. Jenom nevěřím, že této vládě, že to dokáže investovat efektivně. Tomu nevěřím, ale chápu,
10: no, jen
11: proč...
10: efektivně, když si například vzpomeneme na dobu covidu a na mimořádné výdaje původně chtěně
12: spojené jako s bojem proti důsledkům covidu a pak se zjistilo posléze, že obrovská část těch peněz vůbec nešla na věci spojené s covidem. A to bylo za vlády Andrej Babiš.
11: Jo, a zase taky jsem mnohokrát řekl a napsal, že on to zvoral, tehdy to zvorali tedy všichni po celém světě, protože to byla nevídaná katastrofa, ale my jsme to zvorali nejvíc, a protože na počet obyvatel jsme měli téměř nejvíce mrtvých, což je šílená bilance a je to bilance té bývalé Babišovy vlády.
12: Tak a teď je, jakoby znova, přestaňme říkat to všichni politici a pojďme se věnovat věcem, které jenom Andrej Babiš. Jo. Takže už jsme zmínili ty veřejnoprávní média, teď jsme zmínili výdaje takzvaně na covid a co s nimi bylo. A v téhle situaci, když máme tu historii zpátky, když se rozhodnete rozvolnit rozpočtová pravidla, tak cítíte, že je to dobře?
11: Jak říkám, kdybych věřil vládě, že to dokáže, nebo Babišovi, jestli chcete mluvit o tom Babišovi, kdybych věřil Babišovi, že to dokáže efektivně investovat, to znamená dostavět dálnice, postavit ty vysokorychlostní železnice, postavit byty, které nestojí 10 milionů, ale třeba jenom 5, kdyby tohle dokázal, tak proč ne?
12: No ano,
11: ale já tomu nevěřím.
12: Ale to můžeme přesně ovšem říci, kdyby to dopadlo no, takhle, říkám, já, jak si představuje, tak ano.
11: Já tomu nevěřím.
12: Ne, říkám, takže třeba ta rozpočtová pravidla, o kterých jste původně řekl, že máte pro to pochopení, takže teď, když vezmete v úvahu ty věci, o kterých jste mluvil, tak pořád pro to máte pochopení?
11: Říkám, obecně pro to mám pochopení, kdybych věřil...
12: Ne, mě zajímá konkrétně.
11: Konkrétně... Těžký. Konkrétně asi ne, protože té vládě nevěřím, že to dokáže.
12: Martin Komárek, dříve politik, dnes novinář, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Víte, než jste šel do ANO, tak jste Andreje Babiše kritizoval za netransparentnost vzniku jeho bohatství vůbec, pokud si dobře pamatuju. Jestli si to pamatuju špatně, tak mě opravte.
11: Já nevím, to, já jsem ho určitě kritizoval, ale za tohle si nemyslím, protože já se do ekonomiky moc nepletu, já jsem politický komentátor.
12: Ne, já tomu rozumím, ale i politický komentátor.
11: Já jsem určitě kritizoval za to, že napsal jsem nějaký článek o tom, že blábolí. Jo, to jsem určitě napsal, to mi pak předhazovali, ale jak říkám, do ekonomiky se nepletu.
12: Ale víte, když se tak se chytnu toho, co říkáte přímo. Když napíšete o nějakém politikovi, že blábolí, jako jste vy napsal o panu Babišovi, tak proč potom k němu jdete dělat politiku?
11: No, to je poněkud dlouhá historie, ale
12: krátce.
11: On mě přesvědčil.
12: Že neblábolí.
11: V tu chvíli mě přesvědčil, myslím, že přesvědčil a dodnes přesvědčuje asi 35% voličů, takže ono mu to přesvědčování jde.
12: A teď mi řekněte, co dnešní opozice na tom jeho přesvědčování nepochopila, že se jí neustále nedaří být prostě jakoukoliv konkurencí pro něj?
11: No, dneska je to jednoduché. Dneska lidi volí, jak se říká moderně, lídry. A když nemáte lídra v té straně, tak můžete být jako úplně dokonalý, hodní a pracovití, ale je to úplně k ničemu.
12: A myslíte si, že v této zemi je jediný lídr Andrej Babiš?
11: Určitě ne, ale ty strany si špatně vybírají. Máme mnoho lídrů v ekonomice, ve sportu, v neziskových organizacích, ale prostě těm politikům se nedaří.
12: Řekl byste, že v hnutí ANO je v tuhle chvíli víc lídrů? Já narážím na to, že Andrej Babiš prostě tam jednou nebude. My všichni jednou někde nebudeme. Tak mě zajímá, jestli si myslíte, že ANO půjde dál s Alenou Schillerovou, Karlem Havlíčkem, kýmkoliv.
11: Ano, půjde dál, protože už je to teďka tradiční strana, to už není žádné revoluční hnutí. Tradiční strana se strukturami v krajích má mnoho hejtmanů.
12: To byla ODSka taky, že?
11: No však ODSka přeze všechny pády a vzestupy jde pořád dál. Ano, půjde taky dál, asi nebude mít 35%, bude mít míň. ODSka taky měla v těch nejlepších časech 30.
12: 36.
11: Dokonce 36.
12: Za Topolánka. Tak, tak. No, jinými slovy, bude nebo nebude případně ohrožení pro hnutí ANO, až Andrej Babiš odejde?
11: Jak říkám, tipuju, že se mu výrazně sníží preference, ale to hnutí bude pokračovat.
12: Myslíte, takhle, dovedete si představit, že premiér Babiš někdy z politiky dobrovolně odejde?
11: No tak já být jím, tak to už udělám dávno.
12: Ne, neříkejte
11: dávno.
12: Být jím. Nejste jím. Jestli tento Andrej Babiš, o kterém si povídáme od začátku 18, tak jestli si myslíte, že někdy odejde, anebo tam bude v něm pořád něco, co ho bude silně, řekněme, připoutávat stále dokola k té politice.
11: Bude ho to připoutávat, ale já tipuju, že v něm zůstal zbyteček zdravého rozumu a tak odejde, aby si aspoň na chvíli užil svého bohatství.
12: Říkáte zbyteček zdravého rozumu. Máme věřit tomu, že Andrej Babiš řídí tuto zemi s nezdravým rozumem?
11: Ne, ale politici, to jde o to, že pro politiky, i pro Babiše teda, jestli to chcete slyšet, ale platí to pro všechny politiky, ta moc je opium a strašně špatně se od toho odchází. Jo, takže odejít dobrovolně od moci je těžký a v tom je Babiš stejný jako ostatní.
12: Tak, no tak takový, já nevím, ale známe spoustu politiků, kteří odešli relativně v klidu, jako je třeba Václav Klaus, jako je Mirek Topolánek.
11: Ale Václav Klaus odešel, až když mu doběhlo druhé období, co měl před sebou. No, Topolánek odešel, až když byl vyhozen z křesla.
12: Ale počkejte, ale o tom já mluvím. Jestli až dojde Babišovi toto volební období, takže jestli... Proč nebude schopen, a my obavíme, že nebude, proč nebude schopen říct adie, s politikou končí?
11: No, protože bude chtít vyhrát ještě jedny volby a když je vyhraje, tak může říct skončím.
12: Ne, po nich přece musí říct, já vyhraju ještě ty příští.
11: No, to dělá Donald Trump, jo, ale já myslím, že Babiš už to neudělá. Tipnu si.
12: Byl jste v době svého vstupu do politiky, byl jste samozřejmě úplným nováčkem, ale snad 3 týdny poté, co jste odešel do té politiky, tak Andrej Babiš koupil Mladou frontu Dnes, deník, ve kterém jste léta byl, naprosto ve své době prestižní, jeden z nejkvalitnějších českých deníků. Co se s tou Mladou frontou za dobu vlastnictví Agrofertu vlastně stalo, protože to bylo něco přes 10 let, kdy to měl Andrej Babiš zprostředkovaně vlastně pod sebou. Co se s těmi novinami stalo?
11: Při vší úctě ke kolegům, kteří to určitě dělají dobře, já to nečtu, takže nevím.
12: No ale samozřejmě, že to nečtete.
11: No jak když to nečtu, tak nemůžu vidět, co se s těmi novinami stalo.
12: Ne, ale vy to nečtete z nějakého důvodu, tak se ptám, je to proč to nečtete, když jsou to vaše rodné noviny vlastně.
11: Já nečtu žádný noviny.
12: Vy to umíte takhle všechno ze všeobecnit, takže se vás nemůžu zeptat, jestli máte pocit, že dneska ta Mladá fronta je lepší, než byla před... Řekněme před Andrejem Babišem.
11: Takhle, určitě řeknu, že není lepší, protože kromě deníku se všechen tisk zhoršil.
12: Jasně. Vy jste zůstal politikem, že jo?
11: Ne, ale jsem loajální člen naší redakce.
12: Mimochodem, vadilo vám tenkrát, že politik koupil největší noviny?
11: Jako třeba v Americe tohle je zcela běžné, u nás to běžné není, takže mě to vadí.
12: A přesto se k němu šel. Nebo jste se to dověděl až potom?
11: No samozřejmě, já jsem se to dověděl až potom.
12: A řekněte mi, překvapen, jak jsem pochopila, jste tedy byl. A řekl jste si, kdybych to věděl dřív, tak bych tam nešel?
11: To jsem si tehdy neřekl, ale byla by ta úvaha na místě.
12: Říká Martin Komárek. bylo hnutí ANO, které jste, to bylo rok 2013, pomáhal dostat do sněmovny, skutečná politická strana, a nebyl to, nebo to byl vlastně houf lidí, kteří byli kolem Andreje Babiše?
11: Ony tam byly asi dvě skupiny. Byli tam lidi z biznisu, které si Andrej Babiš vybral, a pak tam byli lidi jako Zlatuška, Stropnický, já, ale bylo nás víc, kteří prostě fakt tomu měli dojem, že pomáhají dobrý věci.
12: A řekl byste teď zpětným pohledem, že ti lidé, kteří tenkrát s dobrými úmysly pomáhali hnutí ANO dostat se do sněmovny, že udělali dobře?
11: No já myslím, že by se tam Babiš dostal
12: ne,
11: sám.
12: Ne, to je jiná story, jak říkáme. Mně jde o to, jestli, protože víte, byla spousta lidí, kteří, věřím, že vstupovali k Andreji Babišovi prostě se skvělými úmysly. Ano, pan Zlatuška je typický příklad. Ale dali mu v rozhodující době svoje jméno, svou vlastní osobní prestiž, svůj vliv, a poté, co mu to dali, tak zjistili, že možná nebude všechno tak růžové. Tak proto se na to ptám.
11: No já můžu mluvit za sebe, jako já mám z toho rozporný pocit. Jednak ta politická zkušenost je naprosto skvělá pro novináře. V podstatě bych to doporučoval všem, vidět to zvnitřku. Na druhou stranu pro mě to bylo skličující, protože já se k tomu příliš nehodím.
12: A když říkáte, že byste to přál všem, aby to viděli zevnitř,
11: a politikům,
12: co pro vás bylo to nejpřekvapivější, když jste to viděl zevnitř?
11: Tam je několik věcí. Jedna je to, co jsem říkal už, že prostě všichni politici lžou, protože musí. Druhá věc je, pod jakým strašným tlakem i ti poslanci pracují. My teďka vidíme, jak se flákají většině ty lavice prázdné, ale to je obrovský psychický tlak. Kolik věcí se dělá v absolutním spěchu a bez rozmyslu, včetně těch nejdůležitějších rozhodnutí. Kolik hlasování, poslanci nevědí, o čem hlasují. Předně předstoupí jako šéf klubu a oni hlasují podle něj. Jo? Poslanci ty zákony nečtou.
12: To je smutné zjištění, ale tak nějak jsme to čekali.
11: Ale je to obecný, platí to. A opravdu, ještě to je další věc, jak strašnou roli tam hrají emoce. Jo? Tam emoce jsou mnohdy silnější než rozum. Jasně, to, jako teoretik jsem to víceméně věděl, jde o tu intenzitu.
12: Když dnes sledujete vládu složenou z hnutí ANO, Motoristů, a SPD. Co je to první, co vás napadne?
11: No, že SPD tam nepatří.
12: To, že Andrej Babiš byl ochoten se s touhle partají, i s touhle partají, myslím, spojit, aby měl většinu, samozřejmě v poslanecké sněmovně, to shledáváte jako plus Andreje Babiše nebo mínus?
11: Takhle, berme dva pohledy na politiku. Jeden je pragmatický, z tohoto pohledu je to plus. Druhý je obecně morální, z tohoto pohledu je to mínus.
12: To říkáte, že v obecné morálce jako Andrej Babiš moc nesvítí hvězdně, řekněme.
11: Ne, my mluvíme o konkrétní věci, o spojení s SPD. Ano. Tak z tohoto pohledu, protože SPD říkala, co říkala, vystupuje, jak vystupuje, tak já bych se s ní osobně nespojoval v podstatě za žádnou cenu. Jo, ale politika je jiná, no tak tam, když jde o tu moc, tak se ten kompromis udělá. Jak říkám, mně se nelíbí, říkám, ta SPD je tam navíc v té vládě.
12: Ale jenom řekněte, Martine, kdyby jste v té době ještě byl v hnutí ANO, tak by a byl poslancem, tak vystoupil byste z té partaje kvůli tomu, že se vaše partaj spojuje s SPD?
11: Já si myslím, že pokud bych byl poslancem, tak bych vystoupil ještě dřív, protože ta předchozí Babišova vláda vládla díky tiché podpoře komunistů a to by mě vadilo ještě víc než Okamura.
12: Co je podle vašeho názoru jako nejvýraznější Babišův talent, který zjevně prostě opozice nechápe?
11: To je obrovská pracovitost, naprosto neskutečná.
12: No, ale vy jste řekl, že rozhoduje lídrovství je, že v podstatě pracovat, co nepomáhá. Čili vzpomínáte. Čili se ptám, jestli je to spíš pracovitost, anebo spíš prostě ten dar, který neumíme pojmenovat, který z vás dělá lídra.
11: Jasně, to je skvělá otázka. To je manažerská pracovitost. On je pracovitý lídr, takhle. On to není dar, on se k tomu nějak dostal. On je člověk, který po té moci touží, řekl bych, od raného mládí, ale pracuje na ní, tvrdě na ní pracuje.
12: A naopak, co je jeho největší slabina, kterou podceňují jeho příznivci?
11: On je strašně náladový, on přechází pořád od jednoho řešení k druhému. On prostě, jak hledá to nejlepší řešení, tak ta jiná, třeba ještě lepší, ztrácí. On je člověk, který neuvažuje abstraktně, jo? V tom jsme se právě lišili. Uvažuje zcela konkrétně. Vždycky hledá nejlepší cíl za každou cenu.
12: Ale to měla být

0: Vystoupala povrchová teplota světových oceánů na nejvyšší úroveň v historii měření. Jak ovlivňuje oteplení oceánů ledovce v Antarktidě? Jaké důsledky může mít jejich rychlejší rozpouštění? Petr Vizina se zeptá vedoucího českého výzkumného antarktického programu Daniela Nývlta z Masarykovy univerzity v Brně.
1: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
2: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V Česku bude dnes večer vidět výrazné zatmění slunce.
5: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
4: Francie přijímá další opatření kvůli suchu, lidem chybí voda, elektřina a praskají domy.
6: Ještě před pár měsíci tam trhlina nebyla. Jsem v šoku a mám strach, že by se zeď mohla úplně zbortit.
4: Plavec Čejka bude bojovat o medaili ve finále na 200 metrů znak na mistrovství Evropy. Kolona popojíždí v Praze po jižní spojce před Barrandovským mostem a zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty kolem 30 stupňů. Je středa 12. srpna, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Hvězdárny a planetária po celém Česku se plní lidmi, kteří chtějí sledovat částečné zatmění slunce. Začne zhruba za hodinu a čtvrt. U dalekohledů je už v mnoha případech kapacita naplněná. Vyprodáno je taky v ostravském planetáriu, kde máme reportéra Martina Knitla.
7: Tady v planetáriu na západním konci Ostravy to žije zatměním už od 4 odpoledne. Parkující auta vidím stát v dlouhé řadě. Teď jsou zatím přednášky a besedy, i ty jsou ale vyprodané, tak jako všechny pozorovací brýle. Venku před hvězdárnou už se chystá a ladí 14 dalekohledů pro veřejnost. Všechno, co se v planetáriu našlo, a vlastní optiku přinesli i zaměstnanci, aby se opravdu na každého dostalo. No a kdo toho dnes nebude mít dost, tak se může přijít i zítra a lovit Perseidy. Z planetária v Ostravě Martin Knitl, Radiožurnál.
4: Zatímco ve většině Evropy bude možné pozorovat jen částečné zatmění, v částech Islandu, Grónska, Portugalska nebo Španělska bude slunce zakryté úplně. Právě do Španělska kvůli tomu zamířili miliony turistů. Mezi nimi je i náš editor zpravodajství Ondřej Rybníkář.
8: Už od odpoledne na každém dálničním parkovišti s výhledem na západ posedávají turisté pod slunečníky. Podle značek nejen z okolních zemí, ale i třeba z Velké Británie, Dánska nebo Slovenska. Já jsem teď kousek od města León na náhorní plošině, tady se k večeru začaly plnit i polní cesty. Španělská vláda se na zatmění připravovala asi rok. Zvláštní komise řešila třeba zásobování pohonnými hmotami, aby nedošly. Na hlavních tazích platí dnes večer zákaz jíst kamionů. A že je tu opravdu plno, dokazuje i fakt, že za místo prostan na jednu noc jsem zaplatil asi 30 eur na louce u zemědělce bez vody i záchodu. Normálně přitom stojí noc v kempu asi 15 eur. Z pásu totality ve Španělsku Ondřej Rybníkář, Radiožurnál.
4: 400 tisíc lidí má kvůli suchu ve Francii problém s nedostatkem kohoutkové vody, řekla to ministryně životního prostředí. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že musí vodu dovážet cisterny. Problémy měly dnes znovu i jaderné elektrárny, které nemohly dostatečně ochlazovat reaktory. Lidé si stěžují, že jim kvůli vysychajícímu podloží praskají domy. Situaci řešil i vládní krizový štáb.
9: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných jaderných reaktorů. Francii tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Voda chybí i v Česku. Správa státních hmotných rezerv proto oznámila, že půjčí některým obcím autocisternu pro napuštění vodojemů. Chovatelé a zemědělci se už teď potýkají kvůli suchu s nedostatkem krmiva.

0: krmiva pro dobytek. Uvedl to Zemědělský svaz. Ředitel povodí Vltavy Petr Kubala ve 20 minutách Radiožurnálu vyzval k další stavbě přehrad, které by vodu v krajině zadržely.
1: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15-18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Kritiku sklidil návrh státní kulturní politiky nejen od umělců. Desítky připomínek mají i jednotlivá ministerstva. Zjistil to server iRozhlas.cz. Například podle rezortu financí dokument překračuje působnost ministerstva kultury. Vnitro zase kritizuje, že návrh neobsahuje analýzu a rezort školství se pozastavuje nad chybějícím vyčíslením nákladů. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy to ale odmítl. Německo chce posílit zpravodajské služby. Ty by měly do budoucna nejen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat proti bezpečnostním hrozbám. Návrh zákona schválila spolková vláda.
3: Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung.
4: Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta nastává zpravodajským službám nový věk. Zahraniční rozvědka BND i domácí úřad na ochranu ústavy budou moct například lépe pronikat do cizích telefonů nebo i prohledávat soukromé byty. Podle Dobrinta si to žádá situace, kdy je podle něj Německo každodenním terčem hybridních útoků. Opozice varuje před porušováním občanských práv. Do Německa se podle ní nesmí vrátit časy tajné policie. Návrh zákona bude schvalovat parlament a může začít platit od příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Jihlavský soud poslal do vazby ženu bez domova, která útočila na lidi v tamní nemocnici. Policisté ji obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí, protože na Jihlavsku už měla kvůli podobným problémům zákaz pobytu. Viní ji taky z výtržnictví.
5: Vlastně dezinfekci, kterou my používáme na ruce a máme ji mít na každém prostě prostranství, tak ona je schopná si ji vylít na celé tělo, umýt si s tím hlavu.
6: Popisuje vrchní sestra očního oddělení Lenka Velevová, že zdravotníci museli kvůli ženě často řešit i vytopené toalety a také agresivní chování.
7: Co bylo nejhorší, takže napadala ty naše pacienty a osočovala je za to, jak vypadají. Byla na ně jakoby opravdu vulgární a sprostá a to jako bylo opravdu ošklivý, že nám tam i jednu holčičku rozbrečela malou, která tam doprovázela maminku.
6: Vysvětluje vrchní sestra onkologického centra Marta Doskočilová s tím, že jednou na toaletách fyzicky napadla i jednu ze sestřiček. Tereza Bešoutová, Radiožurnál.
0: Začal letošní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. V pražských Letenských sadech se představí nejlepší novocirkusové soubory z Česka i zahraničí. Na místě reportérka Tereza Cedidlová.
8: Desítky lidí se tady v tuto chvíli prochází mezi šapity a maringotkami nebo sedí na lavičkách, no a o kousek dál se zase skupinka dětí s rodiči snaží vystřelit papírovou růži na střelnici. Už za hodinu tady začne úvodní koncert festivalu a také první představení. V béžovém stanu s barevnými světýlky vystoupí francouzští umělci ze souboru Kompaní Rasposo. Ti se do Prahy vrací po 11 letech, tentokrát s akrobatickou show nazvanou Urvary. Festival Letní Letná potrvá do 31. srpna a nabídne představení souborů z Austrálie, Německa nebo Švýcarska. Pro návštěvníky jsou připravené také lekce žonglování nebo herny pro děti. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Plavec Jan Čejka bude usilovat o medaili na 200 metrů znak na mistrovství Evropy. Finále ho v Paříži čeká zhruba za půl hodiny. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Čejka v semifinále výrazně posunul vlastní český rekord a myslí si, že ve finále by mohl být ještě rychlejší.
10: Mám dobrou zkušenost z toho, že většinou v tom finále mě ta atmosféra jako víc vyhecuje. Těším se na to hrozně moc, myslím si, že to bude dobrý závod. Ty kluci plavou strašně rychle a vlastně to finále už je spíš takový o tom si zazávodit s těma nejlepšíma, než úplně honit nějaký čas. Mně sedí víc ten pocit toho jako závodění, že vlastně můžem si poprat a neřeším prostě, jak rychle jedu.
9: Do večerního semifinále postoupila z prvního místa Barbora Sémanová na kraulařské dvoustovce. Slovenský fotbalista Lukáš Haraslín opouští pražskou Spartu. 30-letý záložník a bývalý kapitán Sparty přestupuje do saúdsko-arabského Al-Fatih.
11: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři a kolona od Prahy má asi 4 kilometry, zdržení na Boleslav 20 minut. Na D1 z Brna směr Praha velmi opatrně za sjezdem na Jihlavuch. Na kilometru 106,5 narazil kamion do středových svodidel.
12: Měl kamion pravděpodobně nějaký defekt, najel do středových svodidel, zasahuje do rychlého pruhu.
11: A v Praze odpolední špičku komplikuje nepojízdné vozidlo ve Strahovském tunelu směr Troja. Na začátku za nájezdem z Anděla blokuje jeden průh a koloné tak na jižní spojice od sjezdu na Vídeňskou až do tunelu Mrázovka asi na 30 minut. A plní se i Radlická ulice z Jinonic. Další zelená vla nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude převážně skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříte kolem 21 stupňů a foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný, severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
13: Proč se jeden z mexických drogových kartelů pokusil nakoupit zbraně právě v Česku? Jaké otázky vyvolává bezpečnostní operace, která provázela odlet Donalda Trumpa ze summitu NATO v Ankaře? A proč se brněnská hvězdárna a planetárium podívá na zatmění slunce z balónu? I o tom všem budeme mluvit. Spojené státy americké požádali Česko o vydání 4 zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogové a teroristické kriminalitě. Potvrdil to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Vydání 2 mužů se uskutečnilo minulý týden, další 2 zůstávají v Česku ve vazbě a státní zástupce přezkoumává extradiční žádost. Muži jsou údajně členy mexického kartelu Jalisco nové generace a USA je viní z pokusu o nákup samopalů, granátometů a minometů na českém území, a to výměnou za drogy. Ve vysílání teď vítám Pavlu Holcovou, zakladatelku a šéfredaktorku serveru investigace.cz, která se mexickým drogovým kartelům také věnovala. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Jak překvapivé je, že si mexický kartel dojel pro zbraně právě do České republiky a směnil je za fentanyl a pervitin?
14: Děje se to běžně, vlastně tady tahle směna, kde už se směňují věci a nepoužívají peníze. A my jsme ji začali jako novináři pozorovat někdy před 5 lety a děje se to vlastně čím dál častěji.
13: A je běžné, že se to děje i ve střední Evropě a třeba právě v Česku?
14: Já si myslím, že bychom měli, zejména když se bavíme o organizovaném zločinu, a přestat vnímat různé regiony v Evropě a prostě brát Evropu jako takovou. Ty hranice v schengenském prostoru nejsou a přesně takhle Evropu vnímá i organizovaný zločin. Takže ano, není to překvapivé.
13: Já si pamatuju, že ještě před několika lety bylo Česko vnímané některými mafiemi jako stát, kam si jezdí mafie spíš odpočinout a domlouvat se na něčem, než aby tu provozovala obchody. To už tady neplatí.
14: Ty obchody se tady zejména v Praze a vůbec v České republice vždycky provozovali. Šlo o to, že tady se nepáchalo násilí, nebo aspoň ne to viditelné. A byl tady a předpokládám, že ještě pořád je nějaký pakt o neútočení, že právě tady se dělá biznis, perou peníze a domlouvají obchody a vlastně ten organizovaný zločin se tady cítí bezpečně.
13: Ono se zatím nic neví o straně, která měla mužům z mexického kartelu ty zbraně prodat. Je pravděpodobnější, že šlo o Čechy nebo o cizince?
14: Já si myslím, podle minulých zkušeností, že to bude pravděpodobně jedna z italských mafií. Buď Ndrangheta, která dlouhodobě s kartelem z Jaliska nové generace spolupracuje, anebo Camorra. Předpokládám, že to byli právě oni, protože i oni mají svoje silné základny v Evropě, teda v centrální Evropě, jak už v Česku, tak na Slovensku, kdo jim mohli tento obchod zprostředkovat a komu přišlo výhodné ty zbraně vyměňovat za fentanyl.
13: Je teď už jasné, jak měl ten obchod proběhnout, jestli ty drogy, kterými mexický kartel platil, byly na našem území, protože ty první zprávy, tuším, z AFP mluvily o tom, že ty drogy měly být prodány ve Spojených státech.
14: Není to úplně jasné. Možné je obojí s tím, že samozřejmě ve Spojených státech ten trh, co se týká nelegálních opioidů, fentanylu, je daleko větší. Ta poptávka je tam daleko větší než v Evropě, kde zatím tahle fentanylová epidemie ještě nepropukla tak výrazně jako ve Spojených státech.
15: A co se pervitinu týká, tak ten si tady umíme vyrobit sami.
14: Umíme si vyrobit sami, ale není tak kvalitní jako ten, co vaří Mexičané. Mají trochu jinou recepturu, ty krystaly pervitinu vypadají jinak, jsou vizuálně velmi jasně odlišitelné, vypadají jako čerstvě vyloupaný greb oproti tomu českému, který je daleko menší a výrazně slabší.
15: Ten mexický kartel Jalisco patří k nejmocnějším na americkém kontinentě a má tedy své sítě i v Evropě. Je možné, že tedy právě tenhle kartel nějakým způsobem působí právě v Česku, ve střední Evropě, že tu má svoji stálou síť, své stálé dodavatelské vztahy a podobně?
14: Myslím si, že úplně zatím ne. A to, kde já vím, že působí, tak je zejména Portugalsko, Španělsko, Holandsko, Belgie. Je možné, že pronikají čím dál tím víc na ten český trh a budou se prát právě o ten nějaký trh, co se týká pervitinu. Ale zatím jsem ještě úplně nevěděla, že by to dělali.
15: Vy jste nedávno mluvili ve vašem podcastu s novinářem ze státu, z mexického státu Jalisco, který kartel a jeho činnost sleduje. Tak jakým způsobem teď tenhle kartel ovládá tenhle stát a nabírá lidi? Je to klasická mafie a dá se o něm mluvit jako o opravdu v současnosti nejmocnějším mexickém kartelu?
14: Já bych nerada zněla jako nějaký nerd, co se týká organizovaného zločinu, ale já právě slovo mafie používám pro ty italské mafie. Myslím si, že opravdu u mexických kartelů bychom měli používat termín kartely.
15: A v čem je ten rozdíl? Proto,
14: nejenom terminologický, ale i ve způsobu fungování. A vlastně ty italské si velmi často zakládají na nějaké tradici, historii a jsou daleko rafinovanější, i co se týká násilí. Ty mexické kartely jsou opravdu založeny velmi často na lidech, kteří nejsou tak vzdělaní, jako bývají lidé z italských mafií. A je to způsob přemýšlení o organizovaném zločinu, je to způsob, jak vlastně fungují, jak nabírají moc, jak si budují pozice i třeba v politice, tak vlastně ty mexické kartely daleko častěji to mají založené na strachu a násilí. Ty italské mafie to mají daleko častěji založené na tom, že to je nabídka, která se nedá odmítnout.
15: Ono v tom samotném státu Jalisco se pohřešuje na 15 tisíc lidí, jsou to hlavně mladí lidé a píše se, že mnoho z nich se stalo obětí toho falešného náboru na práci a ve skutečnosti byli uneseni a nuceni pracovat právě pro kartel Jalisco. Co se s těmi lidmi po jejich únosu tedy děje?
14: Jak s kým? Někteří jsou využíváni jako muly, to znamená jako nějací kurýři, co se týká menších objemů drog. Mladé dívky a mladé ženy jsou nuceny k prostituci a část těch lidí samozřejmě je propašována do Spojených států amerických, kde pak de facto otročí na ten kartel. Někteří jsou přímo nabráni do kartelu, aby vykonávali tu násilnou špinavou práci a samozřejmě ti, kterým se to nechce dělat nebo chtějí z toho systému odejít, takzvaně mizí. To znamená, že jejich ostatky se pak najdou v základech domů, v opuštěných stavbách nebo v nejrůznějších šachtách, kterých je, nebo proláklinách, kterých vlastně v Jalisku je hodně.
15: O kartelu Jalisco Nová generace jsme mluvili s Pavlou Holcovou, zakladatelkou a šéfredaktorkou serveru Investigace.cz. Děkuju, naslyšenou.
14: Díky za pozvání, naslyšenou.
15: Americký prezident Donald Trump potvrdil, že při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře potají opustil Air Force One, aby kvůli iránské hrozbě změnil letadlo. Jak řekl, řídil se pokynem tajné služby a vojenských poradců.
16: Chtěli, abych letěl jiným letadlem kvůli mému bezpečí a já dělám, co mi řeknou, prohlásil Trump. Víc už si o celém incidentu řekneme s Janou Ciglarovou, naší zpravodajkou ve Spojených státech, která je momentálně v Praze. Dobrý den, Jano.
17: Dobrý den.
16: Co zatím tedy víme o té mimořádné operaci, jaké detaily už jsou známé?
17: Tak z těch detailů, které známe, vyplývá, že šlo o mnohem propracovanější a utajenější manévr, než jak ho Bílý dům původně prezentoval. Donald Trump 8. července před kamerami po ukončení svého působení na summitu NATO nastoupil v Ankaře na původní Air Force One, ten prezidentský letoun. O pár minut později, ale nepozorovaně a tajně z něj odešel, nebo byl odejit zadními dveřmi.
16: Prý v kontejneru na jídlo.
17: Jeho poradci ho propašovali ven, ano, přesně touhletou dodávkou s občerstvením, kterou, Věro, to je jak námět na film, oni zvedli k tomu protějšímu východu, do ní nepozorovaně prezident vstoupil, zase ji položili dolů a odvezli k přistavenému menšímu letadlu, které tam bylo připravené pro méně důležité členy Trumpovy delegace a tímto letadlem potom Donald Trump doletěl do Británie, kam měl původně namířeno a to, co je důležitý detail, který musíme zmínit, je, že to původní letadlo, ve kterém seděli novináři, ve kterém seděla část personálu Bílého domu, Trumpových spolupracovníků, posádka, tak to běžně to odstartovalo vlastně podle původního plánu a působilo jako taková návnada a Donald Trump to také později potvrdil.
16: Ten summit se uskutečnil během války Spojených států proti Iránu. Akce proběhla tedy údajně kvůli té iránské hrozbě. Je jasné, jaké hrozby byl prezident podle tedy zpravodajských služeb vystavený? Víme o tom něco víc?
17: Víme, ono to bylo vlastně ve chvíli, kdy selhala ta jednání mezi Washingtonem a Teheránem a Donald Trump nařídil útoky na Irán. Podle amerických zpravodajských služeb šlo o konkrétní a velmi důvěryhodnou hrozbu útoku na prezidenta nebo spíše na jeho letadlo, a to ze strany Iránu. Ta hrozba byla zachycená krátce po obnovení těch amerických úderů. Donald Trump řekl, že to rozhodnutí udělala tajná služba, že on sám prý o povaze hrozby moc nezjišťoval, ale tvrdí opak toho, co naznačovali kritici. Podle něj bylo ve skutečnosti ve větším ohrožení právě letadlo, ve kterém letěl on, protože by byl pravděpodobnější cíl.
16: Ty jsi říkala, že podle tajných služeb šlo o konkrétní jasnou hrozbu, pak je ale ještě víc podivnější, že na palubě toho původního letadla, jak jsi říkala, zůstali třeba ministr zahraničí Marco Rubio nebo ministr financí Bessent i vysoce postavení Trumpovi poradci, personál a taky novináři. Věděli oni, že Trump na palubě Air Force One není?
17: Nevěděli to ještě dlouho poté, dokonce někteří z nich se to dozvěděli až vlastně z toho zjištění deníku Washington Post a posléze i New York Times. Víme dokonce přesně, kdo naopak s prezidentem v tom cateringovém voze skutečně odjel a i to samozřejmě vyvolává nějaké třenice nebo nějakou určitou dynamiku v tom jeho týmu, protože šlo o ty nejbližší a nejdéle sloužící poradce. Zástupce šéf personálu Bílého domu Dan Scavino, prezidentová výkonná asistentka Natalie Harpová, ředitel provozu zvolené pracovny Walt Nata, tedy lidé z Trumpova nejužšího okolí a minister Rubio ani žádný jiný nejvyšší představitel administrativy v tomto voze nebyli. Bílý dům navíc dodnes odmítá zveřejnit, kdo přesně zůstal i na tom riskantním starším letadle s novináři a to je informace, kterou jinak běžně poskytuje.
16: No a ti, kdo sloužili fakticky jako ta návnada pro případný útok na prezidentův letoun, ten celý postup nějak komentují?
17: Tak oni jsou z toho poměrně zhrození, protože pakliže byl v ohrožení prezidentův život, kdyby v tom letadle zůstal, tak samozřejmě byl v ohrožení i jejich život a vyvolalo to velkou vlnu kritiky jak mezi nimi, tak ale i mezi komentátory, kteří Trumpovi vyčítají, že ano, chápou tu jeho nutnost ho chránit, ale zase ponechat na potenciálně ohrožené palubě celou posádku novináře bez jejich vědomí, označili to někteří za nehorázné, dokonce mu naznačují, že to měl udělat prostě jinak, že ano, chápou, že tajná služba měla na starosti ochránit život prezidenta a pakliže by začali z toho letadla najednou odcházet novináři, tak by to bylo velmi nápadné. Na druhou stranu jeden z komentátorů naznačil, že prezident mohl odletět tím letadlem a ve chvíli, kdyby byl v bezpečí Británii, tak mohli novináři z toho letadla vystoupit a vlastně si tak předejít nějaké hrozbě, ale nic z toho se nestalo.
16: No co na to říkal sám Donald Trump, to si uváděla, ale jsou ještě nějaká další prohlášení na tyhle výhrady, třeba od ochranky nebo tajné služby?
17: Tak oni se brání tím, že jejich úkolem je ochránit život prezidenta. To je předmětem jejich práce, to je i pro Spojené státy nejdůležitější, jaké může být. Takže tím argumentují, proč vlastně došli k těm dalším jiným manévrům. Nicméně Donald Trump dodal, že šlo o bezpečný let, že on podobným hrozbám čelí běžně, označil se dokonce nejspíš za nejvýznamnějšího prezidenta, protože podle něj bezvýznamní prezidenti žádné výhrušky nedostávají, ale na politické rovině to věro klid určitě nepřineslo. Demokratičtí senátoři, například Richard Blumenthal z Connecticutu, žádají o okamžité uzavřené slyšení v kongresu. Chtějí vědět, jaká konkrétní opatření byla přijata na ochranu těch lidí na palubě a jak to, že zůstali tam, když to bylo podle všeho vyhodnoceno jako příliš rizikové pro prezidenta a ne tedy pro ty ostatní členy Trumpovy administrativy.
16: No minimálně teď okolí prezidenta Trumpa ví, jak si stojí, jak je pro něj důležité. On to ale nebyl první případ, kdy se něco podobného odehrálo kolem letu amerického prezidenta.
17: Přesně tak, ten podobný trik použil Trumpův tým už během prezidentské kampaně v roce 2024. Tehdy to bylo povarování, že Irán do Spojených států propašoval agenty s přístupem k protiletadlovým raketám. Po neúspěšném pokusu o atentát na Trumpově golfovém klubu na Floridě. Tehdy byl Donald Trump teprve kandidátem, ale jeho spolupracovníci tajná služba ho přesunula do letadla, které patří jeho poradci vyjednavači Steveu Witkoffovi, zatímco zbytek štábu letěl běžným Air Force One nebo Trump Force One tehdy a nic netušil. Ta aktuální operace v Turecku ale ukazuje, že stejnou taktiku teď administrativa používá i v roli prezidenta, akorát v mnohem citlivější mezinárodní situaci, tedy uprostřed vojenského konfliktu s Iránem, jehož příměří má navíc vypršet už 17. srpna.
16: Jana Ciglerová, naše zpravodajka ve Spojených státech, která teď byla výjimečně u nás ve studiu v Praze. Díky, naslyšenou.
17: Děkuji za pozvání, pěkný den.
16: Na západní polokouli můžeme dnes pozorovat mimořádný astronomický jev zatmění slunce. Úplné zatmění bude viditelné v části Španělska, Portugalska, Ruska, Islandu a Grónska. V Česku začne tento úkaz v 19 hodin 19 minut a maximální fáze nastane ve 20 hodin 10 minut. Já už teď zdravím zástupce ředitele Brněnské hvězdárny a planetária Jana Píšalu. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Tak jak výrazné má být to zatmění ve vaší oblasti na Brněnsku?
18: Řekněme, že vlastně nejen na Brněnsku, ale napříč celou Českou republikou bude to zatmění podobně výrazné, bude poměrně velké, protože bude zakryto téměř 90% slunečního kotouče a je vlastně úplně jedno, z které části České republiky se na to budeme dívat.
16: Z Kraví hory, kde sídlí Brněnská hvězdárna planetárium, bude vzhledem k tomu zakrytému obzoru omezený výhled. Vy proto vypouštíte ten horkovzdušný balón, ze kterého nabídnete už za pár minut o 6:30 přímý přenos s komentářem. A vy budete také v koši ne letadla, ale balónu. Tak jak budete to zatmění přenášet?
18: My jsme se rozhodli právě pro ten špatný výhled, že to zpestříme sobě i našim vlastně návštěvníkům tím živým streamem z koše balónu. Je to věc, která vlastně se ukázala náročnější, než jsme si na začátku představovali. Balón jsme osadili 4 kamer, které budou vlastně snímat to, co se bude dít nejen v koši, ale i pod balónem, před ním a taky samozřejmě budou snímat slunce. No a abychom to mohli naservírovat našim příznivcům, no tak k tomu vlastně jsme museli si zajistit nezbytný vlastně technologickou podporu. Máme několik různých vlastně řešení, jak vlastně ten signál předávat dál. Máme vlastně celý klaster SIM karet a budeme doufat, že to všechno klapne a že zkrátka budeme v dosahu mobilního signálu. Já se omlouvám za ten druh na pozadí, ale kolegové právě začali nafukovat ten horkovzdušný balón.
16: A ten balón poletí a nebo bude napevno nad planetáriem?
18: Ne. My odstartujeme a potom se zkrátka necháme unášet větrem. Uvidíme, kam nás vítr zavane, ale co je důležité, ten balón lze natáčet v tom vzduchu do požadovaného směru a díky tomu my se vlastně můžeme vstříc tomu slunci pokusit natočit tak, abychom ho mohli zkrátka snímat. Já přiznávám, že to bude trošičku roztřesené, trošku kostrbaté, samozřejmě veškerá technika musí klapnout, protože kabeláže je spousta, 4 kamery, několik SIM karet a tak dál, ale tak budeme doufat, že to všechno vyjde a že nás vlastně ti, kdo se budou chtít na stream podívat, nejenom uvidí, ale také uslyší.
16: Co je na zatmění slunce pro vás osobně nejzajímavější?
18: Asi celkově bych řekl prostě ta atmosféra kolem. To je prostě naprosto mimořádný úkaz. Samozřejmě, když je úplné, tak je to ještě úplně jiná úroveň zážitku, ale i to částečné v té dnešní podobě, tak jak bude velké, prostě přinese to, že se trošičku změní ten podvečerní soumrak, dostane to celé jiné vyznění, mělo by být napříč Českou republikou poměrně dost jasno, takže nám v tom nebudou bránit oblaka. Já to prostě beru jako takový jako velmi hezký, snadno pozorovatelný zážitek astronomický, který se navíc odehrává jednou za čas a málo kdy vyjde v takové konfiguraci jako dneska. To znamená, že budeme moct sledovat srpek slunce zapadající za obzor.
16: Ono je jasné, že je potřeba dívat se směrem na západ, ale jak vysoko bude slunce nad obzorem v té době maximálního zatmění, tedy po té 20. hodině?
18: Řekněme, že tam už bude velmi blízko obzoru. Ono už bude v řadě případů takřka zapadat za ten obzor, takže bude se skutečně nacházet v těsné blízkosti, protože zhruba v polovině republiky se čas vlastně toho západu za obzor kryje zhruba s tou maximální fází, takže proto vlastně to doporučení být zkrátka co nejvýše, protože vám to může přidat několik podstatných minut, o které si to zatmění můžete užít více.
16: Tak bezpečný let a dobré záběry. Jan Píšala, zástupce ředitele Hvězdárny a planetária Brno. Děkujeme, naslyšenou.
18: Díky, naslyšenou.
16: Teď už jsou tu aktuální zprávy a pokud budete sledovat západ slunce, ať dobře vidíte.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek-Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kujínek-Polodnové teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Na slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Radiožurnálu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem čtyři členy kartelu zadrželi policisté v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. Dva muži vydání do USA odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Chovatelé v Česku musí kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávat dobytek. Na problém upozornila Asociace soukromých zemědělců České republiky. Zemědělci mají málo sena i senáže. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat počty zvířat. Na mistrovství Evropy v plavání v Paříži začíná večerní program i s českými medailovými nadějemi. Je u toho reportér Martin Charvát.
19: Program začíná prvním semifinále na 200 metrů kraul. Barbora Sejmanová bude v tom druhém semifinále na 200 metrů kraul. Jen co Sejmanová doplave, tak se potom do bazénu vydá Jan Čejka. Jeho finále uslyšíte také ve vysílání Radiožurnálu. Semifinále s Barborou Sejmanovou také ve vysílání Radiožurnálu Sport. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
11: Zdržení na D10 na příjezdu do Boleslavy a kolony v Praze. Na dálnici D10 čekejte kolonu na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru tam pracují silničáři a ta kolona začíná už na kilometru 35. Zdržení pak do Boleslavy asi půl hodiny. Silný provoz je i na D1 příjezd do Brna od Prahy. Na kilometru 196 se jezdí s zúženými pruhy v omezení a nákladní doprava stojí už od Domašova z kilometru 170. Osobní auta projíždí levým pruhem rychleji, stojí pak od kilometru 193. Na dálnici D52 z Mikulova směr Brno pozor za sjezdem na Hrušovany. Na 14. kilometru je hlášená větší nehoda, na místo jedou hasiči, vybočuje se bez kolon. A v Praze stále ještě je odpolední špička, velmi silný provoz. V Radlické ulici u zastávky tramvají Laurová řeší nehodu, jezdí se kyvadlově. Kolona je směrem k tunelům od Motorletu asi na 25 minut. Hodně plná je v Praze i magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem a Hlavním nádražím. Tam je to kvůli omezením vždy na 20 minut. 20 minut se jede v Praze v koloně i v Novopatské z Černého mostu do omezení Vekbelské a také na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od plzeňské D5 k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Přes všechny krize k novému růstu vzniká muslimské NATO, americká centrální banka a neb past vedle pasti. Nepravděpodobné protimigrační spojenectví dvou evropských premiérek a vysoké školy varují, že nebudou mít dost peněz pro přicházející silné ročníky studentů. Tak zní témata, nebo dokonce přímo titulky vybraných příspěvků středečního a právě začínajícího vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
20: Maďarský parlament zvolil v úterý nového prezidenta republiky, bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Výsledek tajného hlasování byl prakticky předem jasný. Kandidaturu písemně podpořilo 140 poslanců vládnoucího hnutí a tolik hlasů také nový prezident dostal. Opozice hlasovat odmítla. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
21: Dobrý den.
20: Je to asi symbolické, protože nový prezident se dostal před několika lety právě do střetu s tou bývalou orbánovskou mocí.
21: To ano, konec konců dostal do střetu, on byl odvolán Orbánem. Je potřeba ale připomenout asi celou historii Andráše Baky. Mm-hmm. On byl po komunistickém pádu chvíli poslancem parlamentu maďarského za Maďarské demokratické fórum, ovšem už v roce 1991 odešel jako soudce k Evropskému soudu pro lidská práva a tam byl 16 let. Po svém návratu do Maďarska se stal opět soudcem a byl, ano, několikrát navržen na šéfa nejvyššího soudu a nakonec jím byl i zvolen, ale nedělal vlastně tuto práci příliš dlouho, po dvou letech právě Orbánův režim ho z této funkce dosti zvláštním způsobem sesadil. Vlastně kvůli tomu byl přijat samostatný ústavní dodatek, měnil se celkově statut nejvyššího soudu právě, aby se zbavili Andráše Baky. Ovšem, tady hlavně je důležité to, že ani Péteru Magyarovi jako současnému premiérovi Maďarska se záležitost kolem změny prezidentství příliš nevydařila. To je nutno říci dopředu. Sice je pochopitelné, že v rámci operace Očistný oheň, kterým chce Maďar vlastně očistit zemi od orbánismu, přistoupil k tomu, že je potřeba prezidenta vyměnit, protože vůči minulému prezidentovi měl zcela oprávněné výhrady. Ale to, že vlastně napřed navrhl světově nejvýznamnější šachistku historie Judith Polgárovou na prezidentku, která to odmítla, že se necítí na to, aby byla tím sjednotitelem maďarského národa. A v zápětí vlastně, no v zápětí až po čase, vytáhl další jméno právě Andráše Baky a během 3 dnů od oznámení vlastně už ho nechal zvolit prezidentem. To nepůsobí příliš dobře. To si řekněme upřímně, tam nebyla vůbec žádná možnost nějaké veřejné diskuze, veřejného vyjádření. Přitom opravdu za Orbána prezidentský úřad v Maďarsku dosti ztrácel prestiž. Orbánův režim vyprodukoval celkem 4 prezidenty a z nich 2 museli odstoupit po poměrně krátké době. Pál Schmidt poté, co se ukázalo, že obsal svou diplomovou práci a byl zbaven vysokoškolského titulu. Katalin Nováková poté, co omilostnila člověka, který vlastně kryl svého nadřízeného, který znásilňoval své chovance v dětském ústavu. Takže je co napravovat.
20: Říká Petr Švác, díky mnohokrát.
21: Díky, naslyšenou.
20: Německá i česká ekonomika prokázala odolnost, protože využila dosud neobjevené rezervy. Až tak optimistická věta zní v příspěvku našeho stálého autora, publicisty Petra Holuba, však mu také dal titulek Přes všechny krize k novému růstu.
1: Středoevropský průmysl zažívá svůj soumrak bohů. Přesně takový dojem se musel v uplynulých letech postupně prohlubovat. Nejdříve z přetrhání obchodních řetězců v důsledku pandemie covidu, válka na Ukrajině a s ní související energetický šok. V poslední době válečné napětí v Perském zálivu, dovozní cla prezidenta Trumpa a vyostření konkurenčního boje s Čínou vyvolané snížením kurzu tamní měny. Nemluvě o nekončícím proudu nových byrokratických předpisů. Přitom průmysl a export průmyslových výrobků je tím, na čem stojí prosperita celé Evropy, v první řadě průmyslové lokomotivy jménem Německo a jeho dvorního dodavatele, kterým je česká industrie. Pochmurná nálada v podnikatelském sektoru a zvláště v průmyslu se logicky prohloubila také počátkem letošního roku, což vedlo dokonce tak renomovaný institut, jakým je mnichovský IFO k varování, že Německo stojí na pokraji další recese. To automaticky platí i pro Česko. V polovině roku je všechno jinak. Údaje o německém průmyslu a exportu se převrátily do kladných hodnot a v Česku platí to samé. Hlavní titulek pro Německo zní, že země v červnu zaznamenala historický exportní rekord, který činí něco přes 139 miliard eur. Je to zvláštní. Výpadek vývozu do Číny a Spojených států se vyrovnal vývozem do zemí Evropské unie a v menší míře do méně významných mimoevropských států. V důsledku se také pro Čechy zvýšila hodnota průmyslových zakázek ze zahraničí meziročně o pětinu. Neudrželi se ani obvykle střízliví analytici Raiffeisen banky a výkřikem skvělé zprávy z průmyslu přivítali fakt, že české továrny vyrobily nejvíc zboží v historii, míněno i s přihlédnutím k sezónním výkyvům. Nadšení z tak dlouho neslýchaných pozitivních zpráv ovšem nemůže zakrýt, že situace výrobních podniků, ať už jde o Česko nebo Německo, se zdá být paradoxní. V Německu jde o výše zmíněné přesměrování exportu ze zámoří, hlavně dovnitř Evropské unie, dodejme, že se jedná zvláště o export automobilů, letadel, lodí, železničních souprav a také zbraní. Znamená to, že došlo k úspěšné transformaci obchodní politiky, která je připravena uspokojit i menší zájemce v Evropě i jinde na světě a tím se osvobozuje od závislosti na velkozakázkách světových velmocí. Samozřejmě otázka zní, kolik německého exportu ještě může vnitřní evropský trh přijmout. Česko prožívá jiný paradox. Od dob covidu poklesl počet podnikatelů v průmyslu na polovinu. Zavíráním podniku ovšem došlo ke koncentraci kapacit, což obvykle znamená vyšší produktivitu. Příběh o koncentraci výroby zažili už mnohé země a Česko ve své historii nejméně dvakrát. Samozřejmě jde o to, aby nějaké malé podniky vůbec zůstaly. Sečteno a podtrženo, německý a český průmysl prokázali odolnost, protože využili své dosud neobjevené rezervy. V důsledku se může stát průmyslová výroba opět tím, čím byla například po světové finanční krizi, tedy pevným základem, na kterém vyroste budoucí středoevropská prosperita. Zřejmě tedy neprožíváme skutečný soumrak bohů. Jenom jsme se nechali příliš unést stejnojmenou Wagnerovou operou na letním festivalu v Bamberku a její představení právě končí.
20: To byl Petr Holub. Tři velké země, Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán, podepsali dohodu o vzájemné obraně. To zní jako významná zpráva a o míře jejího významu skutečně debatují nejen sousedi zmíněných států. A slovo má redakční kolega Jan Fingerland.
3: Dohoda byla podepsána v Mekce a nese název tohoto pro islám významného místa. A nenáhodou také už dostala žurnalistickou přezdívku muslimské či islámské NATO. Důvody jsou dva, jednak protože dohoda napodobuje pátý článek NATO formulací o vzájemné podpoře při napadení. A za druhé, jde o tři převážně sunnické muslimské země. Jsou to také regionální velmoci, nebo jiným názvoslovím střední mocnosti. A všechny také sousedí s Íránem. V něčem se i liší, jen dvě z nich lze považovat za blízkovýchodní země. Pákistán je přece jen stranou a jen jedna z nich je země arabská. V něčem se vzájemně doplňují. Saúdi mají peníze a zdroje energie, ale nemají dost silnou armádu a zdá se, že ani nemají chuti doopravdy nasadit. Turecko je populačně větší, je členem NATO, má moderní armádu a velmi moderní a výkonný zbrojní průmysl, pro který hledá trhy. Ještě početnější Pákistánci mají velkou armádu, také poměrně moderní, a především mají jadernou zbraň. Vznik dohody nepochybně souvisí s tím, že poměry v oblasti se rychle mění a tamní státy se snaží na novou situaci adaptovat. Je pravděpodobné, že íránský režim americko-izraelský útok alespoň dočasně přežije a bude agilnější. A i kdyby se zhroutil, přineslo by to novou nestabilitu. Stejně významným faktorem je postupné odcházení Spojených států z oblasti. Američané neodcházejí zcela, ale místo Pax Americana, prosazované silou, nabízejí roli jakéhosi facilitátora. Třetím faktorem je, že věci jdou společně lépe. Ostatně už září podobnou dohodu podepsali dvojstranně Saúdi s Pákistánem. A mluví se i o připojení Egypta, nejlidatějšího arabského státu s velmi početnou armádou. Tato sunnická osa také vzniká vedle trochu asymetrického spojenectví Izraele, Emirátů a Indie. Ta poslední nejvíce zajímá Pákistán. Je také zřejmé, že právě Pákistán má velice blízké vztahy s Čínou. Indicko-izraelská osa je zase spojena s Etiopií nebo Somalilandem, případně i Řeckem a Kyprem. Vzniká samozřejmě otázka, do jaké míry je tato aliance míněna vážně. Navzdory slovům o vzájemné obraně totiž není pravděpodobné, že by například Pákistán bojoval v zájmu Saúdů proti Iránu. Tento článek už prošel testem, protože saúdské zájmy byly v posledních dnech napadeny jak z jihu od jemenských husíů, tak ze severu od šíitských milicí v Iráku. V obou případech šlo o prodloužené ruce Iránu a Pákistán skutečně zareagoval tím, že vydal odsuzující prohlášení. Je ovšem také pravda, že Iránci nehodlali nutně rozpoutat válku se Saúdy, ale jen vyslali signál, že mají možnosti, jak dále prosazovat svůj vliv. Například zablokovat po Hormuzu i úžinu Bab al-Mandab, čímž by dále ohrozili nejen saúdské zájmy. Je tu ještě třetí otázka, co to znamená pro Západ. Někdy se muslimské NATO interpretuje jako protiamerická aliance, což možná platí ideologicky, jde o státy, které hodlají jít vlastní cestou a deklarují jiné hodnoty než Západ. Specificky Turecko se už dříve vydalo na cestu od svých euroatlantických vazeb a nyní buduje vojenské kapacity mimo své závazky k NATO. Také ale platí, že Turecko, Pákistán i Saúdi mají s Američany relativně úzké vztahy. Částečně přijímají americkou podporu a v případě opravdu vážných problémů by na Američanech stejně záviseli. Nehledě na to, že mezi Saúdskou Arábií a Tureckem je mnoho nedořešeného. Skeptici nebo optimisté záleží na úhlu pohledu, proto říkají, že islámské NATO je především deklaratorní podnik a nikoli reálná vojenská aliance. Ale i deklarace něco znamenají.
4: Tolik Jan Fingerland.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Premiérky Itálie Giorgia Meloniová a Dánska Mette Frederiksenová se staly překvapivými spojenkyněmi v rázném prosazování přísnější migrační politiky Evropské unie. Zveřejnili společný manifest, ve kterém vyzývají k radikální ochraně Evropy před nelegální přistěhovaleckou vlnou. O čem jejich aliance svědčí, se v komentáři zamýšlí evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
22: Že si evropská levice a konzervativní pravice padnou v otázce migrace v ústrety, se kdysi zdálo absolutně nemyslitelné. Byli to socialisté, kteří po léta blokovali reformu unijní azylové politiky, protože trvali na povinných kvótách. A byli to rovněž levicoví europoslanci, kteří před posledními eurovolbami častovali frakci konzervativců a reformistů, do které spadají nejen bratři Itálie Giorgi Meloniové, ale také česká ODS, jako krajně pravicovou a vylučovali s ní povolební spolupráci. Zatímco některé z těchto příkopů mezi europoslanci stále existují, na úrovni vlád zemí 27 je to úplně jiná písnička. Sociální demokratka Mette Frederiksenová, která už 7. rokem vede dánskou vládu, patří dlouhodobě k jestřábům evropské protiimigrační politiky. Doma razí linku, že nekontrolovaná migrace nepřiměřeně zatěžuje veřejné služby, na což nejvíce doplácejí nízkopříjmoví Dánové. Na unijní úrovni pak dlouhodobě patří mezi zastánce přísné ochrany vnějších hranic a řešení migrace nejlépe mimo území Evropy. Víceméně tak s českými premiéry názory na migrační politiku sdílí. V kontextu Evropy Kodaň představuje trochu zvláštní úkaz. Obvykle to totiž bývají pravicové vlády, které pod tlakem sílících populistů a extrémistů přejímají jejich tvrdou rétoriku a prosazují někdy až drakonická opatření vůči žadatelům o azyl. V Dánsku ale proti imigrační linku razí i levice. Nebylo tomu tak vždy. Tak jako v jiných zemích západu Evropy přístup dříve vstřícných partají obrátili důsledky krizové vlny z roku 2015, v níž se cílovou destinací vedle Německa stala také Skandinávie. Dánsko se od té doby snaží systematicky demontovat obraz štědré země otevřené migrantům. V blízkovýchodních médiích si svého času kvůli tomu dokonce nechalo otisknout inzerci s jakousi antireklamou na dánský sociální stát. Takže to, že se teď spolu s Georgou Meloniovou mete Frederiksenová podepsala pod dopis, který volá po dalším přitvrzení postupu vůči příchozím a argumentuje v něm nutností ochránit dědictví evropské křesťanské civilizace, není nikterak překvapivé. Jde jen o další potvrzení, že tyto dvě političky patří nejen mezi nejtvrdší co do přístupu k migraci, ale také mezi nejhlasitější a nejvlivnější v Evropě. Dávno pryč jsou doby, kdy se Česko kvůli svým názorům na povinné kvóty mohlo cítit ostrakizováno v názorové menšině. Dnes je středoevropský pohled na migraci v podstatě evropským mainstreamem od západu k východu, od pravice až k části levice. A tak, když čeští politici vyrážejí do Bruselu bojovat za přísnější migrační politiku, připomíná to spíš vlamování se do otevřených dveří. Jestli tedy dánsko-italský dopis o něčem vypovídá, pak spíše o sílícím názorovém osamocení španělského premiéra Pedra Sáncheze, na jehož adresu Meloniova i Frederiksenová a s nimi 20 dalších evropských lídrů po nedávném incidentu v severoafrické Seutě nešetřili kritikou. Na místě je spíše otázka, proč vlastně šéfky italské a dánské vlády s prohlášením přišly právě teď. Vždyť zatěžkávací zkouškou nového migračního paktu v Seutě nakonec španělské úřady prošly, když se jim podařilo zajistit spěšný návrat drtivé většiny příchozích. A mimořádné jednání ministrů vnitra 27 minulý týden pak přineslo výrazně klidnější tón, když se unijní státy společně za Španělsko postavily. Že by spory ještě nebyly zažehnány? Kritika Frederiksenové vůči Sánchezovi je přinejmenším z části autentická. V zásadě vedou ideový spor o další směřování evropské levice. Tkví v otázce udržitelnosti evropského sociálního modelu. Na jedné straně Sánchez tvrdí, že kvůli budoucímu demografickému propadu se nedá zachránit bez zvýšení imigrace. Naopak Frederiksenová argumentuje tím, že je to právě imigrace, která dnes sociální stát a veřejné služby nepřiměřeně zatěžuje a tím ohrožuje společenský smír. Pohledem preferencí se zdá, že voliči preferují spíše dánský pohled. Frederiksenová má ale také pragmatický zájem udržet nadstandardní spojenectví s Meloniovou. Italská premiérka sice pochází z opačného politického tábora, posilování radikální krajní pravice v Itálii si ale nikdo v Evropě nepřeje. Giorgia Meloniová je nyní, zdá se, jediná, kdo může zajistit, že se ve volbách, které Itálii příští rok čekají, extrémisté k premiérskému křeslu nedostanou.
20: To byl Viktor Daněk. O novém šéfovi americké centrální banky se říká, že často telefonuje a ekonomiku konzultuje přímo s Donaldem Trumpem, pokud by kvůli ropě a clům musel zvýšit úrokové sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu pro prezidenta vele důležitými, riskoval by s Bílým domem otevřenou válku. A více už Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
6: Pohledného Kevina Warshe si do čela americké centrální banky Fed vybral Donald Trump. Na tom by nebylo nic divného, do čela této instituce se běžně dostávají prezidentští nominanti. Jenže tím, jak nenávistně Trump přistupoval k jeho předchůdci Jeromu Powellovi, cestu do čela Fedu i renomé jeho nástupci stížil. Proto kolem procesu jmenování musel Warshe čelit kritice, že bude Trumpovou loutkou, nebo že si jej prezident, který miluje mediální pozornost a rád se obklopuje pohlednými lidmi, vybral kvůli fotogeničnosti. Každopádně zatím to vypadá, že jeho role je jemně řečeno nezávidění hodná. Nároky, podezírání i makroekonomická situace, kolem kterých musí guvernér našlapovat, jsou obtížný terén. Teď v druhé půlce srpna oslaví Vorš první kvartál ve funkci, což je na skutečné hodnocení málo, ale zatím poněkud řidký je i první dojem, co zanechal. Jeho první veřejné vystoupení bylo začátkem června. Vypadalo to, že se vůči prezidentu Trumpovi vymezil. Řekl, že je pro něj nejdůležitější boj s inflací a že bude dělat nezávislou měnovou politiku. Trhy si to přeložili, že je takzvaný jestřáb, tedy člověk, který nebude váhat se zvyšováním sazeb, aby udržel inflaci pod kontrolou. Pak ale následovalo další vystoupení, a to začátkem července, kdy byl hostem Evropské centrální banky v Portugalsku. Tam prohlásil, že inflační tlaky polevují, ač to žádná statistika nenaznačovala. Zachoval se tedy jako takzvaná holubice, tedy guvernér, který spíše obětuje inflační cíl, jen aby nezvyšoval sazby. Na potřetí vystoupil na konci července a tam už nebylo žádné jasné sdělení. Ani jestřáb, ani holubice. Podle komentátorů předvedl dokonalé rétorické cvičení, kdy nic neřekl a zároveň postoj Fed úplně zamlžil. Investoři si to ale přeložili po svém, respektive znervózněli, což mělo reálné důsledky. Na burze spadly ceny technologických akcí, považovaných za rizikové, a také se zvýšila riziková přirážka na amerických dluhopisech. Úrok desetiletých státních dluhopisů se přiblížil 5%, nejvíce za 3 roky. Protože se od této ceny odvíjí cena například hypoték pro domácnosti, pro obyvatele je to nemilé. Stejně jako vysoká cena ropy, potažmo pohonný hmot, kterou žene vzhůru konflikt v Iránu. Kromě toho Trumpova nová obchodní cla na Kanadu či Brazílii hrozí opětovným zrychlením inflace. V Americe se přibližují důležité volby, které mají být na podzim a ukážou, jak si republikáni stojí. I pro prezidenta to bude určité vysvědčení. Proto nepotřebuje nespokojené voliče zatížené drahotou. Trump se dlouhodobě snažil přimět bývalého guvernéra Paula ke snižování sazeb, které by nakoplo ekonomiku. O Voršovi nyní zdroje médiím říkají, že s Trumpem často telefonuje a ekonomiku spolu konzultují. Pokud by Vorš musel kvůli ropě a clům zvýšit sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu, riskoval by otevřenou válku s Bílým domem. Na Wall Streetu se proto v poslední době spekuluje, že nový guvernér Fedu zaujal mazaný postoj, vyhovět Trumpovu přání nezvyšovat sazby a přitom nechat dluhopisový trh, aby si udělal tak říkajíc špinavou práci sám. Ve smyslu, když Fed mlží, investoři zneklidní a čekají větší inflaci, proto chtějí za půjčky státu vyšší úroky, tedy výnosy dluhopisů rostou. V této situaci pak zdražují hypotéky a úvěry, lidé si přestávají půjčovat, investovat a utrácet, takže se měnový trh ochladí sám i bez zvyšování sazeb. Je to ale trochu hra s ohněm. Pokud si to trhy vysvětlí tak, že Fed je příliš slabý, může přijít větší destabilizace, a to i na akcích a dolaru. Jenže vzhledem k tomu, jak jsou nyní ekonomické a hlavně politické karty rozdány, nový guvernér moc prostoru k pohybu nemá. Lidově řečeno, je to taková past vedle pasti.
20: To byla Tereza Zavadilová. Do vysokých škol momentálně míří nejsilnější ročníky a univerzity by tedy měly přijímat více studentů, ale tomu by měly také odpovídat jejich rozpočty. Téma Martina Fendricha z Echo 24.
7: Politici opakují, že chtějí Česko vzdělané, jenomže ouha, Česká konference rektorů píše, že ona i Rada vysokých škol s obavami sledují neoficiální informace, které naznačují, že v důsledku napjaté rozpočtové situace by mohlo v roce 2027 dojít nikoli k navýšení, ale naopak ke snížení prostředků určených na vzdělávací činnost vysokých škol v řádu nižších jednotek miliard korun. Veřejné vysoké školy loni přijaly do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů téměř 60 tisíc nových studentů. Oproti roku 2024 je to více asi o 15 tisíc přijatých uchazečů. Letos má trend pokračovat. Do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů má nastoupit až 64 tisíc nových studentů. Číslo odpovídá zhruba 74% všech úspěšných prvomaturantů v roce 2026. To však bude možné jen tehdy, pokud na to univerzity dostanou peníze z rozpočtu. Rektoři připomínají, že si nevyskakují a že jejich požadavky jsou skromné. Pokud se rozpočet adekvátně nezvýší, nezdravě poroste počet studentů na jednoho vyučujícího, bude omezena praktická výuka a individuální vedení závěrečných prací. Zpomalí se modernizace vybavení. Nejen to, taky se hraje o udržení alespoň současné výše mezd zaměstnanců. Pokud udržena nebude, mladší a perspektivní akademičtí pracovníci odejdou za lepším platem a podmínkami. To pak zhorší nejen kvalitu výuky, ale taky český výzkumný a inovační potenciál. Jde tedy o hodně. Snížení rozpočtu pro veřejné vysoké školy by byla katastrofa. Podvod na voličích a podvod na budoucnosti zároveň. Ještě jedno zajímavé číslo. Podle posledních statistických údajů jsou vládní výdaje na jednoho studenta terciálního vzdělávání v Česku přibližně o 15% nižší než průměr OECD. Jen dodám, 15% je hodně. Rektoři slibují, že budou šetřit. Pokud rozpočet nebude dostatečný,

0: redakční kolegy loučí a zítra opět naslyšenou těší Ondřej Konrád.
1: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Evropou, včetně Česka, dnes prochází pás zatmění slunce. Bezpečnostní složky v Kuvajtu podle ministerstva vnitra odhalily připravovaný teroristický útok. Znakař Čejka byl na plaveckém mistrovství Evropy pátý na 200 metrech. Omezení brzdí provoz na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Už za pár minut u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo anebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí, existují ale i jiné způsoby pozorování, které zrak ochrání.
3: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
4: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
3: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
4: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
2: Památník Lidice dostane od ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování sousoší dětských obětí války. To je v havarijním stavu a lidický památník se na jaro opravu snažil zajistit peníze pomocí veřejné sbírky od roku 2024. Pokračuje ředitel této organizace Eduard Stehlík.
5: Sbírka, kterou jsme k této věci udělali, byla úspěšná jenom částečně, pokryla, řekněme, zhruba čtvrtinu finančních nákladů, které jsou potřebné.
6: Proto se nyní památník obrátil na ministerstvo kultury. Pokračuje šéf rezortu Otto Klempner. Pír za motoristy.
7: Teď je míč na straně památníku Lidice. Vedení má k dispozici odbornou zprávu týkající se restaurování sousoší a na jejím základě musí předložit konkrétní návrh využití prostředků.
6: Práce by podle Stehlíka mohly začít už v příštím roce. Kromě úprav 82 soch dostane sousoší i nový podstavec. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
2: Kuvajtské bezpečnostní složky podle tamního ministerstva vnitra překazily chystaný teroristický útok. Připravovat ho měl Kuvajťan napojený na organizaci Islámský stát, kterého už delší dobu sledovali informační služby. Teroristé podle ministerstva podezřelého muže trénovali ve výrobě výbušnin a dronů. Poslední bašta samozvaného Islámského státu v Sýrii padla v roce 2019. Organizace má ale stále buňky na Blízkém východě, Střední Asii a nebo taky v Africe.
8: Plavec Jan Čejka na mistrovství Evropy nevybojoval medaili ve finále trati 200 metrů znak. V Paříži dohmátl na pátém místě. Vyhrál Maďar Koš. Do finále kraulařské dvoustovky postoupila v nejrychlejším čase obhájkyně titulu Barbora Sémanová. Desetibojař Vilém Stráský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopecký na 20. místě. Největší česká naděje Tomas Järvinen v soutěži nepokračuje. Ve druhé disciplíně odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
9: Tak už při stovce, asi po 60 metrech, mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to.
8: Desetiboj pokračuje ve večerním programu skokem vysokým a během na 400 metrů. V semifinále se představí překážkáři Kolomazník a Štefko na 110 metrech.
10: Zdržení na D10 před Boleslaví a kolony stále také v Praze. Na dálnici D10 stále čekejte pomalý provoz na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru je zúžení a kolona stále má skoro 4 kilometry a zdržení od Prahy na Boleslav asi 20 minut. V Praze pak stále čekejte velmi silný provoz a kolony. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení Vekbelské směrem z Černého mostu. Zdržení je tam asi 20 minut. Kolony po pojíždí také po magistrátu. magistrále, zejména ve Vilzenově. Tam brzdí provoz zúžení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě. Je to

0: vždy obousměrně na 10 minut. A 10 minut naberete také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Kvůli regulaci tunelů je pak v Praze stále plná Dobřížská ulice od Barandovského mostu do Mrázovky a také Radlická ulice. Tam navíc překáží i nehoda u zastávky tramvají Laurova. A na Žižkově se ucpává okolí křižovatky Ohrada. Je to kvůli omezení, no a ty kolony jsou tam v Hartigově i v ulici Jana Žilivského. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude skoro jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Letiště, chvilka nepozornosti, dvě ženy a prudký jet zvaný VX. Za 20 minut bylo po všem. Vražda Kim Jong-nama, nevlastního bratra vůdce KLDR. Právě o tomhle chemickém útoku bude další díl Jedů. Tentokrát s koreanistkou Ninou Špitálníkovou.
4: Otrávili Kim Jong-nama.
5: Bratra vůdce Severní Koreje.
6: Letiště v Kuala Lumpuru.
3: Dnes je středa 12. srpna.
7: Pražetkyně se přiblížila toxická látka VX.
4: Skolaboval a zemřel cestou do nemocnice.
3: Ahoj, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12 a že jsi tu se mnou v rámci naší série Jedy.
8: Buď zdrav.
9: Část první. Otrava.
3: Rok 2017, přesuneme se trošku do historie. 13. února bylo pondělí tehdy, zhruba 8-9 ráno, 9. ráno a přes halu letiště v Kuala Lumpuru procházel 45-letý Kim Jong-nam a najednou k němu přiběhly dvě ženy. Co to bylo za situaci a co se stalo potom?
8: Stalo se to, že Kim Jong-nam se procházel po letišti v Kuala Lumpur, jak si správně řekl, a když se odbavoval u kiosku, tak najednou k němu přiběhly dvě ženy. A teď se trošičku výpovědi různí, že někdo tvrdí, že jedna mu šáhla na obličej, druhá zase říká, že mu tam dala nějaký navlhčený ubrousek, že prostě
3: přes obličej,
8: že k němu přišli, trvali to pár sekund a potom odběhli a vlastně Kim Jong-nam i hned vyhledal pomoc, i hned šel za zaměstnanci letiště, kdy se dožadoval, aby šel do letištní kliniky. Z tohoto jsou záznamy docela dobré vidět, že šel sám a že šel i k policistovi. Oni ho i hned odvedli do té kliniky, kde mu dali léky, protože začal docela rychle kolabovat, bylo mu špatně a ještě ho stihli převíst do nemocnice, ale on už zemřel na tom přejezdu.
3: Takhle rychlý to
8: bylo. Bylo to rychlý, normálně by to bylo ještě rychlejší, protože ta látka, kterou to ty ženy udělaly, působí okamžitě, ale jelikož tam bylo, jedna měla část té látky, druhá druhou a když se to spojilo, tak to až začalo účinkovat, tak to vlastně bylo rychle, ale ne zas tak, jak by to mohlo být.
3: Nina už v té době věděli, o koho se jedná?
8: Ne, v ten první moment, když se to stalo, tak i když se podíváte na první vyjádření malajzijského policejního generála, tak on vlastně pořád říká, že to byl Kim Chol, že to byl severokorejský občan Kim Chol, protože on u sebe měl cizí pasy, což je většinou běžné u severokorejských elit, ale velmi brzo se objevily hned ten den, se objevily zprávy od jihokorejských služeb, od jihokorejských médií, že právě ten, který zemřel, byl Kim Jong-nam. Ale ty malajzijské úřady byly velmi opatrné, že fakt v prvních záznamech, v prvních prohlášeních říkali Kim Chol.
3: A zároveň věděli hned, že jde o otravu, nebo věděli vůbec, co se s tím člověkem stalo, že takhle za pár desítek minut zemře?
8: Nějaké podezření tam bylo, ale zase první prohlášení policie, že se to musí prošetřit, ale že nic nenapovídá cizímu zavinění. Vlastně pitva byla nařízena. Severokorejci s tím samozřejmě nesouhlasili. Když se to stalo, tak hned ten den chtěli odvést tělo, na což malajzijské úřady nereagovaly. A to, jaký konkrétní jed to bylo zjištěno asi až nějaký 11. den. Potom úmrtí.
3: Pak se zjistilo, že ta látka tedy pronikla do plic, do mozku, do jater i do sleziny, vlastně do celého těla a bylo stanoveno, že šlo o jed VX.
9: Část druhá VX.
3: V
5: VX spadá do skupiny nervově paralytických látek, tedy do těch nejtoxičnějších chemických zbraní hromadného ničení.
9: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
5: A o VX se dlouhou dobu také diskutovalo, že ta nejtoxičtější chemikálie, jakou kdy člověk vůbec vyrobil. Tedy tělo není schopno regulovat jakoukoliv sekreci, což je pak dále doplněno i velmi výrazným efektem na svalstvo, který je v prvém případě velmi výrazně stimulováno, dochází ke křečím, které následně vyústí v paralýzu a především dramatický je potom zástava dýchacích svalů a zástava dechu. V případě VX látky je ta výhoda, že antidotum naštěstí je dostupné, ale musí být opravdu podáno v co nejkratší době během několika minut. V případě Kim Jong-nama je ta situace velmi zajímavá i pro nás, pro vojenské toxikology, protože Kim Jong-nam měl k dispozici antidotum, byl si vědom, jak tato látka působí a měl velké zásoby toho antidota přímo u sebe v kufru. A i když pozoroval sám ty symptomy, tak je velmi zajímavé, že ta intoxikace byla tak rychlá, že nebyl schopný sám sebe zachránit, i když na to byl školen.
9: Část třetí, oběť a útočník.
10: Když se vrátíme zpátky na letiště v Kuala Lumpuru, co tam Kim Jong-nam v té době dělal? Kam letěl nebo odkud přiletěl zrovna?
8: To, že byl v této části, vlastně není úplně neobvyklé. On žil na Macau, kam měl původně i letět. Ten jeho let byl někdy v 10:50, takže to, že na tom letišti bude nějaké složky, mohli vědět. To, co tam přesně dělal, o to se vedou debaty. Jedna ta část říká, že byl na dovolené, protože byl předtím na nějakém ostrově, že to byla rekreační. Druhá linka tvrdí, že měl předtím sraz s někým ze CIA. Takže vlastně ten důvod, proč byl v Kuala Lumpuru, ten přesný důvod nevíme.
10: A on tam byl sám? Ty jsi říkala, že se pak sám pohyboval po tom letišti a hledal tu kliniku nemocniční?
8: Ano, sám. Letišní. I když se podíváme na ty záznamy, tak i vlastně s tou policií všude chodí sám.
10: A to je běžné, nebo bylo to pro něj běžné, že neměl žádné bodyguardy? Přeci jenom asi mohl mít nějaké obavy o svůj život, nebo ne?
8: Obavy měl, protože nebyl to úplně první pokus o to, aby se odstranil, ale s bodyguardy nebo aspoň s takovými jako viditelnými bodyguardy nejezdil. Jsou zase takové expertízy, že v Číně, protože on žil v Pekingu, žil na Macau, žil občas v jeho východní Asii, že v tom Pekingu v té Číně měl takové jakoby zaštítění čínské vlády, kde měl takovou ochranu, ale jinak jezdil sám.
10: Proč nežil v Severní Koreji?
8: Kim Jong-nam byl ještě v 90. letech jedním, u kterého se předpokládalo, že to bude ten budoucí nástupce, jelikož byl prvorozeným synem Kim Jong-ila a zároveň už v té době měl funkce ve státní správě. Ale potom přišel v takovou nepřízeň režimu, protože v roce 2001 jel do Japonska, kde byl zase s falešným dominikánským pasem, kde byl zadržen úřady a on tvrdil, že jel se podívat do Disneylandu, což byla obrovská ostuda v rámci jak Severní Koreje, tak světa. A od té doby vpadl v uvozovkách v nemilost a začal být trošičku jakoby privilegovanější jeho nevlastní bratr Kim Jong-un, který byl politicky loajálnější. A potom Kim Jong-nam od roku 2003 žil v exilu. Takže padl v nemilost.
10: Padl v nemilost. A chtěl padnout v nemilost, respektive jaké ty vztahy třeba on měl se svým otcem, se svým bratrem? Jak k sobě přistupovala ta vládnoucí dynastie?
8: On, Kim Jong-nam, měl takové společné rysy s Kim Jong-ilem v takovém tom požitkářství. Miloval filmy, dokonce i psal scénáře. Aha. Do toho se mu přezdívalo Playboy, protože jako jeho otec Kim Jong-il měl spousty milenek a spousty dětí. Zároveň ale třeba z počátku, když byl malý, tak nebyl úplně v uvozovkách, jako žil v té severokorejské elitě, ale nebyl extra privilegovaný, protože Kim Il-sung, jeho dědeček, úplně nepřijal, že to je nemanželské dítě. Takže tady to se muselo nějakým způsobem narovnat a on jakoby z začátku se s ním počítalo, jako s tím budoucím vůdcem, ale třeba potom už ani se nějak jako politicky neangažoval, že by chtěl nebo že by ukazoval nějaké snahy, že by se třeba chtěl vrátit do Severní Koreje a změnit to tam nebo vládu odpadnul, tam už potom tady ty ambice neměl.
10: Dobře, no potom cestoval po těch Disneylandech a podobných destinacích, teda vždy na falešné doklady. To bylo běžné, že prostě se vydával za někoho jiného.
8: A ono to i dává smysl, protože i když žijete v exilu, tak pořád jste prvorozeným synem Kim Jong-ila a je to pro něj snadnější i v rámci novinářů, úřadu i zpravodajských služeb aspoň cestovat takto, ale jak je vidět, tak mu to úplně nepomohlo.
10: No a kritizoval režim z exilu, vyjadřoval se nějak k tomu, co se děje v Severní Koreji?
8: On se vyjadřoval k tomu, že mu nepřipadá správné, jaké nástupnictví v Severní Koreji, občas komentoval, že by byly potřeba reformy v Severní Koreji, takže byl kritický k režimu. A vlastně bylo i trošičku jako nepřístojný, že v Severní Koreji strašně dbá se na tu rodinu Kimu. Oni jsou opravdu nadbozy, jsou tam všude, říkají, že ta rodina je jediná ta správná. A to, že se vlastně dovolí tohle kritizovat, tak to bylo naprosto nepřístojné.
10: Ty jsi mluvila o tom, že jedna z těch verzí, co dělal na letišti, byla, že měl být s někým ze CIA ve spojení?
8: Jo, objevilo se to taky, že pár dní předtím měl být s někým ze CIA, ale to jsou věci, které se nedají přesně naprosto jakoby ověřit.
10: Protože Wall Street Journal v roce 2019 přišel s informací, že měl být informátorem amerických zpravodajských služeb CIA konkrétně, tedy mluví se i o kontaktu s čínskými tajnými
8: s Čínou,
10: službami. To je pravda, nebo to, je to potvrzené?
8: To není potvrzené, to jsou takové jako věci, spekulace, říká se to, jsou tam spekulace, občas ty zdroje, vždycky odvolávám se na nějaký zdroj, takže a i otázka, jaká by ta forma byla spolupráce.
10: Že by donášel informace, ale z exilu, tak jaké, že jo?
8: Právě, přesně tak, že možná je to samozřejmě postava z té kimovské rodiny, ale zase, když jsi z exilu, tak nemáš úplně přímo to napojení.
10: Takže ani s Čínou, ani s Amerikou potvrzené, že by komunikoval na téhle té bázi,
8: nejsou.
10: To není.
8: Jakoby ty zprávy se objevily několikrát, ale že by to opravdu bylo potvrzené, tak to není.
10: No a ještě jedna věc mě zajímá, kterou ty si říkala, totiž, že to nebylo poprvé v tom roce 2017, kdy na něj byl spáchaný atentát a v roce 2017 tedy úspěšný. V minulosti už se ho teda někdo pokusil někde zabít.
8: Jsou nějaké indicie, že tomu tak mělo být v roce 2010 v Číně. Na něj prý měla být sfingovaná autonehoda, ale Kim Jong-nam vůbec nakonec tam nejel tou trasou. Potom tam byly pokusy 2011-2012, kdy zase zpravodajské služby řekly, že dokonce Kim Jong-nam poslal dopis svému vlastně nevlastnímu bratrovi, ať nechá jeho rodinu být. I to, že vlastně měl ten protilék v batohu, je ukázka
10: že to
8: toho,
10: sebou.
8: Že prostě něco se v uvozovkách tušilo, ale teprve ten 2017 byl prokázaný na základě důkazů, na základě soudu, že za tím stojí Severní Korea a že opravdu to byl útok od Severní Koreje.
10: Tak na to se chci zeptat. Takže je dokázané, že za tím útokem, že ty dvě ženy byly Severokorejky, které ho chtěli zabít?
8: Ty dvě ženy, jedna byla Indonézanka, druhá byla Vietnamka. Bylo řečeno, oni potom probíhali soudy, oni je velmi rychle zadrželi. Tu první zadrželi už 15. února, druhou 16. U té jedné legrační, v uvozovkách legrační, že ona měla na sobě tričko s velkým nápisem LOL, takže ona i byla na těch kamerách strašně dobře jakoby vidět. Takže je zadrželi v Kuala Lumpur a oni od začátku tvrdili, že se mysleli, že to je nějaký šprým, že
10: jo,
8: vlastně,
10: takhle.
8: Že to je šprým, mysleli si, že už vlastně předtím s nima tady ta skupina Severokorejců, kterých se jako najala, říkala, že natáče nějaké skryté kamery, jak je lidem do obleče něco jako chrstnou. Aha. A vlastně nikdy se neprokázalo, jestli opravdu věděli, že jdou zabít severokorejského Kim Jong-nama nebo nevlastního bratra Kim Jong-una. To, že tam je napojení na ty Severokorejce, tak to se prokázalo, ale ty čtyři hlavní Severokorejci, kteří v tom figurovali, okamžitě ten den a druhý den ráno odletěli zpátky do Severní Koreji, takže nikdy nemohli stát před soudem. Vymysleli si různé přezdívky jako James nebo pan X a právě každý tam měl nějakou úlohu, že jeden měl vlastně naverbovat ty dívky, druhý měl říkat, co se má dělat.
10: Dát jim taky teda ten jed, že jo?
8: Dát jim jed, dát jim pokyny.
10: Ale motivace teda jednoznačná za tebe, totiž odstranit nepohodlného v exilu, který prostě nám dělá ostudu.
8: Já se nemyslím, že šlo o nějakou ostudu, já si spíš myslím, že šlo o tom, pořád to byl prvorozený syn Kim Jong-ila. Takže pokud by v Severní Koreji došlo k nějaké, řekněme jako v uvozovkách spouřek, nějaké zase v revoluci, tak ten Kim Jong-nam pořád byl nějakou hrozbou pro Kim Jong-una.
10: Mm-hmm. Ty jsi mluvila teda o tom, že to byly dvě ženy, Vietnamka a Indonézanka, ani jedné nebylo ještě ani 30 let a že si mysleli, že to teda byl nějaký prank, se tomu říká, že něco na skrytou kameru, nějaký vtípek, nějaký žertík, který teda skončil smrtí Kim Jong-nama. Přišlo se na to rychle i proto, že teda letiště bylo prošpikované kamerami, bylo tam strašně moc lidí, to je taky teda místo pro atentát, kdy každý na to vidí a každý o tom může potom svědčit. Myslíš si, že ten příkaz zabít Kim Jong-nama přišel přímo od toho nejvyššího vedení, velení?
8: To nevím.
10: Rozhoduje v KLDR jenom jeden člověk?
8: V KLDR rozhoduje samozřejmě víc lidí, i když to vypadá, že je tam jenom jeden vůdce a nikdo jiný. Upřímně osobně Nina Špitálníková si myslí, že ano, že to je tak velká věc i na mezinárodním poli, i to, jaká látka byla použita, tak si myslím, že ano, ale že bych měla papír nebo viděla papír příkaz tady odstraníme svého nevlastního brášku, to ne.
10: Ne, já se na to ptám i z toho důvodu, že v jedech jsme probírali i otravy třeba opozičníků vůči ruskému režimu, kde o odstranění těch lidí prostě rozhodl Vladimír Putin, nebo minimálně ti lidé, se kterými já jsem se tady o tom bavil, si to myslí, tak se ptám, jestli vlastně analogicky teda vstáhnout.
8: Já si to myslím taky, ale myslím, že vlastně nikdo na žádnou zemi nemá přesný, jakoby, protože Severní Korea samozřejmě odmítá.
10: Nikdy to nepřiznali.
8: Nikdy to nepřiznala a pořád vlastně říká, že na letišti umřel Kim Chol. Že vůbec, ta linka tam vůbec jako není a nikdy ani nepřipustila. Ona říkala, že pitva neměla být provedena, hádali se vlastně s Malajzií docela dlouho, byly tam diplomatické šarvátky, takže vlastně Severní Korea jako taková se k tomu nikdy nepřiznala, tudíž ani nemůžeme mít ten papír o tom, že by ten příkaz byl takhle zhora.
10: A tak oni vůbec ani nepřiznali, že zemřel Kim Jong-nam, jako vůbec?
8: Ono se třeba v severokorejských,
10: ono se v severokorejských
8: médiích objevovalo, že vlastně na malajzijském letišti zemřel severokorejec Kim Chol. To tam vlastně bylo daný. Bylo tam řečeno, jaké jsou vlastně problémy, to se v Severní Koreji ví. Ale i co se týče jako samotné postavy Kim Jong-nama, tak on už byl dlouho v tom exilu. A jakmile člověk odejde z té Severní Koreji a dostane se v uvozovkách na takový jako blacklist, tak už i v té zemi se o něm nepíše. A je vlastně vymazán. Takže, že by byl titulek, zemřel, to tam v Severní Koreji nebylo.
10: A to, že útočili ty ženy látkou VX, to už někdy v minulosti něco takového využili, použili severokorejské tajné služby, že by trávili někoho v zahraničí takto prudkým jedem?
8: To nevím, to jsem nezaznamenala.
10: Modus operandi, že by takhle likvidovala severokorejská tajná služba lidi v zahraničí, to není jako úplně běžné.
8: Ono je otázka, co je vědět a co vědět není.
10: Takže
8: to je vlastně další věc, ale že by bylo běžné, že každý rok severokorejci takto tráví lidi, to ne.
9: Část čtvrtá. Epilog.
10: Ty ženy mimochodem vyvázly.
8: Vyvázly
10: bez trestu úplně?
8: Bez trestu úplně ne, oni byli dlouho ve vazbě. V roce 2019 ta Indonézanka byla úplně zbavena obvinění, protože ministr pro lidská práva, tak pro Indonézie právě napsal i dopis, kde řekl, že to vlastně oni opravdu nevěděli a na základě toho i vietnamský úřad chtěl úplně beztrestnost. Oni snížili trestní hodnocení a na základě toho ji vlastně hned propustili, protože už si nějakou tu dobu odseděla ve vazbě. Takže to je vlastně naprosto strašně zvláštní, že umřel člověk takhle vlastně brutálním způsobem, ale není za to potrestaný žádný viník.
10: A do toho mohla ingerovat jako severokorejská strana, že by se angažovala v tom, aby pak ty ženy byly třeba propuštěné, že by takhle. Protože já jsem zaznamenal i zprávu, že někdy v roce 2017, někdy ještě v únoru, v tom měsíci stejném, ve kterém byl zabit Kim Jong-nam, takže existují důkazy, informovala o tom malajská policie, důkazy o pokusu o vloupání do márnice, kde bylo uloženo to Kimovo tělo.
8: Ono u té malajzijské policie
10: tak
8: je vlastně,
10: jestli se do toho nějak tak.
8: Tohle jsem třeba nečetla, ale ona dávala strašně jako rozporuplný věci ven. Jo, že nejdřív říkala, že severokorejská vláda řekla, že to byl Kim Jong-nam, pak najednou řekla, že to vlastně neřekla. A i tam bylo strašně zvláštní jako pochybení, že oni třeba odvezli do Severní Koreje i to oblečení Kim Jong-nama, což by byl důkazní materiál. A o to se třeba strašně opírala protistrana, vy nemáte žádný hmatatelný důkazy, protože všechno bylo odvezeno. Malajzijská policie na to řekla, ale když se někdo zabije, tak taky to tělo se potom jako zlikviduje. A oni, ale jo, ale ne, prostě to třeba oblečení, které bylo potom. Takže tam byly hrozně zvláštní pochybení, hrozně zvláštní kroky, které třeba vůbec nechápu,
10: jak se mohly stát,
8: ale tohle je natolik jako vysoká a veliká hra, že kdo ví, za jaké nitky tam dotahal.
10: A že by teda právě Severní Korea tlačila na propuštění těch žen, to taky o tom nejsou žádné důkazy,
8: můžeme
10: jenom domnívat, jestli to tak bylo nebo ne. Měl ten atentát nějakou dohru na mezinárodním poli?
8: měl docela dohru na vztazích mezi Malajzií a Severní Koreou, protože oni měli dobré vztahy. Oni měli jako velmi dobré vztahy. A když se to stalo, tak samozřejmě tam byly diplomatické přestřelky. Oni se různě zvali diplomaty na koberečky, takže to bylo takové období, které nebylo pro vztahy a vlastně doteďka nebyly ty vztahy obnoveny natolik, jako bylo před tím rokem 2017. Samozřejmě Amerika to odsoudila.
10: Uvalili i sankce, kvůli použití teda VX.
8: Ano, ale v té době už ty sankce byly natolik jako velké, že už to nemělo vlastně žádný dopad, takže ano i ne, ale severokorejský režim si myslím, že to vyhodnotil jako tu akci vlastně pozitivní, protože ten člověk, který by mohl být tím nástupcem nebo se bálo, byl odstraněn a vlastně žádný jakoby velký dostih tam nebyl.
10: A oni se skutečně báli, že by on se jednou Kim Jong-nam mohl vrátit a nárokovat si teda to místo?
8: Já si nemyslím, že by se báli, že to byl nějaký jako aktuální problém, ale regulárně ta možnost tam byla. Má tu legitimitu toho rodu. A ta legitimita toho rodu, na tom je vlastně stavěná celá severokorejská propaganda. Takže měl obrovskou sílu v té pozici, že byl prvorozeným synem a že je v té dynastii.
10: Severokorejci a Severokorejky, když teda někdo zmizí a už se neobjevuje a je za hranicemi, tak neví, co se s ním stalo, to si říkala, ale už potom osudu Kim Jong-nama nikdo nepátrá? Nejsou v Severní Koreji lidé, kteří by si řekli, no ale byl tady člověk, který legitimně mohl být náš vůdce a možná by byl jiný než ten, který nás vede teď. My ale nevíme, co se s ním stalo. Nikoho to prostě nezajímá. Stalo se před kolika 9
8: Tohle
10: lety?
8: Tohle je reálně myšlenka, která kdyby si pronesl v Severní Koreji, tak skončí Kvaliso, což je politický. Kvaliso, to je vlastně jeden z nejtvrdších táborů, kterým bys šel doživotně. Ježiš. Že už to, že vlastně rozporuješ to, že teď u vlády není Kim Jong-un, tak to už by bylo hrozný, ale třeba je i zajímavý, že se nikdo třeba nepátrá, co se stalo s rodinou Kim Jong-nama. Že on měl ženu, on měl několik dětí a od té doby, co se to stalo, tak nikdo o nich neví.
10: Nikdo o nich nikdy neslyšel.
8: Jakoby říká se, že jsou pod ochranou nějakých zahraničních států, ale neví se, kde jsou, kde žijí, pod jakou ochranou, prostě najednou úplně tady ta linka utichla, úplně to zmizely.
10: No tak jo. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme si mohli příběh Kim Jong-nama tady připomenout, že si ho odvyprávila.
8: Taky děkuju, hezký den.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme uvedli další díl letního minispeciálu Jedy. Dneska jsme vyprávěli příběh otravy Kim Jong-nama, respektive vyprávěla ho koreanistka Nina Špitálníková, kterou jsem si pozval, autorka knihy Svědectví o životě v KLDR. Ještě dva příběhy otrav máme nachystané v zásobě pro tento týden. Vydáme je ve čtvrtek a v pátek. Jinak všechny díly Jedů najdete pohromadě na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12 a jsme taky ve všech apkách a ve vysílání každý den. Naslyšenou zítra.
11: Tady byl vlastně vrtulníkový pás a za tím průchodem za zděným tak je přímo už rudá věž.
2: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
12: Celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem. Ta otrocká práce politických vězňů je to v podstatě velmi podobný gulagu.
2: Tentokrát uslyšíte příběh z Jáchymova. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Amélie Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantský oceán. Létání se jí ale stalo osudným. Během pokusu o oblet světa záhadně zmizela nad Tichým oceánem.
13: Narodila se v americkém Kansasu a už od malička ráda cestovala. Díky svému otci měla také plno příležitostí, protože ten se neustále musel stěhovat za prací na železnici.
9: Do letadla poprvé usedla v roce 1920. To ji natolik fascinovalo, že začala šetřit na kurzy létání a vlastní stroj. To se jí splnilo už po roce. V roce 1922 vytvořila neoficiální rekord. Jako první žena se totiž vznesla do výše skoro 4300 metrů. V roce 1923 jí Mezinárodní letecká federace jako 16. ženě v historii udělila pilotní licenci.
13: V roce 1928 Amélia Earhartová ještě jako spolucestující přeletěla Atlantik. Už tehdy zřejmě plánovala samostatný let. To se jí povedlo v roce 1932. Po téměř 15-hodinovém letu sama překonala oceán v letounu Lockheed Vega.
9: Amelia Earhartová se stala celebritou. Byla nejenom vzorem pro mladé ženy, ale také módní ikonou. Měla svoji vlastní značku oděvů a zavazadel. V roce 1936 začala plánovat cestu kolem světa. Nechala si sestrojit speciální letadlo a jako navigátora si vybrala zkušeného Freda Noonena.
13: 1. června 1937 vyrazili z Miami a po četných zastávkách v Jižní Americe, Africe, Indii a Asii dorazili na Novou Guineu. Urazili 35 tisíc kilometrů a zbývajících 11 tisíc kilometrů mělo být přes Tichý oceán. Svoji další zastávku měli naplánovanou na ostrově Howland, ale kvůli porouchané navigaci či radiové anténě nemohli ostrov najít. Lidé na ostrově od nich zachytili několik zpráv, ale nemohli je lokalizovat a tak pravděpodobně nakonec Amelii Earhartové došlo palivo a letoun se zřítil do moře.
9: Následovala obrovská pátrací akce, do té doby největší svého druhu, ale bez výsledků. To jen nahrávalo různým spekulacím o osudu posádky letadla. Až v roce 2010 byly na souostroví Kiribati nalezeny fragmenty kostí a jiné předměty. Podle znalců mohly patřit právě Amelii Earhartové a jejímu navigátorovi.
14: Zprávy. Krátké zprávy a Kateřina Calsidisová.
2: Už 10 minut je možné pozorovat v Česku částečné zatmění slunce. Měsíc by měl zakrýt skoro 90% slunečního záření. Tento vzácný astronomický jev bude nejvýraznější po 8. hodině večer. Češi ho můžou sledovat z hvězdáren i domovů, potřeba je ale speciální ochrana očí. Pozorování zatmění sluncem přímým pohledem může nevratně poškodit zrak. Do Česka míří více než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by ale měla situace na trhu se dál stabilizovat. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Znakář Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kreol Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší.
0: Zdržení na dálnici D10 u Boleslavy a také kolona v Praze v Novopatské. Na dálnici D10 stále čekejte kolonu na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy u Bezděčína. Na 40. kilometru je omezení pouze do jednoho pruhu a ta kolona stále je asi na 20 minut. V Praze provoz postupně slábne, stále ale čekejte kolonu v Novopatské ulici z Černého mostu do Kbelské. Tamto zdržení je asi na 15 minut. 10 minut pak naberete ve Vlzonově ulici před omezením u hlavního nádraží směr muzeum. 5 minut se pak zdržíte na konci Nuselského mostu před Legerovou. A kolona je v Praze také v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich. Čekejte zdržení asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříte kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: A právě startuje necelá půl hodina objevů, studií, pozorování, no zkrátka všeho, co nabízí věda. U jejího poslechu vás vítá Tomáš Pavlíček. A co najdete v dnešním tematickém menu? Budeme se věnovat nejenom skutečnému zatmění slunce, ale také tomu, proč vědci vytváří i umělá zatmění. Jak je možné, že léky na cukrovku můžou pomáhat i lidem s vysokým krevním tlakem? A proč jsou někteří lidé lechtiví a jiní ne? Ať se vám dobře poslouchá.
1: Věda plus.
15: Na večerní a noční obloze se odehrají hned dvě astronomické zajímavosti. V noci vrcholí pravidelný meteorický roj Perseid, ale ještě předtím po 19. hodině nastane zatmění slunce. Z českého území viditelné jenom částečně.
16: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli tomu samotnému zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
17: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Mezi sluncem a zemí bude měsíc v takové poloze, že jeho stín dopadne na povrch. Na našem území to bude nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999.
16: Česká republika bude ležet téměř na hranici toho pásu úplného zatmění, čili u nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% průměru slunečního kotouče.
17: Abychom si ho bezpečně prohlédli, potřebujeme dostatečně tmavý filtr, skoro neprůhledný. Pokud už na hvězdárně neseženete speciální brýle k pozorování slunce, pomůže třeba svářečské sklo, doporučuje Jan Veselý z pražského planetária.
18: Ten filtr musí nejenom zeslabit to viditelné světlo, ale také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít takové parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12. Pokud máte třeba dva filtry číslo 6 a dáte je za sebe, tak to opravdu lze takhle jednoduše sčítat.
17: Velikost zatmění i čas, kdy bude zákryt největší, se může i v rámci Česka o několik minut lišit, podle toho, jestli jsme na severu, jihu, západu nebo východě. Například v západních Čechách se mezi vrcholem zatmění a západem slunce na několik minut ještě rozjasní. Naopak v Moravskoslezském kraji už na zatmění plynule naváže soumrak. Rozdíly jsou výrazné už ve vzdálenostech stovek kilometrů.
19: U zatmění slunce je to opravdu kritické a pokud je třeba o úplné zatmění, tak to je vidět jenom z velmi úzkého pásu. Maximálně má pár set kilometrů, ale někdy taky jenom pár desítek.
17: Zatmění slunce nastávají přibližně jednou za půl roku. Z toho průměrně jednou za rok a půl dokonce úplná. Jenže stín měsíce přitom pokaždé dopadá na jiná místa na Zemi.
19: Dráha měsíce kolem Země je poněkud skloněná v určité rovině, ve které obíhá Země, tak ta zatmění nastává jenom občas, když se právě ta tělesa sejdou v té jedné rovině.
17: České země si podle astronomů na příští výrazná sluneční zatmění budou muset počkat. V roce 2075 sem dopadne prstencové zatmění a až v roce 2135 úplné. Naopak Španělsko se dočká velkých slunečních úkazů dnes i v příštím a přespříštím roce, i když v jiné části území než letos.
16: Úplné zatmění slunce je možné pozorovat na jednom místě zeměkoule zhruba za 400 let. Statistika je ošidná, protože Španělsko bude mít ještě jedno štěstí a hned v roce 2027. Tam teda to zatmění bude o něco lepší v Egyptě, to bude druhé nejdelší úplné zatmění slunce v tomto století.
17: Při zatmění slunce je měsíc v novoluní. To zároveň znamená, že v nocích okolo zatmění měsíční světlo neruší pozorování slabších vesmírných těles.
16: Hned můžeme zůstat někde na pláži nebo na louce pod širákem a užít si maximum meteorického roje Perseidy, protože letos panují dobré pozorovací podmínky právě díky fázi měsíce, kdy měsíc nebude rušit.
17: Meteory se podle astronomů mohou objevit kdekoliv po celé obloze. Nejlepší pozorovací podmínky nastanou mezi 2. a 4. hodinou ráno. Podle astronomů se Perseidy dají pozorovat i v nocích po maximu, až do 24. srpna. To už ale bude překážet měsíční světlo. Martin Srb, Český rozhlas.
15: No, představte si, že sluneční zatmění dovedou vědci vyrobit i uměle. Umí to udělat například dvoudílná kosmická sonda Proba 3 s českou technikou na palubě. K čemu vědcům slouží, to teď probereme s naším vědeckým reportérem Martinem Srbem. Dobrý den.
20: Dobrý den.
15: A proč je tedy pro vědce užitečné zatmělé slunce?
20: No, se jim to zatmění hodí, když potřebují zkoumat méně jasné sluneční vrstvy. Představte si, že vám ve tmě někdo svítí do očí baterkou a vy jste se chtěli podívat tomu člověku do obličeje. Co uděláte?
15: No tak měl bych spoustu řešení, ale třeba když takové nějaké korektní, agresivní, tak zkusím tu baterku zakrýt dlaní.
20: Přesně tak. No a hodně podobné věci dělají i vědecké přístroje na pozorování sluneční korony, jak by objasnil sluneční astrofyzik z Astronomického ústavu Akademie věd Petr Heinzl.
21: Korona je velmi slabá oblast. To je nejvyšší vrstva atmosféry sluneční, velice řídká. My, abychom mohli studovat koronu, potřebujeme zakrýt sluneční disk, který velice silně září. To je takzvaná fotosféra slunce, to je to, co nám svítí hodně do očí, co nás opaluje a tak dále.
20: Fotosféra je jako ta zářící baterka a slabá korona je ten obličej těsně vedle, který chtějí astronomové rozpoznávat. A opravdu si představte, že je to obličej někoho hodně podezřelého. Ve sluneční koroně totiž vznikají erupce, které jsou nebezpečné pro techniku, pro astronauty, možná i pro nás na Zemi, a vědci to musí důkladně vyšetřit, aby se dostali k té prvotní příčině, která je tam někde na kraji té korony.
15: Tak to je skoro kriminální zápletka. A jak tedy vypadá ten přístroj k pozorování korony?
20: Říká se mu koronograf a je dvoudílný. Jedna část je dalekohled, možná docela obyčejný, a neobyčejný přístroj z toho dělá ta druhá část. To je takzvaný zástin, to je jakoby ta dlaň před baterkou. Jenomže z těch umělých koronografů jsou horší obrázky než ze skutečného úplného zatmění slunce na Zemi.
15: Čím je to způsobené?
20: Ty okraje jsou neostré. Je to kvůli fyzikálnímu jevu, kterému se říká difrakce, a když zůstanu u toho příkladu s baterkou, tak nejostřejší zástin uděláte, když budete mít tu stínící ruku přímo u té baterky. Když ji přiblížíte k očím, tak bude trocha světla unikat okolo. Když se zaostříte na tu baterku, tak budete mít okraje ruky, uvidíte tak jako neostře. A podobné je to, když zastínujete slunce.
15: Jo, tou rukou tak.
20: Tou rukou, tam právě se moc dobrý zástin neudělá, tam žádnou korunu neuvidíte. Nejlepší je mít ten zástin opravdu daleko, třeba ve vzdálenosti měsíce, pokračuje Petr Heinzl.
21: Měsíc shodou okolností je asi tak velký jako ten sluneční disk a zakryje nám ho tak, že ani kousek toho slunečního disku při úplném zatmění nezáří. Kdyby jenom malinko to zářilo, tak nám to zničí pohled na tu korunu, že to je tak slaboučká, že to bychom nic neviděli.
20: A za ostrými snímky sluneční korony, pokud je chtějí pořídit při tom zatmění slunce, tak musí vědci hodně cestovat a také se hodně načekají na ta úplná zatmění. Vědci říkají, že v průměru bývá tak jedno za rok a půl na celé Zemi, ale statistika je ošidná, někdy bývají častěji, někdy méně často. Někdy ten stín nakonec vyjde úplně mimo pevninu, že se nedá pozorovat, jindy se pokazí počasí, nebo to vyjde na nějakou zemi, do které je složité cestovat. Takže se vědcům velmi hodí, když teď mají umělé zatmění i v kosmu.
15: No a jak funguje kosmická sonda, která to umí udělat?
20: Je to podobně jako ten dvoudílný přístroj koronograf, tak to je dvojice družic, obíhá na speciální dráze kolem Země a má speciální automatické řízení. To umí ty obě družice několik hodin udržet ve velmi přesné vzdálenosti, asi 150 metrů od sebe, ale jako by byly pevně spojené ve vesmíru nějakou konstrukcí. Spojují je vlastně jenom paprsky, nějaké spojení, nějaké radiové spojení mezi nimi. Jedna z těch družic má štít, který zastínuje slunce, to je takzvaný okluder neboli zástin, a ta druhá družice má dalekohled a ten má v sobě českou optiku, české čočky a také český kryt optiky. Ten se musí zavřít, když mají ty družice pohov, když neletí v té těsné formaci, aby optiku nezničily sluneční paprsky.
15: No a co zatím tahle mise ve vesmíru dokázala?
20: Podle vědců je hlavně obrovský úspěch, že zafungovalo to automatické řízení družic. To je totiž hlavní experiment téhleté mise. Ten koronograf, to pozorování slunce, je až takový jako bonus navíc, taková třešnička na dortu, když se povede ten první pokus. Ta mise odstartovala koncem roku 2024. Jeden oblet Země uskuteční zhruba za 19 hodin, z toho 6 hodin může být v té formaci. Od toho roku 24 zatím nazbírala desítky umělých zatmění, ale potom se objevil zádrhel. Letos v únoru ta mise celá měla na mále dalekohledová část kvůli nějaké nečekané a nepravděpodobné softwarové chybě ztratila spojení se Zemí a vypadalo to, že ta mise úplně skončí, že se vymkne kontrole, že odletí neznámo kam. Evropské kosmické agentuře se ale postupně nakonec podařilo to spojení obnovit. Tu družici vrátilo do správné polohy, podařilo se navázat spojení, podařilo se navázat tu těsnou formaci a od letošního června už zase fungují i ta umělá zatmění. To poslední bylo, jestli se nepletu, před 2 týdny a vědci teď právě chtějí porovnat ty družicové snímky se záběry z toho dnešního zatmění, které bude. Za tu dobu se slunce o nějaký ten kousek pootočilo a tak chtějí zjistit, jak se ta korona mění, když se slunce otáčí.
15: Tak já jsem zvědavý na ty výsledky, o nich si určitě v budoucnosti popovídáme.
20: Jestli tam bude něco důležitého, no. Něco převratného. Vědci si většinou dávají na čas těmi analýzami, dát je to spousta čísel přeci.
15: Tak si ale rádi si počkáme. Tolik Martin Srb z naší vědecké redakce. Díky, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
6: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Moderní léky původně vyvinuté pro léčbu cukrovky můžou ve vhodné kombinaci pomáhat i lidem s vysokým krevním tlakem. Na experimentálních modelech to prokázali vědci z Fyziologického ústavu Akademie věd. O nové studii jsme v našem ranním vysílání mluvili s vedoucí oddělení experimentální hypertenze Ivanou Vaněčkovou, která se na výzkum podílela. Výzkum navázal na zjištění, že empagliflozin flozíny chrání srdce a ledviny také u experimentálních zvířat, která diabetem netrpí. Moderátorka Šárka Feniková se Ivany Vaničkové zeptala, co to vlastně tyto látky jsou a jak působí.
4: Glyfosíny jsou obecně primárně antidiabetika, tedy látky, které jsou používány na léčbu hypertenze. A v poslední době se ukazuje, že mají z nich prospěch nejen ti diabetičtí pacienti, ale i nediabetičtí. A na tuto skupinu experimentálních zvířat jsme se zaměřili my právě nediabetické modely experimentální hypertenze.
9: No a co ten výzkum obnášel? Byste tedy, jak už jste říkala, využili ty zvířecí modely, tak jak?
4: Ano, ano. My jsme vlastně napřed zkoumali tři experimentální modely hypertenze a prokázali jsme na nich výrazné pozitivní účinky na ledviny a srdce. A v té poslední studii, o kterou tady vlastně jde, jsme se zaměřili na jejich kombinaci s různými antihypertenzivými, protože obecně léčba hypertenze spočívá v léčbě snížením krevního tlaku a ty nové skupiny, ta nová skupina glyfosínu se částečně i na tom snížení krevního tlaku podílí. Takže my jsme vlastně zkusili dvě skupiny antihypertenzy. Jedna, která se používá jako vlastně taková první látka na snižování krevního tlaku, to jsou AC inhibitory, a potom taková skupina starší terapie, která je, kterou nazýváme trojkombinační terapii, triple terapii, která využívá tři látky dohromady a z nich jedna je i diuretikum.
9: Léku na tlak je ale velké množství, tak zkoušeli jste více variant?
4: My jsme zkusili tyhle ty vlastně dvě varianty, protože, jak jsem říkala, ty AC inhibitory se obecně vlastně nejčastěji používají v léčbě krevního tlaku spolu se sartany a použili jsme tuhle tu druhou kombinaci s těmi třemi látkami. My jsme zkoušeli i jiné léky, které využívají blokádu renin-angiotenzínového systému, jako je finerenon, ale tam ty účinky jsme nezaznamenali tak dobré.
9: Mluvili jsme tady o tom, že jste využili experimentální zvířecí modely. Můžete být konkrétnější, na jakých zvířatech jste to zkoušeli?
4: Tahle ta studie probíhala na takovém unikátním modelu hypertenzních potkanů, REN2 transgenních potkanech, které jsme získali v rámci spolupráci s IKEMem. A tady bych vlastně měla i zmínit to, že ta studie vznikla za spolupráce třech oddělení. To bylo právě jedno oddělení z IKEMu, experimentálního diabetu, a potom s echokardiografií nám pomáhali kolegové z oddělení vývojové kardiologie. A my jsme, vlastně to je takový modelový organismus, který určitým způsobem mimikuje tu lidskou hypertenzi. My jsme se snažili u nich zjišťovat, jakým mechanismem ty glyfosíny působí, protože vlastně, abych tady ještě se ráda zmínila i o té historii glyfosínu, která je nesmírně zajímavá, protože ta první látka z téhle skupiny florizín byla objevená už před 200 lety. Ale až v roce 2002 byl syntetizován první glyfosín z této skupiny, to je dapaglyfosín, který byl v roce 2012 až schválený Evropskou federací pro léky. A vlastně od té doby probíhá takové vítězné tažení téhle skupiny léků celou kardiologii, internou, nefrologii a dalšími obory.
9: My lajkové vždycky, když slyšíme o nějakém takovém objevu, tak samozřejmě první otázka, která nás napadne, je, kdyby se taková věc dala odzkoušet v klinické praxi, tak jak daleko jsme od potkanů k tomu, aby se něco podobného mohlo dostat také do běžných léčebných postupů?
4: No, to je těžká otázka. Už to vlastně, jak jsem zmiňovala, to použití těch glyfozínů vlastně trvalo od té syntézy ke schválení 10 let a pak dalších 10 let vlastně trvalo, než proběhly ty velké klinické studie, které zkoumaly účinky těch glyfozínů. Takže já si myslím, že budu optimista, když v nějaké dohledné době výsledky našeho výzkumu budou aplikovány v praxi lékaři, protože vlastně ten nejdůležitější poznatek tohoto toho výzkumu našeho nebo této studie spočívá v tom, že je vždycky důležité přemýšlet nad tou kombinací těch jednotlivých léků, že ne každý je vhodný pro každého a že ta kombinace je vždycky důležitá, že pro někoho může být výhodná, ale pro někoho ne, takže tady je vždycky prostě na místě sledovat ty účinky a tahle ta studie, která v podstatě personalizované medicíně by měla přispět.
15: Vysvětlila Ivana Vaničková z Fyziologického ústavu Akademie věd v Praze moderátorce Šárce Fenikové. Teď posloucháte Vědu Plus a jdeme na další téma. Ještě se vrátíme k dnešnímu večernímu částečnému zatmění slunce. Jeho pozorování má i svá rizika. Bez správné ochrany si můžeme vážně poškodit zrak. Jak zatmění bezpečně sledovat a čemu se rozhodně vyhnout, to si nyní povíme s předsedou České vitreoretinální společnosti, lékařským ředitelem očních klinik Lexum Pavlem Němcem. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
15: Tak jakému poškození zraku může při přímém pozorování zatmění slunce dojít?
5: No, říká se tomu fototoxická reakce, to, co proběhne na sítnici, a úplně zjednodušeně pro všechny, kteří poslouchají, je to prostě přílišné soustředění světelných paprsků nebo složeného světla tím zaostřovacím aparátem oka do jednoho místa našeho nejostřejšího vidění, tedy té takzvané žluté skvrny. A tato příliš velká slunečná energie plného složeného světla způsobí reakci uvnitř buněk sítnice, které degradují. Vytvoří se tam volné radikály kyslíkové, poškodí se jejich membrány. A když je to dostatečně dlouhé působení toho světla s vysokou energií a vysokou intenzitou, tak je to irreverzibilní, takzvaně tedy nevratná změna.
15: Aha. To znamená, když to není tak dlouho, aby to byla irreverzibilní změna, tak co se s tím potom dá dělat a jak se to vlastně projevuje potom? Či člověk třeba nevidí vůbec, nebo jak se to dá detekovat?
5: Tak my jsme to asi všichni zažili, když jedeme autem a nestačíme si sundat takovou tu clonu, co máme na čelním skle, tak jsme někdy vystaveni slunečnímu záření, které nám není příjemné. Tak to je ta chvilka jenom a navíc to není úplně přímé záření. Pozorování slunečního zatmění je nebezpečné v tom, že se přímo díváme do slunce. A ještě zrádnější je v tom, že málo kdo z nás vydrží přímý pohled do slunce, to neděláme. Ale tady si myslíme, že je slunce zacloněné a že to je vlastně prýma, protože nám v tu chvíli nesvítí tolik do oka. To je velký omyl, protože ta slunečná energie, která i z toho srpečku malého, který vykukuje, prochází, tak bohužel tu sítnici může poškodit. No, když je to minimální množství energie, tak dojde jenom k drobnému otoku těch buněk a vrátí se zraková funkce k původním hodnotám, které byly. Když je to nadnormální množství, a to skutečně může být během několika sekund, nebo desítek sekund maximálně, tak dojde k trvalému poškození centra vaší sítnice. To znamená, že máte centrální skotom. Když se teď posluchači zaměří na něco cíleně před sebou, budou si chtít třeba něco přečíst nebo na něco se podívat, tak to, na co se přímo koukají, vypadne. Ne celé zorné pole, ale ten detail, tedy schopnost číst, vidět malá písmenka a tak dále.
15: No, já se teď zaměřuji na ty otázky, které tady mám další připravené, tak raději se nebudu koukat přímo do slunce, abych si tuhle schopnost zachoval i do budoucna. A co tedy za pomůcky bychom měli použít, pokud chceme to zatmění pozorovat bezpečně?
5: Tak úplně bezpečné zatmění je to, když si počkáte na televizní noviny nebo na televizní zprávy nebo na všechny sociální sítě a podíváte se na to, jak to probíhalo, protože garantuji vám, že spousta profesionálů to natočí a nasnímá mnohem líp, než vy to uvidíte in natura. Druhou bezpečnou variantou je to, že si pořídíte speciální brýle pro pozorování slunce. Můžou být klidně s papírovýma obrubama, ale musí tam být ten správný filtr. Teď řeknu pár čísílek. Když tam bude ISO napsáno na těch brýlích ISO 123 12, tak to jsou ty brýle, nebo ty skla, kterýma můžete zatmění slunce pozorovat. Všechno ostatní, a to včetně vašich super drahých slunečních brýlí, nemusí být dostatečný ochranný prostředek a neměli byste se s tím dívat na to sluníčko. Takže jedině ty schválené brýle nebo skla lépe, nebo optika na pozorování slunečního zatmění.
15: No, zaznamenali lékaři u lidí poškození zraku po tom úplném zatmění slunce, které jsme v Česku pozorovali v létě 1999?
5: Ale zaznamenali jsme jednotky. Ono naštěstí, my jsme neměli úplně nejpříznější, jestli si to dobře vybavou tehdy klimatické podmínky na to pozorování. A navíc se mně zdá, že jsme takový, bych řekl, společensky obeznámení a respektujeme některá doporučení, ale třeba kolegové, když jezdíme na mezinárodní kongres, jak kolegové z jiných zemí, třeba ze Spojených států, Florida, úplně typicky, tak zaznamenali skutečně trochu vyšší výskyt těch, kteří se koukali přes takzvané ochranné pomůcky. A to si najdete ty fotografie nádherně na internetu. A ty takzvané pomůcky, to jsou všechny ty CDčka a rentgenové snímky a zakouřené sklo a tmavé láhve. A já nevím, co všechno si vymyslíte. A to rozhodně žádná ochrana před tím soustředěným zářením toho slunce není.
15: No a proč tyhle způsoby ochrany nefungují?
5: Protože nemají speciální odfiltrování toho složeného světla, které by nespůsobilo to tepelné poškození. Naopak vlastně některé z nich, třeba to sklo, nebo fotoaparáty, přes které se chce někdo dívat, nebo dalekohledy, o kterých se předpokládá, že mají nějaký filtr v sobě, a oni často mohou mít třeba UV filtr, ale to není dostatečné, tak ty ještě víc soustředí ty světelné paprsky a ještě zintenzivní vlastně to působení, které by normálně zalomily jenom zaostřovací aparát oka a vlastně ještě podpoří to termické nebo fototoxické, abych byl přesný, poškození centra sítnice.
15: Takže v tomhle případě buď to mít prostě to optimální přístroj, který je schopen to filtrovat a nebo si dám ty brýle před to, jestli to jde?
5: Brýle samozřejmě, když je budete mít, tak pak můžete i tou optikou se dívat, to je ta dostatečná ochrana. A úplně nejbezpečnější vlastně je to, že si vezmete, buď to dneska jsou takové ty teleskopické tyče na mobily, nebo stativ na mobil, postavíte si ho, nasměrujete a celý si to krásně nasnímáte. Jedna věc je důležitá u toho telefonu, protože samozřejmě displej telefonu nepřinese žádné to záření, ale když sebou lidé přímo v ose sledování slunce, mobil, moje oko, tak často mají tendenci vykouknout spoza toho mobilu a podívat se, jestli se dívají správně. A to je chyba. To znamená, postavte si ho, dívejte se klidně na displej toho mobilu, ale dívejte se z úhlu a slunce přitom nepozorujte.
15: Tak o tom, jak bezpečně pozorovat zatmění slunce, jsme mluvili s předsedou České vitreoretinální společnosti Pavlem Němcem. Já vám děkuji za užitečné rady, přeji hezký den a bezpečné pozorování.
5: Děkuji za pozvání a užijte si to dnes večer, pokud to bude hezky vidět.
15: Děkuji, vy také. No a teď zase něco úplně jiného. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč někdo je lehtivý a někdo skoro vůbec? A proč třeba zrovna na krku nebo jinde? Po staletí je to jedna z velkých neznámých ve světě vědy. Patří k tomu otázka, k čemu vlastně lehtivost je, proč se vůbec vyvinula. Těmto málo prozkoumaným pocitům se věnuje výzkum nizozemských neurovědců a my si o tom více povíme s Ondřejem Himerem. Dobrý den, Ondřeji.
7: Dobrý den.
15: Co nového na základě tohoto výzkumu tedy o lechtání víme?
7: No, například vědci nově potvrdili, že reakce na lechtání, ty pocity s tím spojené se vlastně nijak neliší mezi lidmi po celém světě, takže je jasné, že to není podmíněné nijak kulturně, že je to součást zkrátka nějaké hlubší lidské biologie. Za tím příspěvkem stojí tým neurovědců z Univerzity Radboud z nizozemského Nijmegenu a ve spolupráci s výzkumníky ze Švédska, o jejich práci taky informuje teď web časopisu Nature. Oni pro ty své experimenty si vybrali vzorek zhruba 500 lidí a to právě nejen z Nizozemska, nejen z Evropy, ale třeba také z Číny právě, aby měli to mezikulturní srovnání. A všichni ti respondenti se shodovali nebo identifikovali jako nejlehtivější místa krk, chodidla a břicho. No a asi to nejzajímavější zjištění z celého výzkumu je potvrzení z jedné z takové vlastně možná nejstarší hypotézy, proč naše tělo reaguje na dotek na těchto místech, protože oni vlastně dali za pravdu myšlence, kterou před 150 lety vyslovil Charles Darwin.
15: A která to je myšlenka?
7: On to nevyslovil, tedy to jsem řekl špatně, on to napsal. A podle něj nejsilnější reakce vyvolává dotyk v místech, kam člověk nebo třeba i jiné zvíře na svém těle sám nedosáhne nebo dosáhne jen obtížně, případně kde se sám sebe obvykle nedotýká. No a zároveň jsou to také místa, která jsou nějakým způsobem zranitelná, takže u lidí tam třeba nespadají záda, na rozdíl od toho měkkého břicha. Vědci ale zdůrazňují, že definitivní potvrzení vyžaduje ještě další experimenty. Pro web Nature píší, že zatím nelze třeba vyloučit ještě jedna další hypotéza, že se lidé těch příslušných míst na svém těle nedotýkají často právě proto, že vědí, že tam jsou lechtiví, což pak je takový, řekněme, začarovaný výkladový kruh.
15: No a dozvíme se z té studie i to, proč je někdo na lechtání citlivý, někdo méně, proč třeba děti jsou tak lechtivé.
7: Většina hypotéz v téhle oblasti pracuje s myšlenkou, že s touhle dispozicí k lochtivosti se už rodíme, že to nijak nejsme schopni ovlivnit. No a ta lidská citlivost na dotyky, ale vlastně možná můžeme říct, že obecně citlivost lidí prostě s věkem klesá. Člověk se naučí lépe regulovat svoje reakce, svoje pocity, takže ty děti jsou prostě lechtivější, protože reagují velmi bezprostředně. Zajímavý je také fakt, že člověk obvykle nedokáže polechtat sám sebe, nebo přitom rozhodně nezažívá tak intenzivní ty pocity. Podle vědců tam prostě chybí jednak moment překvapení, ale také tam chybí určité vědomí nějaké vzájemné interakce s druhým člověkem, která je prostě součástí toho lechtání. A to vlastně vede k některé vědce k teoriím o tom, že lechtání, třeba i lechtání dětí, je prostě způsob, jak se upevňují vztahy ve skupině, trochu třeba na způsob vybírání blech u lidoopů například. Zmíněný tým vědců z Nizozemské univerzity každopádně dodává, že takovýmhle věcem jako je lechtání by se neměl seriózní výzkum vyhýbat, což se podle nich dost dlouhou dobu dělo.
15: Lechtivý příspěvek Ondřeje Himra, díky, naslyšenou.
7: Naschledanou.
8: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. Interview Plus.
10: V červenci vystoupala povrchová teplota světových oceánů na nejvyšší úroveň v historii měření.

0: Česku částečné. Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Atleti Stráský a Kopecký pokračují v 10 boji na mistrovství Evropy. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Částečné zatmění slunce se v Česku blíží do nejvýraznější fáze. Zhruba za 10 minut by měl měsíc zakrýt skoro 90% slunečních paprsků. Úplné zatmění sledují lidé třeba v Portugalsku nebo Grónsku. Ve Španělsku je kvůli tomu naše editorka Jana Kudláčková.
2: Tady ve městě Liria, západně od města Valencie, sledují lidé zatmění slunce na kopci nad městem u kláštera svatého Michala. Příjezdové cesty sem nahoru jsou uzavřené, takže všichni se museli vyšlapat po svých. Lidé si sem přinesli stolečky, židličky, tašky s jídlem, s pitím, slunečníky, i ty velké pozorovací dalekohledy, kterými to zatmění sledují. Ještě před malou chvílí byl úplně zaplněný celý západní svah tady pod klášterem, jenže přišli policisté a všechny lidi poslali pryč nahoru na vyhlídku, která je teď úplně zaplněná. Omlouvali se, říkali, že je to z bezpečnostních důvodů, je to preventivní opatření, protože kdyby náhodou vypukl požár, protože je velké sucho, tak by se lidé nestihli dostat včas zpátky do bezpečí. Úplné zatmění slunce tady nastane ve 20 hodin 32 minut a potrvá zhruba jednu minutu. Jana Kudláčková, Radiožurnál.
0: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit ministerstvo práce. Teď jde o přestupek. Rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíce jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
4: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
3: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
5: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
3: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Pražští hasiči zasahují u výbuchu plynu v Praze v Komořanech. Záchranáři kvůli tomu museli ošetřit 3 lidi s popáleninami. V restauraci v ulici Komořanská se nahromadil plyn od digestoří. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podle něj výbuch nespůsobil žádné větší škody.
6: Po příjezdu na místo jsme zjistili, že na místě je 5 evakuovaných osob a 3 osoby jsme předávali do péče zdravotnické záchranné služby. Celý objekt byl zkontrolován pomocí termokamery a samozřejmě probíhalo v místě i měření koncentrací toho plynu, ale nenaměřili jsme žádné nebezpečné hodnoty.
7: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje soutěž 10 bojařů. Chybí v ní Tomas Järvinen, který odstoupil kvůli zranění stehního svalu. Jak se daří dalším dvěma Čechům, Stráskému a Kopeckému, řekne z místa Adam Procházka.
8: Průběžně 7. Willem Stráský vstoupil do výšky dobře, na první pokus zdolal 184 cm, celkově 20. Ondřej Kopecký zvládl stejnou výšku až na poslední třetí pokus na 187 cm ho čeká druhý skok, přitom první laťku schodil. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
7: Fotbalový záložník Lukáš Haraslín přestupuje ze Sparty do saúdsko-arabského Al-Fatí. 30-letý Slovák opouští Spartu po 5 letech, během kterých s ní získal 2 ligové tituly a jednou triumfoval v domácím poháru.
9: Nehoda na dálnici D11 u Jaroměře, další na silnici 15 na Českolipsku. Na dálnici D11 u Jaroměře směr Praha se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je na začátku dálnice mezi kilometry 112 až 111. Na místě záchranáři, podle policie průjezdný jen odstavný pruh. Na D1 před Brnem a v Brně směr Ostrava ještě hustý provoz, před Brnem od kilometru zhruba 186 ještě místy blokují pravý pruh odstavená nákladní auta. Na D1 z Brna do Ostravy na exitu 226 Vyškov stojí kamion, je na sjezdu vlevo na zebře a bliká u něj šipka. Na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy na obchvatu Kravař havarovala motorka. K nehodě vyjeli záchranáři, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy.

0: bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: V Česku přibývá starých lidí. Podle loňských výpočtů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se do 15 let zvýší počet seniorů nad 80 let až dvojnásobně. A přestože drtivá většina lidí, až 80% v průzkumech uvádí, že chtějí dožít a zemřít doma, ne vždycky je to možné. Jenomže najít volné místo v domovech pro seniory se příbuzným mnohdy nedaří. A tak vzniká velká díra na trhu. Zaplnit se ji snaží domovy pro seniory, které nejsou v registru poskytovatelů sociálních služeb. V poslední době se s nimi setkává kancelář veřejné ochránkyně práv, hlavně na Jižní Moravě. Jenom úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu funguje kolem 45 nelegálních zařízení. Nejen na ta, která jsou na Kyjovsku a Hodonínsku, se zaměříme v tomto Zaostřenu s Alenou Hesovou.
0: Zaostřeno.
3: Volání.
4: Dobrý den.
5: Dobrý.
4: Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
5: Tady paní.
2: Domov klidného stáří v Kyjově jsem našla snadno. Na rozdíl od jiných neregistrovaných zařízení má celkem podrobnou internetovou stránku. V kontaktech figuruje jméno Lucia Kozumplíková. Právě po ní se přímo v domově ptám a chci od ní zjistit, proč není zařízení registrované. Ženu najdu, ale odmítá se mnou mluvit.
4: Dobrý den.
2: Tenhle domov je v patrovém domě. Nejspíš tu dřív býval klasický bytový dům. Všechno působí čistě, upraveně. A já se přesouvám dál, do Milotic. Do zařízení naproti kostelu, ve velkém rodinném domě, na které jsem dostala tip. Vlastní webovou stránku nemá, ale na firmy.cz ho nacházím pod názvem Usměvavé stáří pečovatelský dům. Zaměstnankyně mají zelené mikiny s logem. Jsou milé a když chci mluvit s provozovatelem, volají paní Andrejce.
6: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
4: Dobrý den, tady je Alena Hesová z Českého rozhlasu. Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
2: Žena telefon položí a čísla, která později objevím na internetu, nikdo nebere. Podobných zařízení je v regionu několik a úřad v Kyjově o nich ví, potvrzuje to jeho mluvčí Ivana Martinková.
7: Tento fenomén evidujeme na Kyjovsku přibližně od roku 2015, aktivněji se mu věnujeme od roku 2018. Od té doby jsme zaznamenali přibližně 45 nemovitostí, rodinných domů či bytů, ve kterých byly nebo jsou poskytovány služby osobám se sníženou soběstačností, seniorům, osobám se zdravotním postižením či osobám v nepříznivé sociální situaci. Nejsou jen na Kyjovsku, ale v celém okrese.
2: Přesné počty lidí v nelegálních domovech radnice nezná mimo jiné proto, že je nemůže ze zákona kontrolovat. Tuhle pravomoc má krajský úřad. Kontrol dělá jednotky, upřesňuje jeho mluvčí Martina Žítková.
8: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje řešil v období roku 2025 do května letošního roku podezření na poskytování sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování u celkem 4 subjektů. V této souvislosti byla ze strany odboru sociálních věcí v daných zařízeních zahájena kontrola. Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil.
2: Výsledky kontrol zatím hejtmanství nemůže zveřejnit, protože oficiálně neskončily. Na své vlastní jezdí neohlášeně taky pracovníci kanceláře veřejné ochránkyně práv. A její právnička Kristina Boušková upozorňuje hlavně na zdravotní péči v neregistrovaných domovech seniorů.
9: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. velmi často. Nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
2: Zároveň to ale není tak, že by pracovníci v neregistrovaných zařízeních klienty nějak záměrně zanedbávali. V případě problémů volají záchrannou službu nebo odvezou seniory do nemocnic, jenomže nevždy odborně poskytnutá zdravotní péče v domově je pak na jejich stavu mnohdy znát. Potvrzuje to nemocnice v Kyjově. Z jejího vyjádření citujeme.
3: Tito pacienti často přicházejí ve zhoršeném zdravotním stavu a bez jakýchkoliv informací o své diagnóze, lécích nebo předchozí péči. To výrazně komplikuje a zpomaluje zahájení léčby. S takovými pacienty se setkáváme prakticky několikrát týdně. V nemocnici obvykle tráví několik dní až týden podle závažnosti stavu. Někteří se bohužel vracejí opakovaně, protože jejich zdravotní stav je dlouhodobě nestabilní a tato zařízení nemají proškolený zdravotnický personál, který by dokázal včas rozpoznat zhoršení.
2: Lidé z kanceláře veřejné ochránkyně práv se během svých kontrol ale nezajímají jenom o zdravotní péči, ale taky například o prostředí. Při sérii posledních kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, v Českých Budějovicích a ve Svitavách objevili vůbec nejzásadnější problémy ve Svitavách, kde seniori bydlí v bývalém hotelu Schindlerův háj. Zástupci ombudsmanky tam viděli deky propálené od cigaret, nábytek od skvrn, nejspíš od moči, loupající se omítku nebo špinavé toalety. Klienti před jejich očima dostali na oběd francouzské brambory, rozmixované dohromady s čočkovou polévkou. Tahle směs byla v plastové lahvi odbalené vody se savičkou. Hledat tam zodpovědnou osobu vyrazila pardubická reportérka Barbora Soukupová a mluvila s Leošem Mikuleckým.
10: Tomu vyjadřovat nechci, všechny věci řeším s orgánama tady ve Svitavách.
11: Jo.
10: Jako takže vyjádření jako novinářům.
11: Vyjádření novinářům nechcete?
10: Komunikuju s úřadama.
11: Chcete to řešit s oficiálníma orgánama? Dobře, tak jo.
2: Pokud jde o zařízení v rodinném domě v Mutěnicích na Hodonínsku, personál tam podle pracovníků veřejné ochránkyně práv dával psychofarmaka lidem, kteří je neměli předepsaná. A pečovatel k dávkování údajně řekl.
12: Kdyby někdo šílel, tak prostě 5 kapek.
2: Provozovatelem je Pavel Nenička, lékař, aktuálně vyloučený z lékařské komory. Chyby i nutnost registrace odmítá.
13: My jsme rodinný dům a rodinné domy se neregistrují. Teď slouží pro ubytování pro seniory. Substituje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro tu službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
2: Nejdřív Pavel Nenička souhlasil s tím, že si můžu přijet zařízení prohlédnout. Nakonec si to ale rozmyslel. Po sérii neúspěšných pokusů podívat se do některého nelegálního domova na vlastní oči, jsem se rozhodla domluvit si schůzku pod falešnou identitou a nezmínit, že jsem novinářka. Ženě, která zvedla telefon uvedený v kontaktech domova Pemas v Ratíškovicích na Hodonínsku, jsem tvrdila, že scháním místo pro svou babičku.
14: Určitě by bylo dobré, pokud byste měli zájem, klidně mi do SMSky napište jméno, příjmení, kolik má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav. Čím trpí, jestli je tam demence, chodí, nechodí, inkontinence, takové ty nejdůležitější body, to by bylo asi fajn.
2: Přestože měli plno, souhlasila, že se můžu přijít podívat. Nakonec mě tam provedla jedna ze zaměstnankyň.
15: A máme tady pokojičky. Jedička, 4-lůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
16: Tak pak tady nějakého bych nakoukla, ale...
15: Jo, tak tam máme třeba 2-lůžkový pokoj, tady se můžeme podívat.
2: A tak nahlížím do pokojů v zrekonstruovaném rodinném domě. Potkávám tu několik žen. Jedna se pohybuje za pomocí chodítka. Zdatnější klienti bydlí v patře a výtah tady není. Některé seniorky hrají v kuchyni deskové hry. Je tu uklizeno, v koupelně cítím dezinfekci. Jídlo vaří pan šéf, jak mi řekne pečovatelka. A mě zajímá měsíční poplatek.
15: 18 000 nájem. A pak nakrájíme příspěvek na péči, jakože to, a to má každý jakože různě.
2: Tvrdím, že moje babička by měla snad brzy dostat příspěvek na péči 3. stupně, tedy přes 16 000 korun za měsíc. Obvykle mají domovy pro seniory sjednané návštěvy konkrétního praktického lékaře a mají zaměstnané své zdravotní sestry. Tady to tak není.
15: Nějaká zdravotní sestřička nás tam dojíždí, takže kuchy stále, jak i všechno, když je co, co bude třeba injekce pichnout nebo...
16: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
15: Každý má svého obvodního doktora.
16: Tak jo, tak moc děkuju.
15: Jo, vůbec nemáte za co mě.
16: A já se teda ozvu. Na shledanou.
17: Ráda bych věděla, jak to vypadá v jiných zařízeních. A mám tip na neregistrovaný domov v Rohatci na Hodonínsku. Jde o Senior Centrum Sluníčko. Dohledat kontaktní údaje na internetu se mi nakonec nedaří. A tak tam prostě je neohlášená. Přijedu a zazvoním a přitom nepřiznám, že jsem novinářka. Otevřou mi dvě ženy, dovnitř mě ovšem nepozvou.
18: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místa.
19: Nemáme. Ne, úplně plný.
18: Ale máte třeba nějaký typ někde? Ne,
19: tady v okolí. Nebo...
18: No ne, ještě úplně ležák ne, ale jako potřebuji pomoct třeba do koupelny, babička nebo...
19: No. Tak to my máme plné, myslím, že kudy na vrchu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
20: No, to ne, to ne.
18: Úplně ležáci.
20: No,
19: tady spodek je plný.
17: Úplný ležák. To je příspěvek na péči 4. stupně. 23 tisíc korun měsíčně, u poskytovatelů sociálních služeb jinak 27 tisíc. V Rohatci je ještě jeden takový nelegální domov. Na konci polní cesty, na samotě. A u brány mě zastavují cedulky soukromý pozemek a vstup zakázán. O obou zařízeních nezávislý starosta Rohatce Jarmil Adamec ví.
21: Máme zkušenosti s tím, že jsou u nás neregistrované sociální služby. Vlastně nemáme představu o tom, kolik lidí, kteří lidi v těch zařízeních pobývají, ani jak se k ním ten personál chová a jakou mají zajištěnou kvalitu služeb, co se týká hygieny, jídla a nějaké psychické pohody. To si myslím, že pro ty staré lidi je taky hodně důležité.
17: Postupně se dostávám i k neregistrovaným domovům mimo Jihomoravský kraj. O jednom se dozvím díky paní Ivaně ze Vsetína. Před 2 lety scháněla místo pro svou tehdy 82-letou maminku, která trpí vaskulární demencí. Někdo jí řekl o zařízení v Pozlovicích na Zlínsku. Na internetových stránkách našla jen kusé informace a nakonec se tam zajela podívat. Zkušenost popisuje zlínské reportérce Michaele Kočendové.
22: Starý hotelový komplex, představte si, že se čas zastaví v roce 89. Pokoje byly zařízené postarším nábytkem hotelovým, teda pouze postele, tam byly staré takové ty železné, bílé, z nemocniční postele s gumovými matracemi, teda žádné polohovací lůžka. Udivily mě koberce na pokojích, protože jsem si všimla, že tam bylo hodně inkontinenčních pacientů, celkově neudržované a páchlo to tam, teda močí hodně.
17: Pokoj si prý mohla paní Ivana s příbuznými sama vymalovat a zařídit, ale maminku mohla dovést klidně druhý den. Ovšem trvalý pobyt jí hned slibovat nechtěli.
22: Oni teda vyzkouší, jak by to s ní šlo, což se mě teda trošku dotklo, že nedokázala jsem si představit, proč by měla maminka absolvovat tady. Toto už je samozřejmě stresující, když ten člověk se má někam přemístit na tož tak, aby byl zkoušený z něčeho.
17: Ženě se nakonec podařilo najít pro příbuznou místo ve standardním registrovaném zařízení. A ta jsou na rozdíl od neregistrovaných pod větší kontrolou. Podléhají spoustě pravidel, mimo jiné úhradové vyhlášce. Takže ceny za pobyty jsou laicky řečeno zastropované. V boji proti nelegálním domovům pro seniory se angažuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
23: Důvody, proč to dělají bez registrace, jsou primárně 3. Jednak se chtějí vyhnout nějaké kontrole, kvality. Druhý důvod je nemít tam kvalifikovaný personál, nemít tam pečovatele, pečovatelky, zdravotní sestry, sociálního pracovníka. Z tohoto ustoupit by možná mohlo být rizik z hlediska kvality a bezpečnosti té péče. A třetí důvod, proč to dělají nelegálně, jsou úhrady. Legální sociální služby mají nějaký strop, je dáno, kolik se ten poskytovatel může říct za ubytování a stravu. A to je také věc, za které by se nemělo slavit.
17: A právě opatření, které se týká peněz, vidí prezident asociace Jiří Horecký jako možný způsob, jak znepříjemnit majitelům fungování jejich neoficiálních domovů pro seniory. Jeden provozovatel totiž obvykle bere příspěvky na péči na všechny klienty.
23: Co by šlo ještě udělat, je sáhnout tam příspěvek na péči, protože v těch zařízeních, kde nelegální, kde ty seniori jsou, tak je vlastně používán a využíván ten příspěvek na péči v rozporu se zákonem. Tady by bylo dobré, kdyby to ještě trošku intenzivněji kontrolovali jak úřady práce, tak ale i finanční správa, protože když je hlášen příspěvek na péči ve větším množství na jednoho člověka, tak by to mělo být předmětem zdanění a tahle ta kontrola, ačkoliv jsme na ní upozorňovali s veřejným ochráncem práv opakovaně, tak zatím nenastává.
17: Kromě toho je Jiří Horecký poměrně kritický k četnosti kontrol a aktivitě krajských úřadů v této oblasti.
23: Prakticky až na výjimky ta kontrola z krajského úřadu tam jde, když na to upozorní veřejný ochránce práv nebo když se to dozví z médií a jsou pod tlakem médií. Ale za mě v době, kdy máme umělou inteligenci, tak je jednoduché každý týden, každý měsíc si nechat projet a zkontrolovat webové stránky, jestli tam někdo neposkytuje ty služby, které víme dle klíčových slov, že jsou nelegální. A nezabere to tolik času a ta kontrola by měla být intenzivnější.
17: Jenomže se zároveň nabízí otázka, jestli by počet nelegálních zařízení neklesl, pokud by se pravidla pro jejich registraci zmírnila.
23: To, co by šlo změnit a o čem jednáme, je, že by třeba menší služby neměly mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů, protože to je prostě rodinný dům, kde bydlí třeba 4, 5, 6, 7, 10 seniorů. O tom se jedná už zhruba rok a půl, dva roky a to, co by se ještě mohlo změnit, je třeba nějaká mini pečovatelská služba, kdy to bude jedna pečovatelka a kdy bude mít nějaké menší požadavky a i o tom se hovoří a vznikají nějaké návrhy.
17: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná některé kroky, které v posledních letech měly situaci s černým trhem v oblasti pobytové sociální péče zlepšit.
0: Byly přijaty legislativní změny. Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady. Ministerstvo bude průběžně vyhodnocovat poznatky z praxe a podle nich posuzovat potřebu dalších opatření.
17: Zároveň chce rezort navrhnout, aby provozování domovů pro seniory bez zapsání do registru poskytovatelů sociálních služeb bylo v budoucnu trestným činem. Teď je to jenom přestupek, za který hrozí pokuta. Krajské úřady můžou uložit maximálně 2 milionovou a snažit se zařízení upokutovat a tím ho přimět, aby zavřelo. Není ale výjimkou, že provozovatel skončí na jednom místě a o pár měsíců později přesune své podnikání někam jinam. Nové klienty najde kvůli nedostatečným kapacitám sociálních služeb poměrně rychle. Jenom na Jižní Moravě je v pořadnících na volné místo v krajských domovech pro seniory zhruba 2,5 tisíce lidí a celkový počet všech lůžek, která jsou obsazená, je 1850.
1: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Problematice nelegálních, tedy neregistrovaných domovů pro seniory se v posledních letech intenzivně věnuje kancelář veřejné ochránkyně práv. Zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm zveřejnil koncem června další zprávu. Týkala se právě kontrol ilegálních zařízení v Mutěnicích na Hodonínsku, ve Svitavách a v Českých Budějovicích.
5: V Českých Budějovicích tam bych vypíchnul nedostatek soukromých klientů, ať už jde třeba o možnost zamknout se v koupelně nebo třeba o výměnu inkontinenčních pomůcek před zraky jiných klientů na stejném pokoji. A taky jsme třeba v těch Budějovicích zjistili nedostatečný přístup klientů na čerstvý vzduch v zimě třeba jen jednou za měsíc. V těch Svitavách tam bylo asi charakteristické poněkud neutěšené prostředí bývalého hotelu.
17: Mně ty Mutěnice nepřišly až tak problematické, jako třeba ty Svitavy.
5: V Mutěnicích jsme mimo jiné konstatovali, že tam laici rozdávali léky na předpis, které mají vliv na psychické funkce i klientům, kteří je rozhodně neměli předepsané. Části personálu chyběla jakákoliv odbornost.
17: Budete ještě nějak dál postupovat v souvislosti s těmito třemi zařízeními? Například nahlásíte i krajskému úřadu, aby tam udělal nějakou kontrolu?
5: Ano, my jsme třeba krajský úřad, stavební úřad nebo hasiče vyrozuměli, tohle obvykle děláme, protože nemůžeme pokutovat za neoprávněné poskytování sociálních a zdravotních služeb. A v budoucnosti uvažujeme o tom, že dáme dohromady nějaké ucelené poznatky, a budeme i informovat vládu o tom fenoménu a budeme chtít, aby stát tu situaci řešil.
17: Proč je problém, když nejsou domovy pro seniory registrované?
5: Začíná to třeba u toho, že na rozdíl od těch registrovaných tato zařízení nenavštěvuje inspekce kvality sociálních služeb Ministerstva práce. A ono to souvisí i celkově s potom s nízkým povědomím klientů o tom, že v normálních registrovaných službách mají rozhodně více práv, včetně třeba možnosti si stěžovat právě na kvalitu té služby, a v těch neregistrovaných bývá obecně nižší kvalita, výrazně nižší kvalita těch poskytovaných služeb.
17: Já samozřejmě rozumím tomu, že často jsou tam klienti, kteří už třeba mají trošku problém i s komunikací a podobně, ale pokud se s nimi přímo bavíte, vnímají třeba oni nějaké nedostatky, pokud jsou schopní to nějakým způsobem vlastně reflektovat?
5: Oni ty podmínky hodnotí různě, někteří tam byli vyloženě spokojení, jiní si na tu péči stěžovali a my máme podezření, že si mnohdy nestěžují právě proto, že vnímají, že nemají jinou možnost. Vždycky v té situaci toho stresu z toho, co by bylo, kdyby, a zejména pokud třeba ta atmosféra tam není úplně dobrá, tak samozřejmě ti lidé křehcí s různými třeba nemocemi, tak se necítí na to, aby povstali a stěžovali si.
17: Kancelář veřejného ochránce práv se tématem domovů pro seniory bez registrace zabývá poměrně intenzivně už víc než 10 let. Jak se od té doby z vašeho pohledu ta situace změnila?
5: Přibývá těch rodinných domků, v nichž se za to zařízení vyskytují. Ten nárůst se nám zdá zjevný, zejména na jihu Moravy. My jsme oproti té první sérii návštěv na druhou stranu spíš potěšení tím, že to prostředí uvnitř je o něco čistší, než jsme zjišťovali před těmi 10 a více lety.
17: A vnímáte, že za ty roky došlo i k nějakým legislativním změnám, které měly dopad na počty nelegálních domovů pro seniory?
5: Především se zvýšila maximální výše pokuty a také lze stíhat i fyzické osoby. Dřív to byly pouze podnikatelé nebo právnické osoby, což umožňovalo různě přeskupovat ty právnické osoby a vlastně unikat tomu postihu. Na druhou stranu, vrátím-li se na začátek, tak pokud těch zařízení přibývá, tak to asi nejsou změny příliš efektivní z hlediska situace v terénu.
17: A když se zeptám trochu naopak, můžou i ta neregistrovaná zařízení fungovat celkem bez problémů, spolehlivě? Přece jenom pro mnohé lidi jsou opravdu jedinou možností. Registrovaná zařízení mívají hodně dlouhé pořadníky a ne každý může tak dlouho čekat.
5: My jsme v té současné sérii navštívili asi 10 zařízení a v jednom jsme si říkali, že má potenciál poskytovat poměrně dobrou službu. V těch ostatních jsme o tom měli opravdu velké pochybnosti a rozhodně je v nich mnohonásobně horší péče než v legálních službách.
17: Já samozřejmě rozumím tomu, že často jsou tam klienti, kteří už třeba mají trošku problém i s komunikací a podobně, ale pokud se s nimi přímo bavíte, vnímají třeba oni nějaké nedostatky, pokud jsou schopní to nějakým způsobem vlastně reflektovat?
5: Oni ty podmínky hodnotí různě, někteří tam byli vyloženě spokojení, jiní si na tu péči stěžovali a my máme podezření, že si mnohdy nestěžují právě proto, že mají potřebu mít tu péči zajištěnou a vnímají, že nemají jinou možnost.
17: A jaké tedy momentálně jsou ty možnosti tyhle většinou spolky, které reálně fungují jako domovy pro seniory, zavřít? Kdo to může udělat, jak rychle?
5: Ve skutečnosti moc efektivní cesta k tomu, jak jejich činnost ukončit, tak moc efektivní cesty nejsou, protože skutečně krajské úřady mohou za neoprávněné poskytování sociálních a zdravotních služeb udělit pokutu, jenomže vlastně současně nesou odpovědnost za síť sociálních služeb v kraji a uvědomují si velmi dobře, že kdyby řekli v podstatě, že zařízení je nutné zavřít ze dne na den, tak se o ty lidi musí někdo postarat. Takže svým způsobem i ty krajské úřady se mohou cítit být trochu v kleštích. My se v současné době zabýváme vyhodnocením odpovědí, které jsme si od krajských úřadů vyžádali ohledně problémů, s nimi se potýkají.
17: Co vás zajímá v té analýze, na co se soustředíte, co by mělo být tím výstupem?
5: My jsme se krajských úřadů ptali, jaké povědomí mají o činnosti takových zařízení na svém území, na jaké naráží překážky při nějaké kontrole v těchto zařízení, jaké ukládají sankce, data teprve budeme vyhodnocovat. Zdá se ale, že jednotlivé krajské úřady mají velmi rozdílné zkušenosti s nelegálními službami. Některé vědí o větším počtu takových zařízení na svém území, jiné tvrdí, že nemají žádné. Takže může být, že to je do jisté míry takový regionální fenomén.
17: Každopádně zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm lidem doporučuje, aby byli při výběru domova pro seniory obezřetní. Sami si můžou ověřit, jestli má nebo nemá registraci. Stačí si zadat jeho název do registru poskytovatelů sociálních služeb, který najdou zájemci na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Člověku ale napoví už i to, že takové nelegální domovy pro seniory často nemají webové stránky, nebo na nich jsou jenom neúplné informace. A ať už dají příbuzní svého blízkého do jakéhokoliv zařízení, kontrolovat jeho stav a to, jak se o něj personál stará, by měli vždycky. I když hledat jiné volné místo může být náročné, protože chybí po celém Česku. U témat nejen ze sociální oblasti se bude zase někdy příště těšit Alena Hesová.
1: Pro a proti.
4: Španělsko posiluje bezpečnostní opatření v Ceutě kvůli obavám, že by se mohl opakovat masivní příchod migrantů z konce července. Tehdy se během dvou dnů dostali na španělské území desítky tisíc lidí. Je na podobné migrační vlny Evropa připravena? Lze její hranice chránit účinněji, aniž bychom rezignovali na ochranu lidských práv? A ukazuje saudská zkušenost, že by se měla migrační politika dál zpřísňovat? Hosty pro a proti budou europoslanec Alexandr Vondra z ODS a ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Poslouchejte nás.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Paul Dirac byl britský teoretický fyzik. Za objev nových forem atomové energie získal v roce 1933 spolu s Erwinem Schrödingerem Nobelovu cenu.
7: Dirac se narodil v Bristolu v roce 1892. Jeho autoritativní otec byl profesorem na tamní univerzitě. Přísná výchova se zřejmě podepsala na Paulově pozdější uzavřené povaze.
6: Studoval v rodném městě na univerzitě a stipendium na vytouženou Cambridge získal až na druhý pokus. Přestože proslul jako fyzik zabývající se kvantovou mechanikou, jeho univerzitním oborem byla matematika.
7: Zajímaly ho studie Maxe Borna, Ernsta Rutherforda a Alberta Einsteina. Rozhodující pro jeho kariéru bylo setkání s pracemi Ernsta Schrödingera. Přitom Schrödingerovy závěry o kvantové fyzice tehdy rozhodně nebyly obecně přijímány.
6: A právě Diracova nepředpojatost vůči Schrödingerovým teoriím, pohled na danou problematiku z hlediska matematiky a její využití ve vysvětlení problematiky kvantové mechaniky vedly k tomu, že této dvojici byla v roce 1933 udělena Nobelova cena.
7: Po tomto úspěchu začala Diracova hvězdná kariéra akademika a vysokoškolského profesora. Téměř po celý život ale neopustil Británii a Cambridge. Až v roce 1968 přesídlil na univerzitu v americkém Tallahassee, kde v roce 1984 zemřel ve věku 82 let.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem, že jo? Ta otrocká práce politických vězňů je to v podstatě velmi podobný gulagu.
24: Tady byl vlastně vyhodníkový pás, který vezl tu nejobohacenější rudu a za tím průchodem zazděným tak je přímo už rudá věž, která směřovala ten 1,3 mikrosievert.
25: Když takhle koukám těch 7 pater nahoru, těch 23 metrů, tak je to opravdu tísnivé.
26: Když se někdo třeba škrábnul, bude takových těch oděrků, to byla běžná záležitost, tak většina těchto ran hnisel, nebo se do toho stává nějaká infekce. Já sám třeba jsem měl rozdrásenou ruku, to jsem měl úplně vředy, hluboký vředy na obou rukách, to bylo opravdu jedna z nejhorších pracovišť.
27: To nejdůležitější pro ty vězně bylo přátelství, bratrství mezi sebou, mezi těmi vězni, si navzájem strašně pomáhali. Projevit blízkost těm druhým je, že taky jste ochotní něco nasadit za ty druhé.
1: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.

0: Tak dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, tentokrát závěrečný díl naší série, kdy jsme se vydávali přímo na místa paměti a my jsme teď vešli přímo do věže smrti, kousek od Jáchymova, a nejsem tady sama, ale tady se mnou i průvodce Národního památkového ústavu Petr Keller. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tady vítám.
0: Já si nemůžu odpustit tu otázku, asi logickou, která napadne každého. Tady se zpracovávala ruda uranová. Je tady ještě nějaké riziko radiace?
1: Riziko to není. Jsou tady stranou samozřejmě stopové prvky, no množství zůstatků, co se vsáklo do budovy, když to tak řekneme, ale není to zdraví poškozující, určitě ne.
0: Vy máte v ruce takovou krabičku, která nám asi může i ukázat, kde třeba ty stopové prvky, nebo kde je nejvíc té radiace.
1: My se teď nacházíme u vstupu do naší budovy. Teď se šlo už, to slyšíte. A přesně v tomhle bodě se zpracovávala ta nejobohacenější ruda. Takže tady určité pozůstatky ještě můžeme jako naměřit. A já když ten měřák má nějakou dobu reakční, ale vlastně, když se položíme na zem, tak ta konstrukce a pozůstatky tady, jak slyšíte, furt jsou.
0: Národní památkový ústav převzal vlastně ten objekt tady, kde stojí Věž smrti a kde byl tábor L. Loni, v roce 2025, jestli to říkám správně, jaké jsou teď vlastně ty plány a kdy se sem návštěvníci podívají?
1: Tak návštěvníci už sem můžou zavítat, areál je otevřený veřejnosti. V určité dny v týdnu nebo po telefonické domluvě určitě plánujeme prohlídky a areál jako takový se snažíme vrátit do původního stavu, jak vypadal v 50. letech, a zpřístupnit areál návštěvníkům tak, aby to bylo každému příjemné.
0: Já vím, že tady je výstava od Ústavu pro studium totalitních režimů, ale vy už jste naznačoval, že se snažíte vlastně všechno dávat zpátky do té podoby, jak to bylo úplně původně, takže se tady proměňuje i ten prostor vnitřní.
1: Ten se proměňuje, my se ho snažíme dávat zpátky do toho stavu, jaký vypadal v 50. letech, ale samozřejmě ty příběhy je potřeba nějak interpretovat, takže ty instalace a různé příběhy těch lidí tady zobrazujeme.
2: Mě odtamtud odvezli na Jáchymovsko, na ten centrální tábor, odtamtud na tu věž smrti, na to Elko. Na tom Elku jsme tam byli hned od začátku, tedy, tak to vám řeknu, to bylo prostě absolutně žádný zdravotní nějaký opatření proti záření. Dneska se můžou podělat, když naměří někde nějaký zlomek záření. Odváželi jsme ty bedinky smolky. Smolka to byla ta koncentrovaná ruda.
3: Přišla tam všechna ruda a ta ruda se třídila podle kvality a ta nejkvalitnější ruda se drtila na drobné části, na granulát zhruba kolem do 5 mm a ta se potom musela nakládat do barelů. To byla velice namáhavá práce naložit do těch barelů, protože každý barel musel mít minimálně váhu 60 kg.
4: To bylo prakticky oddělení na likvidaci člověka, likvidaci toho vězně. Protože tam, když to někdo vydržel 3 týdny, měsíc, konec, jeho plíce, všechno bylo pryč a umírali. Také tam byli hlavně dávány ty lidi, kteří měli veliký tresty, ať to bylo do životí, a nebo hlavně taky lidi, kteří se chtěli zbavit, kteří se pokusili o útěk nebo něco takového.
5: Všechno, co tam bylo, bylo aktivní a na tom povrchu byla ta věž smrti.
0: A k nám už se přidali spoluautoři Hlasů paměti Mikuláš Kroupa a Adam Drda.
6: Ahoj, dobrý den. Ahoj, Lucie, dobrý den, milí posluchači.
0: Já jsem přemluvila tady pana průvodce, že s námi dneska zůstane a taky nás tady trošku provede tou věží smrti. Buďte v pohodě, hned v úvodu jsem zjistila, že radiace tady sice nějaká je, ale tak stopová, že se nám nemůže nic stát.
6: Špetka radiace, aspoň ve 20. a 30. letech lidé věřili v jejich léčební účinky. Takže konec konců tady nedaleko lázně byly právě tím prostule. Tak třeba budeme zdravější, když přijmeme trošičku té dávky. Ale ono zajímavější a důležitější je samozřejmě ta minulost a to nás, myslím, že ozdraví znát příběhy odsud a chápat, jak se zde ta totalita projevila, pokusit se jak si z toho vyvodit nějaké závěry.
7: Mě na tom samozřejmě na té věži nejvíc zajímají ty 50. léta, jako z pochopitelných důvodů, skrz ty příběhy lidí, kteří tady byli vězněni. A pojďme mluvit o tom asi nejvíc. A tady pan průvodce, když jsme si povídali teďka předtím, než jsme se tady všichni sešli, tak vy o tom víte tolik, že je to vlastně skvělý, že tady můžete být s náma. Pojďme rovnou říct, dneska Rudá věž smrti, co to je správně? Je to třídírna uranový rudy, se dá říct?
1: Technicky za to na dnešní poměr je to třídírna uranový rudy Drtička, když to řeknu úplně jako lidsky. A bylo to vlastně centrum těžby uranu v Krušných horách, když to řeknu po lopatě. A vlastně veškerý uran, který směřil do Ruska, prošel tudy.
7: Ta dohoda, že je to velmi důležitý, ten uran z Československa směřuje do Sovětského svazu. Bavili jsme se o tom a píše se to v řadě odborných prací, že v podstatě všechno, co se tady vytěžilo, tak šlo do Sovětského svazu podle smlouvy, myslím, z roku 46.
5: 45, už, to je
7: 45, nebo
5: 1945,
7: která vlastně už taky vystihuje podřízenost Československa Sovětskému svazu. A po únorovém převratu 49 tady, myslím, začínají ty vězeňské tábory.
1: Je to tak, my máme teda dochovalý nebo z paměti toho, že Jáchymovský doly jako takový, tak už před koncem války, tak už ruský agenti vlastně věděli, co tady se nachází. A my i v rámci prohlídky zmiňujeme nějaký geopolitický kontext toho, že by to jako nemohlo dopadnout, než to dopadlo v té době, protože Rusko mělo zásadní zájem o Jáchymovsko. Je to geopolitický základ toho, proč všechno se odvíjelo, také se odvíjelo. Oni už věděli před koncem války rozvoj a vlastně jako vývoj atomové energie a bomby a ten vojenský potenciál toho uranu a viděli, že silně zaostává Sovětský svaz. Takže se snažili vytěžit maximum z toho, co bylo a věděli, že na Jáchymovsku tak mají jedno z největších nalezišť uranové rudy, který v západní Evropě bylo.
7: A ještě poslední věc, co už nechám kolegy zase, abych nemluvil moc, ale mně tam připadá ještě, já jsem to možná řekl špatně, že jo, ty tábory, ono je to jinak, ty tábory nucených prací tady jsou dřív, oni tady byli ty vězni, jaksi váleční zajatci, pak tady byly ty retribuční vězni, ale po únoru 48 sem jdou politický vězni.
1: Často se to míchalo.
7: A míchá se to.
1: Míchalo se to, bylo to
7: a kriminální zároveň.
1: Kriminální zároveň, původní tady byli přesně německý zajatci, respektive vojenský vězni. A kriminální delikty, který vlastně s nějakou lehčí podstatou tady pracovali. Tábor, vlastně, kde se nacházíme my jako Vikmanov 2, to Elko, tak navazoval na aktivní věznici teďko, na ten areál a vězni vlastně v té věznici, která už existovala v té době, stavili areál tady.
7: Čili pro uzavření téhle části ta věž, ta třídírna jako z hlediska politických vězňů komunistického Československa ve 49. už funguje. A. Je to tak.
8: No já bych na dokreslení jenom řekl, kde vlastně přesně stojíme.
1: Tady byl vlastně dobrovníkový pás, který vezl tu nejobohacenější rudu a za tím průchodem zazděným tak je přímo už rudá věž, která směřovala ten 1,3 mikrosievert.
8: To se nedá vlastně odsud dostat pryč, ten uran.
1: No, nedá vlastně.
8: To bude jediný, je tady skutečně jediný na světě památník, který bude aktivním uranovým vlivem.
1: Jo, je to tak. Paradoxně jako Škodovka, když svezala ostrov po ukončení těch aktivit tady, tak se snažila tu budovu vyčistit a věděli, s čím se jako potýkají, takže ta budova naštěstí už nezáří z dálky už, ale areál furt nese stopy toho uranu a tí těžby tady.
8: Pamětníci, kteří vypráví o rudé věži smrti, říkají, že ji nikdy neviděli rudou, tak jak ji vidíme dnes my. Vypráví buď to, že byla bílá nebo černá.
0: Tak a na rozuzlení, do toho vám ale skočím, se půjdeme podívat přímo na to místo, kde totiž máme jednu teorii, teda my. Pan průvodce má teorii, ale to se musíme podívat přímo tam, přímo na místo. Když takhle koukám těch 7 pater nahoru, těch 23 metrů, tak je to opravdu tísnivé. Ale jak je to tedy s tou rudou nebo bílou?
8: Ne rudou, bílou a černou. Totiž ono to proměňovalo barvu, jo?
1: Ono dneska, když se na ní podíváte, tak je červená. Je to vlastně cihlová budova, proto se jí říká rudá věž i vlastně v kontextu toho režimu. Ale i z nějakého doslechu pamětníků lidí, co jsem navštěvil dneska i pozůstalí, tak víme, že ta viditelnost v rámci toho prachu v každém patře se drtila ruda a přes výsypky vlastně přecházela do dalšího patra a drtila se až na nějakých 0,5 mm nebo milimetr. a ten prach, když se ta ruda drtí bez jakýkoliv prostředků na nějakou ochranu prachu, tak byla viditelnost třeba metr a půl jenom, takže ty muklové často na sebe ani jako neviděli, jenom se slyšeli. A řekněme, z doslechu víme, že... Díky paměti národa, přesně tak. A díky tomu, že sbíráme a víme o tom, že někteří lidi sbírají ty paměti, tak víme, že se často říkalo, že ta pěš je bílá a že i z dálky vypadala bílá kvůli tomu prachu. Že ten prach byl všude přítomný a ta ruda, když se drtí, tak ten prach může vypadat světlejší na sluníčku a proto se říkalo potom, že je bílá nebo šedá.
8: Jak reagoval asi se vzduchem, nejsem teda byl.
1: Určitě, když už jako ta ruda zvětrala, tak ten prach jako takový, to si popelek vypadá z dálky, vypadá bíle.
7: Ona je to taky černá věž smrti, že jo? Tady máte, jsem koukal citát Karla Pecky, a tam je černá věž smrti, jinak je to rudá věž smrti. A možná by bylo dobrý říct, jako, co se tady dělo vlastně, že jo? Tak já to znám z těch vzpomínek, když tak mě opravte, že ty vězni na to vzpomínají. Ta věž je takový symbol, oni na to vzpomínají jako na nejhorší místo, že jo? Nejhorší pracoviště. A bylo to tak, že se ta neroztříděná ruda vyvážela nahoru, že jo? Vytahovala. A oni tam třídili, rozbíjeli a rvali, no oni zatloukali palicema do takových barelů.
1: To byl konečný postup už, ale původně vlastně z Jáchymovských dolů a z Hradního Slavkova, z těch Slavkovských dolů, tak se sem posílala ruda veškerá, ta se tady vytřídila podle radiace na obohacenou, neobohacenou a ta nejobohacenější přišla sem do Rudé věže. Ta se výtahem vyvezla nahoru a postupně samospádem vlastně drtičkama a sítama se mělnila na požadovaný granulát uranový. Samozřejmě ty technologie nebyly takové v té době, nebyly tak vyspělé jako
8: dneska. Můžeme si představit jako síta, ne?
1: Můžeme si představit síta, ale i obrovské drtičky na kámen, které jsou nebezpečné.
8: Protože vlastně to na... způsobovalo obrovský prach. Ty lidé
1: přesně
8: to
1: tak. A čím menší patro, tak čím jemnější prach a čím jemnější hornina, tím větší prach.
7: Tak oni se k tomu vážou ty strašné hygienické podmínky, že měli jedno oblečení, pokud jim jedno prádlo, v kterém taky spali. Já vlastně nevím, kolik tady pracovalo lidí.
0: To jsem se chtěla zeptat, protože ta věž nevypadá moc prostorně, tak kolik tady těch lidí mohlo být v té jedné směně?
1: My jsme paradoxně jeden z nejmenších vězeňských táborů, co byl v okolí Jáchymova. Tady byly jen 4 ubytovací jednotky a zhruba to vycházelo nějakých 600 lidí.
7: A to je Elko tábor?
1: Elko.
8: No, odsud se ti lidé jaksi rozdělovali do dalších táborů.
7: A teď jsme vám skočili do řeči.
1: To nevadí vůbec. Takže víme, že třeba jedna směna měla 400 lidí, takže zhruba tady v tom areálu prostě pracovalo najednou. V jednom patře údajně byly 2 lidi, asi se to měnilo.
7: No, teď možná je zase důležitý říct pro dokreslení, jaký to byli lidi, že jo? Jsou to vlastně jako ty typický vězňové politický komunistického režimu v 50. letech. Já jsem se díval na ty vzpomínky, byli tady kněží, byli tady studenti zatčený za protikomunistický odboj. Byli tady odpůrce kolektivizace, byl tady třeba generál Antonín Husník, který, vždycky říkáme, že řekne příběh, tak Antonín Husník je moje taková oblíbená postava, že to byl člověk, který se pokusil odejít bojovat do ciziny už na začátku nacistické okupace a byl chycený, když to hodně zkrátím, tak prožil většinou ty války ve věznicích a pak začal studovat vojenskou školu a studovat na vojáka, nebo stal se vojákem a po únoru 48 jako člověk nepohodlného smýšlení a nepohodlný minulosti asi byl odsouzený z politických důvodů a skončil tady. Já když jsem se na to připravoval, tak jsem se díval, taky jsme o tom s Mikulášem mluvili cestou. My občas děláme v tom podcastu, že říkáme věci, které je dobré si třeba pustit. Pořád je na České televizi k vidění film Věž smrti a dělala ho Kristýna Vlachová, o který jsme si povídali, když jsme se měli a s některýma těma lidma natáčela ještě v 90. letech, kdy jak se byli naživu, většina z těch účastníků už je po smrti a vystupuje tam právě generál Husník a pan Kovařík, myslím, a další z těch vězňů, kteří to tady zažili. Je tam mimochodem závěr, což je neuvěřitelně zajímavý a působivý, kdy tady je shromáždění, setkání politických vězňů. Není tam uvedený rok v tom filmu, já bych odhadoval, že to je třeba 97, 98 a to je plný, to je ještě... To jsou skutečně jako třeba tisíce lidí tady bude.
8: No, když my jsme starých, který to začínali, pamatujeme. Tak já vím, že bylo 3,5 tisíce někdejších politických vězňů, ještě žijících. Stihli jsme jich natočit něco přes 1000.
7: Je tady v tom místě, jsou tady nějaké úmrtí těch politických vězňů z 50. let?
1: Máme tady zaznamenaný a máme i v exteriéru památník, takovou jako pietu těm, kteří víme, že tady zemřeli. Takže jsou tam jména i datumy. Často se jedno i o závaly, které byly spojené s jedním dolem, nebo o pokusy o útěk. anebo samotný úmrtí, řekněme, následkem radiace.
0: Ale právě u té radiace to asi komplikované, protože jak se to projevuje až po letech a letech, tak se asi těžko dokládá, jak to bylo vlastně s těmi úmrtími přímo způsobené tím uranovým zářením.
1: Je to tak, ten uran a ta radiace má na to tělo zásadní a smrtelný v té jednotce, té radiace, kterou ty vězni tady dostávali, tak až jako likvidační, proto tábor se L se jmenuje jako likvidační.
8: A ti, kteří se dožili vysokého věku, pamatuju si na Jiřího Stránského, který se vždycky smál a říkal, my máme tu dlouhověkost díky tomu uranu, my jsme ozářený. Někdo hold prostě to dostal a umíral na rakovinu nebo na chudokrevnost dlouho v bolestech a jiní se skutečně dožili velice vysokého věku. A žijí poslední tři, myslím, že nebo možná jich žije i víc, ale vím o třech posledních, kteří se ještě zúčastňují těch setkání tady. Například Jaroslav Cibulka, Jiří Lukšiček, zvaný Rys, scout, o něm si můžeme povídat, a František Víndl. Dnes ho máme v domově péče o válečné veterány v Praze, jinak žil dlouho v Klatovech. Nesmírně skvělí, úžasní lidé a vypravěči. Zvláště Jiří Lukšiček, to je scout, který sem klidně přijede vlakem a stráví s vámi tady celý den. Určitě ho znáte, on se opravdu zúčastňuje a je ochotný vyprávět a podávat to svědectví. To je nádherný příběh, ke kterému se určitě dostaneme.
0: Ještě bych se chtěla vrátit na chvilku k té radiaci, protože vy jste říkal takovou zajímavou věc, kterou já jsem teda opravdu nevěděla. Že když odcházeli ty lidi, kteří vlastně roky čelili tomu ozařování, tak nebylo úplně ideálně, aby se stěhovali moc daleko.
1: Je to pravda. Ono ani to politicky moc nešlo, se myslím, protože s cejchem politického vězně a s tomu rejstříkem třeba 15 let odpracovaných v pracovním táboře, tak nalezení potom bydliště a nějakého bydlení a osamostatnění a pracovního života, tak to nebyl úplně šťastný osud, ale i z pohledu jako zdravotnického nebo lékařského, tak jim bylo doporučeno, aby se nestěhovali daleko od Krušných hor, protože ta přirozená dávka radiace v těch Krušných horách je vyšší, než jdeme tomu na Moravě. A v té době se věřilo, respektive se v to věří furt, že ve chvíli, kdy je člověk ozařován anebo vystavován velké dávce radiace, tak když se odstěhuje a má to tělo šok ve formě nulové radiace, tak ty příznaky se projevují velice rychle.
8: A tohle se asi nedá zobecnit.
1: Chápu lidi, co už tady nechtěli vůbec být, ale samozřejmě byl to nějaký konsenzus v té době asi a věřilo se tomu.
7: A já jsem chtěl jenom k těm radiacím a k těm úmrtím říct, ono je to opravdu strašně problematické, ty vzpomínky na to, že lidi umřeli na následky jako pobytu tady vůbec v těch jako dolech Jáchymovských je strašně moc a nedá se to statisticky moc podchytit, že jo, protože ty lidi se vrátili domů a jako ta nemoc má nějakou dobu, nějakého průběhu, je spousta vzpomínek na lidi, kteří na to umřeli, pak je spousta vzpomínek na lidi, kteří tady dostali nějaký jiný nemoci nebo utrpěli jiný zranění, anebo se dostali do tak strašného psychického stavu, že si třeba vzali život. Dělal jsem příběh 20. století o pánovi, který byl sedlák a odpůrce kolektivizace. Vždycky se sem dostal, myslím, na Jáchymovsko na měsíc, na dva měsíce a když se vrátil naposledy, tak téměř přišel o ruku, protože tady při nějakém úrazu utrpěl těžkou potravu krve. A když ho přišli zatknout po čtvrtý, tak se oběsil, protože už prostě nechtěl zpátky. A že to je, jakože, že si myslím, že ty počty těch mrtvých jsou větší, než asi si myslíme, nebo než víme. Jo. Ale já se chtěl zeptat ještě, jo. Mě by zajímala jedna věc, že jo. My jsme mluvili o těch Rusech a o tom, že ten uran šel do toho Ruska. Je to důležitý, protože jednak je to nějaká, celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem, že jo. Ta otrocká práce politických vězňů, je to v podstatě velmi podobný gulagu, jako když ty podmínky jsou jiný, protože přírodně jsou jiný, i když myslím zrovna tady v Krušných horách, které museli být dost tvrdý, jako zimně.
1: Ty podmínky tady byly a jako fakt kritický, no.
7: Mě nebo to byly tady nějaký Rusové, kteří na to dohlíželi, nějaký sovětský inženýři nebo politický pracovníci nebo někdo takový.
1: Při zakládání Jáchymovských dolů, respektive těch táborů, tak byla čtyřčlenná komise, z níž jako dva byli členové ruského systému, když to řekneme, a byť teda byla čtyřčlenná, tak ty dva měli právo veta na cokoliv.
0: Taková ruská demokracie.
1: Přesně tak.
7: My vždycky vyprávíme ty příběhy, ty historie. Já jsem zmínil generála Husníka, Mikuláš jistě zná taky nějaký příběh.
8: Já ty příběhy samozřejmě z těch uranových lágrů znám. Přímo tady z Rudé věže smrti pamatuju si vyprávění Františka Víndla, Jiřího Lukšička. Ale oni tady vlastně byli krátce, protože ten režim těch táborů je odeslal hnedka vejš, Nikolaj, Rovnost, na Svornost, Mariánskou a tak. A tam teda jsou opravdu jako dramatické osudy. Například Jaroslav Cibulka, který žije, tuším, že mu je 95, v 18 letech zadržen na hranicích, obviněn z protikomunistického partizánského odboje. Přitom to byl opravdu mladý kluk, který sice smýšlel protikomunisticky, ale žádnou revoluci nechystal, dostal desítky let tady ve vězení, odeslán jsem do toho vlastně pekla. Ale vzhledem k tomu, že byl 18-letý, 19-letý svalnatý muž, on byl řecko-římský zápasník, tak vlastně ty podmínky zvládal docela dobře. Nicméně, když ho pak propustili v roce 1960, tuším na amnestii, tak vyšel opravdu jako troska. Jo? Já jsem viděl fotku před a po, to mladý zápasník, silák, a najednou vidíte opravdu starce. Já to nechci nějak přehánět, ale on je zajímavý mimochodem dvěmi událostmi, které bych teďka zmínil. První událost je, on jde na lampárnu, píše se tuším rok 1952 nebo 3 a vidí tam dva přátele. Lampárna to bylo prostě vydávání světla do těch dolů. On jde na směnu, nebo možná se odpojil od nějakého tedy průvodu poslán Bachařem, a tam se stane svědkem neuvěřitelné události. Je tam nastartovaný nákladák, v kabině sedí dva muklové, koukají na něj, prostě využili příležitost nastartovaný nebo nějaký nákladák, který měl klíčky, a tyhle si tři muklové naskočí a prorazí bránu a řinou si to prostě tady z Krušných hor. Teď ho pronásledují dozorci, je tady ten systém toho pohotovostního pluku Jeřáb, který prostě dělá takový ty perimetry a nakonec je samozřejmě dostihnou, ale ta touha po té jako svobodě, nevzdat se, nenechat se zlomit, ten Cibulka prostě vypráví, jak nakonec tedy dostal samozřejmě do huby nějakými esenbáky zadrženě nějaký křižovatce v nějaké vesnici. A nějaký takový starší esenbák s takovým sprostým způsobem mu říkal, kam jste mysleli, že se dostanete? A Jaroslav mu říká, no, my jsme samozřejmě chtěli do Sovětského svazu, tam je ten ráj. Že? Tak mu nějak při tom vysvětlování, co si má myslet o režimu, vyrazili zuby. Jo. Ale druhá příhoda je, a to chci zdůraznit, je, že to nejdůležitější pro ty vězně bylo přátelství, bratrství mezi sebou, mezi těmi vězni, jestli navzájem strašně pomáhli. A projevit blízkost těm druhým je, že taky jste ochotní něco nasadit za ty druhé. A to ten Jaroslav, ten zápasník, udělal v jednom neuvěřitelném případě. On, protože byl zámečník a šikovný řemeslník, tak byl vybrán do nějaké dílny a tam se setkával s civilisty a mohl jim předávat motáky. A tak některým vězňům prostě odebíral malé papírky, kde svobodně mohli napsat bez cenzury nějaký vzkaz domů ke svým blízkým. A stalo se, že byl Filcung, vtrhli do světnice a Jaroslav Cibulka držel ešus. Jak každý ví, tak ešus je složen ze tří částí, z velkého, z malého a z víka. A ten moták měl strčený mezi tím velkým a malým ešusem. Měl to přiklopený a dozorce mu rozkázal, aby rozdělal ten ešus. A Jaroslav to dělal velmi pomalu. A teď ten Bachař na něj koukal. A najednou ten papírek vypadl a Jaroslav po něm skočil, strčil do pusy a snědl. V tu chvíli ho drapli, odtáhli k lágrovýmu lékaři a Bachaři nařídili lékaři, aby mu dal injekci, aby se vyzvracel. Dostal teda takovou injekci a Jaroslav říká, seděl jsem tam na židli a teď jsem věděl, že to na mě pomalu jde. Ale zradit svého přítele, spolumukla, bratra v utrpení, v žádném případě. Tak čeká, říkal, bylo o to vydržet co nejdýl, aby ztratili pozornost. Když se nedívali, tak vyskočil, tam bylo umyvadlo, tam se vyzvracel. V tu chvíli zase hupsli dozorci, ale Jaroslav byl rychlejší, hrábnul do toho, vytáhnul ten papírek a znova ho sežral. No a v tu chvíli ty Bachaři opět jako nařídili lékaři Krpcovi, aby mu okamžitě dal injekci, a to už ten lékař řekl také mukl, že tohle jako si nevezme za rámeček, a dozorci už neměli odvahu mu píchnout injekci. Tak to je příběh člověka, který dodnes žije a který může tady o tom utrpení vyprávět.
0: Jestli máme problém s časem ve dvou, tak ve čtyřech na tom rozhodně nejsme lépe. Takže já bych teď hrozně chtěla poděkovat našemu hostovi Petru Kellerovi a taky samozřejmě Mikulášovi a Adamovi, ale nebojte se, protože my tady ve Věži smrti ještě zůstáváme a další příběhy a vyprávění uslyšíte v bonusu. Takže děkujeme, že nás posloucháte.
8: Naslyšenou, zdraví vás Mikuláš Kroupa.
7: Naschledanou, díky.
0: A loučí se Lucie Korcová.
9: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová, Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Dramaturgie Lucie Korcová, hudba Matěj Kroupa, sound design Vojtěch Koval, kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti poslouchejte každé dva týdny ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Skončilo částečné zatmění slunce, nejsilnější za posledních

0: Měsíc zakryl slunce skoro z 90%. Dnešní mimořádný astronomický jev sledovali i naši reportéři, se kterými se spojíme po zprávách. Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kín.
1: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká. A k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
0: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají. Více než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody, řekla to ministryně životního prostředí. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že musí vodu dovážet cisterny. Problém mají i jaderné elektrárny.
2: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francie tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Mistrovství Evropy v atletice pokračuje večerním programem třetího dne. Výkony českých desetibojařů Stráského a Konečného a překážkářů Kolomazníka se Štefkem sleduje v Birminghamu reportér Adam Procházka.
4: Stráský vyrovnal ve výšce své sezónní maximum 193 cm. Před touto disciplínou desetiboje mu patřila průběžně sedmá příčka. Ondřej Kopeckému se nedaří, překonal pouze 184 cm a v semifinále běhu na 110 metrů překážek skončil Jonáš Kolomazník. Štěpán Štefko doběhl před malou chvílí, ale vypadá to, že na postup to bude málo. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Belgický fotbalový útočník Romelu Lukaku skončil po dvou letech v Neapoli a zamířil do Fenerbahce Istanbul. Lukaku ve své první sezóně v Neapoli nastřílel ve 38 zápasech 14 gólů a s týmem slavil domácí titul. V uplynulém ročníku ale odehrál vinou zranění jen 7 utkání.
5: Nehoda na D11 u Jaroměře a neprůjezdná silnice 23 na Třebíčsku. Na dálnici D11 u Jaroměře směr Praha šetří nehodu. Střet osobního auta s motorkou. Je to na začátku dálnice mezi kilometry 112 až 111. U nehody zasahovali záchranáři, je tam průjezdný jen pravý pruh a krajnice, kolona se netvoří. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno stojí na základní auto, čekejte ho, za sjezdem na Nemilany na kilometru 268 blokuje pravý pruh, znamená to vlevo vybočující vozidla. Místo je označené, jsou tam silničáři. Neprůjezdná je silnice 23 na trase Třebíč Náměšť nad Oslavou. U odbočky na Studenec hasiči likvidují požár lesa. Nákladní vozidla odklání na Pozďatín, ostatní dopravu pak přes Studenec a Karec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, na horách pak naměříme většinou kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
7: Pád barandovského filmového monopolu. To byl klíčový okamžik pro českou filmovou tvorbu 90. let. Více už v repríze pořadu Téma Plus.
8: Listopadová revoluce roku 1989 otevřela kromě jiného i otázku, kam se bude vyvíjet

0: český film, kdo ho bude financovat a jakou kulturní politiku bude stát ve vztahu ke kinematografii uplatňovat. Brzy se ukázalo, že téměř žádnou. Co se stalo s největšími českými filmovými ateliéry po listopadu 89? Proč jim hrozil zánik, když už bylo možné natáčet bez cenzury? Jaké představy o českém filmu měli filmaři na prahu prvního svobodného roku 1990? A proč musel Václav Marhoul dát z Barandova výpověď mimo jiné i Zdeňku Svěrákovi? Posloucháte speciál Tématu Plus a k poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
1: Devadesátky.
0: Václav Marhoul, budoucí porevoluční ředitel filmového studia Barandov, poznal poměry v tomto státním podniku důkladně a opakovaně, a to v období od konce 70. do konce 80. let. Opakovaně proto, že v tomto největším československém filmovém studiu nevydržel pracovat nadlouho. Opakovaně odcházel a zase se vracel a jako produkční pracoval především na filmech Tomáše Vorla, Pražská pětka a Kouř. Nutno dodat, že už jako externista.
2: Víte co, pro mě Barandov byla jako absolutní hrůza, popravdě řečeno. Prostě špína všude, všechno zanedbaný, strašně blbý filmy, jako až teda na výjimky samozřejmě, se tam jako dělali dělníci neochotný, nepracovitý. Jako já jsem to vnímal prostě z tohoto pohledu. Pro mě to opravdu bylo něco naprosto jako neuvěřitelného a budiš opravdu takým symbolem jakoby toho Barandova předrevolučního, že jak tam máte tu úžasnou budovu, tu hlavní od Maxe Urbana, tu krásnou futsalenskou stavbu, tak tam má uprostřed věž. A z té věže, prosím, vyrostla bříza, kterou jsem nechal potom uříznout. A ta měla přes 7 metrů. A ta vyrůstala přímo z omítky a nikomu to za ty leta vůbec jako nevadilo. Jo. Oprýskaná taková rudá hvězda, jo, s oprýskanou barvou, obrovská, která byla nad tím postranním vchodem, kudy se vcházelo vedle závodní stráže. Jo. Tohle byl pro mě Barandov. Žádný toaletní papír na záchodech, jo. Špinavý všechno.
0: Vlastně ta otázka, jestli se tam někde ještě toulal duch Miloše Havla, je asi zbytečná.
2: Tak toulal se tam právě jakoby v těch starých halách takzvaně. Jako toulal se tam, to jako bezesporu, ale jako komunisti udělali všechno pro to, aby ten odkaz toho Miloše Havla a toho, jak Barandov krásně vypadal v těch 30. letech, tak to samozřejmě úplně jako absolutně zničili.
0: Navzdory tomu všemu se na konci 70. let na Barandově mohlo odehrát i něco pozitivního, přinejmenším v personální rovině. Například vznik scénaristického oddělení, jehož zaměstnancem se stal i dosavadní scénárista na volné noze, Zdeněk Svěrák.
3: Já jsem do té doby pracoval pro Barandov, ale ne jako zaměstnanec. A jednoho dne, myslím, že to byl Karel Cop, to byl vedoucí jedné tvůrčí skupiny, mi nabídl, jestli bych nechtěl být zaměstnán. No a to pro mě byl dar, protože já jsem měl dvě děti a byl jsem na volný noze, tak znáte asi, jak je to nejistý, takže jediný divadlo mě živilo. Rád jsem se stal zaměstnancem a bral jsem každý měsíc plat, už jsem dlouho nezažil.
0: A teď si budeme povídat s Tomášem Hubáčkem, filmografem z Národního filmového archivu. Nejprve o tom, které české filmy už před listopadem 89 naznačovaly, že starý režim začíná mít přece jenom aspoň trochu na mále a pomalu se drolí.
4: Pokud se podíváme na 80. léta, tak máme dodnes jako jistou představu určité šedivosti celého toho období, nějaké jako jednolitosti, neporazitelnosti toho stále fungujícího centrálního dramaturgického systému. Ale navzdory tomu se vlastně pak zejména v té druhé polovině 80. let objevují filmy, které pranýřují stále v těch žádaných intencích té společenské satiry a společenské kritiky, tak pranýřují nějaká témata, která tím často vůbec poprvé objevují a ukazují je divákům. Nešvary, které se snažil do jisté míry ten státní aparát schovat, ukazovat, že neexistují. A právě tím ukázáním té neexistence jsou tyhle filmy pro nás zajímavé. Když bych to vztáhnul na konkrétní příklad, byl by to třeba film Proč? Film, který se vyjadřuje k tématu fotbalových huligans a jejich zničení vlaku, který tedy míří na fotbalové utkání. Film, který samozřejmě toto jednání odsuzuje, což je pochopitelné, ale vlastně vůbec ukazuje, že i tohle je v tom socialisticky uspořádaném státě možné. Když bychom vzali i ten film Proč, nebo třeba ještě významnější film Bony a klid Víta Olmera, který přiznává, že existuje praxe vexláků a prodávání bonů, tak to byly stále filmy, ale které kritizovaly nějaké jevy, které se v té společnosti objevovaly takzvaně ze zdola. Vznik nějakých subkultur, třeba těch chuligánů, jako v tom Proč, nebo právě těch vexláků v Bony a klid, ale těch filmů, které by přímo kritizovaly tu vládnoucí stranu nebo její postupy, tak těch tam bylo relativně málo, které by byly ještě uvedeny tím koncem 80. let, ale rozhodně bych tam zmínil Nejistou sezónu. Významný film, kterému mám pocit, že se dostává naštěstí velké pozornosti v posledních letech. Film, který je tedy přímo výpovědí o obtížích divadla Járy Cimrmana s uvedením jejich nové hry a nesmyslných požadavcích tehdejší cenzury a marném boji, který je teda naštěstí nakonec korunován úspěchem.
3: No to probíhalo neuvěřitelně. My jsme si řekli s Láďou, že ten film bude pravdivý, že tam nebude nic jiného, než co se stalo, jenom pořadí bude takový dramatičtější. A tak jsme tomu přistupovali jako klátce, která buď bude povolená nebo zakázaná, ale že by se tam nemělo vůbec škrtat. Takže když došlo na schvalovací projekci, tak jsme řekli té komisi, prosím vás, nepřemýšlejte nad tím, co vyhodit a co nechat. Buď to úplně zakažte, nebo to úplně povolte. A tu drzost jsme měli asi proto, že to bylo v době takzvané pěrestrojky, v době, kdy v Rusku už byli dál než my v té demokratizaci nebo osvobozování se. Pěrestrojka, glasnost, to byly slova, které pro náš aparát stranický byly jako výhružný. To nechtěli moc, ale tušili, že to sem dorazí. Čili oni z té projekce vyšli, my jsme čekali venku, celý takový vorosený a ten předseda komise nám řekl, máte to schválený, bez jakýkoliv připomínky. Protože oni si říkali, co když to zakážeme a pak to odneseme, jo, se to povolí ledy, a, no ale udělali tomu filmu takovou službu, že ho nepustili do velkých kin, jenom na okrajových, takže film, o kterém jsme si mysleli, že vzbudí rozruch, jako svobodomyslný nebo kritický, tak on prošuměl, aniž si toho kdokoliv všiml. Bye.

0: co to znamenalo, když film byl státní umění, že na něj existoval monopol podle zákona nebo dekretu podepsaného ještě prezidentem Benešem, nikdo jiný než stát nesměl natáčet a distribuovat filmy. To je vlastně představa dneska absurdní, asi mimoběžná.
1: Ten film byl ve státních rukou nebo byl centralizován už vlastně od doby vzniku protektorátu Čechy a Morava, kdy vlastně německá strana se snažila velice proaktivně ten film centralizovat, dát mu jedno vedení, aby se zjednodušil dohled nad celou tvorbou. Tady vidíme, že vlastně už za války, v těch válečných letech vznikaly různé programy, různé přípravy, co se s filmem stane, až ta válka jednoho dne skončí. A už vlastně tehdy bylo připravována ta koncepce jeho převedení do státních rukou. Ten film už měl nějakou centrální podobu a jak jste zmiňoval, tak dekretem prezidenta Beneše ze srpna roku 1945, tak film zůstává ve státních rukou, ale oprávněn k výrobě osvětlených filmů je oprávněn pouze stát a k jejich distribuci. A tahle praxe tady vydržela následujících 44 let, kdy ta struktura se neuvěřitelně rozkošatila. Československý státní film měl celou řadu různých odboček, různých menších výroben, různých delegovaných pracovišť. A ta struktura se dodnes jeví vlastně jako velice obtížně přehlednou.
2: Hlásíme se vám teď, přátelé, z Barrandova, přesněji z filmových laboratoří. Dovolte mi, abych vám představil soudružku Hedviku Večeřovou, obchodního náměstka. Tak, soudružko Večeřová, co mi můžete říct zajímavého o vaší práci?
3: No, posláním filmových laboratoří, které mají závod v Praze a v Kotvaldově, je zpracovávat kinematografické materiály, televizní filmy, vyrábět filmové kopie a provádět magnetický záznam.
0: Praxi to znamená, kolik vlastně to, před listopadem 89 československý stát do českého a slovenského potažmo filmu ročně investoval?
1: No, my to přesně nevíme, ale existují různé odhady na základě dobových svědectví, alespoň částečných výkazů, které od nich máme k dispozici. Ta částka se pohybuje zhruba mezi 100 až 300 miliony korun, což je částka po přepočtu naprosto neuvěřitelná. A za to se vlastně ten moloch držel na nohách. A až vlastně ty změny roku 1990 ukázaly, jak moc ty nohy byly hliněné. Protože to sebou neslo právě přezaměstnanost státních podniků, neslo to neuvěřitelné množství kin. Česká republika vždy měla velice hustou síť kin. Nicméně jejich nabobtnání během 70. 80. let už bylo neuvěřitelné. A vlastně nikdo se nezajímal moc o to, jak moc ta kina byla výdělečná. Takže až ta změna těch let 89 a 90 poukázala na tyhle ty vnitřní problémy a toho, že ten systém, který byl do té doby, tak vlastně v té době nové nemůže obstát, protože není samoudržitelný.
4: To je přesně teď řeknu to, co já jsem tenkrát vůbec nevěděl a doteďka vlastně spousta lidí to ani netuší, protože si mnoho lidí myslí, jako že za toho bolševika stát platil český film, jo, nebo československý film, ale není to pravda. Není to pravda. Jako stát opravdu platil naposledy jako výrobu filmu do roku 1956.
0: Ale zajistil nějaký toky peněz.
4: To ano, ale jako stát, jako že by vláda nebo stát platil výrobu filmu, jako tak to takhle opravdu nebylo. A budiš důkazem, že když se dneska díváte jako na staré filmy, tak vlastně filmy do roku 1956, kdy máte copyright, takový to C v tom kroužku, který značí duševní vlastnictví jakoby k tomu každému dílu, tak máte napsaný československý státní film. Ale ten byl zrušen. A vznikly takzvané samostatné výrobní hospodářské jednotky, což byl Barrandov, Gottwaldov, dneska v závorce Zlín, filmové studio Koliba v Bratislavě, laboratoře, Dermacol, Československý film export, jako ústřední půjčovna filmu, kinotechnika a tak dále. To všechno byly samostatné výrobní hospodářské jednotky a ty všechny byly pod ústředním ředitelství Československého filmu. A zároveň se vytvořil takzvaný monopol, to znamená jenom stát jako na základě opravdu zákona mohl vyrábět filmy, exploatovat filmy, tedy distribuovat a tak dále. Takže všechno na základě monopolu. A fungovalo to teda v podstatě v uvozovkách jako velmi geniálně, protože si vemte, že ústřední půjčovna filmu jediná mohla opravdu distribuovat filmy a vybírat za ně vstupné. Zkrátka dobře, Barrandov vyrobil film, Ještě se dostaneme k tomu, za co to vyrobil. Ten film vlastně předal Ústřední půjčovně filmu, ta ho dala do kina a kasírovala jako to vstupné z těch lístků. Vemte si to, že ještě na začátku 90. let, ale hlavně v těch 80. letech, chodilo do kina přibližně 120 milionů lidí ročně. Dneska je to teda desetina, dneska je to teda jenom těch 12 milionů cirka. Ale vemte si, že lístek stál v průměru 10 korun, takže vy jste v obratu na 1 200 000 000 korun. To máte dneska v kupní síle koruny stane nějakých 6,5 miliardách korun. Takže vemte, co to bylo za obrovské peníze. Jo. Nicméně Ústřední půjčovna filmu si to nenechávala. Ústřední půjčovna filmu to odevzdala nebo převedla na účty Ústředního ředitelství Československého filmu. Jediným dalším výdělečným podnikem byl Československý film Export, který ze zákona v podstatě, nebo ze všech těch přilehajících předpisů, byl jediný oprávněný k tomu uzavírat jako smlouvy o zahraničních zakázkách. To znamená filmy jako Jentl, Barbrou Streisandovou, Amadeus Miloše Formana, všechny ty západněmecké filmy, které byly přes Bavaria Film, to všechno šlo přes Film Export a Film Export to taky těm výrobním společnostem fakturoval. Co vydělal, to odvedl Ústřednímu ředitelství Československého filmu. A ten to potom přerozděloval zpětně. To znamená, Barrandov nikdy nevydělával, ale ročně dostával 200 milionů korun, 100 milionů korun na výrobu, 100 milionů korun na režii.

Tak takhle tedy vypadal oběh peněz ve státním filmu. Zatímco někteří v listopadu 1989 tušili, že tohle skončí, jiní si mysleli, že stát, který už nebude dělat zadavatele a zároveň ideologický dozor, bude ale nadále plnit úlohu bankéře a pokladníka, což se ukázalo jako poněkud lichá představa. Ale vraťme se ještě do okamžiku, kdy se otevřelo stavidlo. Porevoluční příběh Václava Marhoula by mohl nabrat zcela jiný směr, pokud by mu jednoho krásného dne, jak se tak říká, nebouchly saze.

0: To je tabáček.
1: Tak jenom řekněte, jak to bylo. Je to poměrně slavný moment, ale možná ho všichni neznají.
0: Slavný moment, říkáte. No. Já jsem byl na Brandově náhodou, protože jsem pracoval v produkci na celovečerním filmu Kous Tomáše Vorla a já jsem potom 17. listopadu po té národní třídě, která teda musím říct, no, jako neuvěřitelně zacvičila. To je zážitek na celý život. Strašný zážitek. Tak já jsem jel v pondělí 20. na Barandov, nebo v úterý 21. to vlastně bylo. Jenom abych si vzal nějaké věci, protože já jsem se angažoval dole v Mánesu s výtvarníky. Jel jsem si tam pro vlajku našeho skautského oddílu z roku 1968, kterou jsem měl schovanou. No a náhodou se teda stala ta věc, že osudem, vyberte si z rádia po drátě, taková bakelitová krabička se ozvalo, že se zvou všichni zaměstnanci Barandova do oteru číslo 6, jakože vedení Barandova, co si řekne o událostech 17. listopadu, tak já jsem říkal, tak když už jsem tady, jak se tam budu podívat, no, tak jsem tam šel a ty tam samozřejmě nastala ta situace, kdy tam stálo to vedení Barandova, byl tam předseda KSČ a tak dále, a ty tam začali říkat, jako, že na ulici se to nevyřeší a že soudruzi, musíme si sednout ke stolu a jako tak neuvěřitelný plky a mě, jak se říká lidově, ruplo v kouli, plný jako blackout. Vyskočil jsem na pódium, vzal svůj mikrofon a řekl jsem, vyjdete do prdele a my jdeme do stávky. Aniž by byl tím zaměstnancem Barandova, tak jsem se stal šéfem toho stávkového výboru. Jo. Ach jo.

0: Když už bylo jasný, že teda je převrat a že budou uplněný poměry, jak jste si představoval, že bude probíhat výroba českých filmů?
1: No, já jsem si to představil úplně stejně jako všichni ostatní, protože já jsem tenkrát taky vůbec nic netušil, jakým způsobem vlastně vůbec je Barano financovaný a z čeho dostává peníze a tak dále. Tenkrát to jsem o tom neměl absolutně jako ponětí. Takže jako já vlastně jsem jenom toužil potom prostě, aby Barrandov opravdu se vyšvihl jakoby na tu úroveň, na tu předválečnou, aby to prostě opravdu bylo kulturní prostředí, kde se bude dobře pracovat a díky svobodě a zrušení cenzury, že se budou dělat skvělé filmy a tak dále. Takže to byla představa, která se pravděpodobně nelišila od představ jako všech ostatních lidí okolo mě.
0: A teď rozhlasové noviny 6. ledna 1990. Ladislav Smoljak a Zdeněk Svědák v pražském Radiopaláci na ustavující schůzi Unie Českého filmového svazu a Českého televizního svazu, tedy zárodku budoucí organizace se zkratkou FITES.
2: Já myslím, že na rozdíl od toho předchozího svazu českých dramatických umělců, jehož součástí byli i filmaři, tady nepůjde o takzvaný ideový svaz, to znamená, že tu bude několik lidí, kteří budou mít pocit, že těm ostatním filmovým pracovníkům musí dávat rozumy, že je musí ideově vést. Tento svaz bude vlastně takovým sdružením lidí, kteří film dělají a kteří tedy budou hájit zájmy svého filmu a zájmy svých profesí.
3: Tato valná hromada se sešla právě dnes, myslím právě tak brzo proto, aby to, o čem jsme tu mluvili předtím, hájila, aby to byla síla všech filmařů, kteří filmové umění ochrání.
4: My jsme se s Láďou Smoljakem přimlouvali za to, aby film zůstal státní. A psali jsme Václavu Havlovi, že ať tenhle Benešův dekret neruší, že ten Barrandov je dobře zorganizovaný, akorát když by tam nebyly ty tomani, ty žáby a ideologičtí hlídači, takže by tam mohly vzniknout krásné filmy. Já totiž nejsem vůbec ekonomicky gramotný, takže já těm tokům peněžním nerozumím, ale bral jsem to čistě takhle, že jsem byl spokojen, jak ty dramaturgické skupiny fungovaly, protože tam to byla jistá soutěž. Já na vlastní kůži jsem zažil, že na jedné tvůrčí skupině mi odmítli Vesničková a Středisková a ve druhý to přijali a udělali všechno pro to, aby z toho byl dobrý film. Ta látka vznikala a vyvíjela se za dohledu toho dramaturga, v mém případě to byl Václav Šašek, až se dostala do stádia, kdy stálo za to ji natočit. No, to nám tady dlouho chybělo a já bych řekl, že chybí pořád.

0: 29. prosince 1989. Vážený pane prezidente, obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem v den vašeho zvolení, neboť věc, o kterou nám jde, nesnese odkladu. My, tvůrčí pracovníci filmového studia Barrandov, si uvědomujeme, v jakém akutním ohrožení se ocitá česká filmová kultura s nástupem nových ekonomických podmínek. Jakkoliv vítáme ozdravení našeho hospodářství přechodem k tržním vztahům, máme oprávněné obavy, že jejich neuvážená aplikace na kinematografii zasáhne původní českou filmovou tvorbu tragicky. Žádáme vás, pane prezidente, nejen jako hlavu státu, ale i jako představitele české kultury, abyste podpořil urychlené vypracování takového zákona o kinematografii, který by zaručil její národní identitu a její další rozvoj. V současné době se projevují silné tendence k výprodeji výrobních kapacit a distribuční sítě zahraničním firmám a my vás proto žádáme, abyste nás zaštítil a nedopustil, aby se tak stalo. Věříme, vážený pane prezidente, že se osobně zasadíte o zachování naší kinematografie jako nenahraditelné součásti naší národní kultury a děkujeme vám. Za Občanské fórum tvůrčích pracovníků filmového studia Barrandov Hynek Bočan, Jaromil Jireš, Dušan Klein, Zdeněk Svěrák, Václav Šašek.
1: Přestože lze pociťovat velkou sympatii k první polistopadové vládě národního porozumění i k Václavu Havlovi, pokud jde o euforické období do prvních svobodných voleb, přesto rozbíhající se kauza Barrandova a českého filmu byla možná jedním z mála případů, kdy prezidentovi poradci dopis signatářů starostlivého dopisu, jak se říká, odpálkovali. Přestože s ním paradoxně v lecčems vyslovovali souhlas.
0: V Praze 5. ledna 1990. Přátelé, vaše obavy z neuvážených aplikací nových forem naší ekonomiky na československou kinematografii, vaše obavy, že bude tragicky zasažena, jsou nepochopitelné. Přikládá-li někdo prezidentu Havlovi úmysly zkomercionalizovat československou kinematografii, vydat filmové studio Barrandov západnímu kapitálu a podobně, je lhář. Přikládá-li někdo takovým lžím sebemenší význam, je hlupák. Československo se musí stát evropskou kulturní metropolí, musí z něj vyzařovat síla ducha a myšlenky. K tomu je třeba kinematografie nezávislá a svobodná, nezávislá na zahraničním kapitálu, na zájmech byrokratů i na vkusu pana prezidenta. Z pověření pana prezidenta Československé socialistické republiky Václava Havla, Saša Vondra, poradce, a Jiří Křižan, poradce.
2: Tak a teď se přeneseme do momentu, kdy je nějaké jaro, typu 1990, nebo léto možná, to upřesněte prosím, a vás kontaktuje režisér Zdeněk Syrový a začne vás přemlouvat, abyste kandidoval do konkurzu na ředitele Barrandova. Proč si vybral vás a bavili jste se třeba předtím o nějakých koncepcích, jako co s tím dělat?
3: No, pane Slomský, jenom technicky opravím, jako jo. Zdeněk Syrový mě nezavolal, abych se zúčastnil konkurzu. Zdeněk Syrový mě zavolal, abych se stal ředitelem Barrandova. Jako bez konkurzu. Takhle to bylo. To bylo jako, že je to vlastně nominace FITESu, že mám jakoby ty ostruhy v vozovkách jakoby z toho listopadu roku 89 a že mi lidi věří a tak dále. Já jsem tenkrát vystoupil před stovkami lidí a tak dále. Věděli o mých jako vztazích jako s Vaškem. Takže oni mě viděli jakoby nějakého perspektivního, mě bylo tenkrát 30 let, perspektivního mladého muže. Teprve později jsem pochopil, že mnozí z nich si to vysvětovali tak, jako se stanu jejich marionetou. Že si mě tam prostě při mě mládí jako budou vodit na špagátku a budou se dělat se mnou oni, co budou jako nějakým způsobem chtít. Ale já jsem mu to samozřejmě odmítl tomu Zdenkovi, jo, protože já jsem říkal Zdenku, a já měl Zdenka Syrovýho teda opravdu hodně rád a vážil jsem si ho, byl to skvělý člověk. A odmítl jsem mu to, říkal jsem, já to dělat nemůžu, protože já jsem celý život dělal produkci, já jsem filmař, já nejsem úředník, já jsem v životě tohle nerealizoval, nevím, jak se řídí filmové studio. Ale nicméně Zdenek mi volal ještě třikrát. Abych se to rozmyslel, já jsem samozřejmě jako se dostal do naprosto nekomfortní situace, kdy se mi to dělat nechtělo a zároveň vlastně všichni okolo mě tvrdili, že bych to dělat měl. Protože to byla taková ta doba, kdy ty lidi říkali, ale včetně právě jako jmenovaného Vaška Havla, jo. Já jsem to řešil taky, protože nakonec já to bral jako, že Barrandov je v podstatě Havlovo. Všichni říkali, hele, víš co, ale je nová doba, jako jo, prostě to chce mladí lidi, kteří nějakým způsobem se na věci dívají už úplně jinak, jako a tak dále. Takže já jsem nakonec teda ustoupil tomu Zdenkovi a řekl jsem, dobře Zdenku, ale za podmínky, že to bude konkurs. No a ten konkurs se skutečně uskutečnil v září roku 1990. No, byli jsme tam jenom tři, ale později jenom dva. Všichni jsme byli produkční, Karel Kochman, který to vzdal a myslím, že udělal dobře, protože tomu Karlovi došlo jako do jakého leze průšvihu, protože možná na rozdíl ode mě neměl informaci, kterou já jsem absolutně postrádal. Jako, a potom Petr Čepek, produkční, to byl pozdější šéf právě odboru jako na Barrandově a moje maličkost. No a já ten konkurs vyhrál a vlastně od 1. října roku 90 jsem se stal oficiálně ředitelem státního podniku v filmovém studiu Barrandov.
4: Tím, že stát byl jediným, kdo mohl filmy vyrábět, tak byl také jediným, kdo mohl lidi v této oblasti zaměstnávat. Studia, právě Barrandov, ale můžeme říct, že i studia ve Zlíně, tedy tehdejším Gottwaldově, studio Prometheus v Ostravě a další krátký film třeba, tak měli vlastně celou řadu zaměstnanců, kteří byli vázáni klasicky smlouvou. Film nebyl tehdy jaksi svobodným podnikáním a ta smlouva těm zaměstnancům přinášela standardní měsíční výplatu, ovšem se závazkem, že se musí podílet na vzniku nějakého počtu filmů, to se odlišovalo podle doby a podle místa jejich zaměstnání, na kterých se musí tedy nějakým způsobem podílet, do kterých musí být zapojeni. Trochu volnější to bylo u těch vyloženě technických zaměstnanců, kterých byl buď nedostatek, což byly zejména filmoví střihači, anebo jich bylo obrovské množství, což byly osvětlovači, tak tam se to různě měnilo. A vlastně i tato struktura se ukázala příchodem 90. let jako dlouhodobě neudržitelná.
2: My bychom měli zdůraznit, že totéž se samozřejmě týkalo samotných režisérů.
4: Ano.
2: To znamená, spousta režisérů jako zaměstnanců na Barrandově, spousta externistů, byly to desítky lidí. Mnozí z nich se vlastně pokoušeli nějakým způsobem skutečně dělat na konci 80. let solidní filmy, které tomu režimu nepodkuřují. A teď přijde převrat. Stát přestane lít peníze ze dne na den vlastně do kinematografie nebo z roku na rok. Co nastane?
4: No nastane chaos, pochopitelně, a ten chaos je jediné možné pojmenování výstižné prvních let po listopadu roku 89. Protože ocitáme se v době, kdy stát vlastně ještě v roce 1990, ano, kdy ještě byly na Barrandově dokončovány rozpracované projekty, byť jejich počet se snížil. Původní plán Barrandova bylo vytvořit 30 filmů, nicméně nové vedení to omezilo na polovinu z důvodu úspor. Jediný film, který měl schválený scénář ještě před rokem 89, ale nebyl v žádné fázi roztočení, tak vstoupil do výroby, to byla Obecná škola, ale vlastně byly nutné ty úspory.
2: Vzpomenete si na první den ve funkci?
3: No to si teda pamatuju teda strašně dobře, protože to byl den hrůzy. Víte co, já jsem jezdil leta a leta a leta, stejně jako všichni ostatní zaměstnanci, autobusem nahoru ze Zlíchova. No a ve chvíli, když jsem se stal ředitelem, tak jsem šel na autobus, jakože ten první den jsem neměl služební auto nebo něco. A normálně, když ten autobus vyjížděl, ten Barrandovský kopec, jako jo, no tak vždycky halasil, že všichni tam o něčem mluvili. Nebyl slyšet nic jiného než ten motor. Nic jiného. Všichni tam prostě po očku na mě koukali. Nikdo neřekl jediný slovo. Jako to bylo něco naprosto příšerného. Tak jsem vystoupil a šel jsem nahoru do nových hal, kde jsem zdědil kancelář po bývalým řediteli, kde seděla chuděrka paní Hlaváčková, jako moje sekretářka, která byla ze mě úplně hotová. A teď já tam přišel a říkám dobrý den, a tak jsem šel k sobě a teď jsem se posadil a tam byl ten klasický jako velký dubový stůl s tím sklem položeným na něm, jo, všude jako takový ty kříky, jo, zaprášený, jo, prostě taková ta klasická bolševická kancelář. A teď já jsem tam seděl a nic se nedělo, nic. Telefon nezvonil, já nevěděl, koho mám zavolat, jako. Nevěděl jsem, co mám dělat, co bude, jak bych měl začít, jako. Nic, absolutně nic jsem netušil. A asi za hodinu a půl se paní Hlaváčková opravdu strašně jako zmohla, jakože překonala strach a zaťukala mi na dveře a zeptala se mě, jestli nechci kafe. Tomu jsem rozuměl té otázce, jo. A řekl jsem, že teda ano, a ona mi udělala teda Turka, kterýho jsem vždycky strašně nesnášel, jako prostě. Ale vypil jsem ho a zase jsem seděl a zase nic nedělo, jako jo. Ale potom, co si dobře pamatuju, tak okolo jedné hodiny zazvonil telefon, zavolal ekonomický náměstek pan Brabec a objednal se ke mně na druhou hodinu. A ve chvíli, přišel, tak tu chvíli se ten svět zroutil, jako úplně.
2: To byla vlastně past?
3: To byla vlastně past, no. Já jsem tu opravdu o tom nevěděl vůbec nic, protože pan náměstek Brabec přišel s tím a oznámil mi, a to bylo opravdu jakoby toho 1. listopadu, protože já jsem, nevím, sice 1. října byl oficiálně ředitelem, ale protože jsem tam měl ještě závazky s výtvarnou skupinou Tvrdohlaví, kde já jsem dělal velký výstavy ve Francii, tak jsem vlastně nastupoval se zpožděním. A každopádně on mi sdělil, že za 2 měsíce jsme bankrot. Že prostě nemáme peníze a peníze mít nebudeme. A že Barrandov je v podstatě jako ztracený.

0: Ministerstvo kultury, které tehdy na začátku vedl pan Milan Uhde, mělo svého tajemníka, řekněme, nebo výkonného funkcionáře pro oblast filmu, což byl režisér, výtvarník Igor Ševčík. A opět narážíme na jistý nedostatek zkušeností. Mohli bychom sice dnes samozřejmě kritizovat právě jistou liknavost toho státu ve věcech kinematografie, na druhou stranu opět nikdo nevěděl, jak dále postupovat. Jediná doktrína, kterou stát, řekněme, přijal nebo vzali za svou, bylo právě to převedení filmu do soukromých rukou. Bylo rozhodnuto, že se nebude setrvávat u tedy státní podoby kinematografie, což někteří starší tvůrci nesli velice špatně. V čele s nově vzniklou nebo znovu vzniklou organizací FITES, Filmový a televizní svaz, který vlastně chtěl, aby ten film nadále byl spravován státem, tak tito tvůrci, mezi které patřil třeba Jiří Krejčík, Věra Chytilová, tak ti navzdory snaze o přímluvy, tak se jim nepodařilo té privatizaci toho filmu zabránit.
1: Tam je totiž největší paradox, že FITES, který vlastně potom jako byl mým vlastně v úzovkách největším protivníkem a nepřítelem, tak to způsobil. Protože oni vůbec nechápali ekonomiku výroby československého filmu a ani tu distribuci. A pro ně ústřední ředitelství československého filmu byl prostě hlavně nenáviděný cenzorní orgán, což byl taky popravdě řečeno, jako což o to. Ale tím, že se doporučilo vehementně to, aby k 1. lednu roku 1991 bylo zrušeno ústřední ředitelství československého filmu, tak vylili s vaničkou i dítě. Protože absolutně nechápali ten kolotoč těch peněz. A ve chvíli, kdy k 1. lednu roku 1991 zaniklo ústřední ředitelství, tak se celý ten systém na základě toho monopolu a převodu a přerozdělování peněz úplně rozsypal. Což je ten důvod, proč mi náměstek Brabec řekl, my za 2 měsíce nedostaneme ani korunu, protože není od koho.
2: Co jste dělal?
1: Dělal jsem potom to, na co nemusíte mít opravdu jako MBA. Jo. Jako to je prostě, to jsou kupecký počty, když to řeknu v uvozovkách. Jako jo. Představte si, že máte podnik, v tom podniku máte 2700 zaměstnanců, máte ve výrobě cirka 30 filmů a teď nemáte na výplaty a nemáte na ty filmy. Tak co uděláte? To je řečnická otázka na vás. Jako jo. Zrušíte filmy ve výrobě, co jsem udělal, a dal jsem výpověď 1900 lidem. To jsem taky udělal. A v tu chvíli jsem se stal veřejným nepřítelem číslo 1.

Ne, já když jsem si uvědomil, co budu muset bohužel udělat, tak jsem se osobně sešel se všemi zaměstnanci. Osobně, přísahám. Nebylo to po jednom, to by ani nešlo, ale po těch odděleních nebo po těch různých jako departmentech a všem jsem to řekl do očí. Jo. A víte, jaká byla většinou reakce? Ty lidi se většinou smáli. Vysmáli se mi. Jako to byla reakce. Nikdo tomu nevěřil. Ale každopádně já jsem se opravdu tomu postavil takhle čelem, jo. Všem těm lidem jsem to řekl do očí. A potom ta druhá věc, co bylo, jakože já jsem samozřejmě při těch výpovědích musel splnit tu zákonnou povinnost, jako jo. Že ty výpovědi spadaly prostě pod nějaké zákonné opatření a to se jmenovalo výpověď kvůli nadbytečnosti. Jiná šance jako nebyla, než dát výpověď z nadbytečnosti. Takže ty lidi dostali dopisy. Oficiální paragrafovaný znění. Dostáváte jako výpověď ze zaměstnaneckého poměru podle paragrafu, teď už nevím kolik, jako a tak dále, odstavce, kvůli nadbytečnosti. A vedle toho jsem napsal svůj osobní dopis. Velmi osobní, velmi citlivý, si troufnu říct, jako, kdy jsem vysvětloval znova, a to dostal každý zaměstnanec, ten můj osobní dopis. Jako, ale přesto se v myslích lidí zachoval jenom ten první.

0: Přišel rok 90, bylo jasné, že nic nebude jako předtím a na Barrandově se zrušilo strašná spousta míst, včetně těch scenaristických. Takže vy jste vlastně dostal s odpuštěním padáka z Barrandova.
1: Všichni jsme dostali padáka. No, měl jsem trošku staž, protože ve stejné době, co jsem dostal padáka na Barrandově, přestali lidi chodit do divadla. Ale říkal jsem si, no, když to na obou frontách takhle selže, bude to špatný. No, ale to divadlo se zpamatovalo, a takže já jsem nikdy netřel bídu.
0: No, ale když to trochu rozvedu, tak jak jste si sám sebe představoval jako autora filmových scénářů v tom systému, kde bylo jasný, že teď půjde primárně o to sehnat peníze od soukromých producentů?
1: Ano, a jak vám říkám, já jsem se o tohle nikdy nestaral. Mě to nezajímalo. Za toho bolševického Barrandova tam, když to bylo ideologicky v pořádku a dramaturgicky dobrý, tak se na to dostali peníze a režisér točil. Pravda, měl omezení, to vím, že třeba byly poměry, že musí točit třeba jenom tři záběry, třeba třikrát to zopakovat, že jo? Protože ten film byl drahý. Ale jinak se nestaral o to, jak na to sehne peníze. No a přišla nová doba a najednou režisér musel se ohánět a hledat, kdo by mu na to dal a kolik by mu na to dal. A to už mě nezajímalo, to dělal režisér Jan Svěrák.
0: Ono se to týkalo i Ladislava Smoljaka, že? A mě by zajímalo, jak on to nesl, protože není úplně náhoda, že právě Nejistá sezóna je poslední jeho film pro kina. Jako režiséra pak už jsou vlastně jenom televizní věci. Neštvalo ho to?
1: Láďa to vnímal tak, že to není už zaměstnání pro něho. On toužil stát se filmovým režisérem, to se mu povedlo a byl dobrým a někdy i výborným režisérem, ale právě když měl spojit režisérství s hledáním zdrojů a peněz, tak řekl, to už není zaměstnání pro mě a věnoval se víc divadlu. Já myslím, že ho to mrzelo, ale věděl, že už není na to tak mladý, aby se přeorientoval.
0: K obecné škole, je to scénář psaný už vlastně pro svobodné poměry?
1: Já si to teďka nevybavím, že je to na hranici a že jsem to začal psát, když jsme končili v Košicích s Olmerem natáčení filmu Jako jet, myslím. Od té doby jsem to psal, on ho měl točit víc Olmer, ten film, a ve chvíli, kdy už hledal místa, takzvané lokace, tak najednou mi volal, myslím, že to byl Míla Vidra, který měl taky skupinu na Barrandově, co bych tomu říkal, kdyby ten film natočil můj syn, a já jsem vůbec nevěděl, že to Olmer nechce. A Olmer se rozhodl, že bude točit Tankový prapor.
0: On vám to neřekl?
1: On mi to neřekl. Třeba se bál, že mě zraní, ale prostě já jsem se to dozvěděl až takhle. No, dost mě to mrzelo. No, ale teď už mě to nemrzí. To je jedna z věcí, kdy si říkáte, bože, to mě potkalo neštěstí a ono to bylo štěstí. Takže já jsem s tím nakonec souhlasil, aby to kluk natočil, i když jsem tomu moc nevěřil a bál jsem se toho.
0: Tolik vzpomínky Zdeňka Svěráka na přelomovou dobu počátku 90. let. A tak zatímco v dramatickém roce 1991 se obecná škola stala skvostnou labutí písní filmu placeného tak či onak státem, ve stejném roce se už probouzely k životu první soukromé filmové produkční firmy s nemalými ambicemi. Průkopníkem se v tomto směru stal režisér Vít Olmer, když za soukromé peníze natočil v rychlém sledu za sebou filmy Tankový prapor a Nahota na prodej.
2: Není možné odvyprávět celý příběh Víta Olmera. On je plný odboček, velice zvláštních anabází. Málo kdo si vlastně dnes spojujeme Víta Olmera s jeho prací ve Zlíně, s jeho dětskými filmy, s jeho velice vážnými dramaty o mládeži. Filmy, které dnes bohužel jsou vlastně trošku pozapomenuté. A ta nová cesta Víta Olmera vždy vlastně velice intelektuálního režiséra, se poměrně příznačně do 90. let tady otevírá filmem, který vznikal skutečně, nebojme se říct, na koleni. Film, který vznikal nelegálně z podstaty stále platnosti Benešova dekretu, byť jeho nedůsledného naplňování. Vít Olmer velice rychle pochopil, že jedna z cest pro úspěch a vlastně pro možnost vytvořit tady český film bude komerce, komerční potenciál. Tady už se nesledovalo, zda ten film plní nějaké výrobní plány a zda bude vydán k nějakému výročí, ale zcela neúprostně se tady vydáváme tržní cestou, zda film bude úspěšný u diváků, jaký o ně bude zájem. Ty první dva filmy Víta Olmera, Tankový prapor a následně Nahota na prodej, byly bombasticky úspěšné filmy. Nahota na prodej nabídla spektakulární akční podívanou. Jde o jakousi kriminální honičku, sledování vlastně příběhu unesené dívky. Film, ve kterém je úplně všechno, co tehdejší divák v podstatě podle Olmerových představ vyžadoval od americké produkce. Jsou v něm přestřelky, je tam jistá inklinace k nahotě, je tam pranýřování různých kriminálních jevů. A ten film navzdory tomu, že dnes máme tendenci ho trošku srovnávat vlastně s, řeknu, Bčkovou produkcí nebo s něčím velice levným, tak to byl jeden z nejdražších filmů své doby. Vít Olmer tehdy dokonce jako jeden z prvních pochopil a měl to už u Tankového praporu, ale u té Nahoty na prodej ještě výrazně, jakou sílu má reklama. On dal obrovské peníze do propagace, zejména té Nahoty na prodej, ale i Tankového praporu. Dnes se Tankový prapor připomíná samozřejmě logicky v souvislosti s tím, že jde o ten první soukromý český film, ale nepřipomíná se jeho masivní reklamní kampaň a jeho spektakulární premiéra, během které on nechal před kongresovým centrem přistát sovětský vrtulník, ze kterého vystoupili hlavní protagonisté. Nechal vytvořit zákopy po Praze. A byla to premiéra nesrovnatelná a dnes už neproveditelná. Nahota na prodej byl podobný výbuch různých extrémů a byl to ten závan vlastně příchodu z toho střihu amerických filmů do českých kin. Ta určitá tvůrčí unavenost vlastně přichází až pak následně tedy s adaptací Párelových knih a jeho Playgirls. Filmy, které už jednoznačně sází spíš na tu exploatační linku, tedy že ukáží něco, co bude dráždivé, co bude nesmírně brutální, anebo to bude nějakým způsobem ukazovat věci, které společensky vnímáme jako tabu a bude to ukazovat otevřeně.
0: Konstatuje filmograf Národního filmového archivu Tomáš Hubáček. Nástup nových filmových žánrů a dlouhé hledání klíčového tématu 90. let by asi bylo ještě na další pořad, ale jednu dobovou záležitost přece jenom pominout nelze. Byly to privatizační nebo chcete-li restituční komedie. Jak si vlastně tyto filmy stojí dnes?
2: Často ty filmy nenesou v sobě kdo ví jaké umělecké nebo řemeslné hodnoty. Zajímavé na nich právě je to, že se na ně můžeme dnes dívat jako na zajímavé svědky své doby. Vidět filmy, ve kterých vlastně zcela přiznaně hraje Ivan Jonák a spolufinancoval je, to je vlastně dnes už jakýsi archeologický nález, který pomáhá pochopit tu divokost a tu chaotičnost těch 90. let. Často se vzpomíná, že Tankový prapor byl tím prvním filmem, nicméně jenom velice krátce se jeho uvedení míjí do kin s dalším filmem, Slunce, seno, erotika. Film, který celý vlastně tematizuje otevírání hranic Československa a možnost vlastně zdejších obyvatelů vyjet a poznávat kultury nebo země, které do té doby byly přístupné jen skutečně velice malému množství lidí. Na to do jisté míry navazující, výrazně méně povedený film Milana Růžičky Trhala fialky dynamitem. Naopak o snaze ukázat Francouzům krásy Čech a o neschopnosti si spočítat zisk, takže nakonec ta společnost, kterou vede Helena Růžičková, tak vlastně skončí ve finančním mínusu.
0: Mimochodem, nebylo to tak ve skutečnosti s producentem filmu?
2: Do jisté míry ano. Ty filmy tím, jak vznikaly takhle nadivoko a zvláštně, tak mají v sobě neuvěřitelně sebereflexní potenciál. A když se o těch filmech začnete toho dozvídat víc a víc, tak zjistíte, že to často, o čem natáčeli, tak to vlastně nebyla tak velká připravenost, ale v podstatě to byl, nechci říct film o filmu, jo, to takhle silného přirovnání bych nezašel, ale když Zdeněk troška začal točit Slunce, seno, erotika, on vůbec nevěděl, jak v tom zahraničí funguje natáčení, že potřebuje nějaké povolení, že vlastně se musí nějak s těmi místními domluvit, že ta cena těch věcí tam bude stát mnohonásobně víc, než je zvyklý z Československa. A to všechno se v tom filmu zrcadlí. Trhala fialky dynamitem je krásný příklad filmu, který vznikl za podobně zmatených podmínek. Tam je citace, kterou budu spíše parafrázovat, než bych si ji pamatoval doslova. Jsme na cestě jako Československo do Evropy, ale strašně nás přitom bolí nohy. Tak vlastně to asi nejlépe o tom vypovídá.
0: Paradoxně nejlepší privatizační hořkou komedii nakonec natočila Věra Chytilová a do filmu Dědictví aneb Kurva hoši guten Tag vložila celou svou dobovou frustraci ze zbohatlického buranismu 90. let. Pokud jde o studio Barrandov, to v roce 1991 zachránila jednak mimořádná dotace pro český film ze strany Ministerstva kultury ve výši 100 milionů korun, z čehož část připadla právě Barrandovu, a pak také zahraniční zakázky. První z nich také v roce 1991, kdy v Praze Američané natáčeli film Swing Kids, bohužel u nás dnes poměrně zapomenutý. To utažení opasků, které zažilo studio na počátku 90. let, byla ovšem jenom první část dramatu. Další komplikací byla privatizace. Dodnes je tak trochu nelogické, proč, když stát už neměl žádnou strategii, co s českým filmem, se přesto studio Barrandov ocitlo v rámci velké privatizace na seznamu strategických podniků, jako byly železárny, hutě nebo automobilka Škoda. Přímý prodej zahraničnímu vlastníkovi byl z hlediska reálného stavu studia poněkud nereálný. Kuponová privatizace také nepřipadala v úvahu kvůli hrozící roztříštěnosti akcionářů, kteří by při nejlepší vůli filmu nejspíš nerozuměli. A tak Václav Marhoul spolu s dalšími lidmi z branže založil v roce 1991 akciovou společnost Cinepont, později přejmenovanou na AB Barrandov. V létě 92 pak česká vláda schválila privatizační projekt a Barrandov se opět ocitl v soukromých rukou. Za částku převýšující 500 milionů korun, kterou museli akcionáři, mezi nimi třeba i Miloš Forman nebo Miroslav Ondříček, do 10 let státu splatit. Tady by mohl být konec, jenže není. Další osudy studia byly ještě stejně turbulentní jako celá 90. léta, včetně toho, že Václav Marhoul byl dokonce dvakrát z pozice ředitele studia odvolán. Naposledy v roce 1997. To všechno pohltil čas, ale některé šrámy na vztazích ve filmové branži se už napravit nepodařilo. Kým jste si to vlastně už nestačili vysvětlit a mrzí vás to?
3: Já jsem si to nestačil vysvětlit jako s Věrou Chytilovou. Věra Chytilová byl velmi iracionální člověk, jako díky tomu byla tak skvělá režisérka, ale ta to prostě jako do její smrti jako nepochopila. Ale tam to bylo jako dané i jinak, protože já jsem paní Věru strašlivě naštval tím, že ona v tom roce 91 přinesla scénář na Boženku Němcovou. To byl její celoživotní sen. My jsme to nechali spočítat a ten film na rozpočet 32 milionů korun. A já jsem jí tenkrát řekl, jako paní Věro, já to nebudu ani číst, ten scénář, jako to nemá smysl, prostě my na to nemáme. A v té chvíli se z ní stal můj doživotní nepřítel.
0: Už jste se nesetkali.
3: Ale jo, my jsme se samozřejmě potkali jako ještě mnohokrát, jako kdy tak její dcera Tereza Kučerová, že jo, prostě je členkou divadla Sklep a tak dále, ale jako naštěstí teda jako zvínkou té jedné situace se to nevyhrotilo. Ona prostě jenom mě fakt jako nenáviděla. Ale je pravda, že na české vládě, když se rozhodlo o privatizaci Barrandova ve prospěch AB Barrandov, tak mě rozdrápala nechtama obličej.
0: Nebylo by něco pozitivnější, abyste to vlastně řekl už, že jako Barrandov přežil.
3: Pozitivní nakonec. Přijdete dneska na Barrandov, jsou tam štáby, točí se tam filmy. Barrandovský ateliéry celý minulý rok byly absolutně 100% vybukovaný, všechny. Jako jo, vlajou tam vlajky těch států, který tam točí, jako Já mám z toho radost, jako opravdu jo. Myslím, že současný ředitel Barrandova Petr Tichý je člověk jako na svém místě. Pro mě je to absolutně uzavřená kapitola. A víte co, jako od revoluce, když si to spočítáme, řekněme od toho 90. roku, tak to máte 35 let. A řekněme, že těch 35 let je 35 schodů na tom dlouhém schodišti Barrandova. Více už 90. lety. Nebo v 90 stupně a já ten Barrandov prostě nesl na zádech 7 schodů, jako no. Těžkej schodů, jako jo. A jako nelituju ničeho, popravdě řečeno. Abych to, já nevím, jak bych to dneska udělal jinak. Neudělal bych to jinak. Jenom ve svém věku bych už do toho nešel.

0: rozhovory pro dnešní Téma Plus děkuji Václavu Marhoulovi, také Zdeňku Svirákovi a filmografovi Tomáši Hubáčkovi z Národního filmového archivu. Technicky spolupracovali Jitka Procházková a Ladislav Čurda, dramaturgie Stanislav Winter a Lucie Korcová. Díky, že jste poslouchali a naslyšenou se těší autor dnešního Tématu Plus Jan Sedmirubský.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ředitel povodí Vltavy Kubala vyzval ke stavění nových vodních nádrží. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Plavec Čejka byl na evropském šampionátu pátý na trati 200 metrů znak. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Česko má podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly málo vodních nádrží. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že chybí třeba na Berounce. Nové přehrady jsou podle něj potřeba kvůli klesajícím zásobám vody ze sněhu anebo prodlužujícím se suchům. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní nádrže, ale

0: Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
1: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma rezort oklamala.
2: V kamerách sa okrem iných, napríklad v nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
1: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opoziční hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Za dluhy vůči městu bude výlovému Prahy hrozit odebrání registrační značky vozidla. Městská policie tak chce využívat pravomoci, kterou umožňuje novela zákona z roku 2022. Aktuálně strážníci řeší propojení svého počítačového programu s databází dlužníků. Nejvyšší dluhy mají lidé za nájmy, které dosahují až stovek tisíc korun, říká velitel strážníků Petr Šach.
3: Mi to ukáže, jestli ten provozovatel vozidla má u města nějaký dluh. Když jo, tak já si vlastně počkám na toho provozovatele vozidla a před ním tu RZ-tu odeberu do té doby, než on ten dluh uhradí městu.
0: Plavec Jan Čejka skončil pátý na mistrovství Evropy v disciplíně 200 metrů znak. Ve finále zaostalo pouhé 0,4 sekundy za českým rekordem, který sám stanovil v semifinále. Mistrem Evropy se stal Maďar Kóš. Po závodě o medaile Čejka Radiožurnálu Sport řekl.
4: Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku, říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo. Jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
0: Do zítřejšího finále závodu na 200 metrů volný způsob bez problémů prošla obhájkyně titulu Barbora Sémanová, která v semifinále zaplavala nejrychlejší čas.
5: Nehoda u Znojma a neprůjezdné silnice u Prahy a na Třebíčsku. Na dálnici D35 z Olomouce směr Mohelnice a Brno se stále objíždí odstavené popelářské auto. Stojí za sjezdem na Nemilany na kilometru 268 kousek. Za čerpací stanicí blokuje pravý pruh, místo je dobře označené. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic srazilo osobní auto Zvěř. Nehodu taky omezený průjezd čekejte za odbočkami na Hodonice a Bantice na úrovni čerpací stanice Orlen. U Prahy neprůjezdná silnice 240 z Prahy do Kralup, Statenice, Černý Vůl, Kralupská ulice, zasahují tam záchranáři u nehody motorky. Upřesňuje naše zpravodajka a doporučuje objízdnou trasu.
6: Černý Vůl je neprůjezdný od Velkých Přílep až po Horoměřice, objížďka přes Roztoky.
5: A neprůjezdná je stále 23. trasa Třebíč náměšť nad Oslavou, zasahují tam hasiči u požáru lesa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude převážně skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Spisovatel, glosátor a politický vězeň Jiří Stránský by se 12. srpna dožil 95 let. V Českém rozhlase Plus posluchači pravidelně slýchali jeho hlas, když četl své glosy. Bývaly štiplavé a plné nadsázky, často v nich provokoval především komunisty. Do pořadu Hovory jsem si dnes pozvala jeho dceru, scenáristku Kláru Formanovou. Kláro, vítej.
9: Děkuji moc za pozvání.
8: U mikrofonu je Renata Kalenská.
7: Hovory.
8: Pojďme tedy nejdřív nechat zaznít tvého tátu a jeho poslední glosu, která se jmenuje Jarní alergie a je tedy z května 2019.
10: Jsem hodně starý, ale tak krásné Velikonoce nepamatuju. Asi i o to jsem měl větší vztek. Vrátil jsem se po mnohých návštěvách znovu z nemocnice, kde mi zase pomohli.

0: mohli s problémy získanými pod kuratelou soudruhů, takže se mohl docela dobře dýchat. Mělo to háček. Pily. Celý život jsem byl alergický na komunisty a jejich konání a zvykl si natolik, že to vlastně patřilo k mému životu a hlavně mě to nezadýchávalo. A najednou venku taková jarní vonavá nádhera a všechno kvetoucí před očima, ale když jsem otevřel okno, abych si aspoň vyvětral, mohl jsem se ukejchat až do udušení a z nosu mi tekly nudle. Naštěstí jsem se nestyděl volat o pomoc a té se mi dostalo a už 4 dny chodím kolem jižních podolských zahrad a lapám ty vůně, aby mě co nejdýl vydrželi. Párkrát mě taky napadlo, že se mi dostalo velikonočního daru. I když bych býval mohl víc pomláskou a dostat od sousedů frťana, či vajíčko, či mazanec, či jedáče, jenže oni byli tak skvělými nezvanými hosty, že jsem nebyl nucen opustit byt. A včera bylo svatého Jiří, patrona skautů, již jsem byl docela dlouho guru, nebo gurem, japonsky neumím. Ale teď už jim asi nejsem, když nemůžu jezdit po všech možných setkáních, při níž mi bylo tak dobře, jelikož nepatřím jen sobě a své rodině, ale i minulosti skautů, v níž soudruzi nejen spoustu skautů poslali kutat uran a řadu nejlepších zabili. A kvůli nezapomínání, které se nám soudruzi pokouší vnutit a nějak jim to nejde, i když se tolik snaží, až se jim od jejich hub práší. Trochu mi slovo huba vadilo, ne kvůli soudruhům, ale soudružkám. Byť jich pár znám a jedna z nich mi dokonce řekla, že si to ta Horáková zasloužila. I proto teď se pisuju v podobě scénáře skautský román, co se jmenuje Perlorodky a odehrává se nejen v 70. letech, kdy byl skauting znovu tvrdě zakázaný, ale žijící, existující, až se soudruhům z toho dělali, jak jsme říkali, bubliny únosu. Jelikož nevěděli a hlavně nechápali, co to je za lumpárnu ta tichá pošta, a nikdo jim nikdy při školeních neukázal skautský zákon či slib. Ale v tom scénáři je i přítomnost a ta se asi soudruhům taky nelíbí. Když mi přednedávnem poslali poštou dopis, v němž mi oznámili, že v těch 60. letech, kdy nás velmi neradi pouštěli a i tak si raději v kriminálech a lágrech nechali ty nejlepší, mezi nimiž byli mý učitelé i přátelé, napsali mi tam, že nás neměli pouštět a měli nás radši zabít. Víte, jak se asi podepsali? Už jsem to někde říkal a radši to zopakuju. Spravedlivý. Paráda, což? Naslyšeno.
1: To byla poslední glosa Jiřího Stránského a já mám ve studiu jeho dceru Kláru Formanovou. Kláro, co v tobě táta zanechal?
2: Tohle je hrozně dojemný pro mě. Ještě jak jsi řekla, že to bylo vlastně 2019, ta poslední glosa, květen 2019 a táta vlastně 29. května, jak říkáme my v rodině, jak říkal vždycky o svých blízkých, poodešel. Tak táta ve mně zanechal toho strašně moc a jak můj muž říká, že odcházejí Mohikáni, pro mě i Mohikánky, tak jako to byl táta, nebo i Miloš Forman, Karel Schwarzenberg, Jiřina Šiklová. To jsou lidi, kteří měli nějaký morální kompas, podle kterého jsem se já jako dcera mýho táty řídila a podle kterého si myslím, že bylo jako super se řídit i od těch dalších lidí, který jsem jmenovala i nemenovala, je jich fakt hodně, ale odcházejí. A oni dokázali nám nějak ukazovat tu cestu správně, prostě ty schody chodit postupně a nenechat se zlákat takovýma osidlama, kterýma jsme dnešní společnosti osedlaný prostě, no. Jestli to říkám, říkáš, asi hrozně
1: komplikovaný. Ne, říkáš to velmi srozumitelně. Já jsem přemýšlela, co bych na takovou otázku odpověděla já, protože, jak víš, psala jsem s tvým tátou knížku Doktor vězenských věd, takže jsme se stýkali velice intenzivně a ještě intenzivněji po té, co knížka vyšla vlastně, byli jsme přátelé. Tak mě s ním rezonujou velmi silně dvě věty. Jedna je, tu radost jim neudělám, a ta druhá je, můžeš-li udělat radost, musíš. Máš ty nějakou takovou věc, která se do tebe absolutně zarila?
2: Tak s tou, to můžeš-li udělat radost, musíš, to je v naší rodině, jako to si připomínáme vlastně denodenně. A je to takový základ a je to nějaký i hodnotový prostě žebříček pro nás, pro všechny. Ale i ten nadhled a smysl pro humor, pomoct okamžitě druhým, jak je to možný. A to rozdávání vlastně lásky, no, to táta měl obrovskou náruč a vešlo se tam strašně lidí. On nazýval nejenom mě s bráchou synku a dcerunko, ale takhle říkal mnoha dalším lidem.
1: Můžu takže potvrdit.
2: Ta otevřená náruč, ta je jako ve mně pořád, no.
1: Chybí ti moc?
2: Strašně mi chybí. A teď, jak jsi i tady mluvila o těch glosách, já to mám rád, táta to miloval. Miloval Český rozhlas, miloval Českou televizi, takže by tak jako v roce, teď nevím, který to byl rok, bojoval, tak by dneska bojoval strašně. A je to prostě základ demokratický, svobodný společnosti. Měl to rád, byl trefnej, štiplavej a miluju
1: velmi, ty glosáty. Byl velmi stručný a v té stručnosti bylo to jeho kouzlo.
2: Jo. A byl, jako naštvával ty lidi, protože nebyl arrogantní. Hmm. To si myslím, že dneska je taková, takový neduch. Myslím si, že nejenom vládní teda garnitury dnešní, ta arogance moci a nepředvádět to jenom v činech, ale i v těch slovech. A to je prostě pro tu společnost fakt strašně špatně, protože to není příklad dobrý pro ty lidi.
1: Tohle není vůbec originální otázka, kterou ti dám. Myslím si, že asi kdo čeká, že ji dám. Ale zároveň je to strašně těžká otázka, co by podle tebe dneska tvůj táta Jiří Stránský říkal tomu, co se děje.
2: No, já jsem o tom právě přemýšlela a my jsme vždycky spolu politiku sledovali a občas jsme se fakt hrozně nasmáli, jo. Hodně jsme si z toho dělali legraci, ale zároveň jsme to pak komentovali, co je nebezpečný.
1: No, smál by se dneska?
2: No, právě, že on by se smál některým jednotlivcům, kteří nemají v sobě žádný smysl sebereflexe, že vůbec jsou schopní prostě usednout na ministerský křeslo třeba. A zároveň by on nebyl nikdy nešťastný, on byl veliký optimista. Tím nás někdy i štval, že to bylo jako úplně někdy šílený. Takže on říkal vlastně po revoluci, to nebude 30 let, to nebude 40 let, možná to nebude ani 50 let.
1: A Václav Havel říkal 20 no. Dokonce.
2: Ale to byly ty politický vězni z 50. let, na tomhle se většinou shodli. Hmm. Že ta zkušenost z těch 50. let byla jako ještě mnohem silnější nějak a hlubší, co tam prožili. Takže my jsme teďka na té hraně horší. Myslím, že se máme trošku bát o tu demokracii, že to není legrace vůbec. Ale táta byl optimista, takže on by určitě věřil. A moje dcera, nejstarší Josefína, říká, že když jsou takovýhle výkyvy, že se musí počkat, až se to dostane zase do té rovnováhy, vlastně do toho balancu.
1: Já jenom dodám, že Josefína Formanová je filozofka.
2: Ano. A je to pravda asi. Je to jako v mnoha ohledech, nejenom, myslím, naší zemi, ale celosvětově, že jsou ty výkyvy teďka obrovský.
1: Takže spíš si říkáš, ještě, že se toho táta nedožil, nebo škoda, že se toho nedožil?
2: Tak pro mě je to vždycky škoda.
1: Jasně, jasně. Já myslím teď je z tohohle hlediska.
2: Já myslím, že to je škoda, že on by to hrozně dobře komentoval, to, co se děje. Že právě, jak jsem mluvila o těch Mohikánech, tak tyhle lidi to uměli, nebo někteří ještě stále žijí, umí dobře pojmenovávat, umí to zasadit do kontextu doby, do toho, co to ohrožuje vlastně, co nám to odnáší, přináší. A tohle je škoda, že tady nejsou tyhle lidi, že to nemůžou vlastně komentovat a být příkladem, jak o tom mluvit.
1: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus, hostem je scenáristka a dcera Jiřího Stránského Klára Formanová.
3: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Včerejší noc jsem, Kláro, trávila tím, že jsem se dívala na Tichou poštu. A to ti musím říct, protože za prvý ty jsi spoluscenáristka. Dalším scenáristou je Janko Sebechlebský a třetím spoluscenáristou je tvůj táta. Tak jak to je?
2: To je teda trošku delší historie, ale táta tenhle příběh miloval a vlastně asi 10 let nebo od roku třeba 2013 nám říkal, jako že píše ten scénář. On to psal s různými jinými scénáristy, s režiséry a Tonička vlastně měla hrát tu Anku, tak jí pořád
1: Antonia
2: říkal...
1: Antonia Formanová.
2: Naše dcera. Takže jí pořád říkal, už se na to připrav. A pak vlastně já jsem pracovala s Jankem na něčem a táta si ho přitáhl na baladu o Pilatovi. To spolu udělali a vlastně se jim spolu dobře dělalo, takže táta pak Janka požádal, jestli by mohl dělat Tichou poštu s ním. Ale to už byl rok 2019. Toničce bylo 23, takže bylo jasný, že nemůže už hrát Anku. A byl květen a oni si na to vlastně začali sedat. A Janko řekl tátovi, protože se to čet nějaký ty verze, který táta už předtím napsal, že se mu vlastně ty verze předtím nelíbějí a že by byl nejradši, kdyby se to vrátilo k té novele, k těm dětem, aby byly hlavní hrdinové ty děti. A táta už byl v nemocnici pak, takže Janko za ním chodil a napsali spolu nebo vymysleli spolu třeba 4 obrazy. Ale já jsem tohle nevěděla.
1: Ty jsi myslela, že je to napsané?
2: Ano. Já jsem si myslela a pak a táta odešel a Janko za mnou po pohřbu přišel.
1: Že ti tady táta nechal práci.
2: Jo. Takže, ale to bylo, no a teď se možná zase rozbrečím, ono to bylo pro mě strašně terapeutický. My jsme fakt jako týden po pohřbu denodenně začali jako psát, to vymýšlet. A my jsme oba dva prostě cítili, že ten táta tam s náma je, že se chechtá občas, že nám občas do toho skočí tím svým způsobem, že jsme úplně blbí, že takhle to nefunguje. A mě to obrovsky pomohlo v tom smutku.
1: Ten film je krásný, tvoje dcera Tonička tam nakonec hraje učitelku a já, když jsem se na to dívala, tak mi docházelo, jak je to současný film, jak lidé se nemění, jak práskač zůstává práskačem, člověk, který chce pomoct, vždycky pomůže. Co pro tebe, jaké poselství má pro tebe ten film?
2: No je to, jak to říkáš, ten film už byl asi na 15 festivalech po celém světě a vlastně tohle je, to se vlastně všem na tom líbí, že to je o té sounáležitosti, o té obrovské podpoře, o hrdinství, který není vidět, o tom, že lidi si pomáhají nezištně a jdou jako do risku obrovského. Je to o lásce, o naději a víře A je to vlastně pro všechny generace, že nám vlastně rodiče říkají, jako, že děti, když to vidějí, vlastně, tak se ptají, jak to jako bylo za té války. Že
1: a tohle je podle to skutečné události. Ano. Tvůj táta ten příběh vlastně slyšel ve vězení od spoluvězně, který, jehož syn tam je jedna z hlavních postav.
2: Ano. A to je podle táta, podle toho napsal novelu a podle toho vznikal scénář. Ale my už jsme se nemohli táty zeptat, který vlastně ty postavy v tom on si tam jako dovymyslel, který ne. Takže my nemůžeme říkat o tom, že se to takhle stalo, nebo tak, jak to je v té novele, protože v té novele vlastně, že ty děti šly 3 měsíce, bylo jich asi 100, byla to delší vzdálenost, že jsme to museli vlastně předělat pro ten film. Ale to poselství je pořád stejný.
1: Je některá z těch postav je tvůj táta?
2: No, ten Jíra.
1: Jíra. Je. Říkala jsem si, že to asi není náhodně zvolené jméno.
2: No, on byl i v té novele, ten Jíra a Jochen, to jsou jako i z té novely ty jména, ale tu jeho povahu, nebo to, že je takový i, že jde do všeho hlava, nehlava.
1: A hlavně a říká Pierre, což je tedy ten francouzský letec. Pierre je náš, my jsme si ho našli a my ho dovezeme na správné místo, i když u toho můžeme umřít. To je přesně tvůj táta.
2: Jo, ano.
1: Co dalšího tě táta v životě naučil? Co ty si třeba nějak fakt vědomně prožíváš, že tohleto musíš dělat zrovna tímhle způsobem, protože se tak cítíš povinovaná vlastně kvůli tátovi?
2: Tak určitě je to, že nejsem schopná přijmout lež. To je pro mě, jak táta měl tu alergii na, že se osypával, když kolem něj prošel estébák nebo komunista. Je to, tohle v rodině bylo jako zásadní, že stát za pravdou a že ta lež se vždycky provalí prostě. A tohle i myslím, že pro holky nebo i v Martin, můj brácha, i to má taky, to máme v rodině prostě, že to takhle je. Nebo i ten scouting vlastně nějak člověku
1: dá. Táta byl šedý vlk vlastně.
2: Stříbrný vlk. Scout. Velký. A to jsou vlastně ty zásady, teď teda neřeknu to skautský desatero, ale funguje to, no. I si stát za svojí vlastí, to, že tady nechceme ty Rusáky, nikdy jsme je tady nechtěli, tak to platí jak dřív, tak dneska stejně.
1: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus. Hostem je scénáristka dcera Jiřího Stránského, Klára Formanová. Kláro, jaký byl táta doma? Byl ten jeho veřejný obraz totožný s tím, co potom třeba se dělo v obýváku?
2: No, táta si strašně vážil žen. On potom, co prožil jako mladý, když byl zavřený, tak věděl, že když byl mladý, trpěla jeho máma. A když ho zavřeli pak v 70. letech, tak trpěla jeho máma, ale i jeho žena, i jeho dcera, samozřejmě i jeho syn. Ale babička Boba, tátova máma, s tátou jsme hodně i o babičce Bobě mluvili, co ona všechno nesla na těch bedrech a co vydržely ty ženy. Pak když jsme s Jankem vlastně psali příběh Julie Hruškové, vězenkyně z 50. let, tak jsme viděli, co ty ženy mnohem víc vytrpěly v těch vězeních v 50. letech než muži, protože na ně měly jako strašný páky. A tohle já si nesu, když táta byl doma, tak prostě velela máma. Táta nikdy nebyl mačo. Ale samozřejmě byl vtipný, byl veselý a měli se strašně rádi s mámou a to je taky takový odkaz vlastně. Vzájemný úcty, když se dva najdou, tak aby to vydrželi těch 50 let. No.
1: Tvůj táta působil strašně optimisticky, opravdu radostně, ale taky jsem s ním zažila, kdy seděl v křesle a říkal, jak měl v noci noční můry, jak se mu zdálo, že je ve vězení, spustilo mu to, že byl v doxu na výstavě, kde ho chtěli s ním udělat rozhovor v nějaké jakoby celé, co to v něm probudilo, jak ta noční můra byla šílená. Říkal, seděl jsem tady do 3 hodin a koukal jsem na televizi, aniž bych věděl, co v ní vlastně běží. Máš s ním takové příběhy?
2: Mám to i z dětství, když vlastně jsem vrátil z vězení, tak někdy on měl úplně v háji ledviny, takže mu někdy bylo fakt hodně zlé. Nemohl vůbec vstát z postele a to byl takový extrém pro nás, protože jsme ho tak jako nikdy nezažili. A pak si pamatuju, když už byl, když máma nežila, byl sám a trpěl na zápaly plic a já jsem u něj i přespávala, tak jsem zažila tyhle ty noční můry jeho.
1: Uměla jsi mu v tu chvíli pomoct?
2: No, prostě jsem ho držela nebo hladila vždycky, no. On se někdy ani nevzbudil a někdy se zbudil a jako ptal se, co je a tak někdy jsme o tom mluvili, někdy ne, ale to je asi něco, co se tak strašně hluboko zareje do té duše, že i když takový člověk jako táta, plný optimismu a radosti a vlastně, když nám o tom vyprávěl, tak se i smál, ale asi tam zažil teda jako fakt šílený věci.
1: Podle toho, co vyprávěl, tak to bylo čistokrevný peklo.
2: My jsme teď byli v Jáchymově, tam se hráli játra jeho, podle jeho divadelní hry nastudovali vlastně holky v Davidském divadle představení a hrálo se to v Jáchymově přímo v té řetízkárně, kde se ty muklové převlíkaly.
1: To režírovala přímo teda
2: Josefína. To režírovala a Tonička tam taky hraje. A je to, tam to bylo úplně ještě jiný level vlastně, než když to je v divadle. No. Tam jsme si to prošli, ještě Roman Vávra vlastně točil takový dokument na podporu, aby se zachovala ta řetízkárna. Tak jsme tam navštívili vlastně takový palou, kde byla jen tráva a tam vlastně byly ty ubikace, kde ty vězni spali a pak chodili přes tu řetízkárnu vlastně do těch dolů. No a to jsou takový okamžiky, že když si jako sáhneš na tu půdu, kde ten tvůj táta vlastně prožil něco, nejenom on, spoustu dalších, tak to je fakt síla, no. Je to jako... Proto je to v té naší rodině a nejenom naší tak strašně tohle zakořeněný, že tady nemáme mít ty komunisty.
1: Možná se tady za 5 let sejdeme a oslavíme společně tátovi nedožité z té narozeniny.
2: Děkuju, Renato, moc.
1: Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byla scenáristka a dcera Jiřího Stránského Klára Formanová. Děkuju, že jsi přišla.
2: Děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
4: Justice Minister Jeroným Tejc has confirmed that the United States has asked the Czech Republic to extradite 4 detained Mexican nationals who are being prosecuted in connection with drug and terrorism-related crimes. According to the minister, 2 of them agreed to be extradited and their extradition took place last week. A Senate committee has backed a government proposal to reduce from 2,000 to 1,600 the maximum number of troops that can be deployed to defend NATO's eastern flank over the next 2 years. Pavel Fischer, chairman of the Senate Committee on Foreign Affairs, Defense and Security, told journalists today. The government did not provide any explanation for the proposed reduction in the maximum number of troops. Czechia has recorded its lowest average rainfall for the period from the 1st of January to the 10th of August since measurements began in 1961, according to the Czech Hydrometeorological Institute. The country is currently facing an average rainfall deficit of around 146 liters of water per square meter compared with the long-term norm. Weather. The sky is going to be mostly clear with the highest daytime temperatures ranging from 26 degrees Celsius to 30 degrees Celsius in the lowlands of Bohemia, occasionally up to 31 degrees Celsius. It was built as a secret Soviet command post during the Cold War and hidden from the public for decades. Now the Jasir Bunker in the Karlovy Vary region in northwest Bohemia is open to visitors thanks to a group of enthusiasts who have spent years restoring it. Ruth Frankova has the story.
5: Completed in 1974, Jasir was a highly secret Soviet military facility on the southern edge of the Hradiště military training area in the Doupov Mountains. It served as a reserve wartime command post for the Soviet forces stationed in Czechoslovakia during the Cold War. The bunker had a direct encrypted communication link with KGB headquarters in Moscow, with messages reaching the Soviet capital within 5 minutes. It was also designed to operate independently with its own power, ventilation and water supply. After the fall of communism and the departure of the last Soviet troops from Czechoslovakia in 1991, the bunker came under Czech military control but remained largely unknown. The Czech army eventually stopped using the site. Since 2015, it has been leased by the Jasir Military History Association. Martin Antala, one of its members, says the group initially had no plans to restore the bunker.
6: When we founded the association in 2015, we had no idea that we would one day be restoring the bunker. We started work on it in 2020, and thanks to the enormous efforts of the association's members, the project gradually took shape. When we saw how interested our friends and acquaintances were, we realized it would be a shame not to share this piece of history with the public.
5: When work began, the association found tons of rubbish but very little information about the original layout. Since no map of the bunker survived, they had to piece together what the different rooms had been used for. A breakthrough came when they discovered an officer's diary hidden inside the large water tank. They managed to contact him as well as other former soldiers who had served at Jasir. Those former soldiers provided photos and helped identify the purpose of different parts of the bunker. Beyond its history, Jasir is also a unique example of Cold War military engineering. Because the bunker was built in strict secrecy, the Soviets brought in their own materials and handled the construction themselves, as Antala explains.
6: It was constructed from standardized, prefabricated, reinforced concrete elements and designed to withstand the effects of a medium-sized nuclear explosion. Visitors can see the structure and technical features of the facility and learn how the reserve command post operated during the Cold War.
4: Ruth Frankova with that report. Thank you for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje v Česku přibližně 8 lidí z 10. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se začátkem srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonů ve školách podpořila také současná vláda. Pokud projde parlamentem a podepíše jej prezident, měl by začít platit od září příštího roku. Je to dobře? Z opozice zaznívá, že jde v podstatě o zbytečné opatření, poněvadž přes 90% českých škol už používání mobilů reguluje svými školními řády. Ovšem velká část expertů kvůli duševnímu zdraví dětí leta bije na poplach a krok kabinetu spíše vítá. Je tedy plošný zákaz optimální nebo jen nejjednodušší řešení? A šlo by to i jinak? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: Do plzeňského studia Českého rozhlasu zdravím po linkách Petra Hlinku, ředitele základní školy Dobříš. Hezký den, slyšíme se?
8: Děkuji.
7: A po WhatsAppu ve vysílání vítám Michaelu Pažoutovou, ředitelku základní školy v Mníšku pod Brdy. Pěkný den.
9: Dobrý den.
7: Tak první otázka je stejná pro vás, pro oba. Vítáte zákaz mobilů ve školách? Je dobře, že se k tomuto kroku vláda odhodlala a připojíme se tak k více než polovině zemí Evropské unie, paní Pažoutová?
8: Tak my jsme k tomuto rozhodnutí došli už před 2 lety. My už vlastně na naší škole nějakým způsobem regulujeme 2 roky používání mobilních telefonů. Myslím si, že to je opravdu nutné, protože sami víme, co průzkumy dokazují a co vlastně ukazuje to, jaký vliv negativní to má na fungování žáků.
7: Takže vy to spíš vítáte a jaký je názor Petra Hlinky, ředitele základní školy Dobříš?
9: Já nechci říct, že jsem proti, ale já vítám nějakou regulaci. Já souhlasím s paní Pažoutovou, že a taky teď 2 roky se snažím nějakým způsobem to regulovat, ale nelíbí se mi takový to jednotný plošný řešení, protože každá škola je jiná, má jiné podmínky a správně jste na začátku řekli, že 93% škol už si to nějakým způsobem vizmíšku nastavili a podle mě to funguje. Takže jako spíš bych vítal jako pomoc těma sociálním sítěma, to vidím jako větší problém než mobil jako takovej.
7: K tomu se ještě dostaneme. Paní Pažoutová, tak dospěla ta situace tak daleko, že je opravdu správný a nutný plošný zákaz v celé republice, jednotná pravidla. Já si umím představit, že je to administrativně i lidsky nejsnažší, nejjednodušší řešení. Jak vám to pomůže?
8: Nám to asi nijak nepomůže, my jsme se prostě zařídili už sami, protože jsme viděli, jak to dopadá na ty žáky, jak se nesoustředí, jak vlastně ta trpělivost tam nefunguje, jak jim to vadí jakoby v tom vzdělávání. My vůbec se nebráníme digitálním technologiím, my jich máme dostatek na škole a samozřejmě, když se udělá plošný zákaz, tak je důležité také ale udělat ten krok B. A to jsou jako další věci, nabídnout alternativy žákům, udělat besedy a to všechno my už máme za sebou, udělat pro žáky workshopy, aby si uvědomovali, že opravdu to není jen tak jako plošný zákaz, protože si to vymyslela ředitelka školy nebo že si to vymysleli pedagogové, že opravdu ty průzkumy jako dokazují, že to má špatný vliv na jejich duševní zdraví.
7: Přesto je tu právě několik procent škol, které ty mobily nějak neřeší, zákaz tam ani regulace tam není. A řekněte mi ještě, paní Pažoutová, nepomůže to přeci jen školám, které tu situaci řeší většinově tedy po svém v tom, že školy, jejich ředitelé získají lepší oporu v zákoně, že možná získají pevnější půdu pod nohama v jednání s některými rodiči? Napadá mě.
8: Já tohle nedokážu posoudit, protože my naštěstí jsme u nás jako ten problém s rodiči žádný neměli. My jsme opravdu udělali všechno proto, abychom jim vysvětlili. My jsme si pozvali iniciativu Digitální zdraví dětí. Ta absolvovala ve 40 třídách, které máme, workshopy s dětmi, s učiteli byla beseda, s rodiči byla beseda, byl o ní obrovský zájem, takže u nás prostě tohle proběhlo úplně bez problému.
7: Rozumím. Připomenu, že 8 lidí z 10 souhlasí nebo spíše souhlasí s plošným zákazem, ale zároveň se téměř 3/4 respondentů shodují na tom, že děti by se měly učit, jak správně používat digitální technologie. Obracím se na Petra Hlinku. Jak vlastně s tímto dokáže z vašeho pohledu stát zacházet? Neukazuje vlastně ten plošný zákaz na jistou bezradnost státu, který přikročí k plošnému zákazu prostě proto, že něco zakázat je vlastně nejjednodušší?
9: To si úplně netroufám říct jako bezradnost. Oni to asi jako myslejí dobře, já souhlasím s paní ředitelkou, je to otázka debaty s rodiči, se žáky, s nějakou veřejností, ale i to musí souviset s vizí školy a s tím, co chceme. A já se věřím tomu, že prostě mobilní telefon obecně i ta nositelná elektronika, která se neustále rozšiřuje, my musíme ty děti připravit na budoucnost a budoucnost není bez těchto technologií, si myslím teda. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že by to neměli. Mně se třeba nelíbilo, že když já jsem nastoupil, tak ty děti měly ty telefony na chodbách, chodili po schodech a prostě jsem pro, aby tohleto ve škole být nemělo. V hodinách to máme zakázané, pouze když učitel samozřejmě potřebuje, protože ne vždycky je výhodný používat tablety, protože někdy je to složitější, někdy je fakt rychlejší na nějaký rychlý shrnutí využít telefon. ale my třeba na prvním stupni ho nepoužíváme a na druhém stupni to máme regulovaný takzvanýma mobilníma zónama, kde máme jasný pravidla a zase je to jenom o přestávkách. A na školy v přírodě se snažíme to vlastně nebrat vůbec. Tam jsem je osvědčil, že to je skvělý, když právě to bez těch telefonů, ale právě jsou místa, kdy ty telefony potřeba jsou a naučit, jak jste říkal, naučit ty děti používat smysluplně jako pracovní nástroj. A pak je otázka na rodiče, že v dnešní době je hodně technologií a ty rodiče sami by nám mohli pomoct tím, že prostě některé aplikace tím dětem znemožní prostě používat a neděje se to. Takže jako my pak jako suplujeme z části i rodiče a pak nastává problém nějaký tý jednotnosti. Já nevím, jak paní ředitelka to tam má, ale já třeba ještě si můžu cítím strašně jako potom, že každý ten učitel má jinou míru, když to řeknu, trpělivosti, benevolentnosti, asi to takhle všude, já to tak mám a prostě potom může vznikat problém, hlavně u toho plošního zákazu, že děti třeba řeknou, já nevím, že se podívají na telefon nebo vznikají mobilní takový ty zóny na záchodech, ale pak je učitel, který třeba to promine a je učitel, který dodrží ty pravidla a dá třeba poznámku, no a pak už vlastně jako je takový ten kolotoč, kdy vlastně si to jako já přitěžujeme.
7: Jasně. No ta jednotnost, to je právě velká otázka, jestli bude školám ku pomoci nebo nikoli. Jak vám, ještě malý dovětek, poprosím o stručnější odpověď, jak vám vlastně tedy ten plošný zákaz pomůže nebo nepomůže, co vám přinese od příštího září až tedy?
9: No, tak pomohl by mi v té komunikaci s tím, že prostě to není jenom, když to řeknu, výmysl školy a učitelů, ale je to prostě, že to jde i ze zhora a my samozřejmě bychom na to šli podobně skrz ty semináře a takhle, ale já pořád bych byl radši, kdybych třeba mohl zachovat ty mobilní zóny, protože si myslím, že je důležitý, když to dítě si bude moct zavolat domů, něco si vyřešit a fakt tu mobilní zónu, my tam nemůžeme hrát hry, ale používají jako pracovní nástroj, protože i bakaláři a vesměs hodně těch technologií jde do mobilu, i portfolia a takové věci, takže to dítě by si klidně mohlo věřit i e-mail, že samozřejmě na druhém stupni 8. 9. třída, nemluvím teď o prvním.
7: Chápu. Tak paní Pažoutová, tady slyšíme, že to možná jde i jinak přes mobilní zóny, jaké mají v základní škole Dobříš. Z vašeho pohledu je třeba dobře, že mají být mobily zakázány plošně i o přestávkách, nejsou třeba zrovna přestávky u starších dětí časem, kdyby děti měly mít možnost vyřídit si, co potřebují, třeba kontaktovat rodiče nebo napsat někomu jinému?
8: Tak u nás samozřejmě ten plošný zákaz platí, máme na to boxy na mobilní telefony, ale když to dítě nutně potřebuje zavolat domů rodiči, protože se udála nějaká významná událost v rodině, tak samozřejmě si dojde za tím učitelem, který mu to dovolí. A co se týče používání, jak říkal pan ředitel, takového toho rychlého používání, někdy prostě mobilní telefon je rychlejší než tablet, tak určitě tohle u nás učitelé využívají také. Jo, takže otevřou box, děti si rychle vemou mobil a vlastně rychle reagují na to, co potřebují najít.
7: Mimochodem, paní Pažoutová, když se řekne zákaz, tak mě naskočí represe a hned by mě zajímalo, jestli by to děti mohly obcházet a jaké vlastně mohou přijít tresty, pokud děti zákaz dodržovat nebudou. Jak to vypadalo u vás? A nebyl to třeba pro některé děti až šok? Něco jako když těžký kuřák přestane kouřit a neví co s rukama?
8: To jsme viděli, to opravdu byl velký šok pro některé děti. Samozřejmě se snažili to obcházet, nastavovali nám tam ze začátku zvonění každých 5 minut, jo, a dělali takové různé věci nebo nosili 2 mobilní telefony a tak dále. Ale my jsme zpřísnili takové ty tresty, protože tam se nejedná jenom o používání mobilního telefonu, ale už se jedná i o podvod. Takže vlastně my jsme trošku zpřísnili ty tresty a vlastně musím říct, že s tím máme dobrý.
7: A jaké tady máte tresty? To by mě zajímalo. Jaké máte
8: no tak samozřejmě můžete jenom nějaká výchovná opatření, ale my tam prostě máme nastavená striktněji, než to bylo před tou dobou, než jsme zavedli mobilní boxy a než byl u nás přísný zákaz i o přestávkách. My jsme o přestávkách i nevyužívali. My prostě nabízíme širokou škálu, my nabízíme volejbal, šachy, nabízíme diskotéky.
7: Myslela jsem, jako co se stane dítěti, když právě u něj najdete záložní mobil, jako jak ho potrestáte?
8: No, tak tam se přeskakuje prostě jenom taková ta poznámka, ale už se dává výchovné opatření rovnou jakoby vyššího.
7: Pane Hlinko, je jasné z toho návrhu, na kterém se shodla vláda, jaké přijdou tresty, pokud by děti ten zákaz obcházeli nebo nechtěli dodržovat?
9: Já jsem to takhle podrobně, jak ten návrh jako s těma testama, já si myslím, že pořád by to mělo být v režii té školy, jak říká paní ředitelka, když si někdo vezme druhý telefon, tak je to za mě mnohem horší, než když ho vytáhne s tím, že zkusí se podívat jakože třeba na čas, nebo je to prostě už podvod a podvod by měl mít samozřejmě vyšší váhu než poznámka, takže tam si myslím, že se každá škola si to prostě musí nastavit do svého řádu, do svého klasifikačního řádu, do těch opatřeních, ale co jsem chtěl říct, ty úložní boxy, mě právě tam narážím na to, že každá škola má opravdu jiný podmínky a jsem studoval, nebo byl jsem v programu Leader školy a byl jsem asi na 20 školách, teď během dvou let se podívat, viděl jsem školy, kde mají úplně zakázaný, viděl jsem školy, kde mají otevřený, nebo i školu, kde má taky ty zóny, ale tím, že každá škola má jiné podmínky, takže tak si to fakt může upravit podle sebe a teoreticky by ten zákaz plošnej ani nepotřeboval, ale mně se třeba líbila ta metodika, která vyšla, a myslím si, že kdyby prostě fakt jenom dali povinně, ať ta škola si to opravdu reguluje, to není 93%, ale 100% škol, to mají regulovaný, ale podle svých podmínek, tak si myslím, že by to přineslo mnohem větší efektivitu, protože třeba my máme historickou budovu a nemám úplně kam dát ty boxy, nebo je to těžší, jo?
7: Paní Požoutová, mohlo by to přinést větší efektivitu? Mně samozřejmě napadají školy, které to řeší nějakým způsobem vlažně, anebo mě napadá argument rodičů, že prostě ta praxe by nebyla úplně jednotná, že by rodič nevěděl, co může očekávat, když se přestěhuje z východních Čech třeba do západních Čech. Ta jednotnost.
8: Myslíte, aby vláda nastavila tu jednotnost?
7: No, pořád mě zajímá ta jednotnost, jestli je to k něčemu nebo ne, protože vlastně vy to opatření vítáte, kdežto pan Hlinka upozorňuje opakovaně, že školy už si to řeší po svém a že z jeho pohledu je to lepší. Co si o to myslíte vy?
8: Já si myslím a souhlasím i s panem ředitelem, že vlastně každá škola si to musí nastavit sama, jo? Že ona ví, ona nejlépe ví, jaké ty podmínky má, jestli má dostatek prostoru na mobilní zóny, jestli ty děti s těmi mobilními zařízeními tam mají velký problém. U nás třeba ten problém také na prvním stupni ho téměř neřešíme, ale velký problém byl na tom druhém stupni a souhlasím s tím, že děti se musí naučit používat mobilní zařízení a je to dlouhodobý proces a musí spolupracovat i rodina, musí spolupracovat škola, musí spolupracovat i to dítě.
7: Rozumím. Posloucháte diskusi Michaely Pažoutové, ředitelky základní školy Mníšek pod Brdy a Petra Hlinky, ředitele základní školy Dobříš.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Zkusme to teď z té pozitivní stránky. Pane Hlinko, vy jste také souhlasil na počátku naší debaty, že nějaké omezení, nějaká regulace nutná je. Tak jaká jsou vaše očekávání? Co může ten zákaz změnit a přinést dobrého? Čekáte třeba, že se zlepší soustředěnost žáků na výuku, protože toto možná lze nějakým způsobem s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, ale může třeba i ubít kyberšikana, když se děti nebudou smět natáčet na záchodech. Čekáte třeba i nějaké eventuálně lepší studijní výsledky dětí? Zahraniční výzkumy tomu totiž úplně nenasvědčují.
9: No já právě jsem chtěl říct, že úplně nevím, jestli to souvisí s výsledkama a se soustředím. To si myslím, že je věc jiná, ale určitě to souvisí s tím, že by se třeba mohla snížit, jak říkáte, míra nějaký kyberšikany nebo obecně zneužívání třeba toho zaznamenávacího zařízení obecně už na čemkoliv, co teď už si vymýšlejí, že nosí i ty brejle, kterýma můžou natáčet, že děti jsou vynalezaví. Ale takže tady to určitě já jako vítám, proto jsem říkal na začátku, že já jsem opravdu pro, aby ta regulace těch zařízení byla opravdu na všech školách, ale jak řekla i paní vaně ředitelka Pažoutová, tak si prostě myslím, že kdyby řekli, že každá škola by měla regulovat a pak třeba inspekce by jenom hodnotila a koukala by, jakým způsobem, protože opravdu každá škola má jiný prostor, jiný podmínky. My jsme taky přemýšleli o těch boxech úložných, protože zase je strašný rozdíl, pokud to dítě má telefon sice zakázaný a v kapce, protože prostě psychologicky notifikace a takhle pořád jí to ponouká, anebo když má někde.
7: No to souvisí s tou soustředěností. Možná, že kdyby prostě děti nemohly mít ty mobily, nebo by je museli mít nutně vypnuté, tak prostě žádné notifikace slyšet nebudou a budou se soustředit.
9: Já to vidím jako lajk. Vypnutý telefon je těžký v tom smyslu, jako v té praxi. Jo? Ty děti přijdou za dvě minuty, některý ty osmáci, devátáci, že ho chodí na poslední chvíli. Já se dokážu představit, že by ještě některý z učitelů jako ještě kontroloval, jestli to mají opravdu vyplý. To si myslím, že je lepší ten box, ale třeba my jsme to řešili, ty boxy, a my na to nemáme úplně prostor, aby jsme měli nějaký třeba hromadný dole a v těch třídách my narážíme na to, že a to asi možná se třeba i půjdu podívat, nebo to zajímá, jak to má paní ředitelka, ale my prostě narážíme na to, že máme strašně půlný hodin. To znamená, že třeba ty osmáci pořád migrujou ze tří do tří.
7: Dobře, že v podstatě tedy kvůli nedostatku místa vaše škola nebo i některé jiné školy v podstatě nebudou moci dostat tomu zákonu, pokud se to nevyřeší s pomocí státu nějak jinak.
9: Nějak to vyřešit asi bude muset, že jo? Spíš jsem myslel, že pro tu naši školu by to nebylo úplně efektivní, že já si myslím, že kdybych mohl zachovat ty mobilní zóny, kde se nemůžou hrát hry a oni se tam fakt o té přestávce můžou dojít, zavolat nebo něco vyřešit a zase ji opustit. Máme takhle nastavený. Samozřejmě deváťáci, ten první rok byl jako zajímavý, ale už ke konci už to bylo mnohem lepší. Je to i o tom, aby ta škola přesně vysvětlovala, byla jednotná.
7: No právě, chci se vrátit k těm pozitivům. Jo. Přeci jen, co dobrého to omezování mobilů přináší? Paní Pažoutová, jestliže vy jste vlastně zakázala ty mobily před dvěma lety, co ten zákaz dětem na vaší škole přinesl? Zlepšilo se klima ve škole, zlepšily se třeba i vztahy, začaly spolu děti víc komunikovat, než aby neustále sledovali nějaké prostě newsfeedy nebo co je nového na sociálních sítích.
8: No, my jsme vlastně před dvěma lety zavedli ty mobilní boxy. My už jsme předtím měli regulované mobilní telefony, takže to nebyl tak prudký, jako tak prudká změna. Ale samozřejmě jsme viděli, že ta míra té soustředěnosti je úplně někde jinde.
7: Takže se to zlepšilo?
8: To zlepšilo, určitě.
7: A je asi předčasné ptát se na třeba i zlepšení studijních výsledků dětí, jak jsem poznamenala, úplně tomu nenasvědčují zahraniční výzkumy srovnávací, ale jaká pozitiva teda vy můžete uvést?
8: U nás si myslím, že nedokážu to posoudit, protože je to prostě krátká doba, ty boxy. Jestli je tam lepší příprava na další život. Ono samozřejmě je také důležité si uvědomit, že ten čas, který my jim tím vlastně jakoby zakážeme ve škole, tak oni ho velmi rychle jsou schopni dohnat v tom svém volném čase. Tam je potřeba právě tohleto komunikovat s rodiči, aby ta regulace probíhala i z jejich strany. Jak říkal pan ředitel, je potřeba prostě i do tohohle toho jít. No.
7: Tak k tomu se pojďme dostat, co vlastně může změnit zákaz mobilů ve školách, když třeba ve tři odpoledne děti školu opustí a pak, co pak? Není na místě obava, že o to více času pak stráví děti na mobilu ve svém volném čase, protože budou chtít dohnat, co jim uteklo. Pane Hlinko, nakolik se vy tohoto obáváte?
9: No tak samozřejmě paní ředitelka to jako řekla dobře. Já si myslím, že oni to nějakým způsobem, pokud prostě nebudou mít, já si myslím, že musí nastat i zákaz nějakým způsobem v přístupu na ty sociální sítě, protože ty děti, když opustí školu, tak tam prostě půjdou a jak říkáte, budou to dohánět. Ale já vidím i velký problém a možná to i paní ředitelka trošičku naznačila, že mi přijde, že ty děti obecně čím dál tím víc jsou do večera na těch telefonech, chodí pozdě spát a myslím, že to soustředění je špatný, nejenom proto, že to jako mají u sebe, ale že oni opravdu z části jsou unavený, jsou nevyspalí, koukají do těch displejů do dvou do rána. My na informatice, já i učím informatiku, takže jsme s Váněm ukazoval třeba ten čas u obrazovky a některé ty čísla jsou fakt děsivý a bohužel My jako škola, dobře, my to budeme regulovat, ono se to zlepší. Já jsem třeba zažil ty školy v přírodě, kde neměli ty telefony vůbec a byly to jedny z nejlepších, protože bylo to fakt jako dobrý, děti byly venku, hráli si, povídali si, ale pak se stejně vrátí do té reality a myslím si, že v té škole to nemůže skončit, že to je problém, který musí dál, musí na ty rodiče.
7: A zajímá mě, když takhle hodně o tom s dětmi mluvíte, s rodiči asi také, to je ale trošku jiná kapitola, zajímá mě, jak ty děti na to reagují. Uvědomují si ty děti sami, třeba na tom druhém stupni, na tom prvním se to dá, řekněme, nějak z pozice autority regulovat, ale na tom druhém stupni uvědomují si sami ty děti, berou argumenty, pokud jim je předkládáte, že jim vlastně nadužívání mobilních telefonů škodí?
9: No, já si myslím, že jak do a jak kdy. Já si myslím, že na tom prvním stupni je tam i paní ředitelka, to má stejně tam problém, nemáme a většina škol to má podobně. Začíná to tak v té sedmý, osmá, devátá je potom nejhorší. Ale myslím si, že i ty děti, jak jsou v té pubertě a jsou právě na těch sociálních sítích, tak oni, i když to vědějí, vědějí všechny ty důsledky. Měli jsme i skvělý divadlo, který byl z pražského spolku zaměřený přesně jako moderně zpracovaný, jako Karkůka v síti se to jmenovalo tak a bylo to na všechny ty rizika a i na ty desinformace a ty děti to vnímají, ale je to prostě droga, ještě říkám, jsou to uživatelé a uživatelé bohužel jsou.
7: Jasně, v šesté, sedmé třídě děti navíc ještě vývojová psychologie prostě jdou do puberty a jak si odmítají třeba i autority nebo mají potřebu se víc vymezovat, je to s nimi jistě náročné z pohledu pedagogů, no ale má potom smysl takový plošný zákaz, když v praxi v životě těch dětí to stejně mnoho nezmění, Pažoutová.
8: Já si myslím, že ta šestá, sedmá, osmá třída prostě musíme ty žáky nějakým způsobem regulovat, jo. Musíme vysvětlovat. Sami víte, že oni se staví proti všemu, že jo. To prostě je takové období, kdy prostě mají problém téměř se vším. Ale já si myslím, že je důležité s nimi o tom mluvit, aby i ty rodiče s nimi o tom mluvili, aby udělali i nějaká opatření doma.
7: A mění se podle vás přístup rodičů k mobilům v rámci rodičovské výchovy, protože možná třeba moje generace, mám děti kolem 20 let, tak ta to třeba ještě tolik neřešila, tak myslíte si, že dneska už rodičům na tom závisí víc?
8: Já si myslím, že se to mění, protože když jsem viděla, kolik lidí vlastně přišlo na tu besedu, na to digitální zdraví dětí, tak jsem byla velmi překvapená o ten zájem a tam jsem slyšela ty jejich otázky. A oni sami si s tím leckdy neví do Marady a bylo fajn, že tam vlastně ta veřejnost si o tom mohla promluvit, že je to vlastně trápí také, protože vědí, že ty děti kolikrát v noci si nastaví budíka, zbudí se, hrají hry proti sobě a prostě sledují jako různá videa.
7: Na závěr, co byste tedy očekávali od státu, protože na začátku jste oba říkali, že fajn, zákaz, to je ten první krok, ale potom je důležité to za B. Co by vám pomohlo?
9: Takovou tu jednu komunikaci, protože myslím si, že školy to zvládnou, ale je potřeba přesně jednotně mluvit s rodiči, s tou veřejností, aby prostě se udělal takový nový standard toho používání, aby se my s nima v té škole vlastně mluvíme, budeme mluvit dál, ale je to prostě i na těch rodičích, ale nejen na rodičích, ale i na té společnosti jako takový.
7: Dodává Petr Hlinka, ředitel základní školy Dobříš, a přes WhatsApp děkuji za účast v debatě Michaele Pažoutové, ředitelce základní školy Mníšek pod Brdy. Mějte se hezky a naslyšenou. Díky.
9: Děkujem, naschledanou.
7: Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
10: Antonio Gramsci byl významný italský politik, levicový intelektuál a zakladatel italské komunistické strany.
11: Narodil se v roce 1891 na Sardinii. Jeho hvězdná akademická kariéra začala na univerzitě v Turíně, kde se dostal do kontaktu s tamními socialisty.
10: V té době agilně vydával několik levicově zaměřených novin a budoval se renomé jako jeden z předních marxistických teoretiků.
11: Když na přelomu let 1922 až 1923 spustil Mussoliniho režim represe proti opozici, postavil se Gramsci, tehdy už etablovaný politik, do čela hnutí, jehož cílem bylo obnovit demokracii v Itálii.
10: V roce 1926 Gramsciho navzdory poslanecké imunitě zatkli. Při soudním procesu pronesl jeho žalobce legendární výrok: na 20 let musíme zastavit tento mozek.
11: Ve vězení se Gramsciho celoživotní zdravotní problémy ještě zhoršily. Zemřel krátce po svém podmínečném propuštění v roce 1937. Bylo mu 46 let.
10: Gramsciho přínos spočívá především ve zprostředkování kultury a sociálního konsenzu dělnické třídě. Pro levicové intelektuály bylo inspirativní i jeho propojení politické teorie.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Provozování nelegálních domovů pro seniory by mohlo být v Česku trestné. Rusko stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Kyjev letos dobil zpátky stovky kilometrů čtverečních. Plavec Šika byl na evropském šampionátu pátý na trati 200 metrů znak a zítřek bude slunečný s teplotami 25 až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Navíc jich v poslední době, nebo nejvíc v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
13: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
14: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
13: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
15: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla.

0: Stav venkovního pláště vysílače na Ještědu v Liberci prověřuje odborná firma. Opláštění je ze speciální pryžové membrány a posudek je nutný před plánovanou generální opravou Ještědu, kterou připravuje Liberecký kraj. Z rekonstrukce bude výjmutý jenom horní tubus s 20-metrovou anténou pro televizní a rozhlasové přenosy, říká Marcel Procházka z Českých radiokomunikací.
1: Pod opláštěním jsou umístěny vlastně desítky mikrovlnných spojů a jiných antén, které využívají nejenom internetoví operátoři, ale třeba také kritická infrastruktura státu, jako je policie, záchranka a další. Ale ta špička ta je ve velmi dobrém stavu, byla několikrát měněna, takže špičky se rekonstrukce týkat nebude.
0: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
2: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle, a aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojim druhým domovom, nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
0: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal 2 ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Český desetibojař Vilém Stráský je po prvním dnu na mistrovství Evropy na dělené 8. příčce. Další český reprezentant Ondřej Kopecký do závodu na 400 metrů nenastoupil.
3: Na D5 u sjezdu na Mariánské Lázně překážka a za Prahou nehoda. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Mariánské Lázně nahlášená překážka. 121. kilometr, dejte pozor, je to asi lať. Na D5 z Prahy do Plzně u exitu 10 Loděnice se srazila 2 osobní auta. Nehoda je v místě, kde je noční uzavírka mezi 10. až 12. kilometrem zavřený levý pruh, nárazově je v místě hustý provoz. Neprůjezdné silnice, stále 23 Střebíče do Náměště nad Oslavou u odbočky na Studenec. Hasiči tam likvidují požár lesa. Nákladní auta odklání na Pozďatín, ostatní provoz přes Studenec a Okarec. A neprůjezdná je taky trasa Praha Slapy. Uzavírka je ve Štěchovicích u pošty. Zasahují tam záchranáři u požáru střechy domu. Opět by to mohlo jít kolem hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítřek bude zase slunečný, teploty většinou 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Přes všechny krize k novému růstu vzniká muslimské NATO, americká centrální banka a neb past vedle pasti, nepravděpodobné protimigrační spojenectví dvou evropských premiérek a vysoké školy varují, že nebudou mít dost peněz pro přicházející silné ročníky studentů. Tak zní témata, nebo dokonce přímo titulky vybraných příspěvků středečního a právě začínajícího vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
5: Maďarský parlament zvolil v úterý nového prezidenta republiky, bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Výsledek tajného hlasování byl prakticky předem jasný. Kandidaturu písemně podpořilo 140 poslanců vládnoucího hnutí a tolik hlasů také nový prezident dostal. Opozice hlasovat odmítla. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Je to asi symbolické, protože nový prezident se dostal před několika lety právě do střetu s tou bývalou orbánovskou mocí.
6: To ano, konec konců dostal do střetu, on byl odvolán Orbánem. Je potřeba ale připomenout asi celou historii Andráše Baky. Mm-hmm. On byl po komunistickém pádu chvíli poslancem parlamentu maďarského za Maďarské demokratické fórum, ovšem už v roce 1991

0: odešel jako soudce k Evropskému soudu pro lidská práva a tam byl 16 let. Po svém návratu do Maďarska se stal opět soudcem a byl, ano, několikrát navržen na šéfa Nejvyššího soudu a nakonec jím byl i zvolen, ale nedělal vlastně tuto práci příliš dlouho, po dvou letech právě Orbánův režim ho z této funkce dosti zvláštním způsobem sesadil. Vlastně kvůli tomu byl přijat samostatný ústavní dodatek, měnil se celkově statut Nejvyššího soudu právě, aby se zbavili Andráše Baky. Ovšem, tady hlavně je důležité to, že ani Péteru Maďárovi jako současnému premiérovi Maďarska se záležitost kolem změny prezidentství příliš nevydařila. To je nutno říci dopředu. Sice je pochopitelné, že v rámci operace Očistný oheň, kterým chce Maďar vlastně očistit zemi od orbánismu, přistoupil k tomu, že je potřeba prezidenta vyměnit, protože vůči minulému prezidentovi měl zcela oprávněné výhrady. Ale to, že vlastně napřed navrhl světově nejvýznamnější šachistku historie Judith Polgárovou na prezidentku, která to odmítla, že se necítí na to, aby byla tím sjednotitelem maďarského národa a v zápětí až po čase vytáhl další jméno právě Andráše Baky a během 3 dnů od oznámení vlastně už ho nechal zvolit prezidentem, to nepůsobí příliš dobře. To si řekněme upřímně, tam nebyla vůbec žádná možnost nějaké veřejné diskuze, veřejného vyjádření. Přitom opravdu za Orbána prezidentský úřad v Maďarsku dosti ztrácel prestiž. Orbánův režim vyprodukoval celkem 4 prezidenty a z nich 2 museli odstoupit po poměrně krátké době. Pál Schmidt poté, co se ukázalo, že obsala svou diplomovou práci a byl zbaven vysokoškolského titulu. Katalin Nováková poté, co omilostnila člověka, který vlastně kryl svého nadřízeného, který znásilňoval své chovance v dětském ústavu. Takže je co napravovat.
1: Říká Petr Švác, díky mnohokrát.
0: Díky, naslyšenou.
1: Německá i česká ekonomika prokázala odolnost, protože využila dosud neobjevené rezervy. Až tak optimistická věta zní v příspěvku našeho stálého autora, publicisty Petra Holuba, však mu také dal titulek Přes všechny krize k novému růstu.
2: Středoevropský průmysl zažívá svůj soumrak bohů. Přesně takový dojem se musel v uplynulých letech postupně prohlubovat. Nejdříve z přetrhání obchodních řetězců v důsledku pandemie covidu, válka na Ukrajině a s ní související energetický šok. V poslední době válečné napětí v Perském zálivu, dovozní cla prezidenta Trumpa a vyostření konkurenčního boje s Čínou vyvolané snížením kurzu tamní měny. Nemluvě o nekončícím proudu nových byrokratických předpisů. Přitom průmysl a export průmyslových výrobků je tím, na čem stojí prosperita celé Evropy, v první řadě průmyslové lokomotivy jménem Německo a jeho dvorního dodavatele, kterým je česká industrie. Pochmurná nálada v podnikatelském sektoru a zvláště v průmyslu se logicky prohloubila také počátkem letošního roku, což vedlo dokonce tak renomovaný institut, jakým je mnichovský IFO k varování, že Německo stojí na pokraji další recese. To automaticky platí i pro Česko. V polovině roku je všechno jinak. Údaje o německém průmyslu a exportu se převrátily do kladných hodnot a v Česku platí to samé. Hlavní titulek pro Německo zní, že země v červnu zaznamenala historický exportní rekord, který činí něco přes 139 miliard eur. Je to zvláštní. Výpadek vývozu do Číny a Spojených států se vyrovnal vývozem do zemí Evropské unie a v menší míře do méně významných mimoevropských států. V důsledku se také pro Čechy zvýšila hodnota průmyslových zakázek ze zahraničí meziročně o 1/5. Neudrželi se ani obvykle střízliví analytici Raiffeisen banky a výkřikem skvělé zprávy z průmyslu přivítali fakt, že české továrny vyrobily nejvíc zboží v historii, míněno i s přihlédnutím k sezónním výkyvům. Nadšení z tak dlouho neslýchaných pozitivních zpráv ovšem nemůže zakrýt, že situace výrobních podniků, ať už jde o Česko nebo Německo, se zdá být paradoxní. V Německu jde o výše zmíněné přesměrování exportu ze zámoří, hlavně dovnitř Evropské unie, dodejme, že se jedná zvláště o export automobilů, letadel, lodí, železničních souprav a také zbraní. Znamená to, že došlo k úspěšné transformaci obchodní politiky, která je připravena uspokojit i menší zájemce v Evropě i jinde na světě a tím se osvobozuje od závislosti na velkozakázkách světových velmocí. Samozřejmě otázka zní, kolik německého exportu ještě může vnitřní evropský trh přijmout. Česko prožívá jiný paradox. Od dob covidu poklesl počet podnikatelů v průmyslu na polovinu. Zavíráním podniku ovšem došlo ke koncentraci kapacit, což obvykle znamená vyšší produktivitu. Příběh o koncentraci výroby zažili už mnohé země a Česko ve své historii nejméně dvakrát. Samozřejmě jde o to, aby nějaké malé podniky vůbec zůstaly. Sečteno a potrženo, německý a český průmysl prokázali odolnost, protože využili své dosud neobjevené rezervy. V důsledku se může stát průmyslová výroba opět tím, čím byla například po světové finanční krizi, tedy pevným základem, na kterém vyroste budoucí středoevropská prosperita. Zřejmě tedy neprožíváme skutečný soumrak bohů. Jenom jsme se nechali příliš unést stejnojmenou Wagnerovou operou na letním festivalu v Bamberku a její představení právě končí.
1: To byl Petr Holub. Tři velké země, Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán, podepsali dohodu o vzájemné obraně. To zní jako významná zpráva a o míře jejího významu skutečně debatují nejen sousedi zmíněných států. A slovo má redakční kolega Jan Fingerland.
3: Dohoda byla podepsána v Mekce a nese název tohoto pro islám významného místa. A nenáhodou také už dostala žurnalistickou přezdívku muslimské či islámské NATO. Důvody jsou dva, jednak protože dohoda napodobuje pátý článek NATO formulací o vzájemné podpoře při napadení. A za druhé, jde o tři převážně sunnické muslimské země. Jsou to také regionální velmoci, nebo jiným názvoslovím střední mocnosti. A všechny také sousedí s Íránem. V něčem se i liší, jen dvě z nich lze považovat za blízkovýchodní země. Pákistán je přece jen stranou a jen jedna z nich je země arabská. V něčem se vzájemně doplňují. Saúdi mají peníze a zdroje energie, ale nemají dost silnou armádu a zdá se, že ani nemají chuti doopravdy nasadit. Turecko je populačně větší, je členem NATO, má moderní armádu a velmi moderní a výkonný zbrojní průmysl, pro který hledá trhy. Ještě početnější Pákistánci mají velkou armádu, také poměrně moderní a především mají jadernou zbraň. Vznik dohody nepochybně souvisí s tím, že poměry v oblasti se rychle mění a tamní státy se snaží na novou situaci adaptovat. Je pravděpodobné, že íránský režim americko-izraelský útok alespoň dočasně přežije a bude agilnější. A i kdyby se zhroutil, přineslo by to novou nestabilitu. Stejně významným faktorem je postupné odcházení Spojených států z oblasti. Američané neodcházejí zcela, ale místo Pax Americana prosazované silou nabízejí roli jakéhosi facilitátora. Třetím faktorem je, že věci jdou společně lépe. Ostatně už září podobnou dohodu podepsali dvojstranně Saúdi s Pákistánem. A mluví se i o připojení Egypta, nejlidatějšího arabského státu s velmi početnou armádou. Tato sunnická osa také vzniká vedle trochu asymetrického spojenectví Izraele, Emirátů a Indie. Ta poslední nejvíce zajímá Pákistán. Je také zřejmé, že právě Pákistán má velice blízké vztahy s Čínou. Indicko-izraelská osa je zas spojena s Etiopií nebo Somalilandem, případně i Řeckem a Kyprem. Vzniká samozřejmě otázka, do jaké míry je tato aliance míněna vážně. Navzdory slovům o vzájemné obraně totiž není pravděpodobné, že by například Pákistán bojoval v zájmu Saúdů proti Íránu. Tento článek už prošel testem, protože saúdské zájmy byly v posledních dnech napadeny jak z jihu od jemenských husíů, tak ze severu od šíitských milicí v Iráku. V obou případech šlo o prodloužené ruce Íránu a Pákistán skutečně zareagoval tím, že vydal odsuzující prohlášení. Je ovšem také pravda, že Íránci nehodlali nutně rozpoutat válku se Saúdy, ale jen vyslali signál, že mají možnosti, jak dále prosazovat svůj vliv. Například zablokovat po Hormuzu i úžinu Bab al-Mandab, čímž by dále ohrozili nejen saúdské zájmy. Je tu ještě třetí otázka, co to znamená pro Západ. Někdy se muslimské NATO interpretuje jako protiamerická aliance, což možná platí ideologicky, jde o státy, které hodlají jít vlastní cestou a deklarují jiné hodnoty než Západ. Specificky Turecko se už dříve vydalo na cestu od svých euroatlantických vazeb a nyní buduje vojenské kapacity mimo své závazky k NATO. Také ale platí, že Turecko, Pákistán i Saudi mají s Američany relativně úzké vztahy. Částečně přijímají americkou podporu a v případě opravdu vážných problémů by na Američanech stejně záviseli. Nehledě na to, že mezi Saudskou Arábií a Tureckem je mnoho nedořešeného. Skeptici nebo optimisté záleží na úhlu pohledu, proto říkají, že islámské NATO je především deklaratorní podnik a nikoli reálná vojenská aliance. Ale i deklarace něco znamenají.
1: Tolik Jan Fingerland.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Premiérky Itálie Giorgia Meloniová a Dánska Mette Frederiksenová se staly překvapivými spojenkyněmi v rázném prosazování přísnější migrační politiky Evropské unie. Zveřejnili společný manifest, ve kterém vyzývají k radikální ochraně Evropy před nelegální přistěhovaleckou vlnou. O čem jejich aliance svědčí, se v komentáři zamýšlí evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
5: Že si evropská levice a konzervativní pravice padnou v otázce migrace v ústrety, se kdysi zdálo absolutně nemyslitelné. Byli to socialisté, kteří po léta blokovali reformu unijní azylové politiky, protože trvali na povinných kvótách. A byli to rovněž levicoví europoslanci, kteří před posledními eurovolbami častovali frakci konzervativců a reformistů, do které spadají nejen bratři Itálie Giorgi Meloniové, ale také česká ODS, jako krajně pravicovou a vylučovali s ní povolební spolupráci. Zatímco některé z těchto příkopů mezi europoslanci stále existují, na úrovni vlád zemí 27 je to úplně jiná písnička. Sociální demokratka Mette Frederiksenová, která už 7. rokem vede dánskou vládu, patří dlouhodobě k jestřábům evropské protiimigrační politiky. Doma razí linku, že nekontrolovaná migrace nepřiměřeně zatěžuje veřejné služby, na což nejvíce doplácejí nízkopříjmoví Dánové. Na unijní úrovni pak dlouhodobě patří mezi zastánce přísné ochrany vnějších hranic a řešení migrace nejlépe mimo území Evropy. Víceméně tak s českými premiéry názory na migrační politiku sdílí. V kontextu Evropy Kodaň představuje trochu zvláštní úkaz. Obvykle to totiž bývají pravicové vlády, které pod tlakem sílících populistů a extremistů přejímají jejich tvrdou rétoriku a prosazují někdy až drakonická opatření vůči žadatelům o azyl. V Dánsku ale protiimigrační linku razí i levice. Nebylo tomu tak vždy. Tak jako v jiných zemích západu Evropy přístup dříve vstřícných partají obrátili důsledky krizové vlny z roku 2015, v níž se cílovou destinací vedle Německa stala také Skandinávie. Dánsko se od té doby snaží systematicky demontovat obraz štědré země otevřené migrantům. V blízkovýchodních médiích si svého času kvůli tomu dokonce nechalo otisknout inzerci s jakousi antireklamou na dánský sociální stát. Takže to, že se teď spolu s Giorgou Meloniovou Mette Frederiksenová podepsala pod dopis, který volá po dalším přitvrzení postupu vůči příchozím a argumentuje v něm nutností ochránit dědictví evropské křesťanské civilizace, není nikterak překvapivé. Jde jen o další potvrzení, že tyto dvě političky patří nejen mezi nejtvrdší co do přístupu k migraci, ale také mezi nejhlasitější a nejvlivnější v Evropě. Dávno pryč jsou doby, kdy se Česko kvůli svým názorům na povinné kvóty mohlo cítit ostrakizováno v názorové menšině. Dnes je středoevropský pohled na migraci v podstatě evropským mainstreamem od západu k východu, od pravice až k části levice. A tak, když čeští politici vyrážejí do Bruselu bojovat za přísnější migrační politiku, připomíná to spíš vlamování se do otevřených dveří. Jestli tedy dánsko-italský dopis o něčem vypovídá, pak spíše o sílícím názorovém osamocení španělského premiéra Pedra Sáncheze, na jehož adresu Meloniová i Frederiksenová a s nimi 20 dalších evropských lídrů po nedávném incidentu v severoafrické Seutě nešetřili kritikou. Na místě je spíše otázka, proč vlastně šéfky italské a dánské vlády s prohlášením přišly právě teď. Vždyť zatěžkávací zkouškou nového migračního paktu v Seutě nakonec španělské úřady prošly, když se jim podařilo zajistit spěšný návrat drtivé většiny příchozích. A mimořádné jednání ministrů vnitra 27. minulý týden pak přineslo výrazně klidnější tón, když se unijní státy společně za Španělsko postavily. Že by spory ještě nebyly zažehnány? Kritika Frederiksenové vůči Sanchezovi je přinejmenším z části autentická. V zásadě vedou ideový spor o další směřování evropské levice. Tkví v otázce udržitelnosti evropského sociálního modelu. Na jedné straně Sanchez tvrdí, že kvůli budoucímu demografickému propadu se nedá zachránit bez zvýšení imigrace. Naopak Frederiksenová argumentuje tím, že je to právě imigrace, která dnes sociální stát a veřejné služby nepřiměřeně zatěžuje a tím ohrožuje společenský smír. Pohledem preferencí se zdá, že voliči preferují spíše dánský pohled. Frederiksenová má ale také pragmatický zájem udržet nadstandardní spojenectví s Meloniovou. Italská premiérka sice pochází z opačného politického tábora, posilování radikální krajní pravice v Itálii si ale nikdo v Evropě nepřeje. Giorgia Meloniová je nyní, zdá se, jediná, kdo může zajistit, že se ve volbách, které Itálii příští rok čekají, extrémisté k premiérskému křeslu nedostanou.
1: To byl Viktor Daněk. O novém šéfovi americké centrální banky se říká, že často telefonuje a ekonomiku konzultuje přímo s Donaldem Trumpem, pokud by kvůli ropě a clům musel zvýšit úrokové sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu, pro prezidenta vele důležitými, riskoval by s Bílým domem otevřenou válku. A více už Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
6: Pohledného Kevina Warshe si do čela americké centrální banky Fed vybral Donald Trump. Na tom by nebylo nic divného, do čela této instituce se běžně dostávají prezidentští nominanti. Jenže tím, jak nenávistně Trump přistupoval k jeho předchůdci Jeromu Powellovi, cestu do čela Fedu i renomé jeho nástupci stížil. Proto kolem procesu jmenování musel Warshe čelit kritice, že bude Trumpovou loutkou, nebo že si její prezident, který miluje mediální pozornost a rád se klupuje pohlednými lidmi, vybral kvůli fotogeničnosti. Každopádně zatím to vypadá, že jeho role je jemně řečeno nezávidění hodná. Nároky, podezírání i makroekonomická situace, kolem kterých musí guvernér našlapovat, jsou obtížný terén. Teď v druhé půlce srpna oslaví Warshe první kvartál ve funkci, což je na skutečné hodnocení málo, ale zatím poněkud řidký je i první dojem, co zanechal. Jeho první veřejné vystoupení bylo začátkem června. Vypadalo to, že se vůči prezidentu Trumpovi vymezil. Řekl, že je pro něj nejdůležitější boj s inflací a že bude dělat nezávislou měnovou politiku. Trhy si to přeložili, že je takzvaný jestřáb, tedy člověk, který nebude váhat se zvyšováním sazeb, aby udržel inflaci pod kontrolou. Pak ale následovalo další vystoupení, a to začátkem července, kdy byl hostem Evropské centrální banky v Portugalsku. Tam prohlásil, že inflační tlaky polevují, ač to žádná statistika nenaznačovala. Zachoval se tedy jako takzvaná holubice, tedy guvernér, který spíše obětuje inflační cíl, jen aby nezvyšoval sazby. Na potřetí vystoupil na konci července a tam už nebylo žádné jasné sdělení, ani jestřáb, ani holubice. Podle komentátorů předvedl dokonalé rétorické cvičení, kdy nic neřekl a zároveň postoj Fed úplně zamlžil. Investoři si to ale přeložili po svém, respektive znervózněli, což mělo reálné důsledky. Na burze spadly ceny technologických akcí, považovaných za rizikové, a také se zvýšila riziková přirážka na amerických dluhopisech. Úrok desetiletých státních dluhopisů se přiblížil 5%, nejvíce za 3 roky. Protože se od této ceny odvíjí cena například hypoték pro domácnosti, pro obyvatele je to nemilé. Stejně jako vysoká cena ropy, potažmo pohonný hmot, kterou žene vzhůru konflikt v Iránu. Kromě toho Trumpova nová obchodní cla na Kanadu či Brazílii hrozí opětovným zrychlením inflace. V Americe se přibližují důležité volby, které mají být na podzim a ukážou, jak si republikáni stojí. I pro prezidenta to bude určité vysvědčení. Proto nepotřebuje nespokojené voliče zatížené drahotou. Trump se dlouhodobě snažil přimět bývalého guvernéra Paula ke snižování sazeb, které by nakoplo ekonomiku. O Warshovi nyní zdroje médiím říkají, že s Trumpem často telefonuje a ekonomiku spolu konzultují. Pokud by Warsh musel kvůli ropě a clům zvýšit sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu, riskoval by otevřenou válku s Bílým domem. Na Wall Streetu se proto v poslední době spekuluje, že nový guvernér Fedu zaujal mazaný postoj, vyhovět Trumpovu přání nezvyšovat sazby a přitom nechat dluhopisový trh, aby si udělal tak říkajíc špinavou práci sám. Ve smyslu, když Fed mlží, investoři zneklidní a čekají větší inflaci, proto chtějí za půjčky státu vyšší úroky, tedy výnosy dluhopisů rostou. V této situaci pak zdražují hypotéky a úvěry, lidé si přestávají půjčovat, investovat a utrácet, takže se měnový trh ochladí sám i bez zvyšování sazeb. Je to ale trochu hra s ohněm. Pokud si to trhy vysvětlí tak, že Fed je příliš slabý, může přijít větší destabilizace, a to i na akcích a dolaru. Jenže vzhledem k tomu, jak jsou nyní ekonomické a hlavně politické karty rozdány, nový guvernér moc prostoru k pohybu nemá. Lidově řečeno, je to taková past vedle pasti.
1: To byla Tereza Zavadilová. Do vysokých škol momentálně míří nejsilnější ročníky a univerzity by tedy měly přijímat více studentů, ale tomu by měly také odpovídat jejich rozpočty. Téma Martina Fendricha z Echo 24.
7: Politici opakují, že chtějí Česko vzdělané, jenomže Česká konference rektorů píše, že ona i Rada vysokých škol s obavami sledují neoficiální informace, které naznačují, že v důsledku napjaté rozpočtové situace by mohlo v roce 2027 dojít nikoli k navýšení, ale naopak ke snížení prostředků určených na vzdělávací činnost vysokých škol v řádu nižších jednotek miliard korun. Veřejné vysoké školy loni přijaly do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů téměř 60 tisíc nových studentů. Oproti roku 2024 je to více asi o 15 tisíc přijatých uchazečů. Letos má trend pokračovat. Do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů má nastoupit až 64 tisíc nových studentů. Číslo odpovídá zhruba 74% všech úspěšných prvomaturantů v roce 2026. To však bude možné jen tehdy, pokud na to univerzity dostanou peníze z rozpočtu. Rektoři připomínají, že si nevyskakují a že jejich požadavky jsou skromné. Pokud se rozpočet adekvátně nezvýší, nezdravě poroste počet studentů na jednoho vyučujícího, bude omezena praktická výuka a individuální vedení závěrečných prací. Zpomalí se modernizace vybavení. Nejen to, taky se hraje o udržení alespoň současné výše mezd zaměstnanců. Pokud udržena nebude, mladší a perspektivní akademičtí pracovníci odejdou za lepším platem a podmínkami. To pak zhorší nejen kvalitu výuky, ale taky český výzkumný a inovační potenciál, jde tedy o hodně. Snížení rozpočtu pro veřejné vysoké školy by byla katastrofa. Podvod na voličích a podvod na budoucnosti zároveň. Ještě jedno zajímavé číslo. Podle posledních statistických údajů jsou vládní výdaje na jednoho studenta terciálního vzdělávání v Česku přibližně o 15% nižší než průměr OECD. Jen dodám, 15% je hodně. Rektoři slibují, že budou šetřit. Pokud rozpočet nebude dostatečný, využijí všechny reálné dostupné vnitřní úspory a přesuny prostředků, aby ochránili stávající studující. Pokud se ale jejich rozpočet nezvýší, budou veřejné vysoké školy schopny přijmout maximálně 59 tisíc nových studentů z řad maturantů. Znamená to, že za dveřmi zůstane až 10 tisíc mladých toužících po vzdělání.
1: Martin Fendrich byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a ze studia Českého rozhlasu Plus se i za redakční kolegy loučí a zítra opět naslyšenou těší Ondřej Konrád.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
8: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy.

mého deníku. 27. května 1977. Pátek. Vídeň. Konečně mohu psát bez obav, že by mi nějaký blbý fízl čučel přes rameno.

prázdninách roku 1961 přišly nové povinnosti. V rámci pedagogické praxe jsme museli na 3týdenní pionýrský tábor a vodit děti ke šťastným zítřkům. Na maliny, houby a k řece. Škola nám zařizovala i pracovní nasazení. Mohli jsme si vybrat mezi taháním cihel ve stavebnictví nebo prací v dolech. Nabízeli nám nový důl Suchá Stonava na Karvinsku. Rozhodl jsem se pro brigádu v Havírně. Ze zvědavosti. Lákalo mě podívat se pod zem, sjet v kleci do hlubiny, posvítit si kahanem a mít oči orámované uhelným prachem. První den školení, druhý den se fáralo. Havíři si z nás utahovali, každý na první pohled poznal, že jsme na šachtě nováčky. Do rubání nás nepustili. Čistili jsme dopravníky, byli k ruce důlnímu zámečníkovi, na překopu přenášeli hajcmany, nakládali výdřevu. Od té doby vím, jak vypadá tma. Opravdová tma tmoucí. A taky mi došlo, proč mají havíři Havírnu rádi. Je to úžasné dobrodružství, riskantní zápas muže s přírodou. Lákavé nebezpečí, každodenní vzrušení. Šachta má cosi příbuzného s mořem. S mořeplavbou po klidné hladině, která se může v okamžiku změnit v nebetyčné hrozivé vlny. Práce pro nebojácná chlapiska. Asi po týdnu si Brigoše z Pajdáku zavolali na vedení šachty a posadili na židle. Tvářili se vážně. Panovala ponurá atmosféra. Jeden z papalášů k nám promluvil a měl v hlase překvapivě tatíkovskou laskavost. Synci, možná už víte, co se stalo vedle na šachtě. Nevěděli jsme. Taky pruser, jak se stal včera na Dukle, nemá obdoby. Děkujeme vám za pomoc. Včel si zbalte svoje saky paky a vraťte se do chalupy.

Bylo to v Hradci u Opavy před vítězným únorem. Ještě jsme nechodili ani do první třídy. Pan farář Karel Veselý k nám zavítal z Opavy i se starším synkem Pavlem, co si zařizovat s naší maminkou. A já jsem se toulal u řeky. Náš tatínek se do náboženských věcí nemontoval, od toho byla maminka. Byla rovněž oprávněna půjčit moji trojkolku farářskému klukovi, když jsem nebyl doma. Cizí kluk, ostříhaný dohola, jezdil na mé trojkolce mezi domem a prádelnou a docela mu to šlo. Když jsme se po vítězném únoru přestěhovali z Hradce do Opavy, potkávali jsme se s Pavlem v nedělní škole. Spolu s další omladinou jsme vyfotografováni na obrázku z konfirmace v roce 1956. Ještě jedna věc mě s Pavlem zbližovala. Jeho maminka Dobromila Veselá, znamenitá učitelka, elementaristka, pocházela z Vanovic, stejně jako moje maminka. Ve Vanovicích jsou téměř všichni lidé evangelíci, nebo alespoň byli v čase mého dětství. Ale ačkoliv měl Pavel ve Vanovicích strýce a tři bratránky, nikdy jsme se tam nepotkali. Až teď jsme do sebe zase drcli v Ostravě. Pan farář tu farářoval v evangelickém kostele na Husově náměstí a kousek odtud, v Českobratrské ulici, přejmenované na Revoluční, jsem studoval na učitele. Farářův syn zrovna působil v 0. ročníku Vysoké školy báňské a 0. ročník spočíval v tom, že studenti nechodili na přednášky ani semináře, ale chodili makat. Na šachtu nebo do hutí, podle toho, na jaké fakultě hodlali studovat. V Ostravě se objevil ještě jeden opavský evangelík, taky jsme spolu chodili do nedělní školy, Petr Podhráský. Byl o rok starší a do Ostravy přiharcoval po bouřlivém období prožitém v Brně, kde nedokončil nástavbu na střední knihovnické škole. Jeho tamní spolužák, básník, surrealista Pavel Řezníček, na něj vzpomínal jako na nespochybnitelného a nelítostného býtníka. V Brně stanul Petr Podhráský před soudem za výrok: kop do režimu, kop do vlády, komunisti jsou kurvy. V Ostravě si našel místo opraváře míchaček u národního podniku Pozemní stavby.

Bylo to 19. dubna 1961 v podvečer. Seděli jsme s Peťkou vedle sebe v pavilonu P na výstavišti Černá louka a hleděli na Pavla Veselého a jeho partu z Báňské. Na jevišti zpívala fešná středoškolačka Zuzka Majvaldová a baňáci dávali vlastnoručně vyrobené představení s názvem H3PO4, což je vzorec kyseliny fosforečné. Leptnout sem a leptnout onde, snad z toho nikdo neponde. Byli jsme nadšeni. Na podzim téhož roku jsem už také skotačil po jevišti s Pavlem Veselým a jeho partou. Luďkem Nekudou, Edou Schiffauerem, Zuzanou Majvaldovou a dalšími. Už to nebylo na Černé louce, ale v bývalém bordelu Atlantik na Fifejdách v Hornopolní ulici. V rohovém cihlovém domě, kousek od nemocničního pavilonu, v němž zemřel Leoš Janáček. V přízemí Atlantiku bylo agitační středisko se sálem pro 150 diváků a s malým jevištěm pro nekonečné množství snů. Od té chvíle jsme se stali divadélkem pod Okapem. Kdyby nebylo Okapu, nebyli bychom takovými, jací jsme. Pro někoho pak už nenásledovalo nic většího, byla to meta předčasně dosažená. Pro jiné to byl slibný začátek životní cesty. V Okapu jsme byli součástí organismu vytvářejícího duchovní produkty, řekněme neskromně, umění. Co mělo smysl? Byli jsme o tom přesvědčeni. A potvrzovali nám to souhlasné reakce diváků i pozitivní recenze v novinách. Okap nás utvářel a směroval, učil spolupráci a solidaritě, vzájemnému respektu i přátelství. Okap byl také spiknutím proti ostatnímu světu. Tulili jsme se k sobě ve vyhřátém doupěti vzájemnosti, vymýšleli jsme si rituály a měli i svého okapáckého bůžka Pempa, kterého jsme před představením vyzývali. Pempo, pomoz! Naše výstupy na jevišti nebyly nijak světoborné ani objevné. Posuzováno s odstupem času, shledávám je naivními, nezralými i málo ozubenými. V těch časech však byly dostačující až objevné, smích k popukání vzbuzující. Žili jsme dobu, kterou prezident Novotný čerstvě prohlásil za socialismus. Stín 50. let s politickými vězni a nebezpečím drakonického trestu za svobodné myšlení tu ještě visel nade všemi. Jenže pro nás, kteří jsme vznikli v zadrátované zemi pod dozorem Sovětského svazu, to byl normální, reálný svět. Jiný jsme nepoznali, jiný jsme neměli. Naše veřejná vyjádření se směla odehrávat v mantinelech nemožného a pod dohledem cenzora. Hlavní zprávy tiskového dozoru. Každé slovo vyřčené z jeviště muselo být schváleno a orazítkováno úředním razítkem. Bylo nám kolem 20. Svět jsme teprve objevovali a o svých objevech podávali zprávu. V mezích možností zprávu úředně schválenou. Základním dvojsloupem, podstatou Okapu, byli Pavel Veselý s Luďkem Nekudou. Psali dialogy, texty písniček, vyjednávali z úřady a reprezentovali divadélko navenek. Kdyby se ti dva rozkmotřili, divadélko by padlo. Edvard Schiffauer patřil k zakladatelům. Psal muziku, korepetoval, hrál i jako herec a doprovázel na klavír. Písničky byly podstatnou součástí produkce. Zpívali všichni, ale nejvíc a nejkrásněji Zuzka Majvaldová, star. Texty k písním dodával taky Peťka Podhrázký.
Tenkrát jsem si ještě hrál na malíře, takže mi připadlo podílet se na scénografii. Významnou postavou Okapu byl básník se šroubovákem v ruce Petr Ullmann. Bydlel ve Vítkovicích v pokoji vyzdobeném kameny. Se znamenitou přehrávací aparaturou a nepřebernou sbírkou desek převážně to byl jazz. A že tomu ten Petr rozuměl. Však jsme tam strávili nejeden jazzový večer, nejednu noc. Tomáš Sláma z Rychnova nad Kněžnou objevil Okap, když zrovna vězel ve vojenské uniformě. Sloužil na letišti v Mošnově a jakmile mu válka skončila, přestěhoval se do Ostravy a stal se naší nedílnou součástí. Říkali jsme mu dědek, protože měl hlavu plešatou snad již od útlého dětství. Petr Paprštajn ho uctivě zdravíval slovy: dědku, kdy umřeš? Přes kulturu byl v Ostravě na městském výboru strany soudruh Emil Mladěnka. Ničemu nerozuměl a ovšem kulturním rozhodoval. Oblíbil si Tomáše Slámu. To, čemu Mladěnka nerozuměl, mu Tomáš srozumitelně vysvětlil. Nedá se nic robit, synci. Kultura musí být. Nebyli jsme ale v Ostravě sami s ambicí vyslovit se svérázným způsobem. Oslovit publikum jinak, než bylo zvykem. V divadle Petra Bezruče se zabydlela parta mladých profesionálních divadelníků, kteří přišli z Pražské Damu s parafrází svazáckého hesla budovatelů socialismu. My stavíme stavbu, stavba staví nás. Jejich stavbou bylo divadlo. My stavíme divadlo, divadlo staví nás. Stavěli divadlo jinak, než bylo dosud zvykem, a výsledek nebyl ani trošku svazácký. Skoncovali se zavedeným socialistickým realismem, jejich hraní bylo lehké a poetické. Plné nápadů jak režijních, tak dramaturgických, scénografických a hudebních. Režiséři Jan Kačer a Evžen Němec, dramaturg Zdeněk Hedvábný, scénografové Luboš Hrůza a Ota Schindler, hudební skladatel Petr Mandel a herci Franta Husák, Vašek Martinec, Rosťa Wolf, Jiří Kodet, Václav Kotva, Ladislav Mrkvička, Jiří Hrzán, Petr Čepek, Nina Divíšková, Jiřina Třebická, Dana Šrajerová. To jen namátkou. Ještě mám v paměti jejich Nezvalovy milence z kiosku. Tři excentrici šli po ulici. Ten třetí byla ona. Každý se bavil, kde kdo je zdravil. Maucta, poklona. Toto znělo z jeviště v ocelovém srdci republiky, kousek od šachty Hlubina, nedaleko vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Byla to nádherná blasfemie výdobytků socialismu. Zázrak. Všechno, co Bezručáci hráli, se nám líbilo. Byli pro nás autoritou a velice nám lichotilo, že nás amatéry brali jako své kolegy. Taky se pustili do malých jevištních forem. Zřídili scénu ve sklepě Blaníku, administrativní budově divadla, a tam hráli kabarety Štafle a Čert na štaflích. Napsal je Rosťa Wolf, hudba Petr Mandel a Luboš Hrůza si tam kromě výpravy taky s chutí zaskotačil na jevišti. Chodili jsme na Bezručáky a oni chodili na nás. Bylo to krásné vzájemné přátelství. Pak odešli do Prahy stavět činoherní klub a my jsme tam za nimi jezdili a z portálu se dívali na ty jejich mandragory, revizory a podivuhodná odpoledne doktora Zvonka Burkeho, i když bylo už dávno po Okapu.

Centrálnímu ostravskému náměstí jsme říkali náměstí svatého Milice, protože tam stál milicionář z prachatického dioritu sochaře Vladislava Gajdy. Na místě dřívějšího mariánského morového sloupu. V budově krajského divadla Loutek, kousek od staré radnice, sídlila dílna osvětové besedy Ostravy a v té dílně dřepěl Vráťa Žídek. Syn učitele z Opavy a bratr Ivo Žídka, slavného tenora z Národního divadla. Přítel okapáků. Často jsem tam za ním docházel, protože to byl kamarád a mne zajímalo, co dělá. Platili ho v tom osvětovém ateliéru za výrobu všelijakých nástěnek, ale mnohem zajímavější byla jeho volná tvorba. Strukturální obrazy z erárních temperových barev, nitrolaku, hobry a ohně. Radoval se ze spálenišť, která na obraze zanechával zapálený nitrolak. Náhoda byla podstatnou součástí tvůrčího procesu. Nejdůležitější bylo v pravou chvíli, kdy barevná struktura odpovídala umělcově představě, oheň uhasit. Radoval jsem se s ním a obdivoval ty očazené, placaté strukturální škvarky. Občas jsem přišel Petty Barč, bydlel kousek odtud v Zejerově ulici a chystal se k přijímacím zkouškám na Akádu nebo na Umprum. Ještě nebyl rozhodnut. Na stěně viselo rozsáhlé plátno a Petty na ně maloval strukturální obraz Haldy. Pod reflektorem pečlivě studoval, jak se na obraze chovají barvy ve vzájemných souvislostech. Na rozdíl od Vráti nevěřil na náhodu. Chtěl mít všechno podložené rozumem. Byl to umělec, badatel. O to bolestnější byl Vráťův další osud. Jeho pěkná žena Marcelka utekla po ruské invazi do Kanady s jiným mužem a Vráťu s jejich dvěma dětmi zanechala okupaci na pospas. O děti se postarala a vychovala je teta, Vráťova sestra v Opavě. Vráťa odešel do Prahy, kde si v Nuslích měl ateliér ve sklepním bytě. Jednou jsem ho tam navštívil, zabýval se tehdy převážně ženskými hrudníky. Modelky otiskoval rovnou v hlíně a pak je odléval do sádry. Zemřel v roce 1975, bylo mu 38 let. Zřejmě to jinak nelze, nežli měřit čas na vteřiny, hodiny, dny, měsíce a roky. Abychom věděli, jak dlouho tu jsme a mohli se poměřovat s jinými, kteří jsou tu déle nebo kratčeji. Nebylo by ale lepší měřit čas na události, prožitky, zvraty, vzestupy a pády? 4 plné roky mohou být mnohem delší nežli 40 prázdných let. Kromě divadelka a školy tu ještě byla dívka z Bramborové brigády se sluníčky sedmitečnými ve vlasech. Jarka. Vytahoval jsem se před ní a chlubil velkohubě, že se ničeho ani myší nebojím a že ji ochráním ode všeho zlého až na věky věků. Nebyla to tak docela pravda. Něčeho jsem se přeci jenom bál, ale zdá se, že to účinkovalo. Měli jsme se vzájemně, ani jsme se v tom nemuseli utvrzovat. Mezi námi dvouma láska nejstálejší a ta bude trvat do smrti nejdelší. A ta bude trvat do smrti nejdelší. Po celé 4 roky studia na pedagogickém institutu jsem žil v představě, že se jednoho dne stanu malířem opravdových obrazů. Ilustrovat knížky by taky nebylo k zahození. Někdy na jaře roku 1963, ještě před státnicemi na Pajdáku, jsem se složkou kreseb nasedl do vlaku. Se mnou cestoval za stejným cílem i Petr Barč, vybavený kromě složky kreseb asi 2metrovou olejomalbou.
Naším cílem byla Vysoká škola umělecko-průmyslová. Petr šel k přijímací zkoušce na monumentální malbu u profesora Aloise Fišárka a já k Antonínu Strnadelovi na knižní ilustraci. Pety ho přijali a se mnou vyrazili dveře. S ukončením studia se přibližovala základní vojenská služba. Jako první a jediný ročník pedagogického institutu jsme neměli vojenskou katedru, což znamenalo po absolvování školy plné 2 roky služby, hezky od píky s chlapci mladšími než jsme my. Někteří kolegové z ročníku mysleli na budoucnost a přešli do ročníku nižšího. Jednou týdně se účastnili vysokoškolské vojny v mundurku s odznáčkem VŠ a pak je čekal jenom rok služby v hodnosti svobodník absolvent. Já jsem tak prozíravý nebyl. Ještě před státnicemi se dostavili okresní školští inspektoři z celého kraje s nabídkou volných učitelských míst a nám s Jarkou se podařilo vyloudit na inspektorovi umístěnky na stejnou školu. Do Dolního Benešova na Hlučínsku. Moje státnice z dějepisu se konala v den, kdy divadélko Okap odjíždělo do Ústí nad Labem účastnit se ústřední přehlídky souborů malých jevištních forem. Bylo to koncem června 1963. Na zkoušku jsem se dostavil. Vytáhl si otázky, na něž bych nedokázal odpovědět, ani kdybych měl víc času. A omluvil se, že přijdu na podzim k opravnému termínu. Před námi byly prázdniny. Stále jsem žil v naději, že propadákem u státnice z dějepisu jsem si o rok odložil nástup na vojnu. A za rok? Kdo ví, co bude za rok? Ani ve snu mě nenapadlo učinit nějaké opatření, abych se vojně vyhnul. Někteří chlapci mého věku předstírali šílenství a nechali se zavřít do blázince, což bývalo řešením nejčastějším a mnohdy účinným. Tohoto způsobu bych se nikdy nedopustil. Snad mi k tomu chyběla odvaha. Taky jsem se bál, že by mi to mohlo zůstat natrvalo. První 3 červencové týdny jsme strávili s Jarkou jako oddílový vedoucí na pionýrském táboře v Zálužném. A pak nás čekal týden ve vypůjčeném srubu na břehu řeky Moravice. Týden před koncem světa. Doma na mne čekal povolávací rozkaz 1. srpna 1963 Horažďovice. Ze srubu rozpáleného sluncem a milováním mě Jarka 1. srpna v dopoledních hodinách doprovodila k vlaku na nádraží v Ostravě Přívoze. Přijel od východu a byla v něm fůra opilých chlapců ze Slovenska. I pro mne se tu našlo místo k sezení, i doušek z kolující flašky. Bral jsem vojnu jako nevyhnutelné zlo a možná jsem byl trochu zvědavý, co tam na člověka čeká a dokážu-li tím projít se ctí. Do blázince se můžu uchýlit i v uniformě. Obecně rozšířené klišé tvrdilo, že kdo nebyl na vojně, není chlap. Možná jsem si nebyl tak docela jistý, jsem-li tím správným chlapem a chtěl si to ověřit.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Skončilo zatmění slunce, nejsilnější za posledních 27 let. V Česku i ve světě ho sledovali miliony lidí. Přes 400 tisíc obyvatel Francie má kvůli suchu problém s kohoutkovou vodou. Provoz omezili i jaderné elektrárny. Hradečtí fotbalisté se v odvetě třetího předkola Evropské ligy pokusí smazat na hřišti Bešiktaše jednogólovou ztrátu. Dnešek bude slunečný s teplotami 25 až 30 stupňů. Je čtvrtek 13. srpna, začínají hlavní zprávy s Lenkou Pištěkovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Částečné zatmění slunce sledovali večer po celém Česku tisíce lidí. Měsíc začal zakrývat sluneční kotouč přibližně ve 7:45. Maxima dosáhl o necelou hodinu později. Krátce na to pak slunce zapadlo za obzor. Pozorovatelé s profesionální i improvizovanou technikou se vydali na vyvýšená místa s dobrým výhledem nebo přímo do planetárií. To ostravské bylo obsazené do posledního místa.
2: Pojď se podívat.
3: Jsme nadšení a děkujeme dceři, že to vymyslela.
4: Bylo to vynikající, jsme nadšení, jo?
5: Už od první minuty zatmění stály fronty u všech 14 připravených dalekohledů. Přinesli jsme veškerou optiku, která se dala využít, říká Jana Hrabalová z ostravského planetária.
6: Ano, někteří z nás dovezli doslova domácí zásoby.
7: Snažili jsme se to natáčet, takže byl to trochu stresíček, jak to vyladit, ale něco se podařilo.
5: Lidé stáli i za branou hvězdárny, která se už teď chystá na další hromadné pozorování. Perseid. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
1: Kdo chtěl vidět úplné zatmění slunce, musel ho pozorovat z Islandu, Portugalska nebo Španělska. Právě tam se vypravilo mnoho vědců i nadšenců.
8: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Přímo ve španělském Kantaberském pohoří je pozoroval i Jaroslav Chum z Ústavu fyziky.

0: roce 2075. Anabelio, Radiožurnál.
1: Víc než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody. Řekla to ministryně životního prostředí Monique Barbutová. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že vodu musí dovážet cisterny. Problém mají i jaderné elektrárny.
2: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francie tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Česko má podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly málo vodních nádrží. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že chybí třeba na Berounce. Nové přehrady jsou podle něj potřeba kvůli klesajícím zásobám vody ze sněhu nebo prodlužujícím se suchům. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní. Nádrže ale chybí na jiných tocích v povodí. Pokračuje Kubala.
3: No třeba Berounka, Sázava, zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15-18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
1: Zadržovat vodu je podle Kubaly potřeba hlavně v období přívalových dešťů. Kvůli letošnímu extrémnímu suchu opadává na některých místech v Česku dřív listí. Stromy v horku spotřebovávají víc vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
4: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
5: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
6: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
5: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Dinosauři se vracejí na filmová plátna. Tentokrát ale neutíkají ze zábavního parku, objeví se přímo na americkém předměstí. Do českých kin vstupuje sci-fi thriller Konec Oak Street.
7: Get out of there, run!
8: Poklidná předměstská ulice se po záhadné kosmické události vytrhne ze známého světa a přenese daleko do historie. Rodina Pletových musí držet pohromadě a bojovat o přežití. V okolí jejich domu se totiž objevují dinosauři. Ústřední manželský pár stvárnili Anne Hathaway a Ewan McGregor. Film napsal a režíroval David Mitchell, autor hororu Neutečeš a mysteriózního snímku Záhada Silver Lake. Mezi producenty je také J.J. Abrams. Konec Oak Street kombinuje rodinné drama s sci-fi a napínavý boj o přežití. Přestože je přístupný od 12 let, tuzemská kina ho promítají pouze v původním znění s českými titulky. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Na festivalu Nového cirkusu Letní Letná bude mít dnes premiéru inscenace Vertíž. V pražských Letenských sadech ji uvede česká umělecká skupina Air Gym Art Company. Pokračuje jeden z akrobatů, kteří v představení vystoupí, Vítek Staša.
9: Pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení a jednak takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
10: Fotbalisté Hradce Králové chtějí v odvětě třetího předkola Evropské ligy zaskočit favorizovaný Bešiktaš Istanbul. S tureckým velkoklubem na domácím hřišti prohráli 0-1. O 19 hodin je tak na půdě soupeře čeká velmi těžký úkol. To ví i hradecký trenér David Horejš.
11: Víme, jaký výsledek si neseme z toho prvního zápasu. Ten zápas je rozehraný, takže jsme pořád veře a my musíme hrát tak, aby jsme to drželi co nejdýl a počkat si prostě na svoji příležitost. A věřím tomu, že uděláme všechno pro to a ten cíl se nemění. My prostě chceme postoupit, i když víme, že to tady bude těžký a s velice kvalitním soupeřem.
10: V fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villa 2-1 a po druhé za sebou ovládli Super.

0: pohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před přestávkou vyrovnat, po změně stran ale rozhodli Pařížané. Tým z hlavního města Francie tak získal už 13. trofej od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023. Český desetibojař Willem Stráský je po úvodním dnu mistrovství Evropy v Birminghamu na děleném 8. místě. Po úvodních 5 disciplinách se dělí o 8. příčku s Němcem Pelmancem. Stráský může vylepšit 10. místo z minulého evropského šampionátu v Římě. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu v běhu na 400 metrů byla nejrychlejší Slovenka Emma Zapletalová. 26-letá rodačka z Nitry ovládla závod časem 52 sekund celých 91 setiny sekundy. Mezi muži na stejné trati získal zlato Brit Matthew Hudson-Smith. Před domácím publikem vyhrál hladkou čtvrtku za 44,17 setiny sekundy a získal už třetí evropský titul.
1: Nové omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice ve Štěchovicích. Na Pražském okruhu je mezi sjezdy na Jesenici a Vestec nová uzavírka. Mezi kilometry 82 až 3 se jezdí jen v páse na Ruzini, obousměrně dvěma zúženými pruhy. A teď plynule. Dálnice i jinde bez kolon. Silnice 23 z Třebíče do Náměště nad Oslavou je už průjezdná. Uzavírka kvůli požáru lesa u odbočky na Studenec skončila. Neprůjezdná zůstává trasa Praha Slapy. Uzavírka je ve Štěchovicích u pošty. Je tam hlášený požár střechy domu. Opět uzavírku by mohlo jít kolem hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je převážně jasná, teploty klesají mezi 13 a 8 stupňů, v údolích až k 5 stupňům a v kotlinách může být výrazně chladněji. Přes den čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Jak vážně zasáhlo současné sucho v kombinaci s vysokými teplotami povodí Vltavy? Kdybychom byli bez Vltavské kaskády, jak na stav, který prý může nastat maximálně jednou za 50 let, pamatuje novela vodního zákona? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Co znamená pojem hydrologické sucho?
5: Tak hydrologické sucho znamená to, že zvažujeme to, jaké jsou průtoky ve vodních tocích, jaké jsou naplněnosti vodních nádrží, jaká je hladina ve vrtech podzemních vod, jaká je vydatnost pramenů. Protože pak máme samozřejmě také sucho půdní, to je trochu se odehrává úplně v jiném horizontu, že jo, v tom půdním do těch 40-50 cm. No a pak máme ještě k tomuhle z tomu jeden pojem, který je aktuální také v téhle době, a to je nedostatek vody. A ono, tyhle ty věci nemusí vždycky být souběžné, nemusíte mít sucho, ani hydrologické sucho, můžete mít nedostatek vody, máte dostatek vody, můžete mít hydrologické sucho, půdní sucho nastává někdy dřív než to hydrologické a tak dále. Takže hydrologické sucho se týká opravdu vodnosti vodních toků, hladin podzemních vod, vydatnosti pramenů a kolísání vody v nádržích.
4: No, znamená to, že tedy ta voda v řece de facto není?
5: Jak kde? Když vezmu povodí Vltavy, jak jste zmínil, tak my už v podstatě druhým rokem čelíme relativně významnému hydrologickému suchu, které začalo už v roce 2025 a v letošní rok je ta propagace výrazně větší. Máme průtoky ve vodních tocích a teď ono to je skoro v celém povodí Vltavy. Vezmu jižní území, jižní část, Plzeňsko, půjdu na Sázavu, tak mnohde dosahujeme minimálních průtoků, které jsou dokonce nižší než historicky zaznamenané průtoky. Mnohde na takových těch drobných vodních tocích, které jsou ty přítoky těch větších, významnějších vodních toků, tak se třeba vodnost už úplně ztratila nebo je jenom občasná. A vlastně, když to porovnáme z hlediska těch statistických hodnot, tak se dostáváme do situace, že třeba na Lužnici, tam v jižních Čechách, tak ty průtoky dosahují hodnoty, dejme tomu, 1 až 9 % dlouhodobé průměrné hodnoty měsíční. No takhle, když bych mohl chýt, tak půjdu dál. Ta situace opravdu příznivá není.
6: Ale vy jste nedávno řekl, že ještě existují místa, kde je relativně dobrá. Platí to ještě?
5: No platí to, já jsem to řekl totiž, ale v nějaké souvislosti. Že? Řekl jsem to v souvislosti, že na těch vodních tocích, kde máme vodní díla, a já budu používat přehrady, protože víme, že to naší společnost rozděluje tohle slovo, tak toho využiju, že mám tu možnost to takhle říct, tak aby bylo totiž jasné, že o čem mluvíme. Takže tam, kde jsou ty přehrady, tak ty v podstatě, když pominu teďka vodárenské nádrže a půjdu do těch víceúčelových, tak ty mají jediný hlavní účel, když byly budovány, a to je nadlepšování průtoku v období sucha. Plnili svoje funkce, aniž bychom to kdykoliv věděli, protože ta významná sucha v podstatě v novodobé historii do roku 2014 tak moc nebyly. Ale nyní a zejména v letošním roce je to opravdu velmi důležité, protože z těch vodních nádrží odtéká takzvaný minimální zůstatkový odtok. Ono se to dobře popisuje na nádržích Vltavské kaskády, ale berme to jako příklad, funguje to takhle všude úplně stejně. První dílo Vltavské kaskády je Lipno. Z Lipna je tento odtok, že musí odtékat i v období sucha minimálně 6 metrů krychlových za sekundu. Z celé Vltavské kaskády, když půjdu úplně na její konec, čili jdu přes potom Orlík, Slapy do Vraného, tak tam ho musí odtékat minimální odtok 40 metrů krychlových za sekundu. A to znamená, že ten minimální odtok má nějaký účel a jak byl stanoven. Byl stanoven a funguje tak, aby ta dolní část toho vodního toku, čili teď beru pod celou tou vodní kaskádou, tak aby byl zajištěn průtok právě minimálně těch 40 metrů krychlových za sekundu, který je důležitý pro vodní a na vodu vázaný ekosystém. Je důležitý pro zajišťování odběru vody dále níže potoku. Tam je ta propagace nejenom na Vltavu, ale i na dolní část Labe. Je důležitý k tomu, že jsou to průtoky, které jsou pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod. Jsou to průtoky, které tam, kde to komunikuje, že s tou údolní nivou domovní studny, takže ta korespondence tam se jednoznačná. Či to jsou ty důvody, na co jsou stanoveny ty minimální zůstatkové průtoky. Či tam, kde ty přehrady jsou, tak ty vodní toky pod těma přehradama, tam je ta situace lepší.
6: A není to tak, že tím pádem, když se vám daří to dodržovat, že pak nutně musí na tom začátku ta voda chybět?
5: Na jakém začátku?
6: No, v tom Lipně třeba.
5: A ona nechybí ještě.
6: Tam no, ale nutný... nehrozí to?
5: Jasně, no, tak vemte si, všechny tyhle ty přehrady vlastně byly postaveny převážně v jiném režimu, že jo? Byly postaveny a dimenzovány, musím říct, opravdu odborníky vodohospodáři. Česká republika už od doby první republiky byla opravdu proslulá tím, že vodní hospodářství byla velmi uznávaná profese a měli jsme tady spoustu odborníků.
6: Tehdy si ale těžko vaši předchůdci mohli představit tu situaci, která teď nastává.
5: No ale to byste se divil. Když si vezmete k tomu, víte, kdy jsme se tady, pane Kroci, potkali? V roce 2024, o měsíc později, a bavili jsme se o povodních. Teď jsme tady o měsíc dřív, bavíme se o suchu. A ono, jak jsem tady zmiňoval, ten rok 25 a 26, tak my to máme všechno o ten měsíc dřív, či jsou takový symbolický hodnoty. Ale ty vodohospodářské soustavy jsou dimenzovány jak na ty nízké průtoky, na nízké přítoky, tak právě na ty povodňové průtoky. Samozřejmě, co se týká těch povodní, tak to jenom napomáhá, že jo, je to otázka velikosti retenčního prostoru, není to, že to je vše spásné. Co se týká toho sucha, tak z hlediska toho vodohospodářského Lipenská nádrž, přítok je minimální 1, maximálně 2 metry krychlové za sekundu, odpouští se 6, logicky se prázdní, prázdní se nám zhruba, já nevím, 2 až 8 cm za týden, ale je naplněná i touto dobou na 61%.
6: Ale nechybí ta voda v té okolní krajině?
5: Nechybí. V té okolní krajině, v té okolní, no samozřejmě chybí. Je to drénováno, že jo, jak do těch vodních toků, tak je to potom drénováno do té nádrže, ale ty drobné vodní toky, ty přítoky mají nízké. Možná bych ještě jenom řekl, zmínil, když teda jsme hovořili o té Vltavské kaskádě, tak Orlík a Slapy dohromady, tam je ten zásadní objem, který je určen teď pro to nadlepšování, tak i v této chvíli jsou naplněny na 55%. Čili počítalo se s tím, vy jste v tom úvodu zmínil, že se odehrávají věci, které se mohou stát jednou za x let, to bereme jako statistické statistický údaj.
6: No to tak to, co... vychází to z nějaké studie z roku 2014, myslím, že to jednou za 50
5: přesně,
6: let.
5: Vychází to ze studie ČVUT.
6: Ale nebude nutné tohle revidovat v budoucnu?
5: No samozřejmě, že jestliže máme takovéto suché období, tak my počítáme s tím, že podle toho, až to odezní, a jsme teprve, ještě ani nejsme u konce hydrologického roku, tak samozřejmě stejně jako po povodní, když se potom vyhodnocuje, čekají se věci, co je nutné přepočítat, přehodnotit, udělat, tak to je zcela logické, že budeme dělat tohle i ve vazbě na to sucho, a to z toho důvodu, že vlastně ta aktuální situace je z hlediska reálných hodnot, reálných průtoků, reálných teplot, reálného výpadu, výrazně horší, než třeba predikovali nebo predikují ty různé scénáře klimatické změny. Takže samozřejmě, že s tím počítáme a je možné, že dojde k nějakým změnám.
6: Jak jste na tom se zásobami pitné vody?
5: Se zásobami pitné vody jsme na tom, troufám si říct, dobře, protože na to máme takzvané vodárenské nádrže. To jsou nádrže, které jsou přednostně určeny pro zásobování pitnou vodou. Máme i legislativně pokryty, jejich 47 na území České republiky, a jenom v povodí Vltavy všechny ty vodárenské nádrže jsou naplněny v rozmezí zhruba 68, 70 až téměř 90%. Největší vodárenská nádrž Švihov na Želivce, která zásobuje více než 1,5 milionu obyvatel, tak je naplněná k dnešnímu dní na 84%. Čili tady žádné omezení zásobování obyvatel pitnou vodou z těchto nádrží nehrozí.
6: A platí to obecně po celém povodí?
5: Platí to obecně po celém našem povodí. Dokonce vám můžu říct, že máme vodárenskou nádrž Nýrsko. A z té vodárenské nádrže jsou jednak realizovány odběry pro zásobování pitnou vodou těch okolních aglomerací. Máme ji naplněnou nějakých 78% a již druhým týdnem nadlepšujeme řeku Úhlavu tak, aby v Plzni, kde je plzeňská vodárna a je vázána na odběr právě z Úhlavy, tak aby mohla neustále odebírat vodu z té Úhlavy, protože zásobuje více než 250 tisíc obyvatel. Kdyby jsme neměli možnost to nadlepšovat z toho Nýrska, tak ten průtok by byl tak nízký, že už by ten odběr se nemohl uskutečňovat. Čili to jsou ty věci, ke kterým ty vodárenské nádrže mohou takhle sloužit, a furt jsme v systému zásobování obyvatel pitnou vodou.
6: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s Petrem Kubalou, generálním ředitelem povodí Vltavy. Avizovali jste, že pokud hladina Orlické přehrady poklesne ještě o dalších 3,5 metru, budete muset začít odpouštět Slapskou nádrž. Rozumím tomu správně, že není otázka zda, ale spíš kdy se to stane?
5: S ohledem na meteorologickou předpověď nebo na tu situaci, která je, tak se to tak dá říct. Je to spíš otázka toho, kdy se to stane, protože nejsou predikovány žádné výrazné srážky, které by tomu mohly napomoci.
6: Takže nepomůže ani to, že má nějak začátkem týdne snad zaprší, přijít bouřky, přehánky.
5: Jestli zaprší, přijdou bouřky, budeme rádi, když to zaleje zahrádky, zajede to pole, ale
6: to
5: nám to asi moc nepomůže, protože to by musel být přítok do Orlické nádrže, a je to území 12 000 km čtverečních, tak by musel být vyšší než těch 40 metrů krychlových za sekundu, které se odpouští. Tím by jsme teprve došli do fáze naplňování a v tu chvíli by se to nemuselo realizovat. Ale kdo ví, je to ještě 14 dní.
6: A co to bude znamenat, pokud začnete upouštět Slapskou přehradu?
5: Bude to znamenat to, že až hladina v Orlické nádrži klesne teda na určitou kvotu, je to kvota 334,60 metrů nad mořem, tak se nebude dál odpouštět z té Orlické nádrže, ta hladina bude oscilovat kolem této kvóty, a ten objem těch 40 metrů krychlových za sekundu, který jde z profilu Vrané, jak jsme si říkali, to nadlepšování, tak bude realizován vlastně z té Slapské přehrady. Logicky to bude znamenat, že hladina ve Slapské nádrži začne potom pozvolně klesat. Takže to bude mít... To je to, co je jednou za 50 let, co ukazuje nám ta číselná řada statistická. Takže ono nám to skoro tak vychází vzhledem k životnosti té nádrže, jaká je. Takže bude to vlastně poprvé, kdy nastane situace, že ta hladina začne klesat dříve, než vlastně po ukončení, řeknu, plavební a rekreační sezony, protože se začínala snižovat vždycky až vlastně po konci září. Dokonce jsme dělávali pravidelně na konci září, naopak spíš zvyšování hladiny, aby mohli rekreanti dostat ven z vody ta plavidla a tak dál.
6: Teď už je jasné, že to nebude.
5: Nepřipadá v úvahu, ale jdeme jinou cestou, ještě pardon. Ano. Udělali jsme to opatření, jsme to zveřejnili už nyní, když to je právě vysoce pravděpodobné, aby si ti uživatelé plavby a ty majitelé těch plavidel mohli k tomu nějakým způsobem postavit a připravit se na to, takže my třeba od pondělí 17. jsme zvýšili kapacitu převážení plavidel přes Slapskou hráz. Dneska jsme zrovna domluvili třeba s panem starostou Županovic, že budeme využívat k vyndavání lodí i sjezd do vody, který jsme tam realizovali a je používán teda pouze pro integrovaný záchranný systém, čili jdeme tomu takhle naproti, aby se ty lidi na to mohli připravit.
6: Jak nízko můžete na Slapech jít, kolik se může upustit?
5: Já vám teďka neřeknu úplně přesně v metrech, kolik to je, ale je to tak, že každá ta nádrž má zcela jednoznačně dané rozdělení objemu v té nádrži. Slapská nádrž je naplněná, má takzvaný zásobní prostor, který má svoji horní kótu a pak má dole omezen kótou stálého nadržení. Takže my nemůžeme jít níže, než je ta kóta z toho stálého nadržení. Kdyby jsme se blížili k této kótě, tak potom zase začneme dotovat Slapskou přehradu z té Orlické přehrady. Takhle je ten systém nastaven, takhle to funguje a je to dáno tím, že my se často setkáváme s dotazy třeba proč se neodpouští s obou přehrad stejně, nebo a úplně to chápu, protože samozřejmě dopady výšky hladiny na Orlické nádrži jsou razantnější, že jo, je to dáno i morfologií té nádrže, že je taková zahloubená, zaříznutá, ale v podstatě nám tam teďka chybí víc než 11 metrů, že jo, od té maximální kvóty zásobního prostoru. Je to dáno tím, že ta Orlická nádrž vzhledem k svému objemu je 2,8x větší než ta Slapská. Je umístěná výš potoku, takže z hlediska toho nadlepšování má samozřejmě výrazně větší možnosti. A když to vezmete, že byste se dostal do situace, jenom to řeknu laicky, že byste odpouštěl stejně, tak ta Slapská se vám vyprázdní výrazně dřív. A vy byste přes prázdnou Slapskou musel ji nejdřív nadlepšat a pak pouštět dál. To jsem to popsal vysloveně zjednodušeně, jo? Ale z hlediska vodohospodářské to má samozřejmě význam a tenhle ten princip, tak jak je nastaven, tak je opravdu správný.
6: Dá se to říci v krátkosti, jak by teď vypadala Vltava v Praze, kdyby neexistovala vltavská kaskáda?
5: To vám povím úplně přesně. Právě vycházíme i z té studie Českého vysokého učení technického, co nám zpracoval pan docent Fošumpaur a jak jste ji tady už zmiňoval, kdyby nebyla vltavská kaskáda, tak dnešního dne máme průtok v Praze, který by se pohyboval mezi 10 až 15 metry krychlovými za sekundu. Čili vidíte, že teďka máme přes 40 metrů krychlových za sekundu, byli bychom prostě níže, než je polovina toho průtoku. A když vezmeme na to, že tady máme odběry vody, že tady máme ústřední čistinu odpadních vod, a to není jenom o Praze, je to o celém dolním úseku Vltavy a potom toho Labe, tak by samozřejmě potom nemohly být tyto další funkce toho vodního toku zajištěny. Nemluvím ani o tom vodním a na vodu vázaném ekosystému, který by samozřejmě to taky nesl tížeji a ta situace by byla výrazně horší. Ono je důležité ještě si říct to, že my těch 40 metrů krychlových za sekundu odpouštíme letos již od 10. dubna. A za celé to období, jenom z té vltavské kaskády, jsme nadlepšili ten průtok o více než 200 milionů kubíků vody. A když si vezmete, že by vám tam těch 200 milionů kubíků neteklo, no tak to máme suchý skoro celý ten rok. A jenom ze všech nádrží, pardon, doplním to, v celém povodí Vltavy už jsme nadlepšili v letošním roce více než 330 milionů kubíků vody. Čili opravdu je vidět, že ty nádrže plní tento účel a to nemluvím o těch vodárenských, které nejsou prioritně určeny k tomuto účelu.
6: Generální ředitel povodí Vltava Petr Kubala je hostem 20 minut radiožurnálu. Existují takzvané suché komise, které při nedostatku vody mohou zakázat nebo omezit obecné nakládání s povrchovými vodami, to znamená, jestli tomu dobře rozumím, zalévání na plošní bazénu a podobně, tak je užívání pitné vody z vodovodu dokonce, ale kdo dodržování zákazu kontroluje, jaké jsou případné sankce?
5: Já bych šel dokonce ještě dál. Ono, co se týká zalévání, zákazu zalévání, napuštění bazénu, že jo, a tak dál, mytí aut a dalších věcí, to můžou dělat i obce s rozšířenou působností, nemusí to dělat celá ta komise, ale ta komise pro zvládání sucha, jsou to krajské komise, tak ty mají právě tu kompetenci a moc, že oni dokonce mohou nejenom omezit, ale případně i zakázat nějaké nakládání s vodami, takže se bavme tady třeba o nějakém odběru, který nemusí být pro pitné účely a protože tu vodu potřebujeme pro pitné účely a je to bez náhrady. Čili to je to důležité. Je to vlastně výsledek té suché novely, kterou jste tady také zmiňoval, kdy stát chtěl tu situaci řešit. Ten režim je relativně podobný tomu, jaký je systém protipovodňové ochrany, který opravdu máme velmi dobře propracovaný. A v letošním roce se vlastně de facto poprvé rozjíždíme v takhle větším rozsahu. Mohu říct, že samozřejmě kontrolní systém je nastaven, jsou na to nastavené sankce, ty částky neznám, neumím říct, protože to řeší jiné orgány, než řešíme my. Dohlíží na to vodoprávní úřady, dohlíží na to Česká inspekce životního prostředí. V našem povodí zasedaly komise pro zvládání sucha v Plzeňském kraji. Zatím nedošlo k omezení žádných významných odběrů vody a byly projednávány spíš takové věci a to je takový ten paradox, že máte na Otavě, jsou rybí sádky, kde jsou pstruzy, pstruzí násady, možná to mnozí viděli ve zprávách, jak je ta situace, zároveň máte vlastně odběr vody z toho toku, tak se pak hledá nějaké řešení, takže ta komise rozhodla o tom, jaký musí být uchován ten minimální průtok a sníží se ten odběr třeba na ty sádky a tak dál, ale žádný zásadní významný odběr omezen nebo zakázán u nás nebyl.
6: Ve Francii řeší bezprecedentní nedostatek vody na 70% území krizový štáb. Neznepokojuje vás, že si naše vláda zatím v klidu užívá prázdniny?
5: Já bych to takhle neřekl. Já jsem přesvědčen o tom, že to tak úplně není, protože my patříme pod rezort ministerstva zemědělství a pan ministr Šebestián má úplně všechny podklady od nás, které má. Teď hovořím i za všechny ostatní kolegy z podniku povodí. Jsme v neustálém kontaktu i s jeho dalšími kolegy z ministerstva, který tohle z toho mají. A myslím si, že ta situace je trochu jiná. Ono to váže na to, jak jsem tady říkal, že z žádných těch krajských komisí pro zvládání sucha nepřišly ještě signály, že by ta situace toho, co by mělo se potom řešit, je tak zásadní. Samozřejmě, že mám teďka také avízo, že vláda bude chtít ještě nějaké další věci, to nebudu předjímat, protože to je otázka rozhodnutí vlády na příští týden, ale tohle z toho nevidím to takhle, protože opravdu ty informace předáváme téměř online a vím, že kdyby ta situace z hlediska toho zásobování vodou a těchhle z těch omezování významných odběrů, a to mohou být i pro průmysl a energetiku, tak kdyby ta situace byla, tak se to řeší.
6: Jedním ze způsobů, jak se snažit se situací vyrovnávat, je zadržování vody v krajině. To jsou vaše slova. Nebude pak ale vody o to méně v přehradních nádržích?
5: Ale ono se to doplňuje, že jo? Já si myslím, že a to můžu potvrdit, a to je asi jedna z mála věcí, na kterým se shodneme v rámci téměř celé naší populace, že retence vody v krajině, zadržení vody v krajině je alfa omega celého toho vodního hospodářství. Samozřejmě, že nechci srovnávat mokřát a tuňku s významem, který potom má Orlická přehrada, že jo. Každý plní tu svoji roli a funkci někde. Vždycky to musí být o té kombinaci toho. Ve chvíli, kdy je ta situace taková, že ty průtoky ve vodních tocích jsou minimální a je takhle sucho, tak vy, když si to tak vezmete, tak ona nám tam pak teče. Jednak základní odtok, to je dotace ze zdrojů podzemních vod v těch vodních tocích, no a pak je to ta voda, kterou vlastně ta krajina neumí pojmout. Takže to je to, co dostáváme pak i do těch vodních nádrží. No a to, co nás čeká jako výhledově, a já taky říkám, že prostě si myslím, že jsem přesvědčen, že budeme muset vybudovat nějaké vodní nádrže, a to jak vodárenské nebo nádrže přesně pro ty další vodohospodářské účely, nadlepšování, zajištění pro energetiku, pro průmysl, tak vlastně budeme muset využívat toho, že třeba budeme naplňovat právě třeba v období přívalových dešťů, přívalových srážek, protože to je pak to, co ta půda nepojme, není potřeba, nakonec nám budou přicházet v době mimo vegetační období. Tam to budeme muset zadržovat a s tím potom nakládat v té době, kdy je to potřeba.
6: Vy jste v sobotním ranním interview na Radiožurnálu mluvil o potřebě posílení akumulace vody. Chcete tím říct, že by měla na Vltavské kaskádě přibýt 10. přehrada?
5: Ne, na Vltavské kaskádě ne, ale na jiných vodních tocích. Když to vezmete, tak teďka řeknu třeba Berounka, Sázava, zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15-18. Zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají ty drobné vodní toky, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní k tomu, vidíme to i vlastně teďka, jak to funguje, ale takhle můžu projít v rámci celé naší republiky mnoho vodních toků, kde bychom to potřebovali. A pozor, to nejsou všechno přehrady velký jako Orlík. To je prostě podle toho účelu tak, aby to dokázalo nadlepšovat a zároveň, aby to plnilo i nějaký ten bonus v rámci protipovodňové ochrany.
6: Když jste se vrátil na Orlík, na rekreační účely přehradních nádrží, tady bude muset v budoucnu rezignovat. Co by to znamenalo pro lidi, kteří s rekreací třeba na Orlíku spojí svoji živnost?
5: No, já bych teďka bych se bál říct slovo rezignovat, ale dobře. Samozřejmě, že já jsem vodohospodář, my jsme zodpovědní za to, aby té vody bylo dost, aby bylo dost vody pro zásobování pitnou vodou, aby byla ta voda právě pro to nařeďování těch vyčištěných odpadních vod, protože to je veškerý ten náš lidský komfort, že jo, který máme. A stejně tak, jako se řeší otázka toho, že možná jednou se nebude na horách lyžovat, to půjdeme i do Evropy, tahou ty ledovce, že jo, na horách je to všechno možný, no tak může výhledově nastat i situace, že se nebude vyplácet provozovat nějaké sportovní aktivity i na těchto nádržích a myslím si, že tam v dané chvíli ještě nejsme.
6: No my teď mluvíme o mimořádně nepříznivých klimatických a hydrologických podmínkách, ale nehrozí opravdu, že se v budoucnu stanou normou? Voda bude čím dál vzácnější. Zvykneme si, že se třeba častěji bude muset vypouštět Orlická přehrada.
5: Snižujeme hladinu, nevypouštíme ji. Ne, to je zásadní rozdíl. Pak někdo přijde a bude říkat, hele, oni to budou vypouštět, to není umyvadlo.
6: Ne, já jsem rád, že jste to...
5: Ale já omlouvám se, že jsem vás takhle chytil za slovo teďka. Samozřejmě, že tohle to nelze vůbec vyloučit. Je to, odvolám se na to, co jsem tady říkal, když jsme si před chvíli bavili o těch klimatických scénářích, kdy vlastně realita, ty konkrétně měřené hodnoty jsou výrazně horší než ty scénáře. Takže ono nelze vyloučit nic a největší problém. Ono ani není v tom, že to sucho je. Sucho tady vždycky bylo. Vemte si rok 47, že jo, když půjdeme. Vemte si pak roky 14, 15, 18. Ale ono je to, co nebývalo tehdy, že to sucho máme druhým, třetím rokem za sebou. A to je ten problém. A druhý problém, který máme, je, že vlastně se prodlužují ty suché periody. No a co je úplně špatné, je, že máme úplně minimální zásobu vody ve sněhu. Ten režim a rytmus, který vždycky byl, že napad sníh na podzim, zima, dobrý, roztál sníh i v těch středních polohách, dotoval prameny, podzemní zdroje, vodnostoků nemáme. A takže jako nelze to vyloučit.
6: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
5: Já vám děkuji a mějme na paměti, bez vody to nepůjde. Naschledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Letiště, chvilka nepozornosti, dvě ženy a prudký jet zvaný VX. Za 20 minut bylo po všem. Vražda Kim Jong-nama, nevlastního bratra vůdce KLDR. Právě o tomhle chemickém útoku bude další díl Jedů. Tentokrát s koreanistkou Ninou Špitálníkovou.
8: Otrávili Kim Jong-nama.
9: Bratra vůdce Severní Koreje.
10: Letiště v Kuala Lumpuru.
7: Dnes je středa 12. srpna.
11: Pražetkyně se přiblížila toxická látka VX.
8: Skolaboval a zemřel cestou do nemocnice.
7: Ahoj, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12 a že jsi tu se mnou v rámci naší série Jedy.
12: Buď zdrav.
13: Část první. Otrava.
7: Rok 2017, přesuneme se trošku do historie. 13. února bylo pondělí tehdy, zhruba 8-9 ráno, 9. ráno. A přes halu letiště v Kuala Lumpuru procházel 45-letý Kim Jong-nam. A najednou k němu přiběhly dvě ženy. Co to bylo za situaci? A co se stalo potom?
12: Stalo se to, že Kim Jong-nam se procházel po letišti v Kuala Lumpur, jak jsi správně řekl, a když se odbavoval u kiosku, tak najednou k němu přiběhly dvě ženy. A teď se trošičku výpovědi různí, že někdo tvrdí, že jedna mu šáhla na obličej, druhá zase říká, že mu tam dala nějaký navlhčený ubrousek, že prostě
7: přes obličej,
12: že k němu přišli, trvali to pár sekund a potom odběhli a vlastně Kim Jong-nam i hned hned vyhledal pomoc, i hned šel za zaměstnanci letiště, kdy se dožadoval, aby šel do letniční kliniky. Z tohoto jsou záznamy docela dobré vidět, že šel sám a že šel i k policistovi. Oni ho i hned odvedli do té kliniky, kde mu dali léky, protože začal docela rychle kolabovat, bylo mu špatně a ještě ho stihli převíst do nemocnice, ale on už zemřel na tom přejezdu.
14: Takhle rychlý to bylo.
12: Bylo to rychlý, normálně by to bylo ještě rychlejší, protože ta látka, kterou to ty ženy udělaly, působí okamžitě, ale jelikož tam bylo, jedna měla část té látky, druhá druhou, a když se to spojilo, tak to až začalo účinkovat, tak to vlastně bylo rychle, ale ne zas tak, jak by to mohlo být.
14: Nino, už v té době věděli, o koho se jedná?
12: Ne, v ten první moment, když se to stalo, tak i když se podíváte na první vyjádření malajzijského policejního generála, tak on vlastně pořád říká, že to byl Kim Chol, že to byl severokorejský občan Kim Chol, protože on u sebe měl cizí pasy, což je většinou běžné u severokorejských elit, ale velmi brzo se objevily, hned ten den se objevily zprávy od jihokorejských služeb, od jihokorejských médií, že právě ten, který zemřel, byl Kim Jong-nam. Ale ty malajzijské úřady byly velmi opatrné, že fakt v prvních záznamech, v prvních prohlášeních říkali Kim Chol.
14: A zároveň věděli hned, že jde o otravu, nebo věděli vůbec, co se s tím člověkem stalo, že takhle za pár desítek minut zemře?
12: Nějaké podezření tam bylo, ale zase první prohlášení policie, že se to musí prošetřit, ale že nic nenapovídá cizímu zavinění. Ale vlastně pitva byla nařízena. Severokorejci s tím samozřejmě nesouhlasili. Když se to stalo, tak hned ten den chtěli odvést tělo, na což malajzijské úřady nereagovaly. A to, jaký konkrétní jed to bylo zjištěno asi až nějaký 11. den potom úmrtí.
14: Pak se zjistilo, že ta látka tedy pronikla do plic, do mozku, do jater i do sleziny, vlastně do celého těla, a bylo stanoveno, že šlo o jed VX.
13: Část druhá, VX.
15: VX spadá do skupiny nervově paralytických látek, tedy do těch nejtoxičnějších chemických zbraní hromadného ničení.
13: Vojenský VX toxikolog Lukáš Gorecký.
15: A o VX se dlouhou dobu také diskutovalo, že ta nejtoxičnější chemikálie, jakou kdy člověk vůbec vyrobil. Tedy tělo není schopno regulovat jakoukoliv sekreci, což je pak dále doplněno i velmi výrazným efektem na svalstvo, který je v prvém případě velmi výrazně stimulováno, dochází ke křečím, a které následně vyústí v paralýzu, a především dramatický je potom zástava dýchacích svalů a zástava dechu. V případě VX látky je ta výhoda, že antidotum naštěstí je dostupné, ale musí být opravdu podáno v co nejkratší době, během několika minut. V případě Kim Jong-nama je ta situace velmi zajímavá i pro nás, pro vojenské toxikology, protože Kim Jong-nam měl k dispozici antidotum, byl si vědom, jak tato látka působí, a měl velké zásoby toho antidota přímo u sebe v kufru. A i když pozoroval sám ty symptomy, tak je velmi zajímavé, že ta intoxikace byla tak rychlá, že nebyl schopný sám sebe zachránit, i když na to byl školen.
13: Část třetí, oběť a útočník.
14: Když se vrátíme zpátky na letiště v Kuala Lumpuru, co tam Kim Jong-nam v té době dělal? Kam letěl, nebo odkud přiletěl zrovna?
12: To, že byl v této části, vlastně není úplně neobvyklé. On žil na Macau, kam měl původně i letět. Ten jeho let byl někdy v 10:50, takže to, že na tom letišti bude, nějaké složky mohly vědět. To, co tam přesně dělal, o to se vedou debaty. Jedna ta část říká, že byl na dovolené, protože byl předtím na nějakém ostrově, že to byla rekreační. Druhá linka tvrdí, že měl předtím sraz s někým ze CIA. Takže vlastně ten důvod, proč byl v Kuala Lumpur, ten přesný důvod nevíme.
14: A on tam byl sám? Ty jsi říkala, že se pak sám pohyboval po tom letišti a hledal tu kliniku nemocnici.
12: Ano, sám. I když se podíváme na ty záznamy, tak i vlastně s tou policií všude chodí sám.
14: A to je běžné, nebo bylo to pro něj běžné, že neměl žádné bodyguardy? Přeci jenom asi mohl mít nějaké obavy o svůj život, nebo ne?
12: Obavy měl, protože nebyl to úplně první pokus o to, aby se odstranil, ale s bodyguardy nebo aspoň s takými jako viditelnými bodyguardy nejezdil. Jsou zase takové expertízy, že v Číně, protože on žil v Pekingu, žil na Makau, žil občas v jeho východní Asii, že v tom Pekingu v té Číně měl takové jakoby zaštítění čínské vlády, kde měl takovou ochranu, ale jinak jezdil sám.
14: Proč nežil v Severní Koreji?
12: Proč nežil v Severní Koreji? Kim Jong-nam byl ještě v 90. letech jedním, u kterého se předpokládalo, že to bude ten budoucí nástupce, jelikož byl prvorozeným synem Kim Jong-ila a zároveň už v té době měl funkce ve státní správě, ale potom přišel v takovou nepřízeň režimu, protože v roce 2001 jel do Japonska, kde byl zase s falešným dominikánským pasem, kde byl zadržen úřady a on tvrdil, že jel se podívat do Disneylandu, což byla obrovská ostuda v rámci jak Severní Koreje, tak světa. A od té doby vpadl v uvozovkách v nemilost a začal být trošičku jakoby privilegovanější jeho nevlastní bratr Kim Jong-un, který byl politicky loajálnější. A potom Kim Jong-nam od roku 2003 žil v exilu, takže padl v nemilost.
14: Padl v nemilost a chtěl padnout v nemilost, respektive jaké ty vztahy třeba on měl se svým otcem, se svým bratrem, jak k sobě přistupovala ta vládnoucí dynastie?
12: On, Kim Jong-nam, měl takové společné rysy s Kim Jong-ilem v takovém tom požitkářství. Miloval filmy, dokonce i psal scénáře. Do toho se mu přizdívalo Playboy, protože jako jeho otec Kim Jong-il měl spousty milenek a spousty dětí. Zároveň ale třeba z počátku, když byl malý, tak nebyl úplně v uvozovkách, jako žil v té severokorejské elitě, ale nebyl extra privilegovaný, protože Kim Il-sung, jeho dědeček, úplně nepřijal, že to je nemanželské dítě. Takže tady to se muselo nějakým způsobem narovnat a on jakoby z začátku se s ním počítalo, jako s tím budoucím vůdcem, ale třeba potom už ani se nějak jako politicky neangažoval, že by chtěl nebo že by ukazoval nějaké snahy, že by se třeba chtěl vrátit do Severní Koreje a změnit to tam nebo vládnout, tam už potom tady ty ambice neměl.
14: Dobře, no potom cestoval po těch Disneylandech a podobných destinacích, teda vždy na falešné doklady. To bylo běžné, že prostě se
12: to bylo běžné
14: vydával za někoho jiného.
12: Ono to i dává smysl, protože i když žijete v exilu, tak pořád jste prvorozeným synem Kim Jong-ila a je to pro něj snadnější i v rámci novinářů, úřadů i zpravodajských služeb aspoň cestovat takto, ale jak je vidět, tak mu to úplně nepomohlo.
14: No a kritizoval režim z exilu, vyjadřoval se nějak k tomu, co se děje v Severní Koreji?
12: On se vyjadřoval k tomu, že mu nepřipadá správné, jaké nástupnictví v Severní Koreji. Občas komentoval, že by byly potřeba reformy v Severní Koreji, takže byl kritický k režimu. A vlastně bylo i trošičku jako nepřístojný, že v Severní Koreji strašně dbá se na tu rodinu Kimu. Oni jsou opravdu nadbozy, jsou tam všude, říkají, že ta rodina je jediná ta správná. A to, že se vlastně dovolí tohle kritizovat, tak to bylo naprosto nepřístojné.
14: Ty jsi mluvila o tom, že jedna z těch verzí, co dělal na letišti, byla, že měl být s někým ze CIA ve spojení?
12: Jo, objevilo se to taky, že pár dní předtím měl být s někým ze CIA, ale to jsou věci, které se nedají přesně naprosto jakoby ověřit.
14: Protože Wall Street Journal v roce 2019 přišel s informací, že měl být informátorem amerických zpravodajských služeb CIA konkrétně, tedy mluví se i o kontaktu s čínskými tajnými
12: s Čínou,
14: službami.
12: S Čínou.
14: To je pravda, nebo to, je to potvrzené?
12: To není potvrzené, to jsou takové jako věci,
14: spekulace,
12: říká se to,
14: jo,
12: jsou
14: dohady.
12: Tam spekulace, občas ty zdroje, vždycky odvolávám se na nějaký zdroj, takže a i otázka, jaká by ta forma byla spolupráce.
14: Že by donášel informace, ale z exilu, tak jaké, že jo?
12: Právě, přesně jo. Tak, že možná je to samozřejmě postava z té kimovské rodiny, ale zase, když jsi z exilu, tak nemáš úplně přímo to napojení.
14: Takže ani s Čínou, ani s Amerikou potvrzené, že by komunikoval na téhle té bázi,
12: nejsou.
14: To není.
12: Jakoby ty zprávy se objevily několikrát, ale že by to opravdu bylo potvrzené, tak to není.
14: No a ještě jedna věc mě zajímá, kterou ty si říkala, totiž, že to nebylo poprvé v tom roce 2017, kdy na něj byl spáchaný atentát a v roce 2017 tedy úspěšný. V minulosti už se ho teda někdo pokusil někde zabít.
12: Jsou nějaké indicie, že tomu tak mělo být v roce 2010 v Číně. Na něj prý měla být sfingovaná autonehoda, ale Kim Jong-nam vůbec nakonec tam nejel tou trasou. Potom tam byly pokusy 2011-2012, kdy zase zpravodajské služby řekly, že dokonce Kim Jong-nam poslal dopis svému vlastně nevlastnímu bratrovi, ať nechá jeho rodinu být. I to, že vlastně měl ten protilék v batohu, je ukázka
14: že to
12: toho,
14: sebou.
12: Že prostě něco se v uvozovkách tušilo, ale teprve ten 2017 byl prokázaný na základě důkazů, na základě soudů, že za tím stojí Severní Korea a že opravdu to byl útok od Severní Koreje.
14: Tak na to se chci zeptat. Takže je dokázané, že za tím útokem, že ty dvě ženy byly Severokorejky, které ho chtěly zabít?
12: Ty dvě ženy, jedna byla Indonézanka, druhá byla Vietnamka. Bylo řečeno, oni potom probíhali soudy, oni je velmi rychle zadrželi. Tu první zadrželi už 15. února, druhou 16. U té jedné legrační, v vozovkách legrační, že ona měla na sebe tričko s velkým nápisem LOL, takže ona i byla na těch kamerách strašně dobře jakoby vidět. Takže je zadrželi v Kuala Lumpur a oni od začátku tvrdili, že se mysleli, že to je nějaký šprým. Že jo, vlastně, takhle. Že to je šprým, mysleli si, že už vlastně předtím s nima tady ta skupina Severokorejců, kterých se jako najala, říkala, že natáče nějaké skryté kamery, jak je lidem do obleče něco jako chrstnou. A vlastně nikdy se neprokázalo, jestli opravdu věděli, že jdou zabít severokorejského Kim Jong-nama nebo nevlastního bratra Kim Jong-una. To, že tam je napojení na ty Severokorejce, tak to se prokázalo, ale ty čtyři hlavní Severokorejci, kteří v tom figurovali, okamžitě ten den a druhý den ráno odletěli zpátky do Severní Koreji, takže nikdy nemohli stát před soudem. Vymysleli si různé přezdívky jako James nebo pan X a právě každý tam měl nějakou úlohu, že jeden měl vlastně naverbovat ty dívky, druhý měl říkat, co se má dělat.
14: Dát jim taky teda ten jed, že jo?
12: Dát jim jed, dát jim pokyny.
14: Ale motivace teda jednoznačná za tebe, totiž odstranit nepohodlného žijícího v exilu, který prostě nám dělá ostudu.
12: Já si nemyslím, že šlo o nějakou ostudu, já si spíš myslím, že šlo o tom, pořád to byl prvorozený syn Kim Jong-ila. Takže pokud by v Severní Koreji došlo k nějaké, řekněme jako v uvozovkách spouře, k nějaké zase v revoluci, tak ten Kim Jong-nam pořád byl nějakou hrozbou pro Kim Jong-una.
14: Ty jsi mluvila teda o tom, že to byly dvě ženy, Vietnamka a Indonézanka, ani jedné nebylo ještě ani 30 let a že si mysleli, že to teda byl nějaký prank, se tomu říká, že něco na skrytou kameru, nějaký vtípek, nějaký žertík, který teda skončil smrtí Kim Jong-nama. Přišlo se na to rychle i proto, že teda letiště bylo prošpikované kamerami, bylo tam strašně moc lidí, to je taky teda místo pro atentát, kdy každý na to vidí a každý o tom může potom svědčit. Myslíš si, že ten příkaz zabít Kim Jong-nama přišel přímo od toho nejvyššího vedení, velení?
12: To nevím.
14: Rozhoduje v KLDR jenom jeden člověk?
12: V KLDR rozhoduje samozřejmě víc lidí, i když to vypadá, že je tam jenom jeden vůdce a nikdo jiný. Upřímně osobně Nina Špitálníková si myslí, že ano, že to je tak velká věc i na mezinárodním poli, i to, jaká látka byla použita, tak si myslím, že ano, ale že bych měla papír nebo viděla papír, příkaz tady odstraníme svého nevlastního brášku, to ne.
14: Ne, já se na to ptám i z toho důvodu, že v jedech jsme probírali i otravy třeba opozičníků vůči ruskému režimu, kde o odstranění těch lidí prostě rozhodl Vladimír Putin, nebo minimálně ti lidé, se kterými já jsem se tady o tom bavil, si to myslí, tak se ptám, jestli vlastně analogicky teda vstáhnout.
12: Já si to myslím taky, ale myslím, že vlastně nikdo na žádnou zemi nemá přesný, jakoby, protože Severní Korea samozřejmě odmítá.
14: Nikdy to nepřiznali.
12: Nikdy to nepřiznala a pořád vlastně říká, že na letišti umřel Kim Chol. Že vůbec, ta linka tam vůbec jako není a nikdy ani nepřipustila. Ona říkala, že pitva neměla být provedena, hádali se vlastně s Malajzií docela dlouho, byly tam diplomatické šarvátky, takže vlastně Severní Korea jako taková se k tomu nikdy nepřiznala, tudíž ani nemůžeme mít ten papír o tom, že by ten příkaz byl takhle zhora.
14: A tak oni vůbec ani nepřiznali, že zemřel Kim Jong-nam, jako vůbec?
12: Ono se třeba v severokorejských, v severokorejských médiích objevovalo, že vlastně na malajzijském letišti zemřel Severokorejec Kim Chol. To tam vlastně bylo daný. Bylo tam řečeno, jaké jsou vlastně problémy, to se v Severní Koreji ví. Ale i co se týče jako samotné postavy Kim Jong-nama, tak on už byl dlouho v tom exilu. A jakmile člověk odejde z té Severní Koreji a dostane se v uvozovkách na takový jako blacklist, tak už i v té zemi se o něm nepíše a je vlastně vymazán. Takže, že by byl titulek, zemřel, to tam v Severní Koreji nebylo.
14: A to, že útočili ty ženy látkou VX, to už někdy v minulosti něco takového použili severokorejské tajné služby, že by trávili někoho v zahraničí takto prudkým jedem? To nevím,
12: to jsem nezaznamenala.
14: Modus operandi, že by takhle likvidovala severokorejská tajná služba lidi v zahraničí, to není jako úplně běžné.
12: Ono je otázka, co je vědět a co vědět není.
14: No, jo, to, jasně.
12: Takže to je vlastně další věc, ale že by bylo běžné, že každý rok Severokorejci takto tráví lidi, to ne.
13: Část čtvrtá. Epilog.
14: Ty ženy mimochodem vyvázly Vyvázli bez trestu úplně?
12: Bez trestu úplně ne, oni byli dlouho ve vazbě. V roce 2019 ta Indonézanka byla úplně zbavena obvinění, protože ministr pro lidská práva, tak pro Indonézie právě napsal i dopis, kde řekl, že to vlastně oni opravdu nevěděli. A na základě toho i vietnamský úřad chtěl úplně beztrestnost. Oni snížili trestní hodnocení a na základě toho ji vlastně i hned propustili, protože už si nějakou tu dobu odseděla ve vazbě. Takže to je vlastně naprosto strašně zvláštní, že umřel člověk takhle vlastně brutálním způsobem, ale není za to potrestaný žádný viník.
14: A do toho mohla ingerovat jako severokorejská strana, že by se angažovala v tom, aby pak ty ženy byly třeba propuštěné, že by takhle. Protože já jsem zaznamenal i zprávu, že někdy v roce 2017, někdy ještě v únoru, v tom měsíci stejném, ve kterém byl zabit Kim Jong-nam, takže existují důkazy, informovala o tom malajská policie, důkazy o pokusu o vloupání do márnice, kde bylo uloženo to Kimovo tělo.
12: No, u té malajské policie
14: tak
12: je vlastně,
14: jestli se do toho nějak tak.
12: Tohle jsem třeba načetla, ale ona dávala strašně jako rozporuplný věci ven. Jo, že nejdřív říkala, že severokorejská vláda řekla, že to byl Kim Jong-nam, pak najednou řekla, že to vlastně neřekla. A i tam bylo strašně zvláštní jako pochybení, že oni třeba odvezli do Severní Koreje i to oblečení Kim Jong-nama, což by byl důkazní materiál. A o to se třeba strašně opírala protistrana, vy nemáte žádný hmatatelný důkazy, protože všechno bylo odvezeno. Malajská policie na to řekla, ale když se někdo zabije, tak taky to tělo se potom jako zlikviduje. A oni, ale jo, ale ne, prostě to třeba oblečení, které bylo potom. Takže tam byly hrozně zvláštní pochybení, hrozně zvláštní kroky, které třeba vůbec nechápu,
14: jak se mohly stát,
12: ale tohle je natolik jako vysoká a veliká hra, že kdo ví, za jaké nitky tam dotahal.
14: A že by teda právě Severní Korea tlačila na propuštění těch žen, to taky o tom nejsou žádné důkazy, to se můžeme, můžeme jenom domnívat, jestli to tak bylo nebo ne. Měl ten atentát nějakou dohru na mezinárodním poli?
12: Měl docela dohru na vztazích mezi Malajzií a Severní Koreou, protože oni měli dobré vztahy, oni měli jako velmi dobré vztahy. A když se to stalo, tak samozřejmě tam byly diplomatické přestřelky, oni se různě zvali diplomaty na koberečky, takže to bylo takové období, které nebylo pro vztahy a vlastně doteďka nebyly ty vztahy obnoveny natolik, jako bylo před tím rokem 2017. Samozřejmě Amerika to odsoudila.
14: Uvalili i sankce, kvůli použití teda VX.
12: Ano, ale v té době už ty sankce byly natolik jako velké, že už to nemělo vlastně žádný dopad, takže ano i ne, ale severokorejský režim si myslím, že to vyhodnotil jako tu akci vlastně pozitivní, protože ten člověk, který by mohl být tím nástupcem nebo se bálo, byl odstraněn a vlastně žádný jakoby velký dostih tam nebyl.
14: A oni se skutečně báli, že by on se jednou Kim Jong-nam mohl vrátit a nárokovat si teda to místo?
12: Já si nemyslím, že by se báli, že to byl nějaký jako aktuální problém, ale regulárně ta možnost tam byla. Má tu legitimitu toho rodu. A ta legitimita toho rodu, na tom je vlastně stavěná celá severokorejská propaganda. Takže měl obrovskou sílu v té pozici, že byl prvorozeným synem a že je v té dynastii.
14: Severokorejci a severokorejky, když teda někdo zmizí a už se neobjevuje a je za hranicemi, tak neví, co se s ním stalo, to si říkala, ale už po tom osudu Kim Jong-nama nikdo nepátrá? Nejsou v Severní Koreji lidé, kteří by si řekli, no ale byl tady člověk, který legitimně mohl být náš vůdce a možná by byl jiný než ten, který nás vede teď. My ale nevíme, co se s ním stalo. Nikoho to prostě nezajímá. Stalo se před kolika 9
12: tohle
14: lety?
12: Tohle je reálně myšlenka, která kdyby si pronesl v Severní Koreji, tak skončí Kvaliso, což je politický. Kvaliso, to je vlastně jeden z nejtvrdších táborů, kterým bys šel doživotně. Ježiš. Že už to, že vlastně rozporuješ to, že teď u vlády není Kim Jong-un, tak to už by bylo hrozný, ale třeba je i zajímavý, že se nikdo třeba nepátrá, co se stalo s rodinou Kim Jong-nama. Že on měl ženu, on měl několik dětí a od té doby, co se to stalo, tak nikdo o nich neví.
14: Nikdo o nich nikdy neslyšel.
12: Jakoby říká se, že jsou pod ochranou nějakých zahraničních států, ale neví se, kde jsou, kde žijí, pod jakou ochranou, prostě najednou úplně tady ta linka utichla, úplně to zmizely.
14: No tak jo. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme si mohli příběh Kim Jong-nama tady připomenout, že si ho odvyprávila.
12: Taky děkuju, hezký den.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme uvedli další díl letního minispeciálu Jedy. Dneska jsme vyprávěli příběh otravy Kim Jong-nama, respektive vyprávěla ho koreanistka Nina Špitálníková, kterou jsem si pozval, autorka knihy Svědectví o životě v KLDR. Ještě dva příběhy otrav máme nachystané v zásobě pro tento týden. Vydáme je ve čtvrtek a v pátek. Jinak všechny díly jedů najdete pohromadě na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12 a jsme taky ve všech apkách a ve vysílání každý den. Naslyšenou zítra.
13: Jak funguje důchodový systém?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Ze svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují. A to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení, varuje ekonom Michal Skořepa.
16: Samotný penzijní systém, pokud nic neuděláme, tak v těch dalších desítkách let postupně se dostane do deficitu v rozsahu několika procent HDP, což v těch dnešních číslech jsou stovky miliard. A to se potom nasčítá, řekněme, do roku 2100. Tam potom ten dluh, veřejný, český veřejný dluh by narůstal na 100% možná i za tuhle tu hranici, což je na českou ekonomiku už je opravdu hodně.
13: Už léta se u nás proto mluví o nutnosti důchodové reformy. Žádná opravdu zásadní, ale stále neproběhla. Dlouho se u nás plánují tři pilíře důchodového systému, které potřebujeme. Máme první pilíř, což je dnešní průběžný systém, a ten doplňuje třetí pilíř, který počítá s vlastními investicemi a úsporami obyvatel a do kterého spadá už existující forma penzijního připojištění. Zatím nám ale chybí takzvaný druhý pilíř.
16: Český systém svého času zhruba před 10 lety byl namířen k tomu, že by tady vznikl ten druhý pilíř. My jsme ho dokonce 2 roky měli, pak ho ta následující vláda zase zrušila. A ten základní princip toho českého druhého pilíře spočíval v tom, že by lidé vzali kus těch svých peněz, které do té doby platili do toho průběžného systému v tom prvním pilíři. A místo toho, aby tyhle peníze mířily do toho prvního pilíře, tak by se namířily do toho druhého. Čili byly by to povinné platby, nebylo by to na těch lidech, jestli chtějí nebo ne. Oni by se rozhodli a pokud by se rozhodli mít část peněz v tom druhém pilíři, tak by museli prostě tam ty peníze platit. To je rozdíl oproti tomu třetímu pilíři, ten je čistě dobrovolný.
13: Toto řešení ale není jedinou správnou variantou. Po světě funguje řada nejrůznějších důchodových systémů a těžko říci, který je nejlepší. Důležité podle Michala Skořepy je, aby byl systém jasně dlouhodobě naplánovaný a všichni dopředu věděli, jak se na důchod spořit budou a kolik v důchodu dostanou. A navíc by měl být celý systém nastavený tak, aby se uměl sám automaticky upravovat.
16: Přes polovinu evropských zemí má nějaký takovýhle balanční mechanismus, který prostě vede k tomu, že vlastně se o ten systém do jisté míry nemusí starat, pokud by nechtěli, a on si žije nějakým svým životem, kde prostě žádní kostlivci tam nerostou ve skříních, a to bohužel u nás taky nemáme.
13: Každé investování, tedy i to penzijní, je spojeno s určitým rizikem. Michal Skořepa ale upozorňuje, že spoření na důchod je velmi dlouhodobá investice, která jednorázová rizika velmi výrazně eliminuje, a lidé by proto při volbě investičních produktů neměli zůstávat zbytečně při zemi, aby pak jejich důchod nebyl zbytečně nízký.
16: Ti klienti samotní, mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí z nich mají tendenci se držet velmi při zdi, přestože se jedná o investici na dlouhá léta, kdy je možno roztáhnout ta křídla prostě a investovat relativně rizikovým způsobem, protože ta pravděpodobnost, že to riziko se nám projeví, tak v tomhletom dlouhém horizontu je naprosto minimální.
13: Uzavírá ekonom Michal Skořepa.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Větší cely od příštího roku ve věznicích možná nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce změnu odložit. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Plavec Čejka byl na mistrovství Evropy 5. na 200 znak. A dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k nim zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o víc než desetinu, asi 2800 míst. Podle ministerstva na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
17: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
3: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 milion 200 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejmíň naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dřív odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
18: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma Resort oklamala.
19: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
18: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opozičné hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez

0: Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl, v Paříži skončil pátý. Na znakařské dvoustovce v podstatě zopakoval svůj čas ze semifinále, soupeři se ale výrazně zlepšili. Na bronz chybělo Čejkovi skoro půl sekundy. Naopak nejrychlejším časem postoupila do finále kraulařské dvoustovky Barbora Semanová.
1: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
2: Omezení na D1 u Devíti křížů a nehoda na dálnici D4 u Příbrami. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stojí kamion kilometr 166,5 u odpočívky 9 křížů na Krajnici. Kolem jsou menší překážky a místo je už označené. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic narazilo osobní auto do značení. Nehoda je v omezení za sjezdem na Příbram a Sedlčany 43. kilometru. Vše je za značkami mimo průjezdné dva pruhy. Na místě je už policie, nehodu šetří, kolem projedete plynule, je tam minimální provoz. V Praze na Smíchově ve Strakonické ulici narazilo osobní auto do tramvajového ostrůvku. Nehoda je na křižovatce s ulicí Ulihovaru ve směru z centra. Zasahovali tam záchranáři a následky teď omezují průjezd. Vypadá to, že v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnešek má být slunečný, teploty většinou 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
4: Czech Radio, news in English.
5: Justice Minister Jeroným Tejc has confirmed that the United States has asked the Czech Republic to extradite 4 detained Mexican nationals who are being prosecuted in connection with drug and terrorism-related crimes. According to the minister, 2 of them agreed to be extradited and their extradition took place last week. A Senate committee has backed a government proposal to reduce from 2,000 to 1,600 the maximum number of troops that can be deployed to defend NATO's eastern flank over the next 2 years. Pavel Fischer, chairman of the Senate Committee on Foreign Affairs, Defense and Security, told journalists today. The government did not provide any explanation for the proposed reduction in the maximum number of troops. Czechia has recorded its lowest average rainfall for the period from the 1st of January to the 10th of August since measurements began in 1961, according to the Czech Hydrometeorological Institute. The country is currently facing an average rainfall deficit of around 146 liters of water per square meter compared with the long-term norm.
6: Weather.
5: The sky is going to be mostly clear with the highest daytime temperatures ranging from 26 degrees Celsius to 30 degrees Celsius in the lowlands of Bohemia, occasionally up to 31 degrees Celsius. It was built as a secret Soviet command post during the Cold War and hidden from the public for decades. Now the Yasir Bunker in the Karlovy Vary region in northwest Bohemia is open to visitors thanks to a group of enthusiasts who have spent years restoring it. Ruth Frankova has the story.
7: Completed in 1974, Yasir was a highly secret Soviet military facility on the southern edge of the Hradiště military training area in the Doupov Mountains. It served as a reserve wartime command post for the Soviet forces stationed in Czechoslovakia during the Cold War. The bunker had a direct encrypted communication link with KGB headquarters in Moscow, with messages reaching the Soviet capital within 5 minutes. It was also designed to operate independently with its own power, ventilation and water supply. After the fall of communism and the departure of the last Soviet troops from Czechoslovakia in 1991, the bunker came under Czech military control but remained largely unknown. The Czech army eventually stopped using the

0: site. Since 2015, it has been leased by the Yasser Military History Association. Martin Antala, one of its members, says the group initially had no plans to restore the bunker.
1: When we founded the association in 2015, we had no idea that we would one day be restoring the bunker. We started work on it in 2020, and thanks to the enormous efforts of the association's members, the project gradually took shape. When we saw how interested our friends and acquaintances were, we realized it would be a shame not to share this piece of history with the public.
0: When work began, the association found tons of rubbish but very little information about the original layout. Since no map of the bunker survived, they had to piece together what the different rooms had been used for. A breakthrough came when they discovered an officer's diary hidden inside the large water tank. They managed to contact him as well as other former soldiers who had served at Yasser. Those former soldiers provided photos and helped identify the purpose of different parts of the bunker. Beyond its history, Yasser is also a unique example of Cold War military engineering. Because the bunker was built in strict secrecy, the Soviets brought in their own materials and handled the construction themselves, as Antala explains.
1: It was constructed from standardized, prefabricated, reinforced concrete elements and designed to withstand the effects of a medium-sized nuclear explosion. Visitors can see the structure and technical features of the facility and learn how the Reserve Command Post operated during the Cold War.
2: Ruth Franco with that report. Thank you for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den, vítám vás u pravidelného zamyšlení nad současným světem. Mým dnešním hostem je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Buďte vítám, Břetislave.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zajímat mě bude zejména, jak se bude dál vyvíjet mírový plán pro Gazu, který Izrael stále odmítá, co je za zbližováním Maroka se Spojenými státy i Izraelem a zeptám se i na to, před kým má tři sunnitské mocnosti chránit jejich nová obranná dohoda. Zita Senková přeje narušený poslech.
3: Jak to vidí?
4: Izrael už podruhé odmítl 15-bodový mírový plán pro Gazu. Podle tamního premiéra Benjamina Netanyahu izraelská armáda své stažení podmiňuje odzbrojením Hamásu. Hamás už tento dokument přijal, toto hnutí dříve souhlasil s tím, že zbraně předá výboru palestinských technokratů, který má převzít správu nad Gazou. Břetislave, tak to vypadá na patovou situaci?
5: No, ono je to celé hodně složité. Na začátek a možná se k tomu dostanou i na konci, je nutné zmínit, že Izrael čekají v říjnu volby parlamentní.
4: 27.
5: A od toho se odvíjí všechno možné, co teď do té doby, do toho 27., jak říkáte, z Izraele uslyšíme. Co se týká toho plánu pro Gazu, tak připomenu posluchačům loni na podzim bylo schváleno příměří na parametrech sestavených Bílým domem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V první fázi vlastně došlo k tomu, že prostě Izrael dostal zpátky vlastně už během loňska svá zbývající rukojmí z Gazy. Byla vytvořena jakási žlutá linie v Gaze, která zabírala 53% z tohoto palestinského území ve prospěch Izraele, je pod přímou okupací izraelské armády. No a pak se ve fázích měl Izrael stahovat, zároveň ale Hamás měl odzbrojovat a do Gazy měla přijít nová vláda bez Hamásu. Jenže z různých důvodů se to prostě zaseklo a v podstatě ty spory se vedou o to, co má být dřív. Izrael dneska oficiálně říká, dokud Hamás neodzbrojí, tak my se nestáhneme. Mezitím dokonce Izrael zabral další část Gazy, nejenže se nestahuje, ale zabral další část nad tu, za tu západně od té žluté linie. Teď vlastně licituje o tom, jestli se vůbec stáhne k té žluté linii. Vy říkáte, že premiér Netanyahu odmítl ten plán, tedy pokračovat. To je pravda, to veřejně odmítl dokonce opakovaně, jenomže zároveň slyšíme ze Spojených států i z Izraele, že ve skutečnosti Izraelci tiše ten plán naplňují. A teď se dostáváme k těm volbám. Prostě Netanyahu je v situaci, kdy on slíbil, tvrdě porazíme Hamas, žádné stažení, dokud Hamas nebude úplně odzbrojený do poslední pistolky. Jenomže teď slyšíme, že ve skutečnosti Izrael se stáhl z několika malých oblastí už v Gaze, že zastavil útoky na teroristy z Hamásu. Co je zajímavé, protože to jsou často lidé spojení s tím masakrem Hamásu ze 7. října 2023 a Izrael je dál zabíjel i v uplynulém roce, i po příměří. A to je mimochodem v rozporu s tím příměřím, protože to příměří, ta dohoda Trumpova z loňského října, ta umožňovala Izraeli vojenské akce, ale jenom proti bezprostředním hrozbám, nikoli v zabíjení a vraždění, které od té doby stálo životy více než tisíc Palestinců, včetně stovek civilistů v Gaze. Takže Netanyahu, jak se ukazuje, v zákulisí tajně, diskrétně Američanům vyhověl a je připraven ten plán přijmout, ale navenek to nikdy nemůže slíbit, oznámit oficiálně, protože by tím prostě popudil proti sobě pravicové voliče a vracíme se právě k těm volbám.
4: Jinými slovy, Břetislave, do těch výsledků parlamentních voleb se nic zásadního nějak nebude měnit, nebo všechno to, co uslyšíme, a vlastně nejenom z izraelské strany bude nějaká ta předvolební retorika. Říkám to i proto, že také Palestince čekají parlamentní volby, vypsal je prezident Mahmud Abbas 28. listopadu.
5: A do toho jsou ty kongresové volby ve Spojených státech. Ano, zase se čeká na volby, ale mimochodem zito to není nic nového. Co se týká Izraele, posledních 20-25 let, kdykoliv mělo přijít něco, co mohlo naznačovat sebemenší ústupky vůči Palestincům na okupovaných územích, omezení nějakých restrikcí, tak vždycky šlo k ledu v době předvolební kampaně. Zejména v posledních letech žádný izraelský politik nikdy neukáže cokoliv vstřícného vůči Palestincům, protože by tím ztratil velkou část zradikalizované veřejnosti.
4: A dojde tedy, Břetislave, k totální úplnému odzbrojení Hamasu? Odzbrojí se Hamas sám?
5: Sám se asi úplně neodzbrojí, ale Hamas nikdy neodmítl zcela se odzbrojit. Tam se prostě řeší nuance, které se obvykle potom do českého zpravodajství už nevejdou. Pokud odzbrojí, co to znamená? Kam se ty zbraně dají? Teď třeba byly plány, že se někde deponují v Gaze. Izrael říká ne, musí úplně z Gazy pryč.
4: Mimochodem, kdo bude tedy na tu demilitarizaci Hamasu?
5: To je další naprosto klíčová otázka, protože teď vlastně je to někdy ke konci července, Izrael konečně kývl na to, že pustí do Gazy mezinárodní stabilizační síly. Jejich jádro mají tvořit maročtí vojáci, Indonézané, má tam mít snad někdo i z Albánie. Dokonce už by se měla začít budovat pro ně na jihu pásma Gazy vojenská základna a to by měla být ta síla, která by na to měla dohlížet. Ale bavíme se o tom tedy. Zůstanou zbraně v Gaze nebo půjdou někam pryč, jak požaduje Izrael? Bude se to týkat jenom těžkých zbraní nebo i, jak jsem říkal trošku ironicky, těch pistolek, prostě osobních zbraní lidí z Hamásu? Má-li tam někdo zařizovat potom nebo dodržovat, hlídat bezpečnost v Gaze? Tam žijí 2 miliony lidí. Kdo bude ta policejní síla? Budou to ti Maročané, Albánci nebo to budou Palestinci, z nichž někteří dosud třeba byli členy dosavadních policejních sil kontrolovaných Hamásem? A to jsou všechno věci, které prostě se za ten skoro rok nepodařilo zcela doladit.
4: Jinak podle vysokého představitele Rady míru pro mír, to je ta rada, kterou ustavil loni v lednu Donald Trump, americký prezident, tak je ten plán jediný způsob, jak postupovat. A když už jsem zmínila Donalda Trumpa, tak on vlastně, jak si to oznámení hnutí Hamas a dalších ozbrojených skupin, ten závazek, že se zcela odzbrojí, tak označil za historickou dohodu, za monumentální krok k trvalému míru a bezpečnosti. Tak Břetislave, jakou roli tady hrají přímo Spojené státy?
5: Naprosto klíčovou. Teďka já se vrátím k té své první odpovědi. Vlastně čteme, že premiér Netanyahu prostě hraje naprostou neústupnost i vůči Spojeným státům, čímž si se snaží před volbami získat body těch hodně pravicově orientovaných voličů v Izraeli. Zároveň nějaké ústupky dělat musí a teďka vlastně jde o to, být co nejtvrdší, ale nepopudit Donalda Trumpa příliš. Protože vlastně za posledních rok a půl se ukázalo, že bez Spojených států hold nic zásadního Izrael nezmůže. Pokud by Trumpa, a vidíme, jak je to prostě explozivní člověk, naštvali i Izraelci, což už se několikrát stalo, tak by prostě mohli daleko více ztratit, než získají nějakým jednotlivým, třeba spupným gestem. Takže role Američanů v tomto je opravdu veliká a zároveň oni logicky musí, ať se nám to líbí nebo ne, zohledňovat i zájmy Palestinců. Protože nezapomínáme, my se tady pořád bavíme o zbraních Hamásu, ale bavme se také o extremistech židovských v Izraeli, kteří říkají, Gazu nikdy neopustíme, Gaza je naše, Palestinci ať odejdou, Gaza je součást státu, židovského státu Izrael, my tam znovu vrátíme naše osadníky. Takže Donald Trump musí jaksi krotit i tyto vášně, aby třeba nestratil zase spojenectví nebo dobré vztahy se svými arabskými blízkovýchodními partnery, jako je Egypt nebo Jordánsko.
4: Hnutí Hamasi, omlouvám se, minulý týden zvolilo nového vůdce, je to 65-letý představitel exilového křídla hnutí Khalil Haya, žil poslední léta trvale v Kataru, nahradil Yahya Sinwara, organizátora teroristického útoku ze 7. října 2023, toho Izraelci zabili před dvěma lety, tak jaké jsou jeho názory? Kdo vlastně mluví za Palestince, Břetislav?
5: No tak teď se bavíme jenom o hnutí Hamas, protože ano, to je prostě to je
4: to
5: velká
4: jsou dvě
5: část.
4: Otázky. Ano.
5: Přesně tak, to je velká část tady té společenské debaty v České republice, že se Hamas stotožňuje s Palestinci. Úplně zapomínáme, že mezinárodně uznaná je vláda Palestinců na západním břehu Jordánu a že Hamas je vůči ní vlastně v opozici. Takže bavíme-li se o Hamasu, ano, v tuto chvíli by to měl být Khalil al-Haya, který mimochodem asi nejvíce získal ostruhy jako vyjednávač. On vyjednával přes egyptské prostředníky s Američany i s Izraelem. V poslední době on je jedním z lidí, kteří mají zásluhu na tom, že vůbec došlo k nějakému příměří, že jí Hamas nesmetl ze stolu, protože uvnitř Hamasu jsou také různé frakce. Je tam i frakce, která je teď samozřejmě potichu v době té eskalace, která už se před lety smířila s existencí Izraele a řekli fajn, palestinský stát jenom na okupovaných územích, tedy Gaza, západní břeh, východní Jeruzalém. Už nechceme celou historickou Palestinu, kterou nám zabrali Židé z Evropy. A pak jsou tam ti, kteří samozřejmě mají daleko radikálnější názory, kteří odmítají jakékoliv ústupky. A prostě Khalil Haya je jak průnikem, řekněme, který vyvažuje tato křídla, protože pak máme ještě exilové křídlo, jak jste zmínila, v Kataru, pak máme vedení Hamásu uvnitř Gazy. Často v době té války měli velmi konfliktní, rozporné názory třeba.
4: Vysvětluje Břetislav Tureček, odborník na problematiku Blízkého východu.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
4: Turecko, Saúdská Arábie a Pákistán podepsali obranou dohodu. Měla by prohloubit spolupráci mezi těmito zeměmi v době rostoucích obav o bezpečnost regionu, jak se praví v prohlášení. Mimochodem tu dohodu uzavřeli v posvátném městě islámu v Mekce. Dokument obsahuje i klauzuly, kterou bychom mohli srovnat s článkem 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, která stanoví, že všechny členské země přijdou na pomoc té, která je napadena, tak před kým má tato dohoda ty tři sunnitské velmoci bránit, chránit, Břetislave?
5: Tam je strašně zajímavé, že z různých zahraničních, řekněme, komentátorů nebo politiků si z toho každý vybírá to, co mu zapadá do jeho vidění světa nebo aspoň Blízkého východu. Takže někdo to vidí jako obranu před Íránem, někdo to vidí jako obranu před Izraelem. Když pak ale vidíme stanoviska, řekl bych střízlivější stanoviska, prostě, která přicházejí z těch tří zemí, tak vidíme, že je to obecně obrana před chaosem a ti lidé často dodávají a chaos tady na Blízkém východě mají potenciál vyvolávat jak Íránci, tak Izraelci.
4: To třeba, jenom?
5: No, to jsem zmínil ty dvě prostě, ty dvě hlavní teorie. A skutečně je to tak. Írán prostě dlouhodobě samozřejmě je rivalem těch proamerických režimů, což je jak Pákistán, tak Turecko, tak Saúdská Arábie. Izrael okupuje nejen palestinská území, ale vidíme i jižní Libanon, říká, že nikdy neodejde. Okupuje jižní Sýrii, říkají jeho činitelé, že nikdy neodejdou. A to sice můžeme říct, zabírají jenom kousek jižní Sýrie, jenomže ono to radikalizuje Může to radikalizovat syrskou vládu, může to radikalizovat spoustu dalších skupin v regionu a toho se pak ty vlády, které chtějí už konečně v oblasti klid, prostě také obávají. Takže ta aliance těchto tří států, řekněme, má prostě být protiváhou několika vlivům, izraelskému, íránskému a také zároveň se ukazuje, že vlastně tyto státy dávají najevo, že sice jsou spojenci USA stále, ale že na Američany se asi nedá úplně spolehnout. A to je ten dopad té války teď s Íránem, kterou Američané a Izraelci vyvolali letos v únoru. Jak vidíme, Íránci v rámci odvety útočí i na americké cíle v těch proamerických zemích, jako je třeba Saúdská Arábie, Katar, Kuwait, Jordánsko a tak podobně. A Američané nejsou schopni tyto země ochránit. Takže zejména Saudové třeba dávají najevo fajn, Američané jsou našimi spojenci, kupujeme od nich zbraně, ale asi se musíme postarat tady v rámci regionu.
4: Jinak ta dohoda spojuje ropnou velmoc Saudskou Arábii, jadernou velmoc Pákistán a Turecko, které disponuje druhou největší armádou v rámci Severoatlantické aliance. Nezlobí se na tyto tři hráče Káhira?
5: Káhira
4: Egypt
5: se,
4: nebyl přizván. Ano, tak jakou roli hraje Egypt? Který se mimochodem objevuje právě i v rámci různých vyjednávání, i co se týče Palestiny.
5: Ano, samozřejmě. No já jsem, je to pár týdnů, tak jsem psal, ono se kdysi mluvilo o jakési hrozbě šíitského půlměsíce, tedy Irán, Hizbalách, Sýrie, ještě za Bašára Asada, šíitské milice v Iráku, že to je destabilizační faktor na Blízkém východě. A teďka, když čteme komentáře v Izraeli třeba k té alianci, kterou vy jste zmínila, těch tří muslimských sunnických států, tak mě to vlastně napadlo, není náhodou toto sunnický úplněk, který je, protože Izraelci se začínají obávat, říkají pozor, tady vznikají nové země, které ano, sice se bojí Iránu, ale zároveň se netají velkou kritikou i nepřátelskými výroky na adresu židovského státu. No a teďka, kdyby měl ten úplněk doplnit ještě Egypt, tak když si posluchači představí mapu Blízkého východu, tak je to opravdu kruh, který ten region celý obkružuje. Co se týká tedy Káhiry, tak těmto zemím, třem, má velmi blízko politicky, geopoliticky, názorově, řekněme, ale zároveň, proč Egypt se k tomu nepřipojil zcela explicitně? Protože asi nechce být pod, řekněme, nadvládou nebo velkým vlivem Saudské Arábie. Egypt zároveň z ekonomických důvodů zejména potřebuje velmi dobré vztahy jak se Saudskou Arábií, tak se Spojenými arabskými emiráty. A tyto země mají velmi špatné vztahy, takže Egypt se nechce zjevně přiklonit k jedné z těch zemí.
4: Mimochodem, Břetislave, když jste zmínil i Sýrii, tak Bašar Asad, někdejší diktátor, byl pochopitelně ve své nepřítomnosti doma v Sýrii, odsouzen k trestu smrti. Je to jenom formalita. Co to znamená pro Syřany?
5: O tom rozhodnou v Moskvě, protože Bašár Asad získal azyl v Rusku a samozřejmě nová syrská vláda teď chce, aby byl vydán do Sýrie. Je otázka, jestli je to jenom na oko nebo nikoliv, ale myslím si, že rozhodne Moskva. A kdyby ho vydala, tak si myslím, že to bude jedině s podmínkou, že nebude popraven.
4: Pohled vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, Břetislava Turečka.
3: Jak to vidí?
4: Nadále se spekuluje o příčinách incidentu ve španělské exklávě Ceuta, kam vtrhli před několika dny 10 000 lidí. Podle některých komentátorů mohlo jít také například o připravenou akci marocké vlády, že marocké úřady musely vpád migrantů do Španělska, do té exklávy, přinejmenším tiše tolerovat. Tak co soudíte o těchto spekulacích, Břetislave?
5: To se dá říct ke spoustě věcí. Ano, oslabilo to Španělsko nebo ukázalo to slabost Španělska, nahrálo to Maroku, někdo říká, nahrálo to Spojeným státům, nahrálo to i Izraeli, což ale neznamená, že marocká nebo izraelská vláda to nutně nějakým způsobem museli iniciovat. Prostě jim to nahrálo. O tom není sporu. Já připomenu, že Maroko je trnem v oku současné izraelské vlády, protože se velmi vehementně bere za práva Palestinců, kritizuje izraelské počínání v Gaze a tak dále. Takže při spojenectví marocko-izraelském, velmi úzkém, to jsou možná nejužší dneska spojenecké vztahy mezi Izraelem a nějakou z arabských zemí, tak by to logiku dávalo, ale nemyslím si, že nutně, že k tomu máme dneska nějaké důkazy, že to takto bylo zosnováno.
4: Mimochodem, když jste zmínil to zbližování Maroka se židovským státem, tak země se také čím dál více zbližuje se Spojenými státy. Na počest Donalda Trumpa pojmenovali před pár dny klíčovou dálnici do západní Sahary.
5: Připomenu takzvané abrahamovské dohody. V roce 2020, když Donald Trump neuspěl se svou dohodou století, která měla urovnat izraelsko-palestinský konflikt, tak přišel s abrahamovskými dohodami a v jejich rámci Izrael byl uznán Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a také Marokem. A Maroko si tehdy za to nechalo, všechny ty země si nechaly od Američanů za to zaplatit, to není, že by najednou začal mít rády Izrael, ale Maroko za to od Američanů dostalo americké uznání marocké anexe západní Sahary. Západní Sahara je sporné území, kde podle plánu OSN by mělo být referendum o sebeurčení místních obyvatel. Maroko už v 70. letech toto území bohaté na fosfáty, na horniny zabralo. Tvrdí, že je to ne západní Sahara, ale marocká Sahara. A najednou přišli Američané a toto území uznali jako součást Maroka výměnou za to, že Maroko uznalo Izrael. Pak i Izrael uznal anexi západní Sahary Marokem. Takže i toto ty země zbližuje. Maročané pochopili, že Donaldu Trumpovi tato gesta dělají dobře, jeho egu, takže dálnici, která spojuje Maroko s okupovanou západní Saharou, po něm pojmenovali.
4: Vratislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Děkuji za vaše vysvětlení a mějte se moc hezky.
5: Díky za pozvání, naslyšenou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 15:30 odpoledne na Plusu. 13:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ministerstva kritizují návrh státní kulturní koncepce mezi lety 2026 až 2030, kterou vytvořil rezort kultury. V neveřejném připomínkovém řízení k němu poslali desítky připomínek. Jak zjistil server i rozhlas, ministerstvo financí například nesouhlasí s navýšením peněz na platy. Vnitro zase kritizuje, že dokument neobsahuje analýzu. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy to ale odmítl. Miliony lidí sledovali večer na různých místech planety zatmění slunce. Úplné bylo třeba ve Španělsku, Portugalsku nebo na Islandu. V Česku bylo zatmění částečné i tak, ale bylo nejvýraznější od roku 1999. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce skončí ve funkci. Na své sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj se Levitová bude věnovat svým dětem a rodině. Trump dodal, že její rozhodnutí respektuje. 28-letá Levitová se nedávno vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. A silničáři začnou dnes kolem 6. večer odstraňovat dopravní značení v omezení Vekbelské ulici na severovýchodě Prahy. Podařilo se ji totiž opravit o 2 dny dřív, než se původně předpokládalo, a bude znova plně průjezdná pro řidiče. Oprava vyšla hlavní město na zhruba 600 milionů korun. Fotbalista Alex Král vstřelil první gól za FC Kodaň a pomohl svému týmu k postupu v konferenční lize. Český záložník se prosadil při výhře 5-1 nad Debrecínem a přidal taky asistenci. Kodaň zvládla i první zápas a do další fáze prošla s celkovým skóre 8-1.
7: Nehoda na D4 u Příbrami a noční uzavírky v Praze. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram šetří nehodu. Na 43. kilometru v omezení narazilo osobní auto do značek. Vše je zaznačením mimo průjezdné 2 pruhy. Objíždí se plynule, před chvílí kolem nehody projel i nadměrný náklad. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíte tež stojí kamion. Kilometr 166,5, je to u odpočívky 9 křížů. Blokuje krajnici, silničáři tam přivezli šipku a podél jsou kužely. A v Praze na městském okruhu údržba. Zavřela tunel Mrázovka a taky část komplexu Blanka mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Obě uzavírky jsou obousměrné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc je převážně jasná, teploty klesají mezi 13 až 8 stupňů, v údolích až k 5 stupňům a v kotlinách může být výrazně chladněji. Dnes čekáme slunečno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Babišovi věřím. Dvě slova, Martin Komárek, rok 2019. Platí ještě dnes? A je český premiér pořád mezigalaktickou raketou, která k cíli míří obrovskou rychlostí, jak ho nazval ještě o dva roky dřív, bývalý politik hnutí ANO a dnes šéf komentátor deníku Martin Komárek, hostem Osobnosti Plus právě teď. Vítejte, dobrý den.
9: Dobrý den. Mě jenom zarazilo, že bych to řekl 2019, to už bylo dva roky po tom, co jsem z hnutí vystoupil.
8: To je jedno, ono to má stejnou váhu, i kdybyste to řekl třeba o tři roky dřív, ale já jsem našla 2019, mohl to být chybný zdroj. Tak, hezký den z Plusu přeje Barbora Stachecí.
3: Osobnost Plus.
8: Takže, Martine, řekněte, platí ty dvě věty, které jsem citovala pro vás pořád, nebo už jsou pasé?
9: Jo, Babišovi už nevěřím. To byla spíš taková, řekl bych, politická proklamace. No a s tou raketou je to pravda, jenomže občas nemíří na cíl a občas dopadne na nějaké obytné domky.
8: Mm-hmm. Řekněte mi, když to víte zcela jasně, že Babišovi už nevěříte, musím se zeptat proč, nebo od kdy?
9: Já nevěřím už žádnému politikovi a to je proto, že jsem v té politice nějakou dobu pobýval. Lež je pracovní nástroj, věřit nějakému politikovi je pošetilost.
8: Takže když třeba dnes Andrej Babiš, jako český premiér, něco přednáší veřejnosti, tak se smějete, říkáte si, ty zase lžeš, anebo počkej, možná si to zanalyzuju a budu věřit.
9: Ne, jak říkám, nevěřím žádnému politikovi, ale to neznamená, že vždy říkají lži, ale vždycky je to nutný opravdu důkladně prověřit, pokud možno ze všech stran a vědět, proč to ten politik říká, protože politik nemluví proto, aby říkal nějakou pravdu. I základní sdělení politikovo je obdivujte mě, obdivujte mou stranu a nenávidíte moje nepřátele.
8: Tak, když jste řekl, nevěřím žádným politikům, tak jsou mezi nimi nějaké rozdíly, respektive, myslím to takhle, když jste s ním pracoval, znáte ho relativně zblízka, tak máte důvod uvnitř sebe mu nevěřit ještě víc než těm ostatním, anebo je to prostě pro vás jedna horda, kterou se sypete do bytle a řeknete si se mnou ne?
9: Je to horda, ale jak říkám, to je prostě práce a tam se lhát musí. V téhle práci prostě jinak neuspějete. Já jsem tam neuspěl mimo jiné proto, že moc lhát neumím.
8: A když říkáte, počkejte, s pravdou neuspějete, tak říkáte, že všichni politici za posledních více než 30 let jenom lhali?
9: Jinak to nejde. Já říkám, jinak to nejde. To, v politice to jinak nejde. Ono, jako, samozřejmě jsou různé stupně lži, oni jsou to takové polopravdy. Oni mají nejradši tu polopravdu, že prostě část je
8: trochu
9: správně a oni hrozně rádi faulují, teda své soupeře. Takže v těch, třeba když máme debaty, tak tam nevěřme ničemu. Když ten politik říká nějaké prohlášení, tak ho říká proto, aby se zalíbil. Takže analyzujme to.
8: Když dneska sledujete jako komentátor Andreje Babiše a píšete o něm. Mimochodem, jak se vám píše o svém bývalém šéfovi? Nepřipadá vám to zvláštní?
9: Já myslím, že jsem úplně v klidu, je to v pořádku, protože už jsem teda na té druhé straně bariéry. U nás je to neobvyklé, v zahraničí je to spíš normální, že novináři přecházejí občas sem a tam, ale tady já jsem opravdu moc rád a jsem vděčný Deníku, že mě přijal, ale nemám žádný problém o něm psát, 10 let jsem ho neviděl a myslím si, nebo jsem si jist, že jako komentátor píšu spravedlivě, protože to je moje práce.
8: Přesto, když se na něj teď podíváte jako bývalý politik, dnešní novinář, tak vidíte před sebou člověka, který jako má extrémní talent na to vycítit, co voliči nebo budoucí voliči asi tak chtějí slyšet. A nebo vidíte politika s jasnou vizí, s jasnou ideou?
9: No, on byl politik s tou jasnou ideou na začátku, proto já jsem mu tedy poněkud naivně věřil, opravdu jsem mu věřil. Teďka se skutečně stal spíše tím tradičním politikem, který vyciťuje ty nálady voličů, ale řekl bych, že na tu svou vizi, to znamená na nějakou modernizaci České republiky, na rychlejší ekonomický růst, on na to nerezignoval, zatím se mu prostě nedaří.
8: A jenom mi řekněte, když, čili jinými slovy, on má tu vizi teď a jenom se mu nedaří. A
9: má chcete, ještě, ale on ji korigoval, jo? On prostě vidí, no musím být zvolen, tak musím říkat, co lidi chtějí.
8: Ale upřímně, jaká ta vize tedy je? Co vlastně chce Andrej?
9: Říkám, aspoň na začátku to byla modernizace České republiky, přiblížení se západu, to znamená dostavba infrastruktury, dálnice, vysokorychlostní železnice, volný obchod, zmenšení byrokracie. Jo, to byly věci, které se kterými souzním.
8: Napadlo vás někdy, že do té jeho vize by taky mohlo patřit vlastně taková touha podřídit si všechny a všechno?
9: Teď už to vím.
8: No, děsí vás to nebo ne?
9: Ne, protože, jak říkám, všichni politici v různé míře mají touhu pomoci, jinak by se nestali těmi politiky. Politik chce moc a chvála bohu, demokracie má ty různé překážky, přes které se k té absolutní moci ti politici nemůžou dostat.
8: Podívejte. Ale máte pocit, že ty překážky fungují, když se podíváte dnes na politický trh v Česku?
9: No zatím, chvála bohu, fungují.
8: To znamená veškeré, já nevím, jak bych to nazvala, taková ta touha třeba podřídit si různé instituce, veřejnoprávní média, aby ho všichni jako poslouchali tu jeho představu a tak dále. To prostě vás nechává v klidu.
9: Ne, já jsem už mnohokrát řekl, že si myslím, že veřejnoprávní média fungují a mají zůstat tak, jak jsou.
8: A jako člověk, který zná Andreje Babiše zblízka, tak můžete úplně otevřeně a upřímně říct, jestli ten penězovod těch řady miliard buď z koncesí směrem k veřejnoprávním rádiím nebo ze státního rozpočtu směrem k veřejnoprávním médiím, že byste Andreji Babišovi svěřil ten kohoutek?
9: Já bych ho nesvěřil, jak říkám, žádné vládě, protože si myslím, že systém funguje, jak je.
8: Říká Martin Komárek. Já totiž teď sleduju, jak vy na všechno, čím se, já nechci říct, vyznačuje, ale protože je teď premiér, tak je rozhodně v největším centru dění Andrej Babiš. A dělá věci dříve nevídané. A když se vás na to zeptám, tak to jako hodíte na všechny politiky, jestli mi rozumíte, že prostě
9: ne,
8: všichni
9: to,
8: jsou
9: to tak. Já říkám upřímně, jako fakt.
8: Ne, ale souhlasíte s tím, že Andrej Babiš dnes dělá věci dříve nevídané?
9: Tak mi nějakou vyjmenujte.
8: No například touha svázat si média veřejné služby. Například úplně si uvolnit ruce při výdajích státního rozpočtu. A tak dále. To prostě vždy to známe, všechny ty případy.
9: To chtějí opravdu všichni politici. Jako já si pamatuju...
10: Neudělal to nějaký politik před ním?
9: Zatím to neudělal. Já jako... Ten rozpočet já do jisté míry chápu, jo, protože to už máte naladění. Já jsem spíše tedy instinktivně keynesián, to znamená, že si myslím, že investovat je důležité a že to může přinést ekonomický růst. Jenom nevěřím, že této vládě, že to dokáže investovat efektivně. Tomu nevěřím, ale chápu,
10: no nejen
9: proč...
10: efektivně, když si například vzpomeneme na dobu covidu a na mimořádné výdaje původně chtěně spojené jako s bojem proti důsledkům covidu a pak se zjistilo posléze, že obrovská část těch peněz vůbec nešla na věci spojené s covidem. A to bylo za vlády Andreje Babiše.
9: Jo, a zase taky jsem mnohokrát řekl a napsal, že on to zvoral, tehdy to zvorali tedy všichni po celém světě, protože to byla nevídaná katastrofa, ale my jsme to zvorali nejvíc, a protože na počet obyvatel jsme měli téměř nejvíce mrtvých, což je šílená bilance a je to bilance té bývalé Babišovy vlády.
10: Tak a teď je... Jakoby znova, přestaňme říkat to všichni politici a pojďme se věnovat věcem, které jenom Andrej Babiš. Jo. Takže už jsme zmínili ty veřejnoprávní média, teď jsme zmínili výdaje takzvaně na covid a co s nimi bylo. A v téhle situaci, když máme tu historii zpátky, když se rozhodnete rozvolnit rozpočtová pravidla, tak cítíte, že je to dobře?
9: Jak říkám, kdybych věřil vládě, že to dokáže, nebo Babišovi, jestli chcete mluvit o tom Babišovi, kdybych věřil Babišovi, že to dokáže efektivně investovat, to znamená dostavět dálnice, postavit ty vysokorychlostní železnice, postavit byty, které nestojí 10 milionů, ale třeba jenom 5, kdyby tohle dokázal, tak proč ne?
10: No ano,
9: ale já tomu nevěřím.
10: Ale to můžeme přesně ošem říci, kdyby to dopadlo no, takhle, říkám, jak si představuje, tak ano.
9: Já tomu
10: ale
9: nevěřím.
10: Ne, říkám, takže třeba ta rozpočtová pravidla, o kterých jste původně řekl, že máte pro to pochopení, takže teď, když vezmete v úvahu ty věci, o kterých jste mluvil, tak pořád pro to máte pochopení?
9: Říkám, obecně pro to mám pochopení, kdybych
10: ne,
9: věřil...
10: Ne, mě zajímá konkrétně.
9: Konkrétně... Těžký. Konkrétně asi ne, protože té vládě nevěřím, že to dokáže.
10: Martin Komárek, dříve politik, dnes novinář, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Víte, než jste šel do ANO, tak jste Andreje Babiše kritizoval za netransparentnost vzniku jeho bohatství vůbec, pokud se dobře pamatuju. Jestli si to pamatuju špatně, tak mě opravte.
9: Já nevím, to, já jsem ho určitě kritizoval, ale za tohle si nemyslím, protože já se do ekonomiky moc nepletu, já jsem politický komentátor.
10: Ne, já tomu rozumím, ale i politický komentátor.
9: Já jsem určitě kritizoval za to, že napsal jsem nějaký článek o tom, že blábolí. Jo, to jsem určitě napsal, to mi pak předhazovali, ale jak říkám, do ekonomiky se nepletu.
10: Ale víte, když se tak se chytnu toho, co říkáte přímo. Když napíšete o nějakém politikovi, že blábolí, jako jste vy napsal o panu Babišovi, tak proč potom k němu jdete dělat politiku?
9: No, to je poněkud dlouhá historie, ale
10: krátce.
9: On mě přesvědčil.
10: Že neblábolí.
9: V tu chvíli mě přesvědčil, myslím, že přesvědčil a dodnes přesvědčuje. Dodnes přesvědčuje asi 35% voličů, takže ono mu to přesvědčování jde.
10: A teď mi řekněte, co dnešní opozice na tom jeho přesvědčování nepochopila, že se jí neustále nedaří být prostě jakoukoliv konkurencí pro něj?
9: No i dneska je to jednoduché. Dneska lidi volí, jak se říká moderně, lídry. A když nemáte lídra v té straně, tak můžete být jako úplně dokonalý, hodní a pracovití, ale je to úplně k ničemu.
10: Hmm. A myslíte si, že v této zemi je jediný lídr Andrej Babiš?
9: Určitě ne, ale ty strany si špatně vybírají. Máme mnoho lídrů v ekonomice, ve sportu, v neziskových organizacích, ale prostě těm politikům se nedaří.
10: Řekl byste, že v hnutí ANO je v tuhle chvíli víc lídrů? Já narážím na to, že Andrej Babiš prostě tam jednou nebude. My všichni jednou někde nebudeme. Tak mě zajímá, jestli si myslíte, že ANO půjde dál s Alenou Schillerovou, Karlem Havlíčkem, kýmkoliv.
9: Ano, půjde dál, protože už je to teďka tradiční strana, to už není žádné revoluční hnutí. Tradiční strana se strukturami v krajích, má mnoho hejtmanů.
10: To byla ODSka taky, že?
9: No však ODSka přeze všechny pády a vzestupy jde pořád dál. Ano, půjde taky dál, asi nebude mít 35%, bude mít míň. ODSka taky měla v těch nejlepších časech 30.
10: 36.
9: Dokonce 36.
10: Za to Polanka. Tak, tak. No, jinými slovy, bude nebo nebude případně ohrožení pro hnutí ANO, až Andrej Babiš odejde?
9: Jak říkám, tipuju, že se mu výrazně sníží preference, ale to hnutí bude pokračovat.
10: Myslíte, takhle, dovedete si představit, že premiér Babiš někdy z politiky dobrovolně odejde?
9: No tak já být jím, tak to už udělám dávno.
10: Ne, neříkejte
9: dávno.
10: Být jím. Nejste jím. Jestli tento Andrej Babiš, o kterém si povídáme od začátku 18, tak jestli si myslíte, že někdy odejde, anebo tam bude v něm pořád něco, co ho bude silně, řekněme, připoutávat stále dokola k té politice.
9: Bude ho to připoutávat, ale já tipuju, že v něm zůstal zbyteček zdravého rozumu a tak odejde, aby si aspoň na chvíli užil svého bohatství.
10: Říkáte zbyteček zdravého rozumu. Máme věřit tomu, že Andrej Babiš řídí tuto zemi s nezdravým rozumem?
9: Ne, ale politici, to jde o to, že pro politiky, i pro Babiše teda, jestli to chcete slyšet, ale platí to pro všechny politiky, ta moc je opium a strašně špatně se od toho odchází. Jo, takže odejít dobrovolně od moci je těžký a v tom je Babiš stejný jako ostatní.
10: Tak, no tak takový, já nevím, ale známe spoustu politiků, kteří odešli relativně v klidu, jako je třeba Václav Klaus, jako je Mirek Topolánek.
9: Ale Václav Klaus odešel, až když mu doběhlo druhé období, co měl před sebou. No, Topolánek odešel, až když byl vyhozen z křesla.
10: Ale počkejte, ale o tom já mluvím. Jestli až dojde Babišovi toto volební období, takže jestli proč nebude schopen, a my oba víme, že nebude, proč nebude schopen říct adie, s politikou končí?
9: No, protože bude chtít vyhrát ještě jedny volby a když je vyhraje, tak může říct končím.
10: Ne, po nich přece musí říct, já vyhraju ještě ty příští.
9: No, to dělá Donald Trump, jo, ale já myslím, že Babiš už to neudělá. Tipnu si.
10: Byl jste v době svého vstupu do politiky, byl jste samozřejmě úplným nováčkem, ale snad 3 týdny poté, co jste odešel do té politiky, tak Andrej Babiš koupil Mladou frontu Dnes, deník, ve kterém jste léta byl, naprosto ve své době prestižní, jeden z nejkvalitnějších českých deníků. Co se s tou Mladou frontou za dobu vlastnictví Agrofertu vlastně stalo, protože to bylo něco přes 10 let, kdy to měl Andrej Babiš zprostředkovaně vlastně pod sebou. Co se s těmi novinami stalo?
9: Při vší úctě ke kolegům, kteří to určitě dělají dobře, já to nečtu, takže nevím.
10: No ale samozřejmě, že to nečtete.
9: No když to nečtu, tak nemůžu vidět, co se s těmi novinami stalo.
10: Ne, ale vy to nečtete z nějakého důvodu, tak se ptám, je to proč to nečtete, když jsou to vaše rodné noviny vlastně.
9: Já nečtu žádný noviny.
10: Vy to umíte takhle všechno ze všeobecnit, takže se vás nemůžu zeptat, jestli máte pocit, že dneska ta Mladá fronta je lepší, než byla před, řekněme, před Andrejem Babišem.
9: Takhle, určitě řeknu, že není lepší, protože kromě deníku se všechen tisk zhoršil.
10: Jasně. Vy jste zůstal politikem, že jo?
9: Ne, ale jsem loajální člen naší redakce.
10: Mimochodem, vadilo vám tenkrát, že politik koupil největší noviny?
9: Jako třeba v Americe tohle je zcela běžné, u nás to běžné není, takže mě to vadí.
10: A přesto se k němu šel? Nebo jste se to dověděl až potom?
9: No samozřejmě, já jsem se to dověděl až potom.
10: A řekněte mi, překvapen, jak jsem pochopila, jste tady byl a řekl jste si, kdybych to věděl dřív, tak bych tam nešel?
9: To jsem si tehdy neřekl, ale byla by ta úvaha na místě.
10: Říká Martin Komárek. Bylo hnutí ANO, které jste, to bylo rok 2013, pomáhal dostat do sněmovny, skutečná politická strana, a nebo to byl vlastně houf lidí, kteří byli kolem Andreje Babiše?
9: Oni tam byly asi dvě skupiny. Byli tam lidi z biznisu, které si Andrej Babiš vybral, a pak tam byli lidi jako Zlatuška, Stropnický, já, ale bylo nás víc, kteří prostě fakt tomu měli dojem, že pomáhají dobrý věci.
10: A řekl byste teď zpětným pohledem, že ti lidé, kteří tenkrát s dobrými úmysly pomáhali hnutí ANO dostat se do sněmovny, že udělali dobře?
9: No já myslím, že by se tam Babiš dostal
10: ne,
9: sám.
10: Ne, to je jiná story, jak říkáme. Mně jde o to, jestli, protože víte, byla spousta lidí, kteří věřím, že vstupovali k Andreji Babišovi prostě se skvělými úmysly. Ano, pan Zlatuška je typický příklad. Ale dali mu v rozhodující době svoje jméno, svou vlastní osobní prestiž, svůj vliv, a poté, co mu to dali, tak zjistili, že možná nebude všechno tak růžové. Tak proto se na to ptám.
9: No já můžu mluvit za sebe, jako já mám z toho rozporný pocit. Jednak ta politická zkušenost je naprosto skvělá pro novináře. V podstatě bych to doporučoval všem, vidět to zvnitřku. Na druhou stranu pro mě to bylo skličující, protože já se k tomu příliš nehodím.
10: A když říkáte, že byste to přál všem, aby to viděli zevnitř,
9: a politikům,
10: co pro vás bylo to nejpřekvapivější, když jste to viděl zevnitř?
9: Tam je několik věcí. Jedna je to, co jsem říkal už, že prostě všichni politici lžou, protože musí. Druhá věc je, pod jakým strašným tlakem i ti poslanci pracujou. My teďka vidíme, jak se flákají věčně ty lavice prázdné, ale to je obrovský psychický tlak. Kolik věcí se dělá v absolutním spěchu a bez rozmyslu, včetně těch nejdůležitějších rozhodnutí. Kolik hlasování, poslanci nevědí, o čem hlasují. To předně předstoupí jako šéf klubu a oni hlasují podle něj. Jo? Poslanci ty zákony nečtou.
10: To je smutné zjištění, ale tak nějak jsme to čekali.
9: Ale je to obecný, platí to. A opravdu, ještě to je další věc, jak strašnou roli tam hrají emoce. Jo? Tam emoce jsou mnohdy silnější než rozum. Jasně, to, jako teoretik jsem to víceméně věděl, jde o tu intenzitu.
10: Když dnes sledujete vládu složenou z hnutí ANO, Motoristů a SPD, co je to první, co vás napadne?
9: No, že SPD tam nepatří.
10: To, že Andrej Babiš byl ochoten se s touhle partají, i s touhle partají, myslím, spojit, aby měl většinu, samozřejmě v poslanecké sněmovně, to shledáváte jako plus Andreje Babiše nebo mínus?
9: Takhle, berme dva pohledy na politiku. Jeden je pragmatický, z tohoto pohledu je to plus. Druhý je obecně morální, z tohoto pohledu je to mínus.
10: To říkáte, že v obecné morálce jako Andrej Babiš moc nesvítí hvězdně, řekněme.
9: Ne, mluvíme o konkrétní věci, o spojení s SPD. Ano. Tak z tohoto pohledu, protože SPD říkala, co říkala, vystupuje, jak vystupuje, tak já bych se s ní osobně nespojoval v podstatě za žádnou cenu. Jo, ale politika je jiná, no tak tam, když jde o tu moc, tak se ten kompromis udělá. Jak říkám, mně se nelíbí, říkám, ta SPD je tam navíc v té vládě.
10: Ale jenom řekněte, Martine, kdyby jste v té době ještě byl v hnutí ANO, tak by a byl poslancem, tak v vystoupil byste z té partaje kvůli tomu, že se vaše partaj spojuje s SPD?
9: Já si myslím, že pokud bych byl poslancem, tak bych vystoupil ještě dřív, protože ta předchozí Babišova vláda vládla díky tiché podpoře komunistů a to by mě vadilo ještě víc než Okamura.
10: Co je podle vašeho názoru jako nejvýraznější Babišův talent, který zjevně prostě opozice nechápe?
9: To je obrovská pracovitost, naprosto neskutečná.
10: No, ale vy jste řekl, že rozhoduje lídrovství a že v podstatě pracovitost nepomáhá. Čili vzpomínáte. Čili se ptám, jestli je to spíš pracovitost anebo spíš prostě ten dar, který neumíme pojmenovat, který z vás dělá lídra.
9: Jasně, to je skvělá otázka. To je manažerská pracovitost. On je pracovitý lídr, takhle. On to není dar, on se k tomu nějak dostal. On je člověk, který po té moci touží, řekl bych, od raného mládí, ale pracuje na ní, tvrdě na ní pracuje.
10: A naopak, co je jeho největší slabina, kterou podceňují jeho příznivci?
9: On je strašně náladový, on přechází pořád od jednoho řešení k druhému. On prostě, jak hledá to nejlepší řešení, tak ta jiná, třeba ještě lepší, ztrácí. On je člověk, který neuvažuje abstraktně, jo? V tom jsme se právě lišili. Uvažuje zcela konkrétně. Vždycky hledá nejlepší cíl za každou cenu.
10: Ale to měla být ta otázka. Myslíte, nebo takhle, jste přesvědčen o tom, že Andrej Babiš hledá vždycky nejlepší řešení?
9: Pro sebe nejlepší řešení.
10: Pro sebe. Tak to jsem chtěla slyšet. Jste z toho, jakoby... Ale my už máme 59-22, tak to mě mrzí. Tuhle otázku položím příště, protože stojí za to. Martin Komárek, šéf komentátor Deníku, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
9: Já moc krát děkuju, nashledanou.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
3: Co se děje ve světě počítačů, internetu a nových médií, to vysvětluje v pátek po 11. hodině dopoledne David Slížek, který na to obvykle nebývá sám.
11: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora Petra Koupského.
12: Ahoj Petře.
13: Ahoj Davide.
3: Novinky z virtuálního světa Online Plus poslouchejte v repríze v neděli po 7. ráno a najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Do Česka míří víc než 10 000 balení léků na rakovinu prsu. Dodávky by se měly postupně stabilizovat. Policisté v Řecku letos kvůli požárům zadrželi už stovky lidí. Oštěpař Vadlej vstoupí do kvalifikace na mistrovství Evropy. Dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Do Česka míří víc než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví, podle kterého se má postupně stabilizovat nedostatek těchto přípravků na českém trhu. Lékárníci teď léčivo pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Přípravky s tamoxifenem, které do českých lékáren míří ze zahraničí, jsou totiž v Česku neregistrované. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
14: Ten porost je spálený na trout. Všem vozíme seno.
15: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
14: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
15: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
16: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
15: Sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
6: Skoro 300 lidí už letos zadrželi řecké úřady kvůli požárům. Většina z nich oheň založila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku, stejně jako ve zbytku Evropy, panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti. Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na letiště. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení mu hrozí až 5 let vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
12: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal na hromadu a zapálil.
6: Štěpař Jakub Vadlejch je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu a odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace. Má za sebou přitom skoro 2měsíční závodní pauzu kvůli